0: Nebyl by přece jenom lepší ten tělocvik? Ne, že bych chtěl kritizovat.
1: S tím tělocvikem to od tebe teda sedí, tlusťochu. Nejvyšší rychlost, kterou jsme tady u tebe v rybníce viděli, byla, když si pod ně pronásledoval stoletýho vodního šneka a nedohonil.
0: Jsem rozvážný. Ale ty žabky by se měly hýbat. Jsou ještě mladé.
2: Přesně tak. Bude se skákat a skákat. Můžete se přidat.
3: A bude se na břehu skřehotat a skřehotat.
2: My tomu říkáme žabí zpěv.
3: Jenomže kdo to žabí kvákání má poslouchat? Skřehotaví skokani a ještě k tomu malý kuňky. To je bída, to je bída.
1: Teď to říkám, dědo, naučíme je zpívat. Už to tady navrhuju takovou dobu.
4: Správně. Naučíme je zpívat hezky. Bude to nejslavnější pěvecký sbor široko daleko.
3: A jak je chcete učit zpívat? Nikdo z vás to neumí. A na břeh nemůžete. Stejně byste na břehu byli němí. Ještě tak otvírat tlamičky na rybáře, aby vám naházeli bramborové těsto.
1: A kdo říká, že je budeme učit zpívat na břehu, starouši? My na břeh sice nemůžeme, ale žáby můžou do vody a na pěkně dlouho. Dýchají ve vodě stejně jako na břehu, vašnosti.
3: Já jenom, kdo je naučí zpívat, když to neumíte?
5: Ale potom se to všechno, jako vždycky, vyřešilo samo. Vlastně to vyřešil Karásek Lojzík. Když byli s dohadováním v nejlepším, objevil se odzadu a s ním velký a vážný žabák skokan.
6: Tohle je pan profesor Lumír. Býval tady v Pardoubku prý učitelem žabího zpěvu, ale teď je prý energitní. Naučíte naše skokany a kuňky zpívat.
7: Dovolil bych si vás poněkud poopravit, mladý muži. Říká se emeritní, tedy bývalý, když dovolíte.
3: Tak tedy, pan kolega? A že jsem ještě neměl tu čest? A to už jsem v rybníku pěkných pár let.
7: Inu, jak bych to řekl, měl jsem soukromou školu spíše na pevnině, takže dlužno podotknout, že žáků nebylo mnoho, protože která žába se chce učit zpívat, když si každá myslí, že to umí sama od sebe a lépe než ty druhé. Zvláště takhle v květnu a v červnu, kdy kladou vajíčka. Těch malých žabek, co se jim říká kuňka, těch se to netýká. Ty kladou celý rok a je pravdou, že jsem za celou praxi mezi svými žáky neměl jedinou kuňku.
1: Ještě by mě zajímalo, pane profesore, neráčej se na mě hněvat, já jsem jenom samouk. Jakýmu hudebnímu proudu dáváte přednost? Bude to rock and roll, hip hop, reggae, rap? Já bych uvítal punk, jestli to svedou, pane profesore. To je ta správná muzika, když se to dovede. Ale jinak je učej, co chtěj.
7: Já upřednostňuji klasickou píseň, kantilénu a tak. Ovšem nebráním se ani lidové písni, která je základem.
1: Teorii si nechaj na jindy a pro žáby. My potřebujeme výsledky, abychom z toho žabího skřehotání neohluchli, o rybářích ani nemluvě.
5: Všechny žáby se potom posadili na trám stavidla u hráze a že se jako začne zpívat. Pepa, Aneška, Lojzík, Silvestr, Bartoloměj a samozřejmě také Félix vystrčili hlavičky z vody, aby slyšeli. Hudební profesor Lumír se na stavidlo vyškrábal také.

0: Všichni kamarádi honem pod vodu, protože to byl takový rámus, že ho zaslechnul i porybný Šťovíček v hostinci pod hrází a tak nakonec musel vyjít ven, i když se mu zase tak moc nechtělo.
1: Že by skokani kladli vajíčka, taky až teď v srpnu? Vždyť už těch pulců musí být žáby. A malý žáby by zase takovejhle kravál nesvedli.
0: Divil se a vrátil se do šenku, to byl chytrou, a že se musí jít k rybníku podívat, protože se tam asi něco děje. A také dělo. Skokani chvíli zkoušeli držet s profesorem Lumírem notu,

Ale když jim to nešlo, jeden po druhém skočili šipku do rybníka Pardoubku a kde jim byl konec. A tak na trámu stavidla zůstaly jenom kůniky. A potom ta nejmenší, ta bezejména, spustila sama a od

0: něco, to stálo za vynoření. Nemáš tam nějaký punk? No asi nemáš, protože vypadáš na klasiku.
1: To je prosím lidová píseň. Upravená trochu jako popík.
2: Jaký pupík? Aneško, popík. Jako populární. Asi nějaká muzika.
0: No já tě jenom zkoušel, malička. My spolu ještě uděláme díru do světa.
2: Jak se jmenuješ, žabičko?
1: Já se prosím jmenuji Bombína Bombína.
0: To je bomba, to je nářez, to je jméno. No to se bude výjímat, to se ponese od ucha k uchu.
3: Já nechci kazit vaší radost, ale oni se všechny žabky kuňky jmenují Bombína Bombína, prosím.
0: Jak se můžou všechny jmenovat stejně? To mi radši vysvětlit, pane profesore.
3: Je to prosím jejich druhové jméno, ale latinsky. To je takový jazyk pro vědce, aby potom názvy zněly všude na světě stejně, aby si učení lidé na celém světě rozuměli a věděli, o čem je řeč. V takových chvílích se mluví, prosím, latinsky. Neraďte se hněvat, já za to nemohu.
4: A že si to tak všechno pamatujou, pane profesore?
3: Jako druhý předmět jsem vyučoval přírodní vědy, konkrétně přírodopis a ještě přesněji zoologii. Tak si to, jak si, ještě trochu pamatuji.
2: Mohla by se jmenovat Bambína.
0: To je rázez, to je ono. Pojď sem, holka, dám ti pusu.
2: A co teď budeš s Bambínou dělat, Félixi?
0: Uspořádám obrovský letní koncert, obrovský turné okolo Rybníka Pardoubek a první super mega koncert bude u pomníku samotného Vodomila Pardoubského tamhle na druhém břehu. A oni, pane profesore, nejsou smutnej a z těch zbílejch kuněk stlučou dohromady nějaký ladný pěvecký sbor a z těch skokanů nějakou prima punk nebo jinou kapelu. Mají na to týden.
3: Týden? Inu ano. Není to mnoho času, ale pokusím se.
0: A teď ještě, co se bude kvákat? Pardon, zpívat.
3: Navrhuji píseň, kterou už kuňka, pardon, Bambína zná. Jenom bych si jaksi dovolil ji poněkud propracovat, opatřit sborem, jak jste ráčil nařídit, pane řediteli, a sestavit nějaký doprovod, jak vy říkáte, kapelu.
5: Zkuste udělat něco s tím sborem, pane profesore. Tu kapelu si vezmu na starost já. Když jsem ještě plaval ve Vltavě, jednou jsem něco podobného viděl z Vltavy na Císařské louce.
3: Ty bys to pro mě udělal, Lojzíku?
6: A také, že ano. Lojzík jednoho po druhém našel Přemysla, Oldřicha, Břetislava a Radůze a začal se s nimi scházet tajně až na druhém konci rybníka, tam, co přitéká potůček Rokyťák, který má svoje narození nahoře, v lesíku Hůrce.
7: Tady se budou dít věci.
2: A je po hostině. Nejdřív jména, aby se nám nerozběhly pulci, a najednou sice masakr, ale přes umění. Teď je tady vůbec všechno vzhůru nohama.
6: A také, že bylo. V jednom koutě rybníka Pardoubek zkoušel Lumír pěvecký sbor z malých kuněk, které se hodili víc než malí skokani z Křehotaví. Ve druhém, u pomníku Vodomila Pardoubského, se chystalo pódium a ve třetím nevěděli Silvestr, Lojzík, Aneška i Pepa, co dál a jestli s nimi bude ještě někdy okoun Félix kamarádit, když je teď tím principálem a ředitelem. No a ve čtvrtém trucoval starý kapr Bartoloměj, protože ho k ničemu nepřizvali, nikdo po něm nechtěl, aby poradil a nikdo si ho vlastně ani nevšímal.
2: A co bude Félix chtít od těch, co si přijdou poslechnout? To neví ani samotný okoun Félix. A na to jsem teda náravně zvědavá. A na to zpívání taky.
6: A veliký masakr, jak sliboval Félix, se blížil. Okoun důležitě obeplouval Pardoubek, tvářil se, že přemýšlí, a každému připomínal, aby v pátek nezapomněl. Okuňku Bambínu strach neměl, ale starosti mu dělal sbor, který už pěkně dlouho neviděl, a slíbenou kapelu tu už vůbec ne. A potom tady byl pátek a všichni se sešli na té straně rybníka, kde byl pomník samotného Vodomila Pardoubského na hrázi. Už se stmívalo, když ta sláva konečně začala.
3: Dnes na svatého Bartoloměje, čímž i za všechny gratuluji našemu příteli Kaprovi k svátku, zavítala k nám do rybníka Pardoubek světoznámá umělkyně, ohnivá kuňka Bambína. Doprovodí smíšený sbor skokanů z křehotavých a obecných kuněk. Pro nedostatek času jsme nastudovali prozatím pouze jednu píseň a taky uslyšíte celkem 3krát.
8: Kde je ta kapela? Kde je ta kapela? Já toho Lojzu překousnu.
3: Na rákosové varhany, flétny a bubínky a škeble zahraje světoznámá big beatová skupina Vodomil skokana Honzíka. Bavte se dobře.
8: Ten má kliku, ten má ale kliku. Bez kapely by ho hned poslal mezi nezaměstnaný skokany a Lojzu zpátky na háček, aby v nedělští

0: Nezdá se ti, Frolík, že ty žáby dneska kvákají nějak líp?
1: A víš, že jo? Já se bál, jaký bude celý leto kravál a ono to docela jde.
0: Tak se jim to přece jenom povedlo.
2: Ty, Kubo, poslouchej. Ta žabička kuňká tak nějak zvláštně. Úplně mi to připomíná tu moji písničku, co mám, když máchám prádlo. A ty ostatní žáby, ty zpívají s ní. Poslouchej, Kubo, ona je to opravdu ta moje písnička.
0: No jo, už je to tak, je to ta písnička. V Pardoubku potom ještě dlouho do noci okoun Félix počítal stříbrné penízky z rybích šupin a radoval se, že je jich hodně. Dva dal dokonce žabce Bambíně, jenomže ta nevěděla, co s nimi. Ale měla radost, že jí tleskali i ryby svými ocasy o hladinu, když zaspívala tu svoji krásnou písničku, co měla od Haničky.
3: Co s těmi penízky budeš dělat, Félixi?
4: Ani pořádně nevím, ale je jich hodně a blízkají se. Tak třeba nějakou cenu mít budou. Víš, jak si na hrázi rybáři vyměňují podobné lesklé šupinky, když bouchají papírem do lavice na břehu a křičí trumf a ještě jeden a jedeme z kopce, i když sedí na lavici?
2: Já bych věděla, kdybyste mi ty penízky dali, dala bych si je okolo krku, jako je má slečna Hanička Zemlejna, a vy byste také tak vzdychali jako mladý rybář Šubr.
4: Ach jo, co naděláš? Jeden se dře, pořádá koncerty a druhý se bude zdobit. Zkrátka, ženská.
5: Nikdo už neví, kdo to určil, aby čáp nosil děti. Má sice pořád ještě bílý plášť, jaký obléká zdravotnický personál, ale nikdo se už nepamatuje, že by čápa viděl při přepravě kojenců. Na to jsou dnes sanitky. Čáp se ze všeho nejraději cachtá u rybníka, honí žáby a vytahuje je z vody dlouhým zobákem jako okurky ze sklenice. Jenže jednou se sanitka porouchala a z porodnice poslali pro čápa. Věděli, že se pořád cachtá ve vodě, až mu nohy i zobák zčervenají, a poslali proto zřízence rovnou k rybníku. Nazdar, kolego, oslovil čápa zřízenec. Máš se dostavit do porodnice, porouchala se nám sanitka. Co je mi do toho, řekl čáp. Já sanitky spravovat neumím. Máš se ale dostavit, vzkazuje to sám pan primář, trval na svém zřízenec. Když sám pan primář, tak půjdu, řekl čáp a odešel se zřízencem a žáby začaly kvákat, protože se jim odchodem čápa ulevilo. Sláva už je tady, zvolal primář, když čáp přišel do porodnice a dodal: to nám vytrhneš ten z paty. To bych mohl, protože mám zobák jako pinzetu, řekl čáp, zaklepal zobákem na ukázku a obhlédl patu pana primáře i patu vrchní sestry, ale žádný trn neviděl. O trn přece nejde, řekl zase primář a dodal na vysvětlenou: porouchala se nám sanitka. Sanitku spravovat neumím, řekl čáp. O opravu sanitky přece nejde, odpověděl zase primář a tím čápa dočista zmátl. Pane primáři, ten pták to nesvede, řekla vrchní sestra. Co by nesvedl? Mě taky přinesl čáp, zvolal primář. Aspoň babička mě to vždycky říkala. Čáp rázem pochopil, že se od něj čeká doprava miminka z porodnice domů místo porouchané sanitky a už se viděl s houkačkou a modrým světlem, jak mu vrabci a letadla ustupují z cesty. Ale houkačku ani modré světlo mu nedali a na krk mu zavěsili brašnu s červeným křížem, jako mají dobrovolné zdravotní sestry o Spartakiádě. Do zobáku mu vložili pevně utaženou peřinku s nemluvňátkem a pan primář zavolal šťastnou cestu. A vrchní sestra řekla, nepřej si mě, jestli se tomu Broučkovi něco stane. Nemluvně při různých příležitostech křičí a cestou začalo křičet i toto mimínko. Čáp usoudil, že má hlad, protože ptáčata také křičí nebo jinak povykují, když mají hlad. Zamířil k rybníku, aby svému pasažérovi sehnal něco k snědku. Snesl se s ním na břeh do hebké trávy a hned bylo kolem plno zvědavců. Byly tam kachny a potápky, připlula i labuť a z rákosí natahoval krk roháč. Samozřejmě nechyběl ani křiklou na racek chechtavý. Má hlad, vysvětlil čáp zvědavcům a zeptal se nemluvněte. Chceš žábu? Racek se zachechtal a to čápa rozlobilo. Když má hlad, musí dostat něco k jídlu. Nevím, co je na tom k smíchu. Žába pro kojence. To je na tom k smíchu, chechtal se dál Racek. Aby zvěděl, moje děti jsou po žábách jako divé. Zejména skokan hnědý je pro ně pravá lahůdka, řekl čáp. Racek má pravdu, skokan není to pravé pro mimínko. Přidala se k Rackovi potápka, i kachna, i labuť. Čápa zvyklala ta jednota názorů a zeptal se, chceš radši čolka? To už se chechtala i kachna, i potápka. Náhodou by mu čolek třeba chutnal, řekl roháč, který připlul z rákosí a okukoval nemluvně. To je moje řeč. Hned nadšeně zaklapal zobákem čáp. Když lidé chtějí někomu naznačit, že nemá všech pět pohromadě, ukáží si prstem na čelo. To ptáci nedělají. Ptáci v takovém případě řeknou čipupu a trhnou si nožičkou. Racek, kachna i potápka řekli čápovi i roháčovi čipupu, každému zvlášť, a trhli si nožičkou. Labuť na ně čipupu neudělala, protože labuť je dáma mezi ptáky. Roháč se ale nedal a vykřikl, je to vodnické dítě, abyste věděli. O tom bych si dovolila pochybovat, řekla labuť. Vodníci mají zelené děti, ale tohle děťátko je růžové, jako červánek. Nebuď labuť, vykřikl zase roháč. Jen se podívej, dělá se pod ním loužička. Na mou duši byla to pravda. Ptáci se ulekli a skoprněli s otevřenými zobáky, protože z vodníka jde strach. Labuť ale přistoupila k mimínku, rozbalila peřinku a bylo vidět pěkného, nahatého kluka. Na nožičce měl napsáno fialově Milan Čundrlík. Jméno se novorozencům v porodnici píše na nožičku, aby se předešlo záměně. Poučila labuť ostatní ptáky a podala čápovi mokrou plenku, aby ji usušil na sluníčku. Vy jste ale strašpitlíci, chechtal se zase Racek, ačkoliv ještě chvilku předtím byl taky celý ustrašený. A je to vodnické dítě, znovu vykřikl roháč a ukazoval přes rybník. Potom se honem schoval do rákosí. Skutečně, po břehu rybníka běžel zelený mužík a za ním ještě malá bílá postava. Byl to pan primář v zeleném hubertusu v doprovodu vrchní sestry. Když doběhli na místo, vrchní sestra odborně zabalila Milana Čundrlíka do peřinky a na Čápa udělala čipupu. Panu primáři řekla, já jsem přece hned povídala, že ten pták to nesvede. Od té doby vozí miminka z porodnice zase sanitky.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: A bylo zase ráno, potůček bublal, blatouchy kvetly a nad vodou se ve slunci zablýskal váška. Všude byl klid a jas, ale pavouček Pája neměl stání. Každou chvilku vybíhal z pavučiny a poslouchal, odkud se ozve bzuchot dunajského komára Pišty, se kterým se včera seznámil. Moc rád by se dověděl, jak Pišta pořídil u té boubelaté

0: třeba ty, pájo, ukázal na něj strýček. Rozhlídni se kolem a řekni nám, co vidíš. Pán se rozhlížel poctivě a odpověděl taky poctivě. Nic. Strýček se zavrtěl v pavučině. Asi špatně slyším. Co vidíš, když se tak kolem sebe šťastně rozhlídneš? Pája nechtěl lhát a tak zase řekl, že nic zvláštního. A strýček se kláč rozhazoval nohama a skákal, až si potrhal pavučinu. Nic, nic zvláštního, rozčiloval se. A co to modré nebe? Co ten zelený mech? A co blatouchy u potoka? A co ty vášky nad vodou? Jmenoval toho ještě mnohem víc. A protože se opravdu rozlobil, poslal páju pryč. Z našeho ranního rozjímání, jak řekl. Pájovi bylo nevesele. Loudal se bez cíle a když zafoukal větřík, nechal se volně poponášet. Tak se dostal až na kraj lesa, docela blízko k chatě, kde bydlela ta paní, co neměla ráda pavouky. Vylezl si na pařízek a v tom kolem něho něco probzučelo. Bzzk! Servus! No, ovšem, byl to komár Pišta. Vypadal mnohem líp než včera. Už nebyl vyzáblý, tělo měl jako soudeček. Ahoj, zaradoval se pája. Tak jak ses měl? Jak bylo na chatě? Bohovsky, volal komár. To byly hody. Teď se bohužel musím vrátit domů do Komárna, ale určitě se vrátím. Servus, kamaráde. Pišta odletěl a pájovi se hned zastesklo. A když už byl v tom stýskání, vzpomněl si na nešťastné pavoučky, co žijí v podnájmu na chatě, odkud je jejich majitelka vyhání koštětem. A ta starší boubelatá paní právě vyšla ze dveří. Pája ji viděl docela zblízka. Vypadala nevyspale a jaksi opuchle na tváři měla čerstvé štípance jako nejspíš jako od komára. Vyběhla po pěšině směrem k vesnici, ale okno nechala otevřené. Když zmizela v ohbí cesty, dostal pája nápad. Bude stejný hrdina jako komár z Komárna. Vrazí do chaty a osvobodí zajaté pavoučky. Vysoukal se otevřeným oknem do předsíně. U stropu a v rozích stěn zbylo ještě pár pavučinek. Jedna byla opuštěná a tak se v ní postavil a volal tím nejsilnějším hlasem: kamarádi, jsem pája, pavouček z lesa a vím, jak tady trpíte. Jen se rozhlídněte kolem sebe, co vidíte? Pár pavoučků se probudilo a ptalo se navzájem, co se děje. Třeba ty, ukázal pája na zaprášeného pavoučka v rohu síně. Rozhlídni se a řekni všem, co vidíš. Pavouček udíveně koukal kolem sebe. Nic, řekl nakonec a všichni přikývli. Pája zajásal, poskakoval v chatrné pavučince a křičel na celé kolo. Správně, nic, a proto pojďte za mnou, dovedu vás do lesa.
1: A co uvidíme v lese? Zeptal se rozmrzele starý pavouk.
0: Modré nebe, zelený mech, blatouchy u potoka a vášky nad vodou.
1: A co mouchy? Zeptal se znovu starý pavouk.
0: Mouchy tam máme ohromně zdravé a pořád čerstvé, řekl pája vítězně. Pojďte se mnou a budete se mít bohovsky.
2: Po krátké poradě se z okna spustilo asi 10 nejodvážnějších. Vedl je starý pavouk. Ale už kousek za chatou zastavil a začal se nespokojeně vrtět.
1: Co to tu tak protivně svítí?
2: Pájovi chvíli trvalo, než se dovtípil, co se starochovi nelíbí.
0: No to je přece sluníčko, zvolal.
1: No tak ho vypni, zabručel pavouk. Bolí od toho oči, správný pavouk se má držet v šeru a v chládku.
0: To je pravda, volali zaprášení pavoučci.
2: Staroch zase ušel pavouk.

metrů a celá skupina se pohnula za ním. Nízko na pasekou proletěl hbitý ptáček a v letu sezobl tučnou mouchu. Co to bylo? Vylekali se pavoučci. Jiřička, poučil je Pája. Krade nám mouchy, hulákal starý pavouk. To je pravda, zlobili se zaprášení pavoučci. A co je tohle za ošklivé zvíře? Staroch ukazoval k tůňce, kde seděla žába. Seděla na břehu jako socha, najednou kolem ní proletěla moucha a chňap. Žába ji blesku rychle chytila do tlamy a spolkla. To je ropucha, vysvětloval Pája. Není zrovna krásná, ale pavouků nic neudělá. Jak to, že neudělá? Krade naše mouchy. Staroch se rozčiloval, brumlal a točil se na místě. A najednou se obrátil ke svým věrným a zavelel: Hoši, čelem vzad, život v lese to není nic pro nás. My jsme pavouci domácí. To je pravda, řekli zaprášení pavoučci a courali se zase zpátky na chatu, kde jim mouchy kradla jenom mucholapka. A tak se spáji nestal pavouček osvoboditel. Ale za to měl celou cestu domů k zelenému smrku a bublajícímu potůčku o čem přemýšlet.

0: Někdo by si mohl myslet, že nejvíc sněhuláků je v Grónsku, když tam hodně mrzne. Ale v Grónsku žijí hlavně lední medvědi. A lední medvědi sněhuláky stavět nedovedou. Sněhuláky umějí nejlíp stavět kluci. A jsme doma, protože u nás je kluků habaději. Byla zima a byl mráz, že slepoval nos jako vánoční cukroví, a kluk Pepík si stavěl sněhuláka. Postavil malého sněhuláka, neboť velkého by musel stavět ze židle. Budeš malý sněhulák, protože nemám židli, řekl Pepík. A bez tak by se mi zapíchla do sněhu. Jo, řekl sněhulák. A bylo mu jedno, že je sotva poloviční. Stejně ani nevěděl, jak vypadá velký sněhulák. Poloviční sněhulák, poloviční jméno. Budeš se jmenovat Hulák, rozhodl Pepík. Jo, zase sněhulák. A bylo mu to jedno, stejně ani nevěděl, že jsou i jiná jména. Hulák je divné jméno i pro sněhuláka, ale jméno to je, i když poloviční. A proto se musí psát na začátku velkým písmenem. Jako se velkým písmenem na začátku píše jméno Pepík nebo Brok, který na sněhuláka vrčel a štěkal. Co na něj vrčíš? Hulák je náš sněhulák, sdělil mu Pepík. Aha, pochopil Brok, zvedl nohu a sněhuláka maličko žlutě označil, aby se vědělo, že je to jejich sněhulák. Jde se sáňkovat, řekl potom Pepík, a už frčeli po stráni dolů, vpředu Brok, za ním Hulák, vzadu Pepík, a sáňkovali až do tmy. Sněhulák Hulák by jezdil pořád, jak se mu to líbilo, ale najednou roztrhlo tmu volání Pepíku, a Pepík sáňkovačku ukončil. Jde se domů, nebo bude cajmrsk. Bylo po všem a šli domů. Napřed Pepík, za ním Brok a naposled sněhulák. Hrnul se za nimi do dveří, ale Pepík ho zarazil. Huláku, ty nemůžeš, uvnitř bys roztál. Sněhulák zůstal před chalupou a poslouchal, jak měsíc rozcinkal hvězdičky a mráz zvonil na rampouchy. Ráno z chalupy vyběhl Pepík s brašnou na zádech, s Brokem v patách a už od dveří volal: ahoj, Huláku, jede se do školy. A už zase frčeli na sáňkách strání dolů rovnou do školy. Hulák se hrnul za Pepíkem, ale dovnitř zase nesměl. A do školy nesměl ani Brok. Hulák stál u okna a koukal do třídy, jak se kluci koulují houbou, a povídal Brokovi: já nevím, proč tam nesmím. Koulovat se to bych taky uměl.
1: Dělal bys loužičku. Já tam taky nesmím kvůli loužičkám, řekl Brok.
0: Potom zazvonilo, do třídy přišel pan učitel a začali se dít věci, že sněhulák nestačil koukat. Pan učitel kreslil na tabuli jablíčka, domečky, lokomotivu a ještě jiné předměty. Potom psal číslice a potom zase písmena a žáci si to opisovali do sešitu. Co to dělají? Ptal se sněhulák Broka.
1: Samé hlouposti, odpověděl Brok. Je to tady k nastuzení. Já jdu radši domů.
0: Je pravda, že sněhuláci nepotřebují vzdělání. Sněhuláci stojí, koukají a mrznou. Snad je to proto, že ke vzdělání nepřijdou. Ale sněhulák Hulák přihlížel vyučování a zatoužil po vzdělání. Snad po něm zatoužil i proto, že měl lidské jméno. Každý den jezdil s Pepíkem na sáňkách ke škole a díval se oknem do třídy, jak pan pan učitel vyučuje počtům, psaní a čtení. V noci si probranou látku opakoval. Brok se ale nechtěl učit a zůstal nevzdělaným psem. Jednou ráno Pepík zase vyběhl s Brokem z chalupy, všichni tři si nasedli na sáníky a už ujížděli strání dolů ke škole. Před školou Sněhulák slezl ze saní a hned se hrnul k oknu. Huláku, kam jdeš? Pojď, jedem ještě jednou, volal na něj Pepík.
2: To bys přišel pozdě do školy. Hnedle bude zvonit, povídal Sněhulák.
0: Nic nebude, ode dneška jsou vánoční prázdniny, řekl Pepík. A celý den prosáňkovali. Ale večer, když Sněhulák zůstal sám před chalupou, nedalo mu to, sedl si na sáňky a svištěl dolů ke škole. O vánočních prázdninách školník větrá třídy a ve škole se netopí. Sněhulák tiše vešel do třídy, sedl si do první lavice a díval se na tabuli. Byla na ní křídou napsaná básnička. Sněhulák si básničku přečetl. Přečetl ji znovu a ještě jednou, až si ji zapamatoval. Potom vyšel ze školy, stoupal strání k chalupě a u chalupy zaklepal na okno. Okno se otevřelo a Sněhulák všem, kdo chtěli slyšet, říkal básničku.
2: Podkovičky zazvoní, jede zima na koni. Znovu zase po roce budou bílé Vánoce.
0: A potom měsíc rozcinkal hvězdičky a mráz vyzváněl na rampouchy.

po fazolce. Na vyasfaltované cestičce leží fazolka. Kdo si ji tam vytrousil? Fazolce se to moc nelíbí. Jednak je na ní moc ze všech stran vidět a asfalt také není nic moc pro fazolku. Najednou je u ní myš. Očichá ji a už ji chce popadnout, ale fazolka řekne: ani se mě nedotkni. Jsem časovaná bomba a bouchnuli obě uši i s fouskama ti utrhnu. Myška se zalekne a hop skok pryč. Ale už je tu vrabec. Klofne do fazolky a už ji chce popadnout, ale fazolka se nedá. Ani se mě nedotkni, darebáku. Jsem časovaná bomba, jestli bouchnu, všechna pírka z tebe otrhám. Ostudného naháče z tebe udělám. Vrabec se hrůzou naježí a frnk pryč. Ale už je tu mravenec. Obejde dvakrát fazolku, tykadlí ji omaká a už ji chce táhnout pryč, ale fazolka na něj vybafne. Ani se mě nedotkni, jsem časovaná bomba, počkám, až budu v mraveništi, tam bouchnu a celé mraveniště vyhodím do povětří. Ale mravenec se směje. Jen klid, fazolko, my máme u mraveniště bezpečáky, ti tě už odjistí, takže nevybouchneš. A vleče jí trávou dál, jako by se nechumelilo. Fazolka křičí: pomoc! Ale mravenec na to nedbá. Jaký ale vleče kolem jedné žížalý chodbičky, nějak nedává pozor a fazolka mu do ní zapadne. A Rome, zakleje mravenec a začne se hrabat za fazolkou. Ale z podnožek se mu sype dolů hlína, takže než se k fazolce dohrabe, vlastně ji celou zahrabe. A Rome, to jsem to vymňoukl, řekne si mravenec, vyleze zase pospátku z žížalý chodbičky a jde hledat něco jiného. Fazolce to tam ale ku podivu docela vyhovuje. Jednak na ní není odevšud vidět a hlína je rozhodně lepší než asfalt. I usne po chvilce a zdá se jí takový hezký, kulatý sen. A když se z toho snu probudí, vystrčí ze země své dlouhé štíhlé tělo plné zelených listů na dýchání, plné šlahounků na ovíjení, za chvíli rozkvete spoustou nádherných květů, přilétnou včely a opelí je, z nich budou co nevidět lusky a v nich plno, plničko fazolek, malých časovaných bombiček.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Vysvětlivka. Co je to ten pokojík? Než vám povím, jak to bylo dál s panem Vavřincem a s Hejlíkem, měla bych vysvětlit, kde vlastně Hejlík s dědečkem bydlí. Samozřejmě, že pan Vavřinec neměl žádný zvláštní pokojíček pro lichožrouty a podobné nezvané hosty. Vždyť ani vy žádnou takovou komůrku doma nemáte a přesto u vás nějaký lichožrout bydlí. Nebo snad chcete tvrdit, že vám se ponožky nestrácejí? Nejspíš tedy nevíte, že za stěnou vaší kuchyně, obýváku nebo ložnice je dutý prostor. Možná, kdybyste kousek po kousku tu zeď malým kladívkem proklepali, zaslechli byste takový zvláštní dutý zvuk, jako když klepnete na bubínek. A když se vám poštěstí ten zvuk uslyšet, tak to jste právě zaklepali na dvířka místnosti, ve které žije nějaká lichožroutí rodinka. Pokud si to budete chtít doma zkusit, tak vám ještě napovím, že to místo je často schované za tapetou nebo za nástěnným kalendářem nebo za zasklenou svatební fotografií vašeho pradědečka a prababičky. Lichožrouti, kteří žijí ve školních třídách, mívají bydlení za obrazem prezidenta. Hejlík s dědečkem měli svůj pokojík mezi kuchyní a koupelnou, a to za zarámovaným diplomem, který Egon Vavřinec obdržel ještě na vojně. Byl v něm jmenován jako nejlepší trubač hradní stráže. Ten jejich pokojík vypadal v mnohem menším měřítku, ovšem tak trochu jako byt pana Vavřince. I oni měli malou kuchyňku a ložnici, jen bez koupelny se obešli. Lichožrouti se totiž vodě vyhýbají, protože hrozně dlouho schnou a neradi se ždímou. Konec vysvětlivky.
2: To je škoda, že už je po všem.
3: Však on si náš Ferda zase něco vymyslí.
4: Já už to mám vymyšlené. Víte co, budeme si jich vybrat pohádky. Já jich znám plno od nás z kina. O perníkové karkulce, o sedmi sněhurkách, no vlastně spousty.
5: Ale o tom, jak si housenka pletla kabátek, to jistě neznáš.
2: Jak si housenka pletla kabátek?
5: To vám byla jednou jedna housenka a ta se moc ráda strojila. Zrovna nadešel čas, kdy se měla proměnit v motýla a tak si začala plést kabátek. Ten si musí udělat každá housenka, než se promění v motýla. Celá se pak do něj zabalí, usne a když se pak probudí, kabátek praskne a housenka už není housenkou, ale motýlkem. Ta naše housenka však pořád nevěděla, jaký kabátek by si měla uplést, aby z ní byl hodně krásný motýl. Letěl kolem Bělásek a milá housenka na něj volala:
6: co pak je teď v módě?
5: Zrovna tak. A ten Bělásek povídá: podívej se na mě, já jsem celý bílý, letos bude v módě bílá. A tak ta housenka začala plést bílou.
2: Je, ta byla ale hloupá. Nejkrásnější je přece červená puntičkovaná, jako nosím já.
5: Zrovna tak poradila housence jedna beruška. Housenka tedy začala plést červeno puntičkovaně, ale ten bílý načatý kousek už nechala. A kde se vzal, tu se vzal nejkrásnější motýl, otakárek.
7: Vy si děláte červeně puntičkovanou, to jsem jak živ neviděl, já bych nenosil jinou než žlutou černě páskovanou.
5: Housenka tedy připletla k těm předchozím barvám žlutou černě páskovanou a potom ještě zelenou měňavou. To jí poradil zlatohlávek.
2: Je, to měla na sobě tedy učiněnou strakatinu.
3: To jsem tedy zvědav, jaký z ní pak byl motýl.
5: Všichni byli zvědaví. Ale nikdo se to nikdy nedověděl, protože ta parádivá housenka se vůbec neproměnila v motýla, ale v můru, která lítá pod mě, takže není vidět, jakou má barvu.
4: Dobře, i tak, když byla hloupá.
3: A marnivá.
2: To já bych nikdy nechtěla být jiná nežli červená puntičkovaná, protože taková jsem ze všech nejkrásnější. Co se mi pozmíváte?
4: Pardon, to já ne.
2: A jsem ze všech nejkrásnější, abyste věděl, jsem. Počkejte, já to řeknu mamince, že se mi pozmíváte.
5: Jestli pak víš, kdo to řechtá?
4: Já ne, Ferdo.
5: A co pak si kobylka, pytlíku?
4: A kobylka? Jaká kobylka?
5: Obyčejná luční kobylka, schovaná v hermánkovém houští.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Byla zima, padal sníh a Křemílek s Vochomůrkou seděli u stolu. Chvíli si povídali, chvíli zpívali, chvíli mlčeli a nakonec Křemílek povídá.
2: Jojo, už nevíme co a zima bude dlouhá. Víš co, Vochomůrko, dojdi k slepici pro vejce. Posadíme ho na třetí židli. Vejce je šišaté a bude s ním veselo.
1: Vochomůrka vzal tedy sáňky a jel k slepici. Když k ní přijel, slepice povídá.
2: Co pak chceš, Vochomůrka? Vejce, ale veselé,
1: řekl Vochomůrka. Slepice mu dala vejce, Vochomůrka ho naložil na sáňky a jedou zpátky. Vpředu šlape Vochomůrka a táhne za popruh a vejce si podřimuje na sáňkách. Jenže je uviděl tchoř Šuperka a hned se jim přidal za paty. Měl na to vejce náramnou chuť. Dojeli rovinou až k místu, kde se cesta rozběhne a utíká po stráni dolů k pařizové chaloupce.
2: Of, jach, to jsem se s tebou ale pořádně nadřel, povídá Vochomůrka vejci. Ale teď se svezu taky já.
1: Posadil se na sáňky za vejce, odrazil se patami a jedou. A tchoř Šuperka pořád za nimi, až se mu sníh práší od tlapek a tiše si počítá do vousů.
2: Až řeknu 7, tak to vejce popadnu.
1: V tom ale vrazili sáňky do pařezu a Šuperka, jak byl rozběhnutý, klopítl o pařez hned 3 tlapkami. Strčil do Vochomůrky, který rychle popadl vejce, aby ho ochránil a už se kutálejí. Křemílek zatím čekal doma v chaloupce. Pletl ze suché trávy polštář, aby se vejci měkce sedělo na židli. Dopletl polštář a podíval se oknem na stráň a co nevidí. Vochomůrka se kutálí sněhem a za ním tchoř Šuperka. Křemílek honem skočil ke dveřím a když byla ta pravá chvíle, otevřel je a Vochomůrka vletěl rovnou do postele. Za ním vejce, které si měkce sedlo na židli s polštářem. Pak Křemílek rychle přibouchl dveře a pevně je přidržel.
2: Přece si nenarazím nos.
1: Zaprskal tchoř Šuperka, který se hnal 3, přeskočil chaloupku a běžel dál. Vejce se začalo spokojeně usmívat a protože bylo šišaté, budou mít určitě v pařezové chaloupce veselo celou zimu.

Sobecký obr. Každého odpoledne, když přišli děti ze školy, chodívali si hrát do obrovy zahrady. Byla to veliká, rozkošná zahrada s měkce zelenou travou. Tu a tam zvedaly se nad trávu krásné květiny jako hvězdy. A 12 broskvových stromů bylo na jaře obaleno něžnými růžovými a perleťovými květy. A na podzim neslo bohatství ovoce. Ptáci seděli na stromech a zpívali tak sladce, že děti často přestávali si hrát, aby jim naslouchali. Jak je nám tu blaze, volávali druh na druha. Ale jednoho dne se vrátil obr domů. Byl navštívit svého přítele, kornvolského lidožrouta, a zůstal u něho 7 let. Za uplynulých 7 let vypověděl všecko, co měl na srdci, neboť nebyl od slova, a rozhodl se, že se vrátí na svůj hrad. Když přijel domů, spatřil děti hrající si v jeho zahradě. Co tu děláte? Vzkřikl velmi nevrlým hlasem a děti utekly. Moje zahrada je moje zahrada, řekl obr. Tomu může každý rozumět, a mimo mne nikdo nesmí si v ní hrát. I vystavěl vysokou zeď kolem zahrady a dal na ní návěstní tabuli: vstup pod trestem zapovězen. Byl to velmi sobecký obr. Ubohé děti neměly si nyní kde hrát. Pokusili se hrát si na silnici, ale silnice byla plna prachu a tvrdého kamení a jim se na ní nelíbilo. Po vyučování bloudívali kolem vysoké zdi a povídali si o krásné zahradě za ní. Jak šťastní jsme tam byli, říkali si. Potom přišlo jaro a celý kraj byl plný kvítků a ptáčků. Pouze v zahradě sobeckého obra byla dosud zima. Ptákům se v ní nechtělo zpívat, když tam nebylo dětí, a stromy zapomněly kvést. Krásná květina vystrčila hlavičku z trávy, ale když spatřila návěstní tabuli, bylo jí tak děti líto, že vklouzla zase zpět do země a šla spát. Pouze 2 lidé se radovali. Sníh a mráz. Jaro na tuto zahradu zapomnělo, volali. Budeme tu žít i po celý boží rok. Sníh pokryl trávu velikým bílým pláštěm a mráz obarvil všechny stromy na stříbrno. Potom si pozvali severáka a on přišel. Byl zahalen do kožešin a burácel zahradou celý den a schazoval střížky komínů. To je rozkošné místečko, řekl. To musíme pozvat na návštěvu ještě kroupy. A tak přišly i kroupy. Den jako den po 3 hodiny řinčeli na střechu zámku, až rozbili skoro všechnu břidlici a potom se honili dokola zahradou, jak nejrychleji dovedli. Oděny byly do šedivých šatů a jejich dech byl jako led. Nemohu pochopit, proč jaro nejde tak dlouho, řekl sobecký obr sedě u okna a hledě na svou studenou bílou zahradu. Doufám, že počasí se změní. Ale jaro vůbec nepřicházelo, ani léto. Podzim přinesl všem zahradám zlaté plody, ale zahradě obrově nedal žádných. Jest příliš sobecký, řekl. A tak tam byla stále zima a severák a kroupy a mráz a sníh tančili mezi stromy. Kdysi z rána ležel obr v posteli probuzený a tu zaslechl líbeznou hudbu. Zněla tak sladce jeho uším, že si pomyslel, královští hudebníci jistě, že jdou kolem. A zatím to byl pouze malý konipásek zpívající před jeho okny, ale on již tak dávno neslyšel ptačího zpěvu ve své zahradě, že se mu zdál nejkrásnější hudbou na světě. Potom přestali kroupy tančiti nad jeho hlavou a severák ustal v burácení a oknem k němu zavanula lahodná vůně. Myslím, že konečně přišlo jaro, řekl obr a vyskočil z postele a vyhlédl oknem. Co spatřil? Spatřil divokrásný zjev. Malou dírou ve zdi vlezli děti do zahrady a seděli na větvích stromů. Kam dohlédl? Na každém stromě bylo děcko. A stromy byly tak šťastny z návratu dětí, že se obalili květy a mávali mírně svými rameny nad hlavami dětí. Ptáci poletovali kolem a štěbetali rozkoší a květiny vyhlédali ze zelené trávy a smáli se. Byl to milostný obraz.
ale v jednom koutě byla dosud zima. Byl to nejvzdálenější kout zahrady a stál v něm chlapeček. Byl tak malý, že nebyl sto dosáhnouti na větve stromu a chodil kolem něho a plakal. Ubohý strom byl dosud pokrytý novatkou a sněhem a severák dul a burácel nad ním. Vylez, chlapečku, říkal strom a chýlil větve, seč byl, ale hošík byl příliš malinký. Obr díval se ven a srdce jeho roztálo. Jak jsem byl sobeckým, řekl, teď vím, proč jaro nepřicházelo. Vysadím toho ubohého chlapečka na strom a potom zbořím zeď a moje zahrada bude rejdištěm dětí na věky věkův. Litoval skutečně velice, co učinil. I sešel opatrně dolů a otevřel zcela tichounce vrátka a vyšel do zahrady. Ale jak ho děti spatřili, tak se lekli, že všecky utekli a v zahradě nastala zase zima. Jenom chlapeček neutíkal, protože měl oči tak zalité slzami, že přicházejícího obra neviděl. A obr se pozadu přikradl až k němu, vzal ho jemně za ruku a vysadil ho na strom. A strom hned rozkvetl a ptáci přilétli a zpívali na něm a chlapeček rozepěl své malé paže a sprutka jimi objal obrovu šíji a políbil ho. A ostatní děti, když viděli, že se obr více nehněvá, přiběhli zpět a s nimi přišlo jaro. Teď je to zahrada vaše, dětičky, řekl obr a vzal veliký mlad a zbořil zeď. A když šli lidé ve 12 hodin na trh, spatřili obra hrajícího si s dětmi v nejkrásnější zahradě, jakou kdy viděli. Po celý den si hráli a večer přišli dát obrovi s bohem. Ale kde je váš maličký kamarád, tázal se. Chlapec, kterého jsem vysadil na strom. Obr miloval ho ze všech nejvíce, protože ho políbil. Nevíme, odpověděli děti. Odešel. Musíte mu říci, aby sem zítra jistě přišel, řekl obr. Ale děti mu řekli, že nevědí, kde zůstává a nikdy předtím prý ho neviděli. A obr se velmi zarmoutil. Každého odpoledne, když bylo po škole, přišli děti a hráli si s obrem. Ale chlapeček, kterého obr miloval, se již nikdy neukázal. Obr byl velmi laskav ke všem dětem a přece toužil po svém prvním malém příteli a často o něm mluvíval. Jak rád bych ho viděl, říkával. Léta minula a obr velice zestárl a zeslábl. Nebyl již sto dováděti s dětmi, i seděl ve veliké lenožce a pozoroval děti a jejich hry a obdivoval se zahradě. Mám mnoho krásných květin, říkával, ale děti jsou květiny nejkrásnější. Jednou v zimě, když se oblékal, vyhlédl oknem. Teď už neměl zimu v takové nenávisti, protože věděl, že je to pouze spící jaro a květiny, že si odpočívají. Pojednou počal si údivem mnouti oči a díval se a díval. Byl to věru zázračný pohled. V nejzaším koutě zahrady byl strom všecek pokrytý květy. Větve jeho byly z ryzího zlata a stříbrné plody visely z nich a pod ním stál chlapeček, jehož miloval. Obr se běhl po schodech plný radosti. Spěchal po trávě a přišel blízko k dítěti. A když byl až u něho, zrudla mu tvář hněvem a on řekl, kdo se opovážil tě zraniti? Na dlaních dětských ruček byly stopy hřebů a stopy hřebů byly i na malých nožkách. Kdo se opovážil tě zraniti? Skřikl obr. Pověz mi, abych mohl vzít svůj veliký meč a zabít ho. Ne, odpovědělo dítě. Rány ty jsou rány lásky. Kdo jsi? Řekl obr. A podivná bázeň se ho zmocnila i poklekl před malým dětskem. A dítě usmívalo se na obra
a řeklo mu: Ty jsi mě nechal hrát jednou ve své zahradě. Dnes půjdeš se mnou do zahrady mé, která jest rájem. Když odpoledne děti přiběhly, našli obra mrtvého, ležícího pod stromem a pokrytého bílými květy.

0: Šejtroček vezl kanón na Zebín. Jednou se vídeňský císař pán díval na mapu a povídá: vidím u Jičína pěkný kopeček, co mu říkají Zebín. A jestli pak on na tom kopečku stojí pořádný kanon? Hned hnal ordonance, aby se na to v Jičíně zeptal. Ordonanc dojel, obhlídl Zebín a vrátil se do Vídně s vyřízením: melduju, že na tom kopci kanon nestojí. Jen pár třešní tam roste a kluci je drbou a cvrnkají po sobě pecky.
1: Od pecky ani moucha nepadne, povídá císař pán. A proto se tam postaví kanon, aby z něho bylo všude kdo střelení.
0: Hned dal takový kanon ulít a poslal ho po železnici do Jičína. V Jičíně radost neměli. Kanonu bylo plné nádraží a ještě ho kus přečníval za stanici. Přiběhl k němu jičínský generál a všichni obrsti z kasáren. Na ja, povídá generál, po železnici jel kanon jako po mydlině. Ale jak my ho teď dostaneme na ten kopec Zebín? Protože v Jičíně ani ve vsích kolem nebyl takový vůz, co by císař pánský kanon uvezl, a nebylo tam ani spřežení, které by kanon utáhlo. A to už taky hrálo v telegrafních drátech z Vídně do Jičína. Kdy bude stát ten kanon, co jsem poslal na kopci Zebíně, a kdy už se z něho dá první šůz? Podepsán byl císař pán. Jičínský generál a všichni obrsti točili čepicemi napravo, nalevo, ale rada z toho nebyla. Až jeden lejtnant si vzpomene. A co ten forman Šejtroček, co bydlí v chalupě pod Šibeňákem? Vůz má pevnější než ze železa a valacha silného za 40. Ten by to dokázal. Jičínský generál hned dal lejtnantovi malou medaili za fištron a poslal ho, aby s Šejtročkem všecko vyřídil. Šejtroček zrovna hřebelcoval ve stáji valacha Žemlíčku, když tam přišel ten lejtnant. Břinkl dlaní o šavli a houkne: z generálského rozkazu vyvezeš kanón z nádraží na kopec Zebín.
2: A to ne, povídá mírně Šejtroček, protože z kanónu se střílí po lidech. Lejtnant zčervenal jako generálské podšití.
3: Tak ho tam vyvezeš z rozkazu samotného císařpána.
2: A to taky ne, zasmírně Šejtroček. Lejtnant zbledl jako nedošlý pecen.
3: Za tu neposlušnost tedy půjdeš sám na vojnu a rovnou na 14 let.
0: Tohle už byla pro Šejtročka zlá studie. V tom se mu ale přitočil valach Žemlička hubou k uchu a šeptá: jen řekni, že dovezeš, a všecko se uvidí.
3: Tak tedy dovezu,
0: řekl forman Šejtroček. Lejtnant se vrátil do barvy a odešel s tím vyřízením k generálovi. Ten den, co měl Šejtroček vést kanón z nádraží, nesměl v Jičíně nikdo vyjít na ulici, to aby kanónu nic nepřekáželo. Celý batalion vojáků musel přijít z kasáren, aby kanón složili z vagónu na Šejtročku v vůz. Jičínský generál a obrsti si jen dívali a sykali přes zuby, když vojáci s kanónem někde trochu zadrhli. Forman Šejtroček do toho pořád: kdyby svět věděl, jak já nerad ten kanon povezu. Od telegrafu pořád lítali s císařpánským poptáním, kdy už ten kanon bude stát a kdy se z něho vystřelí. Když kanon vezli, šel generál a obrsti po špičkách, aby se kanon nepřevážil. Forman Šejtroček nevesele poponášel o pratě, jen Valach Žemlička si bystře vykračoval před vozem a co chvilku se zasmál. Prošli Jičínem a dál a jsou pod Zebínem. Jičínský generál ukázal šavlí. A teď direkcion na ten kopec. Valach Žemlička zabral do postraňků a v tom jako by se mu zvrtlo kopito. Vozem trhlo, kanon se převážil a všecko to sletělo. Pod Zebínem je tvrdo a tak se kanon ohnul. V Šejtročkovi ustydla krev. A už k němu skočí generál a všichni obrsti. To si zodpovíš samotnému císařpánovi. Jenže v tom zas Valach Žemlička Šejtročkovi něco přišeptl a on povídá, a co já bych se zodpovídal? Kůň šel na rozkaz pana generála. To musel jičínský generál uznat. Chvíli se radil s obrsty a křikl. Ať se ten kanon co nejrychleji vyveze na kopec, jak je. A honem, ať se z něho vystřelí. Přitom generála pořád překřikovali ordonanci, že císař pán z Vídně pilně vzkazuje, co je s tím kanonem.

Nakonec stál kanón na samém vršku kopce Zebína. Kanonýři ho naládovali a pak s ním mířili. Šejtroček se opíral bokem o vůz a pořád tak nevesele. Kdo ví, kam ta koule půjde? Kdo ví, komu ublíží? Žemlíčka se k němu přitřel hubou ještě do třetice a přišeptl: však se to uvidí. A namířeno. Jičínský generál křikne: an fire! Kanon vystřelil. Vystřelil kouli, že až bylo pro strach. Nesla se, ale jen kousek. Uhodila rovnou do pole Turků pod Zebínem. To proto, že kanon byl od nárazu ohnutý. Šlo to jen do Turku. Ublížilo to jen dýním. Vydýchl si vesele Šejtroček. Jenže teď s tím zas měli mutaci jičínský generál a obrsti. Strachy se jim až omžily zlaté knoflíky. Až v seci sašpandovi, jak jsme si vedli s jeho kanónem, vězení na festunku se nevyhneme. S těžkým srdcem vyslali na poštu lejtnanta, aby císařpánovi poslal telegram. Kanón střelil, ale doletělo to jen k Turkům. Císařpán si ve Vídni telegram přečetl, dal si podat mapu a chvíli na ní měřil. Potom rozkázal jičínskému generálovi a všem obrstům: sofort pošlete po zlaté medaily. Byla to přece rána rovnou mě pro parádu. Vždyť je to od Zebína k Turkům nejmín 900 mil. A to všecko proto, že v telegramu je písmeno jako písmeno. Jičínský generál a obrsti si mohli nad císařskými medailemi hlavu ukroutit a přivodilo jim to motolici. Ale to už zas Valach Žemlička dávno stál ve stáji a Šejtroček ho jemně hřebelcoval.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: A máme tu pátou radu. Ve vlaku i v tramvaji slušnost všichni vídají.
2: Fakt všichni, tatí?
1: No, abych pravdu řekl, každý vítá, když se ten druhý chová slušně. To ano, ale leckdo by se měl chytit za nos.
2: Když se chci chovat slušně, to se musím držet za nos a pořád.
3: No jo, pane Spejble, co když má obě ruce plné?
1: Říkal jsem chytit se za nos.
3: Aha, ne držet no se tak za nos. Ano, hodinku stačí, když si na nos sáhneš a každý hned vidí, ale jak jsi slušně vychovaný.
1: Ne, Maničko, chytit se za nos znamená sám sebe, jak si pokárat.
4: Ano, že se nechová podle pravidel slušného chování i v prostředcích hromadné dopravy.
3: Proč hromadné, bábinko?
2: No, to je jasné, Máničko. Když to cukne, jsou všichni na jedné hromadě.
4: Ty bys tomu dal. Protože se v nich cestuje hromadně. No, mezi ně patří vlak, metro, tramvaj, autobus, trolejbus, mikrobus.
2: Globus, kakabus.
4: Ale děti. V hromadných dopravních prostředcích totiž nejezdíte.
2: A to v nich plaveme nebo co?
3: Nejezdíme v nich třeba na kolečkových bruslích, ale slušně v nich sedíme. Že ano, bábinko?
4: Ale ne, vůbec ne. Nejezdíte v nich sami.
2: Jak to? To nesmím. Když přijde prázdná tramvaj, tak nesmím nastoupit, dokud si ještě někoho neseženu.
4: Ale ne.
1: Prosím tebe, hodinku, já nevím, jestli podívej si.
4: No.
1: Paní Kateřina, chci tím jaksi naznačit, že ano?
2: No ať naznačuje.
1: No, teď to taky dělá. Tak ona chce naznačit, že jak si tam jezdí lidí víc.
4: Víc lidí,
1: jo?
4: Ano.
1: Že se musíte kvůli vám tomu chovat jaksi ohleduplně.
4: Právě.
2: Ohleduplně.
1: No jistě, nepokřik.
2: Neřvát.
1: No, nehlučet prostě. Zkrátka nerušit ostatní spolucestující.
4: Ano, jo? A taky nejezdit v zamazaných šatech, nevozit tak špinavé věci.
1: A nebo předměty ostré a špičaté.
4: Ano.
3: Takže ty do tramvaje nesmíš, Hurvinku.
2: Proč ne?
3: Hej, tuhle pan Spejbl říkal, že máš jazyk jako břitvu.
4: Ale děte. Tak dál. Pochopitelně nepatří do tramvaje zmrzlina. A vůbec jídlo. Za tu chvilku člověk hlady neumře. Něco jiného je to ve vlaku.
2: Tam hlady umře.
4: Ne, tam jíst může.
1: Což ovšem neznamená, že se začnu cpát hned, jak vlak vyjede a cpu se celou cestu.
4: A Hurvinku, teď mi řekni, co provedeš se zbytky?
2: Se zbytky?
4: Ano.
2: Hodím je pod sedadlo.
1: No, a na mě si budou prstem ukazovat, jakého mám syna, který hází věci pod sedadlo, Žano.
2: Nepak, tati, já si vyčinu, až se nebude nikdo koukat.
4: Hurvinku, slušný člověk používá papírového ubrousku, do kterého si po jídle utře ruce a zabalí do něho ty zbytky.
2: Jo, a ten hodí potom s těmi zbytky pod sedadlo.
1: Švanko,
4: ten hodí do koše, když vystoupí.
1: Ano.
2: Vydá. Vydá.
1: No, vydá. O tom jsme ještě nemluvili. To jste správně připomněla, paní Kateřino.
4: Ano,
1: no,
4: ano.
1: Jak nastupuješ a vystupuješ hurlajs?
4: Ano, správně.
2: Veřmi.
3: No, ještě. Okýnkem se neprotáhne, pane Spejble. Leda, kdyby byl žížala.
4: Ale, Máničko, pochopitelně dveřmi.
1: Ano, jenomže, rozumíš, nemusíš se do vozu vecpat ze všech nejdřív. Netlačíš se, nestrkáš se, nepoužíváš loktů, počkáš, dokud
2: mi vlak neujede.
1: Dokud nenastoupí starší lidé, že ano.
4: A když jdeš s Máničkou, kdo z vás dvou nastoupí první?
2: Já, Mánička Louda.
4: Ty jí nedáš přednost? No to bys měl.
3: No, to by měl.
2: No, proč? Jsi starší člověk? Nejseš, no tak
3: nejsem.
4: No, ale je dívka. Takže dáš přednost jí.
3: Ano.
1: Dáš jí přednost.
3: Ano, dá mi přednost.
2: Já jí dám přednost.
1: No, dobře. A kdo z vás dvou vystoupí první?
2: No, jasně Mánička, protože je dívka.
4: Pane, ty Hurvinku.
2: Jak to? Najednou se stala dívka ze mě?
3: A ze mě kluk.
4: Ale kde pak Máničko?
1: Všechno poplete, ten kluk všechno poplete.
4: Počkejte, vysvětlíme jim to. Hurvínek nastupuje za tebou.
1: Za tebou.
4: Aby tě mohl případně podepřít, ano, a vystupuje před tebou, aby ti mohl podat ruku, kdyby uklouzla nebo zakopla, že, pane Spejble?
1: Tak. Společenská pravidla, abych tak řekl, mají většinou i takový praktický význam, že ano? Takže nemůžeš udělat chybu, když se budeš řídit rozumem a citem.
3: No, jaký je v tom, prosím vás, rozum? Nechat nastoupit ostatní, aby mi zasedli všechna místa.
4: A cit ti neříká nic, Máničko.
3: Ty něco slyšíš, bábinko?
4: Ale měl by ti napovědět, že máš přenechat místo k sezení staršímu člověku nebo budoucí mamince. Slušné chování se pozná i v drobnostech. Například, můžeš někomu číst v tramvaji přes rameno, hurvínku?
1: No, tak a na tohle odpověz. No? To mě zajímá. Co teď
4: můžeš,
1: řekneš?
4: Můžeš číst někomu v tramvaji přes rameno?
3: Leda slabikovat, viď, hurvínku?
2: Máru, ne, že bych nemohl, ale já bych si musel stoupnout na sedadlo, jinak bych mu přes rameno neviděl.
3: Proč? Může to být trpajzlík.
2: Ale kolik trpajzlíků vidíš v tramvaji číst, dívtko?
3: No, to je pravda.
4: Vy máte řeči. Prosím vás, není to způsobné, že
1: ano? Se tím chtělo říct. Co koukáš?
2: Promiň, jsem se díval.
1: No tak, je to zrovna tak nespůsobné, jako klečet třeba na sedadle nebo na něm stát.
4: Tož platí i pro zavazadlo, že?
2: Žena má číst přes rameno,
3: ale zavazadlo asi umí číst, prosím tě. Ne, že nemá stát na sedadle.
1: Správně, Máničko, a proč?
3: Protože má sedět.
1: Šmanko, protože může to sedadlo zamazat.
4: Ano.
1: Že ano.
4: Nebo dokonce poškodit, že?
5: Tedy hurvínku, letos se mi ty vanilkové rohlíčky obzvláště povedly. No, žaričku, přestaň loudit. Ne. Žádné ochutnávání nebude. Dočkej času. Vánoce jsou už zítra. Tak se brzy dočkáš, víš?
6: Jenom aby. Bojím se, abys do zítřka nezapomněl, kam si ty rohlíčky schoval. Znáš se?
5: Ale děti, prosím.

0: Co je?
1: Jak to víš, že jsem měl v dopise pro Ježíška hrubky?
0: Cože? Jo.
1: Doufám, že nečteš Ježíškovi poštu.
0: Já?
1: No.
0: Ne. To on se mi sám zmínil, že by ses měl v pravopise polepšit, víš? To když mě předával ty dárky.
1: Jo, tak. No neboj, ostudu ti neudělám, taťuldo. A až to dopíšu, tak mu ten dopis zase pošleš. Že jo? Na tu jeho tajnou adresu, co znáš jenom ty? Že jo?
0: No samo sebou. Ostatně jako každý rok, že? Ty přece víš, že jsem s Ježíškem jedna ruka. No.
1: Dojemné. Ještě pořád ho to drží.
0: A prosím tě, teď už konec řečí. Musím dát plech s rohlíčky do trouby. Jo? Tak mě nezdržuj.
1: Dobrá, dobrá. Takže kde jsem to skončil? Jo, tady. Milý Ježíšku, chtěl bych tě poprosit, jestli bys mi mohl nadělit nové boty. Jo, to je dobrý. A tečka, ne, vykřičník. Dál. Moc bych si přál kecky. Jo. Šněrovací. Výbušně červený, takzvaně kotníkový. Jo. No a to nejenom proto, že mám potíže se spolužákem Vomáčkou, který mě kvůli tomu, že nosím dřeváky, neřekne jinak než dřevák. Ale taky proto, že bych si přál konečně něco normálního na sebe. Tak dál. A abych tě opravdu obměkčil, tak bych ti pomáhal. Ne, chyba. Tak bych taťuldovi pomáhal celý rok s mytím nádobí. Taky vykřičník. No, jo, ještě podepsat. Hůr vínek. Je, jo, Žery, promiň, já jsem na tebe úplně zapomněl. A Žeričkovi, prosím tě, přines pořádnou kost od Šunky.
2: Ne.
1: Ne? Tak ne, počkej. Raději Šunku od Kosti. Ne? Ne? Tak ještě lid, počkej. Šunku od Kosti i z Kostí.
2: No.
1: Děkuji předem, taťuldo. Ježíšku. Hotovo. Já teď ještě ten dopis zalepit. To je hrůza. Teda ani to lepidlo už není to, co bývalo. Prosím tě, Žeričku, zalep to, jo? Díky, to stačí. Taťulda, kde jsi?
3: Ve špajzu, mezi majoránkou a novým kořením. Hledám vanilku. No co je?
1: Dopis jsem dopsal a teď se půjdu trošku vyvenčit, jo? Co říkáš?
3: No vidíš, no ten nápad, no jen běž. Jo, vem si sebou Žerička, jo? Aspoň mi tu nebude při pečení překážet.
1: Tak Žery, jdeme!
0: Nazdar. Je, to, no konečně to je klid. Tak, a teď ho ne.

0: ten dopis. Vodička už bublá. A jak známo, otevřít obálku jde nejlépe na páru. No, jo, a je to. Tak co pak nám to ten kluk načmáral? Milý Ježíšku, já bych si psal kecky. Už zase kecky. Já nevím, kdy ten kluk konečně pochopí, že ty jeho dřeváky nejsou jen tak obyčejné, že jsou doslova kouzelné. Vždyť jenom co toho pamatují. A přitom jsou stále jako nové. A on by je vyměnil za obyčejné hadrové křápy. Co nevydrží ani jednu sezónu. Ach jo. No, co tam píše dál? Já bych pomáhal Tačuldovi. Celý rok smítím nádobí. No, vida. Ovšem musím říct, že taková výpomoc není k zahození. No tak, Ježíšku, co s tím uděláme?
1: S prominutím koňský trus, že ano, smíchán s dobrou zeminou, promění se na humus. Úspěchy nás neminou, vyroste nám žampion, vynese nám značný zisk, zbohatneš ty, já i on. O akci se zmíní.

prominutím starý hrad, že ano, s ideální vlhkostí. Může se však také stát pro ty děti radostí. Ano, děti se nám seřadí, vyfasují košíčky a pak pěkně nerádi budou trhat houbičky.

0: Je to špatný. Řídě je z toho smutnej a Jendovi teče oko. Napiš tvrdá pomsta Jouzovi.
1: Pomsta? Jouzo? Ale jaký Jouzové? Tvrdá pomsta? Tak tvrdý.

Kámen jako peřinka. Byl jeden mládenec, co se vyučil krejčím. Uměl ušít kalhoty, vestu i kabát, ale přece se vydal do světa, že se podívá, jak jinde látku stříhají. Počítal také, že si v cizích krajích více vydělá, že pár zlaťáků domů přinese, aby se mohl oženit. Šel tedy, kam jej oči vedly, kam jej nohy nesly. Tu dojde na louku, kde ležela spousta kamenů. Každý kámen kulatý jako lidská hlava. Krejčík se posadil, že si odpočine, a tu se před ním objevil stařeček. Postava schrbená, vous šedý, tvář bledá, jako z kouře utkaná. Polekal se hoch, ale dělá jako by nic. Slušně pozdravil. Jak se ti líbí na mé louce? Ptá se stařec. Mládenci se ta louka nic nezamlouvala. Kámen, nic než kámen, takovou by nechtěl kosit. Ale že byl zdvořilý, nechtěl dědečka urazit. A povídá, pěkná je, tráva jako samet. Jak to řekl, tráva mezi kameny povyrostla, zhoustla na pěkný koberec. A stařec se ptá dál. Jak pak se ti na mém kameni sedí? Kámen byl tvrdý, hrbolatý, velice tlačil. Ale že se mládenec nechtěl dědečka dotknout, povídá. Tuze dobře se mi sedí. Kámen jako peřinka. Jak to dopověděl, kámen tlačit přestal, v skutku byl měkký jako hedvábný polštář. Stařec se usmál. Když se ti dobře sedí, vezmi si kámen sebou, kam půjdeš. Možná, že ti štěstí přinese. Jak to dořekl, zmizel. Krejčík se po něm dívá, stařec nikde. No, to není jen tak. Tady se kouzla dějí. Vstal, vezme kámen a podívejme, nic neváží, jako pírko se nese. Tak šel mládenec dál s kamenem pod paží. Došel k jakémusi statku. Před dveře vyjde hospodář a můj ty bože, sahá Krejčíkovi sotva po kolena. Trpaslík. Jiný by se třeba zasmál, ale mládenec byl zdvořilý, poklonil se. Dobrý den, vzácný pane. Jsem vandrovník řemesla krejčovského. Nepotřebujete ve dvoře něco ušít? 100 obleků bych potřeboval, povídá skřet. Pro mou rodinu a pro čeleť. Ale museli by být do týdne hotovi. Když do týdne, tak do týdne. Zkusím to, povídá mladík. Přinesli mu látku zelenou jako mech. Krejčík se posadil na kámen, začal stříhat. Dobře, pohodlně se mu sedělo. Týden šil a hlad ani žízeň nepocítil. 100 obleků ušil pro všechny trpaslíky. Dobře si zvedl, řekl hospodář. Dobře tě také odměním. Za každé šaty dostaneš zlatý. No, to byla věru královská odměna. Mládenec zavískl, vzal truhličku s penězi a rozloučil se. Dál do světa nešel, vrátil se domů, vyhledal hodné děvče a oženil se. Postavil pěkný dům, nábytek pořídil dubový, vyřezávaný. Ale při práci se dal jen na kameni, měkkém jako peřinka,
tam se mu dílo nejlíp dařilo. Po celý život se Krejčíkovi dobře vedlo. A to proto, že byl zdvořilý a vždycky dbal, aby nikoho na světě neurazil.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: První sníh padal celou noc a ráno se údolí říčky Křemelné probudilo zahalené do bíla. Zdálo se, že závěj se malinko pohnula. Pak se z ní vynořil Čern Knoflík a za ním Tlamička s dlouhými vousy a bystrýma očima. Vidrýsek vykoukl ze sněhu, povylezl, otřepal se a nevěřícně se rozhlížel na všechny strany. Poskočil a jako na saních sjel až k samé vodě. Na vteřinu strnul a pak bez zašplouchání, snad aby nenarušil šumění řeky, zmizel pod vodou. Ledňáček se skočil z pozorovatelny a těsně nad vodou odletěl někam proti proudu. Vidrýska sníh trochu zaskočil. Plaval při břehu a vypadalo to, že se bojí vylézt z vody. Vyhýbal se dokonce i balvanům v proudu a ani neznačkoval své území. Celý les i stráně nad řekou se zdály být úplně bez života. Vidrýsek ulovil dva malé pstruhy a snědl je ve vymletém břehu v jakési jeskyňce, kam se s nich nedostal. Proti proudu řeky zamířil do jednoho ze svých příležitostných příbytků. Půl metru pod hladinou si do něho v příkrém břehu vyhrabal vchod a šikmou chodbou se dostal až do prostorného, suchého doupěte.

Následujícího dne se kraj úplně změnil. K polednímu vyšlo slunce a oteplilo se. Jižní vítr přinesl oblevu. Z větví padaly kusy sněhu a všude ze stromů kapalo. Příštího rána už sníh stmavnul vodou a brzy úplně zmizel. Vydrýsek opět cestoval po řece, jednou přespal v kořenech stromu a podruhé o několik kilometrů dál v upravené noře. Už zapomněl na nejistotu vyvolanou prvním sněhem. Za čas se však znovu ochladilo. Nepadal sníh, za to v noci přišel pořádný mráz. Nejprve zamrzly tišiny a tůně a pak se hezky od břehu led rozšiřoval dál do proudu. Vydrýsek vyhledával nezamrzlá místa, jenže po mrazivých nocích jich bylo stále méně a méně, až zůstaly otevřené pouze peřeje. Dokonce i malé vodopády se přeměnily v ledové kaskády. Pstruzy se ukryly do nezamrzlých prostor u dna, kam za nimi Vidráček nemohl. Ten už dostával pořádný hlad. Na řece zůstalo jen několik míst, kde mohl do vody nezamrzlými ledovými oky. Dokázal se dostat pod vodou od jednoho k druhému, ale taková hra v řece bez ryb jej nenasytila. Pustil se tedy opět proti proudu.

Za své cesty, během níž hledal domov, si pamatoval jedno místo se spoustou ryb. Kousek od soutoku šumavských řek se nacházely pstruží sádky a do nich se hladový vydrák vypravil. Trochu si dělal starosti, jak se dostat na oplocené prostranství. Zkoušel to vodou, tam jej však zastavili těsné mříže. Pokusil se tedy obejít plot a najít v něm nějaký otvor. Po dlouhé době a s trochou hrabání se nakonec dovnitř dostal. Na každé nádrži čeřila vodní hladinu v jediném nezamrzlém místě velká vrtule. Většina divokých vider by se takového zařízení bála, ale vydřísek měl z dětství strach z lidí i jejich věcí stále malinko potlačen. Ponořil se do vody a v mžiku byl venku s velkým duhovým pstruhem v tlamičce. Snědl jej úplně celého. Pak chytil ještě jednoho a stejnou cestou, jako přišel, se vrátil k řece. Usádek se zdržoval několik dnů, než mrazy povolili. Jakmile znovu napadl sníh, objevili jednoho dne rybáři zbytky pstruhu a cestičku z vydřích stop. A když vydřísek přišel na oběd do pstruží restaurace, čekalo tam nemilé překvapení. Díra v plotě byla pečlivě opravena a kolem běhal velký vlčák. Občas se zastavil a štěkal něco o tom, že vidrám je dosádek vstup zakázán.

0: Sníh popadával i v následujících dnech. Vidlísek se vrátil zpět do zátočiny na Křemelné. A protože mrazy povolili, opět se otevřela uprostřed řeky vodní hladina. Zase mohl lovit pstruhy, potápět se a cestovat řekou. Nežil v nadbytku, občas měl hlad, ale tak už to v přírodě chodí.
1: Jak kolíček napínal strunu E. V jednom domě všem na dobrou noc hrají housle u kolébavku. Talíře, hrníčky, nože a vidličky, lžíce, hrnce a pokličky se po večeři umíjí a čekají na ní v kredenci. Smeták a lopatka mají taky už uklizeno a čekají jen na ukolébavku. Oči se jim klíží, protože v domácnosti je pořád moc práce a brzy ráno začínají zase s úklidem. Za to lahvička na voňavku se fintí a všechny jen zdržuje. Budík, ten se u kolébavky nikdy nedočká, neboť budík je starý ospalec a taky musí vstávat ze všech nejdřív, aby ostatní vzbudil. Jen kalendář vstává ještě dřív, zrovna o půlnoci, protože právě o půlnoci začíná nový den a kalendář musí obrátit list, aby všichni věděli, že už je zítra. A přesto si kalendář vždycky na ukolébavku počká. Housle umějí hrát krásné ukolébavky, třeba halí, belí, koně vzeli a hříbátka v Petre želi. To má nejraději lustr, neboť ani koně, ani hříbátka jakživ neviděl a jen si je představuje. Sotva housle začnou, zhasne lustr všechny svoje žárovky, protože pod mě si každý může víc a líp představovat. Tak jakou pak u kolébavku si zahrajeme dneska? Zeptal se smyčec.
2: Zahrajte mi u kolébavku o tom, že budeme dělat jitrnice jako nohavice, řekl hned pekáč, aby ho nikdo nepředešel.
1: Pekáči, to přece není žádná u kolébavka, namítl smyčec.
2: Ať si není, jitrnice mám k smrti rád, odpověděl pekáč a všichni se smáli.
1: Já bych prosila u kolébavku o tom, jak letěla bělounká holubička. Je to něžná píseň a dobře se hodí, radila lopatka na smetí a každý jí dal za pravdu. Smyčec nasadil, pohladil struny a housle vyprávěli o tom, jak letěla bělounká holubička. A najednou smyčec přestal hladit struny a povídá, copak struno E, hraješ falešně. Jak bych nehrála falešně, když mě kolíček drží málo napnutou, řekla struna E a skoro plakala. Jak by také neplakala, když se kazí tak pěkná ukolébavka. Kdo to snad neví, na houslích jsou 4 struny a každá jinak hraje a jinak se jmenuje. Jmenují se struna G, struna D, struna A a ta nejtenčí, co hraje nejvyšší tóny, je struna E. Právě struna E hraje tóny vysoké jako nebe, kde ta holubička potkala toho andělička. Aby struna nehrála falešně, musí být správně napnutá. Ani málo, ani moc. Každou strunu napíná jeden kolíček. Kolíčky sedí houslím za krkem. Opírají se a táhnou. Na tom moc záleží. Jakmile povolí, jejich struna hned hraje falešně a písnička se zkazí. Co to povídáš? Já že tě málo napínám, bránil se kolíček. Asi to bude pravda, řekl smyčec. Není to poprvé, co si nám pokazil u kolébavku. Povídali, že mu hráli, odsekl kolíček. Jen se nevymlouvej, ty jsi známý lenoch, přidali se ostatní struny. Já vám ukážu, kdo je lenoch, urazil se kolíček a táhl. Ouvej, přestaň, to bolí, naříkala struna E. Ať se vidí, jestli já jsem lenoch. Na to kolíček a táhl ještě víc. Struna E sténala čím dál vyšším hláskem. Hned přestaň, nebo ji přetrhneš, rozkázal smyčec, ale už bylo pozdě. Struna praskla. Její poslední vzdech rozezněl housle a odlétal jako ta bělounká holubička. Od té doby housle nemohly večer hrát u kolébavku. Všichni se na kolíček zlobili. Byl z toho, co provedl, velice smutný. Byl tak smutný, že jednou o svém neštěstí napsal houslaři, který ho přivedl na svět. Když nastal vánoční čas a za okny se sypal sníh a hvězdy jiskřily jako prskavky, obrátil jednou kalendář list a celý mrzutý zabručel. Zítra máme štědrý večer a housle nám ani nezahrají koledu. Potom někdo zaklepal na dveře a vstoupil pošťák. Bydlí tu nějaký pan Kolíček?
2: Nikdo takový tady není, mrmlal pekáč ze sporáku.
1: Jak to, že není? Tady jsem, tady, ozval se hned Kolíček od struny E.
2: Nesu vám něco, řekl pošťák a podal mu docela malý balíček.
1: Na štědrý večer se rozdávaly dárky. Housle dostali ten docela malý balíček a honem ho rozbalili. Je! Vykřikli s velikou radostí, protože v balíčku byla nová struna E, kterou poslal pan houslař. Housle si strunu nasadili, Kolíček jí napnul ani moc, ani málo a housle zpívali o té novině, že v Betlémě se narodil Ježíšek.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Rozkoš. Před dávnými časy byl v Novém Městě půrkrabím Strakas Nedbalic. Ale byl velmi přísný a zlý a lid ho nemiloval. Jednou jel na procházku a když přijel nedaleko Rousína k lesíku, k rybníku Náchodskému, viděl na mezi pasáka ovce pást. I zajel k němu, aby ho snad trochu postrašil. Ale pasák ku podivu ho ani nespozoroval a jen před sebe se díval.
1: Kam pak se tak neustále díváš?
0: Ptal se pan Straka. Touto otázkou, jsa ze svého přemýšlení vytržen, vzchopil se pasák a když přísného úředníka pozdravil, odpověděl jemu. Hleďte tamto, milostivý pane. Jaká to prostranost. Jaké krásné místo k založení rybníka. Co ta pole jsou, tam rybník založit. Ten potůček, co tam teče, mohl by se tam vést. A nebylo by velké hráze potřeba. Byl by to rozkošný rybník a nestál by mnoho. Když si to pan Straka přehlídl, jak mu to pasák ukazoval, podivil se rozumu a ostrovtipnosti chlapcově a umínil si rady jeho užít. Ale jsa příliš hrd, aby ho za to pochválil, hodil jen po pansku hlavou a odejel. Když přišel domů, poslal na to místo lidi, kteří práci započít museli. Pole chudým lidem patřící bez milosrdenství se rozkopala, aniž ubozí krejcaru za ně dostali. Stal se tam tedy rybník, který měl hodinu kolem, bez velké práce a nákladů. Byl rozkošný, jak chlapec řekl, a proto jej také Rozkoš pojmenovali. Pana Straku z Nedbalic chválili za jeho moudrost a chudého pasáka si žádný nevšiml. Lidé však, kterým tak nespravedlivě pole odňal, pana Straku příčinou toho zakleli, aby jim čert po smrti oral dotud, až by se rybník zase v pole obrátil. Tenkrát prý slova mnoho platila a s čertem žádná hračka nebyla. Proto také, jak pan Straka umřel, viděli lidé vždy v měsíci lednu, jak čert panem Strakou dvě brázdy od konce ke konci rybníka orá. Mnozí tvrdili, že jej na své oči viděli. Ale nyní je rybník zničen a jsou tam zase pole. A ubohý pan Straka snad také pokojně spí.

0: O třech zlatých hruškách. Před dávnými časy žila na jednom zámku čarodějnice a ta byla tak krásná, že jí na světě nebylo rovné. Ucházeli se o ní princové i králové, ale ona nechtěla o nikom ani slyšet, že prý si vezme jenom toho, kdo se jí třikrát za sebou schová tak, že ho nenajde. Pokoušelo se o to mnoho urozených pánů, ale nepodařilo se to žádnému z nich. Nakonec se to rozhlásilo po kraji a nikdo už se ani o štěstí nepokoušel. Až jednou po dlouhé době přišel k čarodějnici mládenec a že prý se chce ucházet o její ruku. Čarodějnice svolila, ale nevěděla, že mladík je mistr nad mistry a že se dobře vyzná v čárech a kouzlech. Prvního dne se mládenec proměnil v mořskou rybu a ukryl se hluboko na dně moře. Krásná čarodějnice vyšla ze zámku do zahrady a když se rozhlédla kolem, řekla:
1: Na nebi nejsi, na zemi nejsi, kde jsi? V moři jsi, na dně jsi, ryba jsi, pojď ven.
0: Ať chtěl či nechtěl, musel mladík uznat, že byl přemožen. No však co se nepodařilo dnes, podaří se zítra, pomyslel si. A druhý den se proměnil v ptáka a vyletěl až vysoko, vysoko do oblak. Ráno čarodějnice vyjde ze zámku do zahrady, rozhlédne se a praví:
1: Na zemi nejsi, ve vodě nejsi, kde jsi? V povětří jsi, nad oblaky jsi, pták si, pojď dolů.
0: Ať chtěl či nechtěl, musel mládenec dolů na zem. Celý den si pak lámal hlavu, kam by se měl skrýt po třetí, aby ho tentokrát čarodějnice nenašla. Ale nepřišel na nic. Celou noc prochodil po zámecké zahradě a přece nic nevymyslil. A najednou se nad obzorem vyhoupne slunce, je ráno a čarodějka schází po zámeckých schodech do zahrady. Mladík nevěděl honem, co si počít, a tak se v tom zmatku rychle proměnil v malý modrý kvítek vedle pěšinky. Čarodějka se rozhlíží a jak jde po pěšince, uvidí krásný malý modrý kvítek.
1: Ach, jaký tu vyrostl překrásný kvíteček,
0: řekla, schýbla se, kvítek utrhla a přivonila k němu. Pak se rozhlédla kolem, ale marně pátrala po mladíkovi.
1: Na zemi nejsi, ve vodě nejsi, v povětří nejsi, kde jsi? Ozvi se, kde jsi?
0: Zavolala do všech čtyř světových stran.
2: Tady jsem, moje milá. V kvítečku jsem.
0: Zvolal mládenec a proměnil se zas v sebe sama.
2: Splnil jsem tvou podmínku. A teď budeš má.
0: Ale čarodějnice zavrtěla hlavou.
1: Mýlíš se. Nebudu tvá. Nepřineseš-li mi do zítřejšího rána mouku na svatební koláče ze země za sedmi horami a moři.
0: To řekla, obrátila se, zmizela v zámku a zamkla se tam na sedm západů. Co měl mladík dělat, chtěl-li krásnou čarodějku získat? Jiný by se o to možná ani nepokusil. Ale mládenec si vzpomněl, že jeho strýc má létající trakař a na ten stačí sednout a člověk v něm přeletí rovnou do země za sedmi horami a moři. Šel tedy ke strýci, vypůjčil si trakař a rázem se ocitl v zemi za sedmi horami a moři. Dal si navážit obilí, ve mlýně je semleli na mouku a ráno, ještě než se krásná čarodějnice probrala ze spánku, bušil už mladík na vrata.
2: Přináším mouku, moje milá, teď už budeš má.
0: Volal.
1: Mýlíš se,
0: řekla čarodějka.
1: Nebudu dřív tvá, dokud mi nepřineseš ze země za 77 horami a moři 3 zlaté hrušky.
0: Teď se mládenec zasmušil, Do téhle země ani létající trakař nelétal. Tam se člověk nedostal jinak než pěšky. Ale mladík se krásné čarodějky vzdát nechtěl. Vzal tedy mošnu a hůl a vydal se na cestu. A tak putuje, putuje, až jednoho dne přijde k člověku, který neustále běhal okolo jednoho stromu.
2: Pozdrav Bůh,
0: povídá mládenec.
2: Co to děláš, člověče?
3: Co bych dělal? Vždyť vidíš. Běhám, protože nikdo pro mne nemá takovou službu, abych se dost naběhal.
2: Tak pojď se mnou. Já jdu do země za 77 horami a moři. Se mnou se dost vyběháš,
0: povídá mladík.
3: Dobře, půjdu.
0: Souhlasil ten muž a řekl, že se jmenuje Já rád běhám. Tak putovali dál dva. Šli, šli, až jednoho dne přišli k člověku, který seděl na mezi, měl před sebou 9 velkých bochníků chleba a žalostně volal.
3: Mám hlad, jedl bych, lidičky, och, já bych jedl.
2: Tak proč nejíš?
0: Pídá mladík.
2: Vždyť máš před sebou 9 bochníků.
3: Co je to pro mě 9 bochníků? To je jako psovi moucha.
0: Naříkal dál ten člověk.
2: Tak pojď s námi. Jdem do země za 77 horami a moři. Tam se snad najíš,
0: řekl mladík.
3: Tak dobře, půjdu.
0: Souhlasil hladový muž a řekl, že se jmenuje To mám hlad. Tak šli dál 3 a zanedlouho potkali chlapíka, který seděl u ohně, na sobě měl 9 kožichů a přitom bědoval, jaká mu je zima. Mládenec se podivil.
2: Sedíš u ohně v 9 kožiších a je ti zima? No, chceš-li se ohřát, pojď s námi do země za 77 horami a moři, tam se ohřeješ.
3: Proč ne? Proč bych nešel?
0: Povídá ten člověk a prozradil, že mu říkají, je mi zima. Tak už šli 4. Po nějakém čase narazili na chlapíka, který seděl u hluboké studny. Byla až po okraj plná vody. Nedaleko tekl čistý potok, ale ten muž nahlas bědoval.
3: Dejte mi vodu, mám žízeň, dejte mi trochu vody.
2: Tak se napij,
0: zavolal na něho mladík.
2: Sedíš přece u studny a kolem tebe teče potok.
3: To je pro mne všechno málo, tím si ani hrdlo neovlažím,
0: naříkal dál ten chlapík.
2: No tak pojď s námi, do země za 77 horami a moři, tam se snad dosyta napiješ,
0: poradil mu mládenec.
3: No dobrá, přidám se k vám.
0: Souhlasil ten člověk a řekl, že se jmenuje Pilbich. Teď už jich bylo 5. A tak všichni společně putovali, až jednoho dne došli do země za 77 horami a moři, zrovna před zámek krále, který tam vládl. Dali se u něho ohlásit a mladík mu řekl, proč sem přicházejí. Král ho vyslechl a povídá.
4: Dám vám 3 zlaté hrušky, ale nejdříve si je musíte zasloužit. Strojím právě svatbu svému synovi. Kuchaři přes týden už pečou jídla, ale hosté chybějí. Svoláte-li do zítřka hosty z 9 sousedních zemí, dostanete 3 zlaté hrušky. Neli, budete za svou smělost všichni potrestáni.
0: To byla věru zlá podmínka. Sezvat za tak krátkou dobu hosty z 9 zemí, to není jako zaběhnout k sousedům do vesnice. Ale tu se přihlásil, já rád běhám, a uklidňoval je, ať nemají strach, že pro něho to bude hračka a že se aspoň jednou pořádně proběhne. Král mu tedy dal poselství pro hosty z 9 sousedních zemí a já rád běhám vyrazil. Po půlnoci byl už zpátky mezi kamarády a ráno šli všichni společně ke králi, aby jim dal, co slíbil.
4: Dám vám 3 zlaté hrušky, dám. Ale tady v těch dopisech mi hosté píší, že na svatbu nemohou přijít. Chcete-li získat 3 zlaté hrušky, pak musíte sníst všechno, co pro ně kuchaři a pekaři připravili. Jinak budete o hlavu kratší.
0: Teď se teprve všichni ulekli.
1: Vždyť kuchaři napekli tolik jídel, že 5 komor bylo plných, kde pak by se dalo sníst přes noc tolik jídel. Ale tu se přihlásil Tomám Hlad a povídá, že rád všechno sní, aby kamarádi neměli strach. Do rána, že budou komory jak vymetené a on, že se aspoň jednou pořádně nají. A do rána, než první kohout zakokrhal, vyjedl těch 5 komor do posledního drobečku. Šli tedy králi oznámit, že splnili, co žádal, a chtěli, aby jim dal 3 zlaté hrušky.
4: Proč bych vám je dával? Sami si je můžete utrhnout. Jenže dřív se musíte ještě dnes v noci vyspat v peci. Jinak vám neřeknu, kde rostou.
1: No, s tím už nebyly žádné žerty. Vlézt do pece, která byla doběla rozžávená, kdo pak by se to mohl odvážit? Ale tu se ozval Jemizima.
3: Kamarádi, běžte se poohlednout po nějakém klestí. Jestli si v noci nezatopíte, tak zmrznete.
1: A hned skočil do pece, rozevřel svých 9 kožichů a rázem do nich nabral všechno teplo, až pec naráz vychladla a všichni jektali zuby, jak tu byla zima. Chtěli-li se trochu zahřát, museli celou noc běhat a honit se kolem pece. Ráno se král vyptával, jaké to bylo v noci dupání, co ho neustále budilo. A tomu sloužící řekli, že to tropili povykti v peci. Král nechtěl ani vlastním očím věřit, když mu přišli oznámit, co od nich žádal.
4: Už vidím, že proti vám nic nepořídím. Pojďte si tedy utrhnout 3 zlaté hrušky.
1: Vedl je dlouho a dlouho, až je přivedl k obrovskému jezeru. Uprostřed toho jezera byl malý ostrůvek a na tom ostrůvku loučka a na té loučce hrušeň a na té hrušni 3 zlaté hrušky.
4: Jestli to jezero vypijete a suchou nohou se dostanete na ostrov, pak jsou zlaté hrušky vaše. Jinak budete o hlavu kratší.
1: Všichni se rozpačitě dívali na to množství vody a potom jeden na druhého, ale než se nadáli, prodral se kupředu Pilbich a radostně zvolal.
5: Kamarádi, nemějte strach, já to jezero vypiju, aspoň jednou pořádně uhasím žízeň.
1: A jak to řekl, lehl si na břeh, ponořil ústa do vody a pil a pil, až zakrátko vypil celé jezero do dna. Pak vstal, utřel si rukávem ústa a řekl...
5: To jsem se napil.
1: Potom všichni přešli suchou nohou až na tu loučku a když se zastavili pod hrušní, spadly mladíkovi 3 zlaté hrušky sami k nohám. A jak ty hrušky spadly, loučka i ty hory kolem se propadly a najednou byli zase všichni zpátky za 77 horami a moři. A kudy šli, tudy je lidé pozdravovali a provolávali jim slávu, že je vysvobodili z područí zlého krále. A ta krásná čarodějka se za mladíka provdala a všichni byli spokojeni. Já rád běhám, protože se vyběhal, to mám hlad, protože se najedl, je mi zima, poněvadž se ohřál a pil bych, protože se napil. Ale ze všech nejšťastnější byl přece jen ten mládenec se svou mladou ženou.

0: Když jsem byl tak malý jako ty, nebyl jsem ještě tatínkem. A měl jsem proto svého tatínka. A ten mě jednou vzal na hory. Ale už v autobusu se mnou všechno houpalo, na chatě jsem se nímral v polévce a protože jsem těžce polikal, doktor mi změřil teplotu. A hromé, 45 stupňů, takovou horečku jsem v životě neviděl. Zabalte toho kluka do mokrého prostěradla. Tatínek mě do něj hned zabalil. Teď prostěradlo syčelo, stoupala z něj pára. A za chvilku doktor povídá, něco se tu pálí, necítíte nic? To se kouřilo z mého prostěradla. Já jsem měl tak vysokou teplotu, že jsem ho propálil. No tak doktor mi dal znovu teploměr. A za chvilku povídá tatínek, tady něco bublá, pane doktore, neslyšíte nic?
1: Jo, slyším, ale to bude asi v kuchyni, vaří se tam guláš.
0: To není v kuchyni, to je pod peřinou, namítal tatínek. A měl pravdu. To bublal ten můj teploměr. Vařil se. Jak mi ho vzali spod paží? Prásk!
1: Teploměr praskl žárem.
0: Tu rtuť se rozkutálela po podlaze, rtuť je jak víš jedovatá a pod podlahou to otrávilo myšáka. Ostatní myši se ale rychle odstěhovali. Do pokoje číslo 9. Jenže ode mě začala chytat peřina. Hoďte kluka do závěje i s peřinou, řekl pan doktor. Ve sněhu se ochladí a horečka mu klesne. A nebudete platit propálenou peřinu. Hodili mě tedy do závěje. Závěj zasyčela, stoupala z ní pára, sníh rychle tál. Skočím pro lopatu a hrablo přihrnu na tebe sníh, sliboval mi tatínek.
1: Než přišel s lopatou a hrablem,
0: propálil jsem se až na hlínu. Země se ohřála a žuch. Zřítila se na mě lavina. Máš na sobě dost sněhu, nebo mám ještě pár lopat přihodit, volal tatínek. Neměl jsem ho na sobě dost. Měl jsem tak obrovskou horečku, že lavina jen syčela, rychle tála, měnila se ve vodu a ta začala bublat, začala se vařit a spousty vařící vody proudily do potoka a potok byl plný vařených pstruhů. Jednoho z nich vytáhl dědeček umělníka. Chodíval na ryby do Labe. Aby tak náš kluk dostal angínu, polekal se. Aby mu tak sráželi horečku v závěji. Aby tak měl tak vysokou teplotu, že by sníh tál a voda se začala vařit. Aby tak se v ní uvařil tenhle pstruh. Rozjedu se do Krkonoš, stejně bych tu neměl stání. Opřel se do vesel a vesloval proti proudu Labe až do Krkonoš. Nenašel mě už v závěji. Ležel jsem na malé, spálené pouštičce. Na maličké sahařičce. Já jsem měl tak strašnou horečku, že jsem všechno spálil. I louku.
1: Dědeček mě viděl a povídá, no nazdar. Nazdar. Řekl jsem dědečkovi, nerozuměl mi, dyť já to ani neřekl. Já to v horečce blábolil.
0: Dědeček omotal kus svaty na špejli. Vyplázni jazyk, poručil mi. Vyplázl jsem jazyk a děda mi vytřel jódem krk vevnitř. Pálilo to jako čert. O děda by ti vysvětlil, jak hrozně čerti pálí, že se povalují celý čas u ohňu a přikládají pod kotle a od plamenu, že jsou rozhavení do běla, že ti podají roku a máš pochýř jako peřinu. Čerti pálí asi jako ta vata namočená v jodové tinktuře. Ta pálí.
1: Ale za pár minut máš po angíně, za pár minut máš po horečce a za pár neděl můžeš jít lyžovat.
2: Minka se rozpačitě dívala oknem. Třpitily se tam rampouchy, stráně byly plné sněhu a druhý den na horách byl v čudu. Už jich zbývalo jen 5.
3: Jak je, Mince? Ptali se ráno Romana jeho kamarádi strýčci. Právě přišel od ní z pokoje. Celý týden proleží, má zhnisané mandle. To si Honza nezaližuje. Honza byl Minčin táta. Ten by lyžoval, až by brečel. No a jak mu chceš pomoci? Chceš za Minku kloktat? Co kdyby ji každý z nás pohlídal jeden den? To by si pak zaližoval i Honza, vysvětloval Řehoř. A za týden bude mít každý z nás angínu. Víte co? Počkejte tu na Honzu, já si beru službu hned dneska, rozhodl se Řehoř. Fajn, já ji beru zítra, přihlásil se Arno. Další si rozebrali středu, čtvrtek, pátek a sobotu. Řehoř se obrátil a kráčel zpět k chatě.
2: Táta ho posílal nazpátek, že prý si ohlídá Minku sám, že prý ani lyžovat nechce. Ale chtěl. Jen dítati, posílala ho Minka. Pochopila, že je vlastně na obtíž. Kdyby tu nebyla, chodil by táta lyžovat. A strejda Řehoř by se nemusel obětovat. Urazilo jí to. Kdyby se nestyděla, rozkřikla by se, jděte oba pryč, nechte mě tu samotnou, já se vás o nic neprosím. Tak ahoj, kočko, řekl jí táta, když odcházel. Zdvihla na rozloučenou jenom ruku, neřekla ani slovíčko. Jinak by se dala do breku.
3: Tak jaký si uděláme program, zeptal se strýček Řehoř, když osaměli. Minka pokrčila rameny. Mně se chce spát. To, abych ti vyprávěl večerníček. Já nechci. Chce se mi spát. A dámu, nebo člověče, nezlob se? Ne. Akorát se mi chce spát. A zavřela oči. Neusnula. Co by za to dala, kdyby tu byla sama? Před cizím strejdou si nemůže ani vystrčit nohy na peřinu. A jak jí bylo horko. Najednou se jí vykutálely z očí slzy. A potřebovala popotáhnout, taky, že to udělala potichoučku, aby to strejda Řehoř nespozoroval. V té chvíli se ozvalo v tom tichu zavrčení. Zavrčení? To se jí snad jenom zdálo. Nezdálo. Ozvalo se znovu. A pak po třetí. Minka přestala strachy políkat. Ještě, že tu je strejda Řehoř. Ano, něco tu vrčí. Něco tu je. Posadila se na posteli a poplašené oči upřela na strejdu. Strejda ležel natažený na tátově posteli. Spal a chrápal. To vrčení bylo jeho pochrupování. Nehlídá ji a ještě chrápe hrom, aby do něj uhodil. Minka si ulehčeně vydechla. Strejda Řehoř zamžikal a otevřel oči. Co je, Minko? Měla tisíc chutí mu říct, chrápeš jako Bernardín, strejdo. Vylekal si mě. Ale styděla se a řekla tedy, povíš mi, strejdo, ten večerníček? Cože? Slíbil si mi vyprávění. Táta mi včera taky vyprávěl. O čem? Jak dostal na horách horečku? To byla psina. Lhal, jako když tiskne. Ach, ach, tak. Dostal se do obrazu Řehoř. Tak, milá Minko, tak poslouchej. O život na horách jsem ovšem mohl přijít i já. Jenže vylhané na tom není ani písmenko. Všechno je to pravda pravdoucí.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
5: Tak už jsem tady. Prosinec. Poslední měsíc roku. Jistě se těšíváte na Vánoce, na stromeček a dárky. Já vám k tomu přidám pohádku o podivuhodných Vánocích, které zažila zvířátka v jednom šumavském lese.

0: 3 dny a 3 noci hustě sněžilo a zdálo se, že zima se tu chce zabydlet na hezky dlouho. Od té doby ráno co ráno a někdy i k večeru prošlapával děda Smrček cestu od chalupy do lesa, kde na mítině stál krmelec. To je taková zimní jídelna pro zvířátka. Ještě jako mladý hajný ho děda sám postavil a dal si záležet. Na 4 sloupcích šikmá střecha, uvnitř jesličky, do kterých se dává seno, aby se jelení zvěř nemusela u jídla ohýbat, korýtka na všelijaké zrní a z pařezu vydlabaná miska pro sůl. Na Štědrý den byla obloha bez mráčku a ukázalo se i sluníčko. Ne, že by zrovna hřálo, za to sníh se v jeho paprscích třpitil, až oči přecházely. Jen aby to vydrželo, staral se děda, když ukládal na široké lesnické saně na dílku pro zvířátka. Kaštany a žaludy pro divoká prasata, zrní ptákům, hlávky zelí a mrkev zajícům, přidal ošatku jablek, nezapomněl ani na sůl a navrch přivázal otep vonavého sena. Těžké saně po ušlapané cestě jen klouzaly a za chvíli už děda rozděloval všechny ty dobroty pokrmelci. Tak si to pěkně užijte, zavolal do lesa, jako by věděl, že ho poslouchají staré uši. Sotva sáně zmizely za lesem, vybubnoval datel pozvánku na slavnostní večeři. Začíná se, až vyjde první hvězda. Na nikoho se nečeká. Kdo by se taky opozdil? Smrky a borovice obsadili ptáci, kteří neodlétají do teplých krajů. Na větvích se houpaly veverky. Kolem krmelce dováděli zajíci, lasičky a kuny. Jeleni, srnci i daňci netrpěli, vyhrabali kopítky. A jezevec brblal na dlouhé čekání, že už ho zebou tlapy.
1: Chybí prasečí rodinka, volala straka.
0: Divili se, vždycky tu bývají první, aby se jim tak něco stalo. A v tom už přibíhá matka Bachyně a s ní vyděšená selátka. Ale jsou jen 4. Pomozte, prosí Bachyně. Můj nejmladší se chytil do pasti. Sama ji neotevřu. Nikdo se na nic neptal. Všichni se za ní rozběhli. Nedaleko krmelce, mezi nízkým smrčím, spola zakrytá větvemi, stála bytelná klec. Ze 3 stran mříže, vpředu padací dvířka, zabořená hluboko do země. V rohu se choulí ubohé prasátko. Ale ani jelenovi silné parohy z dvířky nepohnuli, mříže nevylomili. Já vím, kdo nám pomůže, křikl mladý srneček a už utíkal z lesa rovnou k dědově chalupě. Netrvalo dlouho, všem se ale zdálo, že je to celá věčnost, a objevil se děda Smrček i se saněmi. Nejdřív nadzvedl padací dvířka a vysvobodil nešťastné prasátko. Pak naložil klec na saně. Doma ji rozřeže na polínka, aby do ní žádný pytlák už nemohl nikoho chytit. Vyšla první hvězda. Slavnostní večeře chutnala zvířátkům jako snad nikdy. Jen matka Bachyně si povzdechla. Ani jsem dědovi neřekla děkuju.
1: Měli bychom mu napsat poděkování, navrhla straka. Uměla totiž písmenka, protože pilně vysedávala na okně třídy, ve které se prvňáčci učili psát.
0: A kde chceš teď v noci sehnat vánoční pohled? Ušklíbla se Kavka.
1: Žádný nepotřebuju, mávla křídly straka a už byla na zemi.
0: Rozběhla se po netknutém sněhu, běžela kousek dopředu, pak se vrátila obloučkem zpátky.
1: Tak co vidíte?
0: Ale to je přece písmeno G, zvolala rychle Kafka, aby ji zase někdo nepředběhl.
1: A z takových písmen napíšeme dědovi poděkování. Až ráno vstane, může si je přečíst.
2: No, a co když písmena...

traka velká písmenka. D, E, K, U, J, E, M, E. Děkujeme. V její stopě šli potom pěkně za sebou ptáci, kuny, veverky, zajíci, prasátka a nakonec jelení zvěř. A když nejstarší jelen otiskl své kopítko do posledního E, všichni, i Kafka, chválili straku za ten skvělý nápad. Jenom jezevec se strachoval, jestli to poštolka s mraky a mrazem zařídí včas a dobře. Zařídila. A ještě líp. Mraky poslali na zem pár hrstí vloček, větřík je opatrně seřadil kolem nápisu a mrazíky na ně dýchali tak dlouho, až z nich vznikl krásný křišťálový rámeček. Ráno vyšel děda Smrček ze dveří a svým očím nevěřil. Dlouho, předlouho se díval na velká, trochu kostrbatá písmena. Já vám také děkuju. To je ten nejkrásnější dárek, jaký jsem kdy dostal. Řekl to tiše. Spíš to jen zašeptal. Ale věděl, že ho ptáci i zvířátka slyší, protože ho mají rádi. A taková láska nepotřebuje hlasitá slova. Víte?

jak dostal poštovský panáček létací kobereček. Té noci, kdy je slunce na své pouti oblohou od nás nejdál a naši zemi zahalí temnota nejtemnější, mají skřítkové v pohádkovém království sněm. Temnotu prozáří tisíce lucerníček. Skřítkové přicházejí, aby složili hold svému králi a podali i účet, jak si kdo počínal ve skřítkovské službě. Ještě však, než měsíc rozsvítil nad sněmovním paloukem svou velkou lucernu k poctě dobrého díla, nastal mezi skřítky jakýsi šum a zmatek. Houfem skřítků se prodíral kupředu panáček v poštovské pelerině s listonožskou brašnou přes rameno. Smekl před králem poštovskou čepici a s úklonou se omlouval. Prosím o prominutí, že přicházím na sněm pozdě, pachtím se jako pěšák. Král pokynul panáčkovi v peleríně, aby předstoupil blíž. Přišel si, vrchní poštmistře, podat zprávu o práci poštovských skřítků, nebo si přišel podat stížnost? Spíš bych rád vyslovil prosbu za celou armádu poštovských skřítků. Však jdou se mnou, aby mou žádost o létací koberečky slyšeli a podpořili. Na sněmovní palouk se vyhrnul houfec podivně vystrojených pěti mužíků. Král skřítků se podivil, tyhle, že jsou poštovští panáčci, vždyť nemají poštovskou uniformu, čepici, ani brašnu na dopisy, jsou vystrojeni jako na maškarní bál. Vrchní poštmistr vysvětloval, jsou vystrojeni podle toho, v jaké zemi kdo slouží. A pokynul svým pošťáčkům, aby se představili panu králi jeden po druhém. Poštovní skřítci se řadili, aby předstoupili před královský trůn spořádaně. Jsem poštovský panáček z Ameriky, služebně patřím do krajiny indiánského kmene Čirokézů.

poštmistr podal vysvětlení. V té krajině pradědečkové nepsali dopisy, psali vzkázání kouzem po obloze. Za dědečku nosili vzkazy a poselství rychlonozí běžci. Proběh cestou necestou obouvali střevíce mokasíny z medvědí kůže. Schromáždění se trochu stišilo, když před královský trůn přicupital droboukej šikmooký skřítek. Právem se dalo říci, že cupital, vždyť trojil krůčky, jako by se točil na tanečním parketu. Klopu na poštovském kabátku zdobil květ chryzantémy. Uklonil se, přidal zdvořilý úsměv a představil se. Klaní se vám skřítek ve službách japonské císařské pošty. Jménem země, kde se úcta ke květině dědí z pokolení na pokolení, zdravím ctěné shromáždění květinou. Za to však u vchodu na sněmovní palouk nastal zmatek. Dva strážní skřítkové skřížili meče, aby zabránili ve vstupu vetřelci. Žábo, neruš sněmování a odskákej svou mokrou cestou do Hastrmanova hájemství. Na sněm se opravdu drala žába a doskákala až před královský trůn. Tam svlékla žabí masku, jako by svlékala kapucu. Přicházím v historickém kroji žabých skřítků. Sloužím u pařížské říční pošty na člunu zvaném Koule z Mulé. Další panáček předstoupil před krále málem vojenským krokem. Však také jeho uniforma byla důstojná, i když připomínala spíš stejnokroj železničářů než pošťáků. Hlášení podával v červené čepici jako výpravčí, když se zdraví s vlakem přijíždějícím do stanice. Hlásím se. Poštovský panáček z poštovního vozu vlaku Zghen na trati Alice Springs Adelaide. Poštmistr doplnil, že je to v Austrálii a ten vlak, že táhne parní lokomotiva, prababička všech lokomotiv. Za vyparáděným australským panáčkem se krčil skříteček drobný. Černou tvářičkou a námořnickou čepicí připomínal plavčíka z dalekých moří, kde slunce svítí štědřej než jinde. Na krku mu visela šňůra lastur. V tichomořských ostrovech nemají peníze, platí lasturami, doplnil poštmistr za nejchudšího ze svých poštovských skřítků. Král už nechtěl další poštovské panáčky slyšet a předal slovo jejich vrchnímu poštmistrovi. Ten se uklonil a přejal za všechny řeč. Královská výsosti a všichni vážení vyslanci skřítků. Jsme poddaní pohádkové říše a přijali jsme službu u lidí, abychom jim pomáhali a aby svět nebyl šedivý a smutný. Pořád jsme stejní, ale svět lidí se proměnil. Byly doby rytířské, kdy posel nesl z bojiště zprávu svému králi. Poštovský skřítek přisedl na rytířova koně, aby tu zprávu chránil. Pak byly doby poštovních dostavníků. A tehdy usedl poštovský skřítek vedle kočího na kozlík jako průvodce pytle s poštou a ochránce poštovního tajemství. Neboť taková byla odevždy práce poštovských skřítků. Chránit dopis, aby došel bezpečně tomu, komu je adresován, a aby nebylo porušeno tajemství vzkazu, ukrytého v zalepené či zapečetěné obálce. Královská výsosti, lidi si píší čím dál víc a poštovský skřítek už na službu nestačí. I když je nás bezpočet, naše výbava stačí pro pohádkové království a ne už pro zrychlený a zmatený svět lidí. Proto podáváme žádost
tedy já, jakožto poštmistr za všechny poštovské skřídky, aby byl každému skřídkovi přidělen vlastní létací kobereček. Král skřídků pokýval staletou moudrou hlavou. Tvá žádost je rozumná. Poštovský skřítek nemá opustit dopis, který střeží. Jenže jak vyčarovat milion létacích koberečků? Spočítal, kdy kdo kolik zrnek mákuje v poli makovic? Muselo by se to domluvit s lidmi, tedy s jejich panovníky, mínil vrchní poštmistr skřítků. Dát jim na vědomost, že mají každý pro svou zemi udělat tolik létacích koberečků, kolik je jich u nich potřeba. Vaše veličenstvo, usedli bychom na létací koberečky i jako vyslanci pohádkové říše. A na létacích koberečcích bychom vozili vzkazy ze země do země. Vždyť na létacím koberečku, tedy na poštovní známce, by nemuseli být jen hlavy králů. Kdo ví, co by malíři vymysleli? Třeba i zvířátka, kytičky, věže a chrámy jako ukázky, co všechno v té zemi mají a čím by se rádi proslavili. Lidé jsou plemeno chlubivé, pane králi, a třeba svá vzkázání ještě i ozdobí kraječkou, vyzlatí. A my ta vzkázání ještě zakuklíme jemňoukým předivem do pohádky. Pohádková říše je říše dobrá. A třeba by se i lidé mezi sebou míň prali, kdyby ty pohádky vysílané ze země do země znali. Mocní lidé pohádky nečtou, ani neposlouchají, vyslovil se král skřítků. Ale čtou je jejich děti a z nich vyrostou třeba i králové a panovníci, dodal poštmistr skřítků. A když jsou ještě malými školáky, tak jim poštovní známka i leco spoví o zemi, odkud přišla. Zkusím se s lidmi domluvit, slíbil král pohádkové říše. A ty mi na příštím sněmu podáš zprávu, jak se armádě poštovských skřítků podařilo opatřit lidské vzkazy létacími koberečky a co to přineslo lidem i skřítkům. Tedy za rok a den podle našeho pohádkového kalendáře. To je podle lidského kalendáře jedno století, řekl vrchní poštmistr skřítků. Dostavím se a přinesu doklady. Sbírku létacích koberečků a jako přílohu k nim svitek s pohádkou. S pohádkou o tom, co obrázek na poštovní známce vypravuje. Přeji ti úspěch, poštmistře. Jen nevím, zda ti nepořádné a upospíchané lidstvo schromáždí za 100 let sbírku létacích koberečků. Obrátím se k dětem, vaše veličenstvo, uklonil se pohádkový poštmistr. Kluci sbírají ledacos a sbírají své poklady vážně i si je vyměňují a vedou pro ně války. Najdu si kluka, který bude schromažďovat létací koberečky poštovských skřítků a bude je opatrovat pro svého kluka a ten zas pro svého. Neboť co u nás v pohádkovém království rok a den, to je u lidí šňůra kluků od pradědečků pravnuků. Královská milosti, v klukovském věku není sběratelská posedlost ještě lakota. To je spíš láska. V lásku věříme i my v pohádkové říši, kývl král skřítků. Kdo má rád, neublíží. Snad budou ti kluci s létacími koberečky, tedy v lidské řeči s poštovními známkami, zacházet opatrně. A poštovský skřítek, vaše veličenstvo, jim k tomu zašpitá pohádku, kterou z té země veze.

0: Děda. Děda nemůže usnout. Často se stává, že toho o nás mnohem víc ví kamarád nebo kamarádka než vlastní rodiče. S některými věcmi se rodičům nesvěřujeme z různých důvodů a někdy i z dobrých důvodů. Třeba proto, aby o nás neměli strach. Tak to chodí u lidí i u lichožroutů. Ani Hihlík se dědovi nesvěřil s tím, do jakých nebezpečných dobrodružství se pustil. Ale jak už to bývá, čím míň toho děda věděl, tím větší měl starosti. Když Hihlíkovi rodiče odjeli tak dobrodružně za africkými lichožrouty, děda jen doufal, že Hihlíkovo jablko padlo trochu dál od stromu. Hrozně si přál, aby z něho vyrostl spokojený lichožrout, který povede spokojený lichožroutí život, vezme si spokojenou lichožroutí ženu, s kterou vychová pár spokojených dětí, a když se naplní jeho lichožroutí čas, spokojeně se vytratí. Krátce řečeno, doufal, že se mu povede to, co se nepovedlo jemu, protože Hihlíkův děda žádný spokojený život nevedl. Už ty jeho děti. První syn, Tulamor, už jako kluk namísto počestných malých krádeží začal loupit ponožky ve velkém a nakonec se z něho stal mafián. To mladší Ramon, Hihlíkův táta, každé ráno cvičil, pomáhal slabším a ke starším lichožroutům se choval zdvořile. Ale ani on se doma moc nezdržel. Všechen čas strávil v klubovně jednoho skautského oddílu, na punčocháčích se učil vázat námořnické uzly, lovil bobříky odvahy a nakonec se stal misionářem někde v Africe. Děda zahnal dávné vzpomínky a začal počítat ovečky. Když Hihlík nebyl v noci doma, nedokázal usnout a přitom vždycky spal, jako když ho do vody hodí. Lidi mají někdy tak hloupá přirovnání, pomyslel si. A pak si ještě pomyslel, že už dlouho nenavštívil pana domácího. Dřív k němu na návštěvu dost často chodíval, tedy když pan Vavřinec nebyl doma. Stejně dneska neusne, tak proč by to měl odkládat? Pootevřel dvířka, poodsunul diplom a docela křepce skočil dovnitř. Z přirozené lichožroutí zvědavosti otevřel jednu zásuvku prádelníku. Pan Vavřinec si na pořádek moc nepotrpěl. Ponožky tu měl hala bala v jednom chumlu a většinou samé licháče. Už chtěl zásuvku zavřít, když si všiml něčeho, co do prádelníku nepatří. Nějaké fotografie v rámečku. Usmívala se na ní hezká slečna. Tak si ji prohlédl. Byla mu povědomá. Určitě ji už někde viděl. Živou, ne na fotce, ale kdy a kde to bylo. Pic. Najednou si tu událost vybavil. Ta slečna seděla hned vedle šoféra toho kamionu, který vezl do Afriky nějaké léky a Hihlíkovi rodiče s dvěma pytly ponožek.
1: Uf. To je teda zápletka, jako z nějakého špatného románu, napadlo ho.
0: Řekl si, že tohle přirovnání náhodou sedí a že by snad mohl konečně usnout.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Bábinko.
4: Ano?
3: Viděla jsi včera v zoo toho ptáka?
4: Kterého myslíš?
3: No, toho velkého, co měl dlouhé nohy a krk.
4: No, to já...
3: No, přece toho, jak vypadali, jako naše učitelka tělocviku.
4: Jo, tak to byl pštros.
3: Špros?
4: Pštros.
3: Pštros?
4: No, ano.
3: Tak proč to neřekneš rovnou? Pštros, no.
4: Ach, jo.
3: A bábinko?
4: No, co je zase?
3: Co je ten pštros zač?
4: No, to je obyvatel Afriky.
3: No, nazdar.
4: Co je?
3: To je rána. Sestra mé spolužačky se prý za Afričana provdala.
4: Ale prosím, neplácej hlouposti, jak by si mohla vzít za muže ptáka.
3: Mohla.
4: Ale nemohla.
3: Mohla. Spolužačka říkala, že je to pěkný ptáček.
4: A to se jenom tak říká, víš? No, tenhle ten pštros je jedním z mnoha zvířat, co žijí v Africe.
3: Zvířat? Snad ptáků, ne?
4: No, jistě, ptáků, no. A když už jsi tak moc chytrá, tak si tě vyzkouším.
3: Ojej.
4: Vyjmenuj mi 5 zvířat, která také žijí v Africe. No?
3: No.
4: No?
3: No. I tak třeba... Pět slonů.
4: Hrůza. No, ale co víš o slonovi?
3: Že je velký.
4: No a?
3: A tlustý.
4: A?
3: A má silnou a vrásčitou kůži.
4: A proč?
3: Protože se špatně žehlí.
4: Ale děti brepto. Je to proto, aby se uchránil vedru, písku a tak.
3: Aha.
4: A má něco?
3: No.
4: Nech už to hlouposti a zajdi se podívat k sousedům.
3: Co bych tam dělala?
4: Čáp, jim přinesl miminko. Chceš ho vidět?
3: Čápa jo, miminko ne. A stejně mi na té historce, že čáp nosí děti, něco nesouhlasí.
4: A co?
3: Bábinko, čápy přece v zimě odlétají na jih. A víš, kolik dětí se narodilo v zimě?
4: A proč na ten jih odlétají? Aha.
3: Protože pěšky je to daleko. Aha.
4: A jestli pak víš, Máničko, když jsi tak chytrá, komu se říká, že má ptačí rozum?
3: To nevím.
4: Tomu, kdo vede podobně hloupé řeči jako ty.

Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Jak se dělá kocour? Pátek je prý nešťastný den, ale Káťa se na něj vždycky těšila. V pátek odpoledne měli ve škole výtvarný kroužek a Káťa tam chodila kreslit a dělat všelijaké zajímavé věci. Na podzim vyráběli draky, na Vánoce řetězy a ozdoby na stromeček a na Velikonoce malovali kraslice. Ale ze všeho nejradši měla Káťa modelování. A co teprve, když jim paní učitelka Pivoňková ukázala, jak se dělá forma a jak z toho, co vymodelovali z hlíny, můžou ulít sádrovou sošku. Paní učitelka vzala hliněné prasátko, namastila je vazelínou a udělala formu. Pak hliněné prasátko vyndala a do formy nalila sádru. Sádra musí být hustá jako smetana, připomínala. Na konci hodiny formu otevřela a v ní bylo běloučké sádrové prasátko. A teď si chlapci a děvčata každý doma vymodeluje nějaké zvířátko a zkusí je odlít. Příště je přineste sebou, uděláme si školní výstavu. Než Káťa došla domů, už jí bylo jasné, co bude dělat.
1: Vymodeluju našeho škubánka, ten se bude líbit každému. Je to nejroztomilejší zvířátko, které znám.
0: Druhý den se pustila do práce. Doprostřed pokoje postavila štokrle a na ně škubánka. Škubánek byl nadšený, že stojí modelem. Nakrucoval se a dělal různé malebné pózy.
2: To koukáš, jakou mám figuru,
0: vytahoval se.
2: Mohl bych dělat reklamu na psí suchary.
1: Spíš na psí víno, když se tak kroutíš. Nevrť se pořád, jak tě potom mám trefit.
0: Peskovala pejska Káťa.
1: Sedni si pěkně na zadní, jako když prosíš, ale nehrb se. Hlavičku trochu na stranu a nevyplazuj jazyk. Teď mírně našpicuj ouška a pravou tlapkou dávej pac.
0: Káťa se oháněla špachtlí, tu přidávala, tu zase ubírala a škubánka už brněly nožičky a hlava mu začala klesat.
2: Stát takhle bez hnutí, to je pěkná dřina,
0: stěžoval si.
1: Nevrč, pro umění se musí něco obětovat, uvidíš, jak budeš krásný.
0: Škubánek se chtěl na svůj portrét podívat, ale než slezl ze stoličky, Káťa ho zabalila do vlhkého hadru, aby hlína nevysychala.
1: Nehotová práce se nemá ukazovat, říká paní učitelka. Však se dočkáš, to by nebylo žádné překvapení.
0: Další den stál škubánek modelem znovu a tak to šlo celý týden. Už měla začít výstava a Káťa pořád nebyla hotová.
1: No, lepší už to nebude, prohlásila znalecky. Teď půjdu rozdělat sádru a pak mi to pomůžeš ulít.
2: Uleju se docela rád,
0: vtipkoval škubánek a jakmile Káťa odešla do kuchyně, honem se běžel podívat na svůj slavný portrét.
2: No, těpic, tenhle tlustý váleček na čtyřech sloupkách, to mám být já.
0: Vyštěkl zklamaně.
2: To by klidně mohla být kočka, prase nebo kráva. Kráva ne, kráva má rohy.
0: A škubánek nelenil, hned uválel z hlíny dva růžky, trošku je zahnul a připlácnul sošce na hlavu. Aby nikdo nemohl být na pochybách, udělal jí ještě na břicho pořádné vemínko. Káťa zatím v kuchyni vzala ten největší hrnec, nalila do něj vodu a sypala tam sádru.
1: Sádra musí být hustá jako smetana, opakovala si.
0: Když vešla s hrncem do pokoje, málem jí trefil šlak.
1: To se dělá, takhle někomu předělat umělecké dílo, spustila.
2: Jaké pak umělecké dílo, vždyť jsem si nebyl ani trochu podobný.
1: To je stylizace, tomu ty nerozumíš,
0: zlobila se Káťa.
2: Je to můj portrét, tak snad mám do toho co mluvit. Celý týden se snažím vypadat krásně a ty ze mě uděláš takovou obludu.
0: prskal Škubánek.
2: Modelem už ti nikdy stát nebudu.
1: Jak chceš. Mohl jsi mít sošku na památku, teď se můžeš jít leda vycpat.
0: A Káťa bouchla dveřmi, div nevypadlo futro. Škubánek se naštval a odešel trucovat do boudy. Celou hádku poslouchal ze zahrady kocour Luciáš. Měl z té výměny názorů škodolibou radost a když za oběma zapadly dveře, vlezl oknem dovnitř. Chtěl se podívat na ten výtvor, kvůli kterému se tak pohádali. Ale jeho pohled padl na veliký hrnec, který stál na stole.
3: Mňau! A hele, smetana!
0: Olízl se Luciáš.
3: Když se dva hádají, třetí se má dobře.
0: Mňau! Vyskočil na štokrle, naklonil hrnec a chtěl se napít. Jenže hrnec byl těžký jako cent. Zvrtnul se a na Luciáše začala téct proudem tuhnoucí sádra.
3: Mňau! Mňau! Mňau! Vajs!
0: Luciáš prskal, mžoural, oklepával se, ale zadní pracky se mu zalily pevně na stoličku, jako do podstavce. Cítil, jak mu tuhnou nohy, pak přední tlapky, fousy i uši. Celé tělo měl rázem uvězněné v tuhém krunýři a než stačil škytnout, nemohl se ani hnout. Ještě štěstí, že se mu nezalepily dírky do čenichu. Připadal si jako skamenělý. Stál tu, co by pomník své vlastní drzosti a mlsoty. Až ho tu najdou Káťa a Škubánek, je, to bude ostuda. Možná, že ho předají rovnou policii nebo přímo soudu. Takhle se nechat chytit při činu. A v hlavě Luciáše se honily pod bílou skořápkou úplně černé myšlenky. Ale všechno bylo jinak. Nejdřív se objevila Káťa. Bylo jí líto, že se prve na Škubánka tak osopila a chtěla se s ním udobřit. Když vklouzla do pokoje, zůstala stát v němém obdivu. Na štokrleti u stolu stála bílá socha kocoura Luciáše v životní velikosti. Podoba byla tak věrná, že Káťa vydechla.
1: Klobouk dolů, ten Škubánek má ale talent. Takového kocoura by nesvedl ani myslbek.
0: Když vedle toho uviděla na stojanu svůj ubohý pokus, zastyděla se.
1: Jestli Škubánek dokáže něco tak velkolepého, musím si z něho vzít příklad.
0: Popadla stojan a hlínu a vylezla si na půdu.
1: Tady mě nikdo nebude rušit, pořádně se soustředím a to by bylo, abych to na druhý pokus nesvedla.
0: Sotva Káťa odešla, objevil se Škubánek. V boudě na dvorku zpytoval svědomí a přišel k závěru, že to s tou soškou bylo uličnictví a že Káťu neměl tak ošklivě seštěkat. Hlavně mu bylo líto, že kvůli němu nebude mít nic na školní výstavě. Jakmile otevřel dveře do pokoje, zůstal paf. Na štokrleti stál kocour, jako když ho vyšije. Vymodelovaný každý fous.
2: Když jsem se jí nepovedl já, tak udělala Luciáše. Ale ten je, jako by mu z oka vypad.
0: Protože byl nejvyšší čas odevzdat práci do školy, chtěl být Škubánek aspoň trochu užitečný a tak naložil sochu Luciáše i se štokrletem na trakař a hurá na výstavu. Paní učitelka Pivoňková právě přijímala poslední práce a sotva Škubánek postavil kocoura do kreslírny. Už to byla výstavní porota, která se mimo paní učitelky skládala ještě z pana ředitele a školního inspektora. Jakmile oba pánové uviděli kocoura, byli u vytržení.
4: To je báječné prosorové cítění, ten pohyb, ten výraz, ten emocionální náboj.
0: Rozplývali se a jednomyslně rozhodli, že socha kocoura dostane první cenu. Paní učitelka měla připravené cedulky s označením cen a pan školník Šťovíček, který porotu doprovázel, hned přiskočil s kladívkem. Cedulku přidržel u kocoura a klepnul hřebík na hlavičku.
1: Mňau, vajs!
0: Zavřeštěla socha. Hřebík projel Luciášovi do levé zadní tlapky. Bylo to tak nečekané, že sebou škubnul ze všech sil. Sádrová slupka praskla, sesypala se, Luciáš se skočil z podstavce, proletěl oknem kreslírny a prchal přes basketbalové hřiště do neznáma. Paní učitelka Pivoňková málem omdlela leknutím a oběma pánům musel školník Šťovíček nalít štamprly z pohoštění, které pro vernisáž zakoupilo rodičovské sdružení.
4: Něco takového jsem nezažil za celou 40letou kariéru, přiznal pan inspektor.
0: V tom se otevřely dveře a do kreslírny strčila hlavu Káťa.
1: Prosím, přijímají se ještě práce na výstavu.
0: Uzávěrka už byla, ale vzhledem k tomu, že nám utekla první cena, budeme rozhodovat znova. Tak ukaž, co neseš.
2: Káťa vlekla cosi velkého. Bylo to zabalené do prostěradla. Když to postavila na podstavec a prostěradlo odkryla, objevil se portrét Škubánka. Vypadal zrovna tak roztomile, chytře a šibalsky, jako ve skutečnosti.
4: Tohle je ještě lepší, než byl ten kocour,
0: popotahoval si bratku pan inspektor.
4: Máš pravdu, ten byl i na můj vkus trochu zbytečně naturalistický,
0: souhlasil pan ředitel. A tak Káťa dostala první cenu a Škubánek radostí běhal po celé výstavě a vrtěl ocáskem.
2: Gratuluji, Káťo, jsi opravdu sochařský talent.
1: Je to taky tvoje zásluha, pířila se Káťa. To víš, na modelu hodně záleží.

0: básnička.
1: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Moc, moc se omlouvám. Odpusťte, děti, že jsem věnoval tuto knihu dospělému. Dospělý dokáže všechno pochopit, dokonce i knihy pro děti. Ovšem, nestačí-li vám tato omluva, rád věnuji tuto knihu i vám, dětem. Všichni dospělí byli přece nejdříve dětmi.

0: Když mi bylo 6 let, viděl jsem nádherný obrázek v knize o pralese. Byl na něm hroznýš, jak poliká šelmu. Hroznýši svou kořist nežvíkají, polikají ji celou. A tak se nedivím, že se pak nemohou ani hnout. Celý půl rok jenom spí a tráví. Hodně jsem o tom přemýšlel. A také se mi podařilo pastelkou namalovat první kresbu. Pojmenoval jsem ji Kresba číslo 1. Svoje veledílo jsem ukázal dospělým. Ptal jsem se jich, zda jim moje kresba nahání strach. Strach? Smáli se. Proč by jim klobouk naháněl strach? Ale to není klobouk. To je hroznýš, jak zažívá slona. Dospělí to nebyli schopni pochopit. A tak jsem nakreslil další obrázek. Pojmenoval jsem ho Kresba číslo 2. Slona uvnitř otevřeného hroznýše. A opět se popadali za břicho a poradili mi, abych nechal kreslení otevřených a zavřených hroznýšů a abych raději studoval. A tak se stalo, že jsem se ve svých 6 letech vzdal své malířské kariéry. Během několika dalších let, kdy jsem poznal spoustu dospělých, se můj názor na ně nezměnil. Nechápali nic. A tak jsem se už nikdy nikomu nezmínil o hroznýši, slonu nebo o hvězdách. Nakonec jsem mluvil jenom o golfu, penězích, politice a kravatách. Každý byl velice potěšen, že potkal tak duchaplného muže. Dál jsem si žil svůj život obestřený modrou oblohou v touze navštívit to útulné nebe, kde budu jen já a Bůh. Bez všech těch lidí a lidiček. Ale to vše trvalo jen do chvíle, kdy jsem se stal letcem a testoval své první letadlo z Paříže do Indie.
1: Paříž volá let FBD XY. Odpověz, přepínám.
0: FBD XY slyší. Základní rychlost 1.9.0. Jsem o 10 minut pozadu oproti plánu. Je silný protivítr. Mám problém. Ztrácím výšku.
1: Paříž volá let FBD XY. Udejte polohu. Opakuji. Udejte svou polohu. Paříž volá let FBD XY. Slyšíte mě? Kde jste?
0: A tak jsem se najednou ocitl v poušti na Sahaře. Sám. Bez jediného živáčka. Tisíce mil od jakékoliv obydlané končiny. Sám jako trosečník na voru v prostřed oceánu. První večer jsem usnul v písku vedle havarovaného letadla s tím, že ráno se pokusím motor opravit a pokračovat v letu. Byla to pro mne opravdu otázka života a smrti. Pitnou vodu jsem měl sotva na týden. Dovedete si představit, jaké bylo mé překvapení, když mě za úsvitu probudil zvláštní hlásek.
2: Prosím pěkně, nakresli mi beránka. Nakreslíš?
0: Nakreslit co?
2: Nakreslíš mi beránka.
0: Kdo jsi? Jak ses sem dostal? Co tu děláš?
2: Čekám, až mi nakreslíš beránka.
0: Co pak neumíš říct něco jiného?
2: Ne. Nakreslíš mi beránka.
0: Když stojíte před příliš velkou záhadou, neodvážíte se neuposlechnout. Byl jsem vzdálen na tisíce mil ode všech obydlených míst, v nebezpečí smrti. A tak jsem vytáhl papír a plnící pero a začal kreslit. Já ale neumím kreslit.
2: To nevadí.
0: A určitě neumím nakreslit beránka. V životě jsem nakreslil jen jednu věc. Vidíš? Tohle.
2: Ale já nechci slona v hroznýši. Hroznýš je moc nebezpečný a slon zabere hodně místa. U mne doma je všechno malinké. Potřebuji beránka.
0: Kde je u tebe doma? Žiješ na malém ostrově? Nebo někde na malém městě?
2: Co je tohle za věc?
0: Co?
2: Tohle.
0: To je letadlo, to létá. Letěl jsem v něm a pak se porouchalo.
2: Ty jsi spadl z nebe?
0: Ano.
2: Ty také? To je divné.
0: Co jsi myslel tím ty také?
2: Uděláš mi jiného beránka. Tenhle nevypadá dobře. Je nemocný.
0: Kreslením se cizinci uprostřed pouště spolu moc neseznámí.
2: Odkud jsi?
0: Dobře, odpovím ti. Jsem z Paříže. A odkud jsi ty?
2: Je Paříž na téhle planetě?
0: Samozřejmě, že je.
2: Promiň, ale tohle není beránek. Tohle je berán. Má rohy.
0: Myslíš, že nemám nic jiného na práci? Musím opravit motor, než mi dojde voda. A už vůbec nemám čas na nějakého kluka v kabátě a s kordem, který se objeví odnikud uprostřed Sahary. Tady máš. To je poslední obrázek, co jsem ti nakreslil. To je bedínka a beránek, kterého chceš, je uvnitř.
2: Opravdu? Dobře. Myslíš si, že beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
2: Říkal jsem ti to. U mě doma je všechno malinké.
0: Dal jsem ti velmi malého beránka.
2: No, není tak moc malý.
0: Proč?
2: Už jsem ti to říkal. U mě doma je všechno malinké.
0: Dal jsem ti velmi malého beránka.
2: Není tak moc malý.
0: Už jsem se s ním nedokázal přijít. Byl jsem dost starý na to, abych viděl beránky skrz bedínku.
2: Je Paříž na téhle planetě?
0: Samozřejmě. Už ses mě ptal.
2: Dobře, že jsi mi dal tu bedínku. V noci to bude jeho domeček. Právě usnul.
0: Já vím. A tak jsem se seznámil s malým princem.

O 12 zakletých princích. Byl jednou jeden král a ten král měl 12 synů a jednu dceru. Jednoho rána se mu ale všichni synové proměnili v koně. To krále velmi zarmoutilo. Ustájil je ve zvláštním stavení a nosil jim jen to nejlepší, ale koně nic nežrali. A tak nechal rozhlásit, že tomu, kdo zjistí, co koně žerou, dá svou jedinou dceru. Ve stejném království žili manželé, kteří měli 3 syny. Nejmladší se jmenoval Lasse a k ničemu se nehodil. Prvního dne se ke králi dostavila sama hrabata a baroni, aby zkusili štěstí, ale nikomu nepřálo. Druhého dne přišli všichni ostatní bohatí a vážení muži, ale zbytečně. Třetího dne přišel kdekdo. Své štěstí chtěli zkusit i Lasseho bratři, ale přesně ve 12 hodin jim všichni koně utekli a nikdo nevěděl kam. Když se koně vrátili, Lasse si řekl, že to zkusí taky. Přišel k nejmenšímu koni a zvíře promluvilo. Poslyš, tebe chci za švagra. To je lákavá nabídka, pomyslel si Lasse. Kůň ale mluvil dál. Až zase začneme být neklidní, nasedni mi na hřbet a pojedeme. Nesmíš se ale ohlížet. Lasse udělal, jak kůň řekl. Navzdory ohlušujícímu dunění a hřmotu se ani jednou neohlédl. Kůň se za tím tryskem řídil až na onen svět, kde stál kostel. Do něj vstoupilo všech 12 koní. Došli k oltáři a tam pojedli chleba a popili vína. Dostal i Lasse. Když se šťastně vrátili domů, král se radoval, že už ví, co koně žerou, a Lasse měl dostat princeznu. Ale na královském dvoře bylo mnoho závistivců a ti mu začali klást do cesty překážky. Řekli, že by Lasse nejdřív mohl přinést jejich vladaři meč, který měl král Šalamoun v den své korunovace. Králi se nápad zalíbil a řekl milému Lassemu, že dokud mu nepřinese drahocenný Šalamounův meč, princeznu nedostane. Lasse byl nešťastný, ale šel se poradit s koníkem a ten řekl: posaď se mi přesně ve 12 hodin na hřbet a neohlížej se, dokud nebudeme v kostele před oltářem. Lasse udělal, jak kůň řekl. Dunění a hřmot za ním byly ještě hlasitější než poprvé, přesto se neohlédl. Meč visel napravo od oltáře. Byl náramně veliký a těžký. Lasse jej však sňal a s námahou odvlekl. Král měl z meče radost a už měla být svatba, ale dvořané Lasse mu vymysleli další úkol. Řekli panovníkovi, že by mu mohl přivést koně, na němž jel král Šalamoun v den své korunovace. Králi se ten nápad zalíbil a řekl Lassemu, že princeznu dostane, až přivede korunovačního koně krále Šalamouna. Lasse byl nešťastný, ale šel se poradit s koníkem a ten pravil: řekni si o 3 jablka a provaz, pak jablka rozkrájej na 9 dílů a pověz, že si mě chceš půjčit. Když Lasse všechno dostal, nasedl na koníka a ten jel, až dojel do hlubokého lesa.
Tam dal Lasemu píšťalku a řekl: dobře mě uvaž ke stromu, protože teď budu mít strach. Lase zapískal na píšťalku. V tom se lesem rozlehl strašlivý ryk a hřmot a země se začala otřásat. Když znovu nastalo ticho, koník řekl: právě se probudil. Přivaž mě ještě pevněji, protože teď se budu bát ještě víc. Lase poslechl a zapískal na píšťalku podruhé. V tu chvíli se v lese ozval děsivý hřmot a rachot a země se třásla tak, že Lase sotva dokázal stát na nohou. Když zase všechno stichlo, řekl koník: už vstal. Teď mě přivaž úplně nejpevněji, jak dokážeš, protože teď se budu bát úplně nejvíc. A až k tobě bude přibíhat, hoď mu do tlamy všech 9 kousků jablka. Nesmíš ale přitom ztratit ani jeden z nich, protože jinak to s námi špatně skončí. Lase zapískal na píšťalku potřetí a tu se tryskem přiřítil kůň krále Šalamouna s otevřenou tlamou. Lase mu do ní hodil všech 9 kousků

0: Lasse šel znovu pro radu ke koníkovi a ten řekl:
1: Posaď se mi na hřbet a když se nebudeš ohlížet, dopadne všechno dobře. Pak jeli, až přijeli do kostela. Tu se ozval strašlivý lomos. Lasse měl pocit, že se za ním bortí zdi i kostelní klenba, ale přesto se neohlédl. Vpravo od oltáře visela láhev. Lasse ji vzal, napil se z ní a tomu dodalo tolik odvahy a síly, že když se šťastně vrátil na královský dvůr, dokázal zacházet s mečem krále Šalamouna docela lehce. Koník ho požádal, ať nyní jemu i jeho 11 bratrům usekne hlavu. Nejdřív se tomu Lasse bránil, ale když nakonec koníka poslechl, všech 12 princů znovu získalo svou lidskou podobu a byla radost na ně pohledět. Zavládlo všeobecné veselí a svatbě Lasseho s krásnou královskou princeznou už nestálo nic v cestě. Oba potom spolu šťastně žili a z Lasseho a nejmladšího prince se stali nejlepší přátelé.

0: Dva hadi se plazí v poušti.
1: Je obrovské vedro. Jeden had povídá tomu druhému.
0: Zaskřípej zubama, třeba nám přeběhne mráz po zádech.
2: Tak hned vzali dvě včely pytlíka pod ramena, sypali ho ven z úlu a frrr do vzduchu s ním a k řece namočit ho do vody. Jak tak letěli, ani si zvlášť nevšimli, zahlédli pod sebou jakýsi deštník. Červený, puntičkovaný. Právě jich dosi zavíral. A kdo byste řekli, že tam byl? No ovšem, černý potemník se svými kamarády. Ale to už pytlík nepoznal, protože ho včely ponořili do vody až po vršičky tykadel. Teprve, když se vraceli zase do úlu, mokrý pytlík s překvapením poznal, nad kým letí. Zatřásl se strachem a jak se zatřásl, pokropil všechny dole. Docela řádně, jako nějaký déšť. První kapka padla náhodou na krtonožku. Prší, začala hned zděšeně volat. Ale než to dořekla, potemník už otevřel deštník a také taková bláznivá chvíle to byla. Než to dořekla, několik kobylek se zastavilo ve skákání, protože mysleli, že na ně někdo volá prr. Včely však jakoby nic zanesli pytlíka do úlu, on jim tam pěkně pokropil, jak se zimou třásl cestičky, a pak s ním zase letěli k vodě, aby ho znovu namočili. Ale zatím splešťule blátivá pod deštníkem přišla na to, že už neprší. A tak potemník zavřel deštník. A v té chvíli spatřila krtonožka, jak nad nimi letí včely s pytlíkem k vodě. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, začala volat, až se všichni broučci široko daleko rozběhli schovat, protože mysleli, že někdo volá kuřata. Pi, pi, pi, pytlík. Vykoktala konečně krtonožka s prstem zdviženým k nebi. Za ním zavelel potemník a všichni se hnali k řece. Ovšem pěšky. Ale než doběhli k řece, včely už dávno pytlíka namočili a vraceli se zase do úlu. Co však čert nechtěl. Historie se opakovala. Jak přiletěli nad potemníka, pytlík se nezdržel,

0: Zase se zatřásl a krtonožka jako prvé zase zavolala prší. Potemník zase otevřel deštník a bác ho. Jak měli deštník nad sebou, ztratili rozhled a už zase neviděli, kam pytlík uletěl. Jen utíkali za ním horem pádem k úlu. No, nechci vám to vykládat dlouho. Možná, že někdo z vás už musí jít spát, ale s pytlíkem tak letěli včely nad potemníkem a jeho kamarády k vodě a zase k úlu alespoň, no, 50krát. 50krát volala krtonožka pi, pi, pi, pi, pi, pi. A běželi k řece. 50krát volala pr, pr, pr, pr, pr, pr. A běželi k úlu. 50krát potemník deštník otevřel a zavřel. 50krát je pytlík pokropil. Nakonec leželi všichni čtyři na zádech a sténali únavou a kolem nich leželi všichni ostatní broučci, kteří při každém pipipipipipi se utíkali schovat a zmožené kobylky, které při každém prprprprprpr se zastavili i v nejprudších skocích.
1: Jsme tady. To je ta raketa, co s ní potíme?
2: Ano, tak to šmoulo.
1: Se šmoulo si nádherně, šikulo.
2: Děkuju.
1: Tak honem, šmoulové, nastupovat. Pospěš si, Lenochu. Pospěš, šmoulinko. Máš všechny věci?
3: Ano, taťko šmoulo, tady v kamerce.
1: Zavřete poklop. Šikulo, zapni odpočítávání. 10. Nebojte se, šmoulové, za hoďku, respečně.

0: Vesmírem na vandr šmoula, když dát se chce, na sebe skafandr radši si obleče.
1: Digi cvičení a jdeme na to!
2: Ahoj, děti.
3: Hop, ahoj, chytej,
2: Počkej. Já tu mám Hanku Kivichovou a Hanka mě nutí, abych si házel míčem a přitom mluvil do mikrofonu.
3: Hanko, a ještě chytej.
2: Já to vůbec nezvládám.
3: Ale zvládám, já si teď ten míč chvilinku nechám. Takže já vás, děti, chci pozdravit. Piggy se mezi tím vydýchá a vy si utíkejte pro míček, protože dnes společně, my tady s Piggym, vy doma, ať už s maminkou nebo s bráchou, se sestrou, s babičkou nebo s dědou, si budeme trénovat techniku hodu míčkem.
2: Kde je ten míč?
3: Já ho mám tady, Takže prosím tě, připrav se. Hážu míček. Teď.
2: Mi upad.
3: Tak se pro něj rozběhni. A už ho držíme, děti. My to uděláme bezpečněji. Pojďte si sednout na zem. A pojďte si nohy roznožit.
2: Aha, takže teď sedím jako plyšový medvěd.
3: Tak, a než začneme házet, tak se naučíme vnímat dráhu míčku. Sedíme v roznožení a míček koulíme svému kamarádovi. Šup, úplně rovně. A musím se do toho míčku trefit oběma rukama stejně, aby šel rovně. Piggy, vrať mi to. Už ho mám. A ještě jednou šup. Máš? Super. Tak já si myslím, že už dráhu umíme zvládnout. Pojďte se znova postavit. Piggy, stůj rovně a udělej si s rukou košíček.
2: Košíček, jako když chytám míč, který letí ze zhora. Přesně, nebo tak. Košíček nahoře?
3: Košíček, když míč letí ze zhora. Jo. Takže budu házet 3, 2, 1, teď. A chytil, výborně. Děti, jestli vám propadl míček mezi rukama, tak musíte ty lokty dát k sobě. Takže prsty, malíčky máte u sebe, lokty máte u sebe a já znova hážu. Pozor, Piggy, chytej.
2: Mám to,
3: Výborně.
2: A je to vlastně jako kdybych měl takhle z ručiček takový velký hřeben, víš?
3: Přesně tak. A hoď zase mě míček, hoď mi míček. A já jsem taky chytla. A děti, tohle už umíme. Teď si půjdeme znova sednout na zem.
2: Anko, ale to chce větší míč, víš?
3: No, jako s tenisákem je to těžké začínat.
2: Máš pěkný velký.
3: Chtěl by to pořádnej míček, a zase ne, třeba medicimbál.
2: Co je medicimbál?
3: Medicimbál je takový posilovací míč, který je velmi těžký, věnuje se hlavně posilování břišních svalů. Ale víš co, my si ty břišní svaly můžeme klidně posilit i tímhletím naším lehkým míčkem, protože
2: to
3: jsme začátečníci. No a já tě to naučím, ale musíme si napřed sednout zase na zem.
2: Tak, jako medvěd.
3: Jako medvěd.
2: Aha,
3: teď si lehneme na záda. A já ti hodím míč a přitom se zdvihnu nahoru ke kolenu. Šup!
2: A
3: ty
2: co,
3: ležíš,
2: a já co, a já
3: ty ležíš. Chytil jsi míč?
2: Ne.
3: Tak já jdu znova pro míč. Utíkám, už ho držím. Piggy, ležíš na zádech. Já se zdvihám, ty
2: se... A já se taky musím zdvihnout, že ho chci
3: tak
2: chytit.
3: Ano, pojď. 3, 2, 1, teď. Šup! Výborně, a lehni si na záda. Já si taky lehnu. Stáváš a hážeš míč mě. Ano, lehneme si na zádička a já hážu míč tobě, zdviháme se nahoru, teď. A lehneme na záda a hoď mi míč, chytám.
2: Hanko, já už nemůžu.
3: Já už taky nemůžu. Takže, milé děti, tímto cvikem jsme nejenom trénovali to, jestli umíme správně vnímat dráhu míče a hodit ho správně silou, ale také jsme posilovali břišní svalstvo.
2: To by mě nenapadlo, že se dají dělat dvě věci na jedno.
3: To se dá dělat věci, ale to zase příště.
2: Ahoj, děti.
3: Ahoj, děti.
4: O řepě. Zasadil dědek řepu. Vyrostla, byla veliká, převeliká. I chtěl dědek řepu ze země vytáhnout. Táhne, potahuje, ale vytáhnout nemůže. Pozval si dědek babku na pomoc. Babka táhne dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Babka zavolala vnučku. Vnučka táhne babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Vnučka zavolala psíčka. Psíček táhne vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Psíček zavolal kočičku. psíčku. Kočička táhne psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dětka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. A tak zavolala kočička myšku. Myška táhne kočičku, kočička psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dětka, dědek řepu. Táhnou, potahují. A konečně řepu vytáhli.

0: Dnes je 24. května.
1: A svátek má Jana.
0: Jana, to je tuze starodávné, prastaré jméno.
1: Je to vůbec jedno z nejstarších jmen na světě.
0: Pochází z hebrejštiny a znamená milostiva.
1: Existuje snad ve všech jazycích.
0: Janičkám posíláme k svátku pusinku, anebo podrbání za uškem.
1: A nebo hubičku a k tomu růžičku.
2: Jednou v sobotu byl Čenda s Terezou sám doma. Rodiče odjeli něco zařizovat a museli vyrazit už v noci, aby se stačili do večera vrátit. Měli to velice daleko. Tereza ležela v posteli, pouštěla si kazety a četla si. Čenda si pustil televizi, ale nic tam nebylo. Zapnul si autodráhu, ale samotného ho nebavilo závodit. Vzal si stavebnici, ale žádná pořádná stavba se mu nepovedla. Vzal si svetr a vyšel na balkón. V domě, kde Čenda bydlí, je uzavřený dvůr ohraničený zdí. Balkóny od všech bytů jsou nad tím dvorem. Čendův tatínek si na balkón dává lyže, horolezecké lano, pádla a jiné takové věci. Od dvě patra výš má balkón Mařenka. Její tatínek na něm skladuje štafle a rámy bez obrazu a poličku prolezlou červotočem. Když chce Čenda zavolat Mařenku na balkón, zacinká na zvonek od kola, který mu táta přidělal k železnému zábradlí. Zábradlí se krásně rozezní, Mařenka popadne medvěda a objeví se. Čendova nálada se rázem zlepší. Co děláš? Zeptá se, jako by sám měl spoustu práce.
3: Peru. Až do Peru, přijdu to pověsit. Počkej chvíli.
4: Já jsem horolezec, zavolá Čenda. Stojím na vrcholu Čomolungmi a budu slaňovat dolů. Potřebuju jistit. Spusť mi medvěda.
3: Čendo,
4: ale jak? Normálně. Uvaž mu přes hrudník pod packama dračí smyčku a pusť ho na šňůře do dvora.
3: Já neumím dračí smyčku.
4: Nevadí, já tě to naučím. Ukážu ti obrázek.
2: A Čenda přinese na balkón tatínkův skautský deník, kde je obrázek dračí smyčky přes celou stránku. Drží ho, aby Mařenka obrázek viděla a vykládá jí k tomu.
4: Levou rukou musíš udělat smyčku. To je jezero. U jezera stojí princezna, to je konec toho lana. Z jezera se vynoří drak. To je druhý konec toho lana, který musíš vést spodem. Ten drak sežere princeznu. Musíš jí omotat. A pak po hlavě skočí do jezera, zastrč konec lana z hora do smyčky a stáni. Máš to?
2: Mařenka nakonec podle Čendova obrázku a návodu smyčku kolem medvědova těla uváže. Pak vysadí medvěda na zábradlí, pošeptá mu do ucha, neboj se, a začne ho spouštět do dvora. Jenže medvěd je těžký a jak nabírá rychlost, vysmekne se šňůra Mařence z ruky a medvěd spadne dolů.
5: Brum,
2: ozve se a medvěd zůstane ležet uprostřed dvorku zrovna vedle kanálku s ozdobnou mříží.
3: Co děláš tak dlouho na tom balkóně? Ozve se za Mařenkou maminka.
6: Spadl mi medvěd do dvora, řekne Mařenka provinile.
3: Hlavně, že si do dvora nespadla sama. Dojdi si za panem Houškou a on ti dole odemkne dveře.
2: Za panem Houškou se Mařence samotné nechce. Seběhne dvě patra a už zvoní u Čendových dveří. Otevře jí Tereza.
6: Terezo, nám spadl do dvora medvěd a dole je zamčeno. Nemohla bys mi odemknout?
2: Jenomže klíče od dvora má táta u sebe.
4: Já se spustím a vytáhnu ho, řekne Čenda.
3: Tak jo, souhlasí Tereza. Čenda je totiž mrštný jako opice a vůbec se nebojí. Vezmou horolezecké lano z trejdy Jirky a uvážou Čendovi v podpaží dračí smyčku. Čenda šplhá dolů po okapu a podél ostatních balkónů. Nakonec zavolá: "Pusťte mě, skočím!" Tak ho pustili a Čenda skočil do dvora. Odvázal lano, uvázal dračí smyčku medvědovi a zavolal: "Táhněte!" Mařenka s Terezou tedy táhnou a medvěd letí vzduchem vzhůru. "Neuhodil se smuc?" stará se Mařenka, když medvěda odvazuje z lana.
4: "Ne,"
3: řekne medvěd a opře se o zeď.
4: "Teď Čenda," řekne Mařenka, "hodí mu lano."
2: "Navaž se," zavolá Tereza.
3: Čenda začne vázat dračí smyčku, ale snad, že se přece trochu bojí, zamotá se do toho a úplně ztratí jistotu, jak je to správně.
4: "Terezo, já to neumím," volá nahoru.
2: "Musíš zleva doprava a spodem prostrčit."
4: "Já nevím, kde je vlevo," volá Čenda.
2: "Kterou rukou píšeš?" zlobí se Tereza.
4: "Žádnou. Já ještě psát neumím,"
3: vzteká se Čenda. "Mařenko," ozve se a na balkoně se objeví maminka. "Už máš toho medvěda?"
6: "Medvěda mám, ale nemám Čendu."
3: "Jak to?" diví se maminka. "Koukni se dolů," řekne tiše na svém balkóně Tereza, která už tuší průšvih.
4: "Čendo, kde ses tam vzal?"
3: zeptá se maminka přísně. "Honem pojď nahoru."
6: "On nemůže, mami," řekne Mařenka. "Je zamčeno. On se spustil z balkónu, vytáhl medvěda, ale teď neumí navázat dračí smyčku. Umíš dračí smyčku, mami?"
4: "To neumím, ale jdu pro pana Houšku a ty pojď okamžitě domů."
3: Jenomže když je smůla, tak je ve všem. Pan Houška není doma. Mařenka s maminkou se zase objeví na svém balkóně.
2: "Vytáhni to lano nahoru, Terezo," nařídí maminka. "Žádné šplhání nebude. Čenda teď bude muset počkat dole, než se pan Houška vrátí domů nebo než přijdou vaši."
3: Mařenka seděla u oběda a měli bramboračku a palačinky, které má ráda. Jenomže musí myslet na Čendu dole na dvoře a nejde jí ani polikat.
6: "Mami, vždyť on chtěl jenom zachránit medvěda."
3: "Měli jste ho tam nechat. Medvěd by na dvoře vydržel. Teď musíme poslat Čendovi palačinky po šňůře," řekne maminka ještě přísně, ale trochu už se začíná smát. Mařenka letí na balkón.
4: "Čendo, co děláš?"
0: "Nudím se a mám hlad,"
3: bručí Čenda otráveně jako předtím medvěd.
4: "Tak víš co, ty budeš princ nespravedlivě uvězněný ve věži v Ladomorně a já budu princezna a zachráním tě. Počkej chvíli, pošlu ti jídlo."
3: Maminka už měla palačinky připravené. Mařenka je namazala marmeládou, zabalila do krabičky a spustila Čendovi do dvora. Pak mu ještě poslala v láhvi limonádu a obrázkovou knížku a teplé ponožky, protože se ochladilo. Pak doběhla k Tereze a poslala Čendovi autíčko. Nakonec Mařenka pošeptala Tereze:
4: "Nemohla bych mu poslat medvěda."
3: A uvázali medvědovi do podpaží dračí smyčku a spustili ho za Čendou do dvora. Když v 6 hodin večer přišel pan Houška a odemkl dveře do dvora, museli Mařenka, Čenda a Tereza jít 2x po schodech, aby to všechno, co poslali na dvůr, vynesli zase domů.
0: "Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!"

0: Moravská pohádka Čtverobratří. Jeden myslivec měl čtvero synů a ti, jak povyrostli, chtěli jít do světa. Co měl tedy otec dělat? Dal každému po stovce a koně a synové jeli potom daleko a daleko až do hor. V těch horách se dělily čtyři cesty. Každá vedla v jinou stranu od buku, jenž tam rostl ze země. U tohoto stromu se bratři zastavili a nejstarší z těch synů řekl: tady se rozejdeme a půjdeme každý jinou cestou hledat štěstí ve světě. Do toho buku zabodneme každý svůj nůž a do dne a do roka se tady zase sejdeme. Čí nůž bude rezavý, bude to znamení, že ten, komu náleží, je mrtvý. A čí nebude rezavý, ten, že je živ a zdráv. Ostatní bratři poslechli a šli cestou, kterou si zvolili. A nejstarší učinil také tak, když si byli slíbili, že každý z nich bude hledět, aby se přiučil nějakému řemeslu. A tak se také stalo. Jeden se učil správkařem, druhý chytačem, třetí hvězdářem a čtvrtý myslivcem. Když uplynul rok, vraceli se do svého domova. Nejstarší přišel k tomu buku, vytáhl svůj nůž a když viděl ostatní tři nože, ještě tam zaražené, ale čisté, řekl si: chvála Bohu, moji bratři jsou také naživu, ale ještě se nevrátili, kde asi vězí? Když přišel domů, tázal se ho otec: kterému řemeslu si se ve světě vyučil? A syn odpověděl: tatíčku, já jsem se učil správkařem. Správkařem? Podivil se otec. To je tolik jako příštipkářem. Kvůli tomu si, věru, nemusil chodit do světa. Ale tatíčku, já nejsem jako jiní správkaři. Ať je cokoliv roztrhaného anebo rozbitého, jen řeknu a už je to spraveno, odpověděl syn. Uvidíme, co umíš, pravil otec. Vidíš tu díru na loktě mého kabátu? Sprav ji, když to dovedeš. Syn se nedal pobízet a řekl: ať je zase loket jako nový. A byl opravdu, takže po díře a po záplatě nebylo ani památky. Na druhý den přišel druhý syn k onomu buku. Vytáhl svůj nůž a když tam viděl ostatní dva nože čisté, řekl: nejstarší bratr už je doma, druzí dva jsou ve světě. A šel také domů, kde ho otec přivítal. A kterému ty ses přiučil řemeslu? Já, otče, jsem chytačem, odpověděl syn. Chytačem? O takovém řemeslu jsem nikdy ani neslyšel. Snad si se nestal pobertou, hrozil se stařec. Moje řemeslo není hříšné, neboj se, tatínku, ujišťoval syn. Však vím, co smím dělat a co ne, abych nepohněval Pána Boha. To jsi hodný, hochu, ale abych věděl, co umíš, chytni tam toho běžícího jelena, řekl otec a ukázal oknem ven na stráň, kde jelen právě vyskočil z houští. Syn hned řekl: ať je tady ten jelen. A hned u nich byl. Přišel třetí syn k dubu, vytáhl tam svůj nůž a vyda tam toliko jeden jediný, řekl. Moji dva starší bratři už jsou doma a ve světě jest toliko nejmladší, ale chvála Bohu je zdráv, tak půjdu také domů. I šel. Otec i jeho přivítal a potom se ho hned otázal. A kterému řemeslu ty ses naučil? Já, otče, já jsem hvězdářem, odpověděl syn. To je přece něco kloudného, povídá otec. Ovšem, vždyť kdykoliv se podívám na oblohu, hned vidím, kde jest co i na celé zemi, pochlubil se mladý učenec. Otci se to sice nezdálo být pravdou, ale tentokrát neříkal nic. Čtvrtého dne přišel k dubu nejmladší a vyda tam jenom svůj nůž řekl. Moji bratři už jsou doma a proto půjdu také. Doma uvítal ho otec a hned se tázal. A kterému řemeslu ses ty ve světě přiučil? Já, otče, jsem myslivcem, odpověděl syn. To jsi hodný, pochválil ho otec, že jsi nepohrdnul mým povoláním a následoval si mého příkladu. Ale já nejsem takovým myslivcem jako ty, otče, vysvětloval hned nejmladší. Já vše dovedu jinak, neboť nepotřebuji teprve stříleti, ale jen řeknu bác a už to leží. Tomu otec přece věřit nechtěl a proto ukázal oknem ven na zajíce, který právě vyběhl na mítinu a řekl, tak ho zastřel. Nejmladší syn ukázal také tím směrem a jen řekl, bác, už zajíc opravdu udělal dva anebo tři kozelce a zůstal někde ležet. Ale kde? Pochybuje otec. Já ho nevidím. Syn hvězdář hned řekl, za keřem se natáhl. Ale otec pochyboval dále. Ale jak ho dostaneme? Syn chytač povídá, ať je tu. A byl. Jeho kůže však byla plná děr. To je škoda, praví otec, že ta kůže jest tak rozstřílena. Kdo nám za něco dá? Syn správkař, jak to slyšel, hned řekl, ať je celá. A opravdu kůže se zacelila, takže otec pravil. Nyní vidím, hoši, že něco umíte a že se jednou uživíte, až mne tu nebude. I byl rád a proto nic nenamítal proti tomu, když jeho synům z domova se nechtělo. Tak to trvalo nějaký čas, až se do myslivny donesla zpráva, že králi se ztratila princezna a že král slibuje své království dát tomu, kdo mu ji přivede. Když to uslyšeli oni čtyři synové myslivcovi, hned šli ke králi a nabídli se mu, že ji zcela jistě najdou a přivedou. Ale kde je? Pochyboval král. To ti povím dnes večer, až hvězdy vyjdou, slíbil hvězdář králi. A opravdu, jak slunce zapadlo, už oznamoval králi. Tvou dceru unesl drak a vězní ji na ostrově za Červeným mořem. Ráno se pro ni vypravíme. Král sice nedůvěřivě pokyvoval hlavou, ale přece se se čtyřmi bratry druhého dne dosti srdečně rozloučil, když se vydali na cestu. Šli dlouho, až přišli k moři, kde sedli na loď a jeli přímo k onomu ostrovu, kde princezna přebývala. Když se dostali až k tomu ostrovu, viděli ji tam se procházet. Drak patrně nebyl doma. Ale jak je uviděla, už na ně kývala dávajícím znamení, že je s nimi zlé. A opravdu, drak se právě vracel, ale bratr chytač přece zvolal, ať je princezna na naší lodi. A tak se skutečně stalo. Princezna však tím více se třásla úzkostí, neboť myslela, že všichni zahynou. Loď však jela pryč, ale drak, jakmile to vše spozoroval, letěl za nimi jako divý. Hvězda zpovídá myslivcovi: bratře, zastřel ho! A bratr myslivec se nedal dvakrát pobízet a křikl: ať je zastřelený, bác! Drak opravdu spadl dolů bez ducha, ale nešťastnou náhodou padl na lodičku a prorazil ji svým ocelovým křídlem. Tu bratr myslivec zvolal na bratra správkaře: zalápej honem tu díru, sice nám voda do lodičky nateče a my se utopíme. Bratr správkař zvolal: ať je naše loď spravena. A opravdu, po díře nebylo ani památky. Takže se dostali šťastně na břeh, kde vsedli do kočáru i s princeznou a ujížděli ke králi. Cestou se sice trochu pohádali, komu princezna bude z nich náležet i s celým královstvím, ale že byli dobře vychováni, řekli si: nechme to, jak král to rozhodne. Ten ovšem měl nesmírnou radost, když svou dceru uviděl, i vyptával se, jak a kdo ji zachránil. Když mu to bratři poctivě pověděli, pravil: víte, mládenci, všem vám dceru dát nemohu, a proto ať jejím manželem se stane hvězdář. Neboť kdyby on vám nepověděl, kde je, jak těživy byste ji nezachránili. Ale s mým královstvím to udělám jinak, když každý z vás se o zachránění její přičinil. Rozdělím je na 4 díly, abyste všichni mohli královat v tom dílu, který komu z vás připadne. A bratři byli spokojeni. A proto i bratru hvězdáři přáli tu princeznu. To se rozumí, že svatba byla slavná. A hvězdář, když bylo po svatbě, hned si zajel domů pro otce, jenž také přijel a měl velikou radost z toho, že se jeho synové stali panovníky. Ale ti ho chtěli mít u sebe, takže byl brzy u toho syna, brzy u onoho a všude se dobře měl a já s ním. Ale co jsem kde dostal, s tím se nepochlubím, třeba že by mi to nikdo nezáviděl.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Já jsem pes a kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes a kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Když sluníčko po ránu probudilo celou louku, přikutálelo se až k domečku, kde bydleli čmeláci. Brundo, Čmeldo, volalo. Dneska bude krásně, jdeme na výlet. A už si vysušilo všechnu rosu? Ptali se čmeláci, aby jsme se neurousali. No je, smálo se sluníčko. A dostaneme sebou svačinu? To víte, že dostanete, řekla maminka. A v tom se to stalo. Střecha nad hlavou se jim zatřásla a bum, bylo po domečku. Zase ten krtek, zlobila se maminka. Tak z výletu nic nebude. A proč? Divil se Brunda. Protože nám krčí zemětřesení zasypalo svačinu, ptal se Čmelda. Protože budeme stavět nový dům, vysvětlila čmelákům maminka. Slyšel to Pučmelout a že byl zrovna takový pěkný den, napadlo ho, že by mohl udělat něco pěkného. Třeba dobrý skutek.

0: chcete? Mám dneska dobrou náladu, spoustu síly a strašně rád stavím rychle domy.
1: Maminka Pučmelouda moc ráda neviděla. Dobře si pamatovala, jak jim nedávno sebral medový soudek. Ale Čmelda s Brundou byli pro. Aspoň budeme s tou stavbou dřív hotovi.

Nejdřív kopali základy. Kopali je a kopali, ale že sluníčko tolik hřálo, měl pučmelout brzy žízeň jako trám. A když vypil studánku až do dna, usnul a nebyl k probuzení. Tak uběhl den a čmeláci ne a ne být s novým domem hotovi. Už i sluníčko se chystá spát, jenom my nemáme kam postavit postýlku, stěžovali si. A za všechno může pučmelout, místo aby nám pomáhal, jenom překáží. A jak to řekli, čmelda v tom šeru o pučmelouda zakopl a spadl do vykopané jámy. Nestalo se ti nic? Polekala se maminka. Nestalo, ale podívejte, tady něco svítí, volal čmelda, že by poklad? A opravdu, poklad tichoun se zářil a jak kopali, aby ho vykopali, svítil víc a víc. Pak najednou se ozval smích a tenký hlásek povídal. No šimra, nechte mě. V tu chvíli bylo všude takového světla, až si čmeláci museli zakrýt oči. Hej, co si zač? Pověz. Já nevím, prosím, já jsem se zrovna narodil. Špitlo to usměvavé světýlko. Můžu vám nějak pomoct? A šel kolem náhodou zrovna strejda cvrček. A, nazdar, světluško, řekl. Vítám tě u nás. Tak já jsem světluška. Aha, smálo se světýlko šťastně. To abych vám trochu posvítila, ne?

Ty jsi náš opravdovský poklad, usmívala se maminka. Bez tvého světýlka bychom dneska domeček nedostavěli. A světluška svítila, jak nejlíp dovedla, cvrček vesele vyhrával a ještě ten večer mohli jít čmeláci spát do nového domečku. A půčmelout? Všechno zaspal. Ale měl docela pěkný

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha, zvědavost. Když chceme poznávat a zkoušet nové věci, většinou nám přitom na rameni sedí moucha zvědavost. Musíme si však dávat pozor, abychom nebyli zvědaví až příliš. Mám, nemám, aneb krása překvapení. Ferda s Kubou se ani nenadáli a měli za sebou první pololetí ve škole. Blížilo se vysvědčení. Oba chtěli samé jedničky a vypadalo to, že je budou mít. Snažili se. Rodiče jim totiž za dobré vysvědčení slíbili odměnu. Co myslíš, maminko? Když naši kluci donesou jedničky, splníme jim nějaké přání? Ptal se tatínek maminky. Ta se usmála a přikývla. Co byste chtěli? Zeptala se. Já loďku s červenou plachtou, vyhrknul Ferda. A ty, Kubo? Mně je to jedno. Já mám ze všeho nejraději překvapení. Nechci vědět, co to bude. Nechám to na vás. Rodiče souhlasili. Dva dny před vysvědčením šel Ferda naproti mamince k obchodu. Občas to tak on nebo Kuba dělali, aby jí pomohli s nákupem. Ferda stál zrovna na rohu ulice, když maminku zahlédl. Nepřicházela od obchodu, ale směrem z města a nesla dvě krabice. Ty jo, to jsou určitě ty naše dárky. Myslel si v duchu Ferda a schoval se za strom, aby si ho nevšimla. Nechal ji zajít do domu a pomalu se vydal za ní.
1: Ahoj, už jsem doma!
0: Zavolal Ferda, když vytahoval klíče ze zámku. Maminka zrovna vycházela z ložnice. Dveře za sebou zavřela. Ferdovi bylo jasné, že balíčky musela schovat do velké skříně vedle postele. Dělal jako by nic.
1: Ferdo, ty jsi mě vylekal.
0: Právě jsem přišla. Kde je Kuba?
1: S plyšákama na hřišti. Šel jsem ti naproti k obchodu, ale asi jsme se minuli.
0: Zalhal trošku Ferda. Já jsem v obchodě nebyla, potřebovala jsem si něco zařídit ve městě. Skočím nakoupit teď. Půjdeš se mnou? Ferdu napadlo, že než se maminka vrátí, může se podívat do skříně.
1: Asi ne, mami, půjdu si dělat úkol, neva?
0: Vymyslel si. Nevadí, jdu jen pro pár věcí, nebudu to mít těžké. Tak zatím pa.
1: Maminka si vzala kabelku, klíče a odešla. Ferda zůstal stát v předsíni. Váhal. Má se jít kouknout nebo ne? Věděl, že není správné podívat se do skříně, ale zároveň byl strašně zvědavý, co v krabicích je. Jednou rukou už držel kliku dveří do ložnice a druhou zaháněl mouchu zvědavost, která letěla kolem. Vešel dovnitř. Pustil tam i mouchu. Stále mu létala kolem hlavy. Stoupil si před skříň, otevřel ji, byly tam dvě krabice. Vytáhl je a položil na postel. Mám, nemám. Pořád si nebyl jistý, jestli je má otevřít. Prohlížel si je, potěžkával, čichal k nim a dělal vše možné, aby poznal, co v nich je, aniž by zvednul víko. Když je teď vrátí zpátky, nic se nestane. Bzz, co tam asi je? Jen nakoukni. Bzz, šeptala muška zvědavost, která mu mezitím sedla na rameno. Bzz, nikdo to nepozná, neboj. Stejně dárky už brzo dostanete. Bzz, není na tom nic špatného. Podívej se. Bzz. Mám, nemám, mám, řekl si nakonec Ferda a otevřel první krabici. Loďka, jupí, a to, co jsem chtěl, s červenou plachtou, zaradoval se. Pak mu padl pohled i na druhou krabici. Když v první byla loď, Ferdovo přání, v druhé musí být dárek pro Kubu. Byl zvědavý, co asi brácha dostane. Kuba se chtěl nechat překvapit, takže to mohlo být cokoliv. Ferda něco zaslechl. Nevrací se už maminka? Ne. Byl to zase bzukot mouchy. Oddechl si. Přistrčil si druhou krabici. Byla lehčí než ta s loďkou. Nevydržel to a odkryl víko. Ty jo, takovej parádní kopačák, Kuba jsi se zblázní radostí, pomyslel si Ferda. Vytáhl balon z krabice a prohlížel si ho. Vzpomněl si, jak Kuba o jednom takovém nedávno mluvil před rodiči. Když si dárky dostatečně prohlédl, vrátil je do skříně přesně tak, jak je našel. Ještě než se maminka vrátila, dorazil domů Kuba. Hrál s ostatními plyšáky na hřišti fotbal. Začal Ferdovi vyprávět, jak mu to šlo, kolik dal gólů a další zážitky z odpoledne.

0: Nechci to vědět. Chci být překvapený.
1: Zarazil Ferda Kubu. Strčil hlavu do krunýře a neposlouchal.
0: Vylez, brácho, tak já ti to neprozradím, sliboval Ferda.
1: Ale jakmile Kuba vystrčil hlavu, Ferda to nevydržel a vyhrknul: Kopačák!
0: Slíbil jsi, že to neprozradíš. Ach jo, teď už se nemám na co těšit.
1: Kuba byl zklamaný.
0: Ale neřekneš to našim, že ne?
1: Bál se Ferda.
0: Ne, ale teď mi už dej pokoj a nech mě bejt. Jseš zvědavý, to je tvůj problém, že se připravíš o překvapení, ale nemusíš to kazit i mně.
1: Řekl Kuba a zalezl si znovu do krunýře. Už tam zůstal. Následující den vstal Kuba dřív, aby se Ferdovi vyhnul. Rychle se nasnídal a sám se vydal do školy. Potkali se až ve třídě.
0: Proč jsi na mě ráno nepočkal?
1: Protože jsi mě včera hrozně naštval, Ferdo.
0: Tohle je naše první vysvědčení. Ty jsi věděl, že budeš mít nejspíš jedničky, ale víš, jak to bylo u mě? Musel jsem si teď hodně máknout. Fakt jsem se snažil. Taky proto, že jsem se těšil na to překvapení. A ty jsi mi vše zkazil.
1: Ferda nerozuměl, proč se Kuba tolik zlobí. Přece mu nic neskazil. Myslel to dobře, když mu řekl o kopačáku. Každého by přece zajímalo, co dostane. Rozhodl se, že se zkusí nenápadně zeptat tatínka, co by udělal na jeho místě on.
0: Tati, představ si, že máš od někoho dostat dárek, ale až za dlouho. Čistě teoreticky. Chtěl bys vědět, co to bude?
1: Tatínek se na něj podíval.
0: Jak to myslíš, Ferdo? No, jestli by ses chtěl nechat překvapit, nebo to raději viděl hned.
1: Tatínek viděl, jak se Ferda ošívá.
0: Poslyš, já mám pocit, že to není jen čistě teoreticky.
1: Ferda zrudnul.
0: Kápni božskou, co se stalo, Ferdo?
1: Z Ferdy to lezlo jak z chlupaté deky. Jestli tomu teda dobře rozumím, ty jsi šel do naší skříně a našel tam dárky. Pak jsi šel za Kubou a vyprávěl mu to. A i když tě prosil, ať mu neříkáš, co pro něj máme, stejně si vše vyzradil?
0: To seš teda dobrý brácha.
1: Uvědomuješ si, že si překvapení zkazil nejen sobě a Kubovi, ale i mně a mamince? Že i my jsme se těšili, až vám dárky dáme? A po mně teď chceš, abych to nějak vyřešil nebo zachránil?
0: Jak?
1: Asi máš pravdu, tati, že jsem to celkem pokazil.
0: Ale co kdybychom teď šli spolu do obchodu vybrat Kubovi jiný dárek? Já ho zaplatím z peněz, co jsem dostal od babičky.
1: Dobře, Ferdo.
0: A je ti jasné, že ty si žádný dárek nezasloužíš?
1: Zabručel Ferda mrzutě. S tímhle nepočítal. Ale musel napravit prozrazené překvapení. Kubovi koupili potítko s výšivkou. Druhý den přinesli kluci samé jedničky. Protože máte krásné vysvědčení, protože z vás obou máme většinou velkou radost, řekl tatínek a mrkl na Ferdu, aby naznačil, že mu s maminkou odpustili. Máme pro vás překvapení. Kuba věděl, že on dostane kopačák a Ferda loďku, takže vůbec nebyl nervózní. Musel se hodně přemáhat, aby rodiče nepoznali, že o dárcích ví. Nedával najevo smutek, ale pořád ho vše, co se stalo, mrzelo. Rozbalili dárky. Ačkoliv Kuba o kopačáku věděl, když ho držel v rukou, měl velikou radost. Líbil se mu a potítko ho strašně překvapilo. Bylo zelené, jeho oblíbená barva. Ferda byl taky rád. Loďku přeci jen dostal.
0: Jdu ven vyzkoušet kopačák,
1: volal Kuba.
0: A já jdu do vany s loďkou.

0: přidával se Ferda. Počkejte, počkejte! Tatínek ukazoval na dvě tenké krabičky, které ležely na stole. Tady máte ještě něco. Kluci přiskočili. Krabičky byly jak peříčko.
1: To je sranda, že jo? Nic tam není.
0: Ušklíbal se Ferda, ale zvědavost zvítězila. Otevřeli je.
2: Je, co to je za divný brejle?
0: To jsou 3D brýle. Zítra jdeme do kina na podmořský plyšový svět. Vysvětlila jim maminka. Chtěli jsme vás přeci jen něčím překvapit. Oba. Kuba byl nadšený, ale Ferda ještě víc. Hopsal v brýlích kolem stolu. Večer, když Ferda usínal, říkal si v duchu. Kuba měl pravdu. Překvapení je na celém dostávání dárků ta nejsuprovější věc.

0: Pane doktore, hurá! Už vím, že nejsem žížela!
1: Raduje se pacient v psychiatrické léčebně. Najednou se podívá z okna a znejistí.
2: A pane doktore, myslíte si, že to ví i ten kos?
3: Tak jste se tak uzdravený nebyl.
4: Jak Cipísek pomáhal Rumcajsovi ládovat pistol. Vždycky v pátek Rumcajs řekl:
5: Cipísku, přeláduj mi pistol.
4: Cipísek vyklepal z pistole žalud od minulého pátku a špetičku prachu, co byla pod žaludem. Nasypal do pistole čerstvý prach a nad něj usadil nový žalud. Tak měl Rumcajs v pistoli pořád suše a dobře naládováno. Jenže jednou v pátek přišla od Jičína černava mraků a spustila bouřka a lil se déšť. Takový to byl déšť, až to mance vyplavilo loupežnickou polívku z kotlíku. Rumcajs si nevšiml, že mu zateklo i do pistole. Pro samé starosti s deštěm zapomněl taky Cipísek pistol přeládovat. Potom pátku přišla sobota a neděle a v pondělí v Jičíně dostali nového richtáře. Říkal si Nevrátek a hnal se rovnou do Leicester, aby se dověděl, co a jak. V Leicesterech bylo napsáno, že Rumcajs je v Jičíně nejpřednější loupežník.
6: Ale jen do úterka, povídá Nevrátek. Ve středu už bude v Řáholci od Rumcajse čisto.
4: Nevrátek nebyl člověk bojácný. V úterý se nachystal a ve středu se na Rumcajse vypravil pistol proti pistoli. O té Nevrátkově se říkalo, že dostřelí až za kopec Zebín. Tam se kule otočí a letí nazpátek. Co netrefila cestou tam, trefí cestou zpátky. Rumcajs se richtář Nevrátek nepřekvapil. Rumcajs ho dobře viděl, jak jde císařskou silnicí k lesu Řáholci. Rumcajs si zavolal synka Cipíska a povídá mu:
5: Ty zůstaň za dubem a já vystoupím a zeptám se Nevrátka, co proti mě má.
4: Když Nevrátek došel, vystoupil Rumcajs od dubu a křikl:
5: Stojím ti na tři kroky za zády.
4: Nevrátka ani teď nezmohlo leknutí. Otočil se a povídá:
6: Co ti chci, to dobře víš, Rumcajsi. Tak se tamhle postav a vystřelíme na sebe.
4: Postavili se proti sobě. V tom si Cipísek vzpomněl a zavolal:
7: Rumcajsi, nemáš přeládováno?
6: Kdo je za tím stromem? Zeptal se richtář Nevrátek.
5: Ale to je můj loupežnický synek Cipísek, povídá Rumcajs. Vzpomněl si, že od minulého pátku nemám přeládováno.
4: Richtář Nevrátek uhodil dlaní do pistole.
6: Za to já jsem si doložil. Je v ní třikrát přesoušený prach a hlazená olověná koule.
7: Pistol ti nevystřelí, Rumcajsi.
4: Znova křikl za dubem Cipísek.
5: Když už jsem ji jednou proti Nevrátkovi zdvihl, sklánět ji nebudu,
4: odpověděl Rumcajs.
5: Počítej nám, Cipísku, do tří a my na sebe střelíme.
4: Loupežnický synek musí vždycky posloužit svému tatíkovi. I v nejhorším. Cipísek pomaloučku počítal do dvou a nakonec smutně řekl:
7: Tři.
4: Rumcajs stiskne kohoutek a v tom vykřikne:
5: Krucíš!
4: On mu z pistole lístek po lístku roste doubek. To naládovaný žalud, co zvlhl při velikém dešti, pustil na stisknutí kořínek a vyhání lístek po lístku. Rumcajs vyryl malíkem do země jamku a tu dubovou sazeničku do ní přesadil. Za chvilku doubek z pistole rozkvetl a za chviličku z něho spadly první zralé žaludy. Cipísek jedním naládoval Rumcajsovi pistol a Rumcajs povídá Nevrátkovi:
5: Tak, richtáři, a můžeme do repete.
4: Jenže Nevrátek zastrčil svou pistol do tajné kapsy a zahrál prsty ve vzduchu.
6: A to zas ne, Rumcajsi. Když ti takhle dokáže posloužit i žalud, nemám už do střílení chuť.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, Hanko Ginichová.
2: Ahoj, Piggy, jak se máš?
0: Hanko, já se mám dobře, protože jsme chodili hodně. Co to děláš?
2: Opakuju si sestavu, kterou tě tady chci dneska naučit. Protože když by náhodou v létě bylo ošklivé počasí, anebo v zimě se nám nechtělo ven, protože bude fujavice, tak my můžeme co?
0: Skákat jako ptáček,
2: ale musí to mít nějaký svůj smysl. A já, protože mám ráda sestavy a mám ráda ve všem pořádek a řád, tak jsem si říkala, že bychom tyto kroky mohli dát za sebe, dát si je do hlavy a vždycky, když na nás přijde taková chmurná nálada, nebo se budeme nudit a budeme kyselí a otrávení. Si
0: to
2: na mě vzpomenete.
0: To
2: a tuhle tu sestavu si zacvičíte.
0: Hanko, já myslela, že si hraješ na kosa.
2: ne. Piggy, takže pojďme naučit naše děti. Nejdříve se je zeptám. Víš, jak vypadá dřep?
0: Dřep to umíme, to už jsme brali.
2: Víš, jak se skáče s nožmo?
0: S nožmo, jasně.
2: Nohy u sebe. Mm-hmm. Víš, jak se zdvíhají kolena?
0: Jasně.
2: Super. Umíš běžet na místě?
0: No, ale krásně.
2: Umíš skákat po pravé noze?
0: To zvládám.
2: Umíš skákat po levé noze?
0: Anko, já asi úplně všechno umím.
2: Super, takže tím pádem můžeme už jenom počítat. Takže první pokyn je, pětkrát uděláme dřep a jdeme. Po prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté. Skáču s nožmo. 5, 4, 3, 2, 1. A znova dřep. 5, 2, 3. Pozor, změna, zdvíháme kolena. Pravá, levá, pravá. A běží na místě.
0: Anko, k čemu je to dobré?
2: Podívej, co to s tebou dělá. Fyzickou kondici si zlepšujeme, posilujeme svaly, zvětšujeme kapacitu plic.
0: A hrajeme si na parník.
2: Tak ještě jednou. Takže první věc byla 5 dřepů. 5, 4, 3, 2, 1. Na to jsme navázali skákání s nožmo. Opět 5. Nahoru, nahoru, nahoru, nahoru, nahoru. 5 dřepů znova. 5, 4 dřepy,
0: už to nejde
2: 3 dřepy, já vím, 2 dřepy a zdviháme kolena 4x, 3x, 2x, 1.
0: To znamená,
2: dvakrát,
0: že sílí
2: jednou,
0: svaly, veď?
2: Přesně tak a běžíme na místě. Super. Chvilku to necháme uležet a já ti řeknu, co jsme posilovali dřepem. Stehna a zadeček. Co jsme posilovali při skákání s nožmo? Stehna, zadeček a lítka a achilovku. Dřep už jsme říkali.
0: Achilovka to je u patičky.
2: To je jako ten malinký svalíček u patičky. Pak jsme zdvihali kolena. Takže opět jsme posilovali stehna, hýždě, ale tentokrát zadeček, i břišní sval. A když jsme běželi na místě, tak jsme dělali co? Zahřívali jsme svaly celého těla a trénovali jsme kapacitu plic, zvětšovali jsme plíce a krevní oběh. Takže ještě jednou, 5x jsme dřepovali, 5x jsme skákali s nožmo, 5x jsme dřepovali, zdvihali jsme 4x kolena a běželi jsme na místě.
0: Víš, to
2: se myslím, že dá zapamatovat.
0: Předtím mi bylo zima a teď mi je teplo.
2: Tak jo, takže děti, Piggy už poznal, co to s ním dělá a teď bych poprosila vás, aby se to s námi vyzkoušeli. Je mi úplně jedno, jestli se nezapamatujete počet dřepů, podřep skákání, ale hlavně ty pokyny, aby šly za sebou. Takže jdeme dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. S nožmo. Hop, hop, hop, hop, hop, dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Zdviháme kolena. Tram, dva. A běží na místě. Tak, Piggy, zastav se a zopakuj mi, jak to šlo za sebou.
0: Nejdřív jsme měli nožičky u sebe a dřepovali jsme dolů, nahoru, dolů, nahoru. Pak jsme měli hopinky, dupinky.
2: S nožmo.
0: S nožmo. Pět, šup, šup, šup. Mm-hmm. A pak jsme zvedali kolínka, šup, šup,
2: pak
0: šup.
2: Jsme šli ještě jednou do dřepu, pak jsme zvíhali kolínka a pak jsme běželi na místě.
0: A pak jsme běželi na místě.
2: Tak, takže milé děti, já pevně věřím, že vám to zůstalo v hlavě, pokud ne, tak rychle, ať vám to maminka napíše, dřepy, skákání s nožmo, dřepy, zdvihání kolen a běžím na místě a máte sestavičku hotovou a kdykoliv si ji můžete zacvičit, když půjdete na procházku.
0: Takže myslíš, že kdyby Hugo vždycky na chvilku odložil knížku a udělal si dřepinky, dřep, hopinky, hop.
2: Ty by se to vlastně mohl naučit a naše děti by toto mohly naučit své kamarády a tím pádem by všechny děti začaly sportovat a to by mi udělalo velkou radost.
0: A začne to tak jednoduše, jenom dřepem.
2: Děti, mějte se hezky a utíkejte mezi své kamarády a naučte je to. Ahoj.
0: Ahoj, děti.

O Vánocích v každém lese zpívá jen jedna síkorka. Kolednice. Posadila se na zasněžený komín chaloupky z pařezu a jen spustila, křemílek ve světnici povídá. Je nejvyšší čas dojít do mlází pro vánoční stromek. Aby bylo kam stromek zasadit, postavili nejdřív na stůl kořenáč plný hlíny. Z kůlny za chaloupkou vytáhli sáňky, naložili na ně pilu a sekiru a jeli do lesa. Na kraji lesa potkali veverku, co se pořád podrbávala. Snad nemáš v kožichu blešku, povídá křemílek. A jakou, řekla veverka. Vochomůrka blešku nadháněl, křemílek ji chytil a pak ji oba hnali přes závěj. Co jsem dlužna, řekla veverka. Podle uznání. Usmáli se křemílek a vochomůrka a jeli dál do lesa pro vánoční stromek. V mlází si nevybrali. Pustili se dál do pasek a tam rostl smrček jako panáček. Tenhle, řekl vochomůrka, tenhle, řekl křemílek. Vzali si ze sáněk pilu a zaklekli ke smrčku. Ale v tom slyší dva hlasy. Jeden zlatý, druhý stříbrný a ty hlasy povídají. Na ten nám, křemílku a vochomůrko, ani nesáhnete. On to byl smrček, podle kterého sluníčko a měsíc měřili, kudy mají chodit. A co si dáme na Vánoce do kořenáče, povídá křemílek. Sluníčko pokrčilo zlatými rameny, měsíc zas stříbrnými a oba odešli. Křemílek s vochomůrkou složili nářadí zpátky na sáňky. Loudali se domů a doma obcházeli prázdný kořenáč. Když šli po sedmé, přiběhla ta veverka, co jí vyndali blešku z kožichu. Upustila do kořenáče smrkové semínko a povídá. Tuhle máte za službu? Křemílek a vochomůrka přihrábli na semínko zem, pořádně ho zalili, zahřívali kořenáč rukama, ale semínko nerostlo. A topili mu a dýchali na ně, ale ono nerostlo. Až jim zlatý hlas povídá, jděte od toho, vy nešikové. A zas bylo slyšet stříbrný hlas, jak říká zlatému hlasu, nedáme se do toho sami? Tak se do toho sluníčko a měsíc dali. Sluníčko zaťukalo na kořenáč zlatým kotníkem, semínko si vzdychlo, probudilo se a pustilo klíček. Měsíc zaťukal stříbrným kotníkem a semínko pustilo kořínek. Sluníčko se sklonilo nad klíček, měsíc ke kořínkům. Sluníčko zhora hřálo, aby ten stromek rostl. Měsíček zdola chladil, aby ten stromek nepřerostl. Když se zelenal a byl ani moc malý, ani moc velký, přiletěla síkorka kolednice. Síkorka si sedla na stromek, sluníčko a měsíc se usadili do židlí, křemílek a vochomůrka jen tak stáli a potom si všichni zaspívali koledu. Aleluja, aleluja, vyšla hvězda do noce. Aleluja, aleluja, nastaly nám Vánoce.

0: Dnes je 24. května.
1: A svátek má Jana.
0: Jana, to je tuze starodávné, prastaré jméno.
1: Je to vůbec jedno z nejstarších jmen na světě.
0: Pochází z hebrejštiny a znamená milostivá.
1: Existuje snad ve všech jazycích.
0: Janičkám posíláme k svátku pusinku, anebo potrvání za uškem.
1: A nebo hubičku a k tomu růžičku.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: nejkrásněji umí luční pohádky vyprávět mravenčí babička. Bydlí v mraveništi u lesa a od rána do soumraku hlídá a opatruje mravenčí drobotinu. Každé mraveniště má svou hlídací babičku. Zatímco mravenčí tatínkové a maminky pilně staví a rozšiřují své komůrky, hlídací babička si láme hlavu, jak mravenčí děti zabavit. Právě teď se chystá vyprávět pohádku o mravenčím království.
1: Tu známe z paměti, jinou neumíš, babí.
0: Tohle byl mraveneček Béďa. Je uličník a neposeda a věčně jsou s ním potíže. Mravenčí hlídací babička se kapánek zamračila, ale byla trpělivá. No dobře, řekla. Když nechcete o mravenčím království, budu vyprávět o kouzelných kusadlech.
1: To je promrňata.
0: A jakou tedy chceš, Béďo? Začala hlídací babičku přecházet trpělivost.
1: Když my bysme radši ven.
0: Ven? Ani nápad. Mravenčí babička ví, že by se jí mravenčí kluci a holčičky na to tata postráceli ve vysoké trávě.
1: Nestratíme se, čestně bábí, jenom si chvíli zahrajeme na honičku nebo na pikolu, bábí.
0: Mravenčí hlídací babička má měkké srdce. Nemůže to úpěnlivé žadonění poslouchat. V tom se ostatně od lidských babiček ani trochu neliší. A tak jdou všichni ven na louku. Ale nejdřív musí mravenečkové babičce nožičkou dáním slíbit, že se budou držet na doslech a pohromadě.
1: Jasně, že pohromadě, babí. Čestné mravenčí, ať mě kusadlo upadne, jestli se na krok zatoulám. A co kdybych se zatoulal na 3 kroky? Nebo na 5 kroků? Na 5 kroků jsem žádné mravenčí nedával. Jen nakouknout tamhle za tu krtinu.
0: Béďo, vrať se.
1: Ale, neslyším.
0: Vrať se, nebo se ztratíš.
1: Však se zase najdu.
0: Béďo.
1: Nejsem mimino, abych se pořád držel babičky za sukni. Trochu se po naší louce porozhlédnu.
0: A tak se neposlucha Béďa, místo aby hrál s ostatními na pikolu, vydal na průzkum. Přelezá stébla, přes kamínky se lopotí a krok za krokem se vzdaluje od mraveniště i hlídací babičky.
1: Pánečku, u nás na louce je toho k vidění, pořád se něco děje. A já bych měl poslouchat pohádky.
0: Toulavý mraveneček neví, kam koukat dřív. Z jara bývá totiž pohádková louka nejmedovější a nejstrakatější. Všecko, co má pusu, kusadla či sosáček, si libuje na voňavé pastvě. Od kalíšku ke kalíšku se lopotí medová včelička. Zajíc březňáček si vyhupsnul z mlází na jetelovou laskominku a na tenkém travním stéble se jako na houpačce houpá zelená luční kobylka.
2: Houpy, houpy, my se máme, po ránu se pohoupáme. Houpy, houp, a houpy, houp, trávou zelenou. Houpy, houp, a houpy, houp, rosou studenou. Je!
0: Kobylka se odrazila. Skočila šipkou rovnou do rosy.
2: Toto studí, toto lechtá.
0: Cachtá si v duhových kapičkách jednu nožku po druhé.
2: Žádnou nožku, mám nohy, samý sval.
0: Promiň, vždyť já vím, ve skákání se ti nikdo nevyrovná. Musím vám prozradit, že tahle kobylka vyhrává všechny závody ve skoku i v běhu.
2: Samé první místo a těch medailí, co mám.
0: Čert ví, jak to dělá, že je po každé první. Možná, že zná nějaké skákavé zaklínadlo. Nebo má třeba čarovné 7mílové boty.
2: Hlouposti, žádné čáry máry. Vyhrávám, protože cvičím. Pilně, pravidelně a hlavně s chutí. Já si cvičím, jak jen mohu. Levou nohu, pravou nohu. Trčím, trčím od boku, pak si dám pár poskoků. Přední nohou, zadní nohou. Chceš-li vyhrát, taky cvič. Hopla, ano, a přední, zadní, pozor, zadní, pozor, pozor.
0: A je pryč. Kam se jen poděla?
2: Tady. tady jsem.
0: Panečku, to byl skok. Přes celou louku až skoro k lesu. Z rovínka k tomu, jak u něj stojí mraveniště.
1: Ach, je, mináčku, já padnu, je mi neu, u kde jste kdo?
2: Jakoby někdo naříkal, nebo se mi to jen zdá?
0: Kobylka se ponořila do travin, kouká, pátrá.
2: Hele, mravenec, kam spěcháš, chudinko brabenečku?
1: Já nejsem žádný brabeneček.
2: A kdo tedy?
1: Jsem mravenec Béďa a nezdržuj ty...
2: Jsem luční kobylka.
1: Tak mě, kobylko, nezdržuj, pospíchám.
2: A kam pak?
1: Domů, do mraveniště.
2: Kde je tvé mraveniště?
1: To právě nevím.
2: Že ty si, Béďo, zabloudil?
1: Nějak jsem v tom pralese ztratil směr.
2: To nic. Vyskočím nahoru a kouknu se, kudy vede k vám domů nejkratší cesta.
0: Jedním skokem se kobylka vyhoupla do kvítku pampelišky jako na rozhlednu. Béďovi spadl kámen srdce. Každé mraveniště totiž na noc zamyká vrchní vrátný mravenec. A to se pak nikdo do rána nedostane dovnitř ani ven. Běda mravenečkovi, který se nestačí do slunka západu vrátit. Zbyde mu jen zlá tma a zima, co číhá na tuláky před zavřenými dveřmi domova.
1: Nemůžu za to, že jsem se ztratil.
0: Utekl, žádné ztratil. Máš štěstí, že ti kobylka pomůže.
2: Béďo.
1: Tak co?
2: Mraveniště je daleko, až na opačném konci louky.
1: Na kterém konci, kobylko?
2: Na tom, co zapadá sluníčko.
1: Sluníčko, pro pána sluníčko, za chvíli zapadne, musím spěchat.
2: Tímhle tempem se do mraveniště nedostaneš ani do rána.
1: Co si počnu?
2: Ještě jsem tu přece já. Vyskoč mi na hřbet a pořádně se drž.
1: Já pojedu na koní.
0: Mraveneček Béďa zavískl, uvelebil se kobylce na zádech, kobylka hodila hlavou a jeli.

0: nám to dnes spolu hraje jako znat.
1: Sluníčko ještě nestačilo ani večerní rosou louku pokropit, když kobylka s Béďou dorazila před mraveniště. Však už tam byla po zatoulaném mravenečkovi přená ramná schánka.
2: Chudinka Béďa, to ne v slzách, hlídací babička, vždyť ani netuší, jaké úklady na něj v lese číhají, kde je mu chudáčkovi konec, že já ho pouštila z očí, že já se nechala přemluvit.
1: A všichni mravenci, mladí i staří, maminky, tatínkové, kluci, holčičky se hemží v trávě jako černá zrníčka máku, hledají, volají a vykřikují. Jen co ho najdeme, my mu to spočítáme, my ho odnaučíme toulání.
3: Ty jsi to vymňoukl, Béďo. Celé mraveniště je kvůli tobě vzhůru nohama. Nefňukej a jdi si slíznou, co jsi nadrobil.
4: Ale...
3: Co ale? Sesedej a uháněj domů, neposlucho.
4: Když mě se nechce, nech mě ještě chvíli u sebe, kobylko.
3: Ani nápad, šup dolů. Co pak nevidíš, jakou mají o tebe starost?
4: Ale...
1: A jak se tak dohadovali a handrkovali? Sluníčko, hups, za čepičku hor a najednou tu byla tma. Vrchní vrátný mravenec zavřel bránu mraveniště na tři západy a Béďa zůstal venku.
3: Tak a máš to. Do rána už se domů nedostaneš, i kdyby se stokrát chtěl.
4: Abys věděla, už domů nechci. Ani teď, ani ráno.
3: Co to plácáš, hloupý kluku?
4: Když mi zavřeli dveře před nosem, nikoho se doprošovat nebudu.
3: Co chceš dělat?
4: Budu tvůj kamarád, kobylko. Zůstanu u tebe, smím. Můžeme se spolu vydat do světa.
3: Což o to, kamaráda, já už si dlouho přeju. Zvlášť, když je to takový jezdec jako ty. Jenže to nejde jen tak si zmizet do světa.
4: Však se vrátím, jen co spolu ten svět objedeme.
3: Nějak si troufáš.
4: Objedeme spolu svět, potom budu celému mraveništi vyprávět, co jsme spolu viděli a zažili. Všichni mi budou závidět a ještě rádi mi otevřou bránu i po západu slunce. Vrchní vrátný mravenec se mi bude klanět až k zemi. Jen račte dál, slavný pane cestovateli. Všichni už na vás čekají a nemohou se dočkat, aby slyšeli o vašich dobrodružstvích a statečných činech.
3: Ty si ale umíš vymýšlet, Béďo.
4: Pěkně prosím, kobylko, neodháněj mě od sebe.
3: No dobrá, jenže na objíždění světa nemám čas. Musím pilně cvičit a když chceš, můžeš cvičit se mnou.
4: Na co cvičit?
3: Na velké luční dostihy. Konají se u nás na louce vždycky jednou za rok, když je nejdelší den a nejkratší noc.
4: Když budeme cvičit spolu, určitě ty dostihy vyhrajeme. Budu teď tvůj závodní jezdec.
3: Opravdu se nechceš vrátit domů?
4: Ani náhodou. Být závodním jezdcem je mnohem lepší, než chodit na procházky s hlídací babičkou a hrát si smrňaty na pikolu.
3: Jak myslíš, Béďo? Sám ses rozhodl.
4: Tak je, kobylko, a tryskem.
0: Hije, hod a čehy. Můj koník má rychlé běhy. Běž koníčku, tryskem leď. Objedeme spolu svět. Hije, čehý hod, jako o závod. A jedem!
1: A tak se toulavý mraveneček Béďa začal učit na závodního jezdce. Trénovali s kobylkou skoky do výšky i do dálky, přes příkop i přes překážky. Jezdili klusem i cvalem, krokem i tryskem. A když kobylka náhodou někdy vyhodila a Béďa se skulil do trávy, zatnul zuby a ani nepípnul. Takový se z něj stal sportovní mraveneček. A když přišel den, kdy se konal velký luční dostih, hádejte, jak to dopadlo. Můžete si teď sednout a lámat si hlavy, kdo asi ten závod vyhrál. Kdo by na to snad nepřišel, tomu to prozradím. Jenže až příště. Protože pohádka o lučním závodění se nám ještě schovává pod zelenou ostřicí naší pohádkové louky.

0: Kdy básnička?
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Kdysi žila v jedné vesnici děvečka, která se jmenovala Káča. Nikdo jí také jinak neřekl, ne Kačenka nebo Katunka nebo Katuška. Říkali jí jen Káča, protože byla zlá a hubatá. Konečně poslouchejte, zrovna křičí na nějaké dítě.
1: Jdeš domů? Já ti dám, co tady máš co dělat? Jestli mi se ještě nezeš, tak uvidíš.
0: Ani ten nejchučší chasník si ji nechtěl vzít za ženu. A Káča nebyla chudá, měla chaloupku se zahradou a také peníze měla, ale co na plat? Pro každé slovíčko se vadila a křičela, že to bylo na 10 honů slyšet. A ještě k tomu všemu nebyla hezká. A tak zůstávala na ocet. V neděli, když byla v hospodě muzika a tancovalo se, Káči si nikdo ani nevšiml a nikdo ji nevzal do kola. Všechna děvčata tancovala, jen Káča ne. Mívala zlost na celý svět. A jednou, když zase šla k muzice, povídá si.
1: V životě jsem ještě netancovala s chlapcem, není to vzteku. Dnes bych Věru tancovala třeba s čertem.
0: V hospodě si sedla ke kamnům, dívá se, jak se děvčata otáčejí v kole a tu najednou vejde do hospody pán v mysliveckých šatech. Sedá si blízko Káči, dá si přinést pivo a nese sklenici Káče, aby si s ním připila. Káča se v duchu divila, že ten cizí pán si ji tak váží a že si ji všiml. Ale to ještě nebylo všechno. Pán hodil muzice zlaťák a křičí solo, hoši! A bere si Káču k tanci. No to víte, jak se celá hospoda divila. Hoši i děvčata se už klebovali, ale Káča byla ráda, že tancuje a z posměchu si pranic nedělala. A když bylo po zábavě, myslivec doprovázel Káču domů a při loučení Káča povídá.
1: Kdybych tak s vámi mohla do smrti tancovat jako dnes.
0: A proč pak ne? Pojď jen se mnou.
1: A kde zůstáváte?
0: Chyť se mě kolem krku, já ti ukážu.
1: Juj.
0: Káča se ani chvilku nerozmýšlela, chytla se myslivce a v tu chvíli byl z myslivce čert. A už letí s Káčou rovnou do pekel. A už tam jsou. A čert tluče na vrata. Čerti mu otvírají a pomáhají mu sundat Káču, totiž chtěli by mu pomoci. Ale Káča se drží jako klíště a živou mocí se nechce pustit. Co dělat? A tak jde čert s Káčou na krku k pánu pekel, k Luciferovi, aby poradil. Lucifer ale moc řečí nenadělal.
2: Koho si to neseš?
0: A milý čert vypravuje, jak to všechno bylo a že nevěděl, že se Káča nebude chtít pustit.
2: No, protože jsi hlupák a nedbáš na mé rady a nic si nepamatuješ. Než si s někým něco začneš, máš znát jeho smýšlení. Kdyby ses byl podle toho řídil, nebyl bys bral Káču sebou. Teď se mi klid skočí a hleď se jí nějak zbavit.
0: Co měl čert dělat? Šel s Káčou znovu na zem. Slibovali hory doly, když se ho pustí, proklínali. Ale nic naplat, Káča se ho držela a nepustila. Tak došel celý utrmácený až na velikou louku, kde se pásly ovce. Ovčák v huňatém kožichu nepoznal, kdo před ním stojí, protože čert se zase proměnil v obyčejného člověka. A tak se zeptal, koho to pán nese a proč. Ale, milý člověče, už sotva dýchám, povašen, jdu svou cestu, nic si nepomyslím a najednou mi ta ženská skočí na krk a nechce se nepustit ani po dobrém, ani po zlém. Chtěl jsem s ní do nejbližší vesnice, ale já už ji neunesu. Nohy pode mnou klesají.
2: No tak já vám od té neodbity pomohu a kus cesty jí ponesu. No a vy zatím paste ovce za mne. Ty, Káčo, chyť se mne. Hop.
1: Hopla.
0: Káča také už celá nesvá poslechla a chytila se huňatého kožichu. A už jí ovčák nese a jde, no a má co nést. Káča něco váží a kožich také. A dojde k rybníku a na hrázi pomalu, aby Káča nepoznala, vytahuje ruce z kožichu, opatrně ho svléká a blum! Káča je v rybníku i s kožichem. Když čert uviděl, že se ovčák vrací bez káči, nevěděl radosti, jak mu poděkovat. Já bych se té káči snad nikdy nezbavil. Prokázal jsi mi velikou službu a já na tebe nezapomenu. A abys věděl, komu si v nouzi pomohl, povím ti, že jsem čert. A zmizel. Čert ale nepřišel do té země jen proto, aby se nosil s káčou. Přišel za knížetem, který tam špatně vládl, lidi týral a okrádal a všechno, oči je připravil, propil a prohýřil. A ještě měl dva správce, kteří byli snad horší než on. Ubohý lid proklínal správce i knížete, který si stále vymýšlel nové radovánky. A stalo se, že si kníže povolal hvězdáře z cizí země, aby mu podle hvězd prorokoval budoucnost. Hvězdář dlouho zkoumal hvězdy. A potom mlčel. Nechtěl vyslovit proroctví a teprve, když mu kníže pohrozil, že přijde o hlavu, promluvil, ale neřekl nic veselého. Než bude druhá čtvrt měsíce, přijde si pro oba správce čert a až bude úplněk, přijde si i pro knížete a všechny je odnese do pekla. To se knížeti nelíbilo. I hned nařídil, aby hvězdáře uvrhli do vězení, ale dobře mu nebylo. Vyděšení správci odjeli v rychlosti na své hrady a dali uzavřít všechny brány, aby čert za nimi nemohl. A kníže neměl klid a přemýšlel, jak by všechno napravil. Chudý ovčák neměl o tom všem ani zdání, pásl ovce a nestaral se, co se kde děje. A tu jednoho dne najednou před ním stojí čert a povídá. Přišel jsem, abych se ti odměnil za tvou službu. Pán pekel mi nařídil, abych odnesl do pekla knížete a oba správce země, protože okrádali chudý lid. Ale vidím, že správci se polepší, proto je tu zatím nechám. Ale až měsíc dojde do druhé čtvrti, vejdi do hradu prvního správce, bude tam množství lidí a jakmile neuvidíš, že vedu pána hradu, přistup a řekni, odejdi, nebo s tebou bude zle. Já tě poslechnu a půjdu. Ale pán ti potom musí dát dva pytle zlata a kdyby nechtěl, řekneš, že mě zavoláš. Potom půjdeš do druhého hradu a zrovna tak zachráníš i druhého správce a budeš zase chtít dva pytle zlatých peněz. A dobře s nimi hospodař, ať ti jsou k dobrému. No až bude měsíc v úplňku a já půjdu pro knížete, no to bych ti neradil, abys ho chtěl vysvobodit. Dořekl a zmizel. Ovčák si pamatoval každé slovo a provedl všechno tak, jak mu čert poradil. Oba správcové ještě bledí strachem, rádi dali ovčákovi odměnu a vzali si čertovu hrozbu k srdci. No a brzo se všechno dověděl i kníže. Poslal pro ovčáka vůz se čtyřmi koňmi a snažně ho prosil, aby i jemu pomohl a vysvobodil jej z drápů pekelných.
2: Pane kníže, máte mnoho na svědomí, lidem jste moc ubližoval. Ale kdybyste se chtěl polepšit a spravedlivě a moudře vládnout, no snad bych to mohl zkusit.
0: Kníže rád slíbil, ale s hrůzou čekal na měsíční úplněk. Opravdu se polepšil a lidem ho už bylo líto, protože hodnějšího knížete si ani nemohli přát. A přišel den, kdy se kníže měl se vším rozloučit. Dveře se najednou rozletěly a černý byl tu.
3: Stroj se! Tvá hodina vypršela! Jdu si pro tebe!
0: Kníže vstal a mlčky šel za čertem. Na nádvoří hradu bylo veliké množství lidu a najednou se ukáže ovčák, běží rovnou k čertu a volá:
2: uteč, uteč, nebo s tebou bude zle.
0: Čert se zamračil, vyprskl oheň a zařval:
3: jak se můžeš opovážit, takhle mne zdržovat?
2: Nezlob se, ale jde o tebe. Káča se po tobě ptá, káča tě chce vidět.
0: Jakmile čert uslyšel jméno Káča, byl hned ten tam a nechal knížete knížetem. Ovčák se smál, ale kníže zachoval vážnost a objal ovčáka jako bratra. A od té doby vládl společně s ovčákem, moudře a spravedlivě.

Sázka slona s tygrem. Jednou štěbetali ve větvích kvetoucího stromu špačci. Ke stromu přišel slon s tygrem a poslouchali ptáky. Slon řekl tygrovi: "Saďme se, kdo z nás zastaví ptačí zpěv. Který z nás to dokáže, může sníst toho, kdo prohraje." Tygr souhlasil. Nejdřív zatroubil třikrát slon, jak mohl nejvíce. Ale špačci štěbetali dál. Potom třikrát zařval tygr. Jeho řev byl slyšet po celé džungli. Všichni ptáci stichli. Dokonce i špačci umlkli. Tygr se chlubil. "Vyhrál jsem, teď tě mohu sníst." Slon byl velmi nešťastný. Z očí se mu řinuly slzy. "Souhlasím, že jsi vyhrál, ale prosím tě, nech mě odejít domů, abych se rozloučil se ženou a dětmi. Vrátím se za týden." Tygr souhlasil a slon odešel domů. Sedmý den se vrátil. Byl velmi smutný. Uviděl ho králík a ptal se, co ho trápí. Slon odpověděl: "Prohrál jsem sázku s tygrem. Sní mě." "Neměj strach, pomohu ti," slíbil mu králík. "Udělej, co ti řeknu."

Slon s radostí souhlasil. Když se objevil tygr, králík mu řekl: Slyšel jsem, že jsi velmi silný. Vyhrál jsi prý nad slonem. Vsaďme se, kdo z nás dvou je silnější. Pokusíme se porazit slona. Kdo vyhraje, může sníst toho druhého. Tygr se rozzlobil. Jak si může dovolit tak malé zvíře tohle říci silákovi, jako jsem já? Se sáskou však souhlasil. Nejdřív se pokusil slona porazit tygr. Strkal do něj, ale slon se vůbec nepohnul. Konečně se vzdal. Pak přišla řada na králíka. Jakmile se slona dotkl, ten se ihned svalil. Králík mu skočil na záda a pustil se tam s chutí do své oblíbené potravy, kterou již dříve na slona připravil. Tygr se lekl, že králík se již zakousl do poraženého zvířete. Bál se, že ho také sežere, protože prohrál sázku. Byl tak vystrašený, že utekl do džungle a už se nevrátil. A tak malý králík zachránil svým důvtipem velkého slona před tygrem.

0: ruky cvičení a jdeme na to! Ahoj děti, jsem tady já, Piggy, ale já bych na to dnes nestačil. Tak tu mám Hanku Kinichovou a budeme cvičit.
1: A já vás všichni děti zdravím a víte, co jsem si dnes pro vás připravila? Mně totiž napadlo, že spousta z vás už zapomněla, jak se správně a rovně sedí třeba při sezení v lavici. Když se tak teď dívám na... A to vám ale musím říct. Teď o tom mluvím, správné sezení a Piggy tady přede mnou sedí a má úplně povolené bříško, vyvalené bříško a úplně kulatá záda.
0: Jak se krásně opírá vzadu.
1: No jo, Piggy, ale to já tě musím naučit úplně jinak, to by si za chvilku přišel o všechno svalstvo na zádech, takže pojďte si sednout na židli, ale ne na její začátek, ale úplně až na její konec, takže využijeme zadečkem celou plochu sedadla. Výborně. No. Tak, máte obě nohy na zemi? To je dost důležité.
0: Ne.
1: Tak musíme zvolit jinou
0: židli. Tak já si vezmu tu menší.
1: Samozřejmě děti, to máte i vy doma a učím vás to proto, že až si budete třeba dívat na pohádku počítače nebo si na něm jenom tak hrát, tak je k tomu velmi důležité, abyste správně seděli. Takže výška židle je taková, abyste měli hýžďové svalstvo ve stejné úrovni, jako jsou vaše kolena.
0: Už to mám.
1: Výborně. Chodidla máme na zemi. Opřeme si záda tak, aby obě lopatky byly opřené o opěradlo židle.
0: Hanko, já už vím, kde jsou lopatky. Ty jsou na zádech, takové dvě velké opravdu lopatkovité.
1: A kdyby to naše děti nevěděly, tak my jsme před nedávnem učili naše děti hledat lopatky tímto způsobem, že si nejdříve sáhli na prsa. A pak hned šup na ten sval, pardon, na ty dvě vystouplé části na zádech, což jsou jeho lopatky. Takže ještě jednou, děti, sedíme na celé ploše sedadla s ní dadečkem, obě nožky mám postavený chodidly na zemi a opřená záda tak, aby obě lopatky se dotýkaly opěradla židle.
0: No a mě to změní hlavičku, předtím jsem ji měl před koleněnou.
1: Takže by tě za chvilinku byla krční páteř a nevěděl by si, jak už si sednout, pak by si dával třeba nohu přes nohu a vlastně to všechno, ten špatný posed vede k tomu, že nám svalstvo na zádech začne bolet. Tak, a teď už nám zbývají jenom uložit ruce na klávesnici počítače.
0: Proč na klávesnici počítače? To bych musel k Bibi.
1: Tak si třeba můžeme položit ruce na stůl, protože budeme obědvat. A to ty rád, viď? Takže tento samý posed se může dodržovat, i když jíme. Takže v jedné ruce držím vidličku, v druhé držím co?
0: Pudink.
1: Vidličku bych mohla dát k noži, co říkáš?
0: Dobře.
1: A sedíme rovně a jdeme si hrát na jídlo. Ňam, ňam, co ty máš dobrého? Ňam, ňam.
0: Já tu nemám nic.
1: Já takhle! Jako?
0: Už jsem to pochop. Já tady mám báječné buchty od veverky a skonky. A protože jsem zrovna princ, co přijel na koni, tak jsem z koně seskočil a teď vidličkou a nožem jím ty buchty, aby
1: jedl. Super, ale musíš do toho sedět rovně, aby se ukázalo to, jestli jsem tě správně naučila.
0: Takhle.
1: Děti, má to výborně, já jsem spokojená jako želva. Piggy sedí krásně rovně. Mně by udělalo velkou radost, kdyby i vy jste jak při práci na počítači, nebo při sezení ve škole, anebo při jídle doma drželi tento krásný rovný posed.
0: Hanko, ale není to takové pošušňáníčko.
1: Piggy, já vím, ale pro mě, pro tělocvikáře, to pošušňáníčko je vidět, jak děti rovně sedí.
0: Takže musím jíst velmi slušně, tak jako vždycky chce kachna Justýna a jíst po malých soustech. Já už jsem to pochopil.
1: Přesně tak. Takže Piggy, já se dneska s tebou rozloučím, měj se hezky. A už příště ti můžu prozradit, že budeme dělat správné držení těla.
0: Dobře. Ahoj, děti.
1: Ahoj.
0: Já mám chuť na tu buchtu.
1: Ale musíš u toho sedět
0: rovně. A můžu si zaskočit klas konce.
1: Utíkej, čau.
0: Děkuju.
2: Tak, a teď máme z oráno i zase to. A co přijde nyní?
3: No přece sklizeň.
2: A kdy?
3: V létě.
0: A kdy začíná léto?
3: Říká se, že na svatého Jána otvírá se k létu brána.
0: Léto, to je vlastně na zeleno natřená zima.
4: Léto, milé léto, co s nám přineslo? mnoho dobrého, kvítí pěkného, modrého, bílého i červeného.
3: Je léto, je krásně, šup z postýlek a do práce.
0: Co je to za nápad? Máme přece prázdniny.
3: Vy? Ano. Ale na lidi z vesnice čekala spousta práce.

0: peč v dolky pro holky a koláče pro sekáče.
1: To se vám řekne, ale když začne skřivánek povrzávat, nechce se z postele ráno vstávat. Zavrzá po nejprv, probudím se. Zavrzá po druhý, obrátím se. Zavrzá po třetí, den bílý. Tentokrát musím vstát, lidi milí.

0: Oni skáčou ho obsa, já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Když já jim dám obrotku, oni běží do skoku. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: A co teprv ty moje?

0: Dnes je 24. května.
1: A svátek má Jana.
0: Jana, to je tuze starodávné, prastaré jméno.
1: Je to vůbec jedno z nejstarších jmen na světě.
0: Pochází z hebrejštiny a znamená milostivá.
1: Existuje snad ve všech jazycích.
0: Janičkám posíláme k svátku pusinku, anebo podrbání za uškem.
1: A nebo hubičku a k tomu růžičku.
2: O prolhané princezně. V jednom království, co není vůbec nějak daleko a už vůbec ne za sedmero řekami, žila princezna, která byla strašně, ale strašně ulhaná. Vlastně všechno, co řekla, si vymýšlela. Třeba dojedla kuře k obědu a šla za chůvou. Chůva se zeptala, co pak bylo dobrého k obědu? Škubánky, odpověděla ta princezna, jen tak. Prostě proto, že nikdy neříkala pravdu. Ani vám nepovím, jak se vlastně jmenovala, protože to bylo každou chvíli jinak. Říkala si Věruška, Evička, Eulálie, Hanka a někdy dokonce Robert nebo Petr. Jen aby mohla víc a víc lhát. To víte, její královské rodiče to hodně trápilo. Pan tatínek králi často přehnul přes koleno a naplácal jí žezlem, aby holku vychoval. Paní královna se trápila a často si poplakala, po kom, že ta holka je. Tohle, že si nezasloužila. Já jsem po své mamince výlet s fialovýma očima, vykřikla ta princezna drze a utekla tropit další neplechu. Když bylo princezně 18, celé království se těšilo, jak se jí zbaví, že se konečně provdá a půjde lhát někam jinam. Na zámku uspořádali veliký ples a sjeli se princové ze všech koutů světa. Dokonce i turecký sultán poslal svého syna, i ruský car a pruský císař. Princezna, to jsem ještě neřekl, byla moc krásná a všem, kdo ji neznali, se moc líbila. Princové netušili, jak je prolhaná a při pohledu na ní se zamilovali. Do jednoho. Princezna se všemi tančila a pro každého měla líbezný úsměv. Jednomu vypravovala, jak přemohla draka. Druhému vychválila své přednosti při řízení země, třetímu líčila svá vítězství na dostizích. Všichni jí byli okouzleni a každý toužil jen potom odvést ji sebou do své říše. Den po plese se konala velká hostina, které se zúčastnili všichni královští hosté a princezna začala. Tureckému princi řekla, jak ho pomlouval jeho komoří, ruskému careviči vylíčila, že jeho severní soused chtěl mermomoci, aby s ním utekla, a maďarskému následníkovi si postěžoval, že jí chce unést šejk Ibn Al. No to vám byla mela. Pustili se do sebe každý s každým, jen aby ochránili čest princezny a získali její srdce. Jenže to byly hlavy korunované a ne žádní truhlíci. A tak, když potom leželi vedle sebe na marotce, slovo dalo slovo. Všichni si vysvětlili, jak to doopravdy bylo. A místo světové války se konal jen hromadný odjezd. Nezůstal ani jeden. Co teď s princeznou? Na celém světě má zkaženou pověst a nikdo ji nebude chtít. Snad ji teď máme na chrku doživotně, hrozili se rodiče. Nakonec se rozhodli pro to nejchoulstivější řešení. nechali na zámek povolat čarodějnici. Princezna byla tou dobou vzteklá a velice uražená, že ji její nápadníci tak lehce prokouchli.
3: Asi jsem to trošku přepískla, řekla si.
2: Ale taky nemuseli utíkat tak honem, například ten snědý princ z východní říše nebyl vůbec ošklivý. Zasnila se, ale jen na chvíli. Když jí rodiče zavolali do svých komnat, byla už opět připravena lhát. Tentokrát však byla překvapena spolu s rodiči, byla v místnosti i obávaná čarodějnice.
3: Zavolali mě sem proto, zaskřehotala čarodějnice, že prý pořád jenom lžeš, děvenko.
1: To není žádná pravda, odpověděla princezna. Za prvé nikdy nelžu a za druhé nejsem žádná děvenka, ale zbrojnož bivoj a přemohl jsem právě v lesích hvozdech divočáka.
2: Maminka královna se rozplakala nad tou nehorázností a dokonce i čarodějnice se zarazila.
3: Tady pomůže jen opravdu silná medicína. Víš, že se říká, že lež má krátké nohy a daleko nedojde? Tak teď si to můžeš vyzkoušet.
2: Udělala ve vzduchu pár čarodějných gest a princezna se začala zcvrkávat a zcvrkávat. Měla nožičky kratší než trpaslík.
3: To je proto, děvenko, aby se lež nemohla rychle šířit, řekla čarodějnice a zmizela.
1: Princezna chtěla běžet za ní, ale mohla jen cupitat miniaturními krůčky po místnosti a vztekle nadávat.
2: No, to víte, královští rodiče tak příkrou medicínou nebyli taky dvakrát nadšení, ale ta holka si o to řekla. Princezna dochlopítala na hradní nádvoří a tam ji potkala děvečka Madlenka.
3: Princezno, co se vám stalo? Vykřikla v hrůze.
2: Princezna odpověděla, jak bylo jejím zvykem.
3: Přišel zlý černokněžník a když jsem odmítla stát se jeho ženou, tak mi uřezal obě nohy. Tu chvíli to ve vzduchu hvízdlo a princezně se nohy o další centimetr zmenšily. Na nádvoří se objevila čarodějnice a řekla jí, za každou vyslovenou lež se vaše nohy zkrátí a za každou řečenou pravdu povyrostou. Sama si vyberte, jak chcete vypadat.
2: Pravda, uběhlo pár let, než z princezny byla zase kráska s dlouhýma nohama. Ale v pohádkách je možné všecko.
1: Dneska prý docela spokojeně žije se svým snědým princem a mluví čistou pravdu. Občas ještě ze zvyku, když něco řekne, podívá se rychle pod sukně.

0: jak štěňátko dostalo chuť na med. Bylo léto. Kopretiny, sedmi krásky, poměnky, slzičky, mateří douška, zlatobíl a modré zvonky. To všechno kvetlo a vonělo. Sluníčko svítilo a štěňátko skákalo po louce a hrálo si na něnou s motýly. Vonělo ke kytičkám. A svět se mu zdál moc a moc krásný. Sluníčko do něj z legrace píchalo svými paprsky. Ty ale ani trochu neboleli. Zabzučilo mu najednou těsně kolem ucha, až si leknutím sedlo. Co to je? Ošklivý ovád, který štípe? Ale ovád bzučí jinak. Tohle bude asi včelička, řeklo si štěňátko a trochu se rozlobilo, že ho tak polekala. Já ti dám, pěkně tě proženu, že si to budeš dlouho pamatovat. Ale kde je? Teď tu byla a najednou tu není. Ozvalo se znova, jako kdyby se mu včelička smála. Počkej, až já tě chytím. Nic ti nepomůže, že se schováš do kytiček. Mně neutečeš. Už ji vidělo. Už po ní chňaplo, ale včelička najednou vznesla se vzhůru a letěla pryč. A štěňátko za ní, přes louku, přes sad, přes pole, skákalo, až se několikrát překulilo. Včelička doletěla až k červenému domečku na čtyřech nohách a tam zmizela. Štěně zklamaně obcházelo kolem. Co to tam uvnitř může být? Bydlí tu včelička? No asi ano, protože vidělo i jiné včelky, jak létají dovnitř a zase ven. A jak to tu voní? Co to jen může tak krásně vonět? Štěně si tu vůni od někud pamatovalo, ale nemohlo si vzpomenout, co to je. Určitě něco moc a moc dobrého. Nemohlo by aspoň kousíček té vonavé dobroty ochutnat. Čenichalo kolem, ale nikde nic. A tou škvírou, co létají včeličky, se neprotáhne. Pak uvidělo, že má domeček vzadu dvířka. Má zkusit je otevřít. Vždyť nechce udělat včeličkám nic zlého, jen zkusit, jak to vonavé chutná, malinko si líznout. Odhodlalo se. Opatrně odsunulo petlici na dvířkách a vyskočilo dovnitř do úlu. Rozhlédlo se, všeru vidělo naskládané pláty, ze kterých vycházela ta vůně. Konečně poznalo, co to vlastně voní. Med. Jednou mu doma dali kousek chleba namazaného medem a dodnes si tu nádhernou chuť pamatovalo. Ty včeličky se mají, vzdychlo si závistivě. Bydlí si v domečku plném medu. Jeho tu tolik, že jistě ani nepoznají, když si kousíček odnese. Chytlo plástev, vytáhlo ji ven a mlsalo, až mělo med až za ušima. Už se vůbec nezlobilo na včeličku, že je svým bzučením tak polekala. Naopak, jak by jinak přišlo k takové dobrotě, blaženě se olizovalo. Ale co to? Co to hučí? Jako kdyby tu najednou tekla řeka. Divoká řeka s peřejemi. A nad ním se vznášel mrak, hučící černý mrak. Kde se tu vzal a co mu chce udělat? Tohle opravdu nevypadá dobře, řeklo si štěňátko. Kdo uteče, ten vyhraje. Rozhodlo se, nechalo met medem a honem uhánělo ke své boudičce. Přes louku, přes sad, přes pole.
1: dobře vědělo, co je to za divný hučící mrak, který vyletěl z červeného domečku a řítil se za ním, stále blíž a blíž, až na dvorek a domů. Ale marně štěně utíkalo. Rozhněvaným včeličkám neuteklo. Vletěli za ním i do boudičky a pod jejich pichlavými šavličkami štěňátko úplně přešla chuť na med. Ještě, že přišla jeho paní a všechny ty píchance mu ošetřila a obvázala. Když večer vysvítl měsíček, rozesmál se na celé kolo. Poštípaný a opuchlý pejsek v obvazech. To byl pohled. Vypadal, jak kdyby utekl z nemocnice. Ale štěňátku do smíchu nebylo. Ani trochu. Dlouho nemohlo usnout. Převalovalo se z boku na bok a i ve spánku vzdychalo a naříkalo, až ho měsíčku začalo být líto. Zaklepal paprskem na červený domeček a dlouho, dlouho s včeličkami něco domlouval. Štěňátko neklidně spalo a najednou cítilo, že se v boudičce něco děje. Něco se tam hýbe. Je to sen nebo není to sen? Štěňátko vidělo velikou plástev medu. Chtělo si líznout, ale pak se zarazilo. Dobře si pamatovalo, co se stalo odpoledne. A to už se také na vršíčku plástve objevila včela. Včela byla obrovská. Větší než štěňátko. Jestli tam mě píchne, je se mnou konec, pomyslelo si s hrůzou. Ale včela se na ně docela přívětivě usmála a podala mu pár křídel stejných, jako měla sama. Tady máš křídla a poleť se mnou, nařídila mu. Štěně si je neobratně obléklo. Možná, že ta včela není tak obrovská a já jsem tak malinké, přemýšlelo. Letělo honem za ní, ale moc mu to nešlo. Zadeček mělo těžký, packy se mu pletly a bálo se, že spadne. Kéž by si tak mohlo odpočinout. Ale včelka létala z květu na květ, v každém se chvilku zastavila a hned zas letěla dál. Vůbec nechápu, proč se musíme tak trmácet, stěžovalo si. Včela v květech pořád něco sbírala, něco pila, hrabala nožičkami. Co to tam děláš? Divilo se udýchané štěně. Však uvidíš, odbyla ho včelka, a také něco pochopíš. Ale teď mě nezdržuj a honem poleď. Máme ještě moc práce. Nekonečně dlouho létali a štěně se únavou už jen motalo. Konečně tu byl známý červený domeček na čtyřech nohách. Včelka vklouzla dovnitř a štěně, které už se dávno přestalo divit tomu, co se s ním děje, za ní. Vonělo to tady tak krásně, až se štěňátku zase začaly zbíhat sliny. Možná, že teď dostane za všechnu tu námahu trochu té dobroty. Ale co to? Všechny komůrky plástve, ke které včelka zamířila, byly prázdné. Jen do jedné z nich uložila šťávu, kterou nazbírala v kytičkách. Tak málo, divilo se štěně. Ale raději se dál nevyptávalo. A místo toho se ustrašeně přikrčilo, protože ze všech stran přilétaly další a další včelky. Jenže ty neměli čas všímat si nějakého malého štěňátka. Jedny nosili šťávu, druhé s ní míchali a jiné zas mávali křidélky, aby se z ní odpařila zbytečná voda. To je tedy práce, než se vyrobí kapka medu. Vzdychlo si štěně. Nedivím se, že jste mě tak poštípali. Ale kdo to mohl vědět? Včela, která ho sem přivedla, rozvážně pokývala hlavou. Už to nikdy neuděláš, viď? Řekla a štěně se probudilo. Bylo zas ve své boudičce a všechno se zdálo stejné jako dřív. I jeho velikost byla v pořádku. Honem se ohlédlo, jestli mu nezůstala křidélka na zádech, ale zas bylo jen zabalené do obvazů, které mu dala jeho paní. To byl divný sen, pomyslelo si. A byl to vůbec sen? Vyhlédlo ven, všude ticho a klid. Jen šibal měsíček se na obloze usmíval, ale odpověď mu nedal. A najednou, ťap, ťap, ťap, něco se hýbe u plotu. Štěňátko zpozornělo. Co se zas bude dít? Chtějí ho včelky ještě potrestat? Ale včelky nedělají ťap, ťap. Kdo pak se to tichounce plíží přes dvůr? Ale podívejme se, slečny myšky a hned tři pohromadě, co pak asi mají za lubem? Štěně opatrně vyklouzlo z boudičky a pustilo se za nimi. Však tu cestu dobře znalo, přes louku, přes sad, přes pole až tam, kde stojí červený domeček na čtyřech nohách. Co tam ty potvory myšky chtějí? Určitě něco nekalého. Ale to už štěně vidělo, jak první myška šplhá nahoru a za ní druhá a třetí. Protáhli se dovnitř do domečku a vzduchem zavoněl med. Štěně se rozběhlo k úlu. Zaštěkalo, až se to rozlehlo krajem. Já vám dám, zlodějky, chodit včeličkám na med. Já vás naučím. Včeličky se začaly probouzet a hrozivě bzučely. Vyděšené myšky vyběhly z úlu a pádily pryč, co jim síly stačily. A štěně za nimi. Přes pole, přes sad, přes louku. Zrovna vyšlo sluníčko a vidělo tu honičku. Jen jim dej, štěňátko, jen jim to spočítej, volalo na něj. Ať ti neutečou. Uch, žádný strach, přede mnou se neschovají. Smálo se štěňátko, když myšky zalezly do díry. Hrabalo, hrabalo, až hlína létala kolem. Ale myšky vylezly druhou stranou ven a k rybníku. Tak vy si myslíte, že mě napálíte? Rozlobilo se štěně. Však já vás dohoním. A znova se za nimi rozběhlo. Bojte se! Už vás mám! Ani v zápalu té divoké honby si nevšimlo, že postrácelo své obvazy. Najednou bylo docela zdravé. A myšky? Ty se chytily sami, zamotaly se do těch bílých tkaniček obvazů jak do pavučiny a skutálely se do rybníka. Teď máte, co vám patří! Chichotalo se štěně na břehu, když vidělo, jak zmáčené myšky usilovně plavou přes rybník. Takový osud čeká všechny zloděje. A najednou od sadu se blížil známý černý mrak a hučel a hučel. To myšky, já ne, vykřiklo štěně celé nešťastné a dalo se do běhu. Skrčilo se v boudičce do koutku a odevzdaně čekalo, co se stane. Už se ozývá bzučení nad střížkou. Už hrozí vniknout dovnitř. Štěňátko zavřelo oči, ale bzukot náhle zeslábl, vzdaloval se a když štěně vykouklo ven, ležela tam plástev plná medu. čeličky se nezlobí. Vydechlo blaženě. Vědí, že jsem teď jejich ochránce. A s velkou chutí se pustilo do té sladké, vojavé dobroty.

0: Štěňátko vyléčí. Ňaf, ňaf, ňaf. Písnička štěněčí. Laf.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
2: A teď ještě jednou.
1: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
2: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Kapitola 14. Začarovaný les. Brzy jsem došla k začarovanému lesu. Celý se koupal v pološeru měsíčního světla. Člověk by řekl, že mezi kmeny hoří nějaká veliká svítilna, neboť všechny stromy byly osvětlené. Zářily do modra, do červena a do žluta. Světelné odlesky se křižovaly a tvořily tak jemné tóny barev, že to vypadalo jako v pohádce. Poletovalo tam tisíce včel, jako déšť zlatavých kapek. Při letu se dotýkaly strun visících z větví, takže celý les zněl hudbou. Mezi listím stromů se kolébalo mnoho květinek. Některé z nich zpívaly, jiné vyšívaly stříbrnými nitkami nevídaně nádherné pláště. Květinky byly průhledné, jako kdyby měly tělíčka stylu. Na ramenou měly ozdobná křídla a létaly docela lehce sem a tam. Snášely se ze stromu na strom, jak se jim zachtělo, klouzaly z větve na větev lehčeji než veverky a usedaly na zem půvabně jako ptáci.
1: Jsou to opravdu květiny?
0: Myslela jsem si.
1: Tolik se podobají ptáčkům.
0: Marně jsem se snažila vzbudit jejich pozornost. Nevnímali mě, neviděli ani neslyšeli a já jsem brzy dočista zabloudila. Ale na to jsem přišla teprve tehdy, když jsem si všimla, že pěšinka, po které jdu, hned za mnou mizí. Snažila jsem se dostat z lesa ven, ale všude vpravo, vlevo, přede mnou i za mnou byly tytéž červené, modré, žluté stromy ve vyrovnaných řadách. Řekli byste, že se mi znovu stavějí do cesty tytéž stromy, okolo nichž jsem už přešla. Začínala jsem už ztrácet odvahu, když jsem postřehla u paty jednoho kmene žlutého slimáka. Okamžitě jsem si vzpomněla na dobré rady, které mi dali na rozloučenou mechové snídky.
1: Promiňte, prosím,
0: oslovila jsem ho.
1: Bylo mi řečeno, že víte, kde bydlí krtek něžně černý.
2: Abyste se tam dostala,
0: odpověděl mi,
2: musíte nejdřív projít bludištěm, a to je ještě daleko, ale přejete-li si, mohu vás tam dovést.
0: Na skořápce měl vysekané sedátko a tak jsem se tam usadila. Požádal mě, abych vzala do ruky malé opratě, které měl připevněné na růžcích. Klouzal lehce a bez nárazu a stromy ubíhaly kolem mne dozadu, jako když jedete ve vlaku. Po zuby ozbrojené statné břečťany hlídali vchod do bludiště. Jak jsem vyslovila jméno Šedozelená, uctivě se rozestoupili.
2: Jen dejte dobrý pozor,
0: poučoval mě žlutý slimák, než jsme se rozloučili.
2: V bludišti je 100 sálů a do každého vede 40 dveří. Ať uvidíte cokoliv, za nic na světě se o to nesmíte zajímat. Jen docela malá nepozornost a jste neodvratně ztracená. V prvním sále projdete 7 dveřmi vlevo, v druhém 19 dveřmi vpravo, v třetím 13 dveřmi vlevo, ve čtvrtém 5 dveřmi také vlevo. Pátý sál projdete rovně prostředkem a tam bydlí náš vážený Něžně černý.
1: V prvním sále 7 dveřmi vlevo, v druhém 19 dveřmi vpravo, v třetím 13 dveřmi vlevo, ve čtvrtém 5 dveřmi také vlevo. Pátý sál rovně prostředkem.
0: Nechal mě to několikrát opakovat a když jsem se to naučila nazpaměť, přál mi mnoho štěstí. Vstoupila jsem do bludiště chvějíc se strachem. V prvním sále hrachory a zelené fazole střílely z luků do terče a já jsem bez váhání prošla 7 dveřmi vlevo ven. V druhém sále skupina různých zelenin stála v kruhu okolo cvrčka, který zpíval a přitom hrál na harmoniku. Rajská jablíčka se usmívala, opírajíce se o hubená ramínka kerblíků. Celery vážně pokyvovaly hlavami do noty a za nimi, jak to mají ve zvyku, vystupovaly na špičky chřesty, aby lépe viděli. Hlávky zelí přivíraly oči rozkoší, brambory si lehly, aby se neunavily, a pórky si hladily vousky a snily. Právě jsem počítala dveře na pravé straně sálu až do 19, když v tom jedna bláznivá cibule vykřikla:
3: Rajská polévka, rajská polévka.
0: Okamžitě se všechny zeleny, které se dávají do rajské polévky, v šíleném zmatku vrhaly k sobě a objímaly se. Byla to tak bláznivá podívaná, že jsem na chvíli zapomněla, ke kterému číslu jsem došla. Musela jsem začít počítat znovu, ale protože dveře, kterými jsem vstoupila, byly právě takové jako ty druhé, nevěděla jsem, zda jsem začala od těch pravých. Vstoupila jsem do třetího sálu, kde okřídlené květinky hrály dámu. Sasanky, vzájemně se držící za ruce, představovaly čáry na šachovnici, a místo kamenů byly na jedné straně červení a na druhé modří slimáci. Hrálo se v hlubokém tichu. A protože sama strašně ráda hraji dámu, mimovolně jsem k hrajícím přistoupila a dívala jsem se. Zapomněla jsem tak dalece na svou cestu, že po ukončení hry jsem se dala do hovoru s jedním modrým slimákem. Teprve když jsem si všimla jeho zlomyslného úsměvu, uvědomila jsem si náhle nebezpečí, do kterého se vrhám.
4: Šťastnou cestu!
0: Posmíval se mi.
4: Zdá se mi, že jdete do říše věčného sněhu. Ha!
1: Co?
0: Odpověděla jsem nakvašeně.
1: Tohle bludiště taky není nekonečné. Však já něžně černého přece jen najdu.
0: Vstoupila jsem do první chodby, kterou jsem viděla. Ale ta se náhle ostře zahýbala a já jsem se octla před dveřmi, na nichž plála ohnivá písmena.
1: Nebezpečí smrti.
0: Krev mi stuhla v žilách a horem pádem jsem spěchala zpět do sálu. Ale ať jsem zabočila do kterékoliv chodby, vždycky jsem se znovu octla před dveřmi, kde svítila výstražná písmena.
1: Nebezpečí smrti.
0: Uvědomila jsem si, že jsem se stala zajatcem bludiště a cítila jsem, jak mi na čele vyvstává ledový pot. Buď projdu dveřmi, a nebo budu muset bloudit chodbami, až zhynu hladem a žízní. Poprvé mě napadlo, že třeba už nikdy neuvidím maminku, a v zoufalství jsem otevřela ty hrozivé dveře.

0: Při hodině dějepisu se učitel ptá žáka: Milane, co víš o významných matematicích starého Řecka?
1: Milan odpoví: všichni zemřeli.

Jak se motýl Augustín učil poznávat svět. Motýl Augustín se jednou ráno vzbudil a náramně se nudil. Na louce neviděl široko daleko žádného kamaráda. Žádný motýl, žádná myška, ani čmelák nebo včela. Nikdo nebyl na blízku. Ani brouci na písku. Nikde nikdo. Zívnul, líně se protáhl a protřel ospalé oči. Koukl na nebe a vidí, jak si po něm vykračuje malý mrak. Mráček. Měl černý fráček a držel stříbrnou konívku. Byl to Mráček Pršáček. Ale to motýl Augustín nevěděl. Nemohl to vědět. Byl ještě moc malý a neznal svět. Kam pak jdeš, mráčku? Zeptal se. Za šípkový kopec. Mám tam práci. Včely mě pozvali. A taky ptáci. Schne tam jetel, řepa a žito. A mně je to líto. A na co máš konívku? Vyptával se dál motýl. Na vodu přece. Pokropím lesy, louky a všechno, co roste na poli. Pokropím cokoliv. A bude zas dobře. Budou plné stodoly. Kam já přijdu, tam prší. Moje stříbrná voda zachrání celý kraj. Stříbrná? Divil se motýl. Byl ještě moc malý a neznal svět. Déšť nikdy neviděl, neměl o něm ani potuchy. Nevěříš? A mráček pršáček naklonil konívku. Spustil se déšť. Droboučký, jemný, vlahý. A protože zrovna vykouklo sluníčko, zářily padající kapky jako stříbro. Jedna kapka, druhá, třetí. Motýl rychle za keř letí. Čtvrtá a hned za ní pátá. Motýl rychle pod list chvátá. Tam se skrčí. Ještě, že jsem se schoval. Všechna krása by mě omokla. Radoval se a koukal spokojeně k nebi. Pršelo stříbrně. Na kytky, na keře, na smrky, na břízky. Kapky teď zvonily jak malé penízky. Tak co? Usmál se pršáček. Už věříš? Ale musím přestat, aby mě voda vystačila na jetel, na řepu a na žito. Nečekal na odpověď, zamával na rozloučenou a ztratil se za šípkovým kopcem. Vzduch voněl po dešti. Louka byla vykoupaná do zelena, do červena, do žluta a do modra. Žížaly vylézaly z děr, ptáci vesele zpívali a na nebi se smálo zlaté slunce. Motýl Augustín vyletěl vy...

vysoko nad stráň a dal se do tance. Byl ještě malý a neznal svět, ale na vlastní oči už viděl stříbrný déšť.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci, dnes tu máme zase Hanko, Hanku Kivikovou, ahoj.
2: Figy, ahoj, cítíš něco?
0: Hanko, čmuchám,
2: čmuchej, čmuchej.
0: Hanko.
2: No já ti přinesla, co?
0: Ty jsi mi přinesl, počkej, zavřu oči a já ten balíček očmuch. Hanko, to voní jako jablíčka.
2: A je to jablečný závin, protože jsem ti minule slíbila, že jsi tak krásně naučil děti novou básničku, že ti upeču zdravý koláč. Použila jsem celozrnnou mouku.
0: Počkej, a koláč a závin, to je něco trochu jiného, ale to nevadí.
2: No já jsem byla strašně aktivní. Tady máš závin a hned vedle toho je koláč.
0: Koláč je makový.
2: Ale není makový, jsou tam taky jablíčka. Tady máš závin z jablíček a tady máš ten zdravý koláč. Jak jsem říkala, použila jsem tam jenom celozrnnou mouku, trošku cukru a zbytek je jenom ovoce. A děti, mě tak napadá, co kdybychom teďka, než se pustí Piggy do jedení této dobroty, si nejdříve natrhali jablíčka a pak šli pozbírat nějakou jahůdku a třeba šli sbírat rybíz a nebo vytrhali brambory. Prostě pojďme si teď chvilinku hrát na pohyb a zároveň si dělat v bříšku místo pro dobrotu.
0: No, už to...
2: Piggy, nechej ten koláč, napřed budeme cvičit, nechej to tam. Děti, víte, jak ještě nejeste.
0: Hanko, ten je dobrý.
2: Já se na chvilku odmlčím, protože musím Piggymu ty dobroty dát pryč a pak mu je tam vrátím. Takže Piggy, jdu k tobě.
0: Už v pořádku, Hanko, v pořádku.
2: Dala jsem mu koláč a můžeme se pustit do trhání jablíček. Stojíme v mírném rozkročení. Dejte ruce nad hlavou a vytáhněte se za pravou nahoru a vytáhněte se za levou nahoru.
0: Úplně nahoru.
2: A ještě tam to vrchnější jablíčko zkuste utrhnout.
0: Ta větvička nějak moc nahoře, Hanko.
2: Tak vem to jablíčko z té větvičky, která je níž. Ano, a teď jdeme jablíčka, který jsme utrhli,
0: a mám si je dát
2: položit
0: do
2: košíčku. A to znamená, že uděláme předklon. Ano, jdeme ještě níž, už jsme skoro v dřepu a položíme jablíčka do košíčku. A jdeme zpátky utrhnout jednou rukou jablíčko na stromě.
0: A musím je pokládat opatrně, aby se nebouchly,
2: protože by nám dlouho v košíčku nevydrželi. A já trhám třetí jablíčko, čtvrtý jablíčko. Piggy, nedávej to do pusy, dej to do košíčku.
0: No pardon, ale to jsou jenom neviditelná jablíčka.
2: A já bych teď šla pozbírat pár jahod, protože takový koláč s jahodami, politý jenom želatinou, je moc velká dobrota. Tak děti, jdeme na všechny čtyři, jsme na kolenou a trháme a dáváme opět do košíčku jahody.
0: A lezeme.
2: Lezeme dopředu.
0: Jako šneček.
2: Jako šneček.
0: Já jsem šneček, co sklízí jahudky.
2: Trháme jahůdky a zpátky děti nahoru a jdeme si utrhnout čtyři jablíčka. A první, druhý, třetí, čtvrtý, bum. Dáme je všechny do košíčku. Jsme na všech čtyřech a sbíráme jahůdky. Jednu a druhou a třetí a čtvrtou. Naposledy vylezte děti nahoru. Piggy, ruce nad hlavu. Trhneme jedno jablíčko, druhé jablíčko, třetí, čtvrté. Jdeme na všechny čtyři.
0: Počkej, ještě nemám v košíčku.
2: Tak já čekám, dáme děti jablíčka do košíčku a jdeme si utrhnout jednu jahůdku, druhou jahůdku, jednu jahůdku, druhou jahůdku. Jestli to pro vás bylo moc nevěrohodné, tak si teď třeba můžete taková jablíčka vyrobit třeba z papíru, z plastelíny.
0: A nebo, Hanko, si tam můžu vzít jablíčko do opravdické dělačího utrhnu a pak si kousnout.
2: A děti, mě tak napadá, že jsme teď docela dost cvičili. A co kdybychom si teď šli do špajsky pro takové jablíčko? A dali si zdravou svačinku a já vám popřeju dobrou chuť.
0: Myslíš ten štrůlíček?
2: Ale no, tak Piggy si jde na štrůlíček, pak si dá koláček a my se zakousneme do jablíčka. Dobrou chuť!
0: Dobrou chuť, ahoj!
3: Kmotr všech kmotrů. Tulamur senior kopal do pohoří ponožek. Takhle rozuřeného ho Ramses ještě neviděl, ani takhle čilého. Ten tlouštík, který celý den trávil v posteli, najednou poskakoval jako přehuštěný balón a rval. Rval tak, že by ho profesor Kadeřábek musel ve své pracovně slyšet, kdyby půda nebyla ponožkami tak dokonale zvukově izolovaná.
1: Můj junior, v moci toho šílence, René a prejví jedec,
3: vzteky překousl nezapálený doutník.
1: Můj jediný prvorozený syn,
3: zavil. A co já, otče? Ramses se celou dobu krčil za půdním trámem.
1: K tobě se neznám. Jste sice dvojčata, ale ty ses narodil až hodinu po něm a vzal si roha.
0: A co jinýho jsem měl vzít?
1: Kladivo. Měl si vzít kladivo a rozmlátit tu skrz naskrz zranou skleněnou klec.
3: To slovo mu udělalo dobře. Vydýchal se, uklidnil, dokonce se začal dost divně usmívat.
1: Dobrá, synku, smažeme to a začneme jednat.
3: Podej mi telefon. Teď mě poznáš, jak mě neznáš. Patre se rozmáchl proti kopsům ponožek.
1: Tohle všechno jsem nedostal od nikoho zadarmo.
3: Já se musel zatraceně ohánět. Na chvilku se zasnil. Jo, chlapče, někdy i kladivem.
2: Ramses s údivem zůstal trčet na místě.
1: Tak, kde to vázne?
2: Musel se prohrabovat hromadou rozházených ponožek, než se k telefonu dostal. Byl to černý bakliťák s vysokou vidlicí, ale sloužil. Profesor Kadeřábek ten starý krám nechal kdysi ležet na schodech s tím, že ho příležitostně odklidí na půdu, ale dřív se o to postaral Tulamor senior. Pár dovedností z těch časů, kdy se musel ohánět, mu zůstalo a tak se šikovně dvojlinkou připojil na profesorův nový telefon. Ten o tom pochopitelně nic nevěděl. Velký šéf tlustými prstíky klepal na číselník. Tak
1: koho z těch mých bývalých ostrých hochů probudíme ze zimního spánku, přemítal nahlas Vasila.
3: Vytočil číslo. Chvíli trvalo, než se ozval rozespalý hlas.
1: Co je?
3: Budíček, Vasile. Nastalo ticho. Takové to ticho, které zrovna drnčí.
1: No ne, to je...
3: Zase ticho a pak...
1: Šéfe, jste to vy?
3: Tulamo senior se uchychtl a Ramses si uvědomil, že takhle svého tatíka vážně neznal. I hlas měl jiný. Teď nasadil pobaveně.
1: Pokud vím, tak v tomhle městě je pořád jen jedinej šéf. A to jsem já. Nebo je teď snad něco jinak? Tohle už znělo výhružně. To se ví, že jste jedinej šéf. Šéfe, jak já říkám hochům, když se takhle někdy sejdeme. Jo, pádre, to bejval holoubci kmotr všech kmotrů.
3: Vasil by jistě pokračoval, ale zarazilo ho zavrčení. Bejval.
1: No, já jen jakože se dlouho nic nedělo,
3: hájil se zkroušeně Vasil.
1: Ale bude,
3: oznámil mu šéf.
1: Vasile, teď se vyhrabeš z té svý teplý postele a obejdeš pár hochů. Ha? Doufám, že víš, kde je najdeš. Zvedneš je od karet, od ženských i od dětí, jasný? No. Hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám.
3: Ve sluchátku to začalo divně šumět a ozvalo se udivené halo, halo.
1: Bacha, končím.
3: Zasečel Tulamur senior a praštil sluchátkem. Vasil dlouho koukal na svůj obstarožní mobil. Našel ho v kapitánské kajutě opuštěného varníku, tedy spíše v raku, kde občas přespával. Ten mobil tu ležel pěkných pár let, ale ještě nikdy nezazvonil. Není to znamení, že se konečně něco děje?
0: Tiki kalendář! Dnes je 24. května.
4: A svátek má Jana.
0: Jana, to je tuze starodávné, prastaré jméno.
4: Je to vůbec jedno z nejstarších jmen na světě.
0: Pochází z hebrejštiny a znamená milostivá.
4: Existuje snad ve všech jazycích.
0: Janičkám posíláme k svátku pusinku, anebo potrvání za uškem.
4: Anebo hubičku a k tomu růžičku.
5: Síkorky jsou pořád veselé. I když v zimě to není žádná legrace. V létě je hej, housenek a vůbec všelijakého hmyzu je, co síkorčí hrdlo ráčí, ale zima je skoupá a strašně zebe. Moc ptáků se zimy bojí a letí raději za sluncem. Síkorka taková není. Síkorka si řekne, co bych někam lítala. Tady jsem se narodila, tady zůstanu, zima nezima. Zima byla na krku a síkorčí mládenec Koňadra se domluvil s přítelem Šoupálkem a s přítelem Brhlíkem, že ve třech se to lépe táhne a že zimu prožijí spolu. Toulali se krajinou a hledali potravu. Přidali se k ním ještě jiní Šoupálkové a jiní Brhlíci a jiné síkorky, že jich bylo hejno. Jednou, když právě svačili v křoví, přiletěla síkorčí panenka a jestli prý by se směla také přidat. Co říkáš, Koňadro? Zeptal se Šoupálek. Koňadra po ní hodil očkem a panenka se mu líbila. Aby si ale nezadal, řekl, mně je to jedno. Panence se Koňadra taky líbil. Líbilo se jí, jak byl elegantní a jak na sebe dbal. Měl olivově zelený kabátek a žlutou vestičku, černou čepičku a k tomu vázanku ve stejné barvě. A byl čistý, až se mu peří lesklo. Ale to chování, to neodpustím, zamračila se síkorčí panenka a neodpustila. Létala s hejnem a na Koňadru ani nepohlédla. Za to síkorčí mládenec za síkorčí panenkou pokukoval a ona to dobře věděla. Když sluníčko začalo uklízet po zimě, byl Koňadra už dočista zamilovaný. Jestli to udělal ten teplý vzduch, nebo co, Koňadra najednou vyhrkl. Velice se mi líbíš. Snadže roztál sníh, roztálo její mračení a panenka se zapířila. Však ty se mě dávno líbíš, pomyslela si. Budeme teď pořád jen spolu, kdybys chtěla, řekl Koňadr. To bychom nejdřív museli mít bydlení, na to panenka, neboť toužila po vlastní domácnosti. To je maličkost, řekl Koňadr. Věděl bych například o pěkném bytě, Postra Kapoudovi. a panenka, že po cizích bydlet nebude. A tak hledali, prohlíželi a nic se nehodilo. Koňadra objevil starý plstěný klobouk a hned horoval, jak to bude měkké a teplé bydlení. A jen zaprší a máme v bytě mokro, odmítla Sýkorka. Potom našel střevíček, který někdo pohodil a už viděl, jaký z něj udělají útulný byteček. Snad kdyby byl o číslo větší, řekla Sýkorka. Budeme mít přece rodinu. A jak bychom se tam všichni vešli? Hledali dál a Koňadra padl na rouru od kamen, která ležela v roští. Hned pro svůj objev zahořel. Ba ne, v rouře táhne, řekla Sýkorka. A zase bylo odbyto. Marně Koňadra namítal, že v bytě se přece musí větrat. On prý by byl první, kdo by chytil průvan. Byli už celý uhledaní, odpočívali na plotě a Sýkorka vzdychla. Kdybychom tak mohli mít svůj vlastní domeček. A jako v pohádce, kde se vzal, tu se vzal, na plotě u vrátek byl přilípnutý domeček, červeně malovaný. Je to mámení nebo sen, řekla Sýkorka. Koňadra obletěl domeček, nakoukl dovnitř a když se na něj podíval zepředu, až skoprněl. Na domečku nad vchodem bylo napsáno hůlkovým písmem Sýkora. Pojď sem, honem, je náš, volal. A jak víš, že je náš? Zeptala se Sýkorka, když přiletěla a Koňadra jí ukázal nápis nad vchodem. No tohle, kroutila hlavičkou Sýkorka, ale Koňadra byl už netrpělivý a řekl šup tam. A zařizovali se. Od stěny ke stěně natáhli kobereček z vysokého zeleného mechu a přes něj dali ještě podušku z peří, aby jim bylo teploučko a měkce se spalo. Přišli se podívat Šoupálek a Brhlík. No ne, povídá Šoupálek. A ten kobereček? To se hned pozná, kdo má vkus, přidal se schválou Brhlík. Toho večera byli Sýkorčí mládenec a jeho panenka velice šťastní a spali dlouho. Ani ráno nevstávali tak brzy, jako Sýkorky vstávají. Byli po zařizování domečku unavení a tak si přileželi a povídali si, jak dobře pořídili. V tom se v domečku zatmělo a na podlahu něco spadlo. Sýkorka pípla a chtěla vyletět, jak se polekala. Počkej, zadržel jí Koňadra. Podíváme se nejdřív, co to vlastně je. Byly to noviny s názvem Naše zahrada. Vida noviny. To mě zřejmě Šoupálek předplatil odborný tisk, řekl spokojeně Koňadra a zahloubal se do článku Škodlivý hmyz na ovocných stromech. Venku už byl den a bylo slyšet lidské hlasy. Ale lidí se Sýkorky nemusí bát. Jeden hlas povídal, dobrý den, pane listonoši, dnes pro mě nic nemáte. Dobrý den, pane Sýkoro, právě jsem vám dal vaše noviny do schránky. Pan Sýkora otevřel schránku na dopisy a co nevidí. Koňadra čte noviny a Sýkorka si čechrá peří. Tiše, tichoun se schránku na dopisy zase zavřel a šeptal listonošovi, ještě dnes dám vedle novou schránku na dopisy. V téhle se uhnízdily Sýkorky. A to je pro zahradu požehnání.

ťapi, ťap, ťapičky. Ťapi, ťap, ťap, ťapi, ťap. Tak dělají nožičky.

Kuky kuk, kukyčka. Kuky kuk, kuk kuky kuk, tak dělají očička. Co dělají miminka, už od malinka?

0: Jednou do roka přijdou Vánoce a zazvoní nám u dveří. A kdybyste se nás zeptali, jak doopravdy vypadají, řekli bychom, jako šťastná a veselá tetka s nůší na zádech, ve které má kapříka a sníh.
1: A rolničky? A zelený stromek?
0: Ano, a taky vánoční ozdoby. Ty jsou velice důležité, protože zelený stromek bez vánočních ozdob je jenom docela obyčejnou borovičkou, jedličkou nebo smrčkem.
1: Ano, ale ozdobami nazdobený zelený stromeček, ten už je opravdovým vánočním stromkem.
0: A teď vám prozradíme jedno velké tajemství vánočních ozdob.
1: Ozdoby na stromku se nejenom třpití, oni umí ještě něco. Umí vyprávět pohádky.
0: Když hodiny o štědrovečerní noci ukazují, že za 12 minut bude půlnoc, ozdoby se 12krát zhoupnou. A rozesmátý šašek, parádní ozdoba z červených a modrých korálků, zvolá.
1: Na Vánoce dlouhé noce pro nejdelší povídání a že jsou jen jednou v roce, rychle spuste dámy páni.
0: A kdo začne?
1: Začne ten, na koho já, aleluja, myslím celý štědrý den.
0: To je ale napínavé, vzdychnou ozdoby, na koho pak asi myslel. A hned se to dozví. Šašek totiž ukáže prstem dolů nebo nahoru, vpravo nebo vlevo a jako na lesy vykřikne na celý vánoční stromek, která ozdoba to je.
1: Každý rok myslí na ozdobu jinou. A my vám teď prozradíme, na koho myslel vloni. Na hvězdu betlémskou jsem myslel, vykřikl a ozdoby zacinkaly. Ach jo.
0: A hvězda betlémská, která zdobila samou špičku stromku, začala vyprávět svou pohádku. A jakou?
1: No přece vánoční a hezkou.

0: hvězdy betlémské. Byly bílé Vánoce a na staroměstském náměstí ve stověžaté Praze zářil vysokánský vánoční strom a ze stánku vonila skořice a klobásky a čokoláda.
1: Kote, byly Vánoce a na ty klobásky a čokoládu přišlo každý den 5000 dědečků a 4205 babiček a 20 500 vnoučat. A když šel pan primátor na magistrát, divil se, co má Pražanů.
0: Ale na staroměstském náměstí nebyly o Vánocích jenom Pražané.
1: Proti domu u kamenného zvonu stála ohrádka, vysypaná pilinami, a v té se z Vánoc radovali tři vesničánci. Černý poník, modrý kozlík a běloučká ovečka. Byli tam kvůli dětem. Poník je vozil, kozlík ho zesmával a ovečka se dávala hladit a kudrnkami hřála jejich zmrzlé prstíky.
0: No a tak to šlo celých 14 dní a než se kdo nadál, bylo tu štědré odpoledne, štědrého dne a Pražané pospíchali domů, aby našli pod stromečky všechno to, co jim Vánoce nadělili.
1: Ovečka se za Pražany dívala a mávala jim a kozlík na ně volal mek, mek, mek, pěkné svátky a poník povídá: jak jsem tak chodil pořád do kolečka, mám hlavu celou zamotanou. Nešli byste se mnou chviličku rovně?
0: Ale proč ne? Povídá ovečka. A víte co? My bychom mohli jít rovně celou Prahou, abychom ji trochu poznali. Až se nás ve vesnici zeptají, co je v Praze nového, budeme samá novinka a nebudeme koukat jako bulíci. Tak jdeme, jo.
1: A tři vesničánci vyšli z ohrady, řekli ošetřovateli Pepínkovi, že jdou a do hodinky budou zpátky a vydali se rovně za nosem. Šli kolem radnice a ulicí Karlovou a kolem domu u Modré štiky, až došli na Karlův most.
0: A najednou uviděli nad Prahou hvězdu s dlouhým zlatým chvostem, čili ocáskem. Ovečka zvolala: Černoušku, modrásku, to je přece hvězda betlémská a zvěstuje nám, že se narodilo Jezulátko.
1: V Betlémě zamekal modrý kozlík, který si pamatoval, že se o tom narození zpívá v koledách. V Betlémě na seně, přikývl černý poník.
0: Ale kde pak? Zavrtěla hlavou ovečka. V Betlémě se kdysi narodil Ježíšek. Tohle Jezulátko se narodilo právě teď a tady, v Praze. A hvězda betlémská pražská nás za ním posílá, abychom se Jezulátku poklonili, abychom ho oslavovali a ve všem mu posloužili.
1: No jo, ale kde se budeme klanět? Zarazil se kozlík. Nevíme, kde Jezulátko narodilo. No, přece v jesličkách na seně, zařechtal poník.
0: No to se ví, že na seně a v jesličkách Jezulátka se ani nikde jinde nerodí. Kozlík myslí, že neznáme tu adresu, povídá ovečka.
1: Hvězda s ocáskem musí zvěstovat ulici i číslo jesliček a taky jméno na zvonku. Bez jména na zvonku v Praze nikoho nenajdeme, rozčepířil se kozlík. A malé Jezulátko už vůbec ne.
0: Tak na hvězdu zavoláme. Hej, hvězdo, hvězdičko, my hned za Jezulátkem pospíšíme, ale nevíme kam. Zvěstuj adresu a taky pověst, jestli si to zvěstovala i oslíkovi a kravičce, poněvadž ti dva musí na Jezulátko dýchat, aby ho zahřáli.
1: Hvězda betlémská se zhoupla a cink, sedla si na hlavu kamenného svatého Jana Nepomuckého. Oslíka a krabičku a tři krále a tak dále budete muset najít vy, jen vám jsem zvěstovala.
0: A co ta adresa? Řekla tak trochu přísně ovečka. Tu vám zvěstovat můžu. Kopec Vyšehrad, číslo 2/3.
1: Aha.
0: A na zvonku jej jméno Josef Tesař.
1: A jak se na Vyšehrad jede? Zeptal se Kozlík.
0: Metrem A a pak metrem C a jste tam. Já na vás počkám u domu.
1: A hvězda se vznesla a putovala nebem rovnou nad Vyšehrad.
0: Zvěstovala nám a teď si frnkne, zlobila se ovečka. To mi teda pověst, kde my teď najdeme ve velkoměstě oslíka a kravičku a tři krále.
1: Já vím kde, já to vím, vykřikl Kozlík. V zoologické zahradě.
0: A opravdu, v zoologické zahradě v Troji totiž taky slavili Vánoce. A když ovečka řekla panu řediteli, proč přišli, pan ředitel povídá...
1: Oslíkovi dáme červená pouzdříčka na uši a kravičce zvonek na krk, když je posíláme na takovou slávu. Jen nám musí hvězda betlémská prominout, že to nebude česká kravička ztračena, ale kravička tibetská, která se jmenuje jak? S tvrdým i na začátku. Kde ale najdete tři krále, to nevím. Můžu vám půjčit akorát velblouda, ten, jak jistě víte, vezl Ježíškovi královské dary.
0: Je, dary, řekla ovečka nešťastně. My žádné královské dary pro Jezulátko nemáme.
1: Ale máme, pohladil jí pan ředitel a vzal z knihovny slabikář, ze kterého se Jezulátka učí číst, a ze šuplíku vyndal flétničku, na kterou se Jezulátka učí hrát, a pak ještě přidal kladívko. Jezulátko je kluk a klukům se kladívko hodí vždycky.
0: Děkujeme moc pěkně, řekla ovečka. A nakonec před zoologickou zahradou nastoupili do autobusu oslík a kravička jak a velbloud, který měl mezi hrby truhličku se slabikářem, flétničkou a kladívkem, a za nimi pak nastoupili kozlík a poník s ovečkou. Pan řidič se na ně vánočně usmál a povídá: vy mi připomínáte můj Betlém. Oslík s kravičkou, velbloud s truhličkou a vy tři jste jako tři králové.
1: Opravdu? Opravdu, zaradoval se Kozlík. Myslíte, že bychom mohli dělat Jezulátku tři krále? No, to mohli, přikývl pan řidič a vytáhl z tašky zlatý řetěz na stromeček. Spletu vám z něj královské koruny, co říkáte? A zastavil autobus a pletl a pletl a pak nasadil ovečce, poníkovi a kozlíkovi takové koruny, že by jim je i praví králové záviděli.
0: Když vystoupili tři králové s velbloudem, oslíkem a kravičkou z metra C na Vyšehradě, trošinku sněžilo. A nad vyšehradskými hradbami svítila hvězda betlémská a volala: tady to je, tady.
1: Kozlíček zazvonil a když Josef Tesař otevřel, řekla mu ovečka:
0: my se prosím jdeme poklonit vašemu Jezulátku, pane Josefe Tesaři.
1: Je s maminkou Marií v ložnici a spinká, řekl potichu Josef a otevřel dveře do kořán. Nejdřív vešli oslík s kravičkou a postavili se k posteli a dýchali na Jezulátko teploučko, A pak vešel velbloud s truhlicí a nakonec i tři králové se zlatými korunami. Hluboce se poklonili a předali dary a slavnostně zaspívali.

0: Tatínku Josefe, a jak se to vaše jezulátko jmenuje?
1: Optala se ovečka.
2: Matěj, Matěj, usmál se Josef.
1: A maminka Marie špitla Matějíček.
2: A jak se tak všichni na Matěje pobožně dívali, tatínek Josef povídá, jsme jako jesličky. Vyfotografuje si nás na památku samospouští.
1: Fotografický aparát postavil na stojánek a rychle utíkal k posteli, aby z něj nebyla na fotografii jenom půlka. Sklonil se nad Matěje a Marii a ještě než se ozvalo cvak, cinklo slavnostní cink. A nad jesličky se na lustr posadila hvězda betlémská. A pak už si aparát cvaknul a vyšehradské jesličky byly vyfotografovány, a to jednou provždy.
2: Druhý den na Božího vánoční se celá vesnice ptala ovečky, kozlíka a poníka, co je v Praze nového. No, co by? Je tam přece nový Matěj, zamekal kozlík. A jaké má rodné číslo? Zeptal se ošetřovatel Pepínek.
0: No, jaké asi? Podivila se té otázce ovečka. Šťastné, Pepínku, šťastné.
1: A tři králové se těšili, jak za rok přijde Matěj za nimi na náměstí, poník ho povozí, kozlík rozesměje, a ovečka mu zahřeje prstíky.
3: Digi básnička!
4: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
3: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída.
5: A teď si ji zopakujeme!
4: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
3: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
6: A jestli se vám básnička líbí,
5: běžte na www.figy.cz
7: a tam ji najdete!

si počítat, jestli všechny vrátili se a pak usne snad. Jestli všechny vrátili se a pak usne.

Byla jednou jedna stařenka a ta byla tak chudá, že neměla nic než kočku, hrnek a jednoho stařečka. A ten její stařeček byl taky tak chudý, neměl nic než doškovou chaloupku a v ní tu stařenku s hrnkem a kočkou. Ale třeba, že toho oba dva měli tak málo, žili docela spokojeně. Babička byla spokojená s tím, že jí bolí v zádech, protože dobře věděla, že by jí mohlo bolet třeba i v kolenou. A to by pak bylo ještě horší. A staroušek ani nenaříkal, že ho píchá v kolenou, protože dobře věděl, že by ho mohlo píchat i v zádech. A to by teprve bylo na dělení. Ale jedno staroušky přece jen mrzelo. Trápilo je, že jsou Vánoce za dveřmi a oni, že nemají v kapsičce ani groš, ani troník, ani krejcárek, za který by mohli pořídit jeden druhému něco pro potěšení. Když už svátky ťukali na okno, řekli si oba stařečkové, co kdybychom se šli podívat na vánoční trh? Třeba si odtamtud něco i přineseme. Kdo ví, jestli tam letos nebude něco zadarmo? A šli. Chodili po městě, chodili po rýnku a viděli spoustu nádherných věcí. Palčáky a nátepníčky, teplé bačkory a paklíček tabáku. Homolku cukru, mast napíchání v zádech a mast napíchání v kolenou, škopíček mucholapku a jiné divy divoucí, jenomže ani jeden nebyl zadarmo. A tak přišli domů s prázdnou. Vlastně nepřišli tak docela s prázdnou. Něco jeden druhému přece jenom přinesl, ale tajně, aby to ten druhý nevěděl. Když přišel Štědrý den, uřízl dědoušek za chaloupkou smrček, navěsil na něj pár jablíček, pár oříšků a pár slaměných ozdob a postavil jej na stůl. K večeru upekla stařenka houbového kubu a když vyšla první hvězda nad lesem, řekla dědečkovi, tak abys věděl, na trhu jsem ti nekoupila nic, ale stejně pro tebe něco mám. A položila před stařečka rybí šupinu. Našla ji na tržisku u kádě s vánočními kapry. Pro pánička, ta je krásná, sepěl ruce stařeček. Ta je jako ze zlata. Já pro tebe, stařenko, něco tak pěkného nemám, ale taky jsem ti něco přinesl. A položil před ní makové zrníčko. Našel ho na trhu u stánku s preclíky. Panenko Svatokopecká, to je překvapení, spráskla ruce stařenka. Já nic od tebe nečekala, vždyť jsem už na dárečky stará. I nejsi, povídal na to děda. A víš vůbec co? Uvař tu šupinu v hrnečku, ať máme na Štědrý den rybí polévku jako velcí páni. Stařenka věděla, že z jedné šupiny ještě nikdy nikdo rybí polévku neuvařil, ale nechtěla kazit dědouškovi Štědrý večer, tak ji hodila do hrnku, zalila vodou a přiložila do plotny pár borových šišek. Za chviličku se chaloupka naplnila takovou vůní, že to až nebylo k vydržení. A když otáhli hrneček z plotny, nevěřili svým očím. Považte, že z té jediné, jedinkaté rybí šupiny byla opravdická rybí polévka, že v ní plavaly jikry a líčka a zelenina a všechno, co má v rybí polévce plavat. Že byla zrovna taková, jakou mívají velcí páni. Panečku, to byl dáreček, pochvaloval si dědeček, když olizoval dřevěnou lžíci. Na to budu vzpomínat, co budu živ. A víš, co uděláme teď? Zeptala se babička. Zasadíme to tvoje makové zrníčko. Stařeček věděl, že o Vánocích se mák nesíje, ale nechtěl kazit stařence Štědrý večer, tak přinesl kořenáč z prstí. Stařenka zrníčko zasadila, zalila a postavila si květináč pod stromeček. Jen ho postavila, nestačila se divit. Přímo před očima jim máček vyklíčil, přímo před očima jim rostl a rostl, a když dorostl, vykvetl, a když vykvetl, opadal, a když opadal, svítila na stonku makovička jako ze zlata. To je divoucí div,
sepěla ruce stařenka. To je ale dáreček, na jaký budu vzpomínat, co živa budu. Jen to dořekla, ozvalo se tenonky, by, by, by. Někdo za dveřmi pláče, rozhlížel se dědoušek, ale babička na to, to není za dveřmi, to pláče ta makovička. A opravdu to tenonky, by, by, by, se ozývalo jako by z makovičky. Dědeček vzal nožík, otevřel makovičku a co nespatřili? V makovince leželo malinké děťátko, tak maličké, že už ani menší být nemohlo a dělalo bé, bé, bé. Panenko svatokopecká, to je drobeček, zajíkla se stařenka, honem vyžeň kočku, ať si nemyslí, že je to myš. Stařeček vyhnal kočku na půdu, podíval se do makovičky a řekl, je to chlapeček. A bečí, co kdybych mu nasekal? Chraň tě pámbu, zhrozila se stařenka. Ani na něj nesahej. Podívej se, jak je to ubožátko bezbrané. Asi na ně táhne, pokýval hlavou dědoušek. Já přiložím. Přiložil, polínka zapraskala a ve světničce bylo jako v lázni. Makové miminko opravdu přestalo dělat bé, bé, bé. Jenže až polínka dohoří, tak se třeba zase dá do pláče, škrabal se stařeček ve vlasech. A to, abych pak zase přiložil, a když zas přiložím, tak moc protopíme. Když protopíme, tak protopíme, kárala ho stařenka. Makovému miminku zima být nesmí. A víš vůbec co? Já ho uložím do štuclíku. A uložila makové miminko do štuclíku, v němž si v zimě hřávala ruce. A tam mu bylo teplo. Tam mu bylo takové teploučko, že jen vzdychlo a pak spalo. A spalo. A spalo.

0: šišlavé nevěsty. Jedna bohatá vdova měla tři dcery. Nejstarší z nich se jmenovala Dorotka, prostřední Bětuška a nejmladší Kačenka. Matka se v nich jen viděla, všecko jim dovolovala a tak si je rozmazlila, že si dcery dělali, co chtěli. Byly tak líné, že se nenaučili ani pořádně mluvit. I z řečí se mazlili a pošišlávali jedna hůř než druhá. Lidé si toho všimli. Tu a tam se někdo matce zmínil, že by měla být přísnější, ale matka nedala na dcery dopustit. A kdo je nechválil, rozlil si u paní mámy ocet. Stará kmotřička dívky často napomínala a říkala jim: holky, aspoň mluvit se naučte. Uvidíte, že se vám mládenci budou smát a nevdáte se.
1: Ale kmotřičko, bránila matka své mazánky, však oni se naučí, peněz mají dost, nač by se namáhali.
0: Dcery rostly, léta jim nestála a už byly všecky na vdávání. Matka je pěkně strojila, všude rozhlašovala, jaké jim chystá výbavy, jaké bude mít každá věno. Dívky byly dost hezké a není divu, že se brzy hlásilo pár ženichů. Mládenci přišli, matka je pohostila jako o posvícení, ale sotva dcery promluvili, každý hoch se zarazil a už nepřišel. Tak to trvalo několik let. Matce to bylo divné, že se ještě ani jedna dcera nevdala. Radila se s kmotřičkou a nakonec přece jen uznala, že dcerám vadí jejich šišlavá, rozmazlená řeč. Napomínala dcery, aby mnoho nemluvili, přijde-li kdo na návštěvu. Ale bylo pozdě. Po celém kraji si povídali o těch šišlavých panách. Hoši nedbali bohatého věna a nikdo ostavení ani nezavadil. Jednou přijel ke kmotřičce mladý kupec z dalekého městečka. Nevěděl o ničem, zastavil se jen proto, že měl cestu kolem a protože se jeho maminka s kmotřičkou za mlada znali. Kmotřička vypravovala kupci o třech nevěstách. Kupec měl rád peníze a když slyšel, že dívky jsou bohaté, prosil kmotřičku, aby tam s ním jela. Kmotřička hned vzkázala, že přijede s ženichem. Matka přísně nakázala dcerám, aby před kupcem nepromluvili ani slova a chystala velikou trachtaci. Dcery pomáhali a od rána vařili, pekli a smažili, že byla vůně po celém domě. Dcery rády jídali slejšky i mysleli, že si ženich také pochutná.

0: Dcery se poklonily, ale žádná nepromluvila ani slova. Matka je omlouvala, že jsou stydlavé, že nikam nepřijdou a nejsou zvyklé na návštěvy. Kupci se dcery líbili, ale hlavně se mu líbilo, když viděl, že to je zámožný dům. A nic mu nevadilo, že pany nemluví. Matka vykládala s kmotřičkou, dcery mlčely, ženich se po nich po očku díval a mlčel také. Najednou skočila kočka na pec k míse, kde byly slejšky, a pustila se do nich. Kačenka to viděla, bála se, aby si toho ženich nevšiml, a vykřikla:
1: Maminko, kotka, tjátka, tjejtky!
0: V tom si vzpomněla, že nemá mluvit. Zapálila se a bylo jí do pláče. Prostřední dcera Bětuška viděla, že se matka mračí, i napomenula sestru.
1: Katenko, nic!
0: Matka se na ní zostra podívala. Bětuška se zarazila a za chvilku se tiše vytratila ze světnice. Nejstarší Dorotka byla ráda, že si nezadala. Myslela, že si ji kupec vezme, protože neslyšel, že také šišlá. I nezadržela se a řekla matce:
1: Dobře, ze sem nic nezejkla, aspoň jsem se nepodzejkla.
0: Kupec byl najednou jako na trní. Matka to chtěla všechno zamluvit, vyptávala se ho, jak se mu daří s obchodem, a za chvilku všichni zasedli k obědu. Jídel bylo mnoho, všecko bylo dobré a ty nešťastné slejšky ani nepřišly na stůl. Matka nutila hosta do jídla, nalévala mu piva, vína. Potom i kmotřička vypravovala, jak jsou dcery skromné a co dostanou, ale nic to nepomohlo. Ženich se najedl, napil, po obědě poseděl, poděkoval za pohoštění, dal zapřáhnout a odjel s kmotřičkou. Cestou jí řekl, že by raději chodil po světě se žebráckou mošnou, než by si vzal takové šišlavé nemehlo. Matka naříkala, hubovala, proč dcery nemlčely, ale ženich se nevrátil a dcery se nevdali.

0: máme dva a máme z nich.
1: My dva se spolu nestratíme závědí.
0: Kloužem se zpíváme, hory jsou ráj, zvůní špekáč tu.
1: S koudou, kde zlátek čaj a teplo mají, máme z nich. A máme svah, my v okamžiku škodí.

0: chybky.
1: Neoblíbený učitel se ptá Jiřinky. Kdybys měla 7 jablíček a já tě o 2 poprosil, kolik by ti jich zůstalo?
0: 7, odpoví Jiřinka. Kdyby ty jsi byl můj pan učitel, já bych ti dal, Hugo, kolik bys jablíček chtěl, tolik bys dostal.
2: No, to si hodný, Piggy.
3: Havranu Abraxasovi se nepodařilo malou čarodějnici odradit. Přece jen se v noci rozlétla na skalnatou horu. Tam už všechny velké čarodějnice tančily kolem kouzelného ohně, až se jim sukně třepetaly a vlasy rozletovaly. Mohlo tam být takových 500-600 čarodějnic. Skalnice, hájnice, blátenice, deštnice, hromnice, větrnice, suchopárnice a plevelnice. Vířili v divém reji a mávali košťaty. Je, Filipo,

0: vyspěvovali. Malá čarodějnice se nepozorována vmísila mezi tančící.
1: Hopsa, hopsa, je Filipo Jakubská noc,
0: zpívala splna hrdla. Vířila s ostatními kolem kouzelné hranice a myslila si,
1: kdyby mě tak viděl Havran Abraxas, ten by, pane, kulil oči jako sůva.
0: Určitě by to bylo všechno dobře prošlo, jen kdyby malá čarodějnice nebyla přitančila do cesty své tetě, hromnici Bimbule. Teta Bimbula vůbec nerozuměla žertu, byla nafoukaná a zlá.
1: Neprozraď mě,
0: prosila ustrašeně malá čarodějnice.
1: Tetinko, prosím tě.
0: Ale teta Bimbula odvětila.
1: Kdepak, kdepak, nevíš, že mrňousové dneska na skalnatou horu nesmějí? Drzoun zaslouží trest.
0: Ostatní čarodějnice se zvědavě seběhly.
1: Ať piká,
0: vřískali. Malé čarodějnice nepomohly ani prosby, ani žadonění. Hromnice Bimbula ji vzala za límec a táhla ji k vrchní čarodějnici. Ta seděla na trůně, postaveném z pohrabáčů.
1: Tak ty se opovažuješ přiletět v tuto noc na skalnatou horu, ačkoliv je sem mládeži tvého věku vstup zakázán. Jak jsi přišla na ten šílený nápad?
0: Malá čarodějnice se třásla strachy.
1: Nevím, najednou mě popadla taková chuť a tak jsem zkrátka vsedla na koště a letěla jsem.
0: No to tedy laskavě, zase poletíš domů, přikázala vrchní čarodějnice.
1: A smím s vámi dokola alespoň na přes rok?
0: No, to ti dneska ještě slíbit nemohu. Jestli do té doby z tebe bude dobrá čarodějnice, tak snad den před příští Filipo Jakubskou nocí zvolám kouzelnickou radu a přeskouším tě. Ale zkouška nebude lehká.
1: Děkuji ti,
0: řekla malá čarodějnice.
1: Moc děkuji.
0: Potom se vyšvihla na koště a chtěla letět domů. Ale tu se ozvala hromnice Bimbula.
1: Ty toho drzého prcka nepotrestáš?
2: Ano, ano, ano, potrestej, potrestej jí,
0: popichovali i ostatní čarodějnice. Malé čarodějnici bylo úzko, měla strach.
1: Žádáte-li, aby malá čarodějnice byla potrestána?
2: To žádáme, no to žádáme,
0: hulákali čarodějnice sborem a nejvíc hromnice Bimbula.
1: No, pak navrhuji,
0: zvolala vrchní čarodějnice,
1: abychom jí prostě vzali koště a poslali jí domů pěšky. Bude mít 3 dny a 3 noci co běžet, než se dostane zpátky do lesa.
0: Vzali malé čarodějnici koště, se smíchem je hodili do ohně a škodolibě jí popřáli šťastnou cestu.

0: lidi cvičení a jdeme na to!
1: Co jsi smutný, Piggy?
2: Oj, Hanko.
1: No?
2: Hanko.
1: Co?
2: Já jsem se tě chtěl na něco zeptat.
1: Tak směle do toho.
2: Hanko, co mám dělat, když jdu za medvědem Hugem a medvěd sedí a čte knížku a já mu řeknu, medvěde, Hugo, hraj si se mnou. A medvěd mi říká, no ale já nevím na co.
3: Jo, tak to já ti poradím. Dvě věci. Buď můžeme pro medvěda Huga vymyslet nějakou soutěž, anebo budeš muset jít za Vojtou, protože ten jako sportovec tě určitě veštěch.
2: Hanko, když Vojtovi řekneš slovo soutěž,
3: tak
2: Vojta bude dělat úplně všechno.
3: Já vím, takže pojďme zpátky k medvědovi, protože o toho nám jde, aby nebyl tlustý, aby byl pohyblivý. Tak co si myslíš, že by ti medvěd řekl na to, kdyby dneska jsem tě já naučila skákat s nožmo a po jedné noze z místa a ten z vás, kdo skočí nejdál, tak vyhraje.
2: Jo, takže já bych řekl tohle, Hugo, budeme skákat s nožmo z místa soutěž a Hugo vytáhne encyklopedii a bude hledat, co to je s nožmo.
3: Tak jo, tak já ti to všechno vysvětlím. Nejdříve potřebujeme, jestli by vůbec se dal medvěd přemluvit ke sportování.
2: Dá,
3: tak jo.
2: Takže dobrý plán.
3: Takže, ahoj Hugo.
2: Ahoj, Hugo.
3: Já jsem dneska přišel s nápadem, že budeme skákat. Co říkáš?
2: Budeme dneska skákat, co říkáš?
3: No, a co, kdyby jsme si zasoutěžili? Prostě, kdo z nás skočí dál?
2: No, a jaká bude výhra?
3: Jaká bude výhra? To Hanka teprve vymyslí.
2: Dobře, výhru ti Hanka teprve vymyslí.
3: No, tomu neříkej.
2: Jo, ne.
3: Tomu neříkej. Jaká bude výhra? To se uvidí, až časem teď musíme natrénovat samozřejmě ten typ toho skoku, aby jsme pak věděli, kdo z nás vyhraje a kdo z nás se prostě na tu výhru bude těšit.
2: Dobře.
3: Takže budeme skákat s nohama u sebe. Jo, péruj v kolenou, používej ruce dozadu, dopředu a ještě řeknu teď, tak skočíš ze startovací čáry co nejdál oběma nohama dopředu. Ještě ti doporučím, aby si ty nohy dal lehce před svoje tělo, je to velmi těžké a dopadnul tam napřed na paty a teprve potom na špičky a pozor, nesmíš kecnout zadečkem na zem, protože to by ti délku toho skoku zkrátilo.
2: Zkrátilo o ten zadeček, to znamená, že já si nejdřív musím nakreslit startovní čáru.
3: Takže udělejte si čáru křídou na zemi, nebo tam položte švihadlo, nebo si tam dejte vařečku.
2: Kraj koberce.
3: Jdeme, špičky máme na okraj koberce na startovací čáře. Pérujeme v kolenou. Pozor, odraz, teď letím. Bum.
2: Stojím.
3: No, tak teď jsem tě pěkně trošinku předběhla, ale přeskočila, ale to vůbec nevadí, protože...
2: Ty jsi gymnastka na tebe, já nemám.
3: Ne, já jsem hlavně trenérka, takže já ti musím jako správný trenér říct, že jsi ty nohy nechal za sebou. To prostě pak tě přeskočí úplně každý, i možná ten medvěd. Takže my jsme si v začátku říkali, že ty nohy při tom výskoku musím dávat dopředu.
2: Jo, když letím v tom vzduchu.
3: Jo. A pak přeskočíš i Vojtu Kocoura.
2: Dobře.
3: Tak,
2: schválně.
3: Jdeme, startovací čára, špičky na ní, pérujeme.
2: Ano, odraz,
3: hop, a super, podívej se.
2: Já jsem skočil dál.
3: Jseš o půl metru dál, výborně.
2: Ano, to je hodně.
3: Tak ještě jednou, do třetice, kolik mají atleti pokusů, to ti klidně řeknu.
2: Atleti, kolik mají
3: pokusů, když skáčí do dálky?
2: No, nevím, kolik jim kdo dá? Tři.
3: Takže teď máš poslední možný
2: pokus. Takže myslíš, že až budeme s Hugem trénovat, abychom porazili Kocoura Vojtu, tak taky tři?
3: Taky tři.
2: A když budeme trénovat, tak můžeme víc.
3: No, ale vy si uděláte takovou soutěž, že ty tři vás vždycky budou motivovat k tomu nejlepšímu výkonu. Připravíme se. Pozor, odraz. Letím. Teď. Vidíš to? Takže to je jeden typ soutěže, kterou můžeš motivovat našeho
2: Huga, aby Huga. Vstal z postele.
3: A nebo můžete skákat po jedné noze. A to možná bude, no, neříkám, že jednodušší. Pojď, takže stoupni si na pravou nohu. Odraz se ze startovací čáři, kde máš umístěnou špičku.
2: Po jedné noze, jak daleko skočím?
3: Jenom jeden pokus máš. Připrav se. Pozor, skoč teď, hop! No, bylo to takový pomalý. No, chtělo by to asi se odrazit.
2: Větší švih.
3: Takže, dej nohu nahoru. Stoj nohu, pokrč kolenu. Musíš spevnit všechny svaly u páteře. 3, 2, 1, skoč, hop! A to už bylo lepší.
2: A chce to pořád mít kolínko povolené, víš?
3: Nesmíš stát právě na té stojné noze, která má dopnuté koleno. Pořád musí být pokrčené.
2: Kdybych zkusil druhou nohu.
3: Tak zkus, protože každý máme jinak nohu posílenou. Tak, Piggy, Piggy. Myslíš si, že tohle by ti stačilo? Já totiž dneska strašně pospíchám, já se hrozně omlouvám.
2: Já teď ale zajdu k Hugovi, Hanko.
3: Přesně
2: ty
3: tak.
2: Běž trénovat děti.
3: Ano.
2: Já zajdu k Hugovi,
3: ano.
2: A budu trénovat
3: přesně
2: Huga.
3: Tak.
2: A pak si dáme soutěž.
3: A já vám upeču něco dobrého. A to bude právě ta výhra. Co říkáš třeba na jablečný koláč?
2: To si dá Hugo líbit.
3: Ne, ne, on si třeba dá líbit i Piggy, protože ho bude chtít přeskočit.
2: Tak Piggy si dá vždycky líbit jablečný koláč.
3: Tak jo, utíkej za medvědem a já se s tebou loučím. Ahoj.
2: Ahoj, děkujeme.

0: O psích zvicích. Co ti dnes, Dášeňko, povím, není žádná pohádka, ale pravda pravdoucí. Doufám, že chceš, aby z tebe byl vzdělaný pejsek a že budeš dávat pozor. Před mnoha sty a tisíci lety nežil ještě pes s člověkem. Tehdy totiž byl člověk ještě divoký a nedalo se s ním žít. A proto psi žili ve psích smečkách, ale ne v lesích jako srnky, nýbrž na velikánských loukách, které se jmenují prérie, čili stepy. Proto má každý pes podnestakrát louky a běhá po nich, až se mu uši třepou. Vyšli pak, Dášeňko, proč vlastně se každý pes třikrát otočí do kolečka, než si lehne ke spaní? To je proto, že dokud žili psi ve stepí, museli si pod sebou udupat vysokou trávu, aby si v ní vyšlapali pelíšek a pěkně se jim leželo. To dělají podnes, i když spí v lenožce, jako to děláš ty. A víš, proč si psi v noci odpovídají štěkáním? To je proto, že si ve stepi museli dávat znamení, aby v noci našli svou smečku. A víš, proč zvedají nožičku na každý kámen a pařez a pokropí jej? To dělali v prérii, aby každý člen jejich smečky čuchnul a poznal, tady byl náš kolega, neboť tuto na kameni nechal svůj podpis. A víš, proč vy, pejskové, zahrabáváte do země kosti a kůrky chleba? To jste dělávali před tisíci lety, abyste měli nějaké sousto schováno pro dobu hladu. Tak vidíš, jak jste byli odjakživa moudří. A víš, proč pes začal žít s člověkem? To bylo tak. Když člověk viděl, že psi žijí ve smečkách, začal také žít ve smečkách. A protože taková lidská smečka ulovila spoustu zvěře, bylo kolem jejího tábora naházeno mnoho kostí. A když to psi viděli, řekli si, co já se budu honit za zvěří, když u lidí je kosti habaděj. Od té doby začali psi doprovázet lidské tábory a tak to přišlo, že lidi a psi patří dohromady. Teď už nepatří pes do psí smečky, ale do smečky lidské. Ti lidé, se kterými žije, jsou jeho smečka. Proto je má rád jako své bližní. Tak, a teď běž a hoň se po louce. To je tvá prérie.
1: Tiki kalendář! Dnes je 24. května.
2: A svátek má Jana.
1: Jana, to je tuze starodávné, prastaré jméno.
2: Je to vůbec jedno z nejstarších jmen na světě.
1: Pochází z hebrejštiny a znamená milostivá.
2: Existuje snad ve všech jazycích.
1: Janičkám posíláme k svátku pusinku, anebo podrbání za uškem.
2: Anebo hubičku a k tomu růžičku.
3: Nejdříve si zopakujeme, jak vlastně obr vypadal. Můžeme klidně říci, že obr byl na první pohled chlap, tedy ale chlap obrovský, náramný a celkem co do velikosti téměř přehnaný. Obři měli nosy všelijaké, vousiska rozmanitá, hlavy rozcuchané nebo ulízané, anebo plešaté. Tedy vzezření venkoncem lidské, že ano. Až na to tedy, že vlas obří byl tlustý jako dietní párek, palec u nohy větší než kančí kýta a tahle nadměrnost právě z nich činila stvoření nelidská. Neboť, co jest lidské na člověku? No právě to, že není ani příliš velký, ani příliš malý. A takový obyčejní človíčkové bydlívali v šumavských údolích, zatímco na vysokých temenech šumavských hor sídlili obři. Človíčkové v údolích se plahočili za denním chlebem a obři je líně pozorovali z výšky hřebenů hor. No celkem nic nedělali a většinou se nudili tedy obři. Jednou časně z rána se na Šumavě narodil náramně krásný den. Takový, jakých na Šumavě nebývá mnoho. Kdy sluníčko hřeje od časného rána až do západu, hřeje ale nepálí, kdy z Čerchova je vidět až do Brd a snad ještě dál, zkrátka a dobře vonavý, průzračný a vlahý všední den. Lidi se radovali v údolích a obři si lebedili na horách. Toho dne při západu slunce stáli obři vztyčeni na nejvyšších hřebenech a chytali na svá obří záda poslední vlažné paprsky sluníčka, které se už chystalo za obzor. A jak tak stojí zády ke slunci, všimli si, že se jim stíny prodlužují. Čím bylo sluníčko níže, tím dále plazily se obří stíny. Kluci, povídá obr na Čerchově, kluci, pojďte si zahrát na většího. No a jak prej se hraje na většího, hulákali druzí obři přes údolí a stráně. Čerchovský obr prohlásil, že se hraje jednoduše. Komu stín dopadne dál do kraje, ten je větší než ten, jehož stín dopadne blíž do kraje. No to je to celý. A od té doby vždycky, když končil jasný den, bylo možno vidět obry na horách, jak vystupují na špičky, aby protáhli svůj stín, jak hulákají z kopce na kopec škádlíce se jako kluci, prostě jak si hrajou na většího. Dneska se už těžko dá říct, který z nich to byl, který začal první fixlovat neboli hrát falešně. Dal si pod nohy dva velikánské placáky a při západu na ně vystoupil. No to se ví, že jeho stín se doplazil nejdál, až do podmokel, když stál na nejvyšším bodě ze všech obrů. No to je každému dneska jasné, jenže tenkrát to obři nemohli hned tak prokouknout, když o fyzice neměli ani tuchy. Ale žil tam v údolí jakýsi intelektuál, nejspíš učitel. A ten vysvětlil podstatu fixlování jednomu pasáčkovi krav. A ten pasáček to zase řekl z hlouposti asi 5 jiným obrům. A tak se stalo, že při každé hře na většího vznikala různá překvapení, neboť fixlovali všichni. Až jednomu obru se podařilo vrhnout stín daleko za Drážďany a řekl s klidem, že už hrát nebude, že je největší. No, dneska už vědci asi nezjistí, kdo dal komu první facku. No, já mám za to, že to byl ten, co nejvíc fixloval, protože vždycky ten, co nejvíc fixluje, se nejvíc brání proti jinému, který taky fixluje. Takže tu první facku podle mě, tedy podle mé teorie, dal nejspíš ten obr z Čerchova obrovi, kterému dopadl stín až za Drážďany. Ono je to konečně dneska jedno, kdo to vlastně všechno začal, ale ta rvačka, která z té facky povstala, tedy to byla rvačka v skutku obrovská. Obří dech plný zloby i nadávek a facky poletující z hory nahoru, to všechno zvedlo mrak prachu, loňského listí a jehličí, mrak zaclonil slunce a v nastalé tmě, jako by se celá Šumava bortila na cucky. Obři do sebe mydlili, občas to blesklo jiskrou vykřísnutou balvanem, který skálu drtil, lidičky utíkali z vesniček, zachraň se, kdo můžeš, leč stejně jich tam mnoho zůstalo pod lavinami vývratu a pod troskami obří války. Až za 7 týdnů a 7 neděl mrak zloby a špíny se usadil a na Šumavě začalo svítat. Sluníčko se nestačilo divit. Svítilo sice opět na Šumavu, ale na jinou Šumavu, než bylo zvyklé svítit. Po obrech ani stopy, místo zelených hor hromady balvanů a šutru. 200 let trvalo, než déšť vymil rány, než sluníčko je vysušilo, než se břízky začaly bojácně vracet mezi suť a než si potoky a říčky nalezly nová stálá koryta. A ještě jednou 200 let, než mohl na Šumavě vítr rozhoupat vrcholy vysokých smrků. A ještě jednou 200 let, než se do údolí mohli vrátit noví človíčkové a než mohli začít znova svou práci. A to všechno zavinili dva obři, kterým nestačilo, že jsou obři, ale kteří chtěli být obři ještě obrovatější. A proto hra na většího by měla být jednou provždy zakázaná.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Tak co pak budeme dneska dělat?
1: Dobrý tro, Ferdo.
0: Dobrý tro, brouku pitlíku. Tak co pak budeme dneska dělat?
1: Počkej,
0: nesměj se hnedka po ránu.
1: Ale ne, chytat koníky si říkal do lesa.
0: A ne, do lesa, do lasa.
1: A do lasa, říkal.
0: Tak šup, laso si uděláme tadyhle z té pavučiny.
1: Aha, ukaž, Ferdo, já tě to naučím. Viděl jsem to moc krát, biografu. Házeli tam s ním
0: přestaň kdákat.
1: Ale kovbojové. Hele, takhle se s tím to točí. A takhle se to hodí. Hop. Takhle ne. Pardon. Vymotej mě z toho provazu, Ferdo. Nemůžu se ani hnout.
0: Zamotal ses do toho, jak do povijánu.
1: Pardon.
0: A teď budu házet já. Chytnu si luční kobylku.
1: To je správné. Všichni
0: kdákej.
1: Kovbojové chytají divoké koně.
0: Ti, luční kobylka neřechtá, ta přece cvrká.
1: Náhodou cvrká, jako když řechtá.
0: Je, hele ho. A je můj. Ale no tak malý, počkej, nejanči, já ti nic neudělám. Tu máš cukříček. No. A seno ti taky dám. A až budeš chtít, tak tě zase pustím. Počkej, budeš si se mnou hrát? No, malé.
1: Koněma se nehraje. Na koních se jezdí.
0: Zdá se mi, že to nemá rád. No vidíš, zapřáhnu ho do kočáru. Ze 7 krásek udělám kola, z lískového oříšku korbu, z jehličí oje. No, líbí se ti kočárek koníčku?
2: Ano.
0: A tobě, pitlíku?
1: Moc?
0: No tak jedem. Yeah! Bílá cesta dálkou vede od Podbělu k Poměnce.
1: Po té cestě kočár jede, veze Ferdum ramence.
0: Vítr hvízdá, kolo skřípá, to je jízda, to je let.
1: Z louky sladce vodí lípa a my jedem na výlet.
0: La la la la la la la la la la la la la.
3: Pane, halo pane, zastavte.
1: Co brzdíš kvůli holce?
3: S vámi já se nebavím, vy. Já chci mluvit tady s panem Mravencem.
0: Dobrý den, slečno. Vy jste stopařka?
3: Ne, Beruška.
0: O, s laskavým dovolením, ale moc krásná Beruška.
3: To mi říkají všichni.
0: Ale žádný tak upřímně jako já. Chcete se svést? Tak si pojďte sednout. Ne, tam ne, pojďte sem vedle mě.
1: A co já?
0: Zatím tu počkej.
1: Ale kvůli holce.
0: Vy jste určitě hodná.
3: Ovšem.
0: Vám bych ten vozejček třeba i dal, kdybyste chtěla.
3: Tak dejte.
0: Prosím, je váš.
1: Je.
0: Já si udělám jiný.
1: Ferdo. Kobylce se to taky nelíbí. Vždyť je to ta nejprolánější beruška na louce.
0: Ale pitlíku, taková krásná dáma ani lhat neumí. Ty žárlíš.
1: Já žárlím.
0: Počkej, slečno, vaši ručku prosím, zde oprať, stačí říct hie, godbije, au revoire.
3: No tak hie. Hie. No tak hie.
1: On nechce, heč?
3: Tak mu pomůžu. Kde je bič?
0: Ale pro pána, bič ne.
1: Bičem ne.
3: Tu máš.
1: Jo.
4: Ne.
3: Hie.
4: Jo.
3: Ne. Hie. Jo.
1: Já jsem vám říkal, že nechce.
4: Ne.
1: Já ho přivedu.
4: Ne.
0: Nestalo se vám nic?
3: Mám bouli a modřinu. Jak teď vypadám. Ale já vám to nedaruju.
0: Ale Beruško.
3: To byla schválnost.
0: Ne.
3: Zlomyslnost.
0: Ne.
3: Ničemnost.
0: Ne.
3: Zločin.
0: Ale to vůbec ne.
3: Mlčte. Policie! Pomoc!
0: No, pána Jana Beruško!
3: Vražda!
0: Ale to je lež jako věž!
3: Ať, ale odnesete si to.

0: Žahajuju soudní řízení proti Žlošinovi a ničemníkovi, který si říká, jakže si říká, Joferda Mraveneč si říká, no. Čím se provinil, to nám řekne, kdo nám to řekne, velevážená slečna žalobkyně.
1: Já, slavný soude, ani nemám slov. Přepadl mne, svázal, oloupil, zbyl, chtěl mě zabít.
0: Co tomu říkáte, obžalovaný?
2: Že je to lež.
0: Chovejte se slušně, obžalovaný. Tak krásná dáma, jako je slečna žalobkyně, žajíšte ani lhát neumí. Není-liž pravda, slečno.
1: Samožej mě.
0: A proto váš obžalovaný odsuzuji k trestu 25 ran holí na promiňte, slečno. Na ono místo, které se naležá pod zády. No a líčení je skončeno.
2: Ale to je nespravedlnost.
0: Odveďte ho.
3: K službám vaše ctihodnosti. Marš, lompe.
4: Zde rozhlasový vysílač Pařes a připojené stanice. Vážení posluchači, hlásíme se vám ze svého rozhlasového stanoviště, které je umístěno přímo pod místem exekuce u mikrofonu reportér Zlatohlávek. Nejprve, jak to tady vypadá. Louka je naplněna diváky, uprostřed stojí tribuna pro čestné hosty, na které vidíme soudní dvůr, pana inspektora Škvora a slíčnou žalobkyni slečnu Berušku, která má roztomilé nové červené šaty s černými puntíky a s chutí mlsá skornoutý cukroví. Před hlavní tribunou je lešení a na něm dubová lavice, pokrytá až na zem látkou, určená k výkonu trestu. Ano, a již vyvádějí ozbrojení Škvoři z vězení odsouzence. Za ním důstojně kráčí kat. Obrovitý a silný brouk, pan Roháč. Vaše dojmy, mistře?
5: Už se nemůžu dočkat. Herdek Fille Kreis Batalion.
4: Ano, děkuji. A jako poslední jde Katův pomocník, celý zakrytý v černé kápi. Vaše jméno, prosím?
6: Hohlehle.
4: Prosím?
6: Báďo.
4: Ano, děkuji. A teď již, vážení posluchači, přivázali Škvoři odsouzence k lavici. Vše je připraveno. Kat Roháč nese rákosku. Připravuje se kráně. V této chvíli rozkošná slečna Beruška vstává a tleská.
7: A to je!
4: Roháč se napřahuje. Vážení a milí, promiňte, ale stalo se něco úžasného. Než mohl pan Roháč umístit první ránu, vzepěla se celá lavice i s odsouzencem a odletěla pryč. Zahlédl jsem, že pod lavicí byla ukryta velká zelená kobylka. Dole pode mnou je strašlivá panika. Katův pomocník se v tom zmatku zamotal panu Roháčovi pod nohy, takže ten místo, aby švihl rákoskou po Ferdovi, strefil se vší silou do Berušky. Brouci na louce se chechtají a chtějí, aby jim bylo vráceno vstupné, ačkoliv žádné neplatili. A Žížala volá, že prý od někoho dostala blechy. Právě se začalo prát několik chrobáků a teď se mi sápou na mikrofon. Opatrně, přivedete ho! Vážení posluchači, promiňte předčasné ukončení naší zvláštní reportáže. Stalo se tak z vážných technických příčin.
8: Je, kde to jsem?
9: Doba.
8: Ty jsi ten Katův pomocník?
9: Verde Boyze, už ne. To je jenom, abych ti mohl pomoct. Počkej, já to sundám z hlavy. Hele.
8: Je. Pytlíku.
9: No, to je dost.
8: Pytlíku.
9: Dal jsem naší kobylku tajně pod lavici a ona, jak slyšela švihnout rákosku,
7: odletěla s tebou. A já pak utek.
9: Dobrý, ne? A to všecko jsem vymyslel touhle vlastní hlavou.
2: Děkuju ti, kamaráde, děkuju. A kde je koníček?
9: Někde se asi pase. Vyhládlou.
2: Tak poděkuj mu taky za mě, že mu moc a moc a moc krát...
9: Nemluv a utíkej, musíš pryč, nebo tě chytěj.
2: Do světa?
9: Do světa.
2: No tak, když do světa, tak tedy do světa.
7: Naschledanou, Ferbo!
2: Naschledanou, Pitlíku! Šlapu, šlapu, levá, pravá, kámen tlačí, hladí tráva tam a potom naspátky a to je konec pohádky. La, la, la,
10: la. Mám pro vás novou Piggy básničku.
11: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
10: přes potoky,
11: učíme se kotouly,
10: nekoukáme na bouly. A teď ještě jednou.
11: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
10: přes potoky,
11: učíme se kotouly,
10: nekoukáme na bouly. Jestli se vám ta básnička líbila,
12: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Nazdar, Hudvínku.
1: Ahoj, tatínku.
0: Tak co? Jaké to bylo ve škole?
1: Ani se neptej, tati. Zítra tam musím znovu. Jakoby to dneska nestačilo. Měli jsme celé 4 hodiny angličtinu.
0: 4 hodiny? Prosím tě, co to je? Představ si, že Angličani mají celý den.
1: Ještě, že jsem Čech.
0: No a co známky?
1: Co je s nimi?
0: Slíbil jsi mi, že dostaneš 2 jedničky.
1: Jo, to myslíš?
0: No.
1: Tak právě pracuji na té druhé.
0: Na druhé?
1: No, protože z té první nebylo nic.
0: A je. Tak, chlapče, ukaž mi žákovskou knížku.
1: Ale, taťulínku...
0: No, šup, šup.
1: Tady je.
0: Ach, to je poznámek, to je poznámek. Pan učitel si na tebe pořád jenom stěžuje.
1: Z toho si nic nedělej, taťuldo. On se dneska každý na něco stěžuje.
2: Třeba tady ta poznámka. Hurvínek neudělal domácí úkol.
1: No, neudělal.
0: A proč, prosím tě?
1: Protože učitel...
0: Pan učitel.
1: No, protože pan učitel včera vypadal tak špatně, tati, že jsem myslel, že dnes bude mít chřipku.
0: Hrůza! No tady, chyběl při poslední hodině matematiky. Co ty na to?
1: Že kdyby mi někdo řekl, že už je poslední, tak jsem určitě nechyběl.
0: A dále, prý jsi byl po škole. Proč?
1: Nevěděl jsem, kde je Arizona.
0: Tak si prosím tě, příště dávej pozor, kam co odložíš. No ne. Hurvínku, jak jsi mohl napsat myš s měkkým i?
1: Kuličkovým perem.
0: A tady je taky psáno, že máš chodit do školy s čistýma ušima.
1: A kde je mám vzít, když jiné než ty moje nemám?
0: Čuníku. Víš, co je čuník?
1: Vím. Dítě od prasete.
0: Hurvínku, hele, já nedovolím, abys mi ve škole dělal ostudu. Tady máš zprávu, že zítra jdete na očkování, tak si musíš pořádně umýt ruku.
1: Pravou nebo levou?
0: Hele, umej si pro jistotu obě. Víš, že máš obě levé.
1: No, tati, když mě budeš pořád hubovat, tak vezmu žerička a půjdu se utopit.
0: Ani nápad, ne. Žerik zůstane doma.
1: Tak jdu sám.
0: Ne, počkej, chasníčku. Ještě jsem s výchovou neskončil.
1: A je.
0: Musím ten román, co máš v žákovské knížce, dočíst až do konce.
1: Ach jo.
0: Kluku nešťastná. Dokonce si v tomto týdnu už po čtvrté přišel pozdě do školy.
1: No.
0: Co z toho vyplývá?
1: Je dneska čtvrtek.
0: Dnes je středa.
1: No moment. Jak jsem mohl teda přijít pozdě 4x? Vidíš? Neví, co mluví.
0: Kdo?
1: Učitel.
0: Jak to mluvíš o svém učiteli? Pamatuj si, že pan učitel má vždycky pravdu.
1: Prosím tě. Včera nám povídal, že 3 a 3 je 6. A dnes zase tvrdil, že 6 je 3x2.
0: No nazdar.
1: Nazdar.
0: Počkej. Kam zas běžíš?
1: Já myslel...
0: Nemysli, není to tvým zvykem. Koukám, že jsi dostal kouli z matematiky. Proč?
1: Protože 6 neexistuje.
0: Hele, tak já si tě vyzkouším.
1: Je?
0: Kolik je 5 a 5?
1: Smím si to spočítat na prstech?
0: Opovaž se. Ruce do kapes.
1: Prosím.
0: No, tak kolik je to?
1: 11.
0: Chyba. 10, kluku, pořád 10. Zkoušíme dál. Hurvínku, když rozpůlím housku na 2 poloviny, co dostanu?
1: 2 půlky housky.
0: Správně, no vidíš, když chceš, no. A když ty 2 poloviny opět rozpůlím, no, kolik je to?
1: 4/4.
0: No, výborně. A co dostanu, když 4/4 opět rozpůlím?
1: Strouhanku, taťuldo.
0: Chyba. Máš to za 5.
1: Yeah.
0: Tak dál. V levé kapse kalhot máš 20 korun a v té pravé 5 korun. Co tedy máš?
1: Cizí kalhoty.
0: Nešaškuj. Znovu. Máš svoje kalhoty.
1: No to jo.
0: V jedné kapse máš 15 korun a 5 korun ztratíš. Co máš v kapse?
1: Díru, taťulo.
0: Hurvajs.
1: Fakt, taťulinku. Hele.
0: Hele, tak víš co? U mě máš z počtu 5.
1: Děkuju.
0: A teď si tě vyzkouším ze zeměpisu.
1: Taťuldo.
0: Žádné taťuldo, maťuldo. Jedem s medem. Jmenuj mi některé hlavní město v Evropě.
1: To se ví. A které?
0: Tak dost. Konec lajdání. Nastoluji tvrdou výchovu.
1: Oje.
0: A jako první tě čeká trest. Napíšeš 100krát. Jsem líný a hloupý. A já se ti pak potom podepíšu.
1: Platí!

0: Proč psi honí kočky a kočky myši? Německá bajka. Před dávnými lety, kdy ještě žili obři v jeskyních a princezny v zámcích, sloužili ve vsi u jednoho hospodáře pes a kočka. Když k němu vstoupili do služby, uzavřeli smlouvu. A v té smlouvě bylo napsáno, že pes bude střežit dům před zloději a kočka, že bude dávat pozor v kuchyni. Za to měli dostat od hospodáře každý den kus masa. Richtář jim pěkně všechno napsal na pergamen a dal na to dvě velké pečetě. Hospodář se podepsal, kočka škrábla svým drábkem, pes otiskl packu a všichni si slavnostně slíbili, že smlouvu dodrží. Když přišli od richtáře domů, povídá pes.
1: Měli bychom tu smlouvu někam dobře uschovat. Taková listina mnoho platí. Co kdyby nám ji někdo chtěl ukrást? Víš co, kočko? Dáme ji pod kámen u okapu. Tam ji jistě nikdo nebude hledat.
2: Prosím tě, pejsku, jaké to máš divné nápady?
0: Odporovala kočka.
2: Pod kamenem u okapu je vlhko. Listina se tam namočí, písmo se rozteče a budeme mít po smlouvě. Ne, ne. Já ji raději schovám do sýpky. Tam je pěkně sucho. Já tam noc co noc přespávám. To bude dobrý úkryt pro naši vzácnou listinu.
0: Chvíli se hádali, ale nakonec pes ustoupil a kočka schovala pergamen na sýpce. Tak plynul čas. A kočka i pes poctivě sloužili hospodáři. Ale sedlákovi se po nějaké době už nechtělo dávat psovi a kočce každý den kus masa. I začal přemýšlet, jak to zařídit, aby na nich ušetřil.
1: Ale co? Jaké pak okolky? Smlouva, nesmlouva? Postačí jim trochu kostí.
0: První den se s tím pes i kočka spokojili. Druhý den už reptali. A třetí den běželi k hospodáři. Ale hospodář vzal hůl a hnal je ze světnice, že nestačili utíkat.
1: Taková nespravedlnost,
0: povídá pes rozlobeně.
1: Pojď, kočko, půjdeme si stěžovat k richtáři.
2: To se rozumí,
0: souhlasila kočka a jak řekli, hned také udělali.
2: No, dobře, dobře,
0: povídá richtář, když vyslechl stížnost, kterou pes přednesl se vší důstojností.
2: A máte na to smlouvu?
1: Jak pak bychom neměli, sám jste ji, pane richtáři, ráčil vyhotovit.
0: Povídá zdvořile kočka.
2: No, tak mi ji přineste.
0: Na to richtář.
2: Já nemohu všechny smlouvy nosit v hlavě. Máte-li smlouvu, pak musíte dostat, co vám podle ní náleží.
0: Pes a kočka se obrátili a uháněli pro smlouvu. Přiběhli k sýpce, kočka se vyšplhala nahoru.

kousali ho na malé kousíčky. Z celé slavné smlouvy zbyly jen ty dvě velké rychtářské pečetě. Když to kočka uviděla, dostala strach. Kdo ví, co by jí pes udělal, kdyby se dozvěděl, že myši smlouvu rozkousali. A tak hup šup skočila ze sýpky dolů na mlad a prchala odtud, co jí nohy stačily. Pes čekal, čekal, ale kočky se nedočkal. A od těch dob každý pes, jak jen uvidí kočku, začne ji honit, protože chce, aby konečně už přinesla tu smlouvu. A kočka zase od těch dob chytá kdejakou myš, protože doufá, že u ní najde aspoň kousek té roztrhané smlouvy a že ji po těch útržcích dá nějak dohromady.

0: Maminka volá na Petra. Péťo, nevíš, kde je náš kanárek?
1: Někam zmizel, odpovídá Péťa.
0: A kam?
1: Nevím, já mu chtěl jenom vysavačem vyčistit peříčka a najednou byl pryč.
2: V nemocnici byli coby dub a pan doktor zavelel. Sestro, udělejte rentgen pravého křídla, připravte operační sál, svolejte všechny asistenty, operovat budu sám. Víc už Krtek neslyšel, protože musel zůstat venku, aby nepřekážel. Teď mohl jenom čekat a čekat. A čekání je ze všeho nejhorší. Trvalo celou věčnost, než konečně vyšla sestřička.

Všechno dobře dopadlo, pacient bude v pořádku, už se probudil z narkózy, dostal transfúzi, infúzi, tu taky. Za chvíli může přijímat návštěvy, ale nenos mu prosím nic k jídlu, žádné pamlsky, pouze květiny. Krtek utrhl na záhoně žlutou kytku, moc pěknou, vypadala jako sluníčko, a poslušně ťapal za sestřičkou. Orlovi na posteli koukal z obvazu jenom zobák, ale kytku slupl s chutí. Největší radost však měl, že zase vidí krtka. Je, krtku.

Víc už si povědět nestačili, protože v tu chvíli se vrátila sestřička a oznámila konec návštěv. Pacient je po operaci, nesmí se unavit. Na to se nedá říct ani ňo. Zase čekání. Ještě, že Krtek netušil, jak dlouhé tohle čekání bude. Děti s rukou v sádře mohou klidně běhat po ulici, ale orel? Nakonec si musel Krtek v parku pod lavičkou vyhrabat další světničku s kloboukem hlíny, aby měl kde spát, protože nespat celé týdny, no to se zkrátka nedá.

0: ale vždycky, když se na večer smrákalo a park zůstal jako metený, na krtka doléhaly černé myšlenky. Co jestli spravené křídlo orla neunese? Co jestli už nikdy nebude lítat? Jen srpek měsíce se díval z oblohy a konejšil krtka hláskem tenounkým jako flétnička. Co bude, bude. Proč se už předem bát? Uvidíš, že se všechno urovná. Chce to jenom trpělivost.
1: Já vím. Ach jo.

0: Figy cvičení
1: s Hankou. Miau.
0: Ahoj děti, dnes cvičíme s Hankou Kinichovou. Ahoj Hanko.
2: Ahoj, ahoj, ahoj. To jsem moc ráda. Figy, já jsem minule trošku ti naznačila, že ti narostlo bříško, ale to se může stát každému po Vánocích.
0: No, jsem si z toho nic nedělal.
2: A to je dobře.
0: Protože po Vánocích to je jasné, že nemůžeš být hubenior stolik cukrový. Že?
2: To je jasné, ale víš co, u dětí je to velmi nebezpečné a u dospěláků už o tom ani nemluvě. Prostě všem nám vadí, pokud jíme hodně sladkostí, hodně tuku.
0: To... Špeky, viď?
2: Špeky. Špičky. Okay. Pojďme tomu říkat špičky, protože naše děti mají malinké špičky. Neříkám, že všechny, ale pokud jedli přes Vánoce, dá se předpokládat, že jim trošinku někdy něco narostlo.
0: Hanko, já mám špiček, že se dá vyrolovat až k bradičce.
2: No a ten se... Ten špiček na těch bocích můžeme nazvat šikmým břišním povoleným svalstvem. Aha. A víš, co jsou to metronomy?
0: Metronom. To je v metru, jak něco jezdí, jako vláček, tak ne?
2: Taky by sem, ale jako pojďme brázdit po tom slovu z jiné strany.
0: Metronomy, metro...
2: Když si sedneš za klavír, ta da, ta da da da da da da da da, tak co ti tam takhle lítá, aby si hrál
0: do rytmu? Já už vím, já už vím, sova má u sebe na pijáně takovou trojhranou dřevěnou krabičku.
2: Přesně.
0: A z té lítá tyčinka a dělá tuk, tuk, tuk,
2: tuk. Tuk.
0: A to je metronom.
2: A to je metronom.
0: To
2: a my takovýto metronom teď uděláme s vlastním tělem. Piggy. Děti, pojďte na to. Lehněte si opět na záda. Žoch. Ležíš?
0: Ležím.
2: Ruce si dej do upažení. Dlaněmi na zem.
0: Upaženo je. Je jako, že rozhodím od sebe, jako kdybych chtěl letět jako andělíček.
2: Akorát ty hřbety rukou, co máš na koberci, přilep tam dlaně.
0: Takže,
2: tak, bezva děti. Takže ležíme na zádech, máme rozpaženo a ruce na zemi, dlaněmi položené. A teď zdvihneme ty nohy, abychom udělali tu tyčinku. Obě nohy dáme nahoru. 3, 2, 1. Teď špičky máme nad čelem. Piggy, pojď ještě kousek, ještě kousek jako svíčka. A teď pomalinku ukloníme nohy k pravé ruce. Bim. A k levé ruce. Bim. A zase k pravé ruce. Bim. A k levé ruce. Tak jo, takže prosím vás, pokud jste spadli stejně jako Piggy, nevadí, ukážeme si jednodušší variantu. Pokrčte obě nohy v kolenou. Malilinka to máte je nahoře.
0: Ležím na zádech,
2: pokrčím.
0: Ruce jako andělíček.
2: Ano.
0: Palec.
2: Dlaně na zemi, přesně tak. Nohy zdvižené. A teď lehce pokrčíme kolena, takže si tu páku zmenšíme. Piggy, pojď zkusíme. Doprava. A doleva. Jo, doprava a doleva. A zároveň, kromě toho, že posilujeme šikmé břišní svaly, ti to dělá kde dobře? V bederní části zad. Takže tím protahujeme bederní část zad. Takže děti, my už se s vámi rozloučíme, ale jestli by maminka chtěla vědět ode mě, kolik má udělat těchto úklonů doprava a doleva, tak řeknu 20 každý den a špičky v pase budou 1, 2, 3, pryč.
0: Mně už jde ten metronom i s těmi nožičkami nataženými.
2: Výborně, já tě moc chválím. Figy, měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj, děti. Čuk, čuk, čuk.

0: už nikdy nebudu chytat veverky. Nebudu. Protože to tak špatně dopadlo. Slunil jsem se na zahradě, trochu jsem i podřimoval. Najednou mě co si ťuklo do hlavy. Za chvilku mi zas něco cvrnklo do ucha a pak spadla zrovna vedle mne větvička a tak pořád. Dívám se a vidím, jak nade mnou na stromě sedí veverka, uhryzne větvičku, hodí ji po mně, pak schová tváře v předních tlapkách a hyňá se. Měj mě ráda, řekl jsem si a podřimoval jsem dál. Ale veverce to nedalo, slezla ze stromu a začala kolem mne hopsat a pořád blíž. Vždycky na chvíli si sedla, čumáček do předních tlapek, že mě nechytíš, tak mě pořád dopalovala a já nic. Když mě ale přeskočila, vyskočil jsem za ní a veverka na strom. S tebou je konec, to umím taky, křičím za ní. Veverka uhání až do vrcholku stromu. Já za ní. Ona na tenkou větev, já za ní. Ona ještě na tenčí větev a já jsem dostal strach. A ona po tenké větvi hup na druhý strom, tam se posadila tlamičku do pacek a
1: nechytíš, nechytíš, nechytíš.
0: To už jsem viděl taky. Ale jak teď dolů? Hrozně jsem se bál, abych nespadl. Začal jsem bečet a bylo mi jedno, že se veverka směje. Kňoural jsem, křičel jsem víc a víc, až přišel můj člověk. Vylezl na strom, aby mi pomohl dolů. Když už byl skoro u mne, když už mě skoro držel, udělala větev prásk a letěli jsme oba. Já po kočičím spadl na všechny čtyři, on po člověčím všema čtyřma vzhůru. Ležel a vůbec se nehýbal. Já mu sedl na prsa, vouskem jsem ho hladil po tváři a velice jemně jsem mu předl do ouška. Ale on nic. Viděl jsem, že je zle. Za chvíli přiběhla taková menší nestvůra, co má oči, které vpředu svítí bíle a vzadu červeně. Z ní vyběhli dva lidé, celý bílí, mne odehnali, mého člověka popadli a tatida, tatida, tatida. A byli všichni pryč. Když už byla docela tma, přinesli toho mého a položili ho do jeho pelíšku. Měl hlavu celou bílou a jednu tlapku celou bílou. Ta tlapka byla těžká a vůbec nemohla hladit. Sedl jsem si u jeho pelíšku a přišla na mne taková lítost, že jsem musel zpívat smutnou písničku o tom, že mému člověku není dobře. Já jsem to všechno zavinil. Bylo mi velice těžko. Po dlouhé chvíli si mě můj člověk zavolal do svého pelíšku. Já položil hlavu na jeho tlapku, co byla celá bílá a těžká a žalostně jsem naříkal. On mě druhou tlapkou hladil. Potom usnul a já vstal a napsal jsem slavný slib. Už nikdy nebudu honit beverky.
2: Tiki kalendář! Dnes je 24. května.
3: A svátek má Jana.
2: Jana to je tuze starodávné, prastaré jméno.
3: Je to vůbec jedno z nejstarších jmen na světě.
2: Pochází z hebrejštiny a znamená milostivá.
3: Existuje snad ve všech jazycích.
2: Janičkám posíláme k svátku pusinku, anebo potrvání za uškem.
3: Anebo hubičku a k tomu růžičku.
4: Mix Live, Pix Live.

0: Paddington podzemí. Když se Paddington druhý den ráno probudil, udivilo ho, že leží v posteli. Protáhl se, packou si přetáhl peřinu přes hlavu a usoudil, že je to velice příjemný pocit. Zašmátral nohama, aby našel chladnější místo na chodidla. Být malý medvídek v obří posteli má mimo jiné tu výhodu, že máte spoustu místa. Za několik minut vykoukl spod peřiny a začichal. Spoza dveří něco překrásně vonělo. A zdálo se, že se to stále přibližuje. Také bylo slyšet kroky stoupající po schodech. Když se zastavili před jeho dveřmi, ozvalo se zaklepání a hlas paní Ptáčkové. Jste vzhůru, mladý pane Paddingtone? Jen tak tak, odpověděl Paddington a promnul si oči. Dveře se otevřely. Pořádně jste se prospal, řekla paní Ptáčková, položila tác na postel a rozhrnula závěsy. Je to velká výsada dostat snídani do postele ve všední den. Paddington si tác hladově prohlížel. Byla na něm miska s půlkou grapefruitu, talíř slaniny s vejci, několik topinek, celá sklenice pomerančové marmelády a velký hrnek čaje. To je všechno pro mě, zaradoval se. Jestli to nechcete, můžu zase odnést dolů, řekla paní Ptáčková. Ale chci, vyhrkl Paddington, já jenže jsem nikdy v životě takhle velikou snídani neviděl. Měl byste si s ní pospíšit, otočila se paní Ptáčková ve dveřích, protože dnes ráno jdete s paní Fouskovou a Juditkou na nákupy. A můžu říct, že jsem vděčná, že nemusím jít s vámi. Zavřela za sebou dveře. To by mě zajímalo, jak to myslí, přemítal Paddington, ale moc dlouho se tím netrápil. Měl toho spoustu na práci. Poprvé v životě dostal snídani do postele a záhy zjistil, že to není zdaleka tak jednoduché, jak to vypadá. Nejprve měl potíže s grapefruitem. Pokaždé, když do něj zabořil lžíci, vystříkla z něj šťáva a trefila ho do oka, což bylo velice bolestivé. A navíc se celou dobu strachoval, že mu vystydne slanina a vajíčka. A pak tu byla otázka marmelády. Rozhodně si chtěl nechat místo na marmeládu. Nakonec usoudil, že nejlepší bude, když na talíři smíchá všechno dohromady a sedne si na tác, aby se mu dobře jedlo. Ale Paddingtone, kroutila hlavou Juditka, když o pár minut později přišla za ním do pokoje a našla ho, jak sedí na tácu. Co to prosím tebe vyvádíš? Hlavně si pospěš, už na tebe dole čekáme. Paddington vzhlédl a na tváři se mu zračila čirá blaženost. Tedy na těch částech tváře, které nebyly pokryté vajíčkem a chlebovými drobky. Chtěl něco odpovědět, ale podařilo se mu vyloudit jen jakési zamručení, které znělo přibližně jako vždyť už běžím se slovy sraženými v jednom chumlu. No vážně, Juditka vytáhla kapesník a otřela mu obličej. Ty jsi ten nejulepenější medvěd na světě. A jestli si nepospíšíš, budou už všechny pěkné věci vykoupené. Maminka říkala, že ti chce v obchodním domě Barkridge koupit úplně nový oblek. Rychle si vykrtáčuj kožich a přijď dolů. Zavřela dveře a Paddington se podíval na zbytky snídaně. Většinu už snědl, ale zbyl tam ještě velký kus slaniny, který mu bylo líto nechat na tácu, aby ho paní Ptáčková vyhodila. Došel k závěru, že nejlepší bude dát ho do kufříku pro případ, že by později dostal hlad. Odběhl do koupelny a trochu si teplou vodou omyl obličej. Pak si opatrně učesal fousky a za chvíli dorazil dolů, sice ne tak vymydlený jako večer předtím, ale přeci jen stále docela elegantní. Doufám, že nepůjdeš v tomhle klobouku, řekla paní Fousková, jen co ho uviděla. Nech mu ho, prosím, maminko, zvolala Juditka. Je tak netradiční. Netradiční opravdu je, připustila paní Fousková. Myslím, že nic podobného jsem ještě neviděla. Má takový prapodivný tvar. Vůbec nevím, jak se takovému klobouku říká.
1: To je klobouk do buše,
0: prohlásil Paddington hrdě. A zachránil mi život. Zachránil ti život? Podivila se paní Fousková. Nevymýšlej si, jak by ti mohl klobouk zachránit život. Paddington jí už chtěl vyprávět o včerejším dobrodružství ve vaně, ale Juditka do něj šťouchla a zavrtila hlavou.
1: To je dlouhý příběh, řekl neurčitě.
0: Tak si ho raději schovej na jindy, rozhodla paní Fousková. A teď už oba pojďte. Paddington popadl kufřík a vydal se za paní Fouskovou a Juditkou ke vchodu. U dveří se paní Fousková zastavila a začichala. To je zvláštní, řekla. Zdá se mi, že je dnes ráno všude cítit slanina. Cítíš to také, Paddingtone? Paddington se zarazil. Provinile schoval kufřík za záda a začanichal. Měl v zásobě několik výrazů, které nasazoval v případě nouze. Uměl zamyšlený výraz, kdy se díval do prázdna s tlapkou pod bradou. A měl nacvičený také nevinný výraz, což vlastně ani žádný speciální výraz nebyl. Rozhodl se ho použít.
1: Je to cítit opravdu silně,
0: řekl popravdě, protože to byl pravdomluvný medvěd. A pak dodal už ne tak docela pravdomluvně. Zajímalo by mě, odkud to vychází.
1: Kdybych byla na tvém místě, pošeptala mu Juditka, když kráčeli ke stanici metra, příště bych si dávala větší pozor při balení kufru.
0: Paddington se podíval dolů. Z kufru mu plandal veliký kus slaniny a táhl se za ním po chodníku.
1: Fuj, křikla paní Fousková, když se k ním přes ulici přihnal umolousaný pes. Jdi pryč, pse, řekla přísně.
0: Pes se mlsně olízl. Paddington si pospíšil za paní Fouskovou a Juditkou a cestou se nervózně ohlížel.
1: Ajeje, řekla paní Fousková, mám z dnešního dne takový zvláštní pocit, jako kdyby se mělo něco přihodit. Míváš někdy takové pocity, Paddingtone?
0: Paddington to chvíli zvažoval. Občas, odpověděl neurčitě, když vcházeli do stanice.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Růžové poupě. Byl jednou jeden otec a ten měl 3 dcery pěkné jako růžičky. Ale nejkrásnější a nejhodnější byla ta nejmladší. Otec musel jednou jet do města na trh. I zeptal se dcer, co by jim měl z trhu přivést. 2 starší si přáli krásné šaty a šperky. Ta nejmladší prosila jen o růžové poupě. Ale aby bylo tak krásné, že druhé takové není na světě. Přivezu ti je, řekl otec. Rozloučil se s dcerami a vydal se na cestu. Dojel dobře do města, hodně utržil na trhu a tak nakoupil krásné šaty a šperky pro své starší dcery. Potom scháněl růžové poupě. Chodil po celém městě, hledal v zahradách, ale protože už byla zima, růže nekvetly. Ptal se lidí, ale všichni se mu smáli, že si měl pospíšit. A tak jel otec smutně domů a bylo mu líto, že nemůže splnit přání své nejmladší dcery. Jak tak jel a přemýšlel, nedíval se na cestu a zabloudil. Byl najednou v hlubokém lese, který jakoby neměl konce. Jezdil sem, jezdil tam, až přijel na malou louku, kde byl uprostřed růžový keř a na něm překrásné poupě. Radostí si zavískl a poupě utrhl. V tom okamžiku se ale strhla obrovská vichřice, v lese zahučelo, země se zatřásla a z keře vylezlo ošklivé zvíře. Si synem smrti řvala obluda. Ubohý otec se strachem třásl a prosil zvíře o milost. A zvíře mu řeklo, dobrá, propustím tě domů, ale pošleš mi do 3 dnů to, co tě doma první přivítá. Co měl nebohý otec dělat? Slíbil, co zvíře žádalo a byl rád, že vyvázl životem. V duchu si jen přál, aby mu nikdo nepřišel naproti. Ale jak přicházel ku brance, spatřila nejmladší svého otce a běžela mu naproti, aby otce přivítala. Přinesl si mi, tatíčku, růžové poupě, ptala se dcera. Ano, přinesl. Přinesl jsem tak krásné poupě, že není druhé na světě. Ale je velmi drahé, řekl otec a dal se do pláče. Dcera se polekala, objala otce a ptala se, co za poupě dal. I vyprávěl jí otec všechno a také, co slíbil. Nejdříve se nejmladší dcera rozplakala, ale protože byla dobrá a statečná, řekla, co si tatínku slíbil, musíme splnit. Už se netrap, půjdu do lesa a snad všechno dobře dopadne. Objala otce, rozloučila se s domovem, zastrčila si růžové poupě za pas a odešla. Šla dlouho a dlouho cestou, kterou jí otec ukázal, až přišla na zelenou louku, kde byl růžový keř. Louka byla tichá a nikde nikdo. Nebojácné děvče vzalo poupě, dotklo se keře a zvolalo. Tu jsem! V tom okamžiku se strhla vichřice. V lese zahučelo. Země se otevřela a dívka padala dolů. Když se vzpamatovala, stála před černým palácem v překrásné zahradě a vedle ní leželo ošklivé zvíře. Nic se neboj, krásná dívenko, pravilo zvíře. Ten zámek i ta zahrada jsou tvé. Můžeš všude procházet, jíst, pít, ale s nikým jiným nesmíš promluvit než se mnou. I kdyby tě snad něco trápilo. Až všechno překonáš a přetrpíš,
budeš šťastná. Po těch slovech zvíře zmizelo. Děvče se procházelo po zahradě a pak vstoupilo do zámku. Tam bylo všechno potaženo černou látkou. Na stole bylo prostřeno pro jednu osobu a připraveno tolik dobrých jídel, že je ani nemohla sníst. Vyšla na zahradu, napila se ze studánky a když vyšly hvězdy, šla spát. O půlnoci se náhle rozlétly dveře a do komnaty vběhlo plno různých ohavných zvířat. Rvala se mezi sebou, kousala se, štípala, až se vrhla na nebohou dívku. Ale ta nevydala ani hlásku. Jak zvířata přišla, tak zmizela. A stýraná dívka usnula. Když ráno vstala, velmi se podivila, třetina zámku zbělela. Šla do zahrady, kde už na ní čekalo ohavné zvíře. I ptalo se, jak se vyspala. Děvče už se zvířete nebálo a všechno mu vyprávělo. Zvíře jí milým hlasem připomnělo, jen aby vše trpělivě snášela, že bude šťastná. Potom zase zmizelo. Dívka se procházela po zahradě, když měla hlad, tak se najedla, napila se ze studánky a sotva vyšly hvězdy, šla spát. Ze spánku ji vytrhl ohromný křik a hluk, větší než předešlé noci. Zase se rozlétly dveře a do komnaty vlétlo hejno hrozných nestvůr. Vrhli se na dívku, kousali ji, štípali, po zemi za vlasy ji vláčeli, ale děvče bylo němé, nevydalo ani hlásku. Když zase zmizeli, nemohla se bolestí ani pohnout. Ráno se jen tak dovlékla do zahrady. Tam na ní zase čekalo zvíře. Všemu vyprávěla a zvíře jí vroucně prosilo, aby trpělivě vydržela i třetí noc, i kdyby jí šlo o život. Že bude šťastná. Když zvíře zmizelo, bylo dívce smutno. Už jí nepřipadalo tak ošklivé a celý den se jí po něm stýskalo. Když se podívala na zámek, spatřila, že zase o třetinu zbělel. Den jí pomalu ubíhal, procházela se v zahradě, najedla se, ze studánky se napila a sotva vyšly hvězdy, šla spát. Bázlivě ulehla na lůžko a strachy nemohla ani usnout, ale řekla si, že i kdyby šlo o život, tak nepromluví. Jakmile odbyla půlnoc, dveře se rozlétly a celý zámek se zatřásl. Do komnaty vlétly tak ošklivé nestvůry, že se děvče bázní skrčilo do koutka. Sesypali se na ní, škrábali jí, kousali, za vlasy vláčeli, ale děvče bylo němé jako ryba. Tu ji nestvůry začaly trhat maso z těla a děvče v té hrozné bolesti slabě vykřiklo. Palác se zatřásl, nestvůry zmizely a u dívky stál krásný mládenec a líbal jí ruce. Když se dívka z toho všeho vzpamatovala, vyprávěl jí mládenec, že je knížecí syn a pán celé krajiny a zámku. Zlá kouzelnice ho zaklela v ošklivé zvíře a jenom hodná a pracovitá dívka, která by pro něho snášela trpělivě a mlčky všechny bolesti, ta mu mohla vrátit jeho původní podobu. Za to, pravil mladý kníže, že si všechno pro mne snášela a tím mě vysvobodila, budeš mou milovanou ženou a paní v mém zámku. Nádvoří i celý zámek oživili služebnictvem a všichni jásali a radovali se. Zámek byl už zase celý bílý a krásou jen zářil. Kníže nechal zapřáhnout do nádherných vozů a s nevěstou i celým průvodem jeli k otci a sestrám. Tatínek už dávno oplakal svou nejmladší dceru a nevěřil, že by ji ještě někdy spatřil.
To bylo radosti, když viděl svou dceru, jak je šťastná a jaký krásný život ji čeká.

0: To jsem zvědavá, co mi řekneš, Hugo. Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak to jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko. Pěk chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co? Kdo jak kudy? Ovšemže, zde. No. Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Sesipu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je tu nějak kapánek napjato, že jo? Že byste se zase pohádali, co, že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to si v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si jí to říká?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo, hodně...
1: Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Copak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si. Jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a?
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden, jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to, když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat, ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento noc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševněla. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řekl jsi oduševněla. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
0: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova. Jdeme louskat jazykový oříšek.
0: No jistě, jsem oduševněla. Jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justýně.
1: Ano.
0: Já dělala klobouk. Na oříšky nebyl čas.
2: Jo, a mě žádný nenapadl. Och, co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justýna jeden pěkný oříšek přinesla.
0: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
0: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
0: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Vod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no?
0: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justýno, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
0: No. Říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Licho a metník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
0: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad? Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
0: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metař. Tomu, kdo mete, se říká metař. No,
1: mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
2: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
2: Ale my jsme upřímní.
0: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
2: Jsi.
0: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje.
1: Oh.
0: A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Hmm? Že jsme lichometníci.
2: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.
3: Úplňkový měsíc se nad lesem rozplynul v ranní páře, ale muška z temných keřů nevyletěla. Přišel den jako každý jiný. Pavoučci vymetali z pavučin kapky rosy a strýček Sekáš se houpal na nitce. Všichni zdrávi, volal. Přečkali jste úplněk? Nesedla na někoho můra chmůra? Nesnědli někoho úplňkové mouchy? A najednou se zarazil. Kde je pája? Snad ještě nespí. Došel k pájově pavučince a ta byla prázdná. Viděl ho někdo vstávat, zeptal se, ale nikdo páju ráno neviděl. Strýček Sekán se přestal usmívat. Mládenci, řekl vážně, musíme ho najít. Co kdyby byl náměsíčný? Jaký? Vylekali se pavoučci. Když je pavouk náměsíčný, vysvětloval strýček Sekáč, vstane v úplňkové noci z pavučiny, chodí po těch nejtenčích jehličkách smrku se zavřenýma očima a vůbec o tom neví, protože spí. Zahučeli pavoučci a hned se rozběhli do všech stran. Hledali ve větvích i v trávě, ale nikdo se nepodíval pod list lopuchu. Právě tam ale pája byl. V noci ho totiž něco probudilo. Měsíc svítil jasně a pichlavě a od lopuchu se ozýval pláč. Pájovi se zdálo, že ten tenounký hlásek poznává. A tak tiše vstal a spustil se po nitce do trávy. Ve světle měsíce doběhl k lopuchu. Ano, byla to ona, jeho včerejší známá Beruška. Už ho také spatřila a dala se do pištivého pláče. Pájo, pájo, podívej, co se mi stalo. Pája na ní nic zvláštního neviděl a taky to řekl. Co pak nevidíš, že jsem jiná? Beruška znovu spustila a její kamarádky ji začaly pošťuchovat. Smáli se a rejděli kolem páji a tohle si prospěvovali. Nakreslí jí 7 teček na záda a na zadeček 7 teček pro Berušku, ona ti dá za to mušku. Díky téhle posměšné říkance si pája konečně všiml, co je na jeho Berušce zvláštního. Měla na zádech jenom 6 teček. Proto plakala, proto se jí kamarádky posmívaly. Tak dost, okřikl je pája. A ty pojď se mnou, obrátil se k ufňukané Berušce 6-tečné. Strýček Sekáč ti určitě poradí. Strýček se mračil, když k němu přišli. Kde se stoulal? Měli jsme o tebe strach, Artusil. Já jsem měl zase strach tady o Berušku, omlouval se pája. Beruška pofňukávala a strýček se už přestal mračit. No co se jí stalo? Ztratila tečku, vysvětlil pája. Je teď chudinka 6-tečná. Vždyť ti to docela sluší, chlácholil Berušku strýček. Aspoň jsi jiná než ostatní. Ale já nechci být jiná, naříkala Beruška. Musíme tu tečku najít. Pomůžeš nám, strýčku, prosil pája. Ale strýček Sekáč zavrtěl hlavou. Holka, vrať se klidně domů, řekl. 6 nebo 7 teček, co na tom záleží? To je jenom paráda. Pája si to v duchu myslel také, ale Beruška nebyla k utišení. Tak dobrá, pojďte se mnou, rozhodl se strýček a vykročil k potoku. Chvíli něco hledal a pak se zastavil. Tady je to. Brr, šťovík, otřásl se pája. Ochutnala si to někdy, zeptal se strýček Berušky. Nikdy, řekla Beruška rozhodně. To se přece nejí, šťovík je jedovatý. Strýček se rozesmál. Není jedovatý, ale je příšerně kyselý. Je tak kyselý, že mi jednou naskákali po těle pupínky, když jsem ho ze zvědavosti ochutnal. A proč nám to povídáš? Zeptal se Pája trochu drze. Protože mám nápad, řekl strýček. Říkám si, když mě poštovíku naskákali pupínky, proč by Berušce po něm nemohla naskočit ta nešťastná chybějící tečka? No jo, přitákal Pája, to je pravda, ale já bych to kvůli parádě neskoušel, brrštovík. Já to zkusím, řekla Beruška pevně. Zavřela oči a odvážně si do šťovíku kousla. Hned na to začala sykat a poskakovat. Musel to být obzvláště kyselý šťovík. Ale když se konečně zastavila, zůstal Pája koukat. Berušce se na zádech objevila sedmá tečka. Sláva, už jsi zase sedmitečná, jásal Pája. Opravdu? Už budu zase jako ostatní? Ptala se Beruška strýčka sekáče. Strýček ji to potvrdil.

0: Liška a ryby. Jednoho dne se liška procházela po břehu řeky. Dívala se do vody a tu si všimla ryb, které plny úzkosti pluly sem a tam. Proč nezůstanete na místě? Ptala se liška. Čeho se bojíte?
1: Co pak nemáš oči?
0: Řekly ryby.
1: Všude kolem nás jsou rozhozeny sítě. Kdybychom si nedali pozor a nevyhnuli se jim, byla by po nás veta.
0: Liška měla hlad a proto lstivě řekla.
1: Chudinky malé, neznáte nic jiného než strach a nebezpečí.
0: Pojďte raději na suchou zem, kde nejsou žádné sítě. Budeme zde žít společně, jako žili naši předkové. Ryby však znaly liščinu úskočnost a nedali se zmást.
1: Ty bláhová, odpověděli, opravdu si myslíš, že jsme tak hloupé?
0: Jestliže nám hrozí nebezpečí ve vodě, která je naším živlem, oč hůř by nám bylo na souši, která naším domovem není. Liška viděla, že ryby nepřelstí a zklamaně odešla.

0: Matka si stěžuje učiteli. Pětku si můj syn nezaslouží.
1: To máte pravdu, ale horší známku už nemám, odpoví učitel.

Sluníčko svítilo z posledního. Bílá Amálka seděla na pařízku a hrála v dlaních poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. V tom se přes pasek uhrnou dva dětkové v kožíškách a nesou pytel. Neudělají kloudný krok, pořád se pošťuchují a převalují pytel jeden druhému na záda. Vešlo by se do toho pytle snad půl nebe, ale zavázaný je hala bala tkaničkou. Když děti došli k Amálce, ten první povídá. Můžeme si tu udělat zkoušku? Vždyť ani nevím, kdo jste, řekla Amálka. A to se dovíš, povídá druhý dědek a zamával na sluníčko. Můžeme si udělat zkoušku? Sluníčko se podívalo dolů z nebeské pavlače a zavrtělo hlavou. No jo, tak tedy ještě ne, pokrčil rameny druhý dědek. Ale co s pytlem? Amálko, můžeme si tu někde nechat pytel? Povídá první. My si pro něj za časek přijdeme. Postavte ho třeba tamhle ke třem šípkům, ukázala Amálka. Dědci tam pytel odnesli, smekli čepici a strkali se někam dál. Amálka obešla pytel. Studilo od něho, až kolem lehala jinovatka. A jak byl nepořádně zavázaný, odletovala z něho bílá peříčka. Děti jistě vědí, proč je to právě tak, myslí si Amálka. Nechala pytel ležet u tří šípkům a šla zahřívat poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. Netrvalo to ani chvílku a k pytli se přihnal hospodský půlsklenka z dola ze vsi. Hledal na pasece pozdní listce. Vidí tu jinovatku kolem a povídá, mít ten pytel, nemusel bych kupovat led, postavil bych pytel do sklepa a bylo by tam pořád jako v lednici. Nikde nikdo, jen stehlík se dívá z bodláku. Půlsklenka si naložil pytel na záda a rovnou s ním pryč. Za chvíli se druhou stranou přihrnuli ti dva strkaví dědci. Sluníčko na ně hrozí z nebeské pavlače. Dědci fujaváci, kde jste byli? Vždyť už je nejvyšší čas. Oni to opravdu byli fujaváci a ten pytel to byl fujavácký pytel. No, vždyť není zmeška, no, brebentí fujaváci. Za chvíli všecko bude, jak má být. Jenže, když se dostrkali ke třem šípkům, pytel nikde. Na nebi šlehá sluníčko zlostí, moc špatně jste ten pytel opatrovali, dědci fujaváci. Ona totiž v něm byla celá letošní úroda sněhu. Z lesa vyšla bílá Amálka a oba dědci hned na ní. Kam se ztratil ten pytel sněhu? Amálka zbledla od starosti. Hledali pytel od mlází k mlází, až se ozval stehlík z bodláku. Odnesl ho půlsenka z hospody. Holala, řekli děci fujaváci a vydali se s Amálkou za pytlem do vsi. Hospodu dlouho nehledali. Byla zakovaná do ledu od prahu až po komín. To ten fujavácký pytel. Půl sklenka obchází kolem zamrzlé hospody a žaluje rampouchovým hlasem. To jsem si dal. Tak už sebou hněte, děci fujaváci, řekla Amálka. Vytáhněte pytel ze sklepa a rozvažte ho. Padne sníh a bude dobře. Jenže toho se děci fujaváci pořádně vylekali. No, když on je ten pytel navstekaný. Tak musím sama, řekla bílá Amálka. Zabalila si ruce do závoje jako do rukávníku a poručila pytli, aby vylezl ze sklepa. Tak
zatáhla za tkaníčku. Už se to hrne a sype. Sníh a sníh. Amalko, zmrzneš, křikli dětci fujaváci. Víla Amálka se jen usmála. To já dřív odejdu tam, kam Vílí chodí přespávat sníh. A tančila kroky a krůčky a tančila a už tam nebyla.

0: básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

To bylo tenkrát, když se francouzský král s pruským králem nepohodli a pruská vojska obléhala Paříž tak, že by neproklouzla myš, natož listonož s brašnou. Tehdy svolal poštmistr pařížských poštovských skřídků valnou hromadu a pronesl k ním řeč. Prvním a nejdůležitějším přikázáním v zákoníku poštovských skřídků je věrnost dopisu, který má být doručen adresátovi. Toto přikázání ctí poštovský skřítek v zasněžených pláních severu stejně jako poštovský skřítek, který provází sudánského pošťáka na velbloudu. Skřítek na saních obléká kožíšek, aby nezmrzl. A skřítek z horkých pouštních krajin kryje svou hlavu plachetkou, aby si chránil oči před žárem a pískem. Z obleženého města Paříže neunikne živáček. Voda v řece Séně však pluje svobodně. Hledám dobrovolníky, kteří by v převleku z žabí kůže provázeli poštu v říčním člunu. Pošmistr zvýšil hlas. Poštovský člun se maskuje jako koule, která se vlnami prokutálí a skřítek by měl mít vodnické převlečení. Pak dal poštovským skřítkům chvíli volna, aby si rozmysleli, kdo statečný by chtěl provázet dopis v převleku z žabí kůže.

té chvíli rozjímání, v jaké u lidí před bitvou hovoří k vojsku kazatelé a připravují je k boji za vlas a králem, rozvažovali i poštovští panáčci, jak divné

je člověk se svou starostí sám, píše dopis a hledá druhého člověka, aby se mu svěřil. Když je těch lidí houf, nezdělují si starosti navzájem, ale začnou se ve jménu té velké starosti prát a vyhlašují si válku. Přerijí kopyty koní cesty, jež vedou od lidí k lidem. Rozboří mosty. A kudy pak má poštovský panáček putovat, aby doručil dopis podle prvního poštovského přikázání? Vrchní poštmistr pařížské pošty vytáhl z poštovského pytle dopis, který ležel na vrchu. Beru první dopis, který mi přišel do rukou. Poruším jeho tajemství a přečtu ho, abyste sami podle svého svědomí zvážili, jak důležité poselství obsahuje, a rozhodli, kdo z vás vezme na sebe žabí kůži jako doprovodný skřítek říčního poštovského člunu. Nejdřív přečetl adresu. Paní Marianě, Selce na statku při řece Sejně, výrobna sýrů. Pak dýchl na zalepenou obálku, aby zprůsvitněla a byla čitelná jeho poštovským brýlím. V dopise stálo. Má drahá ženo a děti, sloužím vlasti a budu hájit s obránci Paříže naše město, pokud tu bude co jíst a až do posledního žejdlíčku vína. Pro případ, že bych v boji padl, dávám ti vědět, že je nám hostinský dlužen za sýry. V číslech je to napsáno na cedulce v šuplíku police. To, abys věděla, kde vzít peníze, až je budeš potřebovat. Líbám tebe i děti Žána, Paula, Françoise, Madeleine i babičku. Opatruj vás pánbu. Vive la France, ať žije Francie. Po přečtení se hlásilo o žabí kůži hned několik párů rukou. Poštmistr vyvedl dobrovolníky před poštu a žádal, aby v kaluži, která tam zbyla po včerejším dešti, předvedli, jak kdo z nich umí plavat a jak by nejspíš obstál ve vodním živlu, kdyby říční člun ztroskotal. Nejlepší plavec pak složil slib věrnosti dopisům, jež budou svěřeny člunu, maskovanému jako zinková koule. Na památku té události se dostal obraz zinkové koule, zvané koule z Moulin, na francouzskou poštovní známku. Skřítek, který zdárně doprovodil dopis až k adresátce matce Marianě, vyprávěl, že Selka ještě přidala bochník síra rybáři, který zinkovou kouli vylovil a přinesl dopis. A skřítek v žabí kůži pak proplaval vodami Sény zpátky k mateřské poště.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Zlověstné úkazy. Ve stejnou chvíli stál profesor Kadeřábek u psacího stolu se sluchátkem v ruce a vypadal poněkud, slušně řečeno, zmateně. Právě se chystal zavolat své podnájemnici paní Květuši Voráčkové z přízemí, aby mu dneska ani zítra nic nenosila a vůbec až do odvolání, aby k němu nechodila. Paní Voráčková byla hodná a pořádná osoba, vdova, která mu občas uklidila, vyprala a každé odpoledne mu nosila něco od oběda, aby si to ohřál k večeři. Ale Hubert, ten její Bernardín Hubert, ten by tu při své zvědavé nátuře určitě lichožrou tam vyslídil. Teď je nejdůležitější všechno udržet v tajnosti, nikoho nevpustit za práh tohoto bytu, zamknout dveře, neotvírat okna, zatáhnout záclony. Tohle všechno si pan profesor říkal, ale zatím pořád držel v ruce sluchátko, z kterého před chvíli slyšel něco moc podivného. Ještě teď mu to bzučelo v hlavě, hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám. Kdo to mluvil? A proč mluvil do jeho telefonu? Jeho uvažování přetrhl náhlý smích. To se zachechtal Tulamur junior, který ten hlas z telefonu taky slyšel a dokonce poznal. Lichožroutova dobrá nálada hned přivedla profesora na radostnější myšlenky. Asi se mi do sluchátka připletl zvuk z televize. Nějaký hloupý horor, řekl si. A pak už čile zalhal vdově Voráčkové, že ho přijela navštívit neprovdaná neteř z Podivína a že se u něho pár dnů zdrží a o všechno se postará. A co jídlo? Je tu v Praze cizí. Neví, kam má zajít, já vám alespoň přinesu nákup, starala se paní Květuš. Ne, děkuji, jste moc laskavá, ale když má milá neteř otevřela v kuchyni kufr, co byste řekla, že v něm bylo? Jitrnice, jelítka, půlka zabíjačky, paní Voráčková. Profesor Kadeřábek položil sluchátko a poskočil si jako mladík. Vždyť ho čekají krásné dny s lichožroutem, který, jak to vypadá, si už v teráriu zvykl a má výbornou náladu. Nejraději by se hned pustil do nových výzkumů. Musí vyzkoušet, jestli lichožrouti trvají pouze na jednom jediném tradičním druhu stravy. Co když je jejich jídelníček pestřejší? Co třeba kapesníky? Také se přece lidem ztrácejí. A byl původce těch ztrát někdy odhalen? Nikdy. Profesor René Kadeřábek kypěl štěstím a smělými vědeckými myšlenkami. Měl jich tolik, že nevěděl, co dřív. Vyfotit, blesklo mu hlavou, vyfotografovat z profilu, z anfasu, v klidu i v pohybu, všechno zaznamenat. Obrazová dokumentace přece v jeho díle Život lichožroutu trestu hodně chybí. Jedním skokem je u stolu a druhým u terária. V ruce drží digitální fotoaparát. Odstoupí dva kroky a hledá nejvhodnější úhel svého historického snímku. První člověk vstoupil na měsíc a první lichožrout za okamžik vstoupí do jeho fotoaparátu. Ano, lichožrout rozpřahuje ruce, hrdě se usmívá, teď vykročil, profesor stiskl tlačítko, právě zachytil ten historický okamžik. Krůček pro lichožrouta, velký krok pro lidstvo. Ale na displeji nic nebylo. Místo usměvavého lichožrouta tu zůstala jen rozmáznutá bílá šmouha. Ani při nejlepší vůli se v ní podoba Tullamora juniora nedala vytušit. Profesor Kadeřábek pohasl, ale nevzdával se. Zkusil to ještě několikrát, párkrát s bleskem, párkrát bez, z různých úhlů a z různých vzdáleností, jenže vždycky to dopadlo stejně. V hledáčku lichožrout přímo pózoval, ale po stisknutí spouště aparát pokaždé zaznamenal jen jakýsi nezřetelný stín a bílou šmouhu. Jak je to možné? Najednou pocítil nepříjemné mrazení v zádech. Do dosud tak klidné pracovny vstoupilo něco zlověstného. Nejdřív ten hlas v telefonu a teď tohle. Profesor Kadeřábek uložil fotoaparát do horní zásuvky psacího stolu a z dolní zásuvky vytáhl viržinko. Zapálil si a přemýšlel. Ne, na přemýšlení není čas. Udusil viržinko v popelníku, vstal a začal jednat. Zamkl dveře a pro jistotu je ještě zatarasil botníkem. Zavřel okna, zatáhl záclony, vyvěsil telefon. Ze zdi sundal tenisovou raketu. Neměl ji v ruce od dob studií. Teď se mu bude hodit. Jeho údery do tenisové zdi bývaly proslulé. S raketou na klíně se profesor Kadeřábek posadil před terárium a čekal, i když nevěděl proč a na koho.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Jak znám Jakuba, má pořád modré oči. Občas má také narozeniny. Letos dostal dort se 4 svíčkami, mísu pomerančů, nákladní auto a balíček s modrou stužkou. Bylo v něm bílé pyžamo. Bylo běloučké a měkké a obrázky na něm krásně vybarvené. Však si také všiml, když vklouzl do rukávu, že na samém kraji sedí kočička se zakrouceným ocáskem a s vypláznutým jazyčkem. Moc místa tam sice neměla, ale co si měla počít, když už ji tam namalovali? Nebyla na pyžamku sama. Bylo jich tam víc, na rameni, na nohavicích, na druhém rukávu také, i pod kolenem a na záložce, i níž a zase výš. Všechny měly zakroucené ocásky a vypláznuté jazyčky, aby jim to nebylo líto. Jakub z nich byl celý divý.
1: Jak se jmenuje?
2: Kdo jak se jmenuje?
1: Tahle kočička, ta na rukávu.
2: Tahle ta? Mourek nebo Micka, podle toho, je-li to kocour nebo kočka. Řekla bych, že je to kočička, je krásně bílá a kolem krku má červenou pašli. Kočičky ji mívají. A také jsou čistotné a tahle na to vypadá. Jistě také lépe píše než kocourek. Slyšel jsi někdy, že by někdo řekl, ten píše jako kočka?
1: Ne.
2: A slyšel jsi, že někdo škrábe jak kocour?
1: To ano. Tatínek to říkal Tomášovi.
2: Tak to vidíš. A teď už onem spí.
0: Jakoubek se podíval ještě jednou na kotě z rukávu, i na to o něco výš a níž, pak na to z druhého rukávu a pak se mu najednou kočičky zamotaly jedna do druhé jako do klubka a zamňoukaly, jak ještě nikdy předtím neslyšel zamňoukat jiného mourka ani žádnou jinou micku. Jako když na zvonek zazvoní, tak mu to táhle znělo v uších. Zavřel oči a usnul. Maminka vypravila Jakuba na cestu. Do kufříku mu složila košily, svetr, pačkory, tepláky a kapesník a přibalila mu na spaní nové bílé pyžamo. Na cestu dostal i kousek svátečního dortu a pomeranč. Pak babičku s Kloučkem vyprovodila na nádraží. Konečně nastoupili do vlaku směr Hajánky. Jakub se uvelebil u okénka a vlak se rozjel. Nejprve dělal jen jakoby nic, pak ještě jednou víc, pak čím dál rychleji a rychleji, až mu vůbec nebylo rozumět, co vlastně říká a komu to říká. A jel, až se všechno kolem míhalo a střídalo a utíkalo pospátku. Jakub si najednou vzpomněl, že mu maminka nepřibalila do kufříku žádnou knížku. A televizor u babičky není. Z čeho mu bude babička na večer před spaním číst?
2: Dědeček si jistě něco vymyslí, neboj se, Jakoubku. Ustroj se, příští stanici budeme vystupovat. Už jsme v předhajánkách.
0: A skutečně, vlak drk, jako beran, drk, drk, drk, drk. Tam sem a tam a drk. Zastavil a stál. Ale to už se k ním hrne děda. Má brýle a fajfku, baf, baf, usmívá se spokojeně, přihladí si vousy a už drží Jakouka v náručí, vyzdvihuje ho do výšky, tiskne ho k sobě a staví na zem.
3: Že jsi ale zase o kus větší, rosteš nám jako z vody.
1: Já rostu jen tak, bez vody.
2: To zas bude, pak vy dva.
1: Dědo, co si vymyslíš?
3: Co bych měl vymýšlet? Já už toho vymyslel, Jakoubku. Tak co bych měl ještě teď na stará kolena?
1: Na co?
3: Mám stará kolena, nebo nemám? Mám. No tak se nedím, že to říkám.
1: Ale babička povídala, že když sebou nemám knížku, ale máš televizor, takže něco vymyslíš.
3: Ach, tak. No, tady mě, Olenku, nic nenapadá, ale doma v teple možná na něco přijdu. Uvidíš, Jakoubku, to uvidíš.
1: Dědo, ty jsi venku říkal, že uvidím, ale já nic nevidím.
3: I ty jeden, nechytej mě za slovo.
1: Já tě nechytám, dědo. Koukej, tady mám jednu ruku a tady druhou. Já tě nedržím.
3: To abych dával před tebou pozor na každé slůvko. No tak dobrá, vymyslím si něco. Po pohádce se lépe usíná, já vím.
4: To už babička vytahovala z kufříku košily, kalhoty, svetr. Ukládala věci do skříně.
2: Podívej, dědečku, jaké pěkné pyžamo dostal náš Jakoubek k narozeninám.
3: No sláva, už jsem doma, Jakube.
1: Všichni jsme přece doma. Co zas to, dědo, máš?
3: Budu ti vyprávět pohádky z pyžamka. Co tomu říkáš? Nelíbila by se ti třeba pohádka o sluněti?
1: Vyprávěj.
3: Jak to jenom tenkrát bylo? Aha, už to vím. To se jednou narodilo tohle šedivé sluně z tvého pyžamka. Bylo to daleko a bylo tam horko, slunce tam svítilo možná i v noci, aspoň to tak vypadalo. A běhala tam slůňata a kluci, jako si ty, ale byli od slunce tak opálení, že byli jako z čokolády. To slůně se tedy narodí a hned má žízeň jako trám.
1: Jako co?
3: No to se říká, když má někdo tuze velkou žízeň. Trám je pořádně veliký, víš? No a že chce pít. Sluní maminka je tedy zavedla k veliké řece, nabrala do chobotu vodu jako do vědra nebo do konve a postříkala je. To bylo něco. Sluně křičelo ještě, ještě a vřískalo. A pak ponořilo chobot do řeky a nabíralo vodu a pilo a pak na sebe také začalo stříkat vodu a smálo se. Najednou k němu přijde kluk jako z čokolády a že by chtěl také postříkat. Paní slonice nabrala vodu, i sluně nabralo vodu a stříkají černouška od hlavy k patě. Kluk se zubí, pak vyleze na palmu, utrhne si kokosový ořech a napije se kokosového mléka. To bylo dobré, ale krupicová kaše z něj uvařit nejde.
1: Já vím, jak chutná. Táta mi taky přinesl kokosový ořech. A pak udělal ze skořápky krmítko pro ptáky. A jak to bylo, dědo, dál?
3: No, to kdybych teď věděl. Kde jsme to jen byli?
1: Přece tady, dědo, tady, kde jsme?
3: Já myslím ve vyprávění. Ty jsi mi přetrhl nit.
1: Jakou? Kde?
3: S tebou já, ale po vyražení. To se jen tak říká, ty jsi to ještě nikdy neslyšel?
1: Ne.
3: Skočil jsi mi do řeči a já zapomněl, kde jsem přestal. Tak je to.
1: Já nikam neskáču. Proč říkáš, že skáču? Žež, dědo, a lhát se má. Babi, že se nesmí lhát. A děda trošku lže.
2: Ale Jakoubku, dědeček nelhal. To se tak říká, víš? Musíš pěkně poslouchat, ani nedutat. Když se pořád ptáš, tak dědečka pleteš.
3: No tak vidíš, že jsem nelhal. A teď mi konečně řekni, kde jsme přestali, jestli to víš, ať mohu navázat nit. O čem jsem to vlastně vyprávěl?
1: O sluněti přece, aha. O Černouškovi, jak Černoušek vylezl na strom,
3: aha.
1: Utrhl si kokosový ořech.
3: Aha, už to mám, tak Černoušek vypil kokosové mléko a po ořechu mu zůstaly dvě skořápky, jako půlky balónu. A víš, co z nich Černoušek udělal?
1: Krmítko pro ptáky, aby v zimě nezmrzli hladem.
3: Chyba, Jakube. Říkal jsem už přece, že tam, co se narodilo sluně, je hrozitánské vedro. Kde pak krmítko? On dělal sluněti z ořechových skořápek bábovky, bochánky. A to tak náramné, že se do nich sluně pustilo mňam, mňam, mňam, mňam. Ty byly dobré. Když sluně bábovky snědlo, začal si Černoušek vymýšlet. A přijde mu na mysl, že by se rád pohoupal. Jednou slyšel kdesi o pouti s houpačkami a kolotoči, o toboganu a mořských vlnách, že se mu hlava div nezatočila jen z toho pomyšlení. Ale tady nikde pouť nebyla. A tak začal kluk jako z čokolády fňukat, jak by se rád pohoupal. Houpat se na stromech už ho ani nebavilo. Bylo to pořád stejné. Snůně chtělo Černouškovi udělat radost, lehlo si. Už ji nechalo viset dolů, jak to dělají velcí sloni, když jimi právě nemávají jako praporky, a přemýšlelo, jak to zařídit. Najednou vzalo kluka kolem krku a něco mu pošeptalo do ucha. Černoušek se zazubil, chytil se chobotu, posadil se jako na houpačku a sluně houpy, houpe, houpe a houpe a kluk se směje, řehní zuby, naklání hlavu a chce víc a víc a hodně a ještě. Potom se pustil a bum, bác, letí dolů. Jouvaj, jouvaj a jouvajs. A má na hlavě bouli. Jo. Co pak se stalo? Sluně je z toho vylekané a hned je tu sloní maminka. To jsou ale věci, povídá na zlobeně. Co pak si zas provádělo, sluně rozjívené? No, co? Za trest ti udělám na chobotu uzel a budeš ho tam mít přes celou noc, aby si zpamatovalo, že chobot je vážná věc a žádná houpačka. Slunice opravdu udělala sluněti na chobotu uzel. Velice se hambilo, protože všechna ostatní sluněta se mu posmívala. No, však to znáš. Jenže to nebylo zdaleka všechno. Křik uslyšela i Černoušková maminka a taky se hned přiběhla podívat, co se to děje. Co křičíš, jako když tě na vidle bere?
1: Proč by ho měli brát na vidle?
3: Zas mi skáčeš do řeči, Jakube, no to se ví, že ho nikdo nebral na vidle, to se jen tak zkrátka říká.
1: To se toho říká.
3: Houpal mě, vňuká Černoušek, a já jsem spadl. Kdože tě houpal?
2: No tamten,
3: ukázal kluk na sluně. Jaký tamten? Vždyť tu nikoho nevidím. Pěkně si vymýšlíš, Nezbedo.
2: Nevymýšlím, povídá Černoušek. Sluně mě houpalo.
3: Jak tě mohlo sluně houpat? Co pak má houpačku?
2: Na chobotu, řekl kluk.
3: A rozmazával si slzy po té své čokoládové tváři, že má obličej jako strouhanou čokoládu. Na chobotu, povídáš? No dobrá, dejme tomu, že na chobotu. Kdo pak potom ale udělal sluně ti uzel, co? Kdyby to šlo, udělala bych ti uzel na nose, abys věděla. A za trest dnes nebude žádný banán. To by bylo dělat slonům na chobotu uzly.
2: Ale já mu žádný uzel neudělal, naříká kluk. Já ne, já nelži.
3: To víš, říká Černouškovi maminka. Pěkně ten uzel rozvážeš a odprosíš ho. Černoušek ještě nikdy předtím neviděl slona s uzlem na chobotu. A že jich viděl opravdu hodně, malé i velké, a zase ještě větší a ještě o něco menší. A bylo mu to divné. A jak mu chce ten uzel rozvázat, přijde od někud zezadu sloní maminka. Ani nápad, žádné takové, povídá. Ten uzel mu zůstane na chobotu přes celou noc, aby si pamatoval, že chobot není houpačka, a také proto, že tě schodil na zem. Kluková maminka se náhle ťukla prstem do čela, šla k sloní mamince, něco jí pošeptala a ona zas na oplátku jí a pak se začali smát a smáli se a smáli, protože byli rádi, že ti jejich kluci vlastně ani žádní velcí uličníci nejsou. Jeden druhému chtěl udělat radost, ale trochu se jim to nevyvedlo. I to se stává. Nadarmo se přece neříká, že když je hra v nejlepším, má se přestat. Sloní maminka sluněti rozvázala uzel a kluk jako z čokolády dostal k večeři ten největší banán, žlutý, jak slunce v poledne. Teď si dobře, sluně, prohlédni. Nezdá se ti, že má trošku pomačkaný chobot? Že ne? Já bych řekl, že ano. Je to sice už hodně dávno, co mělo na něm uzel a pyžamko je vyžehlené, tak se to trošku vyrovnalo. Ale přece jen je to maličko znát, když se dobře zblízka podíváš. No, a to je pro dnešek všechno. Zavři oči a spí. Zítra si povíme o něčem jiném.

0: Všude bylo do rána jako v pohádce. Všechno bylo bíle pocukrované. Bylo to v hajánkách, u babičky a u dědečka. Dokonce i před hajánkách bylo jak v pohádce. Kočka Micka opatrně našlapovala záblojí. A protože byla také krásně běloučká, vypadala jako sněhová. Jako by se kupky sněhu přesouvaly z místa na místo a táhly za sebou ocásek. Z komínů se modře kouřilo a obloha byla v mrazu jasná jako Jakubkovy oči.
1: Dědečku, budeš mi dnes povídat o pejskovi?
0: Aha. No tak o kterém budeme vyprávět? Co říkáš? Jeden je tuhle na rameni, druhý u lokte, třetí pelánší na zádech, na kapse i na zadečku, když se to tak vezme.
2: Tak už dost, dědečku, nezlob Jakoubka. Jako by to nebylo jedno. O jednom začni a je.
0: Jenže ono právě není jedno. Jen ať si náš Jakub vybere sám.
1: Tenhle to je. O tom mi povídej.
0: Tak tenhle říkáš. No tak to se podívejme, jak to Kubíček hned poznal. Kam on to asi peláší? Víš co, my se ho zeptáme. Co? Kam ten spěch, Masoráde? Slyšel jsi, Jakoubku?
1: Ne.
0: To jsi tedy asi špatně mil uši. Babičko, mil jsi dnes Jakoubek uši?
2: I mil, dědo.
0: No pak je to ovšem záhada. Neslyšel, co ten lepes povídal a já to slyšel docela dobře.
1: Slyším. Tebe, dědo, slyším.
0: Pak je vyhráno, Jakube. To bude nejspíš tím, že si k tomu psu nepřiložil ucho jako já. Mluví tuze tiše. Ještě ti trošku naklepu polštář a už mohu začít. Tak byla jednou jedna kočička. A byla to dozajista právě tahle z rukávu. No, tu ji máme. A byla to velká parádnice, kde jaký bál všude musela být. Kolem krku si před zrcadlem uvázala korále, po každé jiné, to se ví, uvázala si i červenou mašli, jen se podívej, že jí má, aby každý věděl, že byla na bále. Mňau! Sotva nosila na nohou obyčejné boty, měla střevíce s lesklými přeskami. Mňau! Musela je mít a musela. A jak tak byla na tom bále a měla ty korále, tancuje s kocourkem Bělovouskem. Kolem ní proklouzne myška Šetka a peláší ven do polí. Byč a pryč. A ona to byla právě ta myška, na kterou měla kočička už dávno spadeno. Nechala stát Bělovouska uprostřed sálu, však s ním ještě taneček dotančí, a honem za myškou. Byla už tma, to se ví. Báli se ani jindy neodbývají než v noci. A hvězdy tenkrát jako naschvál také nesvítili, zrovna jako tuhle, pamatuješ. A jak ta kočička peláší za tou myší, šlápla si na korále, přetrala se šnůra, na které byly navlečené, jenže ona o tom zatím nic nevěděla a utíkala pořád dál do polí za myškou Šetkou. Myška byla samozřejmě rychlejší. Nepozorovaně vklouzla do myší díry a kočka zase přišla zkrátka.
1: Jak zkrátka?
0: No zkrátka, myšku nedostala Jakoubku. A když se vrátila na bál, tančil už Bělovousek s jinou kočičkou, s touhle tady vystřídal všechny ostatní kočičky. A té naši si už ani nevšiml. No proč také, když neměla korále? A teprve teď pozorovala, že má kolem krku jenom mašli, aby ji našli, kdyby se náhodou ztratila. Přišla o tanečníka i o ty nešťastné korále. Hledala je, plakala, mňoukala, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, ale marně, mňau.
2: Ten náš děda nedá pokoj.
1: A kde je pes?
0: Hned tu bude, uvidíš. Druhý den hnal ovčánský pes ovečky do písničkového háje. Jak tak ten pejsek pobíhá sem a tam a zase naspátek kolem oveček, najde korále. A co by to bylo za pejska, který by hned všechno neočichal, aby je alespoň neolízl. A jak je tam u háje olizuje, tak mu dva korálky uvizly v krku. Možná tři, co já vím. Začal se dusit, ani štěknout nemohl. a ovečky se mu zaběhly až na hůrku vysoko v lese. Když to pasák uviděl, dal pejskovi napamětnou karabáčem, protože špatně hlídal. Ale ještě, že mu tím karabáčem dal, korále mu vyklouzly z krku, byly opravdu tři, zaštěkal ještě a ještě a všechno bylo zase v pořádku. A teď už není těžké uhádnout, kam ten pejsek totiž utíká. No, za kočičkou přece, za kým jiným. Musí si to s ní vyřídit. A to hned. Nebýt té její parádivosti. Nebyla by nosila korále. A kdyby je byla nenosila, nebyla by je ztratila. A kdyby je nestratila, pes by je nenašel. A nebyl by dostal kašel, nezaběhly by se mu ovce a nedostal by karabáčem. To dá každému rozum, to každý ví. No a od té doby nemá pes kočku rád. A honí ji, kde může, a štěká a zlobí se. Kdyby ti snad říkal někdo něco jiného, tak tomu nevěř. Máš to tu na pyžamku napsáno černé na bílém. Dobrou noc.

0: studovala jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Halo. Mám svetýrek. Odlitek. Oříšek.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj. Ahoj. Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
2: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic.
3: To no, pindáčka ne.
0: Pro krindáčka jsem řekla.
2: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
0: A ty to schválně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste si tam tedy přede mnou schovali.
1: Ne.
2: No.
0: Aha. A teď jste celý kyselý a uletěli vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
2: Sůva, co sůva? Aha, oříšky, oříšky!
0: Rampiky, ne z oříšků, z nudlí.
1: Ale ta sůva z nudlí je ten oříšek, ne?
0: Co to plácáte? Párkrát jsem vás tu nechala samotné a vy pak hned místo vítání v sutýny, Justýny, šup do skříně. No, do skříně. A takhle tento non zvlčíte. A pak co to říkáte? Nedává si sel.
2: No co?
0: Tedyž smysl. Smysl.
2: Je dneska ve formě, Hugo. To bude něco.
1: Tak se hned nerozčiluj, Justýno, jen co si přišla.
2: Prostě jsme mysleli, že jak jsi řekla tu sůvu z nudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
0: Aha.
1: No a... No je to tak. Tak máme hádat sůvu z nudlí?
0: Ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
2: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímala.
1: Mě teda taky.
0: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento noc... tak si hádejte klidně tu sůvu. Nechám si svůj mimořádný ohnípek.
2: Co?
0: Oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic. Totiž nic. Tak je to jedno. Tak tu sůvu.
1: Ale Justýno, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
0: Hugo, no dovol. Já užívám výhradně jen slova, která bezpečně znám.
2: Co?
0: Co jsem řekla?
1: Že znáš slova bezpečně.
2: Ale
0: bezpečně, samozřejmě. Špatně slyšíš. Tak se ukaž. Sůva z nudlí.
1: Sůva z nudlí.
0: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No hádejte.
2: No, já bych možná věděl.
1: Tak říkej.
2: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně. Jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
1: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
0: Yeah! No, počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková nástavka.
2: Co?
0: Násoska. Totiž náhražka.
1: Ale Piggy to rozlouskl správně, ne? Tak má bod.
0: No, dobře. Řekl, když se to slovo používá, ale neřekl, jak to celé vzniklo. Proč se to říká?
2: No, tak to nevím.
1: A já taky ne. Tak nám to můžeš říct, Justýno.
0: A dostanu bod?
1: Když my nevíme a ty budeš vědět, tak dostaneš bod. Hlavně už to prosím tě řekni.
0: Tak dobře. Neví se to.
2: Co se neví?
0: Tady je dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
2: No, říkala jsi, že se něco neví. Tak... No,
0: říkám, že se neví, jak vzniklo. Že se říká sůva z nudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
2: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
1: No, Piggy, myslím, že Justýna chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že se někdo, já nevím, přeřekl.
2: Je. Takže Justýna je výrobna na přeřekové oříčky, co?
0: No, Figi,
1: a nebo si nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. A to se pak těžko hledá. A to je asi zrovna případ sůvy z nudlí. Je to tak, Justýno?
0: No jistě, jistě. Vždyť to říkám celou houbu.
2: Co?
0: Chloubu. Budu. A dobu.
2: No,
0: dobu.
2: A hned by vzniklo, že by se říkalo, vždyť vám to říkám celou houbu, že jo?
1: No, nevím, jestli by se zrovna tohle ujalo.
2: No, rozhodně by se pak těžko mohl někdo dopátrat toho, jak to vzniklo.
1: Justýno, tak mě napadá, není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
0: No, jak přidřepl? Ale... Já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
2: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
0: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
1: No, to je ovšem lepší.
0: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
2: Máš pravdu, Hugo. Sůvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justýnina příbuzná, no.
1: Koukáš jako sůva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
0: Teď jsme si řekli, že se to neví.
2: Už to mám. No. Koukáš jako sůva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš sako za dva štrůdly.

0: Sila, ano, budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy... Neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To suvy, nudlí. Ale Piggy, Hugo, no. To by přece věděl úplně každý. Každý dělat si z toho takovou tento nonc tafilery. Amfiteátr. Ne, jak se to? Aféru. Aféru. Tak je to správně. Aféru. No to snad nemáte za potřetí. Za potřetí.
1: Jasně, nemáme za potřetí dělat ta se smůly z hublí v kafiléry. Co jsi to říkala?
0: Amforu. Ne, ne. Aféru. Aféru jsem řekla. No. Hugo, Piggy, vy jste vlastně neukáznění.
2: A víš, že se mi po tobě vlastně stýskalo.
1: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že jde Justýna?
0: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
2: Promiň, Justýno, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
1: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
2: Prosím.
1: Prosím, prosím.
0: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu, to se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená, pražená.
1: Co?
0: Vlastně, jak se to, pečená, vařená, tak? Když jinak nedáte.
1: To jsme moc rádi.
0: No jo, Piggy. No, ty kuličko jedna. No.

zpátky. Bylo jedno království z dlouhé pohádky. Král tam měl dlouhé vousy, ministři dlouhé řeči, kat dlouhý meč, princezna dlouhou vlečku a ten drak, co si pro princeznu jednoho podzimního dne přišel, měl dlouhý ocas. Drak povídá. Jdu si pro vaši princku, dejte ji sem. Raz, dva. Řekli drakovi, že mu ji dají, ale protože v tom království raz, dva trvalo 14 dní, přišel mezi tím pod královský hrad cizí princ. Všecko na něm bylo nějak kratičké. Měl krátké kalhoty, ačkoliv to vlastně byly dlouhé kalhoty. Měl krátké vlasy, ačkoliv mu vlastně sahaly až po uši. A meč měl sotva na půl pídě, ačkoliv když se člověk dobře podíval, byl to vlastně dlouhý meč. A v ruce držel píšťalku. Ten princ si stoupil pod hrad, pískl na píšťalku a zaspíval. Trala! Když se ho zeptali, co bude dál, odpověděl, už nic, to je celé. Podle toho poznali, že je to princ z krátké pohádky. V tu chvíli zrovna docházelo raz, dva, co trvalo 14 dní a z hradu vyváli princeznu, aby ji dali drakovi. Kapali ji slzy z očí, jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pomaloučku, jako by ty slzy byly z medu. Tu panu vedete drakovi? Zeptal se princ z krátké pohádky. Že ji opravdu vedou tam, kde bydlí drak a jaká je odměna pro toho, kdo draka zabije, věděl princ dřív, než mu to ti z dlouhé pohádky začali vykládat. K drakovi to bylo sotva za roh druhé skály. Ale než tam ti z dlouhé pohádky princeznu dovedli, stačil už princ z krátké pohádky usekat drakovi 9 hlav a zakopat je 7 sáhů do země. Teprve potom drak z dlouhé pohádky začal čichat člověčinu a přemýšlet,

že by se měl přichystat na prince, který s ním přišel bojovat. Taky ti, co se loudali s princeznou k dračí skále, si nepovšimli, že se jim princ z krátké pohádky už před 14 dny s princeznou oženil. A bude trvat 3 neděle, než se král z dlouhé pohádky dopřemýšlí toho, že je tchánem a panuje jen v polovici království. Tak rychle to dokázal princ z krátké pohádky pořídit. Zabít draka, pojmout princeznu za choť a ujmout se vlády v polovici království. Zdálo se, že je všecko v pohádkovém pořádku. Ale nebylo. Neschody mezi princem z krátké pohádky a princeznou z dlouhé pohádky, teď už vlastně novým králem a novou královnou, začaly hned první den. Když nový král už večeřel, nová královna teprve snídala. A bylo čím dál tím hůř. Když král měl pátek, měla královna teprve minulé pondělí. Podej mi husu, povídá u oběda král. A královna mu ji přinesla za 10 dní při valčíku na dvorní ples. Tu se nový král zamyslel. Ono se mu i jinak těžce panovalo, když povelel vojákům o vojenské slávě. Palte! Bouchlo to až na přes rok po jaru. Ministři ho taky rozčilovali, poručil. Ministerská rada se sejde za 1/4 roku. A když přišel do zasedací síně, ministři tam seděli ještě odposledně. Všecko se mátlo, pletlo, král už se v ničem nevyznal. Jednoho dne vzal svou píšťalku, zapískal na ní a zaspíval. Trala! Pak se vrátil do krátké pohádky. Ti z dlouhé pohádky si teprve za nějaký ten rok všimnou, že jim tam někdo zabil draka, oženil se s princeznou a chvíli vládl v polovině království. Ale než se rozmyslí, co by se s tím mělo dělat, toho už se nikdo nedočkáme. A proto je dobré, že jedny pohádky jsou dlouhé a druhé krátké. Kdo je plete dohromady, vysvobodí princeznu, ale nikdo z toho nic nebude mít.

0: Těžko se jí doma žije. Bratře Černé, chod se kije.
1: Vzhledem k dobré duši její, trochu léta,

0: logopedická pohádka na L na začátku slov bez R a Ř.
1: Líná Lída a laskavá Lada. Na louce u lesa žijí dvojčata Lída a Lada. Obě jsou stejně líbezné, avšak povahou se liší. Lída, to je takový líný lenoch, kdežto Lada, to je hodné a laskavé děvče. Zatímco líná Lída jen leží, pije limonádu a láduje se laskominami, laskavá Lada lidem pomáhá, kde se dá. Umí se ohánět lopatou i látat ponožky. A jak se lenochům často stává, Lída je najednou nemocná. Lada zve na pomoc souseda, jenž umí léčit. Soused povídá.
2: Lído, nesmíš jen ležet, jíst a pít ledové limonády. Máš nemocné ledviny. Pomohou ti lázně.
1: Lada lamentuje. Lázně nejsou laciné. Nevíte o něčem levnějším? Soused odpoví.
2: Jedna legenda povídá, že v loupežnickém lese je léčivá studánka a její voda léčí všechny nemoci.
1: Laskavá Lada jásá. Já se loupežníků nebojím a léčivou vodu Lídě donesu. Loučí se s Lídou a vydává se na cestu. Jde Lada luční pěšinou, listnatým lesem. Cestou potkává laně, lišky, lasičky. Tu jí do cesty vstoupí dva loupežníci. Lada se lekne, avšak hned jim povídá o Lídě a léčivé vodě. Loupežníkům je Lady líto. Taková líbezná dívka a lopotí se lán světa za léčivou vodou. Loupežníci povídají.
2: Studánka je pod ledem a ten taje, jen když někdo v lese zpívá. Pomůžeme ti.
1: A spustí.
2: Loupežník je lesa pán, dej sem studno vody džbán.
1: Popěvek letí lesem. Liškám to lomcuje ušima, lekají se a honem lezou do svých doupat. Lada zkouší jinou písničku.
3: Studánko beze dna, lámej své ledy, dej Ladě lahvičku léčivé vody.
1: Ladné tóny se linou lesem. Studánka začíná tát a už v ní není led, jen léčivá voda. Lada ji lije do lahve. Díky Ladinu zpěvu se i loupežníci stávají lepšími lidmi. Nabízejí svoji pomoc, vždyť znají cestu lesem lépe než Lada. Spěchají domů za Lídou. Jediný lok léčivé vody a Lídina nemoc mizí. I lenost je ta tam. Může za to léčivá voda? Kdo ví? Vždyť lékem nad léky je láska. Loupežníci už nikdy loupit nechtějí, jsou z nich poctiví lidé a libují si, jaké mají líbezné nevěsty.

0: Já si při práci nikdy nespívám.
1: To jsi takový mrzout.
0: Ne, potápěč.
2: Yeah!

byl jeden domeček. Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, na mističce vodička, v té vodičce rybička. Kde je ta ryba? Kočka ji snědla. Kde je ta kočka? V lesi zaběhla. Kde jsou ty lesy? Na prach schořeli. Kde je ten prach? Voda ho vzala. Kde je ta voda? Voli ji vypili. Kde jsou ti voli? Páni je snědli. Kde jsou ti páni? Na hřbitově pochováni.

0: básničku. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

kde se tam ty bouchance mohli vzít. Určitě nás někdo chce postrašit. Najednou nás napadlo, že by skřítkové, nebo je to strašidlo.

0: a najednou to ticho a byl klid. To stal hračky na chvíli, ošili, no, skákali a jezdili a troubili. Na skříni se kytky kýmací, uvnitř bubu budou bubáci, bubu, možná se tam nevešli a jeden spad. Opatrně jsme sešli podívat, kde pak žádní bubáci a roboti. A věci, když se kýmácí, tak rachotí. Trrr, věci, když se kýmácí, tak rachotí. Bumbáci!
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Slepička a Kohoutek vyšli si do lesa na oříšky. Hned tam za zahrádkou stál ořech a mnoho skořepinek pod ním leželo. Slepička a Kohoutek hrabali se dlouho v nich, až se přece jadýrka dohrabali. Slepička je nejdříve viděla a do zobáčku vzala. Ale Kohoutek jí začal klovat a chtěl jí je vzít. Tahali se o jadýrko, až slepičce ze zobáčku vypadlo. Tu Kohoutek z čerstva je chtěl popadnout, ale místo jadýrka popadl kus skořepinky. Ta mu uvázla v krku a zůstal bez dechu ležet. Jak slepička viděla, že je Kohoutkovi zle, běžela, co nožky stačily k studánce pro vodu, by Kohoutka milého vzkřísila. Prosila studánku: studánko, dej vody mému Kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Studánka jí odpověděla: já ti nedám dříve vody, dokud mi nepřineseš odšvadlený bílý šátek. Slepička běží ke švadleně: ach švadleno, dej šátek studánce. Studánka dá vody Kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švadlena praví: já ti nedám dříve šátek, dokud mi nepřineseš od ševce střevíce. Slepička běží k ševci: ach mistře, dej střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce. Studánka dá vody Kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švec praví: já ti nedám dříve střevíce, dokud mi nepřineseš od prasete štětiny. Slepička běží k praseti: ach prasátko, dej štětiny ševci mistru. Švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody Kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Prasátko praví: nedám ti dříve štětiny, dokud mi nepřineseš zemlejna věrtel hrachu. Slepička pospíchá, již celá zemdlená do mlejna. Ach mlináři, dej hrachu prasátkovi. Ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody Kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Nedám ti dříve hrách, praví mlynářka, dokud mi nepřineseš džbán smetany. Slepička běží ke kravičce: kravičko, dej smetany mlynářce. Mlynářka dá hrachu prasátkovi, prasátko dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody Kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Kravička praví: nedám ti dříve smetany, dokud mi nepřineseš čerstvé trávy. Slepička běží na louku: ach louko, dej trávy kravičce. Ona dá mléka mlynářce. Mlynářka dá hrách prasátkovi. Ono dá štětiny ševci. Švec dá střelíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce. Studánka dá vody Kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Louka praví, nedám ti dříve travičky, dokud mi nevyprosíš z nebe rosičky. Slepička prosí nebe o rosičku a nebe se ustrne a sešle louce rosičku. Ta dá trávu kravičce, kráva dá mléka mlinářce, mlinářka hrachu dala prasátkovi, prasátko štětiny ševci, švec dal střevíce švadleně, švadlena bílý šátek studánce, studánka vody dala slepičce. Slepička běží ouprkem k milému kohoutkovi, pustí mu do krku vody, kohoutek zatřepotá křídloma, skořepinka mu vyskočí z krku a on vesele zakokrhá kikiriki.

přestýž. Had má plnou skříň šatů. Kupuje si každý rok nové. Vyzná se v tom. Odebírá módní časopisy. Ví, co se nosí. A staré šaty dává do skříně na ramínka. Ale nač mít ve skříni tolik šatů? Drží se v nich moly. A tak se had rozhodne, že je prodá. Ale není to tak jednoduché. Prodat staré hadí šaty. Jezevec je nekoupí, žirafa také ne. Nač má jezevec chodit v hadích šatech? Kam by v nich chodil? Nevytáhne paty z domu. Ale hadovi štěstí přeje. Náhodou má příležitost. Chystá se totiž maškarní ples. A had povídá jezevci. Měl bych pro vás krásný kostým. Takový si nikdo nevymyslí. Půjdete za hada, co říkáte? Mám pro vás hadí šaty. Trochu jim leze pod šívka, ale to přece nevadí. A jezevec je koupí. Koupí si staré hadí šaty. Dá za ně hadovi korunu a myslí si, no tak, mám to z krku, moc se v těch věcech nevyznám. A had prodá takhle všechny šaty, které má. Prodá je žirafě a lednímu medvědu, kočce a nosorožci, zebře a mouše cece. Prodá je všem po koruně. A když začne maškarní ples, nevypadá to vůbec hezky. Jsou tam samí staří hadi v obnošených šatech, někomu jsou malé, nemůže dopnout knoflíky, někomu jsou velké, například mouše cece, nevypadá to ani trochu vesele. Není to ani maškarní ples. Nikdo nemá chuť tančit, jenom had je ve výborné náladě, přijde převlečen za docela malé děťátko, drží chřestítko a celou noc chřestí. Je to takový zvláštní zvuk. V tom chřestítku má samé koruny.

0: Kapitola 14. Norský ostrohřbetý drak Norbert.
1: Kvirel však musel být statečnější, než si mysleli. V příštích týdnech vypadal den ze dne bledší a hubenější, nezdálo se však, že by se vzdal. Pokaždé, když míjeli chodbu ve třetím poschodí, Harry, Ron i Hermiona přitiskli ucho na dveře, aby si ověřili, že uvnitř ještě pořád vrčí chloupek. Snape chodil po škole Neverly jako obvykle, což nepochybně znamenalo, že kámen je dosud v bezpečí. Kdykoliv Harry v těch dnech potkal Quirrella, povzbudivě se na něj usmál a Ron začal všem domlouvat, aby se profesorovi nesmáli, když koktá. Hermiona nicméně myslela i na jiné věci, než na kámen mudrců. Sestavila si rozvrh opakování a všechny své poznámky si rozstřídila a označila různými barvami. Harry ani Ron by proti tomu nic nenamítali. Hermiona na ně však neustále naléhala, aby se do toho pustili také.
2: Hermiono, vždy do zkoušek zbývá ještě celá věčnost.
3: 10 týdnů, to není žádná věčnost. Pro Nikolase Flamela je to jako vteřina.
2: Ještě nám není 600 let, připomněl jí Ron. A stejně, proč si chceš něco opakovat, když všecko umíš?
3: Proč si to chci opakovat? Zbláznil ses nebo co? Uvědomujete si, že ty zkoušky musíme složit, abychom prošli do 2. ročníku? Jsou tak důležité. Měla jsem se začít připravovat už před měsícem. Nechápu, co to se mnou bylo.
1: Učitelé bohužel zřejmě uvažovali stejným způsobem jako ona. Ukládali jim tolik domácích úloh, že o velikonočních prázdninách si zdaleka neužili tolik zábavy jako o Vánocích. Harry i Ron si sotva mohli v pohodě odpočinout, když vedle nich Hermiona odříkávala 12 způsobů použití dračí krve nebo nacvičovala pohyby s Hulkou. Oba sice reptali a zívali, trávili však většinu volného času v knihovně spolu s ní a snažili se zvládnout všechny úkoly navíc.
2: Já si to nikdy nezapamatuju,
1: vybuchl Ron jednoho odpoledne, odhodil své brko a toužebně vyhlédl z okna knihovny. Byl první opravdu krásný den po kolika měsících. Obloha bez mráčku se pomněnkově modrala a ve vzduchu visel přídech nadcházejícího léta. Harry, jenž se v tu chvíli pokoušel vestu kouzelnických bylin a hub objevit dobromysl, zvedl hlavu teprve, když slyšel, jak se Ron ptá.
2: Hagride, co ty děláš v knihovně?
1: Hagrid se přišoural k ním a něco schovával za zády. Ve svém zpratkovém kožíšku se sem ani trochu nehodil.
4: A jen se tu rozhlížím. A co studujete vy? Doufám, že ještě pořád nehledáte Nikolase Flamela.
2: Ne, poněvadž jsme už dávno zjistili, kdo to je. A navíc víme, co ten pes hlídá, že je to kámen mu...
1: Hagrid se spěšně rozhlédl kolem, jestli je někdo neposlouchá.
4: Nekřičte tolik, co je to s váma?
1: Máme totiž pár věcí, na které jsme se tě chtěli zeptat, řekl Harry. Jako, co ještě chrání kámen kromě chloupka?
4: Psst, víte co? Přijďte potom ke mně. Neslibuju, že vám něco povím, to říkám rovnou, ale nepouštějte si o tom pusu na špacír tady. Studenti o tom nemají nic vědět. Ještě si budou myslet, že jsem vám to řekl já.
1: Takže se uvidíme za chvíli, řekl Harry. Hagrid se očoural pryč.
3: Co to vůbec schovával za zády?
1: Řekla Hermiona zamyšleně. Myslíte, že to mělo co dělat s kamenem?
2: Budu se podívat, ve kterém oddělení byl,
1: řekl Ron, který už měl práce plné zuby. Za okamžik se vrátil s celým stohem knih v náručí a hodil je na stůl.
2: Byl u draků. Hagrid si hledal rozumy o dracích. Podívejte se na tohle. Dračí druhy ve Velké Británii a v Irsku. Od vejce do pekel, příručka pro chovatele draků.
1: Hagrid si odjakživa přál mít draka. Řekl mi to hned tenkrát, když jsme se poprvé setkali, vysvětlil Harry.
2: Jenže to je proti našim zákonům,
1: namítl Ron.
2: Chov draků zakázala v roce 1709 úmluva kouzelníků, to ví každý. Mudlové by si nás těžko mohli nevšimnout, kdybychom si na zahrádce za domem drželi draky. A ostatně, draka nemůžete ochočit, je to nebezpečné. Měli byste vidět, jaké spáleniny měl Charlie od těch divokých v Rumunsku.
1: Ale v Británii přece divocí draci nejsou, zeptal se Harry.
2: Samozřejmě, že jsou, řekl Ron. Obyčejní velští zelení a hebričtí černí. Ministerstvo kouzel má spoustu práce, aby to ututlalo. Naše lidé musí každou chvíli očarovat nějakého modlu, který je zahlédne, aby na to zapomněl.
3: Takže co Hagrid pro všecko na světě zamýšlí?
1: Zděsila se Hermiona. Když o hodinu později zaklepali na dveře hájovny, překvapilo je, že všechny rolety jsou zatažené.
4: Kdo je?
1: Zeptal se Hagrid, než je pustil dovnitř a spěšně za nimi přibouchl dveře. Uvnitř bylo vedro k udušení. Ačkoliv venku byl opravdu teplý den, v krbu sálal oheň. Hagrid jim uvařil čaj a nabídl jim chlebíčky s kolčavým masem, které odmítli.
4: Tak vy jste se mě chtěli na něco zeptat.
1: Ano, přisvědčil Harry. Nemělo smysl obcházet kolem horké kaše. Mysleli jsme, že bys nám mohl povědět, co dalšího kromě chloupka ještě chrání kámen mudrců. Hagrid se na něj zamračil.
4: Samozřejmě, že nemoh. V první řadě to ani sám nevím. A za druhý, vy už takhle víte až moc, takže bych vám to neřekl, ani kdybych mohl. Ten kámen tu je z dobrých důvodů. Už ho málem ukradli u Gringotových. Počítám, že na to jste už taky přišli. A nejde mi do hlavy, jak jste se vůbec dozvěděli o chloupkovi.
3: Ale no tak, Hagride, možná, že nám to nechceš říct, ale určitě to víš. Ty přece víš o všem, co se tu děje.
1: Řekla Hermiona vlídným, vemlouvavým hlasem. Hagridovi to zacukalo vousatou bradou, bylo znát, že se usmívá.
3: Vlastně jsme jenom chtěli vědět, kdo tu ostrahu vytvořil. Říkali jsme si, komu kromě tebe Brumbál natolik důvěřuje, aby mu s tím pomáhal.
1: Hagridová hruď se při těch posledních slovech nadmula k prasknutí. Harry a Ron na Hermionu obdivně pohlédli.
4: No, myslím, že tím nemůžu udělat žádnou škodu, když vám povím tohle. Tak počkejte. Ode mě si učil chloupka. A pak tam některý učitelé kouzlili. Profesor Gabrítová, profesor Kratiknot, profesorka McGonagallová, profesor Quirrell a Brumbál sám pochopitelně taky nějaký kouzla dělal. Počkejte, na někoho jsem zapomněl, moment. No ovšem, profesor Snape.
3: Snape?
4: Jo, tak daleko jste se ještě nedostali, co? Aby vám bylo jasný, Snape pomáhal kámen ochránit, ne že ho chce ukrást.
1: Harry věděl, že Ron i Hermiona si myslí totéž, co on. Pokud se Snape podílel na zajištění kamene, muselo pro něj být snadné zjistit, jak ho zabezpečili ostatní učitelé. Pravděpodobně věděl úplně všecko, zřejmě s výjimkou zaklínadla, kterého použil Quirrell, a toho, jak obejít chloupka. Ale ty jsi jediný, kdo ví, jak se dostat kolem chloupka, že ano, Hagride? Zeptal se Harry s úzkostí v hlase. A neřekl si to nikomu, že? Ani žádnému z učitelů.
4: Kromě mě a Brumbála, to neví živá duše.
1: Aspoň, že tak, zašeptal Harry ostatním. Hagride, mohli bychom otevřít okno, já se tu snad uvařím.
4: To nemůžu, Harry, nezlob se,
1: řekl Hagrid. Harry si všiml, že se ohlédl k ohni a podíval se tam také. Hagride, co to máš? Předem však už věděl, co to je. Uprostřed ohně pod konvicí leželo veliké černé vejce.
4: Totiž to je...
2: Kde jsi ho sehnal, Hagride?
1: Zeptal se Ron a sehnul se k ohni, aby si vejce prohlédl zblízka. Muselo tě stát hotové mění.
4: Vyhrál jsem ho. Včera večer. Zašel jsem si do vsi na pár skleniček a přitom jsem si s nějakým cizím chlápkem zahrál karty. Jestli chcete vědět, myslím, že byl docela rád, když se ho zbavil.
3: Ale co si s ním počneš, až se vylíhne?
4: No, něco jsem si o tom přečet,
1: řekl Hagrid a vytáhl z podpolštáře velikou knihu.
4: Tudle jsem si přinesl knihovny. Chov draků pro zábavu a podnikání. Samozřejmě je už trochu starší, ale je tam všecko. Držte vejce ve ohni, poněvadž jejich matky na ně taky dejchají, rozumíte? A když se vylíhne, dávejte mu každý půl hodiny kbelík koňaku smíchanýho z kuřecí krví. Podívejte se tadyhle, jak rozpoznat různý vejce. Tohle tady je norskej ostrohzbetej drak. A ti jsou vzácný.
1: Vypadal velice spokojený sám se sebou, ale Hermiona s ním nesouhlasila.
3: Hagride, tenhle dům je ze dřeva.
1: Hagrid ji však neposlouchal. Přikládal na oheň a vesele si přitom něco broukal. A tak měli další důvod, proč si dělat starosti. Co by se mohlo Hagridovi stát, kdyby se někdo dozvěděl, že u sebe v hájovně ukrývá zákonem zakazovaného draka?
2: Rád bych věděl, jaké to je, když někdo žije v pohodě.
1: Vzdychal Ron, když večer co večer zápasili se všemi domácími úlohami navíc, které dostávali. Kromě toho Hermiona teď začala sestavovat rozvrh opakování i pro Harryho a pro Rona, což je dohánělo k šílenství. Pak jednou při snídani Hedvika přinesla Harrymu další vzkaz od Hagrida. Byla to jen tři slova. Už se líhne. Ron by nejraději vůbec nešel na hodinu blinkářství a místo toho vyrazil rovnou do hájovny. Hermiona však o tom nechtěla ani slyšet.
2: Hermiono, kolikrát v životě uvidíme, jak se líhne drák?
3: Přece máme vyučování, měli bychom z toho malér. A to ještě není nic proti tomu, do jaké brindy se dostane Hagrid, až se někdo dozví, co dělá.
1: Meč, šeptl Harry. Malfoy byl jen pár stop od nich a teď nečekaně zůstal stát a poslouchal. Co všecko asi slyšel? Výraz v jeho tváři se Harrymu ani trochu nezamlouval. Ron a Hermiona se spolu hádali celou cestu až do třídy a Hermiona nakonec souhlasila, že během dopolední přestávky s nimi k Hagridovi zaskočí. Když se na konci hodiny ozval z hradu zvon, všichni tři okamžitě odhodili sázecí lopatky a utíkali přes školní pozemky k okraji lesa. Hagrid je uvítal celý rozpálený a vzrušený.
5: Už je skoro venku.
1: Otevřel jim, aby mohli dovnitř. Vejce leželo na stole a byly na něm hluboké praskliny. Uvnitř se něco hýbalo a z vejce vycházely podivné cvakavé zvuky. Všichni si přitáhli židle ke stolu a se zatajeným dechem sledovali, co se stane. Náhle se ozval skřípavý zvuk, vejce puklo a na stolu žuchlo dračí mládě. Nebylo nějak vábné. Harry si v duchu říkal, že vypadá jako zmuchlaný černý dešník. Jeho ostnatá křídla byla v porovnání s hubeným černým tělem veliká. Dráče mělo dlouhý čenich s širokými nozdrami, náznak budoucích rohů a vypoulené oranžové oči. Pak mládě tíchlo a z čenichu mu vyletěla sprška jisker.
5: No není krásné,
1: zamumlal Hagrid. Natáhl ruku a chtěl draka pohladit po hlavě. Ten mu však chňapl po prstech a ukázal jim špičaté zuby.
5: Pambu s ním, on už ví, kdo je jeho mamička.
1: Vyšnil se Hagrid.
3: Hagride,
1: řekla Hermiona.
3: Jak rychle takový norští ostrohřbetí draci vlastně rostou?
1: Hagrid se jí chystal odpovědět, ale v tom zbledl jako stěna. Jediným skokem byl na nohou a hnal se k oknu.
3: Co se děje?
4: Někdo sem nahlížel škvírou mezi roletama, nějaký kluk. A teď utíká zpátky ke škole.
1: Harry se vrhl ke dveřím a podíval se ven. Dokonce ani nedálku se nemohl zmýlit. Byl to Malfoy, kdo uviděl draka. Celý příští týden zářil na Malfoyově tváři podměšilý úsměv a Harry, Ron i Hermiona z toho byli velice nervózní. Většinu volného času trávili teď v Hagridově hájovně za staženými roletami a snažili se přivést ho k rozumu. Prostě ho pusť ven, naléhal Harry. Pusť ho na svobodu.
5: Nemůžu, je ještě moc malej. Někde by umřel.
1: Společně hleděli na malé dráče. Za pouhý týden vyrostlo tak, že už bylo třikrát delší. Z nozdar mu neustále vycházel kouř. Hagrid se v posledních dnech vůbec nevěnoval svým povinnostem a jiného, poněvadž drak ho plně zaměstnával. Po celé podlaze se válely prázdné lahve od koněku a kuřecí peří.
4: Rozhodl jsem se, že budu říkat Norbert,
1: prohlásil Hagrid a díval se na draka dojatým pohledem.
4: Teď už mě opravdu pozná, jen se podívejte. No, Norberte, Norberte, kde pak máš mamičku?
2: No co nám přeskočilo?
1: Pošeptal Ron Harrymu do ucha. Jen počkej, Hagride, řekl Harry nahlas. Ještě tak dva týdny a Norbert bude dlouhý jako tvoje hájovna. A Malfoy může kdykoliv zajít za Brumpálem. Hagrid se kousl do rtu.
4: Já vím, že si ho nemůžu nechat na pořád. Přeci ho ale nemůžu jen tak vyhodit. To teda nemůžu.
1: V tom se Harry obrátil k Ronovi. Charlie, řekl. To by už přeskakuje taky, ohradil se Ron. Jestli se nepamatuješ, já jsem Ron? Ne, Charlie, myslím tvého bratra Charlieho, toho, co v Rumunsku studuje draky. Mohli bychom mu Norberta poslat. Charlie se o něj může postarat a pak ho pustit na svobodu.
2: To je báječný nápad,
1: zajásal Ron.
2: Co na to říkáš, Hagride?
1: Nakonec Hagrid souhlasil s tím, že pošlou Charliemu sovu, aby se ho zeptali. Příští týden se nekonečně vlekl. Ve středu večer Hermiona a Harry seděli sami ve společenské místnosti ještě dlouho poté, co si všichni ostatní šli lehnout. Hodiny na stěně právě odbyly půlnoc, když se otvor v podobizně naráz rozlétl a z ničeho nic tu stál Ron a svlékal si Harryho neviditelný plášť. Až do té doby byl v Hagridově boudě a pomáhal mu krmit Norberta, který teď už hltal mrtvé myši po celých bednách.
2: Kous mě,
1: řekl a ukazoval jim ruku zavázanou do zakrváceného kapesníku.
2: Ty týden nebudu z toho udržet v ruce brko. Řeknu vám, že ten drak je nejpříšernější stvoření, jaké jsem v životě viděl. Ale když posloucháte Hagrida, mysleli byste, že je to malý chlupatý králíček. Když mě kousl, poslal mě Hagrid pryč, že prý jsem ho polekal. A když jsem odcházel, zpíval mu ukolébavku.
1: V tu chvíli někdo zaťukal na temné okno.
2: Tu je Hedvika,
1: zaradoval se Harry a spěchli otevřít.
2: Určitě nese odpověď od Charlieho.
1: Všichni tři srazili hlavy dohromady a četli lístek, který sova přinesla.
6: Milý Rone, jak se máš? Děkuji ti za dopis. Norského ostrohřbetého draka si rád vezmu, jenže nebude snadné ho sem dostat. Myslím, že nejlepší bude poslat ho po mých přátelích, kteří mě mají navštívit příští týden. Potíže v tom, že nikdo nesmí vidět, že vezou draka, poněvadž je to proti zákonu. Dokázali byste ho v sobotu o půlnoci dostat na nejvyšší věž? Mohou se tam s vámi setkat a odvést si ho, dokud bude ještě tma. Odpověz prosím co nejrychleji. Srdečně zdravím, tvůj Charlie.
1: Podívali se na sebe. Máme neviditelný plášť, řekl Harry. Nemělo by to být zvlášť těžké, myslím, že plášť je dost veliký, aby nás zakryl oba dva i s Norbertem. To, že s ním souhlasili Ron i Hermiona, jasně dokazovalo, jak ošklivý týden měli za sebou. Udělali by cokoliv, jen aby se zbavili Norberta. A Malfoje. Jejich plány ovšem skřížila neočekávaná překážka. Pokousaná ruka opuchla Ronovi do rána tak, že byla dvakrát větší. Nevěděl, jestli se má odvážit zajít za Madame Pomfrejovou. Nepoznala by to, že ho kousl drak? Odpoledne však už neměl na vybranou. Rána mu ošklivě zezelenala. Vypadalo to, že Norbertovi zuby jsou jedovaté. Na večer Harry s Hermionou spěchali na ošetřovnu. Rona našli v posteli a v hrozném stavu.
2: To není jenom ta ruka, řekl jim šeptem. I když mám pocit, že mi nejspíš upadne. Malfoy řekl Madame Pomfrejové, že si ode mě chce půjčit jednu knížku. To jen, aby se mohl přijít a vysmívat se mi. Pořád vyhrožoval, že Madame Pomfrejové poví, co mě doopravdy kouslo. Já jsem jí řekl, že to byl pes, ale myslím, že mi nevěřila. Neměl jsem tenkrát při Vamprpálu Malfoje praštit, teď mi to oplácí.
1: Harry a Hermiona se ho pokoušeli upokojit.
3: V sobotu o půlnoci to budeme mít za sebou,
1: chlácholila ho Hermiona. Rona to však vůbec neuklidnilo, naopak, posadil se zpříma a na čele mu vyrazil pot.
2: V sobotu o půlnoci? Ale ne, to snad ne. Teď jsem si vzpomněl. Charlieho dopis byl v té knížce, kterou si Malfoy odnesl. Takže už ví, že se Norberta chceme zbavit.
1: Harry a Hermiona už mu nestačili nic říct, poněvadž v tu chvíli přišla Madame Pomfrejová a poslala je pryč, že prý si Ron potřebuje zdřímnout. Na to, abychom náš plán měnili, je pozdě, řekl Harry Hermioně. Nemáme už čas poslat Charliemu další sovu a je to nejspíš naše jediná možnost, jak se Norberta zbavit. Musíme to risknout. A konec konců máme neviditelný plášť a to Malfoy neví. Když to šlo oznámit Hagridovi, našli jeho tesáka, jak sedí venku s obvázaným ocasem. Hagrid otevřel okno, aby si s nimi mohl promluvit.
5: Dovnitř vás nepustím. S Norbertem je to teď všelijaký. Ale není to nic, co bych nezvlád.
1: Když mu řekli o Charlieho dopisu, vrkli mu do očí slzy, i když to mohlo být i proto, že ho Norbert tu chvíli kousl do nohy.
5: Ale to nic. Prostě si hraje. Když on je to ještě drobeček.
1: Drobeček právě mrskl ocasem do zdi, až se rozřinčela okna. Harry a Hermiona se vydali zpátky do hradu s pocitem, že se soboty snad ani nedočkají. Když pak konečně nadešla chvíle, kdy se Hagrid musel s Norbertem rozloučit, bývalo by jim ho nejspíš přišlo líto, kdyby jim ovšem nedělalo takovou starost to, co měli před sebou. Bylo zataženo, noc černočerná a oni dorazili do Hagridovy hájovny později, než chtěli, poněvadž museli počkat, až jim přestane překážet protiva, který ve vstupní síni hrál tenisovým míčkem proti zdi. Hagrid už Norberta uložil do veliké bedny, ve které měl cestovat.
5: Dal jsem mu na cestu spoustu myší a nějaký koňák a přibalil jsem mu jeho medvídka, kdyby se mu snad stýskalo.
1: Z bedny k ním doléhaly drásavé zvuky, podle kterých Harry usoudil, že Norbert se medvídkovi právě snaží utrhnout hlavu.
5: Bohem, Norberte.
1: Vzlikl Hagrid, zatímco Harry a Hermiona přikryli bednu neviditelným pláštěm a pak se pod něj postavili také.
5: Mamička na tebe nikdy nezapomene.
1: neměli tušení, jak se jim vlastně podařilo dostat bednu zpátky do hradu. Zatímco se vláčeli s Norbertem po mramorovém schodišti do vstupní síně a po temných chodbách, rychle se blížila půlnoc. Ještě jedno schodiště a po něm další, dokonce ani jedna z Harryho zkratek jim to zvlášť neusnadnila.
2: Už jsme skoro tam,
1: zafuněl Harry, když dorazili do chodby pod nejvyšší věží. Potom se před nimi náhle něco pohnulo a oni leknutím bednu divně opustili. V tu chvíli zapomněli, že jsou neviditelní, přikrčili se ve stínu a hleděli na temné siluety dvou lidí, kteří se spolu potýkali sotva 10 stop od nich. Náhle se tam rozsvítila lampa. Profesorka McGonagallová v kostkovaném županu a se síčkou na hlavě držela za ucho Malfoje.
3: Tak za tohle vás čeká školní trest. A z Miozelu se odečte 20 bodů. Takhle se toulat uprostřed noci, jak jste se opovážil?
7: Když vy to nechápete, paní profesorko, Harry Potter je na cestě sem a má sebou draka.
3: Co mi to vykládáte za nesmysly? Jak se opovažujete vyslovit takovou lež? Jen počkejte, Malfoji, promluvím si o vás s profesorem Snapem.
1: Vystoupit po strmém točitém schodišti nahoru na věž jim po takové podívané připadalo jako ta nejsnažší věc na světě. Teprve když znovu vykročili do chladného nočního vzduchu, odhodili plášť. Byli rádi, že se zas mohou pořádně nadechnout a Hermiona samým nadšením nadskočila.
3: Malfoy dostane školní trest, já se snad dám do zpěvu.
2: Obovaž se, varoval Harry.
1: Ještě se potichu smáli, jak Malfoy dopadl a čekali. Norbert sebou tloukl, div, že nerozbil bednu. Asi 10 minut poté se ze tmy snesla dolů 4 košťata. Charlieho přátelé byli veselá cháska. Předvedli Harrymu a Hermioně postroj, který si připravili, aby draka mohli nést mezi sebou. Všichni společně do něj teď Norberta bezpečně upnuli a pak si Harry a Hermiona z návštěvníky ještě potřásli rukama a ze srdce jim poděkovali. Takže Norbert konečně bude pryč. Bude pryč. Je pryč. Vydali se zpátky po točitých schodech a na srdci jim bylo stejně lehko jako v rukou, když teď nemuseli držet Norberta. Už žádné starosti s drakem a Malfoje čeká školní trest, co by ještě mohlo pokazit jejich štěstí.

0: Biggy hádanka.
1: Je chlíveček bez dvířeček, 12 ovcí v něm.
2: Co je to? Se asi ty ovečky rozutečou, co?
0: Já vím, viděl jsi v Praze na Staroměstském náměstí někdy orloj?
2: Neviděl.
0: Je tam takový velikananánský kruh a ten je rozdělený na 12 odděleníček. Aha. A každé to odděleníčko, to je jeden měsíc. Chlíveček bez dvířeček, 12 ovcí v něm je...
2: Rok!
0: Ano!

0: Peggy básnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: O zlobivé včeličce. V úlu žila jedna zlobivá včelička, která si dělala, co chtěla, a skoro nikdy neposlouchala svoji maminku. Lítala si po louce, kde a kdy se jí zachtělo, nepomáhala se sběrem pilových zrníček a neustále mlsala. Sladkosti měla totiž ze všeho nejraději. I když jí maminka často říkávala: včeličko moje milá, příliš mnoho mlsání není zdravé. A jednoho letního odpoledne se včelička zatoulala do města. Věděla, že tam má zakázáno létat, ale spousty barev a vůní ji tam zlákaly. Tolik divných budov, rostlin a zvuků ještě nikdy neviděla. Líbilo se jí to, ale po chvilce dostala hlad. Když letěla kolem městského parku, uviděla na zemi žlutou hmotu, která náramně voněla. Když se k ní přiblížila, s nadšením zjistila, že je to vanilková zmrzlina, kterou včelička ze všeho na světě nejvíce milovala. Nehleděla nalevo ani napravo a pustila se do odhozené zmrzliny. Slízala skoro celou půlku kopečku a když měla ohromně naducené bříško a chtěla se vrátit domů, nemohla se vůbec pohnout. Včelička se totiž ke sladké zmrzlině přilepila a jak byla těžká, nemohla se odlepit. Volala proto na sluníčko, aby jí pomohlo. Sluníčko, sluníčko, zahřej prosím tě zmrzlinku, ať se roztaje a mohu letět domů za maminkou. Jenomže sluníčko už skoro zapadalo a pomalu ztrácelo svoji sílu. Přilepená včelička proto slibovala hory doly, jen aby se zachránila. A budeš už poslouchat maminku? Zeptalo se sluníčko. Ano, vykřikla včelička. Slibuji, že už nebudu tolik mlsat a na slovo budu všechny poslouchat. Když to tak hezky slibuješ, pomohu ti. Usmálo se sluníčko a z posledních sil poslalo na zem silný paprsek, který zmrzlinu rozpustil a včeličku vysvobodil. A teď honem domů, zavelelo sluníčko, které už mělo dávno spát, ale rozhodlo se ještě včeličce posvítit na cestu. Děkuji ti! Snad poprvé v životě zlobivá včelička někomu poděkovala a velice ráda pospíchala domů za maminkou. Maminka se o ní již samozřejmě bála, ale když slyšela, co všechno se včeličce stalo a co všechno hodnému sluníčku naslibovala, velmi si oddychla. No a od té doby zlobivá včelička již není vůbec zlobivá. Moc dobře si totiž pamatuje, jak jí tenkrát sluníčko pomohlo ze zmrzlinové pasti a jak moc jí tu noc bolelo ze sladké zmrzliny bříško.

0: Piggy vtip.
1: Prochází se plavčík po Lipenské pláži. Nudí se. Občas koukne na hladinu. Náhle přiloží hlásnou troubu k ústům a volá na jednu z lodí.
2: 99! 99! Jste za červenou bojí! Vraťte se!
1: V zápětí za ním doběhne kolega a povídá.
3: Vždyť máme lodě jen do 80.
1: Plavčík opět přiloží troubu k ústům a volá k jezeru.
2: 66! 66! Máte nějaké problémy?
0: To znamená, že ta lodička tam byla bříškem nahoru a on ta čísla viděl obráceně.

0: Šmakové a šmakovinky, vítáme vás s Piggym u dalšího vaření. Se mnou, tedy s Laskonkou.
1: A se mnou, já jsem Piggy, ahoj.
0: Každý ví, že jsi Piggy, Piggy. Na tebe se nedá zapomenout.
2: Ty si ze mě děláš legraci, viď?
0: To víš, že ne. Než začneme s vařením, chtěla bych vám, děti, všem poděkovat za vzkazy, které mi píšete přes www.piggy.cz. Piggy mi všechny vzkazy předává.
1: Já je roznáším moc rád všem kamarádům. Hedě, Hugovi, Pjárovi, Bibi, Egonovi i Justýně. Tohle dělám, no. To já roznáším. No. A kdo na to ještě nepřišel, můžete mě, Laskonce, i ostatním kamarádům poslat vzkaz přes Piggy.cz. Dělá se to takhle. Nahoře, tam, kde si zapínáte zvuk, můžete kliknout i na to místečko, kde je napsané napište nám. No a vy už víte, kdo my jsme. Napište nám, tak to jsme my. Třeba Myšce Bibi můžete napsat, co má vyšmejdit na internetu. Tady Laskonce třeba můžete poslat nějaký váš báječný a přitom jednoduchý recept. A nebo nám napsat, co byste chtěli, abychom se všichni naučili vařit.
0: Mě by třeba moc zajímalo, co nejraději jíte. Co vám nejvíc chutná?
1: Já jim všechno, ale něco radši.
0: Tak to si na tom asi stejně jako děti. Vážně, podle vzkazů, které jsem od vás už četla, to vypadá, že jste opravdu mlzotkové a šmakovinky. A že někdy máte pěkně mlsné jazyčky. Ale mlsat se musí jak, Piggy?
1: Mlsat se prostě musí, no. Mlsat se prostě musí, to jsi řekla správně.
0: Ale Piggy, tak já ti tu otázku ještě zopakuju. Mlsat se musí jak?
1: Sladce? No vlastně někdy mám i chuť zamlsat si slaně, a nebo někdy i kysele a občas i sladko-kysele.
0: Mlsat se přece musí s mírou a hlavně zdravě.
1: Zdravě, no to myslíš určitě jenom ovoce a tak, že žádné čokolády, bonbonky, tyčinky, zákusky, že jo.
0: Kdybys jedl pořád sladkosti, to by se za chvilku pěkně kutálel.
1: No.
0: By ti odpochodovaly i zoubky za něčím zdravějším.
1: A ty umíš něco, co by byla mlsotka? A bylo by to i zdravé.
0: Jistě. Když vás pořád honí mlsna a máte tolik rádi sladké, naučíme se společně připravovat nějakou sladkost, která bude jednoduchá na přípravu, sladká, takže zaženeme tu mlsnotu a přitom tahle mňomka bude náramně zdravá.
1: Jsem napnutý zvědavostí jak napínák. Co to je?
0: Domácí myslitýčinky.
1: Myslitýčinky? Já myslel, že se kupují jen v obchodě.
0: Samozřejmě si je můžeš koupit. Ale doma připravované budou chutnat daleko líp než ty kupované. Uvidíš, až ochutnáš. Navíc v těch kupovaných je spousta zbytečného cukru a tuku. Když si něco vaříš doma, máš přehled o tom, z čeho vaříš a kolik tam čeho opravdu dáváš.
1: Oho.
0: My si upečeme takové myslitýčinky, ve kterých budou vitamíny, důležitá vláknina a přece jenom méně cukru než těch kupovaných. Navíc se hodí i jako svačinka, ať už do školy nebo na výlet. Zaženou totiž hlad, zasytí a ještě dodají energii. Tak se do toho pustíme?
1: Pustíme!
0: Piggy, nachystej prosím tě tohle. Jeden hrnek ovesných vloček, obyčejných přírodních.
1: Mám.
0: Půl hrnku mandlí a jiných oříšků, třeba lískových nebo kešů. Záleží na vás, jak moc máte tyčinky rádi oříškové. Půl hrnku vašeho oblíbeného sušeného ovoce. Tady opět existuje spousta variant. Můžou to být meruňky, rozinky, švestky, báječné jsou i brusinky. Nebo si ovoce můžete namíchat. Od každého trochu. Je to prostě jenom na vás.
1: Jú, to se dají vymýšlet pořád nové a nové varianty, víš?
0: Právě proto je to zábava. Nikdy to nebude stejné. Tak dál. Budeme potřebovat ještě malou lžičku z kořice, jeden měkký banán a asi 4 lžičky jablečné přesnídávky.
1: A čím to osladíme? To tam nedáme vůbec žádný cukr?
0: Já myslím, že nebude potřeba. Pokud bys chtěl ale sladší, můžeš přidat 1 nebo 2 lžíce medu. Teď mi zopakuj, co máme všechno nachystáno.
1: Obecné vločky, sušené ovoce, oříšky, trochu z kořice, banán a jablečnou přesnídávku.
0: Správně. Ze sušeného ovoce si vybereme dneska třeba...
1: Mám tu brusinky.
0: Tak ty brusinky. Začneme tím, že Piggy vyloží plech pečícím papírem a na něj dáme vločky a mandle z oříšky.
1: Laskonko, víš, na co je pečící papír dobrý?
0: Nespálí se na něm pečivíčko.
1: No, to je možné, ale hlavně se do něj krásně bzunká, když hraješ na hřeben.
0: Pich, já nevím, jak se hraje na hřeben. Musíš mi to někdy ukázat. Ale teď, prosím tě, nehraj na nic a rozprostři mandle, vločky a oříšky na papíře po celé ploše plechu. Dáme asi tak na 10 minut péct, jen tak, aby trošičku zezlátl. A teď, Piggy, oloupej a rozmačkej banán. Musí být hodně zralý. Bude ale dobré, když odkrojíme špičky banánu. U takhle zralých banánů je to zdravější. Když je zralý, půjde ti lehce rozmačkat vidličkou. K banánu přidej 4 lžičky jablečného pyré, oříšky a sušené ovoce a všechno to zamíchej. Já zatím vytáhnu plech s vločkami a oříšky z trouby. Jej zapálí, pálí. Přisypuje do tvé směsi a ty všechno zamíchej dohromady. Směsí naplníme dno zapékací misky. Tuhle misku si také můžete vyložit pečícím papírem, ať je umývání nádobí po vaření pak snadnější. Snažte se, aby vrstva té směsi byla všude stejně vysoká, aby se to všude stejně propeklo. Tak a dáme do trouby. Pečeme asi půl hodiny na 180 stupňů.
1: Vypadá to skvěle, laskonko. Dál bych si to klidně už teď nepečené.
0: Ještě budeš muset chvilku počkat, Piggy. Po vytažení z trouby to necháme chvilku vystydnout a pak já, u dětí doma maminka, nakrájíme tu hmotu nožem na tyčinky. Mělo by vám to krásně držet a nerozpadávat se při krájení. Jsem zvědavá, co na to Piggy řekne.
1: Já vezmu ochutnat kocouru Vojtovi. On má pořád hlad. Asi, že tolik běhá a skáče. No tak to by se mu svačinka určitě šikla. Pochutná si a nesloustne.
0: To je dobrý nápad. Napečeme do zásoby všem kamarádům, ať mají zdravé svačinky. A vy, děti, najdete recept i postup opět na www. www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Těším se na vás zase příště, mlsotkové a šmakovinky.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Dva kohouti. Byly jednou dva kohouti. Jeden na hnojišti, druhý na střeše. A oba dva byli stejně domýšliví. Ale který z nich byl užitečnější? Co myslíš? Řekni. My si stejně budeme dál myslet své. Slepičí dvorek byl oddělený plotem od dalšího dvora. Tam bylo hnojiště a na něm rostla velká okurka. Dobře věděla, že je vlastně skleníková rostlina. To je rodem, říkalo cosi uvnitř v okurce. Ne každý se narodí jako okurka, musí být i jiná stvoření. Slepice, kachny a veškeré osazenstvo sousedního dvorku jsou taky živí tvorové. Ke kohoutovi ze dvora já vzhlížím, když si tak sedí na plotě. Ten je ovšem jinak důležitý než kohout na střeše. Sedí sice vysoko, ale přitom nedovede ani pípnout, natož zakokrhat. Nemá ani slepice, ani kuřátka. Myslí jen na sebe a potí přitom zelenou měděnku. Pane, náš kohout, to je teprve kohout. Jen se na něho podívejte, jak se vykračuje. To je tanec. Poslechněte si, jak kokrhá. To je hudba. Kam přijde, všude je slyšet, jaký je trubač. Kdyby tak chtěl přijít sem, kdyby mě tak chtěl sežrat, i s listy a se stonkem, to by byla blažená smrt, pravila okurka. V noci přišla hrozná bouřka. Slepice z kuřaty a taky kohout vyhledali přístřeší. Vichr porazil plot mezi dvorky. To byl rachot. Tašky padaly ze střechy, ale kohout na korouhvičce seděl pevně. Dokonce se ani netočil. Netočil se, i když byl mladý, čerstvě ulitý, protože to byl rozvážný a usedlý kohout. Už se starý narodil. Nebyl jako ti poletující ptáci nebeští, vrabčáci a vlaštovky. Těmi pohrdal. Pípálci. Malé je to a ještě ordinérní. Holuby byly velcí, leskly se a zářily jako perleť, dokonce vypadaly jako kohout na korouhvičce. Ale jsou tlustí a pitomí a nemyslí na nic jiného, než jak si nacpat něco do chřtánu, říkal kohout na korouhvičce. A je s nimi hrozná nuda. I tažní ptáci občas přilétli na návštěvu. Vyprávěli mu o cizích zemích, o vzdušných karavanách. Strašlivé příběhy o dobrodružstvích s dravci. Poprvé to bylo nové a zajímavé. Ale později už kohout věděl, že se opakují a že vykládají pořád totéž a to je nuda. Všechno je nuda. S nikým není řeč. Všichni jsou nezajímaví a nezábavní. Svět není k ničemu, prohlašoval. Všechno je nesmysl. Kohout na korouhvičce byl, jak se říká, blazeovaný. A proto by býval byl pro okurku určitě zajímavější, kdyby to byla tušila. Ale ona se zhlížela v kohoutovi z hnojiště. A ten teď právě kráčel přes dvorek k ní. Plot ležel povalený na zemi, ale už bylo po bouřce. Co jste říkali tomu kokrhání? Ptal se kohout slepic a kuřat. Bylo to poněkud drsné. Scházela tomu elegance. Slepice z kuřaty vstoupily na hnojiště. Jen kohout přikráčel za nimi vznešeným krokem. Zahradní tvore, oslovil okurku. Z těch dvou slov okurka poznala, že má rozsáhlé vzdělání a dočista zapomněla, že do ní klove a požírá ji. Blažená smrt! Slepice přiběhly, kuřata přiběhla a jak se rozeběhne jedna, rozběhnou se i ostatní. Slepice kdákaly a kuřata pípala a s obdivem zírali na kohouta. Byly na něho pyšné. Byl z jejich rodu.
1: Kikiriki, kokrhal. Z kuřat budou hned veliké slepice. Stačí, když ztratím slovo ve slepičím dvorku světa.
0: A slepice kdákaly a kuřata pípala po něm. A kohout jim zvěstoval velikou novinu.
1: Kohout umí snášet vejce. A víte, co v takovém vejci je? Bazilišek. A pohled na takového baziliška nikdo nevydrží. Vědí to lidé a teď to víte i vy. Teď víte, co všecko ve mně je. Víte, co já jsem za chlapáka nad všechny slepičí dvorky na světě. Potom kohout zamával křídly, zatřepal hřebínkem a zakokrhal. Všem slepicím a všem kuřátkům přeběhl mráz po zádech, ale byly hrozně pyšné, že někdo z jejich rodu je takový chlapák nad všechny slepičí dvorky na světě. Slepice kdákaly a kuřata pípala, aby to slyšel i kohout na střeše. Však to taky slyšel, ale vzdor tomu se ani nepohnul. Všecko je to nesmysl, říkal si kohout na střeše. Kohout na hnojišti nikdy žádné vejce nesnese a mně se nechce. Kdybych chtěl, snesl bych vejce já. Pukavec, záprtek, ale svět mi ani za ten pukavec nestojí. Všecko je to nesmysl a teď se mi nechce už ani sedět. A tak se kohout ze střechy ulomil, ale kohouta ze dvorku nezabil. I když to tak bylo vypočítané, jak tvrdili slepice. A jaké si z toho vezmeme po naučení? Je přece jen lepší kokrhat, než být blazeovaný a ulomit se.

0: Čtvrtá kapitola. Celý příští den putovali lesem rovnou do Muminího údolí. Šňupálek hrál, aby všechno trochu zpříjemnil. Někdy kolem 5:00 došli k cestičce s velkou cedulí, na které bylo napsáno taneční parket touto cestou, obchod. O, já bych tančila, zvolala slečna Ferka a zatleskala tlapkami. Na tancování nemáme čas, když má nastat zánik světa, řekl Ferko. Jestli si ale vůbec máme zatančit, tak to musíme udělat teď, prohlásila slečna Ferka. Milý bratříčku, vždyť už za 2 dny ten svět zanikne.
1: Třeba v tom obchodě bude limonáda, poznamenal čenich.
0: A vede stejným směrem, jaký potřebujeme, dodal Mumínek.
2: Mohli bychom se naskok podívat, jak ten taneční parket vypadá, usoudil Šňupálek, když půjdeme kolem.
0: Ferko vzdychl a tak na cestičku odbočili. Byla to rozmarná cestička, vinula se v oklikách sem tam, zahýbala a skákala všemi směry a někdy ze samé rozpustilosti udělala sama na sobě uzel. Chůze po takové cestě neunaví, a možná se po ní dojde k cíli spíš, než po cestě rovné a nudné.
1: Jak to tak vypadá, měli bychom být každou chvíli doma, poznamenal Mumínek.
0: Řekni nám něco o vašem údolí, žadonila po něm slečna Ferka.
2: Je to údolí, kde se každý cítí v naprostém bezpečí, vyprávil Mumínek. Při raním probuzení je každý veselý a večer se libě usíná. Je tam strom na šplhání, v jehož koruně postavím dům a jedno naprosto tajné místo, jak ti ukážu. Maminka obložila všechny záhony mušlemi a na verandě svítí pořád slunce. Všechno tam voní a máme vlastní most, co postavil tatínek a přes ten most se dá jezdit trakařem. Objevil jsem taky moře a kousek toho moře je náš.
1: Dřív si jenom vykládal, jak je hezky všude, kde jsi nebyl, poznamenal čenich.
0: To bylo kdysi, odpověděl Mumínek. Na cestě byl další zákrut a tam se nacházel obchod, navíc velice hezký. Kolem dokola rostly v pečlivě udržovaných řádcích nejrozmanitější květiny a na nevysokém sloupku byla položená stříbrná koule, v níž se jako v zrcadle odrážel celý les i bílý dům s trávou na střeše. Na domě po různu visely cedule hlásající, že je zde k dostání mýdlo, sladké dřevo a výborný opalovací olej. Mumínek vyšel po schodech ke dveřím a otevřel je. V domku hned zacinkal zvoneček. Vstoupili do obchodu. Venku zůstala jenom slečna Ferka, aby si prohlédla svůj obraz ve stříbrné kouli. Za pultem seděla babka s lesklýma myšíma očkama a bílými vlasy.
3: No ne, tolik dětiček. A co pak byste chtěli?
1: Limonádu, prohlásil čenich. Nejraději červenou.
0: Máte řádkovaný nebo čtverčkovaný sešit? Zeptal se Ferko, neboť si chtěl zapisovat vše, co se při srážce s kometou třeba stane.
3: Samozřejmě, že máme, odpověděla babka. Má to být sešit modrý?
0: Raději jiný, odpověděl Ferko. Modré sešity totiž používají jenom Ferkové maličcí.
2: Já bych tak potřeboval nové kalhoty, ozval se Šňupálek. Nesmí ale vypadat moc nově. Je mi příjemně pouze v takových, co mi pěkně padnou.
3: No právě, řekla babka a vylezla na žebřík, aby sundala několik kusů kalhot pověšených u stropu.
2: Ty vypadají hrozně nové, namítl Šňupálek znepokojeně. Nemáte starší?
3: To jsou asi nejstarší kalhoty, co mám na skladě, prohlásila babka. Zítra ale budou o něco starší, dodala nadějně a podívala se na Šňupálka spod brýlí.
2: No tak dobrá, řekl Šňupálek. Zajdu tady za roh a vyzkouším si je. Jsem zvědavý, zda mi pěkně padnou.
1: A pak zmizel v zahradě. Ferko seděl a psal do svého nového sešitu.
3: Tak co by si přál skříteček? Zeptala se babka Mumínka.
2: Čelenku, odpověděl tázaný vážně.
3: Čelenku, odpověděla babka s údivem. Nač ji potřebuješ?
4: Daj slečně Ferce,
1: vykřikl čenich, který seděl na podlaze a srkal slámkou limonádu.
4: Co jí potkal, je do ní celý poblázněný.
3: To přece není nic poblázněného dávat dámě šperky, pravila babka. Jsi ještě moc malý, abys to chápal. Vždyť šperk je vlastně pro dámu jediný správný dárek.
4: No, pravda,
1: řekl čenich a schoval čumák ve sklenici s limonádou. Babka prohlížela všechny své poličky z dola až nahoru, ale žádnou čelenku neobjevila.
3: Není třeba pod pultem? Upozornil jí Mumínek.
1: Babka se podívala pod pult.
3: Ne, není ani tam. Nepřišel by ti třeba vhod pár rukaviček?
2: Tak nevím, pravil Mumínek a na tváři se mu rozhostil smutek.
1: V tom cinkl na dveřích zvonek a do obchodu vešla slečna Ferka.
3: Dobrý den, řekla. Vy máte v zahradě takové hezké zrcátko. Co jsem ztratila své zrcátko, mohla jsem se zhlížet pouze v kalužích a v těch vypadá obličej nějak podivně.
1: Babka mrkla na Mumínka, sundala něco z poličky a rychle mu to strčila do tlapky. Když se Mumínek na věc podíval, zjistil, že jde o malé kulaté zrcátko se stříbrnou obrubou a s červenou růží z rubínů na zadní straně. Mumínek se na babku podíval a zasmál se. Slečna Ferka nespozorovala nic.
3: Nemáte nějakou medaili náhodu?
1: Jak prosím? Otázala se babka.
3: Medaile, odpověděla slečna Ferka. Hezké hvězdy, co nosí páni s oblibou na krku.
1: Ach tak, ovšem, vykřikla babka.
3: Medaile, no pochopitelně.
1: A prohlédla z dola až nahoru své poličky, podívala se pod pult a všude, kam se dalo.
3: Vůbec je? Nemáte?
1: Zeptala se slečna Ferka a oči se jí zalily slzami. Babka se zatvářila nešťastně, ale najednou jí něco napadlo. Vylezla po žebříku až k té nejhořejší poličce, vytáhla krabici s ozdobami na vánoční stromek a opatrně z ní vyndala velkou, hezkou hvězdu.
3: Představte si, řekla. Jednu medaili tady přece mám.
2: Je, ta je krásná, zašeptala slečna Ferka a obrátila se k Mumínkovi se slovy. Je pro tebe, za to, že jsi mě zachránil před jedovatým keřem.
1: Mumínek byl tak dojat, že oněměl. Poklekl a slečna Ferka mu pověsila medaili na krk. Leskla se nevídaným třpitem.
2: Měl by ses vidět, jak si hezký, dodala.
1: Mumínek jí pak ukázal zrcátko, které schovával za zády a řekl,
2: to je zase pro tebe. Můžeš se v něm dívat taky na mě.
1: Zatímco se oba zhlíželi v zrcátku, cinkl zvonek u dveří a vešel Šňupálek.
2: Bude, myslím, nejlíp, když kalhoty napřed trochu zestárnou, řekl. Ještě mi pěkně nepadnou.
3: To mě mrzí, pravila babka, že bys ale potřeboval nový klobouk.
1: Šňupálek si stáhl svůj starý zelený klobouk ještě víc na uši a s ustrašenou tváří řekl,
2: moc velice vám děkuji, ale náhodou mi zrovna došlo, jakým nebezpečím je nadměrně velký majetek.
1: Ferko po celou tu dobu seděl a psal si do svého sešitu, ale pak povstal a pravil.
2: Když jsou ve hře komety, není dobré zdržovat se v obchodech nepřiměřeně dlouhým vybíráním zboží. Čenichu, vypij i hned limonádu.
1: Čenich do sebe obrátil celou sklenici limonády, až mu zaskočilo v krku.
2: začal ze sebe vydávat prapodivné zvuky a pak všechno vyvrhl na koberec.
4: Pozvracel jsem se,
2: vykřikl vyčítavě. To on dělá pořád, vysvětlil Mumínek přítomným a dodal. Tak my už pomalu půjdeme, ne?
4: Co to všechno stojí?
2: Zeptal se Ferko.
1: Babka se dala do počítání a Mumínek si přitom bezděčně uvědomil, že nemá peníze. Zeptal se obočím ostatních, jak na tom jsou, ale podle jejich čenichů usoudil, že taky nic nemají. To je pěkné nadělení. Tak 40 halířů za sešit a 34 halíře za limonádu, řekla babka. Hvězda stojí 3 zlatky a zrcadlo 5, protože má na zadní straně rubíny. Celkem to dělá 8 zlatek a 74 halíře. Všichni zarytě mlčeli. Slečna Ferka položila s hlubokým povzdechem zrcátko na pult a Mumínek si začal rozvazovat šňůrku své medaile. Čenich hleděl na koberec zmáčený limonádou a Ferko v duchu uvažoval, zda má sešit větší nebo menší hodnotu, když je v něm něco napsáno. Babička se na ně spod brýlí podívala a řekla: tak, milé dětičky, a pak tady máme ty staré kalhoty, co Šňupálek nechtěl, stojí rovných 8 zlatek. Jedna položka ruší druhou, takže mi vlastně nejste dlužní vůbec nic.
2: Je to skutečně správně? Podivil se Mumínek.
1: Jistě, že ano, odpověděla babka. Kalhoty přece zůstávají u mě.
2: Ferko se pokusil spočítat všechno z hlavy, ale nemohl se dopočítat. Napsal si tedy do svého sešitu seznam všech věcí. Sešit 40 halířů. Limonáda v závorce vyplivnutá 34 halíře. Medaile 3 zlatky. Zrcátko v závorce s rubíny 5 zlatek. Celkem 8 zlatek a 74 halíře. Kalhoty 8 zlatek. 8 rovná se 8. Zbývají 74 halíře.
1: To přece souhlasí, řekl Ferko s podivem.
4: 74 halíře ale zbývají, namítl čenich. To bychom měli ještě dostat.
2: Nebuď takový puntičkář, pravil Šňupálek. Řekněme, že je to vyrovnáno.
1: Uklonili se babičce a slečna Ferka udělala pěkné pukrle. Ve dveřích se ještě zeptala, je taneční parket daleko?
4: Kde pak, odpověděla babka, jenom kousek.
1: Tančit se ale začíná až po východu měsíce. Uprostřed lesa se Mumínek zastavil a řekl, ta střecha prostlá trávou nevypadala zvlášť spolehlivě. Co kdybychom se té paní zeptali, jestli se nechce taky schovat do naší jeskyně?
4: Do mé jeskyně, řekl čenich. Mám se jí jít zeptat?
2: No, zajdi tam, řekl Šňupálek.
1: Čenich odkvapil a ostatní se posadili u cesty a čekali, až se vrátí.
2: Znáš ten nový tanec, ten, jak se mu říká, zeptala se slečna Ferka.
1: Ne, odpověděl Mumínek, já mám rád valčík.
2: Nebudeme mít na tančení čas, pravil Ferko, podívejte se na nebe.
1: Všichni pohlédli nahoru, slečna Ferka však nikoliv.
2: Zvětšila se, řekl Šňupálek. Včera byla ještě jako mravenčí vajíčko. Teď vypadá jako pomeranč. Skoro se mi zdá...
4: Tango, ale umíš, že?
1: Přerušila ho slečna Ferka. Jeden krůček stranou a dva dozadu.
2: To teda není těžké, připustil Mumínek. Milá přitroublá sestro, řekl Ferko, proč ty se nikdy nedržíš toho, o čem je řeč?
1: Však jsme začali mluvit o tanci, odpověděla slečna Ferka, a ty si najednou spustil o kometě, já mluvím pořád o tanci.
2: Oba začali zvolna měnit barvu. Tu přiběhl čenich.
4: Nechce! zvolal. Přečká všechno ve sklepě na zavařeniny, ale pozdravuje vás a děkuje a každému posílá lízátko.
2: Neřekl jsi náhodou sám, aby ti je dala, zeptal se Mumínek.
4: Co tě napadá?
2: Odpověděl čenich rozhořčeně.
4: Měla sama dojem, že na ně máme nárok, když nám zůstala 74 halíře dlužná. Řekl jsem jenom, že je to svatá pravda.
0: Pak putovali dále a cesta s nimi. Tmavé slunce kleslo mezi smrky a uložilo se ke spánku za obzorem. Místo něho vyšel měsíc. Měl však podivně bledozelenou a matnou barvu. Kometa svítila stále silněji. Byla skoro tak velká jako úplněk a ozařovala svým neskutečným červeným světlem celý les. Taneční parket ležel na malé mítině, zdobili jej věnce ze světlošek. Na kraji lesa seděla velká kobylka luční, ladící housle. Mítina byla plná skřídků a různých tvorů, kteří čekali, až se začne tančit. Malé vodní žínky se opovážily ven ze svých vyschlých močálů a lesních jezírek. Taneční parket se hemžil drobotinou a pod břízami seděla spousta lesních žínek. Lesní žínka je drobná dáma s překrásnými vlasy, která bydlí v kmeni stromu. Za noci jej opouští a houpá se na listí. V jehličnatých stromech se zpravidla nevyskytuje. Slečna Ferka vytáhla zrcátko, učesala si ofinu a podívala se, zda jí květina za uchem sedí na správném místě. Mumínek si upravil svou medaili. Na takovém velkém bále ještě nikdy nebyli.
5: Neurazí se kobylka, když trochu zahrají na foukací harmoniku, zašeptal Šňupálek.
2: Hrajte spolu, řekl Ferko. Nauč jí písničku Vy zvířátka malička, velice vám sluší na oháňce mašlička.
5: To by nebylo špatné, souhlasil Šňupálek.
2: A pak vzal kobylku luční za keř, aby ji novou písničku naučil. O chvíli později se za keřem ozývaly nesmělé tóny napřed jednotlivě, pak několik po sobě a nakonec trilky a kousky melodie. Drobotina a lesní i vodní žínky přestali povídat a všichni se schromáždili na louce k poslechu.
5: Hrají pěkně, říkali, určitě se přitom bude dobře tančit.
4: Maminko, řekl jeden drobeček a ukázal na Mumínka, tam stojí generál.
2: Celá rodina přišla k Mumínkovi a obdivovala jeho medaily. Ty máš na sobě krásné chmíři, říkali slečně Ferce.
0: Lesní žínky se směly střídavě zhlížet v jejím zrcátku s rubínovou růží na zadní straně a každá vodní žínka udělala do Ferkova sešitu 3 mokré křížky místo podpisu. Tu se však za keřem ozvala píseň. Vy zvířátka malička, velice vám sluší na oháňce mašlička. Ani jeden tón nescházel. A před návštěvníky se objevil Šňupálek a kobylka luční, jak o 106 vyhrávají. Nastalo velké hemžení a pobíhání, než se všechny páry našly. Zakrátko si však každý nalezl k tanci svého nejlepšího společníka a všichni kroužili po parketu.
4: Ty přece výborně tančíš, řekla slečna Ferka. Jaký je to tanec?
2: Vlastní výtvor, odpověděl Mumínek. Vymyslel jsem ho právě teď.
0: Ferko vybídl k tanci vodní žínku s rdesnem červenavým ve vlasech a měl trochu potíže s udržováním taktu. Čenich se točil v kole s tím nejmenším drobečkem a připadal si náramně veliký. Bylo totiž nad slunce jasné, že drobeček ho obdivuje. Komáři tančili stranou ostatních a ze všech koutů lesa se na tu podívanou schromažďovali kradoucí se, lezoucí a skákající noví hosté. Nikoho ani nenapadlo myslet na kometu, jež letěla noční temnotou samotná až hnoucí. Asi ve 12 hodin
2: vyvalili velký sud s jablečným vínem a každý dostal pohárek z březové kůry na pití. Světlušky se slétly dokupy a utvořily uprostřed tanečního parketu kouly. Všichni ostatní se posadili kolem ní, pojídali obložené chlebíčky a pili víno.
4: Teď si budeme něco povídat, řekl čenich. Neznáš nějakou příhodu, Drobečku?
6: Ne, odpověděl Drobek a strašně se styděl. Možná jednu.
4: Tak nám ji řekni, vybídl ho čenich.
6: Byla jedna lesní myš a jmenovala se Pimpa.
2: Zamumlal Drobeček a hleděl na ně stydlivě přes tlapky.
4: No a dál?
2: Zeptal se čenich povzbudivě.
6: To je všechno,
2: zašeptalo zvířátko a schovalo se do mechu. Všichni se z plných plic zasmáli a někteří zatloukli svými oháňkami na buben.
1: Zahraj něco, při čem se dá pískat, zavolal Mumínek.
7: Tak si dáme písničku tralalalal, tralalala, řekl Šňupálek.
6: Ta je taková smutná, namítla slečna Ferka.
7: Jenom jí zahraj, řekl Mumínek, dá se hezky pískat.
2: Šňupálek ji tedy spustil, Mumínek k ní pískal a všichni ostatní zpívali refrén.

Slečna Ferka vzdychla a řekla, přišla na mě trudnomyslnost. Je to jako ušité na nás. Máme unavené nožky a netrefíme domů. Máš je unavené, protože si na nich moc tančila, řekl Ferko a vyprázdnil svůj pohár. Určitě domů trefíme, zvolal Mumínek. Hlavu vzhůru. Přijdeme domů, maminka bude mít nachystaný oběd a řekne, jak jste to všechno přežili. A my řekneme, nemáš ani tušení, co všechno máme za sebou. A já dostanu perlový kroužek na nohu, zašeptala slečna Ferka. A z jedné perly ti pořídíme kravatovou jehlici. Ano, odpověděl Mumínek. Nosím ovšem kravatu dost málo. Jednu perlu pověsím na krk svému tajemství, dodal čenich. Mám tajemství, jeho jméno začíná na K a končí na E. A všude se mnou chodí. Celou dobu, co jsem byl pryč, po mně toužilo. Není zatím K náhodou O? Zeptal se Ferko. Neřeknu, vykřikl čenich. A hrát nesmíš. Šňupálek pořád hrál jednu píseň za druhou. Byly to uspávající písně večerní a písně na rozloučenou. A tak drobotina a vodní žínky začaly odcházet zpět do lesa. Lesní žínky se ztratily a slečna Ferka usnula se zrcátkem v tlapce. Nakonec písně umlkly a

0: Figy hádanka.
1: Utálí se zlatý míč, padne tma a míč je pryč.
0: Co to je?
2: Já jsem ho viděl na zahradě. Kutálel se a pak spadnul pod stodolu.
0: Počkej, kocoure, ty jsi jak malé koťátko, ty bys si pořád jenom hrál. No. Počkej, to nebude ono. Padne tma a míč je pryč a míč byl zlatý. To je jednoduché.
2: Jo, a co?
0: Sluníčko.
2: Je,
0: sluníčko,
2: pravda. Tam já se rád vyhřívám. Mě.

0: Básničku.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: O Charlestoncích. Děvčata, dávejte dobrý pozor. Může se stát, že k vám v noci pod okno přiskáče malý Charlestonec. Nakoukne oknem, hodí vám obě vaše ponožky daleko pod postel a pohodí na jejich místo jednu svoji ponožku. Proč to udělá? Inu, Charlestonci jsou moc hezcí hoši, ale mají jednu tuze nepěknou vlastnost. Skáčou o jedné noze celou noc po světě a hledají sestry, a to právě pomocí kouzla s tou jednou ponožkou. Takové rozespalé děvče si jejich ponožku natáhne na nohu a najednou se stane sestrou Charlestonců. Pocítí náramnou touhu skákat o jedné noze do Charlestonu a také tam honem skáče. Je to sice za 12 horama a 21 potoky, ale to nevadí. Za chvíli je tam. A to se už odevšud se skáčí hezcí charlestonští hoši a hned sestřička naše milená zaštupují nám naše děravé ponožky. A co má taková sestřička charlestonských hochů dělat? Inu, začne štupovat ponožky svých bratrů, kterých však oni dokážou při svém hopsání proděravět neuvěřitelné množství. A tak takové děvče vlastně musí už navždy jen štupovat ponožky. I když se má přitom jinak báječně, protože charlestonští hoši se o svoji sestřičku přímo vzorně starají a navíc za každou zaštupovanou ponožku dostane pusinku. Teď ale, jak se takového kouzla zbavit? Inu, šikovné děvče začne najednou fňukat, že by potřebovalo naštupování zlatou jehličku. V tu chvíli ji dostane. Ale děvče musí fňukat dál, že by potřebovalo stříbrnou štupovací nit. I tu v mžíku dostane. Ale děvče fňuká dál, že by potřebovalo skleněný štupovací hříbek. A ten nedostane, protože jej charlestonští hoši vůbec nemají. Každý totiž při hopsání rozbíjí. A tak takové děvče řekne, nedá se nic dělat, moji milí bratříčci, musím si pro hříbek doskákat sama domů. A přehopsá zase těch 21 potoků a 12 dohor a hop oknem do svého pokoje, vyhrabe tam spod postele svoje dvě ponožky, charlestonskou stáhne a vyhodí oknem ven. Natáhne si pěkně svoje ponožky a přestane být sestrou charlestonců. Pravda, nějaký čas budou charlestonští hoši pod oknem žebronit, aby jim zaštupovala jejich děravé ponožky. No ale to pak záleží na děvčeti, zdali jim jich pár zaštupuje. Ale už to dělat nemusí, protože není jejich sestrou. Konec konců charlestonští hoši by také mohli přijít k rozumu a nechat toho bláznivého hopsání o jedné noze, při kterém se ponožky tak derou.

0: Chápečku, jak se dostanu nejrychleji na nádraží?
1: Musíte utíkat. Ale kterým směrem?
2: No to už mu právě neukázal.

0: Proč třikrát ahoj? Jedno ahoj ti nestačí?
1: Nestačí, Piggy. Když zdravím svoje kuchaříčky a chci jim naznačit, že dnes budeme připravovat něco doopravdy hodně mňamkózního, tak mi třikrát ahoj přijde jako parádní pozdrav.
0: Jo, a co pak tak mňamkózního si dnes ochutnám?
1: Chtěl ses asi zeptat, a co pak ti, milá laskonko, můžu dnes pomoci udělat dobrého? Co?
0: No, původně ne, ale teď jako, kdybych se na to zeptal, jo, takže s čím ti můžu pomoct, abych to pak sloup?
1: A na co by se ti zbíhaly sliny nejvíc?
0: Na něco sladoučkého. A hlavně, aby to nebylo zelené. Jak je to moc zelené? Kouká z toho nějaká ta tvoje super zdravá a super zelená mňamka.
1: Ale vždycky si pochutnáš, tak se nedělej.
0: Jenomže ta zelená, zelenina.
1: No to snad nevadí. Zelenina je většinou co?
0: Zdravá, no.
1: No, zdravá. A dobře připravená je to i prvotřídní mňamka. To už bys mohl vědět.
0: Já to vím, ale dnes nejsem zeleninově naladěný.
1: A banánově naladěný bys byl?
0: No tak to Určo.
1: Co je to Určo?
0: No to říká myška Bibi, Určo. Znamená to určitě. Na banány jsem určitě úplně naladěný. Jako basá tydlidům banánům, tak jsem naladěný.
1: Dnes si připravíme takové banánové bombónky. Takové jednohubky. Prostě svačinku, která zažene mlsnou a udělá radost. A navíc třeba i parádu.
0: Takže by se dala tahle mňamka udělat i na narozeninovou oslavu?
1: No na narozeninové oslavy je jak dělaná.
0: Tak to jí budeme říkat narozeninový mls tydlidům banánům. Co ty na to?
1: No tak třeba když chceš, tak narozeninový mls tydlidům banánům.
0: Co na něj budeme potřebovat?
1: Připrav, prosím tě, 2 banány, arašidové máslo, šokoládu a trochu kokosového oleje. Dál pak připrav prkénko na krájení, kulatý nůž, dřívka na nanuky, rendlík a tác vyložený pečícím papírem.
0: Škoda, že se nedělá ječící papír. Ha, to by mě bavilo. Tak jen ten pečící. Všechno mám, co teď?
1: V prvé řadě je potřeba nakrájet banány. Oloupej je tady a nakrájej na kolečka. Tak, ani tlustá, ani tenká. Zkrátka tak akorát.
0: Takhle používám ten kulatý nůž, takže se nemůžu říznout. Dělám to dobře.
1: Ano, děláš to moc dobře, Piggy. Přesně tak. Teď musíme banánová kolečka slepit jako cukroví arašidovým máslem. Tady u arašidového másla jsem si vzpomněla na jednu věc. My ho spolu používáme docela často, viď?
0: No, protože je dobré.
1: No to je. Ale snažte se vybírat to máslo s vysokým obsahem oříšků. Dá se sehnat i 100%. To znamená, že je vyrobeno opravdu a pouze jen z oříšků. K dostání jsou nejrůznější druhy. Ale vyhledejte si to opravdu kvalitní, vyplatí se vám, jsou v něm zdraví prospěšné látky z oříšků bez nějakých zbytečných příměsí navíc.
0: Jasně, tak na narozeninový mls tydlidům banánům jen to nejlepší arašídové máslo. Takže slepujeme banánová kolečka.
1: Ano, je několik možností, jak to udělat. Buď kulatým nožem namazání Namažte jedno kolečko vrstvou arašídového másla a přiklopte ho druhým kolečkem. Ale při téhle metodě se může stát, že pak budete hodně upatlaní.
0: Já jsem upatlaný rád, aspoň je vidět, že jsem ti pomáhal.
1: Jenže to tvé upatlání pak všem kolem přidělává práci navíc, víš? A to my nechceme. Proto jsem vymyslela jinou věc. Pokud má doma maminka soupravu na zdobení cukroví, takový pytlíček s hubičkou, který naplníte krémem, nebo v našem případě arašídovým máslem, a pak ho opatrně hubičkou vytlačujete přesně tam, kam potřebujete.
0: Tak ten použijeme, že ty tu ten pytlíček s hubičkou někde máš, co?
1: Tady.
0: No jo, já to tušil.
1: Naplnila jsem ti ho už arašídovým máslem, takže jen opatrně vytlačuj máslo na připravená banánová kolečka.
0: Takhle.
1: Děláš to výborně. Ničeho se nebojte, kuchaříčkové. Je to opravdu jednoduché. Nezapomeňte přiklopit druhým kolečkem banánu. Vzniknou nám takové mini banánové sendviče.
0: Tedy, Laskonko, já bych už skoro i ochutnal.
1: I ty jeden mlsoune. Vím, že je to lákavé. Skoro bychom to už mohli nechat takhle. Ale ještě to není všechno. Pokračujeme. Teď do každého banánového slepence zapíchni nanukové dřívko.
0: Že by to nakonec byl zmrzlinový nanuk, tydlidům, banánům.
1: Nech se překvapit. A dělej to opatrně, pomalu. Chce to trochu cvik, aby se vám banánová kolečka nerozjela do všech stran. Ale není to nic těžkého, určitě to zvládnete. No koukám, že Piggy už taky chytnul ten správný gryf.
0: Co to je gryf?
1: No to znamená, že už víš jak na to.
0: No to vím, už jsem na to přišel, takže mám gryf, aho.
1: Přesně, skládej je na tác vystlaný pečícím papírem. Pak je dáme do ledničky nebo na chvíli do mrazáku. Potřebujeme je trochu zmrazit.
0: A vidíš, já to věděl, já to říkal, že to nakonec bude zmrzlina.
1: Vydrž, ještě nekončíme.
0: Jsou v ledničce, co teď?
1: Potřebujeme udělat čokoládovou polevu. Tedy, rozpustit čokoládu s kokosovým olejem. K tomu budete doma potřebovat pomoc dospělého. Do rendlíku nalámejte čokoládu a přidejte kokosový olej. Až bude směs tekutá, přelijte ji do skleničky, aby se vám banány lépe namáčely.
0: A proč k té čokoládě přidáváš ten kokosový olej?
1: To je takový trik. Kokosový olej totiž tuhne už při pokojové teplotě. Jakmile do rozpuštěné směsi namočíme zmrzlé banány, poleva velmi rychle stuhne a vytvoří bezvadnou křupavou krustičku.
0: Krustička? To bude takový kabátek na ty banánky, co?
1: Ano. Jakmile budete mít polevu připravenou, vytáhněte banány z ledničky a začněte namáčet. Po namočení je vracejte zpět na tác s pečícím papírem.
0: S ječícím papírem. A papír vám krásně zaječí. Takhle.
1: Piggy, nech těch bláznivin, prosím tě. Komu by to obalení bylo pořád málo, může každý bombónek po namočení ještě posypat rozdrcenými arašídy. No a máme hotovo. Nechte mlz chvilku odpočinout, aby poleva opravdu stuhla. a můžete se do toho pustit. Piggy, ochutnej.
0: Já už ochutnávám.
1: No a co na to říkáš?
0: Jsem v banánovo arašídovém nebi. Jo, narozeninovým tydlidům banánům, to je vážně mas, jo.
1: Takže Piggy mu chutná. Jsem zvědavá, jak bude chutnat vám. Recept i postup najdete na www.piggy.cz. A nebojte se, i když vám to mohlo znít dneska složitě, nic složitého to není a za chvilku máte mňamku, jakou jste ještě nikdy předtím nejedli.
0: Já bych si dal ten mes klidně i ráno, třeba k snídani, anebo pak
1: to je nápad.
0: Jo.
1: Uvidíte, že je to parádní start do nového dne. Tak ahoj!
0: Ahoj, ahoj, ahoj!
1: Ty ses taky rozloučil třikrát.
0: Když ses třikrát s dětmi přivítala, tak jsem se třikrát musel rozloučit. Tu dá rozum.
1: To je pravda.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

se tvá smůla a já jsem tvůj pej. Všechno ti hned zkazí a zmrazím tvůj dech. Klacky ti hází pod nohy na schodech. Já jsem tvá smůla a já jsem tvůj pej. Můžeš si zoufat, teď můžeš jen lkát. Těžko se mě zbaví, já musím se spát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš.

trpaslíci v horším vydání. Rádváci, a já jsem vás půla a já jsem tvůj pech. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti házím pod nohy na schodech. Já jsem vás můla a já jsem tvůj pech. Můžeš si zoufat, ty můžeš je vlka. Těžko se mě zbaví, já musím se smát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš.

0: O jednom králi. Byl jednou jeden král. A ten měl ze všeho nejraději švestkové knedlíky s mákem. Nic jiného jej ani nezajímalo. Přišel k němu jednou kuchař a povídá: králi, už nikde nemají švestky a mák. Král se jen usmíval a řekl: to nevadí. Hlavně, že mi předložíš švestkové knedlíky s mákem. Už jsem bezmála den tu dobrotu neměl v puse. Trvá ti to celou věčnost. Kuchař mu povídá: když nejsou švestky a mák, nemohou být ani švestkové knedlíky s mákem. To dá rozum, ne? Ale král se pořád jen usmíval. Kuchaři, ty šibale, moje švestkové knedlíky s mákem, že nemohou být. A mrkal na kuchaře čtverácky a dělal na něj ukazováčkem ty, ty, ty. Kuchař jenom vážně vrtěl hlavou, že to opravdu možné není. A tu teprve král vykulil oči a vybafl: a co tedy budu jíst? Vždyť umřu hlady. Kuchař jen bezradně pokrčil rameny a král se dopálil. Hrom do toho. Prach obyčejné knedlíky s mákem a nejsou. Vykopl oknem své dva královské pantofle, až spadly do rybníka mezi polekané kačeny. Obul si gumové holínky a povídá: tak tedy kvůli těm švestkovým knedlíkům udělám válku a hotovo. Vyšel na balkón a zapískal na píšťalku a hned tu stálo vojsko připravené v plucích. Král volá: vojáci, rozkutejte třeba celou zemi, ale bez máku a bez švestek se mi nevracejte, nebo vás rozsekám na cucky. Vojáci řekli hurá a rozjeli se do celého světa. Rozjeli se, ale málo platné. Když jednou nejsou švestky a mák, může se král ukřičet a vojáci se mohou uběhat, nic nevyběhají. Kde nic není, ani voják nenajde. Král zatím čekal a vrtěl netrpělivě palci v gumových holínkách. Kuchař mu nosil všelijaké dobroty. Kačičku do zlatova upečenou posázenou třešínkami, palačinky s tvarohem a s jahodovou marmeládou, brambůrky s pažitkou a kyselým mlékem. A král se jenom ušklíbal a zlobil se. Nemohu ty tvoje patlaniny ani vidět. Všechno to vyházel z okna. Pod okny hráli kluci kopanou. Byli celí uřícení a ušmouhovaní. Vrhli se na ty dobroty a všechno to snědli. Král mezi tím dostal chuť alespoň na tu pečenou kačičku. Kouká z okna? Ani ta už nebyla. I rozběhl se za kuchařem. Ale ten už měl zbalený kufr a uraženě mu řekl: mějte se tu pěkně. Když se vám moje služba nelíbí, mohu jít. Mě vezmou všude rádi. Ale co s vámi? Aha. Praštil dveřmi, až se zámek otřásl. A král tu stojí celý udivený a zírá, ale marně. Protože nikde nikdo. Tu mu na nos sedla moucha a povídá: tak už si dokraloval. Král bez vojáků a bez kuchaře není král. To jsem totiž zapomněl říci, že všichni ti vojáci, co je král poslal do světa a co nikde nemohli najít švestky ani mák, svlékli uniformy a řekli si: proč bychom se vraceli? Dát se rozsekat na cucky? Má úcta. Hledejte si nás. Stali se vším možným. Jenom na vojákování už ani nevzpomněli. Král se divil, co mu to moucha povídá?
1: No, koukejme se. Možná, že máš pravdu, no jo. Ale co teď?
0: Moucha si chvíli důležitě umývala přední nožičky a potom řekla.
1: No, nic se nedá dělat.
0: Ale ty budeš muset něco dělat. Snad výhybkáře? Nebo prodavače? Ale to bys musel mít jedničku z počtu. Nebo bys snad mohl rozvážet zeleninu?
1: Nevím. Musíš koukat, no.
0: Práce je všude habaděj, ale já už musím letět. Mám málo času. A uletěla. Král ještě chvíli stál nerozhodně, ale potom už si jistě něco vybral. Nevím přesně, co to bylo. Nejspíš rozváží tu zeleninu. To je docela hezká práce. A ke švestkám je při ní blízko. Jisté však je, že se z něho stal docela obyčejný člověk. I jméno má teď docela obyčejné. František Král.

Stříbrný tolar. Byl jednou jeden tolar, lesklý vyšel z mincovny, poskakoval a zvučel. Hurá, teď se vydám do širého světa. A hned se tam taky vydal. Dítě ho svíralo v teplých ručkách a lakomec ve studených, lepkavých rukou. Staří jej bez počtu krát vážili a obraceli, za to mládež ho hned zase posílala dál. Tolar byl stříbrný, mědi v sobě měl pramálo a už byl celičký rok na světě. To znamená, že obíhal v té zemi, kde byl ražen. Ale pak se vydal na cestu do ciziny a byl poslední mincí z té země, která v peněžence cestujícímu pánovi zbyla. Ten ani nevěděl, že tolar má, než ho náhodou namátl. A podívejme, tady mám ještě jeden tolárek z domova, zaradoval se. Tak ten může na cesty se mnou. A milý tolar zvučel a poskakoval samou radostí, když ho pán strčil zase zpátky do peněženky. Tam ulehl mezi cizími druhy a ti přicházeli a zase odcházeli. Jeden dělal místo druhému, ale tolar z domova tam vždycky zůstal. Bylo to takové vyznamenání. Teď už uplynulo několik týdnů a tolar se dostal daleko do světa, jenže nevěděl kam. Od ostatních mincí se doslechl, že jsou francouzské a italské. Jedna říkala, že jsou zrovna v tom a v tom městě, druhá jak by smet, ale tolar si o tom nemohl udělat náležitou představu. Když si pořád ve váčku, moc toho ze světa neuvidíš. No a ve váčku on tedy byl. Ale jednoho dne, když tam tak ležel, si všiml, že váček není pořádně zavřený a hned se vykradl k otvoru. Chtěl se trochu porozhlídnout venku a to neměl dělat. Zvědavost se nevyplácí. Vyklouzl do kapsy a když si pán večer peněženku uklidil, zůstal tolar tam, kde byl. S oblekem se dostal na chodbu a tam okamžitě vypadl na zem. Nikdo nic neslyšel, nikdo nic neviděl. Ráno oblek zase přinesli, pán si ho oblékl a odcestoval, ale tolárek nejel sebou. Našli ho a šup zase hezky do služby. To je ale pěkné porozhlédnout se po světě, říkal si tolár. Poznat taky jiné lidi a jiné zvyky. Co je tohle za tolár? Ozvalo se v tom. Tohle není naše měna, je falešný. Ten tady neplatí. A tady teprve začíná příběh stříbrného tolaru, jako později sám vyprávěl. Falešný, neplatí. To vám mnou tedy projelo, říkal tolar. Věděl jsem, že jsem z poctivého stříbra, mám krásný zvuk a dobrou ražbu. Musí se mýlit, to není možné, to přece nemůžou mluvit o mně. Ale mluvili. Mně říkali falešný, já prý neplatím. Ten musím utratit pod mě, řekl si člověk, co ho zrovna měl. A tak mě utratil pod mě a na denním světle mi už zase spírali prý falešný, neplatí, toho se musíme honem zbavit. A tolar se celý třásl v prstech pokaždé, když měl být pokradnu někomu podsunut a vydáván za platidlo oné země. Já, ubohý tolar, co je mi platné všecko moje stříbro, moje hodnota, moje ražba, když to všecko nic neznamená? Pro svět jsme tím, co si svět o nás myslí. Musí to ale být strašné, mít špatné svědomí a krást se cestou nepravosti, když já, a to jsem prosím naprosto nevinný, mám takový pocit jen proto, že tak vypadám. Pokaždé, když mě vytáhli, rozil jsem se očí, které se na mě dříve či později podívají. Věděl jsem, že budu odvržen a pohozen na stůl, jako bych byl stělesněná lež a podvod. Jednou jsem se dostal k ubohé chudé ženě. Dostala mě jako mzdu za celodenní dřinu. A pak se mě ne a ne zbavit. Nikdo mě nechtěl přijmout. Byl jsem pro ní opravdové neštěstí.
Budu s ním opravdu muset někoho podvést. Doufala si. Nemůžu si dovolit jen tak schovávat falešný tulár. Dostane ho bohatý pekař. Ten to nejspíš unese. Ale stejně je to nepravost, co tady páchám. Ach jo. Tak teď ještě zatížím její svědomí, dýchal tulár. To jsem se opravdu na stará kolena tak změnil. A žena se vydala k bohatému pekaři. Jenže ten až příliš dobře věděl, jaké mince tam u nich platí. Nenechali mě ležet na místě, už jsem letěl zpátky té ubohé ženě do tváře. Ani kus chleba za mě nedostala. A já byl tak hluboce sklíčený, že mě mincovně vyrazili, abych takhle ubližoval lidem. A to jsem, prosím, za mladá býval tak bezstarostný a sebejistý. Tolik jsem si byl vědom vlastní hodnoty a dobré ražby. Rozlítostnil jsem se, jak to dovede jen ubohý tolár, když ho nikdo nechce přijmout. Ale ženička si mě odnesla domů a upřímně, něžně a vlídně se na mě podívala. Kde pak? Nikoho s tebou nepodvedu, řekla nakonec. Udělám do tebe dírku, aby každý viděl, že jsi falešný kus. A víš, že ne? Teď mě napadá. Že ty budeš nakonec tolár pro štěstí. Ano, určitě to tak bude, věřím tomu. Udělám do tolaru dírku, dírkou provleču šňůrku a tolár dám sousedovi dcerušce kolem krku pro štěstí. A tak do mě udělala dírku. Teda nic příjemného to zrovna není, nechat do sebe udělat dírku. Ale když je úmysl dobrý, snese jeden opravdu hodně. Provlékla mnou šňůrku, takže ze mě rázem bylo něco jako medaile. Dítěti mě povisili kolem krku, dítě se na mě usmálo, políbilo mě. A pak jsem celou noc odpočíval na jeho teplé, nevinné hrudi. Ráno mě jeho matka vzala do ruky, prohlédla si mě a já hned věděl, že má něco za lubem. Vytáhla nůžky a šňůrku přestřihla. Pro štěstí, jo? Povídá. To se ještě uvidí. A strčila mě do octa, takže jsem celý zezelenal. Pak dírku ucpala, chvilku mě třela na dlani a když se setmělo, vydala se se mnou k loteristovi, že si koupí los. A ten jí teprve přinese štěstí. Jak mě vám bylo nepříjemně. Svíralo mě to, jako bych se měl přelomit vejpůl. Už jsem to viděl před sebou. Zase mi budou spílat, že jsem falešný a někam mě odhodí. A to prosím zrovna na očích té spoustě tolarů a jiných mincí s nápisem a hlavou, na které můžou být hrdé. Jenže já jsem unikl. U loteristy bylo takových lidí, že měl plné ruce práce a už jsem zacinkal v šuplátku mezi ostatními mincemi. Jestli na ten los něco vyhrála, nevím. Jedno ale vím, že hned druhý den mě rozpoznali jako falešný tolar. Dali mě stranou a vyslali mě zase ven podvádět a neustále jen podvádět. Je to k nevydržení, když má člověk solidní povahu. A tu si já, prosím, nemůžu upřít. Rok a den jsem takhle šel z ruky do ruky, z domu do domu. Všude mi nadávali, všude se na mě dívali křivě. Nikdo mi nevěřil. A já už jsem nevěřil ani sám sobě, ani světu. Těžké časy to byly. Jednoho dne se objevil cestovatel. Tomu mě pochopitelně podstrčili. A on byl tak důvěřivý, že mě přijal jako platnou minci. Teď se mnou tedy chystal zaplatit. A já už zase slyšel ty známé výkřiky. Neplatí, falešný. Já ho dostal jako pravý, povídá cestovatel. A pak se na mě pořádně podíval. Po celé tváři se mu rozlil úsměv, a to jsem já na žádné tváři nebyl zvyklý vídat, když si mě prohlídla. No ne, to se podívej, zvolal. Vždyť tohle je mince z domova. Pravý, poctivý tolar od nás.
Jen do něj někdo udělal dírku a říkají tu, že je falešný. To je tedy legrace. Opravdu. Tak tebe si schovám a odvezu domů. Projela mnou radost. Řekli mi, že jsem pravý, poctivý tolar a teď jsem měl odjet domů. Tam někde kdo pozná a bude vědět, že jsem z poctivého stříbra a mám dobrou ražbu. Býval bych snad až jiskřil samou radostí, ale jiskřit nemám v povaze. To dovede ocel a ne stříbro. Můj nový pán mě zabalil do bílého hedvábného papíru, aby se mu nepomíchal s ostatními mincemi a někam se mu nezaběhl. A jen při slavnostních příležitostech, kdy se sešli krajani, mě předvedl a nadmíru hezky o mě mluvil. A všichni říkali, že jsem zajímavý. Je to zvláštní, že můžete být zajímavý a neříct přitom jediné slovo. A tak jsem se dostal zase domů. Veškerá tíseň byla pryč. Začal radostný čas. Byl jsem přece z poctivého stříbra, měl jsem dobrou ražbu a vůbec nevadilo, že do mě udělali dírku jako do falešné mince. Když něco takového nejste, tak to nevadí. Vytrvat je třeba. Časem všechno dojde svého práva. Takové je jednou moje přesvědčení, pravil tolar.

0: dost často vůbec nenapadne. A někdy ani zdaleka. A svěřit to i třeba krávě, dopadlo by to podobně. Z čehož je vidět, jak je správné být si sám sebou osobně.
1: Figi hádanka.
2: Umazaná od popela, tančit s princem, to bych chtěla. Obujte jí střevíček, usměje se spod víček. Kdo je to?
3: Kdo pak ví, odpoví.
4: Princezna prasátko.
1: Ne, je to princezna, ale vlastně to ještě princezna není.
4: Od popela?
1: Popelkáka. Popelka.
5: To si děláš, Ričku? Nestydíš se?
3: Co pak to tady tropíte?
5: Cvičíme žerička, pane Spejble. V poslušnosti.
3: Jak v poslušnosti?
5: Položil jsem před něho párek a chleba a nakázal jsem mu, že se toho nesmí dotknout.
3: A poslechl?
5: Částečně. Toho chleba se ani nedotkl.
3: Za to párku se dotkl až hamba, co?
5: To se máš čím chlubit, Jerry.
3: Vždyť je to zvíře, hurvínku, dělej, co dělej, psu ocas nenarovnáš.
5: Já mu nechtěl rovnat ocas, tatí, já ho chtěl cvičit.
6: Hurvínku, psu ocas nenarovnáš je přísloví.
3: Správně, Máničko, no. Ano. A přísloví je co, jsme si řekli, no?
6: Přísloví je ustálený lidový výrok, který vyjadřuje zpravidla obrazně nějaký obecný poznatek.
5: Obecný?
3: No ty nevíš, co je to obecný?
5: Abych nevěděla, to přece ví každý. Obecný je. Jenom si teďka z rovínka nemůžu vzpomenout.
6: Neví.
3: Tak mu to vysvětlí, Máničko.
6: Obecný je... No, já to no, mám na jazyku.
3: No.
6: Obecný
3: no,
6: je...
3: Se...
6: Ceník.
3: Ale ne, cel...
6: Celerový.
3: Celkový přece, všeobecně platný.
5: Celerový poznatek, no dívko, ty jsi tomu dala. No. Proč ne, petrželový nebo mrkvový? No,
6: ty jsi to nevěděl ještě víc, než já to nevěděla, víš.
5: Všeobecně platný, tatí.
3: No, to znamená, že platí pro každého, že ano?
5: Takže kočce ocas taky nenarovnáš, tatí?
3: Ale prosím tebe, vysvětli mu, Máničko, v čem se dopouští právě chyby.
6: No, kočka má přece drápit, aby tě škrábla, kdyby si narovnával ocas.
3: Ale ne, Máničko, tím se myslí, že ten poznatek platí pro každého člověka. Člověka!
5: Který psu narovnává ocas? Ale co z toho má? Proč to dělá, tatí?
6: No proč? Líbí se mu pes s rovným ocasem. Že ano, pane Spejble?
3: Já se z vás zblázním.
5: Proč z nás? Někdo si vymyslí nějakou hloupost?
6: No, si vymyslí. Třeba kráva zajíce nedohoní si vymyslí.
5: To je taky přísloví.
6: To je taky přísloví.
5: To je doopravdy přísloví.
6: No, to je doopravdy přísloví.
5: Je, už jsi viděl, tatí, jak kráva honí zajíce?
3: Říkám snad, že ho honí?
5: Ty ne, tati, ale to přísloví. A protože přísloví vyjadřuje obrazně obecný poznatek, vidělíčku? No, tak to někdo nejspíš musel zkoušet.
6: No, musel.
5: No, nebo si třeba hráli na honěnou.
6: No, anebo pořádali jenom závody. Kráva se zajícem.
5: Ano. A někdo ten závod zahlédl.
6: No.
5: Protože, proč by jinak kráva toho zajíce honila? Viď, Máni?
6: No, jestli on jí ovšem něco ošklivého neprovedl.
3: Kdo? Zajíc krávě?
6: Ano.
5: Kráva zajíci ne, to dá rozum. To by honil zajíc krávu.
3: Myslete trochu, co může zajíc krávě udělat?
6: No, co když na ní vyplázl jazyk? Aha.
5: To bude ono, dívko, to bude ono. Víš, tatí, například vypláznout jazyk na Máničku.
3: Proč by zajíc vyplazoval na Máničku jazyk?
5: Zajíc ne.
3: Tak kdo, kráva?
5: Ty jsi popleta, tati. Já ti přeci dávám příklad, že vypláznout já jazyk na máničku, tak se za mnou taky požené.
6: Ano, ano, jako se zajícem.
3: Aha, a vznikne nové přísloví, mánička zajíce, hurvinka nedohoní.
6: Se nedohoní, to by se poznalo.
3: Vy tomu pořád nerozumíte, děti.
5: Ne, nerozumíme.
6: No tedy mluv laskavě za sebe, hurvinku, já vím svoje. Je to hloupost a dost.
3: Aha, tady si někdo doopravdy moc myslí.
6: To bych ráda věděla, kdo, já tedy ne.
3: Postižená husa.
6: Jo, říkat mi, že jsem husa? Já jsem mladá dáma.
3: No ovšem, mladá dáma.
6: A vy byste mě strčil na pekáč.
3: Tak jsem to nemyslel, Máničko, to bylo přísloví. Postižená husa.
5: Nejvíc kýhá.
3: Říká se kejhá, ty popleto.
6: A co tedy kejhá ta postižená husa, pane Spejble? Ale co to má co společného se mnou? Jsem husa, nejsem. Kejhám? Nekejhám.
3: Musíš to vzít obrazně, Máničko. Podívej, do husího hejna hodíš kamínek. No, kdo se ozve z toho hejna?
6: No, přece zakejhá ta postižená husa.
5: No, no, no. A když mluvil taťulda o tom, kdo si moc myslí, ozval se kdo?
3: No, kdo to vztáhl na sebe?
6: Postižená Mánička.
3: Sláva.
5: Ale co z toho, tatí? Kdyby husa kejhala sebe víc, proč kráva honí zajíce?
3: Kdo říká, že ho honí? To přísloví chce naznačit, že kráva zajíce nemůže dohonit. Nemůže.
5: To dá rozum. Není na to trénovaná. No.
3: Ale ne. Prostě, že od krávy nemůžeš chtít, aby běhala jako zajíc. No.
6: Ano. A od psa, aby si nevšímal jídla.
3: Správně. Ano. Obě ta přísloví obrazně vyjadřují, že každý se chová podle své přirozenosti.
5: No, tak. A zatímco jsme se nedívali, Žiriček to právě dokázal.
6: Zákaz, nezákaz, zbaštil i ten chleba.
5: Inu, dělej, co dělej.

0: Vážení a milí počítači, totiž posluchači, poslouchejte mě na svém posluchači, ale ne po počítači. Vítám vás opět u vašeho pravidelného pořadu plného jazykových zajímavostí. U dnešního dílu vás vítám především já, pravá domácnostní Kachna Justýna, odbornice jak na domácí, tak na zahradnické práce.
1: A já jsem tu taky. Ahoj. A Hugo je tu taky.
2: Ahoj.
0: To je slušné, takhle mi skákat do řeči. Zrovna když vítám své posluchače, ty jsi naprosto nepodlučitelný.
1: Co?
0: Totiž nepoučitelný.
1: Naše posluchače, Justýno, jsou to naši posluchači. Jsme tu tři, nejsi tu sama.
0: No, dobře. Piggy a Hugo jsou tu taky.
2: Děkujeme ti za krásný úvod, Justýno.
0: Za málo, Hugo, za málo. Kdyby mi do toho Piggy neskočil, mohlo to být to.
2: Jaké?
0: No, úplně tento nonc.
2: Já si právě myslím, že tento nonc to bylo.
1: Nechte toho. Pojďte se pustit do dnešních oříšků.
0: Dneska je na řadě Hugo.
2: Ano. Pamatujete, jak jsme byli u Justýny a ona přišla se škrpálem?
0: No.
2: Házela s ním ke dveřím.
1: To si tedy pamatuju. Hlavně můj rypáček si to pamatuje. Zrovna jsem se vřítil dovnitř s cukrovým od laskonky a na činíčku mi přistál Justýnin škrpál a byla to šupa.
0: To byla nehoda.
1: Šupa.
0: Nehoda a ne lupa. Šupa.
2: No, zkrátka, střevícem se o Vánocích hází proto, aby si dívky vyvěštily budoucnost. Pokud bota dopadne na zem špičkou ke dveřím, znamená to, že půjdou z domu, tedy že si pro ně přijde příští rok ženich. Justýno, házela jsi s škrpálem i na Štědrý den?
0: Samozřejmě.
1: A jak ti to vyšlo?
0: Tak dobře, Hugo. Řeknu ti to. Škrpál padl nešťastnou schodou náhod zřejmě špičkou do místnosti. Takže nic. Zase nic. A to jsem si už dělala celkem i naděje. A je to venku. Jsi spokojený?
2: Špičkou do místnosti znamená, že ženich příští rok ještě nepřijde. Takže tvůj budoucí ženich bude mít ještě celý

0: čeká, že někdo zůstane na ocet.
1: No dovol, Hugo.
0: No, víš to, Justýno?
1: To ví přece každý. A. Ale nevím, proč si k tomu musel mít ten dlouhý úvod. No, tento nonsno.
0: Tak to tedy vysvětli, co to znamená. Aha.
1: No, zůstat na ocet znamená zůstat tento nonst. Bez toho v tom pařezu.
2: Bez ženicha.
0: Správně, Justýno. Málem už získáváš bod. Ale věděla bys, jak tohle úsloví vzniklo?
1: Na ocet. Ne.
0: Piggy?
2: Já to znám. Viděl jsem to i předtím, než to řekla Justýna. Ale proč se to tak říká, to tedy nevím. Vím, co je na ocet, ale proč to nevím.
0: Já jsem zapátral a vysvětlení jsem našel.
1: Jo? No tak nám ho řekni. A mimochodem, kde máš chlebíčky?
0: Justýno.
1: Občerstvení je základní slušnost. Chlebíčky patří k návštěvě.
2: Chlebíčky si uděláme potom. Teď řekni, Hugo, jak je to s tím octem.
0: Takže, ocet je kyselý. A celé to tedy souvisí s kyselou chutí. Když něco zkysne, třeba víno nebo mléko, tak je to nežádoucí stav té věci. Nechceme přece, aby dobroty byly kyselé. Nějak se zkazily.
2: Zůstat na ocet je tedy něco jako skyslé mléko.
1: Piggy, co to plácáš? Zůstat na ocet přece znamená zůstat sám.
0: V podstatě ano, Piggy. Justýno, je to jenom přirovnání. Prostě dříve se mělo za to, že pokud se nějaký muž neožení a žena neprovdá, zatrpknou a stanou se takzvaně kyselými.
2: Skysnou nebo zakysnou?
0: Tak.
1: Já tedy neskysnu. To, že mi o Vánocích střevíc padl špičkou do místnosti, neznamená vůbec nic. Je to jenom ten tononc. Hloupá podpěra. Pověra.
0: Najednou pověra.
2: Neboj, Justýno, my tě budeme mít rádi i kyselou.
1: Nejsem kysela.
0: Dáme si na ty chlebíčky kyselou okurku. Co myslíš, Justýno?
1: Ano, chlebíčky, konečně vynikající nápad. Noste na stůl.
2: Nejdřív je musíme připravit. Přijde sem za chvíli zajíc Antonín, tak aby si s námi také vzal chlebíček. A ten má okurky docela rád, kyselé.
1: No tak prosím, jdeme dělat chlebíčky. Zapsal jsi mi ten bod, Hugo? Zapiš mi ho, aby se to nezamluvilo. Já postavím na čaj a vy dva mazat. Já to budu řídit. Kde máš ty okurčičky, Hugo?
0: Není ti někdy toho Antonína líto?
2: On si tak maluje, je do toho ponořený, soustředěný, někdy vůbec nevnímá, co se kolem něj děje.
0: Aha, tak teď už tomu trochu víc rozumím. On se Justýny ještě asi pořádně nevšiml, co?
2: Všiml? To zase ano. On si ty její básně i čte, představ si. Třeba několikrát za sebou. A ona mu i zpívá.
0: Nepovídej, Justýna mu zpívá.
2: Zpívá.
0: A on to vydrží.
1: Co jsi říkal, Hugo? Že bych měla něco zaspívat. No, když
0: ano,
1: jinak
0: ano.
1: Nedáte. Ale až přijde Antonín, mám pro něj připravenou zvláštní árii. Sviť, hvězdo, z nebe záře jasná, tvá line se k nám zlatě kvasná. Krásná. Složila jsem slova na známou melodii. Dobré, že?
0: Známou melodii. No, Justýno, bod jsem ti zapsal. Tak jdeme na ty chlebíčky, co?
1: No,
2: kurčičky.
1: Svít hvězdo z nebe záře.
0: Tady máš chlebíček, Justýno.
1: Ale Hugo...

básnička. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. A teď ještě jednou. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

0: nám spadla, do pak nám ji postaví. Hurvínková, tedy moje politika. Brý večer.
1: Ano, ano, Hurvínku, správně si řekl večer.
0: No?
1: Teď pozdě, tu jsi zase musel zůstat po škole.
0: Nemusel, ale zítra chci zůstat doma, víš, tak jsem si to nadělával.
1: Ale to je pořád dokola. Vysvětli mi, co ti na škole vadí.
0: Na škole nic.
1: No tak.
0: Budova je to pěkná. I novou střechu nám na ní dali. Jenom s učiteli tedy je to horší, ano, ano.
1: Prosím tě, proč?
0: Představ si, taťuldo, vůbec nic neví.
1: Co to tady plácáš?
0: Neplácám. Tak hele, třeba naše učitelka, jo?
1: Co je s ní?
0: V jednom kuse se mě na něco ptá.
1: A co ty?
0: Nic. Nechám ji, ať si na to přijde sama.
1: Je, no jo, no, tak. Tak vysyp, co jsi zase vyvedl.
0: Ani nic, jen jsem si zahrál na politika, víš?
1: Jo, no jo. A jak se to tedy hraje?
0: A trošku jsem si při vyučování zdřínul a...
1: Její danánky. A dál?
0: Dál jsem si taky trošku zdřímnul.
1: A dál?
0: Dál jsem si...
1: Hurvajs.
0: A dál se pančelka zlobila, že spím.
1: No a?
0: A tak jsem jí diplomaticky řekl, že je to směšné obvinění. Štvanice na mou osobu.
1: Pro pána Jána. A co ona?
0: No.
1: No?
0: Že mám jít k tabuli a...
1: A?
0: A tak jsem jí řekl, že své místo neuvolním. Protože by mi ho někdo zasedl. A když chtěla, abych jí dal žákajdu, tak jsem jí moudře odpověděl, že to nejdřív musím probrat s partnery.
1: Šmankote.
0: To jsem jí dal, že jsem jí nedal, co? Co je? No to si myslím taky tohleto. Jo, jo. No, a pak mě za trest zkoušela z Archimédova zákona.
1: A jejda.
0: Viď? A já jí diplomaticky odpověděl, že tento zákon je třeba zvážit ve druhém čtení, jelikož má řadu chyb.
1: Tak to zírám.
0: Ona taky zírala, jak směle politikářím, že prý, kde jsem na ty řeči přišel, říkala pančelka, tak jsem jí řekl, že v televizi.
1: A co na to říkala pančelka, paní učitelka?
0: Zlobila se, že nemám koukat na politické horory, ale na večerníček. A pak taky říkala, že máš tatuldo zajít do školy.
1: Ajajaj. No, to ti děkuju. To zas bude ostuda, tohleto. Hernajs, Hurvajs, od koho máš ty hloupý řeči?
0: No od tebe.
1: Hurvajs, já s tebe snad jednou ztratím rozum a bude zle.
0: No to bude, protože malé věci se špatně hledají. Říkala pančelka.
2: Piggy vtip.
3: Hana snědla právě upečený koláč sama. Rozlobená maminka se jí ptá. A to si vůbec nepomyslela na svého bratra?
2: Pomyslela, právě proto jsem tolik spěchala.
4: No, to se ale nedělá, má se člověk rozdělit.
2: No, ale Vojto, to je jasné, že se to nedělá, ale tohle je vtipný.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Znovu zadrnčí telefon. Pokud si Hlík myslel, že ho bratranec Ramík poslechne a nebude nic podnikat, tak to se mýlil. Bylo tu moc záhad najednou a ta největší z nich se jmenovala Hihlík. Jak se mohl tak najednou změnit? Vždyť se ještě docela nedávno choval jako vzorný skautík a teď chce vyloupit nějaký obchod. Ramses se rozhodl, že ho nespustí z očí. Čekal před domem. Viděl, jak vyšel pan Vavřinec a zamířil k nejbližšímu krámu. Viděl, jak tam rozhazuje rukama a pak se vrací zpátky s plnou igelitovou taškou. Vyčuhovala z ní ponožka. Neuběhlo ani čtvrt hodiny a s tou samou taškou se vláčel Hihlík do dolního města. Musel se skrývat na ulici před lidmi, ani ho nenapadlo, že by ho mohl stopovat lichožrout. Ramses se za ním kradl křivolakými uličkami do míst, kam se předtím s bratrem nikdy nevypravili. Před barem Kilimandžáro zahlédl, jak Hihlíka nějaký divoký lichožrout se špendlíky v uších vtáhl dovnitř temné chodby. Dlouho čekal za rohem, ale když nikdo nešel tam ani ven, vrátil se domů. Nejdřív s chránkou na dopisy vklouzl k profesorovi Kadeřábkovi. Ten seděl nad svou kronikou ze života lichožroutů a zapisoval do ní nové poznatky. Měl jich teď plno. Byl tak zabraný do práce, že by ho snad nemohlo vyrušit ani drnčení telefonu. To se mělo ozvat až o něco později. Ramík svého starého přítele chvíli pozoroval a pak zase vycouval. Nejdřív musí za otcem, protože věci došly už příliš daleko. Poví mu o Hihlíkovi a o jeho tajemných známostech. Přišel zrovna, když zazvonil telefon.
2: Slyším?
1: Zařval Padre do sluchátka.
0: To rád slyším.
1: Uchtl se hlas na druhém konci.
0: Tak co? Už máš výkupný nachystaný? Měl bys si pospíšit, vzkazuje ti junior.
2: Kde je?
0: Špatná otázka. Co ty pytle licháčů?
2: Dostanete je. Moje slovo. Ale napřed chci svýho syna vidět. Chci vidět, že je v pořádku. Co třeba hned dneska v noci u řeky? Tam, co je ten vrak parníku?
0: Tak pomalu, ozvalo se zavrčení. Podmínky tu kladu já, Kudla Dederon. Ale jestli máš rád vraky, tak na mě a na svýho juniora čekej zítra od 10 večer za západním nádražím u vrakoviště aut. Ale žádnej podraz, nebo...
1: Kudla Dederon udělal významnou pauzu. A do té pauzy se vklínil jiný hlas. Halo, halo, kde je to nádraží, prosím vás? Ovšem, byl to pan profesor.
0: Končím.
1: Kudla Dederon praštil sluchátkem. Profesor Kadeřábek rázoval po místnosti. Uši mu hořely vzrušením. Tentokrát je na stopě nějakého skutečného zločinu. Utajený svět lichožroutů, který celý život zkoumal jen teoreticky, náhle vystoupil ze tmy na světlo a byl tak skutečný, až z toho šla hrůza. Profesor si rychle zapsal celý průběh toho telefonátu. U paní Květuš nenápadně zjistí, kde je západní nádraží a vrakoviště aut. A zítra večer se tam vypraví. Profesor Kadeřábek si připadal jako hrnec. Jako Papénův hrnec poskakující na rozžavené plotně a hrozící výbuchem. Za to Padre seděl vedle telefonu s hlavou v dlaních. Ramses si poprvé uvědomil, jak je jeho otec starý.
2: Ramíku, právě teď ten Dederon volal. Chce výkupný a já mu ho dám. Kdybych tak věděl, kdo to je.
1: Ramses se vedle otce posadil. Řekl mu, že Hihlík ho určitě zná.
2: Hihlík? Náš Hihlík?
1: Nemohl tomu uvěřit. Když se z toho údivu vzpamatoval, chtěl se za ním okamžitě vypravit, ale Ramses mu to vymluvil.
0: Nesmíme ho vyplašit a musíme mu zatím věřit. On tvrdí, že má plán, jak Tulíka osvobodit.
2: Tak dobrá, souhlasil nakonec otec. Počkáme to zítra. Víš, kde je vrakoviště u západního nádraží?
0: Vím, řekl Ramses. Já tě tam dovedu.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

o trpaslících. Vypráví se, že v tundře žijí také trpaslíci. Staří lovci, když se vraceli z výprav na soby, prý je nejednou zahlédli. Ale opravdu jen zahlédli. Nikdy se jim však nepodařilo přiblížit se k nim, natož dát se s nimi do řeči. Tak jsou plaší a bázliví. Jak uvidí člověka, hned se skryjí v podzemních norách. Někteří muži tvrdili, že nosí luky a šípy, jiní to popírali. Trpaslíci se prý živí jenom kořínky. Ale byli i takoví, kteří prý viděli trpaslíky létat a vznášet se k nebi. Od jisté doby však není po trpaslících ani dechu, ani slechu. Jenom otisky jejich drobných nohou je prý někdy vidět ve sněhu. A kdo ví, jestli to jsou stopy trpasličí. Jednoho dne vyšel ze stanu starý Pekmalik a kráčel k řece. V díře vysekané v ledu měl nalíčeno několik udic. Třeba už se nějaká ryba chytla. Když sestupoval po příkrém břehu, všiml si, že se zhora po řece cosi blíží. Po chvíli rozpoznal tři tmavé tečky a z nich se pak vyklubaly tři malé postavičky. Pekmalik zíral na ty mrňavé lidičky a nechtěl věřit svým očím. Až pak mu došlo, co jsou zač. Rozběhl se zpátky a křičel, až v uších zaléhalo. Trpaslíci, lidičky, pojďte se podívat, jdou k nám trpaslíci. Než bys do deseti napočítal, seběhla se na břehu celá osada. Opravdu. Po řece přicházeli tři lidé, ale jací lidé. Eskimáci nejsou velcí, ale tihle příchozí jim sáhli nejvýš ke kolenům. Byl to muž se ženou a dítětem. Muž měl na sobě oděv z liščí kožešiny, žena byla v sobolině a dítě bylo navlečené do zaječího kožíšku. Mužík táhl velké vrchovatě naložené sáně a žena nesla dítě na zádech. Došli až k místu, kde se shromáždili osadníci. Trpaslík uchopil sáně, dvakrát větší, než byl on sám, zvedl je do výše a jako hračku vynesl do strmého břehu. Lidé skoprněli úžasem nad takovým siláckým výkonem. Normální člověk by měl co dělat, aby unesl tak těžké břemeno. Trpasličí rodina se usadila v eskimácké osadě, jako by se to rozumělo samo sebou. Mužík vybudoval z rybích kostí základy a kostru stanu, přehodil tulení kožešinu, pokryl ji lišejníkem a navrch dal ještě jednu kůži z tuleně. Když byl hotov, postavil ke vchodu ještě dlouhý nízký tunel ze sněhu, aby do stanu nemohla zima. Muži z osady zvědavě pozorovali jeho počínání a říkali si: podívejte, jak je šikovný, jak mu jde práce od ruky. Nikdo z nás by to neudělal lépe. A tak si lidé na trpaslíky rychle zvykli a přijali je mezi sebe. Brzy se ukázalo, že trpaslíkova žena se vyzná v léčení nemocí. Starý Pekmalik se jednoho rána nepostavil na nohy. Svalil se na lůžko a zatínal zuby bolestí. Zavolal šamana a ten se jal zaříkávat a vykuřovat zlé duchy. Týden provozoval svá kouzla, ale Pekmalikovi se neulevilo. A tu vešla do stanu trpaslíkova žena
a zeptala se Pikmalika, jestli mu může pomoci. Nachystala do kotlíku jakési koření a byliny, povařila je a odvarem pak potřela starci nohy. Přišla druhý a třetí den a hle, starý lovec vstal a po bolesti ani potuchy. Zvěst se rychle rozkřikla a od toho dne zvali trpasličí žínku, kdykoliv někdo někde ochořel. V jejich kožených váčcích s bylinkami a kořínky se vždycky našlo něco, co nemocného uzdravilo anebo aspoň přineslo úlevu. Všichni si libovali, jaké to štěstí osadu potkalo. Všichni, kromě jednoho člověka. A to byl starý šaman. Ten se nemohl smířit s tím, že se objevil někdo, kdo si umí s neduhy a nemocemi poradit lépe než on. A ten někdo, že je ke všemu ještě mrňavá trpaslice. Začal ji z duše nenávidět. Přemýšlel, jak se jí zbavit. Jak jí vyštvat z osady. Dlouho nemohl na nic přijít, až jednou uviděl, jak si děti hrají s malým trpaslíčkem a hlavou mu bleskl nápad. Už věděl, jak na to. Jenom vyčkat příhodné chvíle. A ta chvíle přišla. Jednou za teplého jarního dne se osada skoro vylidnila. Muži vyšli na lov a ženy s většími dětmi lámaly u řeky vrbové proutí. U stanů se batolily jen malé děti, mezi nimi i trpasličí synek. Šaman se zaradoval, konečně se dočkal. Přilákal malého trpaslíka blíž a poštval na něj svého psa. Zle pokousaného kloučka donesl pak licoměrný šaman matce, aby si prý dávala na dítě pozor. Všechny léky, kolik jich jen trpaslíkova žena uměla připravit, nestačily zachránit život jejího synka. Čtvrtého dne zemřel. 4 dny oplakávali trpasličí rodiče své dítě. Pak ho pohřbili se všemi hračkami. Potom začal trpaslík stavět člun. Když byl po 4 dnech hotov, naložili na něj se ženou stan a všechny věci, nasedli a bez rozloučení odpluli kamsi na sever. Ješitný šaman se však dlouho z jejich odchodu neradoval. Dostal zlou nemoc. Vypadaly mu zuby a když už nemohl kousat, začal hubnout a slábnout, až přestal jíst docela a brzy na to zemřel. Sám si pomoci neuměl a trpaslíci se v osadě už nikdy neukázali.

0: O tureckém učenci a manikérce. Za devatero horami a devatero řekami a za jedním Bosporem bylo město Izmir. A v tom městě Izmiru žil jeden turecký učenec. Byl to učenec velmi moudrý a vážený, jmenoval se Murat a po Izmiru se dokonce říkalo, že prý kdesi v Evropě zachránil nějakému králi dceru. Byla to pravda pravdoucí a já vám teď povím, jakému králi, jakou dceru že to zachránil a jak se to seběhlo. Ale začít musím ještě mnohem dříve, než se vůbec Murat do Evropy vydal. Ještě dřív, než se vůbec nějaký král a jeho dcera dostali do té zapeklité šlamastiky. Musím začít nějak takhle. Když byl Murat starý asi tak jako vy, milé děti, měli s ním jeho rodiče velké trápení. Ne, že by snad nebyl hodným chlapcem, kdepak, vždy hlasitě a zdvořile zdravil, za všechno zřetelně poděkoval, neskákal dospělým do řeči, ze školy nosil samé jedničky, staré lidi pouštěl v tramvaji sednout a v sobotu zaléval zahradu. Byla s ním jiná potíž. On totiž všechno dělal opačně. Všechny šaty nosil na ruby a ani to nepoznal, bydličku bral do pravé ruky a nůž do levé a zrovna tak to dělal s botami, co mělo přijít nohama na zem, postavil nohama vzhůru, co měl nosit kutálel a co měl opatrně postavit, to upustil na zem. Za to ale měl moc dobré srdce. Nikdy nikomu nezáviděl, nebyl ani trošku lakomý, zastával se slabších, vždycky myslel na druhé, ze skautských táborů vozil rodičům dárky a hrál si s mladšími sourozenci. Rodiče ho měli moc rádi a právě proto si o něho dělali takové starosti. Museli totiž rozhodnout, čím Murat bude, až vyroste, jaké bude mít povolání.
1: Inu, maminko, což kdybychom ho dali učit pekařem?
2: I to je hezké řemeslo, maminka na to. Ale představ si, tatínku, že by třeba nasypal do chleba rozinky.
1: Zachmuřil se tatínek. To máš pravdu. A co třeba telefonistou? Ti s rozinkami nepracují.
2: To sice nepracují, ale představ si, že by omylem spojil moji prasestřenici s tvojí tetou. Víš přece, jak se nemají rády, to by byla polízanice.
1: Bať, a co takhle automechanikem? V servisu jsem neviděl nejen žádné rozinky, ale dokonce ani tvoji prasestřenici nebo snad moji tetu.
2: Ale tatínku, to už vůbec ne. Což kdyby namontoval karburátor pod sedadlo spolujezdce? To by bylo hrozné, nikdo by ho potom nemohl najít.
0: A tak hledali povolání, ve kterém nejsou ani rozinky, ani prasestřenice, ani tety, ani karburátory a dumali a Murat zatím seděl a předčítal sourozencům pohádky. A najednou maminka s tatínkem oba zároveň vyskočili a zvolali.
3: Už to mám! A už to měli! Dali Murata učit učencem.
0: Vy se teď, holenkové, jistě ptáte, jak to přijde, že se někdo učí učencem. Inu, tak, musí to být hlava otevřená, nátura hloubavá a srdce kurážné, přesně tak jako vy. Jinak by se mohl učit, jak chtěl, a stejně by z něj žádný učenec nebyl. A chce-li se někdo stát váženým učencem? Ten se teprve musí učit věcí je. A jak dlouho musí studovat je. Obzvláště chceli se stát odborníkem na orientální pohádky je. A to náš Murat chtěl, protože byl jednak poslušen svých rodičů a jednak k tomuto oboru přirozeně tíhnul. A tak mu zbalili raneček s fezem a nejmilejší knihou, posadili ho na vlak a Murad jel a jel a jel, až dojel na univerzitu. Tam se dal zapsat do prvního ročníku a tím započala jeho velebná kariéra. Předměty tu měly rozličné. Krom takových těch obyčejných, které máte i vy, jako je například turečtina, pěstování melounů a tělocvik, se učili cizokrajným jazykům, zvláště pak češtině, sadaření, chovu velryb a jiným užitečným věcem, a Murad byl ze všech nejlepší. Když se studia schýlila ke konci, uspořádali studenti školní akademii, kde předváděli veselé scénky, recitovali verše a zpívali lidové písně. Přijeli i Muratovi rodiče a byli na syna moc pyšní, jak krásně umí recitovat Jana Nerudu. Maminka si otírala oči do šátku a tatínkovi se hrdě dmula hruď a kníry se mu kroutily a čibuk bafal. A když byla ta slavná akademie u konce, poplácal ho po zádech, sáhnul do portmonky, dal Muratovi 5 korunu a to už bylo jasné, že je Murat hotovým učencem a že se musí vydat do světa na zkušenou, aby se otrkal a nekoukal, kde co lítá, až bude třeba někoho učeně poučit. A tak se na tu cestu vydal. Šel a šel a šel, až přišel k Bosporu, přeplavil se přes něj a pak přešel 9 řek a 9 hor, až přišel do Evropy, a to do Evropy střední, dokonce do té nejstřednější, a když byl někde u Buštěhradu, doslechl se, že se v zemi usídlil hrozitánský drak, tak starý, že už je několikanásobným pradrakem. A že ta strašlivá prasaň žádá ruku princezny odměnou za to, že ji rovnou nesežere. A teď, babo, raď, co dělat a jak si pomoci, když s tím pratovorem nikdo nemá pražádnou praskušenost, ba ani pan král, a to je, panečku, nějaký kabrňák, natož princezna Stázička, která se snad utrápí, ach, a že do královského paláce povolali učence z celého světa, kteří právě teď zkoumají, jak panu králi od toho draka odpomoci. Jakmile se tato zvěst donesla k Muratovým uším, vykasal si rukávy a posadil se do stínu pod hrušeň, kde seděl hluboko sáhle přemýšleti. Bádal tam 3 dny a 3 noci a 4. den ráno dobádal, zvedl se a štrádoval si to velmi jistým krokem do královského paláce, kde zrovna jeden učenec dával přednášku na téma 7 havé saně a jejich výživa. Namířil si to přímo do trůního sálu, kde právě trůnil pan král, celý nešťastný z toho, že ještě nikdo nic nevykoumal. Ale Murad nedělal žádné okolky a rovnou panu králi povídá, no schválně, jestli si to, děti, ještě pamatujete. No ano, správně, poradil panu králi, ať nechá vyhlásit, že dá svou dceru Stázičku a půl království tomu, kdo zatrhne tomu draku tu ostudnou rotiku. Že to celé dobře dopadlo, to už víme. Co však, milé děti, nevíme, je to, co bylo dál s Muratem. Tak si hezky načechrejte polštářek, zachumlejte se do peřinky a poslouchejte, jak to bylo. Když se Murad vzdálil z královského paláce, šel rovnou na hlavní nádraží a tam si koupil lístek na Orient Express, aby byl co nejdříve doma. Jenže ona tam na perónu seděla na takovém malinkém kufříku, taková malinká blond slečna, a žmoulala v ruce takový malinký kapesníček a do toho kapesníčku občas roztomile frkla a pak zase
2: popotáhla takovým malinkým nosíkem a Muratovi z toho všeho bylo jasné, že ta slečna potřebuje jeho pomoc a ať si ten Orient Express třebas odjede bez něho, on s tou slečnou musí mluvit a zeptat se jí, co ji trápí, děj se, co děj. Přistoupil tedy mužně, leč zdvořile k oné slečně a zeptal se jí. Dobrý den, slečno. Nevíte, prosím vás, kolik je hodin? A slečna se na něho podívala utrápeným blankitným zrakem a špitla. To bohužel nevím. Musím tady totiž sedět na svém malinkém kufříku a roztomile popotahovat svým malým nosíkem, takže nemám čas starat se o to, kolik je hodin. A Murat na to. Že jsem tak smělý, slečno, ale proč tady musíte sedět na svém malinkém kufříku a popotahovat svým malým nosíkem, mimochodem velice půvabným?
3: Protože jsem manikérka.
2: A ona, slečna, se rozplakala. Odpusťte, slečno, snad vám budu připadat poněkud nedovtipný, ale to snad není důvod k smutku, alespoň tedy v mé zemi jistě ne. Ach, ještě jsem se vám nepředstavil. Jmenuji se Murat a pocházím z Izmiru. A vtiskl té blond slečně do ruky svoji navštívenku, kde stálo napsáno Murat z Izmiru, učenec a telefonní číslo. Slečna obdivně zamrkala, poněkud se na něho usmála a dala se do vysvětlování.
3: Och, jistě, pane Murate, to není důvod k pláči. Já se soužím proto, že mi pan šéf řekl, ať už zítra nechodím, protože si dámy nepřejí, abych jim dělala manikýru.
2: To by mne tedy věru zajímalo, proč, odtušil udiveně Murat.
3: Já jsem totiž dělala manikýru jednomu draku. A oni se bojí, že mne tam pan šéf poslal proto, že neumím pracovat jemně. Já, prosím, já, pane Murate, já umím tak jemně pilovat nehty, že bych je mohla pilovat i komárovi.
2: Vy jste dělala manikýru drakovi, slečno?
3: Ano, prosím.
2: A to jste se ho nebála?
3: Neprosím, on byl milý a nechal mi velké spropitné.
2: Slečno, tak mužnou slečnu jsem ještě v životě neviděl. Nechtěla byste jet pracovat na nějaký čas do Izmiru? Moje maminka tam provozuje turecké lázně a zrovna minulý týden, to je ale náhoda, s ní jedna manikérka rozvázala pracovní poměr. Plat je slušný, ubytování též a strava více než chutná.
3: Opravdu? No to bych byla moc ráda.
2: A tak Murat koupil ještě jeden lístek na Orient Express a než dojeli do Istanbulu, už jim bylo jasné, že to není jen tak, ano, brž je to láska jak trám, a tak to ještě z vlaku zatelegrafovali domů, že se mají rádi a že se budou brát a když v Izmiru vystupovali, čekala tam na ně už celá rodina a manikérka dostala od každého příbuzného zlatý náramek a bylo jich snad 100 a Muratova maminka jí zavěsila do uší zlatá olingrata a plakala u toho radostí a hned byla veselka a Murat a manikérka spolu byli šťastní až do smrti a měli spolu spoustu dětí a v domě jich bylo plno a chodili navštěvovat příbuzné a příbuzní zase chodili k ním a nikdo už nikdy nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.

0: Figy hádanka.
1: Plave to ve vodě, není to ryba, skáče to po zemi, není to zajíc.
0: Kdo na to přišel? Plave ve vodě, skáče
2: Počkej,
0: po zemi.
2: To jsem viděl. Je to zelený. A skákalo to u nás na zahradě.
0: Baterka s nožičkama.
2: Jo.
0: Ne, baterka s nožičkama to nebude. Plave ve vodě, skáče po zemi a dělá kvak, kvak, kvak, kvak.
2: Je to žába.
3: Pochomůrko, ve čberu už není ani kapka vody.
1: Povídá jednou křemílek. Vzali čber a šli ke studni. Spustili do studně okov, ale když ho chtěli vytáhnout, nešlo to.
3: To zrovna, jako by ho tam dole někdo držel,
1: povídá křemílek. Bochomůrka se naklonil přes roubení a na dně sedí rak a drží okov v klepetech.
3: Puzdo!
1: Křikl Bochomůrka.
3: Proč?
1: Povídá pomaloučku, pospátku rak.
3: No, protože je náš.
1: Spustil na raka taky křemílek.
3: Když je váš, tak si ho vezměte.
1: Povídá pomaloučku, pospátku rak a lusknul klepetem.
3: Napak, sami s ním nic nesvedeme. Musíme k Vodenkovi.
1: Řekl křemílek a šli k Vodenkovi. Ten Vodenka byl mužík, kterému vousy pořád plynuly jako potůček. Měl ve stráni komoru a v ní to byla samá roura a trubka z bezu a višně a kohoutky a ventilky a kdo ví co. Vodenka celý den chodí od kohoutku ke kohoutku, jeden utáhne a druhý povolí, to aby všecky prameny správně tekly.
3: Co pak je?
1: Zeptal se Vodenka, když křemílek a Vochomůrka celý ustaraní zaklepali na dveře jeho komory.
3: Rak nechce pustit okov,
1: postěžoval si křemílek.
3: Pustí ho,
1: řekl přísně Vodenka, utáhl ventilek a zabručel.
3: A je to.
1: Víc se o křemílka s Vochomůrkou nestaral. A ti dva se vrátili domů a rovnou k studni. Ve studni není ani kapka vody a na dně leží v písku okov.
3: A zase je náš,
1: povídá křemílek a souká okov nahoru. Vochomůrka si poťukal prstem na čelo.
3: Lepák, Vodenka je hlava. Vyhnal raka suchem.
1: Jenže si nevšimli, že rak už chvíli stojí za nimi a stříhá klepety. Popadl je za kalhoty a pomaloučku řekl.
3: Tak, a teď si ještě dojdu pro Vodenku.
1: Rak s křemílkem a Vochomůrkou v klepetech pomalu, pomaloučku kráčí ke stráni a každou chvíli odpočívá.
3: Chudák Vodenka,
1: špitl Vochomůrka.
3: Mělo by se na raka něco vymyslet. Já už jsem vymyslel,
1: špitl křemílek a začal zpívat račí kolíbačku.
3: Je jak jedat ukčár a jít má vyp. Ukčá bílok, ukčá bílok, i čár je nin, i čáte velk.
1: A když to řeknete obráceně, pěkně česky, je to takhle. Hajej, dadej ráčku, já ti zpívám kolíbačku. Kolíbačku račí, ninej klepetáči. A rak usnul, ale křemílka s Vochomůrkou sklepet nepustil.
3: O, to jsme si moc nepomohli,
1: špitl Vochomůrka.
3: Jenže já jsem to vymyslel ještě dál?
1: Špitl křemílek a zaťukal na zem. Ze země vyskočil pramínek a zeptal se, račte pít.
3: Hodem běž zpátky k Vodinkovi a vyřiď mu, že na něho jde rak.
1: Špitl tiše křemílek, aby nevzbudil raka. Jak račte? Uklonil se pramínek a vklouzl zpátky do země. Vodinka zatím v komoře ve stráni pořád opatroval prameny. Najednou z bezové trubky vyběhne pramínek a zabublá. Vodinko, jde na tebe rak? Vodinka jen kývl a pohladil si vousy, co pořád plynuli jako potůček. V rourách, trubkách, kohoucích a ventilcích začalo silně šumět. V tom už zabouchal na dveře u komory rak. Polámal zámek a hrne se dovnitř a sápe se na Vodinku.
2: Teď si to, Vodinko, odpiješ.
1: Vodinka si jen pročísl rukou vousy, co pořád plynuli jako potůček. Ze všech rour, trubek, kohoutků a ventilků se vyhrnuly pramínky. Každý drží v ruce proutek vody a rovnou s ním na raka. Kam ho sekají, tam ho sekají. Rak pustil sklepet křemílka i bokomůrku a utíkal odtamtud nosem napřed. A to je u raka veliká zvláštnost.

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
1: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržel?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada s chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
2: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
0: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
1: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
0: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
2: Dělám už.

0: Yes, Justýnko, yes.
1: No, to je fantastické.
0: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
1: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor. Och, tak šup sem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
0: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
2: Kakabus?
0: Kakabus.
1: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díky.
2: Kakabus, Justýno.
1: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
0: Dej si ještě chlebíček.
1: Dám, ale to není z mé...
0: Ale je, takže nevíš, co?
2: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
1: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
0: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
2: To nevím.
0: Justýno?
1: Teď si vezmu sušenku.
0: Víš to, Justýno?
1: No, já si dám sušenku.
2: Takže neví, a ty povídej.
0: Kakabus je slovo...
1: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
0: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
1: Ne.
0: To jsem tušil. A proč jsem se tě tedy musel ptát?
1: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
2: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
1: No.
2: No, no, dobře, Justýno. Tak Hugo, jak je to s tím kakabusem?
0: Mm-hmm. Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
1: Hrnec na vaření? Mm-hmm. Vytouženo. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
0: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
2: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
0: No jo.
1: No dovol. Já nejsem žádný ten váš... tento noc... kakabus.
0: Vlastně máš docela pravdu, Piggy. Ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
2: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
0: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně. Že, Justýno?
1: Co? Ano, jistě.
2: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne? Říkáš něco, Justýno?
1: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
2: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
0: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
2: Jsou vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělá Laskonka.
0: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už

0: vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
1: Je, to by byla výhra.
0: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
1: Já vím. A Justýnu chválit.
0: A chválit.
1: A chválit, já vím.
0: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
1: Děkuju.

0: Sluníčku.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Lovci se vydali na lov. Když se přiblížili k velkému háji, spatřili na jeho okraji nádherného jelena. Hned ho začali pronásledovat, ale jelen vběhl do háje a schoval se mezi keři. Lovci jelena marně hledali, rozhlíželi se na všechny strany a nakonec, plní zklamání, odcházeli pryč. Jakmile jelen spatřil, že jeho pronásledovatelé zamířili domů, začal žrát listy, které ho skryly před nebezpečím. Listy začaly vzdychat. Co je vám, ptali se stromy, že tak žalostně vzdycháte? Trápí vás, že jste se stali potravou jelena? Proto se nermoutíme, odpověděli listy. Litujeme jelena, který nás žere. Neví chudák, že ho lovci zakrátko objeví. Jelen však listy neposlouchal. Požíral jeden za druhým, jako by mu jejich dobrodiní nezachránilo život. A zakrátko jelenovo tělo prosvítalo mezi keři. Nezvyklý šelest v háji zaujal jednoho lovce. Podíval se, odkud vychází, a v prořídlých keřích spatřil jelena. Lovec rychle přivolal své druhy a v okamžiku jelena ulovili. Dostalo se mi trestu, jaký si zasloužím, zvolal jelen před svou smrtí. Zapomněl jsem na pohostinnost listů. Za dobro jsem se jim odvděčil zlem. Jak by mě nestihlo neštěstí?
1: Piggy vtip.
2: Plazí se po poušti muž a je k smrti vysílený. Když se konečně doplazí k oáze, poprosí o sklenici vody a prodavač mu odpoví.
3: Bohužel, já prodávám jen kravaty.
1: Tak to nashledanou.
2: Zasípe chlápek a plazí se dál. Počase narazí na další oázu. Tam ale na první palmě visí výstražná cedule.
3: Vstup pouze s kravatou.
1: To je ten pán z Vůluvi. Poušť, pak oáza, to je jediné místo, kde je v poušti voda a nemá kravatu.

teraz ještě víc. Až z toho v noci vyju na měsíc. Laguna je luna hororu, Cute Night jako strela v únoru. A Deus má prostě styl. Tak to jsou mi kostry, tým prohodně ostrý, divnej, ale to si snad i ty pojď.

0: si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tram, tadadá. Jízda na kole. Tedy s jízdním kolem je to špatné, protože a jelikož na kole nesmí na silnici jezdit nikdo, komu není 10.
0: A to jsem já.
1: A to jsem já.
2: Velmi správně. Komu není 10, ten smí na silnici jezdit jenom pod dohledem otce nebo někoho, komu je alespoň 15 let.
1: A protože mému otcovi není 15 let, musím jezdit jenom po chodníku, po dvoře, cyklistické stezce, nebo na polní cestě, nebo někde na hřišti a louce. No, a to je hrozná otrava.
2: Ale ať už chceš jezdit na silnici nebo na hřišti, tak jedno pravidlo platí pro každého. No, které pak to asi je, Máničko?
3: No, že ať už chceme jezdit na dvorku nebo kdokoliv, tak musíme mít kolo.
2: A to dá rozum, Máničko, ale takové kolo si musíme, co?
3: Vypůjčit.
2: Ale ne.
3: Ale jo, já fakt kolo nemám.
2: Když chceme jezdit, tak
1: musíme kolo vyvést ze sklepa před dům.
2: Ale nejdříve ho musíme před jízdou zkontrolovat.
1: I to moje.
2: No především to tvoje. Protože s tím tvým, abys tak leda plašil špačky.
1: No dovol.
2: Všechno na něm řachtá, cinká, klepe.
1: Náhodou. Já na něm trhnul i hampla.
2: A trhej si, co chceš. Ale kolo měj přitom v pořádku.
1: Když já to všechno neumím sám spravit, tatí.
2: No tak řeknu, tatí, sprav mi prosím kolo. Že ano, no a já pěkně přijdu. O čeho máš jazyk?
1: Já jsem ti to řekl, tatí, a ty jsi mi řekl, jestli bych nechtěl hodinky s vodotryskem, že nemáš čas.
2: Ano, no jo, no. Protože mi o to máš říkat tehdy, když mám čas, no.
1: Já pak jel do zatáčky a brzdil a ono mi to nebrzdilo, že ano. A když jsem zatáčel, tak mi to nezatáčelo, že ano, jak jsem měl povolenou matku, řidítek.
2: No pro pána, tohle to mě snad ani neříkej.
1: Tak já ti to raději neřeknu.
2: A co jsi udělal, říkej?
1: Projel jsem Roštím až na Kocourkovic dvůr.
2: A co pak?
1: Pak jsem vylezl z Kocourkovic popelnice a odnesl to kolo domů.
2: No, tak jo, to je správné, že jsi ho vzal domů.
1: Jo.
2: Protože s kolem bys neměl jezdit, když nemá v pořádku brzdy, ani když nemá takové to, Máničko.
3: Co?
2: No jak se s tím cinká?
3: Zvonek.
2: No ten takový, no.
3: Zvonek,
2: dobře, no. Dobře, ano. A proč má mít kolo zvonek? Aha, děti, hurvajs.
1: Že aby každý uhnul, když jedu.
2: Ale žádný uhnul. Zvonit budeš jenom v naléhavém případě.
1: Sím, ano.
2: Abys odvrátil, co?
1: Abych odvrátil chodce od přecházení, když jedu.
2: Ale abys odvrátil nehodu, že ano. Když chodec jde nebo přechází správně, toho plačit nebudeš. No, necháš v klidu, jo? A když jdeš za ním, tak ho takhle jemně upozorníš na to, že za ním jedeš. No, já jsem to vysvětlil. Dále, každé kolo má mít co?
1: Co?
2: B. Máničko.
3: Co?
2: B, b.
1: Má mít brzdy.
2: Dobře si řízený brzdy, ano. A na šlapátkách musíš mít co?
1: Co?
2: No co musíš mít na pedálech? Přece žluté. Žluté.
1: Žluté nohy.
2: A žádné žluté nohy. Žluté odrazky, že ano.
1: A vepředu bílý světlomet.
2: A vzadu?
1: Vzadu?
2: No, já nevím, z tebe to leze. Co musíš mít vzadu?
1: Kšandy.
2: Červené světlo musíš mít vzadu, ne kšandy.
1: Kšandy taky, tatí, protože, hele, to by mi nedrželi kaťata.
3: A to by mohl Hurvínek ohrozit bezpečnost silničního provozu.
2: No jo, no jistě. To
3: ano.
2: Bez kalhot by jezdit neměl.
3: Neměl.
2: To, samo sebou, to musíš mít
1: k čandy.
2: No, ale bez čeho jezdit vyloženě nesmíš.
1: Na kole.
2: No, co musíš mít na sobě?
1: No, boty přece.
2: No, jistě vhodnou obuv musíš mít, ano, to... Dobře, ale na co nesmíš zapomenout? No, máš to na hlavě.
3: Mozek?
1: Na hlavě.
2: No, musíš mít.
1: Na hlavě musím mít.
2: Ochranou přilbu.
1: A jo.
2: Tak, a když už máte děti správné oblečení, i kolo je v pořádku.
1: A tu přilbu?
2: Tak musíte znát. Co? Hurvinku?
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala, pum, bim, hi. Zavřete oči a poslouchejte sametový šum mých křidélek. Přilétám k vám. Já, netopír kouzelník, magický Pierre. Olala. Opět vám poodhalím tajemný svět magie a čar. Ale pozor, jsou to kouzla nebo ne? Hi. O tom se přesvědčte sami. Dávejte pozor. Začínáme. Z vašich dopisů jsem vyčetl, že máte v oblibě zvláště efektní barevná kouzlíčka. Dobře. Připravil jsem si pro vás další. Ukážu vám, jak udělat v obyčejné sklenici vody ohňostroj barev. Gejzír rozmarné barevnosti. O, jaká nádhera. Navíc na tomto triku můžete odpozorovat několik základních vlastností oleje a vody. Budete na něj potřebovat jednu vysokou sklenici a dvě další sklenice. Stačí menší. Teplou vodu, olej a tekuté potravinové barvivo. Prodává se v obchodech v malých lahvičkách. Kupte alespoň dvě barvy a o nákup poproste někoho z rodiny. A teď vysokou sklenici naplňte teplou vodou až skoro po okraj. Do druhé a třetí sklenice nalejte trochu oleje. Do výšky asi tak 1 cm. Do každé sklenice s olejem kápněte několik kapek potravinového barviva. Do každé skleničky s olejem jinou barvu a zamíchejte. Teď přijde to hlavní. Do vysoké sklenice s teplou vodou pomalu nalijte část oleje s jednou barvou z té jedné sklenice a pak část oleje s druhou barvou z druhé sklenice. Co se stane? Co pozorujete na hladině? Olej s vodou se nemísí, protože olej má větší hustotu než voda. Zůstává nahoře na hladině. Barvivo ale proniká přes vrstvu oleje do vody a klesá ke dnu. Cestou ale nechává ve vodě barevné stopy, které připomínají různobarevné obrazce ohňostrojů. Krása, nespa? Barvy se promíchávají a mísí, vznikají nové a nové odstíny. Když vylijete olej s barvivem do vody, je zajímavé pozorovat, jak bublinky oleje spěchají na hladinu a jak se jimi naopak barvivo prodírá a vytváří pozoruhodné magické obrazce. Možná zahlédnete, jak najednou ze dna vyletí částečka barviva zase vzhůru, aby nakreslila ještě něco dalšího. Je to proto, že v ní asi uvízla nějaká nepatrná částečka oleje. A místo oleje je nahoře, takže barvivo vynese sebou zase vzhůru. Je to vskutku čarokrásná podívaná. Jaké barvy jste namíchali? Co vidíte v barevných obrazcích? Jaké obrazy? Napište mi, jak tenhle váš kouzelnický trik dopadl. Můžete si barevné tvary ve vodě i vyfotit a poslat mi obrázek. Těším se. A těším se i na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

Dobrý den, děti. Nebudete se bát? Dneska se totiž vypravíme s našimi kamarády Funíkem, Centíkem a Kvídem a slepicí Josefinou v noci do lesa. A proč? To vám řeknou prasátka sama. Však už na vás čekají.

0: No.
1: Jak? Slepice Josefína.
2: Sluníčko zapadlo a nad lesem vyšel pěkný kulatý měsíček. Prasátka se už chystala spát. Josefína už odeslala postýlky, načechrala polštáře, aby netlačili. Centík se zrovna chtěl převlékat do pyžama, když v tom přiběhl Kvído s očima navrch hlavy.
3: Kamarádi, kamarádi, honem, pojďte se podívat. Ještě tuhle byl na nebi měsíček jako malý rohlíček a teď je z něho velikánská koule.
2: Prasátka všeho hned nechala a vyběhla před chalupu podívat se na měsíc.
4: Opravdu? Roste. Roste, přibývá na váze a pak se utrne z oblohy a spadne rovnou na nás. Podívej, centíku.
5: A bude po nás.
3: Ha, třeba nás netrefí.
5: Trefí? Je přímo nad námi. Nemám pravdu, funíku?
4: Máš, centíku? Radši se schováme.
3: Půjdeme za chalupu. Tam třeba nebude.
2: A jak si řekli, udělali. Vzali nohy na ramena a utekli za chaloupku. Ale byli zpátky, než bys řekl švec.
5: Je tam taky. A úplně stejně veliký.
4: Utečeme do lesa a schováme se pod stromy.
3: Tam třeba nebude.
1: Kam se chystáte teď v noci?
2: Zeptala se slepice Josefína, která se vyšla podívat, co prasátka tak pozdě venku dělají.
5: My prcháme před měsícem. Máme strach, že na nás spadne a v lese budeme v bezpečí.
4: Josefíno, zatím hlídej chalupu, ať nás nikdo nevykrade.
3: A kdyby ta koule padala, víš, uleď.
5: My utíkáme napřed, protože jsme méně pohybliví.
2: A centík a Kvído a funík se vydali na cestu. Byla už noc a stromy a keře ozářené měsícem vrhali na cestu tajuplný stín.
3: Já mám strach.
4: Já taky.
5: Proti strachu je nejlepší písnička. Raz, dva, tři.
6: My jsme malá prasátka, dohromady tři.
3: Kvído,
6: centík,
4: funík,
6: vepřoví bratři.
5: Vidíte, s písničkou nám cesta hezky uběhla. Už jsme v lese.
3: A měsíc tady vůbec není vidět. Jsme v bezpečí.
4: A můžeme si lehnout?
3: No, ale mě to píchá.
5: Podeď by ne, to proto, braši, že ležíte v jehličí. Máte si lehnout jako já do heboučkého mechu.
2: Ale sotva centík ulehl, už byl zase na nohách.
5: Taky to nejde, mech je mokrý jako houba.
1: Uj, zvu vás do svého hotelu. Tady v krmelci je krásná kupka sena.
2: Ale jak se chystali ke spánku, tak tím vrtěním, funěním a křičením vzbudili divočáka Huberta. Vystrčil svoji štětinatou hlavu z jeskyně a zvědavě se rozhlížel.
7: Prachá broky, co pak pohledávají prasátka v noci v lese? Ale ani dělají, co dělají. Jsou-li tady, nejsou doma. A já se můžu podívat, co mají dobrého ve splíži.
2: A Hubert se vydal opatrně tichoučce po špičkách na cestu k domečku. A prasátka se zatím ukládala ke spánku.
4: Chvilku si schrupneme.
8: Kvído, pro jistotu hlídej. A já tě za chvíli vystřídám.
2: Všude bylo ticho. Jen hlas síčka se ozýval nedaleko z roští. A Kvídovi trošičku malinko cvakali zuby strachy. Dovedete si představit, jak se lekl, když se ozval poprvé ten zvuk?
3: To naříkáš ty? Foniku.
1: A co mě budíš, já spím.
3: Slyšíš?
1: To se asi Centíkovi zdá, že je sanitka.
3: Aha, musím ho vzbudit, aby se nenavoural.
1: Kuj, Centíku, vstávej, no tak probuď se. Něco se ti zdá.
5: Co mě budíte?
3: Protože kvílíš.
5: Já, že kvílím?
1: No, vidíš, že kvílíš, to se neslyšíš.
5: Ale to jsem nebyl já.
3: A kdo tedy?
5: To je opravdu siréna, někde hoří.
3: Musíme to vypátrat.
2: A prasátka se vydala za tajemným hlasem, zatímco Hubert se už chystal do její chaloupky. Ale tam čekala odvážná slepice Josefína.
0: Stůj, Huberte! Zlodějům vstup zakázán!
7: Pracha, brachu! Řekni to ještě jednou.
0: Stůj, Huberte! Zlodějům vstup zakázán!
7: Jestli nezavřeš ten svůj zobák, oškubu tě do nás.
0: Upozorňuji tě, že se dopustíš trestného činu vloupáním. A že je za to trest nejméně...
7: Ustup, jdu do spíže.
0: To se řekne. Centíku, Funíku, Kvído, kde jste kdo? Pomoc, zloděj!
2: A Josefině nezbylo nic jiného, než se rozletět do lesa za svými kamarády. Centík, Funík a Kvído mezi tím objevili, kdo to tak kvílí. U hájovny seděl pes Rek, hlavu vzhůru a představte si, nebojácně vyl přímo na měsíc.
3: Panečku, to je hrdina, co? Vůbec se měsíce nebojí a zpívá si.
9: Proč bych se měsíce bál? Měsíc se bojí mě. Uvidíte, jak se přede mnou ráno schová.
1: Pánečku, to je věc.
10: Už se vůbec nemusíme bát, že na nás měsíc spadne. Rek nás ochrání.
1: A můžeme jít domů na snídani?
0: Krok, pomoc! Centíku, Funíku,
3: To je přece Josefína.
10: Josefíno, co se děje?
0: Tady jste konečně, vás mám. Hubert se vloupal do chalupky.
1: Věra, to je neštěstí. Sní nám všechny zásoby a my zamřeme hlady.
9: Nenaříkejte, zaženu měsíc i Huberta. Vezmu si lesní roh a pušku a uvidíte, jak poběží.
10: Vzhůru, jdeme na něj.
2: A trestná výprava vykročila k chaloupce.
9: Opatrně se připlížíme pod okno.
10: Slyšíte?
3: Řeže pilou.
1: Řeže nám chalupu. Nebudeme mít kde bydlet.
10: Podívám se oknem. Sláva, nic nerozřezal. Nacpal se bukvic a teď chrápe.
1: Ale všechno nám snět.
10: Dočista úplně.
9: Připravte se k útoku, až zatroubím, křičte a tlučte, do čeho můžete.
7: Co je to? Běda, lovci. A mě je to Rek. Jde po mně pomoc. Pomoc! Pomoc!
10: Tak, a Hubert je pryč.
3: Sláva. A měsíc už taky utekl. Podívejte, už je ráno.
1: Co z toho, když mám hlad a nikde nic?
0: Já to nějak vyřeším.
1: No jo, ale co když už bude pozdě?
0: Neruš, ať se mohu soustředit.
10: Je, hele, vajíčko.
1: Já chci taky.
3: A já taky. Aspoň takhle maličký.
0: Na všechny se dostane. Jen mi dopřejte trošku klidu.
2: A tak Josefína snesla 3 krásná vajíčka a zachránila prasátka od hladu.
1: Mňam, uj, to byla dobrota.
3: Já měl už lehaný s cukrem.
10: Je po snídani a vzhůru do lesa na Bukvice. Najdem si jiné.
3: Hlavně, že jsme to všichni ve zdraví přežili.
10: Jo, a můžem si zaspívat.

0: Paní učitelka se ptá při matematice Pepička. Když ti dá maminka jednu žvíkačku a tatínek dvě, co budeš mít?
1: Svěží dech, prosím.

0: Ocko, auto štartuje, autosedačka ťa čaká.
1: V nej sa dobre cestuje.
0: Na bicykli kolobežke nasaďme si prilbu hneď, ak sa náhle vonku zotmie, na cestu si pekne

0: O dvou darech. Byl jednou jeden dobrý král. A ten rád jedl, rád pil a hrál. Měl v lásce svoje poddané, jen lakomce a lháře ne. Jednou ten dobrý král seděl za stolem u oběda a hrál se svým šaškem v karty. Najednou vejde do komnaty sedláček. Na hlavě velikánskou dýni, jakou svět nikdy neviděl a už nikdy neuvidí. Sedláček se poklonil a povídá. Dobrý den, milí králi a všichni ve spolek.
1: Dobrý den, přítelíčku, odpověděl král. Kam pak jdeš s tou dýní?
0: K tobě, milí králi, řekl směle sedláček. Přinesl jsem ti ji darem na dýňovou polévku. Je to náramná dobrota. Ale nezapomeň nakázat kuchařce, aby z té dýně schovala semena. Můžeš je rozdat přátelům a já si taky přijdu pro hrst na příští rok.
1: Děkuji ti, přítelíčku, řekl sedláčkovi král.
0: A teď jdi a sněz si něco v kuchyni.
2: Sedláček poděkoval a šel i z dýní do kuchyně.
0: Zatímco tam kuchařka častovala jídlem a pitím, povídá král svému šaškovi.
1: Poslyš, šašku, ten chlapík se mi zamlouvá. Tak si myslím, že mi tu dýni přinesl ze srdce rád. Co bych mu měl za ní dát?
0: Šašek se zamyslel a pak povídá. Milý králi, vyzkoušej si ho. Jestli ti nedal stéblo trávy, jen aby dostal 4 krávy. Dej mu darem pěkného koně.
1: Máš pravdu, šašku, řekl král a dlouze se zamyslel.
0: A když se sedláček dosyta najedl a napil, zavolal si ho a povídá.
1: Přítelíčku, co chceš za odměnu?
0: Co chci, milý králi, řekl sedláček.
1: Jen abys mi dal hrst semen z té dýně, až je kuchařka usuší.
0: Přítelíčku, já ti dám něco lepšího, řekl král a dal sedláčkovi přivést pěkného koně. Sedláček poděkoval a spokojen se rozjel domů. Jenže ten sedláček byl poddaným jednoho hraběte a to byl hrozný lakomec. Však se taky jmenoval Zabiveš. Jakmile hrabě Zabiveš uslyšel, co dostal jeho sedláček od krále za odměnu, řekl si.
1: Hoj, zítra pojedu ke králi já a dám mu darem pěkného koně. Když dal za dýni koně, dá mi za koně přinejmenším hodnost knížete a sud plný zlaťáků.
0: Jak řekl, tak udělal. Druhého dne ráno vyvedl ze stáje svého nejlepšího koně a rozjel se na královský hrad. Když tam přijel, seděl král právě za stolem u oběda a zase hrál se svým šaškem v karty.
1: Hrabě Zabiveš vešel do komnaty, poklonil se a povídá. Dobrý den, milí králi a všichni ve spolek.
3: Dobrý den, přítelíčku, odpověděl král. Co by si spřál?
1: Milí králi, já jsem hrabě Zabiveš, povídá hrabě. Slyšel jsem, že si včera dal mému sedláčkovi za dýni koně a tak jsem ti místo něho přivedl jiného. Už stojí ve tvé stáji.
3: Děkuji, přítelíčku, řekl král. Jdi napřed, přijdu se na něho podívat.
0: Když hrabě Zabiveš odešel, obrátil se král k šaškovi a povídá.
3: Poslyš, šašku, ten hrabě Zabiveš se mi zamlouvá. Tak si myslím, že mi toho koně přivedl ze srdce rád. Co bych mu měl za něj dát?
0: Šašek se zamyslel a pak povídá. Milý králi, vyzkoušej si ho.
3: Jestli ti nedal stéblo trávy, jen aby dostal 4 krávy. Dej mu 7 panství a hodnost knížete.
0: Máš pravdu, Šašku, řekl král, a když se přišel s Šaškem podívat do stáje, povídá hraběti.
3: Příteli, takového koně jsem ještě neviděl. Co pak chceš za něho?
0: Co chci, milý králi, řekl hrabě Zabiveš. Chci, abys mi dal hodnost knížete a sud plný zlaťáků.
3: Přítelíčku, já ti dám něco lepšího, řekl král a poslal pro kuchařku. Když kuchařka přišla, zeptal se jí král.
0: Kuchařko, máš semena z dýně od toho sedláčka?
1: Mám, milý králi, odpověděla kuchařka.
0: To je dobře, řekl král. Tak je nasyp do 2 kornoutů. Jeden bude pro toho sedláčka a druhý tady pro pana hraběte Zabivše. A tak dostal štědrý sedláček za dýni koně a lakomý pán za koně dýňové semeno.

0: písnička.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Krysí díra. Vítr ustal, bouřka se odstěhovala jinam a noční déšť vzala sebou. Ramses se nevydržel dívat na svého otce, který v prázdné místnosti prázdným pohledem hleděl do prázdna. Řekl, že se jde projít a vyběhl na ulici. Metaři budou mít práci. Válelo se tu plno ponožek. Nevěděl, co může od své výpravy očekávat, ale nemohl jen tak sedět doma. Musí svého bratra vidět. Dveře do Kilimandžára byly zataracené dřevěnými fošnami. Ovšemže se mohl protáhnout dovnitř, ale raději barák nejdřív obešel. Ze sklepení v zadním traktu zaslechl nějaký slabý hlas. Pro jistotu sebral ze země kámen, aby se měl čím bránit, pak se protáhl mřížemi na chodníku před domem a seskočil na malou plošinku. Tady bylo špinavé okénko a za ním opět mříže. Odtamtud vycházelo to volání. Ramses rozbil sklo. Okamžitě se ozvalo vzteklé pištění myší. Jeden potkan se snažil vyskočit až k němu. Pomoc! Teď už to slyšel docela zřetelně a poznal hlas toho zrádce Hihlíka. Ale když se Hihlík vydrápal nahoru na plošinku, byl tak zablácený a potrhaný, že Ramses vyhrkl. Co se ti stalo? Hihlík odpověděl až venku na chodníku. Tam dole bylo strašně moc myší nebo potkanů. Brr, nebo krys. Otřásl se Ramses. Když teď proti Hihlíkovi stál, nebylo už tak snadné uvěřit, že je to zrádce a Dederonův komplic. Ale něco hrozného se stalo Tulíkovi, řekl Hihlík. Co? Kde je? Tak mluv! Křičel Ramses na celou ulici. Psst, sykl Hihlík. Tady v tom domě jsou teď všichni. Celá ta banda. Dederon Tulamora pasoval na svýho pobočníka a guvernéra horního města.
1: Sakra, o čem to mluvíš?
0: Sám se v tom nevyznám, odpověděl Hihlík. Já vím jenom to, co jsem viděl a slyšel. Viděl jsem, jak mu propíchly obě uši a to je nejvyšší pocta. A pak Dederon zvolal, Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium kmotra všech kmotrů.
1: Ne, řekl Ramses.
0: Nezlob se, ale takhle jsem to slyšel na vlastní uši. No, a co se dělo dál, to nevím, protože mě hodili tam do té krysí díry.
1: Proč?
0: Zeptal se stále ještě podezíravě Ramses. Dederon poznal, že jsem se k ním vetřel. Že jsem zrádce. A ty si to taky myslíš?
1: Už ne, kamaráde,
0: řekl Ramses a vzal bratránka kolem ramen. Najednou si připustil něco, co si přiznat nechtěl. Jedině Tulík mohl přece kudlovi dveře na půdu odemknout a pak zase zamknout.
1: Pojď, musíme k nám, řekl. Musíme to nějak povědět tátovi.
2: Biggy hádanka.
3: Když jde se svou paní laní, všecka lesní zvěř se klaní.
4: Prochází se v doubravě, nosí věšák na hlavě.
2: Kdo pak ví?
5: Já nevím, co je doubrava.
6: To já taky ne.
5: Já
6: počkat!
5: Možná už mám nápad.
6: Možná to je takovej malej lesík, ne?
5: Aha, bude to malý lesík ze samých doub. Doubku.
7: Aha.
5: Proto je to Doubrava.
7: Takže je to listnatý lesík.
5: Kde někdo se svou paní laní.
7: Věšák na hlavě, to se myslí paroží.
5: Všecka lesní zvěř se klaní. Kdo pak je králem lesů?
7: Lev.
5: No, to je král pouště, ale králem lesů u nás a má na hlavě
7: parohy. Tak je to jelen.

0: pospěš si ještě nějaké ty ozdoby a cukroví a dárky, ať je vidět, že jsou Vánoce.
1: Ozdoby nejsou.
0: Nejsou?
1: No, všechny jsou rozbitý.
0: A cukroví?
1: Cukroví není.
0: Není?
1: Všechno snědený.
0: Páni, ha, to tedy budou Vánoce, tě prsk. A dárky?
1: No, na to, dárky, na to by si směl radši sednout, Hulvínku.
0: A je, tak už sedím. Co je?
1: No tak bych ti měl popřát veselý Vánoce, že ano?
0: Sím, ano.
1: Jenže letos asi tak moc veselý nebudou. Co říkáš?
0: Nic jsem neříkal.
1: Já za to nemůžu.
0: A kdo za to může?
1: No prostě mi nevyšlo něco, s čím jsem najisto počítal. Bude to asi až po svácích, tedy nějaký
0: ty peníze.
1: Jo, nějaký ty peníze, aby bylo jasno. A tak to letos o Vánocích bude asi...
0: Bude asi kapánek slabší.
1: No, tak asi kapánek.
0: Kapánek.
1: No, tedy co se dárků...
0: Porotýče?
1: No, tak...
0: To asi rozhodně.
1: No, to rozhodně.
0: No, já ti, taťuldo, vůbec nic nevyčítám.
1: No jo, ale koukáš jako zmoklá slepice.
0: Ale kde pak? Kam tě vede slepá vášeň? No jo, já vím, no.
1: Já vím taky, no, stromeček prázdnej.
0: Stůl holej.
1: Bez dárků. To jsi asi nečekal, viď?
0: Nečekal, tati. Já to totiž věděl určitě.
1: Neříkej.
0: No, a tak jsem si tady, jak si dovolil, kdybys dovolil... Abych si dovolil s veškerou úctou tady tento malý dáreček.
1: Co je to? Co to má být? Co je to za balíček?
0: No to víš, na Dědu Mráze nebývá vždy spolehnutí a štědrým příbuzenstvem zrovna neoplýváme. Tak jsem si dovolil k potěše rodiče svého.
1: Je to jako, jak si...
0: Ano, tobě. Vybrat směsku oblíbených melodií pro tu rozhrkanou mašinu, kterou s nesmírnou nadsázkou nazýváš gramofonem.
1: Ale Hulvínku, co pak to děláš? Takovýhle překvapení.
0: Ty nemáš radost?
1: Ale jo, mám, no, co bych neměl?
0: No, netváří se zrovna nadšeně. A já jsem si myslel, že...
1: Ale ne, počkej, já náhodou radosti plesám. A já sám, alespoň v duchu, víš, abys věděl. Ovšem... Když si teď pomyslím, jak já bych to jenom hernej z čarta by to vzal.
0: Co je? To si ty desky ani nepřehraješ?
1: Ale ano, ovšem, když jak si, víš, rozumíš.
0: Kde je vlastně gramofon? Ještě včera tu stál?
1: Ale gramofon, copak, gramofon, toho si nevšímej, to jak si...
0: V tom balíku je všecko, co máš rád, tati.
1: Jo, ano.
0: No, slavní mistři pěvci.
1: Je, ty já mám rád.
0: No, symfonie.
1: Ty taky.
0: A dokonce jedna celá opera.
1: Neříkej.
0: No, ale bez předehry.
1: Proč?
0: Tam mě se s tou praskla.
1: Jo, takhle.
0: Já nezapírám, ty desky nejsou docela nové, ale přece jsem si myslela, že taťuldo...
1: Poslíš, Urvajs. A kde jsi na to všecko vlastně vzal, když doma nemáme ani korunu?
0: No jsou jistě cesty, jak si v nenadálé nouzi opatřit ti prostředky.
1: Cože? Ty jsi něco...
0: Ne, v tom není nic nečestného.
1: No proto. Konečně, já jsem ti taky připravil malé překvapení.
0: Taky?
1: Ty desky, to má čas, moře času, jestli vůbec někdy... Budu mít...
0: Vážně? A jak si to, taťulo?
1: Počkej, nech se překvapit. Když jsi měl minulou zimu na lyžích takovou havárku, vzpomínáš?
0: Jo, vzpomínám.
1: Tak jsem ti něco pořídil, abys nemusel sedět doma. To budeš překvapený.
0: Těprsk, mám takové tušení. Takové velice neblahé tušení. Co pak to taťulda přinese?
1: Tak, abys věděl, tady, tady máš lyže. Taky nejsou úplně nový, žano, ale ještě užiješ až.
0: Lyže? Už je to tady. Tati, kde jsi je vzal?
1: No, kde by? V obchodě asi. V půjčovně lodiček to nebylo.
0: A za co? Když jsi říkal, že...
1: No za co? Hele, nech si takový otázky... Ptám se já snad tebe? No tak. No ale abys věděl, dal jsem do bazaru ten starý gramofon a místo něho jsem ti tam vybral lyže. Nebo ti snad lyže z bazaru nejsou dost dobrý?
0: Ty jsi tam dal gramofon do bazaru? Tak to je teda náramný.
1: Že jo?
0: To se ti tedy dokonale povedlo. To je dokonce velkolepý.
1: Velkolepý? A proč?
0: Protože já jsem zase v bazaru střelil ty přebývající hole k lyžím, abych měl na desky pro tebe.
1: Šmangote, takže...
0: Takže jsme předtím měli hole bez lyží a gramofon bez desek a teď pro změnu máme desky bez gramofonu a lyže bez holí.
1: No to se teda vydovádíme.
0: Ale to nevadí, tati. To přece vůbec nevadí. Hlavně, že si rozumíme, no ne?
1: No samo sebou.
0: A taky na tyhle ty Vánoce do smrti smrťoucí nezapomeneme.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Krota, čumík, pašík, kňourek, kaneček a prasátko. Když máš kolem kamarády, si veselé zvířátko. Krota, čumík, pašík, kňourek, prasátko a kaneček. Kdo jen bručí, kdo se mračí, ať si balí raneček.
1: Jo, jo.

0: Kmili os. Krochtačový pašik, pňourek, kaneček a prasátko. Šmejdím, kde se co dá slupnout, dortík nebo lízátko. Krochtačovník, pašik, pňourek, prasátko a kaneček.
1: To jsem já.
0: Nevadí mi parkel navíc, zatrsám si taneček.

užívá. Rochtačuní pašik, kňourek, prasátko a kaneček a bříško, šup sem, šup tam. Každý den je jenom jednou berl jako dáreček.

netopíří kouzlení. Simsalabum, bim, bonjour. Bonjour, kdo pak vás to zdraví takhle krásně? Bonjour, dobrý den, přece já. Zdravím vás a smekám svůj kouzelnický cylindr. Proč mám cylindr a proč kouzelnický? Jsem kouzelníček, váš netopír Pierre. Hlásím se vám znova s dalším parádním experimentem. Ukážu vám, jak se dá pohnout věcičkami. Uj, to je zcela tajemné, že? Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Dnes k němu budete potřebovat dvě kuchyňské houbičky na nádobí. Lepší jsou ty placaté. Uzavíratelný plastový sáček se zipem, tak velký, aby se do něj dobře vešly obě houbičky na sobě. A jedno brčko. Tak, brčko umístěte mezi houbičky tak, aby jeden konec brčka koukal z pytlíku ven. Zazipujte sáček. Aby se vám potom neotvíral, můžete jeho uzavření pojistit lepící páskou. Takto je dobré upevnit a utěsnit i brčko, aby vzduch neunikal jinudy, než jen a pouze brčkem. Máte? O, nádhera, šikulové. Nástroj na dnešní pozorování máme hotov. Nyní budeme potřebovat nějakou lehkou věc, třeba nějakou malou figurku. Nebo lehounký míček. No, naměřte na ně brčko čouhající ze sáčku a zatlačte ze zhora na houbičky. Vidíte? A znova. Stlačováním houbiček se brčkem vytlačuje vzduch a ten pohybuje figurkou nebo míčkem. Pokud ji chcete pohnout větší silou nebo prudčeji, zkuste sáček nejprve brčkem nafouknout. Experimentujte. Vyrobte si víc takovýchto sáčků a zkuste uspořádat třeba závody. A nebo co takový foukaný fotbal s pingpongovým míčkem. Míček je dovoleno posouvat pouze pomocí přístroje, který jsem vám dnes popsal. Věcičky se pohybují, aniž byste se jich přímo dotkli. To je legrace, to je magnifik. Tak, pro dnešek se s vámi loučím, mezami. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker mizí přítel, který kouzlí vesele. A letím.

Léčení hrom do police. Jednoho jarního dne byla ráno ještě tma a pršelo. Ale když se Šárka odpoledne vracela ze školy, ukázalo se sluníčko. Šárka se před domem rozloučila s kamarádkou a vrazila do branky, div, že ji nevyvrátila z pantů. Schýbla se k Jezevčíkovi a přitom jí do mokré trávy vyklouzla knížka půjčená z knihovny. Šárka se rozběhla ke dveřím, drcla do nich, až se rozlétly do kořán, zabouchla za sebou, odkopla boty, schodila pláštěnku a vpadla do pokoje. Vůbec jí nevadilo, že tam maminka zrovna má na návštěvě paní Zelinkovou. Hupla jí na záda a vlepila jí mlaskavou pusu. Mamince vyskočil z ruky hrneček s čajem, přeletěl celý pokoj, dopadl na malý stolek a rozletěl se na 100 kusů. Čaj vyšplíchl na koberec. Maminka si povzdechla. Dávej pozor, holčičko, vidím, že mě máš ráda, jen se musíš přitom taky dívat, jestli něco nedržím v ruce. Pozdrav paní Zelinkovou a upaluj do kuchyně pro hadr. Přitom sbírala střepy rozbitého hrnečku. Byl to za tenhle týden už 11. Z kuchyně se ozvala další rána. Maminka se běžela podívat, co se děje. Šárka seděla uprostřed kuchyně na zemi v hromadě rozbitých skleniček a rozházeného koření. Starožitná polička na kořenky visela na zdi jen na jedné skobě. Dolní přihrádku měla zlomenou. Co to tady provádíš? Kdybys dávala trochu pozor, nebyla bys jako hrom do police. Myslela jsem, že jdeš pro hadr, spráskla ruce maminka. Šárka jí s nevinným výrazem vysvětlila, že hadr visel na háčku kousek od poličky a když ho chtěla sundat, vzpomněla si, že v horní přihrádce jsou bombóny. Vylezla na sporák a nohou se trošku opřela o poličku. Vážně netušila, že to spadne. Šárka se rozběhla pro koště. Začala zametat rozsypané koření, jenže si v tom chvatu neuvědomila, že v jedné kořence byl pepř. Maminka se právě vracela pro další konvici čaje a sotva vkročila do dveří, nametla jí Šárka dávku pepře rovnou do obličeje. Maminka kýchla, až jí zadrnčelo víčko na čajové konvici. Šárka se dál rozháněla koštětem. Trvalo chvíli, než se zastavila. Promiň, mami, já jsem si tě nevšimla, nezlob se. Maminka jí ledovým hlasem přikázala, aby šla do svého pokoje. Šárka se opřela do dveří, dveře povolily a porazili paní Zelinkovou, která se šla právě zeptat, jestli jim nemůže s něčím pomoci. Vykřikla a zašátrala kolem sebe rukama, protože jí spadly brýle. Šárka se k ní vrhla a pod nohou se jí ozvalo křupnutí. Moje brýle, zaúpěla paní Zelinková. V 6:30 přišel tatínek, otevřel dveře dětského pokoje a zavolal Šárku k večeři. Ta mu skočila kolem krku a málem ho porazila. U večeře si na sebe dávala pozor a tak nepřevrhla židli ani stůl, když si sedala. Při odklízení nádobí byla tak opatrná, že ukápla mamince na šaty jen maličko omáčky. Držela se, i když pomáhala s nádobím a tentokrát neotloukla a nerozbila jediný kousek. Konečně bylo všechno hotovo. Maminka řekla, že už se nezlobí. Šárka pospíchala dát dobrou noc tatínkovi, jenomže v tom spěchu zalomcovala dveřmi, které nešly otevřít. Nakonec povolili. A děvče se kutálelo až ke stolku u okna. Ten se převrhl a třísk. Červená čínská vázička s bílými hyacinty byla na kusy. Maminka se rozplakala. Tu vázu dostala jako svatební dar. Tatínek se zlobil na lajdáka truhláře, který jim opravoval dveře. Šárka brečela, že už zase zkazila rodičům náladu. Ti se spolu radili, jak by dcerce pomohli.
Maminka vymyslela, že by ji mohli přihlásit do baletu, aby se naučila ladným pohybům. Tatínek pravil, že bude lepší, když za každou zničenou věc vysolí pokutu z kapesného. Maminka na to řekla, že děti, které prodělali plané neštovice, mohou trpět poruchou rovnováhy. Tatínek připomněl, že Šárka si odbila plané neštovice už před 4 lety a podle jeho názoru je to nesmysl. On tvrdí, že pokuta za každou rozbitou věc a možná ještě zákaz nedělního kina bude to pravé. Ráno svítilo sluníčko, na stromě za okny seděl drost, naparoval se a povykoval. Šárka vyskočila z postele a rozběhla se k oknu, jenomže včera pohodila uprostřed pokoje kolečkové brusle. Chudák drost se vyplašil, když viděl, jak o ně zakopla a vrazila do okenní tabule, div je nerozbila. Drost uletěl a Šárka se rozbrečela. Začátek dne se moc nevydařil. Tatínek dostal nápad, že zavolají paní Larifáry a poprosí ji o radu. Maminka ho pochválila, ty jsi ale hlavička. Vtiskla mu polibek a tatínek celý rozzářený odešel do práce. Paní Larifáry vyslechla maminčiny nářky a prohlásila, tomu se říká hrom do police, je to běžná dětská choroba. Snad se u mě najde něco, čím se to dá vyléčit. Mám takový kouzelný prášek. Stačí jim před spaním maličko poprášit postel. V noci se prášek vstřebá a až bude Šárka ráno vstávat, všechny pohyby se jí zpomalí. Pošlu vám dávku na 2 dny. To by mohlo stačit. Odpoledne Šárka navzdory svým předsevzetím převrhla mléko, šlápla Mindě na tlapku, rozbila okénko u sklepa a rozšlapala 2 výhonky maminčiny pnoucí růže. Sice se zadušovala, že si příště dá pozor, jenomže za 5 minut krach, bum, bác. Druhý den ráno upustila lívanečník, převrhla sirup, vrazila ve dveřích do maminky, která právě nesla talíř, a vzduchem začaly lítat nožičky párků jako malé vzducholodě. Šárce přistál na ofině šplíchanec o mastku. Otočila kohoutkem v kuchyni a voda vytryskla tak prudce, že jí postříkala novou halenku a skládanou sukni. Pak Šárka bouchla dveřmi, až se celý dům otřásl a z parapetu se zřítil maminčin filodendron. Květináč se rozbil a hlína se rozsypala po celé předsíni. Jestli ten kouzelný prášek od paní Larifáry nezabere, prohlásil tatínek, budeme se asi muset přestěhovat do betonového krytu, dokud ta holka z toho nevyroste. Maminka namítla, že by jí přece jenom měli přihlásit do baletu. Už vidím, jak kolem sebe kope, šlape ostatním na nohy a strká do nich. Jen s tím rozdílem, že to bude provádět v rytmu hudby. Tatínka ta představa pobavila. Odpoledne přinesl Láďa šedivý balíček od paní Larifáry. Byla v něm kulatá dozička se sypátkem. Na ní se černal nápis proti hrom do polici a stručný návod. Při prvním použití je třeba tímto práškem lehce posypat postel postiženého. Totéž opakujte i následující večer. Maminka utíkala Šárce rozestlat. Vyběhla do jejího pokoje a poprášila jí polštář, deku i prostěradlo. Najednou zjistila, že v dozičce už moc prášku nezbývá, ale řekla si, že začátek je nejdůležitější. Toho dne si šla Šárka lehnout a netušila, co jí čeká. Zdály se jí krásné sny. Za to tatínka s maminkou tlačila noční můra. Co když jejich ubohá holčička upadne do moci kouzel? Šárka se ráno probudila
a podivila se, že oba rodiče stojí u její postele a upřeně se na ní dívají. S úzkostí v hlase se zeptali, jak se cítí. Jsem ospalá, zívla velice pomalu Šárka. Maminka řekla, ať se oblékne a přijde do kuchyně na palačinky. Ano, zaradovala se Šárka a chtěla vyskočit. Ke svému údivu však majestátně vyplula pokojem jako královna. Ruce a nohy měla příjemně malátné, jako by kráčela velkou vodou. Sedla si do houpacího křesílka a stále měla pocit, jako by se pohybovala ve zpomaleném filmu. Dřív si cpala nohu do ponožky tak neurvalé, až se jí čas od času proklubal palec. Dnes ráno bylo všechno jiné. Noha se k ponožce blížila zvolna, polehoučku. Šárka si počínala tak opatrně, jako když si maminka navléká silonové punčochy. Šárka přišla na snídaň. Opatrně si odsunula židly, o nohu od stolu ani nezavadila. Rozložila si na klíně ubrousek a pustila se zvolna do jídla. Po snídani sklidila ze stolu a opláchla nádobí. Maminka nevěřila svým očím, když viděla, že její dcera nenacpala talířky se zbytky do ledničky, jak bývalo jejím zvykem. Za chvilku se pro ní stavily kamarádky, že si půjdou společně zajezdit na kolečkových bruslích. Maminka vždycky říkala, že je ostrach se na Šárčino bruslení jen dívat. Teď se ovšem její dcera vznášela ulicí pomalu a zlehka jako víla. Před obědem opatrně odemkla branku a zase ji za sebou tiše zavřela. Brusle si hned uložila do botníku. U jídla nehltala, nenabírala si vařící polévku a neprskala. Místo toho počkala, až jí to trochu vychladne. Měla pocit, že se přímo vznáší. Dala mamince pusu a šla se převléknout. Neproletěla dveřmi jako tornádo, ani nedupala po schodech jako slon. Ani nevtrhla dovnitř jako velká voda. Maminka uvažovala, že si snad už konečně může vybalit starožitné vázičky a hrnečky, které před Šárkou poschovávala, a vrátit je na poličky. Zavolala paní Zelinkové a pozvala ji zase na čaj. Paní Zelinková se opatrně blížila k domu. Nebylo divu, že po své poslední návštěvě trochu znejistěla. Šárka byla už na odchodu do kina, ale schválně se chvilku zdržela, aby ji pozdravila a ještě jednou se jí omluvila za rozbité brýle. Paní Zelinková se na ní dívala a nevěřila svým očím. Maminka jí vysvětlila, co se stalo. Paní Zelinková poslouchala a nakonec se zeptala, jestli by si mohla špetku toho kouzelného prášku taky vypůjčit. Její manžel totiž hraje fotbal. Tuhle o kousek minul bránu a považte, začal rvát jako tygr a ze vsteku na sobě roztrhal tričko, letos už druhé, a to je teprve duben. Maminka jí tedy zbytek prášku přenechala, protože Šárka už ho nejspíš potřebovat nebude.

0: Brajvíkočko.
1: Piggy vtipk. Povídá paní učitelka žákovi, který se neučí a ani nepíše úkoly. Vojto, Vojto, proč ty vlastně vůbec chodíš do školy?
2: Vojta na to odpoví, protože tu mám kamarády a neprší tady.

0: pyšná Maruša. Kdysi žila v havířské dědině vdova s jedinou dcerou Marušou. Maruša byla děvče jako květ, ale jakmile ji některý z mládenců o ruku požádal, jako by píchl do vosího hnízda. Maruša nechtěla o žádném chlapci z vesnice ani slyšet. Celé tucty jich už od vrátek odehnala. Matka jí znovu a znovu domlouvala a dcera jí znovu a znovu odmlouvala. Jeden nebo druhý, všichni mají prsty jako suky, dlaně hrubé jako skůry a nehty od kamení ulámané.
1: Já chci muže jemňoučkého, jenom toho jediného.
0: Matka se už pomalu styděla vyjít po ránu s motykou na pole a večer s putínkou ke studni pro vodu. Ženské se na ní dívaly úkosem. Zlobilo je, že Maruša v ženiších jako v hrachu přebírá. Ale ta se jen smála a na řeči nehleděla.
1: Jen ať se matko nestarají, říkala. Však já si počkám na toho jediného, pána převzácného. V kočáře si pro mě přijede, z kočáru se stoupí a podá mi prsten. A kameny na tom prstenu se budou třpitit jako hvězdy na nebi.
0: Tak to šlo pořád dokola. Nakonec mládenci přestali před vrátky postávat. Jen jeden ji nedokázal ze srdce vytřást. Jmenoval se Janek. Kudy chodil, tudy na Marušu myslel. Myslel na ni sotva po rozednění kahanec, krumpáč a kladívko popadl. Myslel na ni cestou ke skále, myslel na ni, když skálu lámal a myslel na ni, když se za tmy do dědiny vracel. Janka musel mít každý rád. Chaloupku měl čistou a před vrátky záhon růží. A pracovat uměl, radost poslouchat. Vždyť skála pod jeho kladívkem zněla jako kovadlina. I Marušině matce se Janek zamlouval. Tím víc jí mrzelo, že dcera je den ode dne pyšnější a zatvrzelejší. Dny ubíhaly a nic se nemělo k lepšímu. Janek se trápil a Maruša se smála. Až jednou k poledni zastavil u nich znenadání kočár. Byl celý měděný, kola měl měděná a k měděné oji byl zapřažen pár měděných koní. Z kočáru vyskočil mladý pán v měděném odění a povídá.
2: V téhle zahrádce, matko, roste krásný květ a já bych ten květ rád do svého sadu přesadil.
1: Vzácný pane, polekala se matka. Jaký květ by se vám tu mohl zalíbit? Vždyť já mám zahrádku chudobnou, samý jíl a kámen.
2: Tvoje dcera,
0: usmál se měděný pán a ukázal matce zlatý prsten. To je ten květ, který chci do svého domu přesadit. Maruša vyšla před vrátka. Změřila si měděného ženicha pyšným pohledem. Na zlatý prsten ani nepohlédla a řekla.
1: Nadarmo si k nám cestu vážil. Vyslechnu jen jediného, pána převzácného. Ve stříbrném kočáře si pro mě přijede, z kočáru se stoupí a podá mi stříbrný pás, co bude svítit jako měsíc na nebi.
2: Dobrá, vyřídím mu to,
0: uklonil se měděný pán. A hned nasedl do kočáru, švihl měděným bičem a zmizel, jako by ho skála spolkla. Dny běžely jako voda. Janek se nepřestával trápit a Maruša si pospěvovala. A jednou, zase k poledni, zastavil před vrátky znenadání kočár. Byl celý ze stříbra. Kola měl ze stříbra. a ke stříbrné oji byl zapřažen pár stříbrných koní. Z kočáru vystoupil mladý pán ve stříbrném odění a povídá. Slyšel jsem, že na téhle zahrádce, matko, roste tuze vzácný květ.
1: Vzácný pane, vylekala se matka. Jaký květ by se vám mohl na mé kamenité zahrádce zalíbit?
0: Tvoje dcera, usmál se stříbrný pán a ukázal matce zlatý pás. Donesl se mi její vzkaz a jdu si tedy pro ni. Maruša vyšla před vrátka. Už okénkem si stříbrného ženicha prohlédla. Stříbrný pás, který jí přinesl darem, se jasně třpitil. Ale Maruša se jen na podpatku otočila a řekla.
1: Snad jsem ti něco takového vzkázala. Už si nevzpomínám. Myslím však na jiného, pána převzácného. Ve zlatém kočáře si pro mě přijede a zlaté střevíčky, co září jako slunce na nebi, mi obuje.
0: Dobrá, vyřídím mu to. Uklonil se stříbrný pán. A hned nasedl do kočáru, švihl stříbrným bičem a zmizel, jako by ho skála spolkla. Janek se zatím ostrým krumpáčem a zvonivým kladívkem stále hlouběji do skály prokousával. Pracoval sám. Nikdo z chlapců mu nestačil. Jeho kladívko bylo slyšet po celé dědině. Janek hledal zlatou žílu. A ta se skrývala až v samém srdci skály. Těžká práce ho těšila. Pomáhala mu zapomenout na pyšnou Marušu. Ale večer, když se hvězdičky kutálely po nebi jako zlaté ořechy, bývalo mu smutno. Janek se trápil a Maruša si pospěvovala na zahrádce. A jednou, opolední, zastavil před zahrádkou kočár. Přijel tak sprutka, že Maruša ani nestačila skočit do chaloupky. Jen se schovala za keř a nechala matku, aby se vzácnou návštěvou promluvila. Kočár zářil, až oči bolely. Byl celý ze zlata. Kola měl zlatá a ke zlaté oji byl zapřažen pár zlatých koní. Po zlatých schůdcích sestoupil mladý pán ve zlatém odění a povídá. Na tvé zahrádce, matko, vyrostl krásný květ a já bych ho do svého sadu nejraději přesadil.
1: Převzácný pane, zhrozila se matka. Nevím, o jakém květu to hovoříš. Vždyť má zahrádka je samý jíl a kámen.
0: Ano, o tvé dceři mluvím. Usmál se zlatý pán a ukázal matce pár zlatých střevíčků. Až si tyhle střevíčky obuje, zavezuji daleko a hluboko. Až tam, kde není nic než zlato. Matka se zachvěla podivným chladem. Zlatý ženich se stále usmíval, ale jeho úsměv neuměl zahřát. Byl studený jako zlato. I Maruša pocítila strach. Vyšla k matce, ale nedokázala ze sebe vypravit jediné slovo. Vzácný pán jí rychle nazul zlaté střevíčky a vysadil ji do kočáru. Pak švihl zlatým bičem a kočár, jako by se do skály propadl. Když byli hluboko a daleko, zlatí koně zaržáli a zastavili se před kamennou bránou. Zlatý ženich tleskl a brána se sama od sebe otevřela. Dobře si s nevěsto ženicha vyvolila, řekl. Jsem králem těchto skal, se mnou budeš žít ve zlatě a živa budeš zlatem. Maruša chtěla promluvit, ale ústa jako by jí zamrzla. Pojď, usmál se zlatý král. Svatební hostina je připravena. Máš jistě hlad?
2: a žízeň.
1: Maruša jen přikývla a král podruhé tleskl. Otevřela se druhá kamenná brána. A v tom okamžení se kolkolem rozlil jas, až oči slzely. Ženich s nevěstou vstoupili do hodovní komnaty. Na zlatém stole spočívala na podnostech zlatá kuřata a zlaté bochánky, zlaté hrušky a poháry, ve kterých zvonily perly. Ženich se posadil ke stolu a bez okolků se zakousl dohromady.

přecházeli, ale žaludek se svíral hladem. Ženich se velice podivoval, že Maruša nemůže ani drobeček ze zlatého pecnu pozřít, ani perlou žízeň uhasit. Nijak ji však do jídla nenutil. Dokonce dovolil, aby vstala od stolu a odešla do své komnaty. Na druhý den k ní vstoupil, v ruce držel zlaté jablko a s chutí z něho ukusoval. Pojď, řekl. Svatební hostina je připravena. Máš jistě hlad a žízeň. Ale Maruša už celá zesláblá jen zavrtěla hlavou. Král ji do jídla nenutil. Sám se odebral ke svatební tabuli. Maruša zatím bloudila temnými skalními chodbami. Hledala cestu domů. Kdesi hluboko v podzemí byl i Janek. I jemu bylo smutno. Potom, co Maruša odešla z dědiny, zůstával ve skále dlouho do noci a kopal a kopal. Zvonění jeho kladívka však do vesnice nedolehlo. Janek byl velice daleko a velice hluboko. Byl už skoro v samém srdci skály. Jednou, když kladívko položil, aby setřel z čela pot, uslyšel za skalní stěnou tichonký pláč. Pláč se ozýval z hlubiny skály, odinut než kde ho čekalo bohatství. Ale Janek se dlouho nerozmýšlel. Nechal zlato zlatem a začal kopat v místech, odkud vycházel tichý nářek. Vůbec nelitoval, že se od zlaté žíly vzdaluje. Vždyť lidské slzy jsou cennější nad všechno zlato. Kopal a kopal, dokud krumpáč neotupil. Kladívko už také dosloužilo. Janek musel poslední kámen vylomit holýma rukama. Všechny nechty si přitom ulámal. Ale když jej vylomil, spatřil v temné chodbě dívku. Byla hladem a žalostí tak strápená, že jí mládenec ani poznat nemohl. Ale byla to ona. Byla to pyšná Maruša. Hodný Janek jí hrubou dlaní slzy osušil. Pak jí v dlaních přinesl vodu ze skalní studánky. A nakonec sáhl do mošny a rozlomil z kývu chleba. Své jediné jídlo na celý den. Maruša krajíc popadla a ještě než poslední drobeček sezobla, Janek jí odpustil. Vždyť slzy všechnu bývalou píchu z její tváře smily. Odvedl si ji domů a brzo se slavila chudička, ale veselá svatba. Měděný, stříbrný, ani zlatý návštěvník z hory se už ve vsi neobjevil. Za to Janek se k hoře a započaté práci vrátil. A když konečně narazil na zlatou žílu, přibyla do jejich chaloupky vedle radosti a lásky i hojnost.

0: jen zářím.
1: Já jen kvetu.
0: Radujte se s námi, všichni páni, dámy, kluci, holky, babičky,
1: učitelky, rybičky.
0: Pro známé i neznámé, dneska tady zpíváme. Já mám tetu.
1: Já mám tetu.
0: V kabaretu.
1: V kabaretu.
0: Krásně tančí.
1: Krásně tančí.
0: Občas jančí.
1: Občas jančí.
0: To když vidí.
1: To když vidí.
0: Málo lidí.
1: Málo lidí.
0: V kabaretu.
1: V kabaretu.
0: Je to prostě teta má.
1: Ne, je to moje teta.
0: Ne, to je moje teta.
1: Ne, je to moje teta.

0: Bratra?
1: Má i bratra.
0: Kouká z patra?
1: Kouká z patra.
0: Má 2 metry?
1: Má 2 metry.
0: Nosí svetry?
1: Nosí svetry.
2: Zpívá krásně, skládá básně.
0: Kouká z patra?
1: Kouká z patra.
0: Moje teta bratra má.
1: Ne, moje teta bratra má.
0: Moje teta

0: Pepíčku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
2: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Ano, byli to dva tesaříci, táta a syn. Táta byl docela obyčejný tesařík, jak tesaříci bývají, ale syn s brýlemi, to byl studovaný brouk. Nedávno se mu totiž stalo, že zabloudil k blízkému staveništi dětské ozdravovny. A jak tak letěl, najednou se octl ve stavitelově kanceláři. To bude krásný brouk pro mého synka, řekl si stavitel a chtěl ho chytit v letu. Ale jak po něm plácl rukou, srazil tesaříka do kouta a tesařík spadl do jakési roury opřené o zeď. Stavitel hledal, hledal po celé kanceláři, ale tesaříka už nenašel. Tento se víse bál vylézt a zůstal v rouře celé dva dny a dvě noci. A ve chvílích, kdy neměl moc velký strach, rozhlížel se po tom, co ho obklopovalo. A víte, co to bylo, ta roura? Byly to stavitelské plány stočené do roličky a ty čáry a klikyháky na plánech se mladému tesaříkovi tak zalíbily, že od té doby nechce stavět jinak než podle plánu a nosí brýle, jak to viděl u stavitele. No a teď právě stavěl s tátou, ovšem také podle plánů, které měl v této chvíli pytlík napíchnutý na nose, domek pro paní tesaříkovou. Chudinka měla za několik dnů zase snášet vajíčka rovnou do stromu, aby červíček, který se z toho vajíčka narodí, mohl papat dobré čerstvé dřevo. Už chatu u stromu skoro celou postavili a teď je všechno rozbito. Poslechnou, oni popleto. Jestli tu chatu zase hned nepostavějí, tak jim utrhnu tykadla u samého zadečku, zahromoval na pytlíka hrubě starý tesařík. Leč ne jinak než podle plánů, dodal vzdělaný syn. Ne-li, zbuduji podle plánů šibenici, na kteréž to vás podle plánů pověsím. Jej, vykřikl pytlík, stavět? Proč ne? Všechno vám udělám. Dejte mi papír a inkoust a udělám vám plány jak na babylonskou věž. Ovšem, musíte mi dát také něco k snědku. Vždyť já jsem už dva dny nejedl, dodal hladově. Tak tam měl za chvíli hezkou hromádku jídla, veliký papír a lahvičku s inkoustem. Plán krasopisně vykreslete a ať nic nespletete, připomínal ještě mladý tesařík a pak odešel s otcem.
1: A dobře se napapejte,
0: dodal pytlík, když odešli. To se ví, že se nejprve pustil do jídla a tak se nacpal, že se mu potom chtělo spát. A taky se vyhajejte, bručel při zívání. Pak vám to dám nějak dohromady. Nemusí to být zrovna babylonská věž. Třeba jim bude stačit prašná brána. A usnul jako zabitý.
2: Jenže, jak se položil do trávy, převrhl lahvičku s inkoustem a inkoust se rozlil.

0: Piggy hádanka.
1: Kdo jí chytí, dámy páni?
2: Tomu splní každé přání.
1: Ale kdo chce čím dál víc, nebude mít vůbec nic.
2: Kdo je ten kouzelník?
3: Kdo pak ví, odpoví.
0: Kdo se chytá splní každé přání a chytá se, a když toho chceš hodně a čím dál víc, tak
1: takhle
0: nic.
1: Dostaneš nic.
0: Byla taková pohádka o tom, jak žil rybář a jeho žena na břehu řeky ve skleněné láhvi.
1: A byly tam tři chytil, prasátka.
0: Ale ne, no tři prasátka, v tom se vyznám.
1: Tam nejsou.
0: Tam žádná skleněná láhev nikdy nebyla.
1: Já už asi vím, bylo to u moře. A ulovil zlatou rybku.
0: Tím kouzelníkem byla zlatá rybka, ano.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Pohádka o Frantíkovi, který dělal všechno naopak. V jedné zemi žil chlapec, který se jmenoval Frantík. Tento chlapec byl zvláštní tím, že všechno dělal naopak. Když měl vstávat do školy, zalezl pod peřinu a spal. Když měl jít spát, skákal jako opice. Když měl jíst, vrtal se v nose a běhal po kuchyni. Když se měl vysmrkat do kapesníku, seděl jako pecka a chtěl jíst. Když měl odpovídat na nějakou otázku, tvrdohlavě mlčel. Když ale měl mlčet, mluvil 8:55. Když měl psát domácí úkol, chtěl jezdit na kole. Když ho posílali jezdit na kole, chtěl si kreslit. Když maminka napekla buchty, on chtěl makový závin. Když byl makový závin, plakal po buchtách. Maminka s tatínkem Frantíkovi často domlouvali a na kolenou ho prosili, aby se polepšil, ale nic nepomáhalo. Frantík dál dělal všechno naopak a občas se zdálo, že to dělá záměrně, aby potrápil svoje laskavé a ustarané rodiče. Jednoho dne zavolal tatínek Frantíka do kuchyně a řekl mu:
2: dnes večer bude podo mě chodit muž, který se jmenuje Krum. Je to takový tlustý černý chlap, který chytá děti, strká je do pytle a odnáší někam pryč. Musíš být sticha a v žádném případě nechoď ke dveřím ani je neotvírej, protože Krum tě chytí a strčí do pytle.
1: Samozřejmě, že Frantík udělal všechno naopak. Jen co se setmělo, už se postavil ke dveřím, poslouchal u nich a křičel:
0: už jde, už slyším Kruma!
1: Občas dveře dokonce pootevřel, podíval se do temné chodby, potom je rychle zabouchl a křičel:
0: už je tu, už je tady!
1: Dělal to celý večer a jeho laskaví, ustaraní rodiče z toho byli velmi nešťastní. Seděli v kuchyni a trpělivě čekali, až Frantík přestane vykřikovat, sedne si ke stolu a navečeří se s nimi. Potom to Frantíka omrzelo. Naposledy se podíval do tmavé chodby a právě když chtěl dveře zabouchnout, vstyčila se v nich temná postava. Frantík strnul. Chtěl zakřičet, že přišel Krum, ale už bylo pozdě. Velká chlupatá ruka ho chytla za košili a vtáhla do chodby. Slyšel podivné funění a mrmlání, někdo ho zdvihl a strčil do pytle a potom ho rychle odnášel někam pryč. Laskaví rodiče ještě dlouho čekali, že Frantík přijde. Ale když se jim začala z hladu točit hlava, otec nabral do talířů a pustili se do jídla. Frantík však už nikdy nepřišel. Nikdo ho víc neviděl a ani o něm neslyšel. No, milé děti, když chcete dělat všechno obráceně, dávejte si pozor, abyste neskončili jako Frantík. Ha!

0: Slyšíš?
1: No to je dost, že jdeš. Aspoň mě pomůžeš s úklidem.
0: Tady to vypadá.
1: To ještě uvidíš, jak to vypadat bude. Co to je?
0: Kde?
1: To špinavé zvíře. To má být Jerik. Co jste to vyváděli?
0: No dovol. Náhodou zaujat domácími pracemi, patrně jsi nevšiml, že ti Jerik dávno utekl.
1: Cože? Šmankote. No vidíš, ani jsem si jaksi skutečně nevšiml, kde byl.
0: Potuloval se kolem školy, počkej, já mu něco dám.
1: Ten ale vypadá.
0: Za to chuť k jídlu má přímo náramnou, no popej, papinkej.
1: No to vidím. No necháš ty nudle? Ty jsou pro ptáčky. No prosím, už jsou pryč.
0: Kdyby zběhal taťulínku celé dopoledne po parku, taky by ti vytrávilo.
2: Jo.
0: Co je to za bombóny?
1: Žádné bombóny, to jsou prášky.
0: Na užívání?
1: Na vyhození.
0: Ty je chceš vyhodit a proč?
1: Neptej se tak hloupě, jsou už staré, všelijak pomíchané, ještě bychom si uhnali břicha bol. Pryč s tím a ticho.
0: Aspoň si líznu. Jo, ty jsou sladké. Co pak, pejsánku, ty bys chtěl taky?
2: Jo, jo.
0: Tak ná, tak ná. Ale ať to taťulda nevidí. Žůžo, co? A pak, že nejsou k ničemu, tak si pěkně potichoučku cucej.
2: Jo.
0: A já se mohu nenápadně vytratit. Hele, tati, tak já už zase jdu.
1: Kam pak zase?
0: Jsem ti říkal už ráno, k máničce, máme opáčko z dějáku.
1: Za prvé si říká opakovací cvičení a za druhé...
0: A za druhé už musím jít, tak čau.
1: To je najednou nějakého spěchu. Nebo že by se to s tím naším klukem obracelo k lepšímu?
2: No.
1: No, jen se podívej. Venku je tak krásně a on se učí dějepis. Jestli se tomu dá věřit. Co říkáš?
2: Že se neučí. Že šel hrát fotbal.
1: Fotbal? A to se podívej. Šmonkote, co to je?
2: Co pak?
1: Snad nemluvíš.
2: A co bych nemluvil, když se mě ptáte?
1: Co se to s tebou stalo?
2: A co by se mělo stát?
1: Kdy ty mluvíš jako lidi?
2: A co mám mít?
1: Nejsi ty nějaký přejinačený?
2: Myslíte jako očarovaný?
1: Ale ne, taková kouzla snad už ani nejsou. A přece, že ty jsi něco spolkl.
2: Jenom toho vězí, bylo trochu přesolené.
1: Abys hned nekritizoval. A potom?
2: Knedlíky s omáčkou, byly trochu připálené.
1: No dobře, a potom?
2: Nudle.
1: No taky dobře, a potom?
2: A pak už jsem jenom...
1: No tak jen se hezky přiznej.
2: Pak už jenom ty prášky.
1: Prášky? Snad ti Hurvínek něco nepodstrčil. Jaké prášky?
2: To já nevím. Neumím číst.
1: Že by ty prášky... No ono dneska je všecko možný. Ale pes, který mluvíš, manko, ty... Žeričku, tak mě napadá... Ty bys teďka mohl, rozumíš, ty bys mohl...
2: Co pak?
1: No, když ty seš pořád s Hurvínkem, no to je fantastické.
2: Tak co je pořád?
1: Hele, ty bys mohl, no to se ví pěkně nenápadně, jen tak mezi námi sem tam utrousit, co dělá a jak se učí, jestli nevyvádí nějaké skopičinky a tak všelijak podobně. Rozumíš?
2: To by asi nešlo.
1: A proč ne? No, co pak nejsem otec?
2: No, to jo.
1: Chci ale... snad něco špatného?
2: No.
1: No tak, buď přece hodnej pejsánek. No, snad mám taky právo dozvědět se.
2: To jo.
1: No, to víš, že to nechci zadarmo. Dal bych ti za to, no třeba 5 dekád dietního salámu navíc.
2: No.
1: Tak játrového.
2: Ten já nerad.
1: Tak teda šunkového, no. No. Tak co říkáš? Cože?
2: Tak jo.
1: Ale zůstane to mezi námi.
2: Jo.
1: Tak ty tedy říkáš, že mladý pán šel na fotbal?
2: Jo.
1: A na žádný dějepis?
2: Ne.
1: Tak to si ho tedy náležitě podám. Hele, ale nebude kapánek nápadné, co si pořád šuškáme? Co kdybys mě naučil aspoň pár slovíček z vaší psí řeči? No, můžeš pak mluvit po svým a nikdo se nic nedozví. Co to povídáš?
2: Že mi bude velkým potěšením.
1: No vidíš, nikdy mě nenapadlo, že se na stará kolena budu učit štěkat. A hurvaj, ten bude koukat. Nic mi nezůstane utajený. Všecičko se dovím. Tak dál. Koukej, jak se po vašem řekne třeba mám velký hlad?
2: Hlad!
1: Aha, to je mě nějaké povědomé, takhle.
2: Ne. Vy jste říkal, dušenou mrkev nemohu ani cítit.
1: No a to je taky pravda. Tak takhle, ano.
2: Teď to bylo přesně.
1: No tak vidíš, co všecko neumím. A to jsem teprve začal. Tak dále, řekni ještě něco. Nerozumím, co to bylo?
2: To znamená, pojď si se mnou hrát tamhle za roh.
1: Co za roh hrát? Já nemám čas. Jo, tak, to byl jen příklad.
2: Ne, vy jste ale šmodrcha.
1: No, to by bylo, abych to nesvět. Tak jedem. To jsi ty, Máničko?
3: Ano, prosím. Mm-hmm. Je, prosím, Hurvínek doma?
1: Hurvínek?
3: No.
1: Kde pak? Hurvínek přece...
3: Proč na mě štěkáte, pane Spejble?
1: Cože?
2: Pozor.
1: Jo, to já jen tak z legrace. My si tady s Žiličkem hrajeme. Vidíš, Žiličku? Vidíš, jo?
2: Pozor.
1: Jo, ty taky.
3: To je divné.
1: Co pak?
3: Tak se mi zdálo... Jakoby Žerik promluvil úplně lidskou řečí.
1: Ale ne, to se ti něco zdálo, Máničko. No tak, co pak vlastně? Hurvínka hledáš, že ano?
3: Ano, prosím.
1: Tak on u vás není?
3: Není.
1: Ne?
3: A nevíte, kde je?
1: A já myslel, že máte opáčko z dějáku.
3: Opakovací cvičení?
1: Ano.
3: Z dějepisu.
1: Správně.
3: Čili to jsme měli minulý týden.
2: Aha, víte.
3: Vy to nevíte?
1: Jak pak bych to neviděl? To se ví, že to vím.
3: Tenhle týden máme počty.
1: Počty?
3: Ano.
1: No počkej, však já ti to spočítám.
3: Vážně? Vy byste chtěl?
1: Co bych chtěl?
3: No, vypočítat to. Chtěla jsem se poradit s Hurvínkem, ale když mi to spočítáte sám, tak...
1: Ne, Máničko, tobě nic počítat nebudu. Za to jemu.
2: A jej.
3: Prosím?
1: Týden si nesedne, já mu dám dějepis.
3: Vy už zase žertujete, že ano, no.
1: Já že žertuju? Však on vás ten humor přejde. Čemu se směješ?
3: Když vy tak legračně štěkáte, prosím.
1: Toho si nevšímej, to já jen... Helej, Máničko, Hurvínek tady není a nebude. Až přijde, tak ho za tebou pošlu. Tak ahoj.
3: Naschledanou. To jsou ale způsoby.
1: To bylo ovlásek. Málem jsme se prozradili. A to ne. Tak hloupá Mánička zase není.
2: Nerozuměl jsem.
1: Povídám, že...
2: To není pravda.
1: Že ne? Náhodou. Tak co říkáš?
2: Už je to lepší. Fakt.
1: Ani to není tak těžký.
2: Hodně záleží na přízvuku. Třeba tohle. to je docela obyčejné vidí na měsíc. Měsíčku. A stačí nepatrná změna přízvuku a je z toho... A je v tom naděje, i touha, samota, i smutek a já nevím, co ještě.
1: Jo, tak to já mu řeknu něco docela jinýho.
2: Nesmíte být tak přísný, to víte, mládí.
1: Ty se ho budeš ještě zastávat? Ticho! Myslím, že náš mladý pán se už vrací. Tady je pes. A dřeváky bude mít celý okopaný. To asi od husitů.
0: Zítrničku. Dobrý večer, tatí. Co to děláš, prosím tě?
1: Něco to povídám. Cože tak pozdě?
0: Se mi zdálo, jako bys štěkal.
1: To jsi celý ty. Když nechceš, nerozumíš. To tady náš pejsek, ten mi rozumí báječně, že ano?
2: Jo.
1: Tak vidíš. Tak kde pak se stoulal?
0: Jsem ti povídal, že...
1: Nic nepovídej všecko vím.
0: Když to víš, tak proč se ptáš?
1: Protože to chci slyšet od tebe.
2: Jo.
1: Tak co pak ses naučil?
0: No tak různě.
1: O husitech, že ano?
0: Ano, o husitech taky.
1: Ano? A víš taky, jak to nakonec všecko skončilo?
0: 4-0. Totiž skončilo to...
1: No, slavné doby Českého království skončily jak?
0: Oni skončili?
1: Skončili. Dokonce velmi neslavně.
0: Proč mi to povídáš?
1: Protože dějiny se někdy opakují, rozumíš? Kápni božskou. Nebyl ty si čirou náhodou na fotbale?
2: Aha.
0: Proč bych byl na fotbale?
1: No to bych taky rád věděl, když máte tolik učení. Nedomlouval se s cestou ze školy s tím... No, jak se jmenuje? No? Ano. S Pepíkem Habakukem?
0: No dovol, tati.
1: A neříkal jsi mu, že mě... Ano, že už si najdeš nějakou výmluvu a že se sejdete ve 3 hodiny za vodárnou?
0: Ty jsi nás viděl?
1: Neviděl, ale má výzvědná služba pracuje dokonale.
0: To jsem si mohl myslet, Mánička.
1: Mánička náhodou přišla až potom.
0: To jsem věděl, že to vyžvaní.
1: Ta mi to už jen potvrdila. Žádný dějepis dneska nemáte. Ale počty,
2: jo.
1: Hýbaj do pokoje a uděláš si hezky opáčko z matiky. Za celý kvartál, jinak tě nechci znát.
0: Dovol, abych tě zdvořile upozornil, že se neříká opáčko, leč opakovací cvičení. Rovněž se nepoužívá slova matika, ale matematika, aby bylo vidět, že leckoho mate.
1: Cože?
0: Kromě toho, slovo kvartál je zastaralé a ve škole se říká čtvrtletí. A počty, to je pro mě hračka. To budu mít na to, tata. Čau!
1: Tak to se na to podívej, Žeriku. To je dneska mládež.
2: Jojo.
1: On nelituje. On se nekaje. On mě ještě poučuje. Ale počkej, však já si na tebe posvítím. Žeriku?
2: Jo?
1: Budeš mu v patách jako stín.
2: Jo.
1: Každý den mi budeš podávat podrobné hlášení.
2: Jo.
1: Denní odměna se zvyšuje na 10 deka salámu. Šunkového.
2: Ano.
1: Cože? Nerozuměl jsem. Co to povídáš? No to nemůžeš mluvit pořádně.
2: Ne.
1: A proč ne? A copak? Šmangute. Ono už to nefunguje. Prášky přestaly působit. Zrovna teď, kdybych to tak šíleně potřeboval. Ale to přece... Hurvinku, pojď sem!
0: Co je, tati? Není ti známo, že mám spoustu učení?
1: Najednou. Učení počká. Tady jde o velké věci. Pojď sem. A neboj se, nic se ti nestane.
0: Jak říkáš, tohle dojde obvykle k nejhoršímu.
1: Hurvinku, jaký prášky jsi to dával Žerikovi?
0: Prášky, no dovol, tati.
1: Dovolím, jen mi řekni, jaký prášky jsi mu to dával.
0: Všelijaké, ty v tom papírku, co jsem měl vyhodit. Sám si říkal, že nejsou k ničemu. Ale byly tak sladké, tak jsem si povídal.
1: Ale jaké to byly prášky?
0: To já nevím. Pixidazin, nebo snad tiokulin, nebo hepatobuzin? Proč to chceš vědět?
1: Šmangote, takový vynález, taková veliká věc, takový světový objev a on neví. Žeričku, slyšíš? Cože? Nerozumím ti ani slovo.
0: Prosím vás, ty jak malí, co tu na sebe štěkáte?
1: Však on mi rozumí, náš pejsáneček. Víš, že ano, víš? Tak ty mě taky ne? Tak to je konec. A já ti pořád říkal, Hurvínku, nevyhazuj ty prášky. Ještě se můžou k něčemu hodit.
0: No dovol, sám si přece povídal.
1: Tak krásně jsme si mohli se Žeričkem rozumět. Všechno bych věděl, všecičko. A takhle zas nevím vůbec nic.
0: A hele, tak se mi zdá, že tu šlo o nějakou chytačku. Tak ty prášky. Aha, tak vy dva jste na mě byli domluveni, že je to tak?
1: Přece mám jako otec právo.
0: U taťuldy mě to ani příliš neudivuje, ale ty Žeričku, to by ses nestyděl podporovat taťuldu proti mně.
2: Vždyť já nejsem žádný Žerik.
0: Že se nestydíš, jako bys nevěděl, jak to s tím fotbalem bylo. Tak ty jsi mě prodal za 5 deka šunkového salámu.
1: Zase si ho otočil okolo prstu. A já jakožto otec jsem zas dokonale vedle.
0: Ale ne, tati. Já se ti k tomu fotbalu klidně přiznám. Já si nemohl dovolit přijít pozdě, protože jsme měli rozhodující utkání s 9. B jako doplněk školního tělocviku, chápeš? Ale než bych ti to vysvětlil, byl by poločas pryč a naši by to beze mě projeli.
1: Vážně?
0: A tu matiku kliďánko dohoním. Tím spíš, že právě kvůli tomuhle školnímu zápasu přeložil matikář opáčku až na příští týden. Takže můžeš být úplně klidný. Čau, taťuldo. Čau. Čau.
1: Zvíře nešťastný. To jsme zas jednou dokonale pohořeli. Dále.
4: Dobrý den, pane Spejble.
1: Dobrý den.
4: Pěkně se o to nebohé zvíře staráte, jen co je pravda.
1: No co já? Vždyť, jak si, o jaké zvíře, prosím, paní Kateřino?
4: O Žeryka přece. Od rána pobíhá kolem domu a nikdo se o něho nestará. No tak vám ho vedu.
1: Žeryka?
4: No.
1: Ten už je přece dávno doma.
4: No, to co je tohle? Tak pojď sem, Žeryku, pojď.
1: Mankote, co je tohle?
4: Vy máte ještě jednoho psa?
0: Se nedá pracovat přece. Taťuldo, tati. Je. My máme 2 Žeryky.
1: Toho špinavého si přivedl ty. Vždyť je to docela cizí pes?
0: Jeden jako druhej. Ale ten cizí šel se mnou docela sám.
1: Okamžitě z domu. A ven! Jedeš?
4: Pozor, Žeryku, na něj vám neublíží. Počkejte, já ho vyšeru.
1: Jdeš?
0: Teda, Žeričku, ty jsi mu ale dal. To byla taktika.
4: Vždyť je to jenom zvíře bez rozumu, Hurvínku.
1: Bez rozumu? Šmanko, ty tak mi napadá.
4: Co pak?
1: Tak on to vlastně nebyl Žerik, co...
0: Co jsi s ním chystal tu chytačku na mě, že ano? Tak vidíš, taťuldo, Žeriček by mě přece nikdy nezradil. Hodnej pejsánek, hodnej, vždycky to říkám. Za to ti dám třeba tadyhle...
1: Dost. Dost už těch pokusů. Nic mu už dávat nebudeš.
0: A proč ne, tati? Vždyť je to přece docela obyčejná sekaná.
1: A co když není tak docela obyčejná?
0: Tak nám tu Žeriček pronese nějakou řeč, anebo?
1: A nebo co?
0: Nebo nám tu zase pěkně zaštěkáš. Víte, že jo?
1: Cože já? Já?
0: Tak vidíš, jak ti to jde. Tati, ty jsi talent. Takhle by to ani Žeriček nedokázal. Ha!

0: písnička.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by ses nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo? Víc by se s nám líbilo. Jak bys bylo roztomilé? Celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo? Prasátkem bys nebylo. Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: měsíc třetí pomůže ti.
1: Měsíc třetí pomůže ti.
0: Vzhledem k dobré duši její, vilkuj

Ahoj holky a kluci, zdraví vás vaše internetová myška Bibi. Šmejdím a šmejdím kolem klávesnice a hledám pro vás zajímavosti a neobvyklosti a odpovědi na vaše otázky. Dnes vám budu povídat, s čím mě překvapil Piggy. Přines si od kachny Justýny katalog cestovní kanceláře a ukazoval mi, kam by chtěl všude jet, když máme na obzoru ty prázdniny. Tak jsem mu začala hledat na internetu obrázky z různých koutů světa. Znáte ho, divil se úplně všemu, chtěl jet okamžitě úplně všude a pak se najednou zasek na jedné fotce a od ní jsme se už nehnuli. Do mý internetový prázdninový cesty mi totiž přišel obrázek pouště. A uprostřed té pouště byl kaktus. Piggy, protože je hrozně zvědavej, se hned začal vyptávat, jak to vlastně s tím kaktusem je. Jak to, že takhle roste na poušti v suchu a bez vody. Že jemu by takhle všechno uschlo, kdyby nezalejval, a že kachna Justýna by měla záchvat, kdyby to měla na zahrádce takhle vyprahlý, a že ten kaktus to sucho zvládnout nemůže a tak, a co o tom jako vím. Tak jsem se zahryzla do sítě, zašmejdila jsem si, a co myslíte? Haha, tady je odpověď. Není to tak, že by kaktus vodu nepotřeboval. Jako všechno, co je živý, i on potřebuje vodu k přežití. Ale všichni víme, že voda v poušti může být docela problém. Kaktusy si kvůli nedostatku vody vyvinuli speciální schopnost, díky který můžou uchovávat vodu, která se k ním dostane, a čerpat ji postupně a hodně dlouhou dobu, takže to zase vydrží až do dalšího deště. Většina kaktusů má kořeny celkem nehluboko, skoro až nahoře u země. Je to kvůli tomu, aby dokázali nasát všechnu vodu i z maličkých deštičků. Různý druhy kaktusů se poušti různě přizpůsobily. Třeba takový ty pichlavý kaktusy. Ty trny kdysi bývaly vlastně listy. Vývojem se za tisíce let přeměnily na trny. A ty trny vlastně chrání kaktus. A jak? No přece díky trnům nemůžou kaktusy oždibávat žádný zvířata a ubírat mu tím tak vzácnou vláhu. Kaktusy jsou v poušti vlastně takový malý zázraky. Ví se o nich, že jsou schopní nacucnout hodně vody najednou a pak s ní hezky hospodařit. A tak kaktusy tou vodou, která se v nich schovává, už nejednou zachránili žíznící ztracený cestovatele. Ty jo, tyhle velký rozvětvený kaktusy, co jsou skoro velký jako stromy, ty zásobárny životodárný vody, ty bych teda někdy chtěla vidět. Nedivím se, že z nich byl Piggy tak vyvalený. No letím šmejdit dál. Mějte se, písklata.

0: Léčení hrom do police. Nastal krásný jarní den. Když Šárka Roubalová ráno odcházela do školy, byla ještě tma a pršelo. Ale odpoledne začalo svítit sluníčko. Vlahý vánek honil po nebi obláčky a stará broskvoň v Roubalovice zahrádce se obsypala růžovými poupaty. Šárka Roubalová se před domem rozloučila se svou nejlepší kamarádkou Maruškou Robíškovou a vrazila do branky, až se nešťastná branka zatřásla v pantech. Schýbla se, aby mohla pohladit jezevčíka Míšu. Přitom jí do mokré trávy vyklouzla knížka vypůjčená z knihovny, ale ona si toho nevšimla a rozběhla se ke dveřím. Opřela se do nich, až se rozlítly do kořán. A pak za sebou zabouchla, odkopla boty a schodila ze sebe na zem pláštěnku. Potom vpadla do pokoje za maminkou. Vůbec si nevšímala toho, že maminka má právě na návštěvě paní Zelinkovou a pije s ní čaj. A skočila jí na záda, aby jí dala pořádnou pusu. V té chvíli mamince vyskočil hrneček s čajem z ruky, přeletěl celý pokoj, dopadl na malý stoleček a rozbil se na 100 kusů. Čaj vyšplíchl na koberec. Paní Roubalová si bezmocně povzdechla.
1: Dobrý den, holčičko. Příště ale buď opatrnější. Vidím, že mě máš opravdu ráda, jen se musíš přitom taky dívat, jestli náhodou nedržím v ruce hrnek s čajem. Koukej pozdravit paní Zelinkovou a upaluj do kuchyně pro hadr.
0: Šárce vhrkly do očí slzy. Statečně prohlásila. Dobrý den, paní Zelinková, já se polepším. Maminka se usmála.
1: Tak dobře, ale teď utíkej pro ten hadr, než čaj zaschne.
0: Šárka se rozběhla do kuchyně a paní Roubalová s lítostí pozbírala střepy rozbitého hrnečku. Byl to za tenhle týden už 11. A to nepočítám 7 talířků, 4 vázy, cukřenku z modrého skla a prasklé zrcadlo z minulého týdne. Z kuchyně se ozvala další rána. Paní Roubalová se omluvila paní Zelinkové a se střepy z hrnku v ruce se běžela podívat, co se děje. Šárka seděla uprostřed kuchyně na zemi v hromadě rozbitých skleniček a rozházeného koření. Starožitná polička na kořenky, kterou paní Roubalová zdědila po své babičce, visela na zdi jen na jedné skobě a měla dolní přihrádku polámanou. Paní Roubalová spráskla ruce.
1: Co to tu pro boha vyvádíš? Myslela jsem, že jdeš pro hadr.
0: Čárka nasadila nevinný výraz. Když on ten hadr visel na háčku kousek od poličky a když jsem ho chtěla sundat, vzpomněla jsem si, že nahoře na kredenci schováváš kyselé bombóny. Vylezla jsem na sporák a jen jednou nohou jsem se opřela o tu poličku. Vážně jsem netušila, že spadne. Nezlob se na mě, mami. Paní Roubalová se znovu bezmocně povzdechla a vzala hadr, který stále ještě visel na háčku.
1: Kdyby si zdávala trochu větší pozor, nebyla bys jako hrom do police. Teď tady uklid všechen ten nepořádek a jdi se převléknout. Pak si vezmi svačinu. Koláčky a mléko máš tady na stole.
0: Šárka vyskočila a rychle se rozběhla pro koště. Začala horlivě zametat rozsypané koření. Jenže zapomněla, nebo si v tom chvatu nevšimla, že v jedné kořence zbylo ještě trochu pepře. Paní Roubalová se právě vracela pověsit hadr na místo a donést paní Zelinkové další konvici s čajem a tak se stalo, že jí Šárka nametla dávku pepře rovnou do obličeje.
1: Hepči, hepči, hepči, hepči, hepči.
0: Rozkýchala se maminka a přitom jí vždycky poskočilo víčko na čajové konvici. Šárka se ale dál rozháněla koštětem a vířila pepř po celé kuchyni.
1: Pozor, pepř! Hepči! Hepčik!
0: Stačila ze sebe ještě vypravit maminka, ale pak už si jen mnula uslzené oči. Konečně se Šárka zastavila.
2: Jaký pepř, kde?
0: Klekla si na zem, aby se podívala a pustila koště. To upadlo a uhodilo chudinku paní Roubalovou do nohy. Vykřikla maminka, třepla si na bobek a začala si třít bolavý kotník.
2: Jenomže právě v té chvíli Šárka, která si vůbec nevšímala, že pustila koště rovnou na maminku, nabrala do hrsti trochu pepře a hodila ho přes rameno.
1: Tohle že je pepř? Mami!
2: Paní Roubalová schytala další dávku pepře do levého oka. Vykřikla a pospíchala k umyvadlu, aby si opláchla obličej studenou vodou. Šárka se polékala. Teprve teď viděla, co to zas vyvedla.
3: Promiň, mami, já jsem si tě opravdu nevšimla. Nezlob se na mě.
2: Paní Roubalová jí přikázala ledovým hlasem.
1: Jdi do svého pokoje, než bude zle.
3: Nemusíš na mě být tak přísná,
2: zamračila se Šárka a opřela se o dveře. Dveře povolili a porazili paní Zelinkovou, která se právě přicházela zeptat, jestli maminka nepotřebuje nějakou pomoc v kuchyni. Brýle jí vyletěly do vzduchu a paní Zelinková zmateně vykřikla.
4: Proboha, co se to tu děje?
2: Bez brýlí totiž vůbec nic neviděla.
3: Promiňte, omlouvala se Šárka. Neuhodila jsem vás.
2: Starostlivě vyrazila směrem k paní Zelinkové a tu se jí pod nohou ozvalo zlověstné křupnutí.
5: Asi jsem na něco šlápla.
2: Prohodila.
4: To byly mé brýle,
2: zaúpila paní Zelinková.
3: Na mou duši,
2: zvolala Šárka se slzami na krajíčku. Paní Roubalová si pořád ještě u umyvadla vyplachovala pepř z očí, ale když slyšela, co se stalo, rozkřikla se.
1: Jsi jako hepčí, hepčí, hrom do police, zbyz o očí, hepčí, báš dobácí bězedí, hepčí.
2: Šárka sklonila hlavu. Chudinka paní Zelinková si klekla a začala kolem sebe tápat rukama, aby našla své rozbité brýle. Doufala, že třeba zachrání aspoň jedno sklíčko, které by si přiložila k oku na cestu domů. Brýle sice opravdu po chvíli našla, ale byly na patrť. A tak kýchající paní Roubalová s červenýma očima a opuchlým nosem musela svou přítelkyni domů odvést. Šárka se dívala z okna, jak maminka s paní Zelinkovou nejistě vrávorají po chodníku. Bylo jarní odpoledne, ale Šárka se dala do usedavého pláče, protože jí připadalo, že maminka vypadá jako schrbená, vedchá stařenka. O půl sedmé otevřel pan Roubal opatrně dveře Šárčina pokoje a pomaloučku strčil hlavu dovnitř.
6: Pojď se navečeřet. Můžeš mi dát pusu. Ale opatrně, ty nešiko, abys mi neudělala pod okem modřinu, nebo abys mi nezlomila ruku.
2: Šárka skočila tatínkovi kolem krku.
3: Ale vždyť já jsem to neudělala schválně, tatínku.
6: Já vím, ale to teď bohužel není nic platné. Nesmíš být tak zbrklá,

0: nepřevrhla židli, ani nedrcla do stolu, když si sedala. Při odklízení nádobí byla tak opatrná, že jen ukápla trochu omáčky mamince na šaty. Držela se statečně, i když pomáhala umýt nádobí a opravdu neotloukla ani nerozbila jediný kousek. Konečně bylo všechno umyto, utřeno a uklizeno. Maminka dala Šárce pusu a řekla, že se na ní kvůli těm odpoledním malérům už nezlobí.
1: Teď jdi dát dobrou noc tatínkovi.
0: Šárka byla štěstím bez sebe a pospíchala za tatínkem do pokoje, jenomže v tom spěchu musela hodně drcnout do dveří, které nešly otevřít. Nakonec povolili a Šárka uklouzla po koberci a letěla až ke stolku v předsíni. Stolek se převrhl a třísk. Červená čínská vázička s bílými hyacinty byla na kusy. Paní Roubalová se dala do pláče, protože vázičku dostala jako svatební dar. Pan Roubal se zlobil na lajdáka truhláře, který jim opravoval dveře, nechal si zaplatit, ale svou práci odbil. A Šárka brečela, že už zase zkazila tatínkovi a mamince náladu. Pozdě večer si Roubalovi lámali hlavu, co si počnou se svou dcerou. Maminka přišla na to, že by nebylo na škodu přihlásit Šárku do baletu, aby se naučila ladným pohybům. Pan Roubal byl naopak toho názoru, že když něco rozbije, měla by dostat pořádný pohlavek. Paní Roubalová namítla, že by mohli zkusit spíš kroužek uměleckého přednesu, aby získala lepší držení těla. Pan Roubal pravil, že za každou zničenou věc by měla Šárka vysolit pokutu z kapesného. Paní Roubalová nahlas uvažovala, zda by neměla se Šárkou zajít na kontrolu k očnímu lékaři. Pan Roubal své přemýšlení uzavřel prohlášením, že pořádný pohlavek a pokuta navrch jistě všechno vyřeší. Paní Roubalová ovšem řekla, že u některých dětí mohou nastat poruchy rovnováhy jako následek planých neštovic. Pan Roubal jí připomněl, že Šárka měla plané neštovice už před 4 lety a podle jeho názoru je tato teorie dosti pochybná. On naopak tvrdí, že pořádný pohlavek a pokuta za každou rozbitou věc a možná ještě zákaz nedělních návštěv kina s kamarádkami, bude to pravé. To on, když byl malý kluk, jednou rozbil pilku jednoručku, s níž měl každý den, ať pršelo nebo sněžilo, pořezat velkou hromadu dřeva. Tatínek mu nařídil, že musí pilku zaplatit. Peníze si na ně ovšem vydělával, až když měl všechno dříví nařezané. Paní Roubalová na to řekla, že si radši půjde do postele číst. Pan Roubal se rozkřikl, že to je ten samý problém. Paní Roubalová se s ním odmítla dál bavit. Ráno polechtali Šárku na víčkách sluneční paprsky a na stromě za oknem seděl tlustý trost, naparoval se a povykoval. Už vstávám, už vstávám. Usmála se Šárka. Vyskočila z postele a rozběhla se k oknu. Jenomže zapomněla, že si včera naolejovala kolečkové brusle a pohodila je uprostřed pokoje. Chudák drost se vyplašil, když viděl, jak o ně Šárka zakopla, uklouzla a narazila na okenní sklo, div ho nerozbila. Drost uletěl, Šárka se rozplakala a to opravdu nebyl zrovna nejlepší začátek nového dne. Potom běžela na snídani, jenže zapomněla na nohu od stolu, i když jí to už 3 roky den co den připomínali. Vrazila do ní kolenem, až se stůl rozkymácel a čaj, káva i mléko se rozlili. Tatínek s maminkou si vyměnili významný pohled. Šárka zrudla, honem sklopila hlavu a rychle se pustila do snídaně. Před odchodem do školy stačila ještě pokaňkat plnícím perem koberec v předsíni a obrátit celý dům vzhůru nohama, jak hledala knížku, kterou měla vrátit do knihovny. Nakonec ji našla celou pomačkanou a mokrou venku u branky. Pan Roubal se popadl za hlavu.
2: Já říkám pořád, že by to spravil pořádný pohlavek, pokuta za zničené věci a zákaz nedělního kina.
0: Paní Roubalová však prohlásila.
1: Jestli zase začneš o té pilce, kterou si musel svému protivnému lakomému tatínkovi zaplatit z vlastních úspor, budu křičet.
2: Nechtěl.

0: Chtěl jsem ti znovu vyprávět o té pilce. Chtěl jsem jen navrhnout, jestli bychom neměli zavolat paní Larifáry a poprosit jí o radu.
1: Maminka se rozzářila.
2: Ale to se ví, tatínku. Jak jsem na ní mohla zapomenout? Ona určitě na něco přijde. Ty jsi ale hlavička.
1: Vtiskla tatínkovi polibek a on, celý rozzářený blahem, odešel do práce. Paní Larifáry vyslechla stížnosti na Šárčinu zbrklost a prohlásila.
3: Tomu se říká hrom do police. Je to běžná dětská choroba a snad by se u mě našlo něco, čím by se dala vyléčit. Mám tu takový kouzelný prášek. Stačí ho před spaním nasypat špetičku Šárce do postele. V noci se prášek vstřebá a druhý den ráno, až bude chtít vstávat, zjistí, že má zpomalené pohyby. Pošlu vám dávku na 2 dny, to by mohlo stačit. Dnes máme čtvrtek, zítra odpoledne ten prášek dostanete. Naschledanou, paní Roubalová, a nelamte si s tím hlavu.
1: Maminka hned zavolala tatínkovi. Pan Roubal se zamyslel.
0: To sice nevypadá špatně, ale kdyby to nefungovalo, měli bychom co nejdřív začít s mojí metodou. Pořádný pohlavek by aspoň Šárce připomněl, že si má dávat pozor, jak si sedá ke stolu.
1: Zasmál se zlomyslně.
2: Dobrá.
1: Nechtěla to dál rozvíjet paní Roubalová.
2: Snažte dneska přijít včas z práce. Udělám k večeři smažený sýr.
1: Navzdory velké opatrnosti převrhla odpoledne Šárka sklenici s mlékem, šlápla Mindě na tlapku, rozbila okénko u sklepa a rozdupala 2 čerstvě vyrašené výhonky maminčiny pnoucí růže. Všemožně se sice omlouvala a se slzami v očích slibovala, že si podruhé dá lepší pozor, jenomže za 5 minut křach, bum, bác a další věc vzala za své. Těsně před večeří se přiřítila ke schůdkům na zahradě a chtěla si odepnout kolečkové brusle. Nerozhlédla se a dřepla si rovnou kočce do misky. Maruška Robíšková, která to všechno viděla, se smála, až se za břicho popadala. Šárka byla nešťastná, odhodila kolečkové brusle na verandu a rychle vyběhla po schodech do svého pokoje. Pan Roubal skutečně přišel z práce včas na smažený sýr, ale když zjistil, že večeře ještě není úplně hotová, rozhodl se, že se poohlédne po zahrádce, co by kde bylo potřeba prořezat. Vzal si zahradnické nůžky i pilku a napjal zrak jako ostříž, aby si vyhlédl, co v zahradě ještě jeví přebujelé známky života. Otevřel dveře, vyběhl do jarního podvečera a zakopl o kolečkové brusle. Natáhl se jak dlouhý, tak široký na zápraží. Jedna noha mu uvízla v kbelíku na smetí. Druhou šlápl na hrábě, které tu Šárka nechala ležet u schodů, když lovila míč ze střechy. Násada se vymrštila a bouchla tatínka rovnou do nosu. Pan Roubal zařval jako tur.
4: Marie, Šárko, Marie, Šárko!
1: Šárka nesměle vyklouzla ze dveří.
4: Ty jsi tady nechala ty brusle? A ty jsi tady nechala ty hrábě!
1: Ano, pípla Šárka přiškrceným hlasem.
4: Tak, abys věděla.
1: Pokračoval rozlícený tatínek.
4: Tvoje nepořádnost a zbrklost mě málem stály život. Zasloužíš si pohlavek.
1: A protože neměl od slov daleko k činům, večeře toho dne probíhala ve znamení popotahování a ubrečených očí, studených pohledů a dlouhého ticha a samozřejmě i smaženého sýra, který byl navzdory všemu výborný. Paní Roubalovou v skrytu duše potěšilo, že druhý den byla Šárka ještě zbrklejší, jako by tatínkova výchovného pohlavku nebylo. Upustila na zem lívanečník, převrhla syrup, vrazila ve dveřích do maminky, která právě nesla talíř, takže vzduchem začaly lítat nožičky párků jako maličké vzducholodě. A Šárce přistál na ofině velký šplíchanec o mastku. Senažila se otočit kohoutkem v kuchyni a voda vytryskla tak prudce, že jí postříkala novou halenku s námořnickým límcem a skládanou sukni. Bouchla dveřmi, až se celý dům otřásl a nový filodendron paní Roubalové spadl z okna. Květináč se rozbil na milion kousků a hlína se rozsypala po celé předsíni. Pak už Roubalovi jen zahlédli svou dcerku, jak profrčela brankou na jedné kolečkové brusly a vrazila rovnou do Marušky Robíškové, která tam na ní čekala. Maruška se obrátila, že půjde do školy sama. A Šárka si rychle odepnula kolečkovou brusli, hodila ji přes plot rovnou do záhonu rozkvetlých krokusů a chtěla svou nejlepší kamarádku dohonit. Tatínek s maminkou ji beze slova sledovali, dokud nezmizela za rohem.
0: Jestli ten kouzelný prášek od paní Láry Fáry nezabere,
1: prohlásil nakonec pan Roubal.
0: Budeme se asi muset nastěhovat do nějakého betonového krytu, dokud z toho Šárka nevyroste.
2: Já si stejně pořád myslím, že bychom ji měli přihlásit do baletu,
1: mínila maminka.
0: Ha!
1: Vykřikl pan Roubal.
0: Už jí vidím, jak kolem sebe kope, šlape ostatním tanečníkům na nohy a strká do nich. Jen s tím rozdílem, že to bude dělat v rytmu hudby.
1: I když to moc veselé nebylo, tatínek s maminkou se při té představě museli smát. Asi v půl páté odpoledne přinesl Láďa Šedivý malý balíček od paní Láry Fáry. Byla v něm kulatá krabička se sypátkem. Na ní se černal nápis Proti hrom do polici a stručný návod. Při prvním použití je třeba lehce posypat postel nešiky tímto práškem. Totéž opakujte ještě následující večer. Paní Roubalová spěchala Šárce rozestlat. Vyběhla po schodech do jejího pokoje a vydatně posypala polštář, deku i prostěradlo. Pak zjistila, že jí v krabičce už moc prášku nezbývá, ale pomyslela si, že první den je stejně nejdůležitější. Ten den šla Šárka večer spát a vůbec netušila, co jí čeká. Zdály se jí krásné sny. Za to tatínek s maminkou neměli stání. Byli nervózní a tlačila je noční můra, že jejich ubohá holčička upadne do moci kouzel a čar. Šárka se ráno probudila a podivila se, že tatínek s maminkou stojí u její postele a dívají se na ni.
2: Jak je ti?
1: Vyptávali se jí s úzkostí v hlase.
2: Jsem ospala.
1: Zívla velice pomalu Šárka.
2: Rychle se oblékni,
1: nařídila maminka.
2: Udělám ti k snídani palačinky. Bezva!
1: Zajásala Šárka a chtěla vyskočit z postele. Jak se ale podivila, když zjistila, že místo toho pluje po pokoji majestátně jako nějaká královna. Ruce a nohy měla příjemně těžké, ale mohla se pohybovat bez potíží jako ve vodě. Šárka měla po ránu ve zvyku vytahovat zásuvky u prádelníku tak prudce, že se z nich všechny věci vysypaly na zem. Dnes ráno si taky chtěla najít čisté ponožky a zamířila k prádelníku. Ke svému údivu zjistila, že její prsty si počínají velice jemně a opatrně. Chtěla, jak se patří, trhnout knoflíkem u zásuvky, ale zatáhla jen takovou silou, aby se zásuvka povysunula a ponožky šly snadno vyndat. Potom chtěla do zásuvky podle svého zvyku kopnout, aby zaskočila zpátky, ale noha ji neposlouchala. Místo toho opatrně a s citem zásuvku zastrčila. Šárka si sedla do malého houpacího křesílka, že si natáhne ponožky a cítila, že její pohyby jsou vláčné jako u loutky. Obyčejně se snažila nacpat nohu do ponožky tak neurvale, že se jí palec proklubal špičkou ven. Dnes ráno bylo ovšem všechno jinak. Její noha se k ponožce blížila pomaloučku, polehoučku. A Šárka si uvědomila, že si ponožku natahuje se stejnou péčí, jako když si maminka obléká silonové punčochy. Šárčiny ponožky vypadaly krásně. Měly natažené paty a nebyly pokrčené ani schrnuté kolem kotníků. Zvláštní bylo, že Šárce nový způsob oblékání nezabral víc času. Dřív se totiž pořád musela zastavovat a hledat jiné ponožky, když se jí z těch prvních klubaly palce. Teď se ani nezdržovala tím, že by si foukala kolena, prsty na nohou nebo lokty, jako když předtím věčně věků zakopávala, vrážela do nábytku nebo něco schazovala. Přišla na snídani, opatrně si odsunula židly, o nohu od stolu ani nezavadila, rozprostřela si na klíně ubrousek a pustila se do jídla. Všechno probíhalo v klidu a míru a palačinky byly báječné. Šárka sklidila ze stolu a bez pohromy opláchla nádobí od snídaně. Maminka nevěřila svým očím, když otevřela ledničku a uviděla, že její dcera nenacpala dovnitř talířky se zbytky od snídaně, jak bývalo jejím zvykem, pa dokonce ani nepostavila lahev se sirupem na krabici s mlékem, aby se všechno vysypalo ven, sotva někdo ledničku otevře. Potom se Šárka pustila do zametání dvorku. Místo, aby se rozháněla koštětem do všech světových stran a rozhazovala kosti pro psa, smetí i spadané listí, všechno pečlivě nametla na hromádku. Za chvilku se pro ní stavili Maruška, Majka Tůmová a Zuzanka Šedivá, aby si s nimi šla zajezdit na kolečkových bruslích. Maminka vždycky říkala, že je ostrach se na Šárčino bruslení dívat, protože její dcera lítala na kolečkových bruslích jako namydlený blesk. Každou chvíli se rozplácla, narazila do stromu a zakopla o kámen. Prováděla také různé krkolomné kousky a jezdila z kopce pospátku. Teď se ovšem vznášela ulicí i po jedné noze, lehoučká jako víla. Když se vrátila domů k obědu, o paní Roubalovou se pokoušely mrákoty. Opatrně odemkla a otevřela branku. Pak ji zase za sebou potichu zavřela. Kolečkové brusle si hned uložila do botníku, kam patřili, místo aby je pohodila v přecíně na zem. U oběda si nenabrala lžíci vařící polévky a nevyprskla, protože si taky nespálila pusu. Místo toho chviličku počkala, až polévka trochu vychladne. A pak ji normálně snědla.
2: Víš, mami, dneska je takový zvláštní den, řekla, když se naobědvala. Připadám si, jako bych se vznášela ve vodě. Všechno se mi zdá tak snadné. A na kolečkových bruslích by to dneska úžasně šlo.
5: Taky jsem si všimla,
1: přikývla maminka.
5: Asi proto, že ses v noci dobře vyspala.
1: Šárka dala mamince pusu a odešla se do svého pokoje převléknout. Neprolétla dveřmi jako tornádo, ani nedupala nahoru po schodech jako slon, ba ani nevtrhla do svého pokoje jako povodeň. Paní Roubalová uvažovala, že snad konečně může vybalit všechny vázičky a hrnečky, které před ní poschovávala, a vrátit je, kam patří. Na poličky a na stolky. Zavolala dokonce i paní Zelinkové a pozvala ji na návštěvu, aby jí všechno vyprávěla. Paní Zelinková se opatrně blížila k Roubalovic domu. Bála se, že se tam zas něco strhne. Šárka byla právě na odchodu do kina, ale chvilku počkala, aby mohla paní Zelinkovou pozdravit a omluvit se jí za rozbité brýle. Byla tak tichá a mírná, až paní Zelinková pojala podezření, jestli ji náhodou nevyměnili. Maminka jí ovšem za chvilku pověděla o kouzelném prášku. Paní Zelinková poslouchala a nakonec se zeptala, jestli by si mohla špetičku toho prášku vypůjčit pro manžela. A tak jí paní Roubalová zbytek kouzelného prášku přenechala, protože si byla jistá, že Šárka ho už potřebovat nebude.
6: Hurvínek na piky!
7: No prosím, slyšíš? Hodiny už odbějí půlnoc.
8: To už je tolik?
7: A bude ještě víc, jestli sebou trochu nehodíš. Kolikrát ti mám opakovat, že úkoly se píší hned, jak se přijde ze školy?
8: Jsem si na to sedl hned po večeři.
7: Jenomže já slyším odbět hodinu duchů a vidím, že to ještě strašíš. Takže konec všeho. Utrpení podle všeho přijde s kohoutím za kokrháním, co?
8: Co pořád máš?
7: Jen to, že bych tě měl sesekat jako žit.
9: Kdo volá žita? Kdo mě budí ze staletého snu? Jen smíchu uzdu nasaďte, druhové mojí. A poslouchejte bedlivě.
7: Jenomže tebe řezat jako žito by bylo asi tak účinný, jako válcovat dálnici válečkem na nudle. A nekoukej jako žába ze salátu.
8: Já nekoukám jako žába ze salátu.
7: Tak koukáš jako sova z nudlí.
8: Já nekoukám jako sova z nudlí.
7: Tak nekoukej a koukej psát.
8: Ty bys mi měl správně pomáhat a ne mi pořád vyhudovat.
7: Cože? Ale pořád. No tak píš.
8: Každé místečko. Ve staré Praze.
7: Je spojeno. Škrtně je spojeno. Španko, ty to nepíš.
8: Co?
7: Ale to, co ti diktuju.
8: Já myslím, že mi to diktuješ, abych to psal.
7: To předtím.
8: Aha.
7: Ne, to potom.
8: Tak já to škrtnu.
7: Tak to škrtni. Co jsi to škrt?
8: Nejdeš to předtím a pak to potom.
7: Šmanko, te kluku, tak znova. Každé místečko ve staré Praze se snoubí s nějakou pověstí nebo legendou. Proč nepíšeš?
8: Co je to, tati, legenda?
7: Legenda?
8: Šimano.
7: No to je to, s čím se snoubí každé místečko ve staré Praze, že ano?
9: Jak slyším, braší, o nás je tu řeč. Jen uši nastavte.
8: Ale co to je ta legenda?
7: Legenda je takový vymyšlený, nepravdivý příběh nebo příhoda.
8: Tak to já nepíšu. Vymyšlené příhody si strč laskavě za klobouk.
7: Co? To říkáš mně?
8: Komu asi?
7: Za tuhle nezdvořilost tě okamžitě sesykám jako žito.
9: Chtěl bych se předem omluvit, že překročil jsem práh. Ač volán, přece nepozván.
7: Co tak pozdě? To má být návštěva?
9: Čas pro mě neplatí.
7: To vám závidím. Kdo vůbec jste?
9: Žito. Čaroděj. Král šibalů, kejklířů a šašků.
8: Čaroděj.
7: Nepliť se do toho. A co si přejete?
9: Nezůstalo mi utajeno vaše trápení. Chci vám nabídnout své služby.
7: Teď? V noci? Nic nepotřebuju.
9: Vím, jak se neposlušnost trestá, jak nezdvořilost dostane svůj díl, jak spurnost krotit, pa i bezhlavost. Vím, jak se léčí všechny necnosti, jimiž dítko oplývá.
7: Tiše už. Kluk napíná uši, nic mu neujde. Slyší za dva rohy. Mám strach, že tady nepořídíte.
9: To nechte na mě. Postačí?
7: Šmonkote, co to děláte? Vy jste mi uspal kluka.
9: Čas umím zastavit, kámen oživit, život zmrazit, jak se mi zachce.
7: Vy byste si s ním skutečně věděl rady?
9: Maličkost.
7: Maličkost, no jo, ale co za to?
9: Pouze váš autogram na tuto listinu, nic víc.
7: Autogram? To jako podpis? Beze všeho.
9: Jsem vám k službám. Teď usnete také vy, pane Spejble. Jen stěží tuší teď, co všechno přijde dál. Teď jsem tu pánem já. Šibalu pán a král. Dost mám už zahálky. A tak mě napadlo, že jim tu sehrajem kouzelné divadlo. A když už kouzelné, tak plné zázraku, divů a přeludů a taky přízraku. Přeji vám pěkný večer. Ať štěstí vaše kroky provází.
7: Cože? Dobrý večer. Tak co je, Hurvínku? Neumíš pozdravit?
8: No, si my už jsme se viděli, se už známe.
7: Slyšíte to?
9: Však ani stará známost povinnosti neumenšuje. A kdo se nezdvořilcem staví a v mravu podivném si libuje, nechť vezme poučení, jak mu náleží. Hej, braši, hola, hej, vstupte už přes ten práh, kterým nás od lidí dělil vždy jejich strach. Hej, braši, do díla dejte se všichni hned. Zde v Praze zůstanem, však zpět o pár set let.
7: Hele, kejkluži,
8: šašci,
7: paškáři
8: a šibalové.
7: Hurvínku, vždyť my jsme ve starý Praze. Hádám, tak ve středověku. No tohle...
9: Jsem braši z písni Lenochů.
10: V roce

0: Kizban.
1: Tak si to slyšel.
2: No a co pak to nedělám?
1: Slyšíte to? Už je nejvyšší čas něco s tím udělat.
3: Byla rád. A teď se ukáže, že mistrovský jsem lhář. Svůj dův tím osedlám a změním i svou tvář. Na hradbách výstražně podkovy zazvoní. A pak se uvidí, kdo bude na koni.
1: Fuj, tady na šancích to pěkně profukuje. Jakoby na mě sáhla sama smrt.
4: Však já také přijdu.
2: Tati, pozor!
5: Stůj! Šiško, klete, stůj!
2: Kdo to byl, tati? Jde na tom koni.
1: Viděl jsi, ne? Nějaký rytíř, celý v plechu. Tak co se ptáš?
2: Já, že pro následoval našeho žerika.
1: Dobře mu tak, psísku toulavýmu. Tady na šancích nemají psi co dělat. Však ještě budeš koukat, urvínku. Život zmrazí, kámen oživí.
2: Co říkáš?
1: Ale nic. A hele, už je to tady. Radši, abych se schoval.
5: Ha! Přistihl jsem tě! Co tady tropíš, malý lidský červe?
2: Já tady... to, že ano.
5: Jen z čerstva odpovídej. Co tu chceš?
2: Jsem šel vyvenčit psa, no.
5: Ty nevíš, že v těchto hodinách vstup na hradby všemu živému se přísně zapovídá?
2: Já nemám hodinky.
5: Dokonce ani slušné pozdravení, jak stav můj a jméno mé si vyžadují, nedovedeš dát?
2: Vás neznám, tak co?
5: Ty věru nevíš, čeho mrav si žádá. Co zasluhuješ, máš i mít. Za nezbožnost se platí.
2: Jau!
1: Šmangote, co to s ním dělá? Pane rytíři!
2: Taky, taky, tam je to vezen, co to se mnou dělá,
1: napích kluka za kalhoty na kopí, je ten tam, viděl z to žeričku? Se mi zdá, že to ten kouzelník trochu přehání. Ne? No asi ví jak na to. Však už to hurvínek potřeboval jako sůl. Hele, hele, už jsou zase tady.
5: Výstraha snad ti postačí. Co na to pravíš?
2: Že byste si měl opatřit něco, co tak za jízdy nedrncá. Třeba MBčko, člověk by si málem překous jazyk.
5: Jakže? Ani teď svůj jazyk zlolajný za zuby nepodržíš? Tady strestám tě.
4: Ne tobě, mně teď náleží.
5: Smrt, ta do šibalské frašky nepatří.
1: Moment, kdo jste?
4: Tak.
1: Co se nám do toho pletete? Tohle nebylo domluvený.
2: Tati, proč jde na mě s kosou?
4: Pojď, pojď sem. Pojď.
2: Tati.
1: Pozdrav, poslechni, pozdrav.
2: Ahojda.
1: Pořádně.
2: Dobrý večer přeju.
5: Konečně.
4: Má chvíle ještě přijde.
5: Tvým pozdravem je kletba zrušena. Buď za to dík.
1: Tak vidíš, kluku jeden zatracepená.
5: Pár slůvek jen a jaké kouzlo v nich. Tak jen jich užívej, tak jako ostatní. I slunce světlem denně zdraví zem. Buď jako slunce k dobrým lidem všem.
3: Však ještě nemáš vyhráno. To byla lekce první, ne však poslední.
2: No tak, tati, vzpamatuj se už.
1: Vzpamatuj se, to se ti řekne, jak já se lek, když jsem viděl tu divnou postavu.
2: Řekni rovnou smrtku.
1: No tak tedy smrtku, nebo ještě líp smrťáka. Ještě teď mi naskakuje kachní, totiž vepřová, chci říct husí kůže.
2: Ale tati, nehraj na mě bu-bu-bu. Já vím, že jste s čarodějem Žitem domluvený. Chtěli jste mě, kapánek, postrašit. Veď ty, můj zlatej táťuldo.
1: Tak, abys věděl. Ta postava, tedy Žano, ty víš, kterou myslím, ta...
2: Ta s tou kosou.
1: Ta s tou kosou. Tak to tedy domluvený nebylo.
2: Nebylo?
1: Nebylo.
2: Takže?
1: Takže to mohlo jaksi docela špatně dopadnout. A ještě může.
2: Co tím chceš říct?
1: Ale nic.
2: Taťuši, když už něco nakousneš, tak to taky dopověz.
1: A nic, to já, jenom jak si...
2: No tak to, tulululululu.
1: Ale nech toho ty, hurviňululu. Mám s tebou jenom a jenom starosti.
2: Jak to starosti, prosím tebe?
1: No, no, jenom pozor na vodu, která láká tě. Od vodníka mohl bys dostat na gatě.
2: Jo, takhle, ale kde pak, tati? Já už se nechodím koupat tam, kde je to zakázaný. Ani už nejezdím po řece na škopku, už dávno ne. Od té doby, jak jsi mi tehdy...
1: Domluvil.
2: Ne, nařezal.
3: Však on tě přejde smích a roztřese tě strach, až s tebou zatočím, jak skáčou na vlnách.

0: Už rybí oči mám.
1: Jenom pozor na vodu, ta je zrádná dost. Lec, kdo v ní už utopil svoji své hlavost.
0: Zelený ještě šat.
1: Jenom pozor na vodu, která láká tě. Od vodníka mohl bys dostat na katě.
0: Botičky z rákosí.
1: Jenom pozor na vodu, kdo nic netuší. Na vědomí dáváme, že jde o duši.
0: Jo, dušičky mám rád.
1: Že jde o duši.
2: To je pořád nějakého poučování. Ještě, že se Taťulda někam vytratila. Tak se zase pěkně svezu ve škopku. To bude bájo. Astrmane, Tatrmane, dej nám kůži na buben.
0: Už tě mám a už tě nepustím.
2: Oj, to jsou ale vtipy. Pusťte ten škupen, vždyť se převrátím.
3: Co se by zas nebál vodičky? Voda ti nic neudělá, když nebudu chtít.
2: Nevyhrožujte, snad si nemyslíte, že se vás bojím.
3: No, kdybys jenom tušil, že jsem vodník, ty bledulé, tak zezelenáš strachy.
2: Ano, a kdybyste by tušil, že dovedu plavat a dokonce i pod vodou, tak zblednete vtaky.
3: Proč bych blednul?
2: Protože zelené jste až až.
3: Nechtěl by se ke mně podívat.
2: A proč?
3: Na návštěvu. No, u mě je hezky a přitom jsem pořád sám a sám. Každý člověk je u mě vítán. No a přece se ke mně nikomu nechce, abych sem lidi doslova tahal.
2: To se ani nedivím. Au, co to děláte?
0: Tak vidíš, už jsme pod vodou, ani to nebolelo.
2: Vy tady ale máte pořádek. Co to máte v těch hrncích?
0: No, právě to jsem ti chtěl ukázat. Tak tady to je klotilfildinka.
2: Jaká klotilfildinka?
0: Jedna moc hodná holčička. Chodila se sem koupat.
4: Ano, chodila, jako ten hezký chlapeček.
0: Co říkáš?
4: Že se mi moc líbí.
0: Mně taky, Klotilfildinko, mně taky.
2: Co si to šuškáte, vyšišlalové?
0: Že prý se Klotilfildince moc líbíš. Ráda by si s tebou hrála. No, vidíš. A Anna Trdlinka a Maria Mydlinka si taky nedají říct. Všem se líbíš. No tak pojďte si ho prohlédnout zblízka a vezměte ho do kola.
2: Co je to za bledule?
0: To bledule, dušičky. Co by to bylo?
2: Ale dejte pokoj.
0: Ale proč pak ne? Že ty se bojíš?
5: Jenom strach má velké oči. Kdo si s námi v kole skočí, hlava se mu nezatočí.
4: Pojď už, pojď si s námi hrát.
5: V tichém spánku za červánku uloží se s námi k spánku.
4: Na věky už budeš spát.
2: Pokoj. Myslíte si, že jsem to neprokouk? To je jenom habaďura.
0: Habaďura, co je to?
2: Tohle není žádná voda, tohle nejsou žádné dušičky a vy nejste žádný vodník, vy jste podvodník.
0: No, počkej, já s tebou natočím, to bude škouka.
2: Jen si točte, mně se takhle chce hlava nezamotá.
4: Pojď sem, ano, pojď se hrát.
2: Ticho! A nevyvalujte tak oči, ať vám nevypadnou.
0: No tohle, jen počkej, my ti dáme za vyučenou. Na něj!
6: Urvinku, Hulínku, co to děláš? Prosím vás, kde jste kdo? Zachraňte mi mé dítě. Tamhle v tom škopku, zachraňte ho. Ať ho mohu sevřezat jako žito, když si s ním ani žito neporadí.
2: Je, tati, co tady děláš?
6: Schnu tady úzkostí.
2: Tak vidíš, jak je ten život nespravedlivý. Ty si tady klíďu píďo schneš a já jsem mokrej aj za ušima.
0: Jen počkej, chlapečku, ty se mi budeš smát, tak tedy o hlavu půjde ti tentokrát.
6: Legrácky, jo, na to ti už je. A přitom strkáš hlavu do neštěstí, že už ti hlava sotva na krku sedí.
2: Co pak hlava sedí?
6: To se tak říká, když má někdo moc starostí, že si jako láme hlavu.
2: Co pak hlava se dá lámat? Třeba jako párátko?
6: No to zrovna ne, ale...
2: Tak se to za nesmysl.
6: Když si někdo láme hlavu, tak to znamená, že si dělá těžkou hlavu z něčeho, že ano.
2: A jak se dělá těžká hlava, to se do ní nasype písek nebo kamení, aby víc vážila?
6: Ale ne, to znamená mít plnou hlavu něčeho, že ano.
2: Například jablek.
6: Ale ne, já mám například plnou hlavu tvých rošťáren. Ty mě děláš například těžkou hlavu, že ano, což ti otloukám o hlavu dnes a denně. Jen pro tvý dobro. Jenomže tobě by mohl na hlavě pecky rozloukat.
2: No jo, to by byl pěkně padlej na hlavu.
6: No tak aspoň vidíš, jak je hlava důležitá a co se může stát, když člověk vyvádí jako bezhlavej.
2: No dol jsem já snad bezhlavej.
6: Ty seš bezhlavej snad ještě víc než ten bezhlavej purkmistr, co strašil na starým městě.
0: Nadešel pravý čas. Zkrátím se o hlavu. Ale jen na chvíli a pro svou zábavu. Když chce být učedník chytřejší nad mistra, zmrazím ten drzý smích přízrakem purkmistra.

0: Tati, tati, kam nás to dovedli, co to je?
1: To je přece, fuj, to je popraviště. A tady šmankote.
0: Tělo bez hlavy.
1: A hlava bez příslušenství, napíchnutá na kopí. Fuj.
2: Ať jste kdokoliv, budiš vám můj osud výstrahou. S mých divých žen je mou písní pohřeb.
1: Co vás to vlastně potrefilo, pane purkmistře?
2: Jak všechno vypovědět, když ani nevím, kde mi hlava stojí?
0: Je napíchnutá tamhle nahoře nad vámi.
2: Ach, ano, vždyť právě tady na stínadlech jsem o svou hlavu přišel.
0: Ale proč?
2: Protože jsem svěřené mi úřední pečetidlo purkmistrovské ztratil.
1: Slyšíš? To je ta nešťastná bezhlavost.
2: Najdete-li je lidé předrazí, pak hlavu sobě mohu nasadit a prokletí zlého budu zbaven.
1: A kde pak jste ho měl?
2: Já, nešťastník, je půjčil dítěti svému na hraní a tak i ke ztracení přišel.
1: To vás teda lituju.
0: Tati, a co kdybychom pomohli panu purkmistrovi to pečetidlo najít?
1: Radši se do toho nepleť. Co pak?
2: Jak svědí to a pálí. Na hlavě breberka jakási se usadila. Kdybych se aspoň podrbat jim mohl. Však já se k hlavě dostat nemohu.
0: Počkejte, já se vám na vaší hlavě podrbu za vás.
2: Ne, stůj.
0: Proč?
2: Mé hlavy smrtelník se nesmí dotknout ani prstem.
0: No proč ne?
2: Prokletí bych se nezbavil. Já sám.
1: Tak se do toho nepleť. Kdybyste se ráčil otočit, pane purkmistře.
2: Já.
1: Počkejte, kousíček vpravo.
2: Pravo?
1: Tady? Jo, ruce vzpáš. Ne. Trochu doleva.
2: Tak.
1: A hlavičku máte direktně před sebou.
2: Ach, jaká šlášť. S jakou radoští tě ruka máš a šláška hlavu má nádobo moudrošti.
0: Ta často prázdná, tati.
1: Co pak?
0: Podívej se, je to ono?
1: Pečetidlo, kde bylo?
0: On si na něm seděl. Mám ho, mám to pečetidlo.
2: Co slyším? Mé pečetidlo nalezeno, tedy spasen jsem. Jsem hlavu má. O, jaké štěstí. Svého úřadu se opět ujímám. Podej mi pečetidlo, chlapče čiperný.
3: Dáš ho sem z krčku,
0: prapadí. Co je to? A je pryč, ona mi ho vzala, ta divá žena.
2: Co to slyším? Pak tedy ať zákon promluví, kdo pečetidlo ztratil, hrdlem propadá, nastínadla s ním.
0: Ale ne, vždyť já ho našel.
2: A zase ztratil, tedy mlč. Kat, ať své dílo vykoná.
1: Co chce ten zakuklenec, nač má tu sekeru?
2: Ortel jste slyšeli, za bezhlavost ať hlavu svoji ztratí.
0: Tati, prosím tě.
1: Tak už toho nechte, slyšíte? Nic se nesmí přehánět.
4: Jsem zde, můj čas přichází.
1: A už je zase tady ta s kosou.
0: Tati, já se bojím. Tati, ať jde pryč.
1: To stačí, dost. Tohle já nechci, slyšíte?
2: Tak tedy dost.
5: To v skutku postačí. Jsou skoro bez dechu a po té hrůze si zaslouží oddechu. Však ještě uvidí, než vzejde nový den, pár kousků šibalských jechtějím provedem.

0: ne, ne, ne, ne. Tolik toho po tobě nechci, stačí, když budeš pilnej.
1: A pracovitej.
0: Správně, pilnej a pracovitej.
1: Taky chceš, abych byl pořádnej.
0: Ano, pilnej, pracovitej a pořádnej.
1: A hlavně poslušnej.
0: Samo sebou, že poslušnej, protože kdybys byl neposlušnej, tak...
1: Tak bych nebyl ani pilnej, ani pracovitej, ani pořádnej, to bych byl...
0: Byt jako žito. Žito.
2: Pouť, která začala, nekončí zdaleka. Znám ještě ledaco, s čím ty dva vylekám. Hej, holá braši, kde jste kdo? Nadešel ke hře čas. Chystejte ve zdech kláštera bohatý hodokvas. Prý zdejší kuchař rohy má, to není žádný žert, i pověst o něm vypráví, že prý to je sám čert.

0: čert už si na ní dělá laskomíny.
1: Takovýhle strávníky vám tedy upřímně závidím. Radost se podívat, jak jim chutná.
2: Oho, ohrnovat nos by si tu nikdo nedovolil.
1: Ale co jsem to slyšel? Prý jste tu měli nějakou nepříjemnost.
2: Co, nepříjemnost? U nás na Slovanech? Ani nevím.
1: Prý se tu nějaký host tak dlouho nimral v jídle, že jste ho vyhodili, nebo co?
2: Oho, právě naopak, toho jsme si hezonky přidrželi. No ale čím pak posloužíme mladému pánovi?
1: Tak co si dáš, hurínku?
3: A co tu mají však, když co nejím? Jen žádné mléko, tvaroh, zeleninu.
2: Můžete si vybrat. Nikde jinde takové lahůdky, jako u nás, nedostanete. Žádný strach, pane. Nakrmím vám chlapečka, že budete mít všeho až po krk. Ale neradil bych mu, aby nad naším jídlem ohrnoval nos.
1: Slyšíš?
2: Kdyby mu náhodou nechutnalo, tak si ho tu necháme. Aha, my už ho naučíme papat. Aha.
1: Co bych za to dal, kdyby se vám to podařilo?
3: Tati, já už něco chci.
1: Tak co pak tam máte?
2: Prosím, pražte si vybrat. Dušičky na paprice, kostelníků sen s oblohou, copy v rosolu, psí zdechy na rožni, nebo rozplásnutou žábu s octem.
3: Když já nevím.
1: Prosím tě, co slovo to pochoutka, Žáno. Takhle ledvinky na halapartně nebo smaženou mandragoru sypanou strouhanými paznechty bys nechtěl?
3: Pořád by to bylo lepší než ta tvoje vydatná výživa. Tak já bych zkusil tu rozplácnutou žábu s octem, ale...
2: Prosím, hned to bude.
3: Jen jestli ta žába není moc sladká.
2: To není.
3: Nebo kyselá.
2: Kyselá není, kde pak.
3: A taky nesmí být moc peprná, nebo tučná, řídká, nebo hustá, horká, nebo chlazená.
1: Ani tak už dost. Žábu sem a žádný odmlouvání.
2: Prosím. Připraveno k vaší poctě, už se nese žába v octě.
1: A už koukej jíst, ať se nemusím zlobit. Dost ostudy naděláš s jídlem doma.
3: Tak tohle já najím. Tvoje.
1: Cože?
3: Ta žába je nějak divně rozplácnutá.
1: Už zas. Povídám ti, jest, dokud je to teplý.
3: Takovouhle žábu já nechci.
2: Říká, že nechceš? Nevadí. A co takhle dušičky na paprice?
3: Fuj!
2: A co tohleto?
3: Co to je?
2: Tajemství naší kuchyně.
3: To vaše tajemství nějak páchne.
1: Hurvínku.
3: To já nejím. Fuj!
1: Co jsi to proved? Talíř na kusy. Ta ostuda.
2: Víš, co to bylo? Pekelný guláš hlupáků. Svou duši si dám propát. Kdo je blout a casořitka, šanci svoji propásne. Už se země otevírá, pohltí tě pekel díra a tvůj život pohasne.
4: Vysla se zní ta slova, je k dílu čas.
1: A to ne, o duši nebyla řeč. A co tady chce ta zubatá? Měli jste ho jen vystrašit.
2: Co pak se ho sám rád nezbavíš?
1: Já se ho nechci zbavit. Já z něho jenom chci udělat pořádního člověka. Ale ne takhle. Takhle ne.
3: Tati.
1: Tohle jsem na mou duši nechtěl. Čerti. A to ne. To ne. Dej se tu nabíračku, ty umouníče, rohatej. Špinavý.
2: Žoži, tu máš.
5: Dávám ti nerad s Bohem, čertovský kuchaři. Jen ať si každý spapá to, co si navařil. Teď z jejich víček sejmu šibalských kouzel stín a do našeho světa je znovu probudím. Spokojen?
1: Kluk spí? Jo, tak si myslím... Jestli to někdy trochu nepřeháníte, pane kouzelníku?
5: Toť věcí názoru. Mravy naší a vaší doby se arci liší.
1: Tím jako chcete říct, že nejste zvyklí brát si zrovna servítek, že ano? Projdeš se po hradbách a už jde o zdraví. Vykoupeš se, dušičku sem. Po ní mráš se vídle a už ti hrozí peklo. Moc cirátu tedy nenaděláte.
5: Já plním přece jenom vaše přání. Tak zpěte dál. Nespokojen?
3: A proč bych měl být spokojen? Hrajete si se mnou jako kočka s myší. Co pak musím pořád jenom já být ten špatný? Co pak taťolda je lepší?
5: Ale, co to slyším?
3: Co pak s ním něco užiju? To je pořád musíš, nesmíš. Udělej, nedělej, koukej sebou hnout. Kde pak jsi se toulal, nemluv na mě, nech mě bejt.
5: Tvá řeč o citovému příliš nesvědčí.
3: Jiný rodič se svým dítkem aspoň občas pobaví. A on pořád by jenom sázel a hrál, nic jiného nezná. A mě jenom odbývá a je nabručený, že nevyhrává.
5: Tak, to měl jsem vědět o malomko dřív. Však ještě není dohráno.
3: Právě, mě pořád strašíte všelijakýma přízrakama. Hle. Pro taťuldu by tam něco nebylo?
5: Neboj se, chlapče. Něco se už najde. Tvůj hněv se promění za chvíli v pláč. Stačí pár slůvek jen. Je ze mě hráč. Kdo se smál nakonec, nejlíp se smál. Nad všemi vyhraje Šibalů král!

0: oči.
1: Tak nezdržujte, nezdržujte, jedem. Kde jsou ty kostky?
2: Chceš pokoušet vrtkavou štěstěnu? No dobrá.
1: Já měl štěstí vždycky, tak do toho.
2: Jen abys nelítoval, bratříčku. A tedy házej.
1: Co jsem povídal? A máme to doma. Dejte sem ty peníze.
2: Tady máš, brachu.
3: Ten mále kliku žeriku obehraje i kouzelníka.
2: Tedy s ledaským jsem už hrál, i s neboštíky na márách. A v tom je i mé prokletí. Takové štěstí, to jsem však ještě neviděl.
1: Jo.
2: Tak ještě jednou.
1: To se musí umět, pane bratře. Tak dobrá. Že jsem tak smělý, pane bratře, máte vůbec ještě něco do hry?
2: Ukroč své obavy. Mám něco cennějšího, než je tvůj měšec.
1: To jsem tedy zvědavej. Co tenhle ten pergamen?
2: Tento list bys ani tisícem takových měšců nezaplatil.
1: Vážně? A co pak to je za list? Můžu se podívat?
2: Přece si věříme. Ukaž. Já začínám.
3: Osmnáct. A už se Taťulínek veze.
1: No co? 18, no tak to bude v prvním kole nerozhodně a rozdáme si to znova. Dejte sem ty kostky. No. Co to má znamenat? Co je to s těma kostkama? Zůstali trčet ve vzduchu? Co se smějete? Aha, teď jsem vás prokou. Podvod, bouda. Habaďůra, chcete mě podfouknout? A to teda ne. To nebylo domluvený. Darbáci, lotři, šejdíři.
2: Už dosti slov. Je konec hry.
1: To bych prosil, já skončil už dávno.
2: Je konec všemu. Šalby je přetvářce i chlavu.
1: Žito. Kouzelník. No to jsem si mohl myslet.
2: Naše hra končí.
1: Aha, teď do toho vidím. Tak vy jste byli domluvený proti mně.
3: Tati.
2: Dosti už žertů, dosti lichých slov. Oběma dostalo se po naučení, jak kázal slib. Úpisem stvrzený. A ty jsi prohrál.
1: Já, že jsem prohrál? Ale co? Vždyť já to ani nečet.
3: Tati, ty jsi mu něco slíbil?
1: Já jsem mu jen podepsal na takový ten pergamen.
2: A mocnostem pekla si svou duší propadl.
1: Duší peklu? Šumangote, ale proč? Vždyť já přece...
3: Pane kouzelníku, tohle přece nebylo domluvený, to já nechtěl.

0: Mankote. A už je tu zas ta podivná osoba, jejíž jméno váhám vyslovit.
1: Ty nevíš, kdo to je?
2: Kdo to stojí v chladném stínu vždycky sám a sám? Kdo to čeká v noci ve dne, před kým každý strach i bledne? Kdo pak je to tam? Nedbá zimy, nedbá větru, nezná ani čas.

0: ani spravedlivý, ani mrtvý, ani živý. A když končí tvoje žití, přesný účet předloží ti, vezme tě do náruče. Z níž nikdo neuteče.
1: Smrťák, kostra, kostlivec. Co tě to napadlo, dítě nešťastný? To přece nemůžeš vyhrát.
2: Ale zkusit to musím.
3: Hrubě si troufáš, pládeličku. Tak tedy...
2: Ona nás s potvuchem, my na něj s bourou. Hele, tady je úpis, tamhle kouzelník. Žerechu, vem si ho!
4: Zložečený pse, můj úpis, dej ho sem!
2: A nedám! Tak, a Věda. Už je po něm!
4: Věda!
2: Tati, hurá, vyhráli
4: jsem
2: jsme!
4: Jsem ztracen!
1: Sám si řekl kouzelníku, že mě nelze podplatit. Zákony smrti platí všude, vždy a pro každého. Tak tedy pojď.
3: Ani nejveselější šašek se smutnému konci nevyhne.
1: Konec šaška, konec všeho.
3: Ano, konec kouzel, konec naší hry. Hlas kohouta nás volá naspět v říši snů.
2: Tak tohle všecko, to vlastně bylo...
1: To bylo to kouzelné divadlo, co nám kouzelník Žito na začátku slíbil. Už ve mně málem hrkalo, že je to všecko úplně doopravdy. A konec utrpení, jak jsem říkal, přišel s kohoutím za kokrháním.
0: Na procházce starou Prahou klidně šlapeš kamení, náhle někde něco plesne.

0: Koníčku.
1: Když hnal Pepík kozy domů, vystřelili v panském lomu. Kozy se mu splašily, do rybníka skočily.
0: Milí posluchači, vítám vás u své pravidelné rekreace, totiž relace, tedy u svého podřadu, totiž pořadu. Jsem vaše známá, oblíbená domácnostní kachna Justýna, odpornice, odbornice na domácnostní práce všeho druhu, jakož práce venkovní a výšivkové. Dnes jsem si pro Piggyho nachystala něco zajíkavého, zajímavého. Ale kde je ten růžovka ušatá? Jeden. Už tady měl dávno být. To je nepořádek. Pořádek a tento nonstop.
2: Justýno, už jsem

0: No. No, pozdě, Piggy.
1: Já jsem se zdržel, protože jsem se zastavil u slečny učitelky Hedy OKT a ona mi vysvětlovala rozdíl mezi šnekem a slimákem a dostala se od nich ke kapustě a od kapusty, ani nevím jak, k letajícím balónům. A pak řekla, ať počkám, že mi ukáže obrázky dinosauru. A pak přiletěl netopír Pierre a ona mu šla ukazovat nějakou knihu o tropických rostlinách a já jsem tam čekal a představoval jsem si ty dinosaury, jak letají v balónech a pak se ty balóny změnily ve šneky a dinosauři taky měli ulity na zádech a kolem létaly kapusty a na nich seděli slimáci a pak mě Pierre probudil, protože jsem usnul. Tak jdu pozdě, promiň.
0: Usnul? No toto, dinosauři v bombónech.
1: V balónech.
0: No jistě, v balónech. To jsou věci. To by rovnou mohli létat na avokádu.
1: Proč na avokádu?
0: Já nevím, proč mě napadlo avokádo. Proč místo balónu avokádo. Vlastně vím. Vím, my si dnes, Piggy, totiž zasadíme balón.
1: Zasadíme si balón. Aha, dobře.
0: A proč bychom zasazovali balón? Co to zase plácáš?
1: Jo, nic neplácám. Ty jsi říkala, my si, Piggy, dnes zasadíme balón.
0: Já jsem určitě řekla, zasadíme si avokádo. Proč bych říkala balón, když zasadíme avokádo? Avokádo jsem říkala. Já jsem si jistá.
1: Ty jsi si tím jistá?
0: Samozvážně. Totiž samozřejmě. Já se přece nikdy nepotento. Potamto. Nepletu.
1: Tak jo, tak avokádo. Mně je to jedno. Já bych bral i ten balón. Dneska je stejně takový zvláštní den. Tak avokádo, to je taky zvláštní. Je, avokádo používáme občas na vaření u laskonky, ale že bychom ho mohli zasadit, to mě nenapadlo. To je něco. To až řeknu laskonce, že jsme zasadili avokádo. Je! A to, když ho zasadíme, tak bychom taky mohli pěstovat svá vlastní avokáda. A měli bychom avokádový obchod. A já bych měl zástěru. A byl bych paní prodávačka. A prodával bych, že jo? Jo?
0: No, Piggy. Hezky si zase sedni a uklidni se. Avokádo zasadíme, ale přeci jen bude nějakou dobu trvat, než vyroste. Takže sklízet hned tak ke dluben. Totiž nebudem.
1: Já se už tak těším.
0: Dnes si zasadíš kecku. Chci říct pecku. Řeknu ti, jak na to.
1: Mám to ale nějak stručně, Justino. Stačí, že jsem čekal u Hedy a teď budu čekat na ty avokáda. Já tak nerad čekám. Připadám si jako na pustém ostrově. Jako ten Robinson, víš, jak ten Robinson měl pátka a čekal tam a čekal, než si po ně někdo dojede.
0: Piggy, poslouchej. Nebo pak zase nebudeš vědět, jak to bylo. Tak, vezmi si tady plot avokáda. Co o avokádu víš?
1: Já vím. Od veverky laskonky vím, že avokádo je ovoce. To jsem se divil. Já myslel, že když je to zelené, tak je to zelenina. Ale laskonka říkala, že botaníkové.
0: Botaníkové. Správně. Tedy odborníci, kteří rozumějí hodinám. Totiž rostlinám. Ti řadí avokádo k ovoci.
1: A má zelenou a vrásčitou slupku. A na to, že je to ovoce, moc ovocně nechutná. Má máslovo oříškovou chuť.
0: A že je avokádo lidem prospěšné, ale nesmí se dávat papouškům, ani kanárkům, ani pejskům, ani kočičkám. To víš?
1: No, nevím.
0: Obsahuje látku, která je pro některá zvířátka jedovatá.
1: A pro lidi?
0: Pro lidi je avokádo léčivé. Když někdo potřebuje přibrat na váze, nebo je hodně unavený po velké práci, avokádo ho posílí. Má smělé, totiž skvělé účinky při nejrůznějších zdravotních potížích, třeba s kůží nebo se srdcem.
1: Takže lidi by nemuseli brát léky, kdyby jedli víc avokáda.
0: Kdyby lidi jedli zdravě a necpali by do sebe tolik jedovatostí, jen proto, že jim chutnají, určitě by tolik nasklamali. Totiž nestonali. Kdyby ti sova Herda, totiž Heda, nevyprávěla o dinosaurech s ulitami, ale o důležitých věcech, tak bys už taky dávno do sebe nechtěl cpát barevná žvejkátka a bublinkové přeslazené mlátičky, totiž ty limonádičky, že? A všechny ty hnusníčky a fujtají blíčky, co mají barevné obaly z obrázky a přitom dětem tyhle otraviny, totiž potraviny, nedělají vůbec dobře.
1: My jsme Verkou Laskonkou, ale vaříme zdravě, víš, tak se nemusíš rozčilovat.
0: Já se nerozčiluju. Já sázím pecku z avokáda. Avokádo, když se rozkrojí, tak má uprostřed co?
1: Pecku. Ale krásnou pecku.
0: A tuhle pecku teď co?
1: Zasadíme.
0: Musíme ale pecku očistit od všech zbytků dužiny. Dužina je co?
1: Nevím.
0: Dužina je vrstva, kterou jsme co?
1: Kterou jsme co?
0: No snědli.
1: Když jsme ji snědli, tak už tam není, ne?
0: Zbytky tam ale ještě zůstaly. Aha. Takže pecku otři a pak ji omyj pod studenou vodou.
1: Provedu.
0: Kdyby tam nějaká dužina zůstala, víš, co by se stalo, Piggy? Časem by na pecce začala hnít a přerušila by tím proces kvíčení, klíčení samozřejmě. Ale co jsem to, už vím. Ta avokádová pecka má tvar trochu jako vajíčko.
1: Avokádová slepička snesla vajíčko.
0: Vezmi si pecku tak, aby její špičatější část byla nahoře. Z té špičičky porostou lístky, víš?
1: Už jí mám špičkou nahoru. Co teď?
0: Teď si vezmi tady ty čtyři párátka, co jsem ti připravila, a zapíchni je po stranách do pecky. Proti sobě je zapíchni. A tak hluboko, aby párátka pecku udržela.
1: Proč?
0: Protože dáme pecku do sklenice s vodou a drápátka, totiž párátka, budou držet na okraji sklenice, takže ta kecka, pecka, no, ano, správně, pecka, nespadne tak docela dovnitř.
1: Ta pecka je snad ze dřeva, já tam nemůžu se ale, tam dopíchnout.
0: Ale neboj, Piggy, ta pecka je jenom obalená takovou dřevnatou vrstvou. Kdyby vám to nešlo, děti, někdo starší vám určitě pomůže. Ukaž, Piggy, no, dobré je to, dobré.
1: Mám v pecce párátka. Je, kdybych pokračoval, vyšel by mi z toho ježek nebo sluníčko. Ale
0: ty jsi jeden chodící vejmysl. Ty nesmysl. Vezmi sklenici a naplní vodou. Šup.
1: A mohl bych na to vzít i hrnek?
0: Hrnek, misku, lednici. Ale sklenici samozřejmě. To je jedno. Cokoliv, kam se pecka tak akorát vejde.
1: Mám sklenici, mám.
0: No, párátka, která jsou kolem pecky, opřeme o okraj sklenice tak, aby pecka byla ponořená ve vodě jen do poloviny.
1: Ve vodě? Justino, a neměla by ta pecka být zasazená v hlíně?
0: Ale ty si dnes vážně netrpělivý seš. A já jsem domácnostní kachna Justína a už jsem toho zasadila a vypěstovala tolik, tolik, ano, že mě opravdu nemusíš poučovat o tom, jestli semínko patří do půdy nebo ne.
1: No, no. Mi to přijde zvláštní. Vždycky sázíme rovnou do hlíny.
0: A avokádová pecka z půlky ponořená do vody nejdřív krásně naklíčí a teprve potom se bude zaklapovat. Zasazovat. Sklenku s peckou postav tady na okno, aby k ní mohlo co nejvíc denního světla. Musíme kontrolovat, jestli má pecka pořád dost vody. Musí být pořád jedním koncem obnošená. Totiž ponořená.
1: No. Takže voda se musí pravidelně dolévat.
0: Přesně. A když se o tuhle svou pecku budeš, Piggy, dobře starat, tak asi tak za měsíc nahoře jukne, a nejukne, lupne, praskne a začne z ní růst stonek a první dírečky.
1: Dírečky?
0: Lístečky. A ze zdola vyroste kořínek a až potom se co?
1: Až potom se zasadí.
0: A až kořeny zaplní většinu sklenice a z pecky bude čouhat vysoký stonek, pak teprve můžeme avokádo překvapovat. Přesazovat do květináče. Tak, do zeminy se pecka zasadí jen tak zlehka. Většina jí musí zůstat houkat. Koukat nad zemí.
1: Avokádo houká. A jak se mám o avokádo pak starat dál?
0: To je jednoduché, jako o každou jinou rostlinu. Když moc poporoste, přesadí se do většího klepetáče. Květináče. Zalévat se musí do hlíny, hlavně, aby nestála voda v klepičce. Totiž v mističce. A pozor, nepřelévat. Když avokádo přeliješ, zhnědnou mu okraje písku, lístku samozřejmě, a pak opadají.
1: Tak, pojď vysadit avokáda aspoň dvě. Jedno moje a jedno tvoje. A uvidíme, kdo se o ně líp postará.
0: Piggy, já jsem domácnostní kachna Justýna a vyprošuju si, abys o mých zahradnických schopnostech pochyboval. Já ti dokážu, že moje avokádo bude úplně nejlepší, nejúžasnější.
1: Já vím. Hele, to nejavokádovatější avokádo ze všech avokádových avokád. Řekni to.
0: To nejdálkavější advokávo ve všech advokát.
1: No právě.
0: No, to jsi vymyslel spláchně. Schválně, že? Schválně. Já se nenechám nachytávat na ty tvoje slovní chmatanice. Chytanice. Na tohle si hraj s Hugem, ten ti to šprtí. Strpí. Já jsem docela mostní machna pustína a každý ví, co to zmatená. Znamená.
1: No právě, na tebe nikdo nemá, ty jsi totiž nejlepší.
2: Chudák děda. Od rána Hýhlí čekal, kdy to přijde. Bylo mu jasné, že dřív nebo později někdo v Kilimandžáru zjistí, že všechny ukradené ponožky jsou v tahu. A je to tady, řekl si, když ho Dederon povolal k sobě. Ale on ho přátelsky poplácal po zádech a že prý má pro něho důležitý úkol. O co kráčí, šéfe? Zeptal se Hýhlík přehnaně frajersky, aby zakryl nervozitu. Dneska začíná velká operace. Patre se v 10 večer dostaví na vrakoviště u západního nádraží, než mi předá výkupný. Chce ale synáčka vidět. Tak mu ho ukážeme. Ale já musím mít jistotu, že nechystá nějaký podraz. Ha? A právě k tomu tě potřebuju.
3: A co mám jako dělat?
2: Uvítací výbor. Dederon se spokojně zašklebil, než pokračoval. 4 hochy pošlu s tebou a pár dalších prohledá v rakoviště, jestli tam nečíhá Vasila, ta jeho banda.
3: A až potom přijdeš ty s Tulamurem.
2: Jo, a dám si na čas. Padre se musí vařit ve vlastní šťávě. Já mu synáčka přivedu, až pořádně změkne. Čím díl bude čekat, tím bude povolnější a tím větší pak bude výkupný. Chápeš?
3: Jasně, řekl Hýlík a opatrně se zeptal, kde je teď Tulík?
2: Žádný strach, ten je pod zámkem a klíč mám tady.
3: Poklepal si na kapsu.
2: Co kdyby ho na poslední chvíli napadla nějaká hloupost?
3: To je fakt, překývl Hýlík.
2: A ty se teď běž mrknout domů, řekl Dederon.
3: To Hýlíka zaskočilo. Proč?
2: Slyšel jsem, že máš starostlivýho dědu. No, co kdyby po tobě vyhlásil pátrání?
3: Dederon se krátce zachechtal.
2: Ale posetmění, ať seš zpátky.
3: Hýlík nechápal, proč má právě kudla Dederon starost o jeho dědu, ale nakonec rád poslechl. Dveře na balkón byly jako vždycky pootevřené, ale Egon doma nebyl. Děda už ho čekal. Vypadal sklesle. Zadíval se na Hýlíkovu naušnici. Co je tohleto? Zeptal se rezignovaně. Dědo, prosím tě, na nic se mě neptej. Já ti potom všechno vysvětlím, zaprosil Hýlík.
2: Potom, zvolal děda. Dneska už nikdo neví, co je teď a co potom a hlavně, co bude. Mládež nepozdraví, necvičí. Místo chlapeckých družin tu máme gengy. A nad celým dolním městem prý vládne nějaký Dederon. Už to jméno, fuj. Stačí ho vyslovit a mám vyrážku.
3: Děda se rozhorčením zadýchal.
2: Ani ponožky si už nikdo neváží. Na každém tržišti jich leží haldy a když si nějakou štípneš, prodavač to ani nepozná. A i kdyby tě při té krádeži spatřil, tak jen mávne rukou a dál si bude číst inzeráty v čínských novinách.
3: To není pravda. Třeba pan Liku, co má krámek tamhle přes ulici, začal Hýlík, ale raději hned skončil. Nemůže přece dědovi vyprávět, co se v tom krámku včera stalo a tím míň mu svěřit, co se stane dneska večer u západního nádraží. Chudák děda je už tak slaboučký a unavený.

0: Takto kapřík Pepa akorát hledal okouna Félixe. A že půjdou najít Štičku Anešku a Karáska Lojzíka, který se od Štiky nehnul nikdy ani na chvilinku. Dlouho Félixe hledat nemusel, protože ten už plul Pepovi naproti a že ho také hledá v nutné věci.
1: Budou se dít věci. Přijeli vozy a přivezli Kádě. Zase bude přírůstek do rybníka. Vezou prej ženský, říkal to Šťovíček, a ten se vyzná. Třeba vezou pankačky.
2: Jaký pankačky? Félixi.
1: Zapomněl jsi? Punk, revoluce, rezignace, anarchie, provokace, zkrátka vokouny, jenomže holky, ty troubo.
0: Jenomže oni nepřivezli pankáče, ani pankačky. Přivezli jenom jednu ohromnou rybu, kterou pomalu pustili pod hladinu rybníka Pardoubek a která na ně zůstala koukat, když je všechny v řadě pěkně uviděla, jak si ji prohlížejí.
1: A má po veselosti.
2: Kdo má po veselosti, Bartoloměji?
1: Kdo? Přece Sumezorimír. Přivezli mu manželku. Asi je Sumců málo. Budou křtiny. Křtiny a předtím snad ještě svatba.
3: Je to Sumec, teda Sumčice. Teda asi paní Sumcová.
2: Vy jste paní Horimírová?
4: Jmenuji se Hedvika.
3: Ach, ty můj rybí bože a smutku, Hedvika.
4: Žádného Horimíra neznám. Ale protože to jméno neslyším poprvé, protože je na břehu stále opakovali, soudím, že Horimír bude asi Sumec. Že by pán tady toho rybníčku? Této loužičky?
2: To není rybníček. Ani loužička. Ale rybník Pardoubek. Protože je tady pár doubků.
4: Ve srovnání s tím, odkud přicházím, je to loužička. Vezou mne z přehrady.
0: To už ale z hloubky pomalu připlouval Sumec Horimír, aby se představil.
5: Jmenuji se Horimír, paní.
4: Jmenuji se Hedvika. Komtesa Hedvika. A jsem slečna, když dovolíte. Náš rod sahá až do středověku, kdy byl vysazen do jeho českých rybníků císaře Karla IV.
5: No, já sice nevím, kam sahá ten náš rod, ale i já sám, Pražák Vltavou křtěný, si pamatuju taky hezký kousek dějepisu.
4: S tím souhlasím. Zdá se, že opravdu pamatujete hodně. Poněkud se divím, že rybáři neměli ani tolik rozumu, když nemluvím o taktu, aby mne vysadili k někomu, řekněme, kdo toho pamatuje poněkud méně. No, co se dá dělat? Dneska se na staré rody nikdo neohlíží. A teď mi prosím ukažte vaše sídlo, abych se ubytovala a zařídila. To jsou vaši podaní?
5: To jsou moji přátelé. Žijeme tady spolu v míru a klidu. Nikdo nikomu nevládne a nikdo nikomu neporoučí.
4: Aha. Republika. Prý je to teď moderní. I když jsem mladá, byla jsem vychovávána v duchu starých, dobrých tradic českého rybníkářství. Plujme.
1: A kolik let, milostivá slečna, brázdí české vody, když je jí náš přítel Horimír tak starý?
4: To je otázka pro dámu nevhodná. Musí vám stačit, že jsem ještě slečnou.
1: Já to vím docela přesně. Tady naší slečně komtese táhne na 40. Podle vzhledu soudě.
4: Na tom přece nezáleží. Plujme.
6: Chudák Horimír.
1: A má to.
2: Co má Bartoloměji?
1: A má po svobodě. Od rána do večera bude poslouchat řeči a nic nebude správně. Má poklidu. Jo. Už je to tak. Teď si Horimír užije. Vzpomeňte si na mě.
2: Chudák Horimír.
6: A má po veselosti. Ta ho bude prohánět.
7: Chudák Horimír.
2: Já vás poslouchám všechny a nerozumím ani trochu.
1: To máš tak, hochu. Když se ti do baráku, v tomhle případě do hnízda, přistěhuje ženská, je všechno vzhůru nohama, teda břišníma ploutvema. A ještě takováhle. Teď bude Horimíra komandovat, až se mu to doma přestane líbit.
7: Tak ho alespoň uvidíme častěji.
0: A v Sumčí tůni na dně rybníka se skutečně začaly dít prapodivné věci. Začalo to tím, že Sumce Horimíra teď neviděli už vůbec. Dokonce ani v pátek, kdy majestátně vyplouval nahoru k pivovaru, aby se přesvědčil, jestli sládkové dobře vymývají sudy od piva, jak tvrdil. Všem bylo Horimíra líto. Ale nahlas to pověděl nakonec zase jenom Okoun Felix.
8: Já se na to nemůžu dívat.
2: Na co se nemůžeš koukat, Felixi?
8: Nemůžu se koukat na to, co nevidím.
2: Jejda, a co nevidíš?
8: Nevidím, co ty taky nevidíš. Nevidím, jak dneska Horimír pluje k pivovaru, jako vždycky v pátek touhle dobou, když se myjou sudy.
2: Třeba se mu nechce.
8: Tak na to zapomeň, hošíku. Horimír by dal za vodu ze sudů, co bys chtěl. Má v tom prsty ta Hedvika.
9: Slyšeli jste tu novinu?
8: Jakou novinu zase?
9: Horimír se bude ženit.
8: Cože se bude?
9: Bude se ženit. A to už hnedle zítra.
8: Ach, ty můj rybí bože a smutku.
10: Jo, jo, už se to chystá. Už je to dohodnutý.
6: Slyšeli jste tu novinu? Horimír se bude zítra ženit. Ne, že by mi potom něco bylo.
8: Ještě, že tě tady máme, tlustěchu, jinak bysme se asi nic nedozvěděli včas a nic bysme nestihli.
1: Co je štráchu pro jedno ženění?
8: Mělo by se Horimírovi nějak pomoct.
2: Aby se neoženil?
8: To snad ani ne, protože i sumci jsou v rybníku zapotřebí a bez svatby malí sumci nebudou. Ale mělo by se nějak zařídit, aby měl Horimír víc volného pohybu, například takhle v pátek na večer.
2: A jak to chceš zařídit, Felixi?
8: Asi bychom měli zase zapojit porybnýho Šťovíčka. Už nám dlouho nebyl užitečnej. A teď nám ještě přivez Hedviku dobrák. Měli bychom ho trochu rozejbat.
0: Hned na zítří ráno obeplouvali bok po boku sumec Horimír a komtesa Hedvika okolo celého rybníka Pardoubek, aby všem ukázali, že už jsou rodina.
8: Zase se na to nemůžu dívat a to konečně všechno vidím. Ani nevím, jestli bychom mu měli jít gratulovat.
9: To musíme, Felixi. Horimír je přece strýček nás všech.
8: Tak co máme za sebou?
4: Stát? Chuligány tady nepotřebujeme. A pankáče už vůbec ne.
2: Chtěli jsme jen gratulovat, paní Hedviko.
4: Jako by se stalo. Bylo nám ctí. Já to Horimírovi vyřídím.
8: Můj ty rybí bože a smutku.
10: To přece není žádná gratulace, když u toho Horimír není. To jsme s tou gratulací mohli rovnou poslat nějakého pulce. Třeba toho Mařenku, když byl ještě pulec.
8: Musí to být někdo z nás. Někdo z nás se musí dostat k Horimírovi, pogratulovat a zjistit situaci, jestli by se mu nedalo nějak pomoct.
2: Ale jak to chceš zařídit, Felixi? Už jsem se tě jednou ptal.
8: V tom je právě ten háček.
6: Já bych řekl, že pořádnej hák. Možná dokonce trojhák na štíky, jako nosil na zádech tadyhle Lojzík, když jste ho potkali.
8: Háček, hák, trojhák, konečně seš užitečnej, lenochu. Pamatuješ, Jesko, kde jste s Aneškou sundali tady Lojzovi tu věc ze zad?
2: Někde v Rákosí.
9: Ale já vím, kde to je. Znám v Rákosí každý koutek. Vždyť tam lovím.
0: A tak vypluli. Skutečně našli silný stonek rákosu, ve kterém byl stále zabodnutý háček s dlouhým kusem šňůry, který musel nosit Karásek Lojzík, když Frolík líčil na štiku.
8: Teď je všechno na tobě, Lojzo. Vezmeš hák do tlamy, v tvým případě do tlamičky, já podržím konec šňůry u hladiny a budeme dělat, že tentokrát Frolík líčí na Sumce. Pomalu dopluješ nad tůň a až se Hormír objeví, vyřídíš gratulaci a poptáš se, jak se mu má pomoct, až bude zase pátek.
10: Ty jsi dobrý. Jak mu mám něco vyřizovat, když budu mít v tlamičce to železo?
1: A co, kdybyste kousek té šňůry omotali okolo Lojzika, aby to vypadalo, že má hák na správném místě, tedy na zádech? Háček vydržel? A Lojzík by mluvit mohl.
8: Jde se na věc.
0: Sotva byli nad tůní, co v ní až donedávna bydlel sumec Horimír sám a teď mu tady dělala společnost jeho paní Hedvika, vynořila se z hloubky samotná paní Horimírová, protože měla oči všude a už otevírá velikánskou tlamu, aby milého Lojzíka spolkla.
10: Nepřibližovat se! Jsem ozbrojen.
4: Horimíre, tohle bude něco pro tebe. Nějaký hloupý rybář tady líčí na Sumce. Měl by si s tím něco udělat, mě to dost znervózňuje.
0: Otočila se a odplula. Z veliké tmy, která je na veliké hloubce vždycky, vyplul obrovský Horimír a rozhlížel se. V tom uhlídal Lojzíka a byl hned doma.
5: Tak, co pak vás přivádí, příteli? Skutečně sloužíte jako návnada?
10: Ani tak ne, pane Horimíre. Jdu vyřídit pozdravení ode všech, teda od Pepíka, Anešky, Félixe, Silvestra i kapra Bartoloměje. A taky gratulujeme k vaší slavné svatbě.
5: Ale ta gratulace ani nemusela být. Ono vlastně ani není k čemu gratulovat. Sám si viděl, jak to tady vypadá. Nesmím na krok, teda na jedno rybí tempo.
10: Félix by rád věděl, jak vám máme pomoct, až bude zase pátek.
5: No, možná bych věděl. Ona je Hedvika náramně mrsná. Co kdybyste rozhlásili, že bude v pátek odpoledne, nebo raději k večeru, porybní šťovíček přikrmovat vitamíny? Hedvika je k smrti ráda a protože je taky trochu lakomá a závistivá, bude tam chtít plout první. Jenom musíte rozhlásit, že přikrmovat se bude až na druhým horním konci rybníka. Tam, co se vlévá potůček Rokyťák. Hedvika se odtamtud nehne.
10: Vyřídím.
0: Ten večer se vracel sumec Horimír hodně zvesela. A rybník Pardoubek obeplul dokonce dvakrát, než našel tůň, kde ostával. Dlouho do noci potom kamarádi poslouchali úplně stejné volání a vyčítání paní Hedviky. Ale Horimír si z toho pranic nedělal. Jenom se usmíval a přemýšlel, jak to zařídí za týden. Ale byl klidný. Dokud má v Pardoubku takové kamarády, jako je Pepík, Félix, Aneška, Lojzík, Silvestra, dokonce i nerudný kapr Bartoloměj, určitě si za týden zase přijde na své.

0: No co pak to? To mě vítáte s pláčem?
1: Ach, Ferdo, ty se vracíš do pěkného.
2: Takové neštěstí.
1: Ach, jo.
0: Neštěstí? A co pak se stalo? No tak mluvte, kluci.
1: Ukradli nám kukly. 50 kukel. Už se z nich měli hnedlínko narodit nový bráškové.
0: A kdo je ukradl?
2: Nevíme. Loupečníci, ne?
0: Ale Trumbelínku, kuřihlásku, proč by loupečníci kradli naše kukly? K čemu?
1: No přece, aby z nich měli nové mravence, jako my.
0: Ale proč by naši mravenci zůstávali v cizím mraveništi? Tak praštění naši nejsou. Pěkně by hned po narození práskli do bot a tradá zpátky domů, no ne?
2: No jo, vlastně no ne.
1: To je vidět, Ferdo, že jsi byl dlouho pryč. Nový mravenec přece vůbec nepozná, že vyleze z kukly v cizím hnízdě a hned tam začne pracovat. Proto mravenci, kteří mají doma málo dělníků, chodí krást kukly, aby si přilepšili.
0: Je.
2: Co budeme dělat?
0: No co, musíme ty lupiče chytit? Vzít jim naše kukly a dát jim na pamětnou, nebo ne?
2: Jo. No jo, ale jak to uděláme?
0: Přineste z hajárny kuklí plínky. Jo. A asi 20 špalíčků dřeva. Jo. Ty špalíčky zabalte do plínek a namažte lepem. Jo. Položte to na sluníčko vedle mraveniště a všichni se schovejme. A nikomu ani muk. Jo. Tiše. Už jdou.
3: Gandalf. Píše bez dechu, jdeme po mechu.
4: Gandalf.
5: Houbigar, stát! Jsme na místě. Podívejte se, jaké krásné kukly tu na nás čekají. Jen si je vzít. Tak si je tedy vezmeme. Každý jednu, hr na ně.
6: No co je?
5: Opředu.
7: Veliteli, poslušně hlásím. Jezus Maria, já se nemůžu hnout.
8: Já taky ne.
5: Tisícku sadel, proč ne?
7: Poslušně hlásím, že jsem nějakej přilepenej.
8: My taky.
5: Tisíc jahličin hrome, já se taky nemůžu hnout. Tak dělejte něco.
8: Poslušně hlásíme, že nevíme, co.
5: A to jste vojáci. Vojáci má vždycky vědět rady.
8: Poslušně hlásíme, my ale nevíme.
5: Ale to je vzpoura. Vy zrzaví mravenci, já vás dám zavřít, až budete černí.
0: Dobrý den, pánové, dobrý den. Pěkně vás u nás vítáme. No tak co?
5: Nic.
0: Já myslím, pane generále, že je čas, abyste se vzdal.
5: Já? Nikdy. Leda hned teď.
0: No, řády i kusadla si můžete ponechat, když mi dáte čestné slovo, že neuprchnete.
5: To vám dám rád, pane. Stejně jsem se přilepil jako moucha na mucholapu. Ticho! Nejste na tom o nic líp, nemehla. Co s námi uděláte, pane?
0: No co? Zavřeme vás.
5: Aha.
0: A z vašeho mraveniště si vyžádáme výkupné.
5: Hm?
0: Kukly. A všechny, které v něm jsou.
5: Ale to byste neměl, pane. Už tak je s naším mraveništěm skoro ámen. U nás je bída. Mraveniště se nám bortí. Potřebujeme zedníky. Máme hlad, potřebujeme lovce. Proto jsme podnikli tuhle výpravu. My nejsme lupiči, jsme jenom nešťastní mravenci. Omlouváme se vám.
0: A co vaše královna?
5: Zahynula.
0: Je.
5: Jedinou naší nadějí jsou dnes poslední dvě kukly, které nám ještě zbyly.
0: Je.
5: Doufáme, že se nám z nich narodí nové královny. Pak budeme spaseni.
0: Kuřihlásku a Trumbelínku.
2: Zde jste?
0: Uvolněte zajace a postříkejte je rosou.
2: Podle rozkazu.
5: Podle rozkazu. Děkujeme vám, šlechetný vojevůče. je pro mě potěšením být přebožen tak velkorysým sokem.
0: Co, sokem? Ale nesmysl. Hej, kluci, tak co? Jdeme jim pomoct? První četa, že by opravila mraveniště. Druhá četa nachytá mšice a podojí je. Třetí četa se postará o kukličky. No a já s generálem zkontrolujeme celkový stav.
5: Jo. Chci říct podle rozkazu, pane. A dovolte, abych vás pozval na přátelskou návštěvu do našeho mraveniště, abychom mohli setrvat v delším srdečném rozhovoru.
4: Zde rozhlasový vysílač Pařes a připojené stanice. U mikrofonu reportér Bělásek Zelný. Vážení přátelé, buďte s námi svědky historické chvíle, kterou dnes prožívá naše rodná Louka. Je to zde, přímo před vchodem do mraveniště, které je slavnostně vyzdobeno vlajkami rezavých mravenců. Je to, vážení přátelé, nádherná podívaná, která mi, a já se za to nestydím, vhání slzy do sosáku. Ano, jsem hrdý na to, že jsem se dožil dne, kdy po létech bojů si mravenci přátelsky podali nohy. Ano, jsem hrdý na to, že jsem hmyz. Hrozící zánik postiženého mraveniště sjednotil rezavé i černé a oni jako jeden jediný obrovský mravenec jdou budovat společné dílo. Slyšte ten jásot, přátelé.
9: Pro sebe i pro ty příští pomáháme mraveništi na zár. Louka zdraví, Paře, na zár. Když se ruka k ruce vyne, mraveniště nezahyne, na zár.
4: Ano, na zár. Vážení, jsem dojat. Právě v tomto okamžiku průvod už vchází do mraveniště. V jeho čele vidím samotného Ferdu v přátelském obětí. Ano, ano, s velkým rezavým mravencem. A tak je to správné. Neboť, jak praví velký básník, ten mravenčí se splnil sen. Jdem k dílu všichni spolem. A bude zase bílý den a plno kukel kolem. A nyní už přepojujeme na naše stanoviště v chodbě mraveniště.
0: A co máte tady, příteli?
5: Hajárnu, příteli, se dvěma posledními kuklami.
0: Poslyšte. Jako by tam něco plakalo.
5: Pro pána, že by se už... Generále, jsou to královničky, mají křídla, naši vyhráli, sláva!
10: Sláva!
5: A budeme mít nové mravence, spoustu krásných, šťastných mravenců, abychom ještě lépe a ještě radostněji. Ferdo!
0: Pepiku!
10: Nazdar!
0: Levá, pravá, levá, pravá, to je sláva, to je sláva. Tanec, křik a květiny, jak se sluší na křtiny. Čmelák bručí, komár piští, všechno pádí k mraveništi. Tam a pak zas naspátky, a to je konec pohádky. To je konec pohádky.
11: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
12: Že se Krejčí oběsil na pavučině, nebo že ho vítr odnesl až do samých oblak, to je ledakde vědomo. Ale co a jak náš drobínek neslyšel posavát nikdo. I chcete-li, poslouchejte. Tak byl jednou v nicojedech Krejčí, jmenoval se Drobínek, Kilián Drobínek. A ten sebou víc jen na stolici šil, než aby taky něco kloudného ušil. K tomu stýskal si ale dost. Lidičky, to je práce svíčko lojová. Inu, toť víme, kdo nic nedělá, má vždycky nejvíc práce. A milý Drobínek už se zaskouká napravo a drbe nalevo. No, jehlu, nůžky, cihličku měl on taky, ale víc nic. Leda až na jedno, a tomu mohl i lesterý boháč závidět, u drobínku se hemžilo děti jako koukolat. Požehnej pámbu, od rána do večera jiného tam neslyšet. Maminko, já mám hlad, tak si ho hlaď. Co budeme mít k obědu? Hrníček od medu a k tomu mletou lebedu. A kdyby bylo málo píchnutí handru, budeš mít krev. Jednou měli zase u krajčů rodinou událost. Matka povila malinké mrňátko. Bylo radosti až. Pojďte se všichni podívat. Jen drobínek doma přešlapuje, mha se mu dělala v okulích. Budou za chvíli křtiny a my nemáme ani tuhle dost co málo na uctění. Aspoň kapku rosolky, co by si blíz. Vidíš, ženo, nic a nic. Krejčová hodila hlavou, ale bloudku, jak je pak tento? Zaskoč si do města, víš, jak je na myšině ten šenk. Snad ti ten kmotr něco naleje. A to máš, dušinko, nebeský nápad. Podívej, alá, bastr a už jdu. A drobínek něco na sebe hodil, ohlídl se dokola a ten tam. Jakoby se bál, že něco zmešká. Přijde na myšinu a zrovna povídá, ale stříbrný, zlatý tatínku, nalejte mi panáčka rosolky, máme doma kstiny, víme? Tak jen co by bylo na uctění, ale platit dnes nebudu. No, no, teď vám neuteču, Kilián Drobínek, tuhle z Dolejška, však víme. Inu kstiny na sucho se těžko zapíjejí, to je stará vesta. Tak jen pojďte mistře dál. A myšina mu nalil pěknou butelku. Drobínek ji popat jako vykoupení, poklonil se k zemi a už to upaluje všecek radostný až mnoho. Vida, přece to u nich bude jako u lidí. Růžová hle rosolka. Kilián dychtivě kvapí, ale nedospěl ani kousek tuhle za město, když pojednou zahýkla taková větřice, až se mohl vyjevit svět. A v tom taky rána na ránu nebe se otevřelo a je to cení jako skádě. Inu slovem čina ukrutná. A ke všemu pytlická tma, že by mohl kapsy vybírat a nikdo nezví co. Ale Kilián nedbal, jenom si myslí, jaké strachy pámbu napřed a kozel na trakas, a jen tu butelku k sobě tiskne, aby mu ji vítr nevyfouk. Ale aniž se nedal co, pojednou to s ním švihlo, div nelíbal zem. Spírá se po čtyřech a přitom huhle, jinu na mou pravdu, snad se dál nedostanu. Kdyby byl někde dost malinký koutek, zablísklo, milý drobínek koukne, i pěkně tě vítám. Byla tam u háje bouda a jako na zavolanou. Krejčí byl v ní jedním hupem, ale jen tam hup. A poznal hned, že se už v ní někdo krčí. A jestli pak se vejdeme, je to čina prach sajraj. Jen dál, však já vás nepokoušu. A tak drobínek se kapínku přitlačil. A že se taky ptám, kdo pak jsme? Ale jeden, co byl, je a bude, povídá neznámý. A hned navlíkl hovorné přadínko. Abys věděl, náš pan tatík má dnes v půlnoci růžovou svatbu. Taková je jednou za 1000 let, abyste věděl. A tak, co je nás rohaté čelátky, každý hnedlinko, všech 5 dohromady, čím by ho tak jako uctili. I bylo vám hned nevymýšleností na kopy, abyste věděl. Tuhle kurka, že mu dá celou trafiku k Nastru a Egyptek. Murka, zas takový větrník, každá lopata jiné barvy, aby se pěkně fofroval, víme? A co prej ty, sirkuši, máš za lubem všichni na mě? Ale oho, oho, já se jim nevyjevil. Bodeď, budu vám, holoubkové, předem něco malovat a než se naděju, bude to jiný mít v pácu. V tom se zablesklo, v boudě to zaohnilo a bohadle. Kilián vidí, vedle něho sedí čert, abyste věděli, čert jako valach. Z drobínka byla mžikou malá, malinká kulička. Ani tam v koutku nedýchá, ale už zas dokola tma, pytlická tma, a ten vykládá dál. Tak, abyste, sousede, taky věděl, co já. Rozvažuju všechno, až mě konečně napadlo do hlavy, je, hle, nová móda s těmi fráčky, spínavou kalhotkou. Čarda. To by bylo něco pro našeho pantátu. I honem fr do města. K prvnímu krejčímu, abyste věděl, no a že tohle a tohle. A že do svítání musí být celé kvádro hotovo. A ten mi vám sisel povídá, ju, u nás to není jen říct kvádro a Pepíku tancuj. Na takovýhle kvap bych musel mít horkou jehlu.
13: Jášku, cože? Horkou jehlu? No, tu vám alavanty přinesu.
12: A abyste, sousede, věděl, tuhle s ní taky letím. Jen co to přestane nahoře kvákat. Já se těch nebeských kanónů tuze bojím.
14: Drobínkovi zasvitly hvězdičky v očích. Na místě se z chundilku vykulil, bodále. Horká jehla. Až se mu hlava zatočila. Ježíšku táborský takovou mít. Tohle by byla jednou podara. Ženo, děti, slyšíte? Řekli bychom, adie, paní Nouze, pěkně se ti poroučíme. A Kilián se přitulil bez obavy blíž.
13: No co pak, nechcete venku přestat? Není libent tuhle si kapku pozavdat? Je z prýma sudu. Útroby po ní jenom zavísknou.
14: A Drobínek mu zrovna butelku cpe. Sirkuš něco takového slyšet, uši drží všemi desíti.
13: I človíčku, že jste nepřišel dřív, abyste byl blahoslaven.
14: A lačně se přichytil, málem byl u dna.
13: No, a teď zas vy. No, no, světit to nebudem.
14: A Drobínek, jako by si přihnul, už zas podává sousedu.
13: Tak, jen to doraste, zdrův pecko, vypi všecko.
14: I jaké dlouhé komplimenty, Sirkuš se naváh a Rosolka byla v něm.
13: No, dobré bylo, nic nezbylo. Pane, tohle je vynález. Vědět, kdo měl takový nápad, hned bych mu postavil leštěný pomníček.
14: Sirkuš ještě chvilku blabonil, když pomalu klapy klap, hlava se mu poroučela a milý čert byl v limbu. Krejčím se rozlila po těle krev. Jen hmatl a pojď, jehličko. Pojď ty k nám. Už vám ji tiskne jako nevím co. A teď bim, nebim. Ceť, neceť. Milý Kilián z boudy ven a co měl páry, ten tam. Ani 10 čertů ho nedohoní, natož jediný Sirkuš. Ten by byl po Rosolce, málem prospal poslední soud. Když se probudil, už se mu dávno smálo slunce do boudy a den jasný jako karmazín. Vyletěla, hned ani nevěda, co se s ním děje. Aha, aha, ta růžová svatba u nás. A na Sirkuše jakoby padla hora. To jsem to prohloupil. Hledá bych šel vázat písek do otepí. A oči ještě na hřádě, blížil se domů, aby ho nikdo neviděl. A teď si to někdo rozvaž na dva loty, co se nedělo u krejčů. Horká jehla tam dělá své divy. Jen se Kilián otočí a hati, pati, už je tu kabát, vesta, všechno hotovo. Mistři v celém dílu světa se začali o něj rvát. Páne, tohle je jednou pomocník. Toho nám se slalo nebe. A tak netrvalo ani rok a milý Drobínek měl peněz, mohl se v nich utopit. Hned dal všem mistrům vale a začal svůj vlastní závod. Největší dům ve městě byl jeho a výklady samý křišťál, hrabata, knížata. Kdo chtěl mít do rána čistý obleček, všechno se hrne za Drobínkem. Žena jenom si jezdí v kočáře, kde kdo jí ruce líbe a děti taky. Jen mrknout a na místě mají kde jakou nevymýšlenost. U Drobínku, chcete-li, nechybí ani hvězdička z nebe. No, dlouho to pěkně chodilo, až jednou se taky zastaví někdo před krámem a jako švarný myslivec. Ohlíží si, jaké nové módy, když tuhle slyší dva sousedy vykládat. Ale má ten Drobínek z pekla štěstí, jen si považme. Neměl podlaně ani chlup a teď takové závody. Ať to jenom někdo dokáže. A všecko jehlou, usmolenou jehlou. No, ale musel to vzít horkou jehlou. To nic. Myslivec švihl jen za řeči uchem a věděl dost. V tom výl zevra zlatý kočár a pan Drobínek v něm. Inu co jiného, aby mu na oběd dobře chutnalo. Ani nebyl ku za městem a v tom vyskočil k němu už ne jako myslivec, ale opravdový Sirkuš. Myslím, že jsi mi ty něco dlužen. Co pak tuhle horká jehla? Ti neuvázla nikdy za nechtem? Drobínek se podíval. Co tu najednou za chlapa? Až ho někde píchlo. Jakáže jehla? Jen se nedělej, však víme, v té boudě.
13: Není mi vědomo, co za boudu.
14: No jaké pak dlouhé jednání tuhle ti čouhá? Sirkuš mu jen sáhl pod kabát. Vidíš, tu je a v celé parádě. Ale počkej, máš doma ty křtiny, na. Tuhle máš svou butelku, co jsem ti vypil. Na Drobínka šli až závratě. V tom Sirkuš chyt do ruky opratě, švihl po koních a hrc! Milý kočár s ním uletěl a bůh ví kam. Kilián ani nevěděl, jak se tam ocejtil v příkopě. Pomalu se sbírá v té promoklé haleně a jen něco pod kabátem tiskne jako vykoupení,

0: nudila se, zívla si a řekla, nebyla jsem dál než u rybníka, proč bych se nepodívala taky někam jinam? Když to řekla, rozběhla se k lesu. Jen přišla na samý krajíček lesa, klopítla osmrkovou jehličku. Šla dál, stébla trávy jí připadala jako široké lávky a borůvčí jako vysoké stromy. Když uviděla červenou jahodu, spráskla ruce. Sluníčko už zapadá. Volala Emanuela, aby ji vyvedl z lesa, aby ji tam nenechával na noc. A v tom před ní stojí hrozné zvíře, hubu má vousatou a zubatou, uši špičaté a štětinaté, pracky drápaté a ocas ohnivý. Popadlo panenku do pracek.
1: Má roztomilá panenko, tebe já si odnesu do hnízda a budeme si spolu hrát.
0: Hop a skok z větve na větev nahoru dolů, s panenkou se roztočil svět. Když byli nahoře v hnízdě, zvíře povídá,
1: jsem veverka barka, doskočím do lísek pro oříšky a budeme si spolu koulet.
0: To já nemůžu, řekla panenka, oříšek by mě porazil.
1: I to je jedno,
0: mávla tlapkou barka a pospíchala do lísek. Maková panenka chvíli počkala a pak došla až na okraj hnízda. Nevedla odtud žádná cesta. Nahoře bylo nebe a dole hlubina, kde pracoval pavouk Karkoška. Stavěl pevnou síť a zle se usmíval. Maková panenka nevěděla kudy kam. Zatím se vrátil domů motýl Emanuel. Rozhlíží se po panence, ale panenka nikde. A v tom vidí na stezičce, co vede od makového pole k lesu, trochu rozvátého prachu, jako by tamtudy běžely lehoučké nožky. Snad nešla do lesa? Lekl se Emanuel a rozletěl se za panenkou. V lese poletoval mezi stromy a níž i výš v korunách a volal, jenže motýlí hlas je slyšet sotva od borůvky k borůvce. Stavil se i v lískách a zhlídl tam veverku barku. Neviděla jsi makovou panenku?
1: To víš. A odvedeš si ji a s kým si budu koulet,
0: pomyslela si barka a ukázala Emanuelovi na druhou stranu. A on lítal a hledal, kdo ví, kudy lítal, kdo ví, kde hledal. Najednou slyší, jak někdo povídá pavučinkovým hlasem.
1: Jen račte, vítám tě, Emanueli.
0: A Emanuel uvízl v široširé síti. Nejdřív si myslel, že je to jenom malá nehoda. Smekl cylindr a slušně řekl, promiňte, dostal jsem se, kam jsem nechtěl.
1: Líp si to ani nemohl říct,
0: povídá pavouk Karkoška, co přiběhl z kouta sítě. A vzal Emanuelovi cylindr z ruky a posadil si ho na zkoušku na hlavu.
1: To je můj cylindr, řekl Emanuel. Už ho nebudeš potřebovat. Líčím tady na mouchy i na motýly a co tak přiletí. Mám 8 noh, 8 očí a 7 chutí. Až mi přijde ta 7, tak tě sním.
0: Pohodlně se posadil a čekal, až mu přijde 7. chuť. Bylo tichoučko, Karkoška čekal, až mu přijde pravá chuť a Emanuel tam byl docela zapletený do sítě. A v tom se až z hora z borovice ozval hlásek a volá Emanueli, pojď honem nahoru, než mě veverka barka porazí oříškem. A na to zavolání a pro velikou starost o makovou panenku se Emanuel vyvlíkl z pavoučího předení takovou silou, že to pavouka Karkošku převrhlo 8 nohama.

Potom motýl Emanuel doletěl k veverčímu hnízdu, vzal makovou panenku do náruče a nesl ji domů na makové pole.

0: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
1: Koukej, beránku, co nám tu vyrostlo. To je ale krásný kolotoč. Můžu se svést?
0: Beránek pohlédl na ten kolotoč a povídá.
1: Já nevím, nějak se mi ten kolotoč nezdá. Ale já bych se tak ráda svezla,
0: žadonila ovečka.
1: Ale mně se to přece jen nezdá,
0: namítal beránek. Ale v tom už ovečka začala ronit slzy. Kap, kap, kap. A jedna kápla beránkovi na nožičku.
1: Tak nepláč, utěšovalý beránek. A jdi se svést, já budu dávat pozor.
0: Ovečka otřela slzičky a vyhoupla se do sedla krásného bělouše. Jenže v tom se stalo něco nevídaného. Kolotoč se otáčel stále rychleji a rychleji, až z něj koně najednou vyskočili a už mizeli v dálce.
1: Beránku, pomoc!
0: Volala ovečka, ale kdepak už jí byl konec. Beránek stál a nemohl se samým překvapením ani pohnout. Bělouš s ovečkou zatím běžel lesem, běžel vrchem, běžel dolem a už tam byli. Chalupa na spadnutí, střecha nakřivo, komín se kácel na pravé vlčí doupě. Koně se otřásly, schodily koňské kůže a na ovečku cenili zuby tři vlci hunáči. Smáli se.
2: To jsme tě doběhli. Teď nám budeš sloužit.
0: A začali nebohé ovečce rozkazovat.
2: Ovečko, uvař oběd. Ovečko, ustel postel. Ovečko, umí nádobí. Ovečko, podrbej mi záda.
0: A tak chudák ovečka běhala, uklízela, vařila, umývala, drbala jim záda a potají ronila ovčí slzičky. A tak to šlo celý den, když tu najednou buch, buch, buch na dveře. Co pak to?
3: To jsem já, kanonýr, jdu z války o burské oříšky a kanon mi dali jako výslušku sebou.
0: Schválně měnil hlas beránek, převlečený za kanonýra. Vlci ho nepoznali, mrskali po sobě vlčími pohledy a zvědavost je hnala ke dveřím, div, že se nepoprali, kdo má být dřív venku. A u kanonu obdivně drmolili jeden přes druhého.
2: Je, to je nám nějaký kanon, pane kanonýr. Po světě se proháníme, ale v životě jsme takový kanon neviděli. No co to je?
1: No to je na to,
0: ochotně vysvětloval kanonýr.
1: Když se někdo chce dostat na měsíc, tak já ho nabiju jen tak do kanonu a na ten měsíc ho vystřelím.
2: No, to my už dávno chceme,
0: vykřikli nadšeně vlci.
2: To je naše velké přání, hned nás vystřelte, ale hned.
1: No, kdo chce kam, pomozme mu tam, řekl si kanonýr potichu
0: a popadl prvního vlka, popadl i druhého vlka, popadl i třetího, naládoval je do kanonu a ještě je tam pořádně zašťouchal šťouchadlem.
2: Připravit,
0: zavolal kanonýr, pal! Sotva byli vlci ve vzduchu, svlékl beránek kanonýrské šaty.
1: Tak pojď, ať jsme ještě před snídaní doma,
0: řekl překvapené ovečce. A co vlci? ti padli na jednu hromadu a strašně si natloukli. Boule jako koule. Jeden kulhal, druhý bre ptal a třetí z toho sislal.

0: V trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
1: Co koukáte? Utrhl se na panenku a Emanuela. Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
0: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel. Pichpic se rozhlídl kolem sebe.
1: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
2: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
1: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
2: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
1: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
2: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
1: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
1: teď teprve jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
2: Tamhle pod mezí, modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
1: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosů. Pichpic se na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
1: podržte mě, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
3: už tě držím, Pichpici, ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Co pak na sebe tak koukáte, děti? Vy už si nehrajete na pejska a kočičku? To se tati radši zeptej paní Žufíkové.
6: Proč bych se na to měl ptát paní Žufíkové?
7: No, ona totiž, pane Spejbe, ona...
5: Počkej, Máni, já to povím sám. No.
6: Tak se nehádejte. A povězte mi, co bylo s paní Žufíkovou.
5: No. S paní Žufíkovou bylo, že ta hodná holčička Mánička přetrhla paní Žufíkové šňůru na prádlo, právě když tam měla prádlo.
7: No zase já, no.
6: Opravdu, Máničko?
7: Když on to Hurvínek neřekl celé.
6: No tak jak to bylo?
7: No, jenom pověz taťuldovi, na co jsme si hráli.
6: A já jsem si hned myslel, že to bude nějak jinak. Mánička by přece nic takového schválně neudělala.
5: Ne, ne. Mánička ne, ale šňůra udělala drc, prádlo na ní hrc a paní Žufíková udělala vrrr.
6: Prosím vás, na co pak jste si to hráli?
7: Ale no přece na toho pejska a kočičku.
6: Aha, no. A ty jsi byla kočička a Hurvínek pejsek.
7: Ale ne, Hurvínek byl kočička a snědl mi jogurt.
6: No to kočičky dělají.
7: No.
6: A proč jsi nebyla kočička ty?
5: No přece tati nemohla, když ona měla jogurt a já ne.
7: To byl můj jogurt, no.
6: Vidíš, to je pravda. A co pak si dal Mánice pejskovi ty, no? Co pak, no?
7: Říkej.
6: Pověz, no.
5: Já jsem dal Mánice pejskovi kost, no. Ale ona na ní neměla chuť.
7: Budeď by ne, to by neoblízla ani žerik.
6: No to jste si opravdu hráli moc hezky. No. Ale ať přemýšlím, jak přemýšlím v tom povídání o pejskovi a kočice, nebylo nic o trhání šňůry na prádlo.
7: To ne?
5: Nebylo, ale když ono tak strašlivě prčelo.
7: No, a pak svítilo sluníčko.
5: No, a my jsme se chtěli usušit jako pejsek s kočičkou.
7: No, a proto mě kočička Hurvínek vysadil na tu prádelní šňůru. No, a to nevydržela, udělala drc, no.
5: Prádlo udělalo hrc.
6: Uh-huh. A paní Žufíková udělala vrr.
7: Uh-huh.
6: A já se jí nedivím. Uh-huh. To já být na jejím místě bych udělal vrr a ještě haf, haf, uh-huh. Abyste věděli.
5: Haf, haf, tati nedělala, ale napovídala toho, to by zkoukala.
7: Yeah.
5: Ale stejně nějak zapomnětlivá.
6: Proč myslíš?
5: Protože nemohla Mánice přijít na jméno.
7: No, říkala mi prosím všelijak jinak. Jenom ne Máničko.
5: Ale na některá slova si vzpomněla moc dobře, já to slyšel.
7: To
6: no dobře, ale co bylo dál?
7: No, potom nás chtěla seznámit se svým manželem.
6: Jak seznámit? No. Proč?
5: No. To my nevíme.
7: Nevíme.
5: Ona pořád říkala, počkejte, já přivedu manžela.
7: No a já chtěla počkat, ale Hurvínek říkal, že ne, že už pana Žufíka zná.
6: Tak ty znáš pana Žufíka?
5: Znám, tati, ten tě umí běhat, to vyskoukal.
6: Vy jste spolu závodili?
5: No, vlastně závodili, ale nechytil mě.
7: Nechytil, já to viděla, pane Spejble.
5: Nechytil.
7: To byl nervák.
6: Nervák?
7: No, a pořád na Hurvínka křičel, počkej, já ti ukážu. Ale úplně zbytečně, protože Hurvínek nepotřeboval nic ukazovat, on trefil domů úplně klidně sám.
6: A to se dozvídám pěkné věci. Co pak ti to chtěl pan Žufík ukázat, no?
5: Já tati nevím, jestli mu šlo o to okno, nebo co?
6: O jaké okno zase?
7: No, o to okno, co no. Měli Žufíkovi.
6: Měli?
7: No.
6: A už nemají?
7: No.
5: Já za to tati vážně nemůžu. On mi za Huňku přihrál na hlavičku a už to bylo.
7: Už to bylo, no. Ale teď mají to okno zalepené takovým květovaným papírem a vypadá to moc hezky, pane Spejble.
6: Spíš to vypadá na domácí sekec. No to no, jsou mi novinky.
5: No, tati, já jsem...
6: Napřed šňůra drc.
7: No.
6: Potom prádlo hrc a teď okno bum. Hleďte se, vy pejsku a kočičko. Vy se teď půjdete pěkně k Žufíkovům omluvit.
7: No.
6: Hurvínek ze svého zaplatí to okno a vyhlašuje se domácí vězení.
7: Yeah.
5: Když to ale není zdravé sedět doma.
7: No.
6: Já na vás otevřu okno, abyste měli svěží vzduch.
7: Ale co budeme doma dělat?
6: Můžete si zase hrát na píska a kočičku. Já vás naučím.

0: Tak tohle ještě nikdy oba, co tu byli, neviděli. Právě když hledali s Línem Silvestrem buchanky a perloočky přesně tam, co se do rybníka Pardoubek vlévá potůček Rokyťák z hor, tak ho najednou uhlídali. Strakatý to teda byl. Červený klobouček a taky bodky červené. Zelený kabátek, ale žluté červeně pruhované nohavičky a těch pentlí. Pepa kouká a kouká, jak jde potokem malý panáček, mračí se jako jarní nebe před bouřkou a něco si do kolečka pro sebe říká pod tři zelené fousky. Ale od vody to on zase být musel. To tedy ano, to poznali hned, když panáček tak, jak šel potokem, rovnou do Pardoubku a rovnou pod vodu.
1: Jejda, viděl jsi to?
2: Viděl. To nebude rybář.
3: To je vodník, po česku Hastrman.
1: Jejda, vodník? Bartoloměji.
3: Vodník.
4: Můj ty bože, rybí, to nám tady ještě scházelo.
1: Slyšeli jste to? Je tady vodník.
4: To už je stará až zastaralá píseň, dámo. Hele, žene se sem Lojza.
3: Máte všichni plout pod hrázky stavidlu. Vzkazuje to nový vodník.
1: No, vodník. Spíš vodníček.
3: Jo, je malej, ale náramně ochočenej. Prej budu jeho posel. Copak já vím, co takový posel je? Copak vím, co taková služba obnáší?
5: Posel to je něco jako pošťák, listonoš neboli kurýr.
4: Jenom aby to taky nebylo něco jako lokaj.
2: Nejspíš bude. Teda, jak já znám vodníky. Jinak nic proti ním.
6: Jmenuju se Mušlička. Teď, když mám svůj revír, tak Mušlička Pardoubský.
4: Spíš Mušlička Pardoubská, ne? Když ta Mušlička, tak taky ta Pardoubská.
6: Ne, Pardoubský, protože nosím kalhoty, jak každý vidí, a ne sukínky, jak nemůže vidět nikdo. Ať se vám to zdá, nebo nezdá.
0: Odpověděl Okounovi vodník Mušlička, který měl náramný sluch, ale to ještě nevěděli.
6: Ale uznávám, že Mušlička je hrozný jméno. Má někdo nějaký lepší nápad?
4: A co takhle Parďas, vašnosti?
1: Spíš Parďásek.
6: Parďásek? Proč ne? Tak poslyšte, mládeži, i stařešinové a všichni něco mezi tím. Přeložil mě sem sám krajský vodnický hejtman a povím vám rovnou, že za trest. Za těch 250 let, co jsem se vyklubal z vodnického vejce, jsem ještě nikoho neutopil, no a tudíž nemám v hrníčku ani jednu dušičku. A to je můj problém. Tak mě poslali sem, abych se napravil. Musím tady někde splašit alespoň jednu dušičku. Potom mě prej pošlou na velikánský rybník někde na jihu. Větší prestiž, vyšší odbornost, víc osobních požitků. Říkali, no možná dokonce i osobní kuchařka. Jenom to chce alespoň jednu dušičku do hrnečku pod pukličku.
3: 250 let? To je hodně mladý Hastrman. Není divu, že ještě nemá dušičku.
6: Taky si říkám. Mám jenom tenhle malovaný hrneček s pukličkou, ale je prázdnej.
1: Jejda, 250 let, to je málo, Horimíre?
7: Na Hastrmana je to málo. Kdyby byl kapr, byl by starý asi tak jako ty.
6: Správně. Ví tady někdo z přítomných o někom místním, kdo by se dal utopit? Plavci, pradleny, opilci. Já bych topil dost nerad. Ale zdá se, že musím, jestli to chci někam ve vodnickém řemysle dotáhnout.
1: Nikdo tady neplave, protože je tu tráva. A pak je Pardoubek jenom pro ryby. Říkají. Hovný,
4: Tím pádem taky odpadá otázka, jestli tady někdo smí prát prádlo, máchat prádlo, močit prádlo, ždímat prádlo a tak podobně. Blahorodí.
1: Po hrázi chodí z hostince jenom Šťovíček. Ale to je porybný.
6: Porybnej? Proč ne? To by na kraj možná udělalo dojem.
7: Jaký dojem? Další průšvih.
6: Proč hned průšvih? Dušička je dušička.
7: Protože za prvé, o co se stará vodník především?
6: O revír.
7: Správně. V tomhle případě o rybník Pardoubek. A za druhé, o co se stará především porybný?
6: O revír.
7: Taky správně. V tomhle případě o rybník Pardoubek. Takže je to tvůj kolega, vodničku, a tudíž je hájený celý rok, víme?
5: Ještě je tady Frolík a Imlauf.
6: A to je zase kdo?
1: To jsou přece rybáři.
6: To by mi neprošlo, ty jsou taky hájený.
0: V tom se ale nad vodou pod hrází kousíček dál od stavidla pod vysokými duby něco zabělalo, něco se sklonilo nad vodou a potom všichni uslyšeli ten známý hlas.
8: Ryby moje, ryby.
9: Proč nejsem lidi?
6: A to je zase kdo?
8: To je Hanička Zemlejna, co je na potoce pod rybníkem.
6: Hanička?
4: Snad si ten Hastrmánek nemyslí s dušičkou na naši Haničku.
6: Ale myslí.
0: Jenomže Pardásek už v tu chvíli myslel na Haničku asi jako Lojzík. Hastrmánek se nám zamiloval. A tak od něj v rybníku Pardoubek měli od té chvíle dočista pokoj. Skoro na pořád se odstěhoval k mlýnskému kolu, věšel pentličky, kde se jenom dalo, vzdychal, zpíval a zase jenom vzdychal.
6: Haničko... Haničko!
1: Musíme něco vymyslet.
5: Správně. Takhle přijdeme o krmení. Ty myslíš jen na koláče. A co Hanička? Co když Parďa z Haničku utopí, aby měl dušičku do hrníčku s pokličkou?
4: To si Hastrmánek, Tatrmánek nedovolí.
5: Dovolí a klidně. Ty ho ještě neznáš.
1: Nedovolí. Protože ji miluje.
6: Cože?
4: Jednoduše se mu ty rejdy kolem Kotykovic mlejna zatrnou.
6: Haničko! Haničko!
0: A tak, když milý porybný Šťovíček na večer skutečně vyrazil do hostince pod hrází, podél celé hráze vystrkovaly ryby hlavy z vody a němou řečí na něho volali.
10: Vodník! Vodník!
0: Šťovíček se zastavil, usmál se a pro něco se vrátil na rybářskou baštu, kde s paní porybnou přebýval. Já vím, co chcete. Já vím, co mám udělat. Pověděl vodě, když šel po hrázi do hostince ten večer už podruhé. Všechno se to nakonec semlelo, když se porybný Šťovíček pod hvězdičkami a za měsíčku vracel z hostince domů k paní porybné, co už ho dlouho a marně vyhlížela na zápraží. Porybný měl dneska nějaký rovný krok, to poznali hned, když stoupnul náraz. A také se nějak divně usmíval. Potom sundal šátek, co měl okolo krku, a že si jej půjde namočit do rybníka. Jak se sehnul nad vodou, kde se vzal, tu se vzal, vyskočil malinký vodník Pardásek a že milého Šťovíčka stáhne pod vodu sebou. Jenomže to neměl vůbec Hastrmánek zkoušet, natož dělat. Šťovíček měl najednou v ruce smyčku z vrbového líčí, pro kterou se vrátil domů, když mu ryby připomenuli. Hodil jí Pardáskovi okolo krku a takže nepůjde porybný s vodníkem, ale vodník s porybným. Tak ty takhle na kolegu.
6: Nevěděl jsem, nepoznal.
9: To by tak hrálo. Haha, myslíš, že nevím, jak líčíš na Haničku? Jak věšíš pentličky okolo mlejna? Jak voláš a prospěvuješ do noci?
10: Hanička.
9: Haničku, pust z hlavy.
10: Pustím, pustím, ale vy mě taky puste, pane kolego.
9: Najednou, kolega. Pustím, ale povandruješ zase o kus dál. U Chlumce je rybníků, že je nespočítáš. A starý hastrman Blahňák už na to sám nestačí.
10: Nemůžu, opravdu nemůžu. Jinak je na vodnickém hejtmanství většině malér. Bez jedné dušičky skutečně nemůžu.
9: Jednu dušičku potřebuješ, říkáš? Vrať se do vody. Když poprosíš, tak ti ryby pomůžou. Ale potom musíš pryč.
0: Povolil Šťovíček smyčku z líčí, protože dostal nápad a už měl plán hotový.
4: Ten Šťovíček je sice génius a machr první výkonnostní třídy, ale pěkně vykutálenej. Zase to hodil na nás.
1: Tak musíme jako vždycky za hory mírem. Nedá se nic dělat.
7: No, ono to jinak nejde. Lidi vodníkům radit nemůžou. Však on už vám Šťovíček nějak naznačí, jak to myslel. Já myslím, že ví, co dělá.
9: A také, že naznačil. Žil byl kdysi tady tulák. Žil tady u vody a tak mu říkali vodomil. Jednou to už byl, ale hodně starý. Uklouznul na hrázi, když byla rozmoklá od podzimních dešťů. Uklouznul a utopil se. A protože tady zrovna v ten čas žádnej hastrman nebyl, zůstala jeho dušička na svobodě a v noci bloudí a bloudí a je úplně volná. Prej tady v noci spí na dně rybníka. Chce to jenom jí najít, ale jenom v noci. Neříkám, že je to všechno pravda, ale něco, co se podobá dušičce a dá se to do hrnečku, aby hastrmánek neviděl, se na dně Pardoubku určitě najde.
6: Slyšeli jste to? Říkal mi před chvilkou po rybnej, že je tady jedna volná dušička po nějakým vodomilovi. Já se tu ještě tak nevyznám. Nevíte náhodou, kde ta dušička je?
1: Ty o ní víš, Felixi?
8: Já o ní vím také.
11: A kde je?
4: Nech nám tady hrneček, parďásku, a ráno v něm budeš mít dušičku.
0: Slíbil vodníkovi okoun Felix, protože si s porybným Šťovíčkem náramně rozuměli, tedy pokud šlo o ty čertoviny.
4: Tak, a teď musíme jenom vymyslet, co mu do toho hrnce šoupnem.
1: Já myslel, že víš, kde ta dušička vodomila Pardoubského opravdu je.
2: Neposlouchal jsi Šťovíčka? Šťovíček přece říkal něco, co se dušičce podobá a co takhle škeble, nebo perloočka, nebo buchanka.
11: To je ono, Tlusťochu, to je ono, konečně jsi vydobil nesmrtelnost.
4: Dáme mu do toho hrnečku s pokličkou od každého něco a to by bylo, aby dohromady nešramotili jako regulérní lidská dušička.
2: Ach jo, zas bude v rybníku míní jídla. A já jim to ještě poradím.
4: Nebuď labuť, skrblíku, však ono ti ještě zbyde dost. Pohlídej amury, aby ti je nevyzobali a máš to doma.
0: A tak to také udělali. Dali do hrnečku jednu škebli, jednu buchanku a jednu perloočku, přiklopili pokličku a čekali, až se pardásek vyskotačí u mlejna. Když se vrátil od náhonu, vzal hrneček, zaklepal a ono to zachrastilo a zašustilo a zaťukalo.
6: Tak vám pěkně děkuju. Slovo je slovo, tak se tady mějte hezky, ryby.
1: Ještě, že měl ten vodomil tak rád vodu.
7: Šťovíček to trochu přibásnil. Ono to nebylo úplně tak, jak říká. On byl vodomil hlavně tulák. toulal se tady kolem a sem chodil spát do takový boudě, co tu zbyla po rybářích, když ji tu měli, aby se bylo kde ohřát. On byl vodomil spíš na pivo, než na vodu. A taky na lihoviny. Oni mu tady vlastně ani tak neříkali vodomil, jako spíše lihomil.

0: Karlovské jezero. Kdo chce do Karlovic z Rožnova spěš dojít, jde chodníkem a přijde k jezeru Karlovskému, které před časy bylo o mnoho větší, ale během časů znamenitě zarostlo, takže včil na jeho břehu lůky jsou. Před dávnými časy na tých lůkách sekel jeden člověk seno. O snídaňu přišel k němu černokněžník a dal sa s ním hovořit. Když tak spolu hovořili, černokněžník povídá. Přítelu, jestli byste chtěl, já bych vám dobrý výdělek dožitčil. Vtedy obyvatel Valašských hor snadno k penězom nepřišel. Vrchnost nedala růbať drva, protože jich neměla komu prodať. O obchodě a řemesloch ani zniku nebylo. A co kdo z dobytka vytěžil, to zase na sůl a jiné spotřeboval. Protož, jak ten člověk o výdělku uslyšel, byl rád. Jak to černokněžník spozoroval, pokračoval dále. V tom jezeře jsou dva draci a ty já chcu vyvést. Tož já chcu, abyste mě toho prvního zadržal, než druhého vyvolám. Potom si každý na jedného sednem a poletíme pryč. Když se na jisté místo dostanem, dobře vám zaplatím. Člověk, jak uslyšel o drakoch, velice se bál, ale černokněžník ho ujišťoval, aby se nic nebál, že ty draky jak kuřata ukrotí, enem aby přes ten čas nemluvil a nechť sá dělá cokolvěk, že mu ani vlas z hlavy nezhyne. Člověk svolil, pověsil kosu s kubíkem a s kutím na jedlu a šel za černokněžníkem. Přída k jezeru černokněžník vytáhl knížku, kleknul na zem, rozevřel knihu a začal sa modlit. Sotvá sa počal modlit, začalo sa jezero hýbať. Čím věc sa modlil, tím věc sa jezero hýbalo. Tu najednouc vystrčil drak hlavu, však ale sa hned zase skryl. Černokněžník pořád sa modlil a tak musel drak z jezera ven. Jak ten drak tak daleko připlul, co na ní se břehu ruku dostať mohel, dal mu náhubek z vazového líčí, vytáhl ho na suchu a dal ho držať temu člověkovi. Ten člověk od velkého strachu malého ducha měl, ale když viděl, že sa drak ani nehýbá, nabil smělosti. Jak černokněžník drakovi oči zavázal, kleknul na zem a dal se po druhé na modlení. Sotva sa počal modlit, zase jí sa počalo jezero mnohem strašněji hýbať a bůřit, až z něho konečně mnohem hroznější drak vylézel. Jak připloul k břehu, zase mu dal černokněžník náhubek z vazového líčí a oči mu zavázal. Když to všecko bylo hotové, pomohl černokněžník tému člověkovi na tého menšího draka sednout, ale mezi tým jeden k druhému ani B, C neřekl a sám na tého většího sednul, jaké si nesrozumitelné slova propověděl a hneď sa draci od země zdvihli a do povětří letěli. Když letěli nad horami, černokněžník povídal, že jsou to města. Na čeští draci s takovou prudkostí letěli, že hrozný větr od nich fučel, který všecky stromy v lesech, nad kterými letěli, vyvrátit a polámať hrozil. A když nad osadami letěli, zase jí povídal černokněžník, že jsou to lesy. Načež draci prudkost svého letu znamenitě zmírnili, aby tak hrozný vichr od nich nefučel, poněvadž oni, když zavázané oči měli, mysleli, že jest to tak, jak jim černokněžník oznámil. Kdyby jim byl pravdu oznámil, byli by všecky lidské obydlá povyvrácali, protože jich černokněžník přinutil z jezera vylézt. Tak letěli pořád a pořád a černokněžník jim vždycky tak, jak jest hore praveno, oznamoval, až přijeli nad jedno veliké město. Tam naprostřed toho města na zem sletěli. Načež černokněžník draky zabil a maso z nich tamním obyvatelům velice draho prodával. Ten člověk se ho tázal, že proč ti lidé to dračí maso tak draho kupují, že sa nic na draho tu neobhlídají a enem kupují jak narvač. Inu, milý člověče, pravil černokněžník, kdyby nemuseli, tož by nekupovali. V tých krajinách je náramně horko. Ti lidé, aby tomu horku vydržať mohli, musá dračí maso pod jazykem nosiť. Jak byl černokněžník po prodaji, šel s tým člověkem do hospody, dal se mu najesť a napít a dobře mu zaplatil. Jak ten člověk ty peníze spatřil, začal velice plakať, že což je mu po tých penězoch, když on domů netrefí. Nepláč, pravý černokněžník. Když jsem tě až tady přived, aj sa oposla obstarám, co tě až domů dovede. Seber si své peníze a pojď se mnou. Šli. Jak přišli za město, černokněžník začal na píščalce pískať a hned sa k němu černý kozel zjavil. Na něho kázal člověkovi sednout, že ho brzo domů donese. Vol nevol, sednul člověk na kozla, který zanedlouho až na to místo, kde sekel, ho donésel a jak z něho slézel, hneď sa mu z očí ztratil. Člověk šel k jedli pro kosu a sekel pořád až do poledňa. O poledni, jak přišel k obědu, žena ostala jak zarazena, neboť došel rok, co ho doma nebylo. On ale sa divil, jak je to možná, poněvadž ten čas tak dlouhý sa mu nezdál.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Jednou v září přišel tatínek domů s velkým batohem na zádech a řekl: podívejte se, co nesu. Plný ranec švestek spráskla ruce maminka. Nadělám z nich kompoty a ještě nám zbyde na švestkové knedlíky. A opravdu, celé dopoledne zavařovala švestkové kompoty. Ještě nebylo ani poledne a zaklepal na dveře dědeček. Hlejte, co jsem vám přivezl, mrkal na maminku a na Cibulka. Ale ani hádat nemuseli. Vždyť bylo vidět, jak na dvorku stojí vozík a na něm pořádná bedna veselých modrých švestek. To nadělám poviděl, sepila ruce maminka. Hned druhý den se do nich pustila. A když byla v nejlepším, objevil se na samotě strýček Rudolf. Kde jste, chaso? Volal pod okny. Přivezl jsem vám trošku švestek. Ale nebylo to trošku, byly toho dva košíky. Že si děláš takovou škodu, Rudolfe, karala ho maminka, ale strýček namítal, jakou škodu, Leto se nám urodilo, letos je švestkový rok, přece to nesníme sami. Maminka mu poděkovala, ale už byla celá nesvá. Nevěděla, kam s tolika švestkami a hlavně se obávala, že to nejsou poslední švestky, že ještě někdo jiný nějaké přinese. A neobávala se marně. Pan Hajný přinesl kabelu a košík a z pošty jim došly zase dvě košatiny od tety Růženy. No opravdu byl švestkový rok a stromy v zahradách se úrodou jen prohýbali. Maminka tedy zavazovala, ale švestek jakoby neubývalo. Naopak, spíše jakoby přibývalo, ačkoliv jich byl za domem ještě vrchovatý sud. Švestky dlouho nevydrží a v sudu jim nikdy nesvědčí. Jenže co měla dělat dřív? Nehnula se sice od kamen, ale jak pak by se dostala i na švestky v sudu? A ty se kazily, hniličily a začaly kvasit, ale řada na ně nepřicházela. Vždycky někdo přinese další košík čerstvého ovoce. A jednoho dne se ozvalo pod okny. Malá. A před chalupou zastavil pan Hamous. Mám cestu kolem, tak jsem si řekl, že vám sem hodím pár švestek, vysvětloval. A sundoval z vozu, palbu maminku netrestej, veliký prádelní košík a plný švestek. Tolik ovoce, spráskla ruce maminka. To musíte zůstat u nás na oběd. Vypřáhněte hnědku, stiburek jí za domem trochu na pase a pojďte dál. Uvařila jsem čerstvé švestkové knedlíky. Věděla, že je má pan Hamous rád, že jich vždycky sní nespočítaně. Ale nevěděla, že mu paní Hamousová nevaří už 14 dní nic jiného než švestkové knedlíky a že už na ně tedy nemá takovou chuť, jako když právě není švestkový rok. Naložila mu jich ne talíř, ale mísu, třeba že už volal dost. Cibůrek zatím vodil hnědku za chalupou a když došli k švestkovému sudu, napadlo ho, že by třeba ani ona nepohrdla hrstičkou švestek. Nepohrdla. Ostatně jí vybral ty jakž tak zdravé vrchní plody a ještě z nich vyloupal pecky. Pak jí nabral ještě jednu hrst a zase jí slupla jako drobeček. Víc ti už ze sudu nedám, řekl jí, ty spodní jsou ošklivé. Přinesu ti pěkné zdravé švestky. Jenže hnědka nečekala na čerstvé švestky. Pustila se do těch starých. Byly už rozbředlé a plavaly v rudé šťávě plné bublin a bublin. Bublinky dělaly blum, blum a šťáva vodila trošku jako švestkový kompot a trošku jako hostinec, kam vzal jednou dědeček Ctivůrka na limonádu. Dost už, strkal do ní Ctibůrek. Ale hnědka nic. Mlaskala a srkala, třeba, že jí to dost, řekl Ctibůrek mnohokrát, a třeba, že jí táhle za ohlávku, co měl sil. Oči se jí začaly lesknout, ale odsudu se hnout nechtěla. Tak, a to se řekne, rozdíval se Ctibůrek, řekne se to mamince i panu Hamouzovi a to hned, hned. Pan Hamous měl před sebou ještě pár švestkových knedlíků, když přišel Ctibůrek žalovat, cože hnědka vyvádí. I to můra, řekl pan Hamous a sáhl po čepici, já ji poženu. A šel ven k vozu, kde měl bič, a tím strašlivě zapráskal. No, aby si hnědka vzpomněla na dobré vychování. Ale co se nestalo? Hnedka nechala sud sudem a objevila se za rohem, ale v panu Hamouzovi hrklo. To nebyla ta krásná, stepilá hnědka, se kterou přijel před obědem. Stála sotva na nohou, hlavu měla svěšenou mezi kolena, šilhala, no ano, šilhala. A jazyk měla vyplazený jako útěrku, co maminka sušila na bydle. Když pan Hamous tak zapráskal, myslela, že chce zapřahat. Chtěla jít k vozu, ale nějak jí to nešlo. Hlavou si to sice namířila správně, ale nohy nesly úplně jinam. A tak nejdřív zakopla o košík na prádlo, převrhla jej a všechny švestky od Hamouzů se rozkutálely po dvoře. Pak šlápla Alíkovi do kastrůlku s obědem a to Alíka rozlobilo. Huf, huf, huf, huf, huf, vyletěl na ní a ona se lekla. Honem, honem si to namířila k vozu, ale je mináčku, co to? Nohy nijak nebrzdily a nesli jí dál, až ji odnesli do louky, kde stála stará Olše. U ní se teprve zastavila. Opřela se o strom a to bylo to, co potřebovala nejvíc. Potřebovala pátou nohu, třeba Olšovou, aby se nesvalila a mohla trošku klimbat. Pan Hamouský přišel celý vyjevený. A když jí poplácal, věděl, kolik uhodilo. Že to byly lihovaté švestky, povídal. To je vůně. Toto táhne, no a měl pravdu. Spořádat tolik nakvažených švestek, to bylo totéž, jako kdyby někdo vypil velký hrnec piva. Tomu pak taky nestačí dvůr. Co teď? Teď jí nebohu naložit vůz, teď by ho ani neutáhla, uvažoval pan Hamous. Nejlíp bude, když ji odvedu domů. Hnědka, dom. Tomu domu Hnědka rozuměla, i když se jí točila hlava. Věděla, že doma jsou dřevěné dveře z hrubých prken. Za nimi teplá stáj z náručí jetele. A tak se probrala z dřívější dřímoty, ospale se rozhlédla, kde jsou dřevěné dveře z hrubých prken a šla. Stoj! Stoj! Volal ani pan Hamous, když si uvědomil, kam si to zamířila. Prr, malá! Prr! Prr! Ale marně. Hnědka už byla ve dveřích z hrubých prken a byla tak ospalá, že nepoznala, že to není vchod do její stáje. Kde by se tady také vzala stáj? Byly to dveře do přístavku, kam dával maminka brambory, zeleninu a hlavně kompoty a povidla, které navazila v posledních týdnech. Hnědka se vpotácela dovnitř, lehla si, položila hlavu do škopíku povidel a usnula jako břeně. Usnula a nikdo ji ten den z přístavku nedostal. No jak také? Když někde usne kočka, dá se vynes v náručí. No ale vyneste z přístavku Hnědku. Když se ráno probudila, nechápala, co se to s její stájí stalo. Nikdy ani kousek slámy, nikde ani hrstičky jetele, všude jen sklenice z kompoty a škopíky z povidly. No tak tedy vstala a vyšla ven. Pan Hamous právě přicházel. Hnědka k němu šla, ale káravě pokyvovala hlavou. Mám to ale, hospodáře. Strčí mě kam strčí a ani nerozezná přístavek od makta.

Vaškovo vítězství. Vaška omrzelo plahočit se dřevorubectvím. Vzal tedy na záda raneček s chlebem a sýrem, přes rameno si dal sekeru a pilu, do ruky vzal hůl a hajdy do světa hledat štěstí. Dlouho chodil, dlouho, avšak štěstí stále ještě nenalezl.

0: muchomůrkou, jež mu seděla na vlasech jako klobouk. Vašek vyvalil oči, potom se zasmál. Máš laciný klobouk, příteli. Hubený muž se zamračil. Neposmívej se mi. Kdybych chtěl, mohl bych nosit klobouk ze zlata. Aj, ty jsi bohatý. Inu jsem. V mojí říši je pokladů, že bys za ně koupil celé království. Chtěl bych se dostat do tvé říše, přál si Vašek. A odnést si na památku alespoň hroudu zlata, abych se jednou už zbavil chudoby. A ty jsi tedy chudý, proto jsi vzdychal? Aj, příteli, ne jednu, ale 10 velkých hrud zlata mohl bych ti dát. Tedy dej, rád vezmu. Nejsi hloupý, ušklíbl se cizinec. Zadarmo však ani kuře nehrabe. Těch 10 hrud musíš si dříve zasloužit. A co mám dělat? Hned ti povím. Jsem čaroděj Skokan a dosud jsem nenalezl tvora, jež by vyskočil výše než já. Kdykoliv se setkám s člověkem, hned mu nabídnu sásku. Kdyby vyhrál, dostane 10x tolik, oč mě požádal. Aj, jsem to ale hloupý Vašek. Podrbal se dřevorubec za ušima. A proč pak, Vašku? Smál se čaroděj. Že jsem tě raději nepožádal o 10 hrud zlata. Byl bys mi jich musel dát 100. Změnit se to už nedá, chtěl si jen jednu hroudu. Však i těch 10 stačilo by ti na panské živobytí až do smrti. Chceš se tedy se mnou vsadit? Pomalu, pomalu, Vašek přece není hloupý. Vyhraju-li, dostanu 10 hrud zlata. Co však dostanu, kdybych prohrál? V tom případě půjdeš se mnou do mé říše, odkud se už nikdy nevrátíš. No dobrá, a co tam budu dělat? Ale dobře ti tam bude, smál se čaroděj. Práce dost, ve dne, v noci, jídla málo, odpočinku ještě méně. Opět se podrbal Vašek za ušima.
1: Kakr, holte, no, to by mi zrovna nevonělo.
0: Tedy nechceš se mnou vejít v sásku? Ale kdo říká, že nechci? Dříve však musím vidět, jak vysoko ty doskočíš a co já mám přeskočit.
1: O, hned uvidíš, podívej se na tuhle jedli.
0: Skokan ukázal na vysokou jedli, jejíž vršek ztrácel se v oblacích. Potom se trochu rozběhl a hup. A obrovským skokem přemetl se přes vrchol jedle. Lehce dopadl na druhou stranu domechu.
1: Umíš skákat, to je pravda, doznal Vašek. A co ty, troufáš si to také dokázat?
0: Ptal se Skokan.
1: Myslím, že bych také přeskočil, ba snad ještě vyšší strom.
0: Přeskočíš-li vyšší, dostaneš 20 hrud, sliboval čaroděj. Vašek se díval po stromech. Rostly zde jedle ještě vyšší, než byla ona, kterou čaroděj přeskočil.
1: Smím si vybrat, kterou chci?
0: Smíš. Musí však být alespoň tak vysoká jako moje. Bude-li vyšší, tím více získáš. Tedy skoč! Pomalu, pomalu, pane čaroději. Dříve se musím pořádně najíst a vyspat se a potom se trochu cvičit ve skákání. Jestli chceš, přijď sem zítra, v tuto dobu, a nezapomeň přinést 20 hrud zlata, raději větší než menší.
1: Přijdu a přinesu, přikývl čaroděj a chystal

0: chce odejít. Počkej, pane čaroději, zadržel jej Vašek. Ještě jednou mi řekni, že si smím vybrat kteroukoliv jedli tak vysokou, jako je tvoje, anebo ještě vyšší. Ano, smíš si vybrat, kterou chceš, ochotně odpověděl skokan. A když jí přeskočím, dostaneš 10, případně 20 hrud. Zlata, opatrně doplnil Vašek. Ano, 10 nebo 20 hrud zlata, přikývl čaroděj. Když zmizel, Vašek se usmál. Spokojeně zavnul rukama a horlivě pustil se do práce. Porážel nejvyšší jedly, do večera byl s prací hotov. Potom šel ke svému hospodáři, najedl se a ulehl. Ráno přišel do lesa, avšak nerubal stromy, kdepak. Nač bych se plahočil, když budu bohatý, pomyslil si. Trhal jahody a cpal si jich plné hrsti do úst. Potom se uvolebil v mechu a usnul. Probudilo jej volání. Vstávej, Vašku, už jsem tady. Vašek se posadil. Promnul si oči a zívnul.
1: Tu jsi ty, pane čaroději. Neseš hroudy?
0: Podívej se, řekl čaroděj a vysypal z pytle 20 hrud lesknoucího se zlata. Vaškovi zasvítilo v očích, když uviděl takové bohatství, a hned čiperně vyskočil.
1: Tedy, pane čaroději, smím přeskočit kteroukoliv jedli, alespoň tak vysokou, jako byla tvoje?
0: Ovšem, dokážeš-li to, dostaneš 10 hrud.
1: A přeskočím-li vyšší?
0: Dám ti 20. Tak jsem už včera řekl, zvolal čaroděj už rozmrzelý. Zdá se mi, že bys raději klábosil, než skákal. I to se ví, že bych raději vzal zlato za povídání, než za skákání. Usmál se Vašek.
1: Tedy platí, jak jsme ujednali, ano?
0: Ovšem platí. Rovněž platí podmínka, nevyhraješ-li, půjdeš se mnou do mé říše.
1: Brr, do věčné práce za málo jídla, tam se mi nechce.
0: To raději přeskočím nejvyšší jedly.
1: Pozor, pane čaroději, už běžím.
0: Rozběhl se a přeskočil nejvyšší jedly, která ležela poražena na zemi. Když stanul na druhé straně za kmenem, obrátil se a zasmál se.
1: Nuže, pane čaroději, přeskočil jsem nejvyšší jedly a byla vyšší než ta tvoje.
2: Ale tak jsem to nemyslil, křikl ošizený čaroděj. Tohle by přece dokázalo každé dítě skočit přes kmen stromu ležícího na zemi.
1: Ať je to jak chce, já jsem přeskočil nejvyšší jedly, trval Vašek na svém. Jsem se zlatem, 20 hrud dostanu.
0: A budeš-li se zdráhat? Zdvihl silnou větev a šlehl jí do vzduchu.
1: Čaroděj skokan bručel, ošíval se, avšak musel doznat, že Vašek vyhrál. Nechal tedy hroudy i pytel na zemi a zlostně utekl. Vašek dal zlato do pytle, ve městě je vyměnil za peníze, vrátil se domů, koupil si pěkné hospodářství a žil spokojeně až do smrti. A čaroděj skokan, ten se už nikdy s nikým nesázel.
3: Co to teďka pletete? Klidně se koukněte, pletu sama na sebe a proto mě nezebe. Jak vám slouží jehlice?
4: Děkuji.
3: Velice. Vy jste tetka divoká, píchla jste mě do voka.
4: Lidné dny. Dny, které přišly, byly neuvěřitelně klidné. Profesor Kadeřábek pracoval na nové kapitole svého díla, která popisovala povahové a fyzické rozdíly mezi spořádanými lichožrouty z horního města a divokými, hladovými lichožrouty z dolní čtvrti. Hihlík trávil čas s Ramsesem, bylo jim spolu dobře. Doháněli, co dříve zameškali, nebo vlastně, co dřív nebylo. Většinou se potulovali dolním městem. Na místě Kilimanžára byla už oplocená stavební parcela. Před ní stál panel s modelem budoucího domu sportovních a značkových ponožek. V okolních uličkách leželo ještě plno postrácených spínacích špendlíků, ale lichožrouty bylo vidět jen vzácně. A ti, které Hihlík s Ramíkem potkali, nic o Tulamorovi nevěděli. Nebo o něm nechtěli mluvit. Hihlík byl pro ně zrádce a na Ramíkovi jim vlastně nejvíc vadilo, že je Tulamorovi podobný jako dvojče dvojčeti a přitom vypadá úplně jinak. Hrozně čistotně a způsobně. Ale to málo, co z nich dostali, bylo nakonec potěšující. Tulamor demolici přežil a určitě se někde objeví. Slyšíš to? Povzbuzoval Hihlík bratrance. Nesmíme se vzdávat, najdeme ho, svět je malý.
5: Přesně tohle mi řekl můj táta.
4: Co?
5: No, že svět je malý.
4: Tak ho obrátíme vzhůru nohama, řekl Hihlík a vzpomněl si na dědu.
6: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
7: Pelandok soudcem. Jednou se dostavili k jeho výsosti králi Sulajmánovi dva muži, kteří vedli mezi sebou spor, aby mu přednesli svůj případ. Jeden si od druhého vypůjčil sekeru a po celý rok se neměl k tomu, aby ji vrátil majiteli. Když se tedy ani za rok majitel sekery nedočkal, žádal své vlastnictví zpět, ale dlužník sekeru odepřel vrátit s tím, že ji sežrali červotoči a že zkrátka ze sekery nic nezbylo. Když král spor této dvojice vyslechl, velmi se podivil a chtěl spor rozsoudit spravedlivě. Přikázal proto svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal Pelandoka. Šakal se okamžitě vydal do džungle, aby chytrému jelínkovi odevzdal poselství jeho výsosti. Pelandok vyslechl sdělení, okamžitě odešel si šakalem ke králi a poslušně se před ním uklonil. Král mu řekl: dal jsem tě zavolat, Pelandoku, abys rozsoudil podivný spor. A pak mu vyprávěl celý případ od začátku do konce. Spravedlivý jelínek historku pozorně vyslechl. Prosím o odpuštění, veličenstvo. Tisíckrát prosím o odpuštění, odpověděl. Ale musím vás požádat o dovolení, abych se směl nejdříve vykoupat a pořádně umýt a potom s pomocí boží případ rozsoudím. Jeho výsost souhlasila. Dobře, Pelandoku, ale vrať se co nejdříve. Jelínek se odběhl vykoupat do řeky, která tekla kolem paláce krále Sulajmána. U řeky uviděl vypálené rýžové pole. Neváhal a vyválel se v tom spáleništi, až byl celý zmazaný ocazí a popela. Pak se teprve vrátil. Král se nesmírně podivil, když spatřil, jak Pelandok vypadá, a zeptal se: jak ses to koupal, Pelandoku? Po umytí jsme přece čistí a osvěžení. Jak to, že jsi ještě špinavější, než když jsi přišel? Pelandok uctivě odpověděl: máte pravdu, veličenstvo, ale v okamžiku, když jsem se chtěl vykoupat, řeka se vznítila a téměř všechna voda schořela. Nemohl jsem se na to dívat, vrhl jsem se do říčního koryta a oheň jsem uhasil. Proto jsem celý od popele a sazí. Vládce strnul a s ním i jeho ministři, vojevůdci, vysocí úředníci, poddaní a vojáci, co byli přítomní na poradním shromáždění, neboť nikdo z nich nikdy neslyšel, že by řeku mohl spálit oheň. Potom se vládce obořil na Jelínka. Co nám to tu vyprávíš? Jelínek uctivě odpověděl. Prosím o odpuštění, veličenstvo. Povídal jsem pravdu, že řeka schořela a že všechna voda padla za oběť plamenů. Tu se vládce rozčílil a s brunátnou tváří se rozkřičel. Ty drzí Pelandoku, co pak si ztratil rozum, že mluvíš takové nesmysly? Kdo by věřil tomu, že oheň spálil vodu v řece? Zeptej se všech, co jsou tady na jejich mínění. Všechno, co říkáš, je pustá lež. Pelandok poznal, že se jeho výsost skutečně zlobí a honem uctivě poklekl a zaprosil. Prosím o odpuštění, vaše veličenstvo. O tisíceré odpuštění vládče světa. Řekl jsem to jen proto, že ten, kdo si vypůjčil sekeru, tvrdil podobné nesmysly, že celou sekeru sežrali červotoči. A řada lidí tady mu uvěřila. A teď nechcete uvěřit mě, nejvznešenější vládče, když tvrdím, že voda v řece schořela. Proč nikdo nic nenamítal, když se vypůjčovatel vytasil se lží, že sekeru za rok sežrali docela maličtí červotoči, kteří jsou stokrát menší než obyčejní červy? Vládce chvíli přemítal o slovech Pelandoka a porovnával je se sporem těch dvou. Potom vyhlásil rozsudek, kterým rozhodl, že ten, kdo si sekeru vypůjčil, ji musí okamžitě vrátit původnímu majiteli. Když vládce s Pelandokovou pomocí takto spravedlivě rozhodl, upřímně se zaradoval. Pochválil Jelínka a dal mu mnoho užitečných věcí za jeho moudrost a pronikavý um. Udělil mu i titul Jeho ctihodnost soudce pralesa, a od té doby musel Pelandok rozhodovat o všech závažných soudních případech.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Máme tady čtvrtou radu.
2: Jak se umíš chovat, když jdeš nakupovat?
3: To je nějaké umění. Prostě přijdu, nakoupím a odejdu.
4: Jo, bez placení.
2: No je snad samozřejmé, že zakoupené zboží musíš zaplatit.
1: Ano, ale ledacos pro každého samozřejmé není. Máničko, ty jsi například řekla, přijdu.
3: No, a to se mám připlazit.
4: To ne, ale pozdravit.
3: Jo. Já kolikrát v samoobsluze pozdravila, plno lidí tam bylo a ani človíček mi neodpověděl. No, tak proč bych zdravila?
4: To je fakt, proč bych zdravila?
1: No počkejte, poněvadž ve veřejné místnosti zdraví pouze ten, kdo přichází a odchází.
2: Ano, tak je to správně.
3: Ale v malé prodejně mě prodavačka přivítat má. Jsem přece zákaznice.
1: No, a to ti má postavit slavobránu.
2: Jo.
4: No, ručičko líbá, milostivá slečinečko.
1: Ale no tak.
4: Račte za 20 haléřů družníčka. No, mám vám to donést z domu, abyste si mě unavinkala. Nožičku líbá.
3: No, náhodou, nožičku líbá, mi říkat nemusí.
2: A to ostatní, ano, Máničko, prosím tebe, ty přece nakupuješ, ona prodává. Mezi vámi je normální vztah, jak si...
4: Člověk, ano, správně.
1: A proto i tady platí pravidla slušného chování.
2: Já bych dal takový příklad, paní Kateřino.
1: Ano, prosím.
2: Například přijdeš do uzenářství, že ano, a postavíš se tedy před toho prodávajícího a neřekneš jeden párek.
3: No jasně, to vím. Dva párky. Musím pamatovat taky na bábinku, že? Když ponesu tři.
2: Když řekneš, prosím, dva párky. Rozumíš, to prosím tam hraje.
3: Ano.
2: Slyšíš to, cítíš to.
1: Ano, správně. A nebo, když stojí v samoobsluze fronta na košíky, Máničko,
3: postavím se nakonec, no.
1: A proč tak mrzutě, Máničko? Máš zdravé nohy? Máš? Jsi nemocná? Nejsi? No tak tu chvilku tady stát vydržíš, ne?
3: No jenomže každou chvilku tě někdo odstrčí a postaví se před tebe.
4: To je fakt.
1: Přede mne?
3: No já stojím ve frontě a tebe odstrčí. Tebe by nikdo neodstrčil. Ale malou holku? Oje.
4: No jo. A když se lze uslyší, že se nemá hádat, že snad nejde k vohni, že je drzá, nebo
3: ano.
4: Dokonce, že je...
3: Jo, to mu říkají, Urvínku. Mluv radši slušně,
2: počkejte, že... Počkejte, tak hádat se pochopitelně nesmíte, ale požádáte nějakou důvěryhodnou paní,
3: aby mě pustila před sebe.
2: Ne, myslím to tak, Máčko, že... No tak když už chceš požádat zrovna ty, tak požádáš, aby se tě zastala.
1: Ano.
2: Žáno, to...
1: A Máničko, ty bys nikoho před sebe nepustila?
4: To by byla hloupá, paní Kateřino.
1: Vane, ohleduplná.
4: Ohleduplná?
1: No jistě.
4: To jako, že ráno by se postavila na konec fronty a večer by tam ještě stála, jo? Tomu říkáte ohleduplná.
1: Ano, ale co? Ne.
4: Byla hloupá.
1: No to ne. A nebude přece dávat přednost každému. Ale pustit před sebe starého, nemocného člověka nebo budoucí maminku.
3: No, tak to je něco jiného, ale to si neřekla.
4: Jo.
1: No.
2: A co máš vědět, než jdeš do obchodu schválně?
3: No to prosím, jestli mám peníze.
1: Ale
2: především, Máničko, musíš vědět, co chceš koupit.
1: Ano.
4: No jo, aby si nešla k řezníkovi pro mlíko.
2: Počkej, tak jsem to nemyslel. Já to myslel jako aby s dlouhým vzpomínáním nezdržoval, rozumíš?
4: Jo tak, jako že bych si to měl...
2: No, že bys si to měl třeba napsat na papírek.
3: No, na papírek.
4: Jo takhle, no tak to jsem zkusil. A řeknu ti rovnou, tati, vůbec mi to nepomohlo.
1: Přece si na něco zapomněl.
4: No, na ten papírek.
3: No.
2: A taky si pamatuj, Hurvínku, že při placení není žádná neslušnost přepočítat si účtenku, ovšem pokud...
4: Umím počítat.
2: No tak bez toho by to snad nešlo.
4: To je fakt.
2: Ovšem pokud součet nesouhlasí, bylo by zase neslušné...
4: Na to upozornit?
2: Ale...
4: Tak proč to mám přepočítávat?
3: No přece, aby ses pocvičil v počte.
2: Ne, nemyslím. Prostě upozorníš na to, ale slušně.
4: Slušně? Jak můžu někomu slušně říct, že mě lohnul, tatí?
2: A jinak to vyjádřit nemůžeš?
4: No, mohl by taky říct, že mě vzal na hůru.
2: Ale hurvinku, no. Nejde to obsat nějakou otázkou?
3: No, tebe taky nic nenapadne, hurvinku.
2: No, Máničko, zkus to ty.
3: Zeptáš se. No? Ano. Prosím, promiňte, nechci se vás dotknout, ale nepropadl jste náhodou z počtu.
5: Ale Máničko, prosím.
2: Máničko, reším. Moc hezky jsi to řekla, no, ale takhle taky ne. Tak stačí snad říct, promiňte, prosím, nezmýlil jste se, nebo nezmýlila jste se, protože zmýlit se, no, může každý.
1: Ano.
2: Tím končíme s nakupováním.
6: Na babičině dvorku bylo najednou plno zvědavosti. Kdo to leží na dvorku? Proč se nehýbá? Přišla slepice, podívala se jedním okem a šla pryč. Přišel kohout, podíval se druhým okem a odešel. Připlížila se kočka, podívala se oběma očima a šla taky pryč. Nejlíp to viděli holuby. Seděli na okapu, podívali se dolů a hned si řekli, to je Vítek. Nečekal, až bude noc. Chtělo se mu spát a tak usnul na kousku sena. Koník Vincek nemohl Vítka probudit. Jen kohout stál na plotu a začal se na Vítka rozčilovat. Slepice kdákali, protože už měli dostat něco na zub a nedostávali nic. Babička se ve dveřích neukazovala a Klouček spal na seně, jako by už byla tma. Holuby se na střeše skrčili, králíci vytáhli hlavy nahoru a kočka se napětě dívala. Co se bude dít? Co chce kohout udělat? Snad nechce klovnout Vítka do nohy? Stalo se něco jiného. Do vrátek vešla babička a hned za ní pražská teta. Babička nesla tašku a teta vedla nové kolo. Uviděli je slepice a začali s radostí kdákat. Kohout rozčileně skřehotal, protože se mu nepovedlo klovnout Vítka do nohy. Králíci dupali a holuby létali babičce kolem hlavy, jako by už rozhazovala zrní. No, no, no, broukla babička, jen se nezblázněte. Mají hlad, řekla teta a postavila kolo na zápraží. Vítek se z toho rámusu probudil. Nejdřív nevěděl, kde je. Taky si nemohl vzpomenout, jestli je ráno, nebo co vlastně je. Ale to je přece babička a vedle ní teta z Prahy. Vítek vstal a utíkal k ním. Babička ho uviděla nejdřív. Co pak si mi přivezla? Hlásil se Vítek. Počkej, odpověděla teta, jako by na zápraží kolo vůbec nestálo. Jenomže Vítek ho už dávno viděl. Přivezla jsi mi kolo. Jak si to uhodl, divila se teta. No jako nic, odpověděl Vítek. V Praze si mi ho slíbila a teď mi ho vezeš. Babička a teta vešli dovnitř. Byli po cestě unavené. Tak je možné, že měli hlad. Ale Vítek za nimi nešel. I když se mu žaludek taky hlásil o nějaké sousto, musí si přece vyzkoušet nové kolo. Nenechá ho stát na zápraží, jako by bylo cizí. Nejdříve ho provedl po dvorku. Nádherné kolo. Řídítka svítila, kola se točila, zvonek silně zvonil, slepice se lekly, kohout skoprněl, holuby odlétly až na hřeben střechy. Ze zahrádky přiklusal koník Vincek a díval se, u čeho Vítek stojí. To je moje kolo, řekl Vítek. Vincek zařechtal, že tomu rozumí. Budu na něm jezdit. Tomu Vincek asi nerozuměl, protože vůbec nezařechtal. Možná, že si taky myslel, že Vítek má jezdit jen na koni, to znamená na Vinckovi. Ty mi nevěříš, divil se Vítek. Vincek stříhal ušima, jako když mu chce věřit, ale nemůže. Házel přitom hlavou nahoru a dolů, snad ho chtěl vybídnout, aby mu ukázal, jak umí jezdit. Tak se dívej, vykřikl Vítek. Naskočil na kolo a začal šlapat. Kolo se rozjelo a hledalo před sebou úzkou pěšinku. Vítek musel dávat pozor, aby nevjel do plotu. Hnul řídítky a kolo se zatočilo jinam. Vidíš, jak mě poslouchá? Křičel Vítek. Vincek to viděl. Kolo krásně jezdilo. ale že by bylo lepší než kůň, ne, to nemohl uznat. Večer šel Vítek spát na půdu do babičiny komůrky. Byla ta komůrka veselá. Ve dne do ní svítilo slunce, v noci měsíc a hvězdy. Vítek odtamtud prohlížel babičinu zahrádku, viděl dokonce les. Co viděl z okna dnes večer? Nejdřív se polekal, protože se mu zdálo všechno bílé, stromy na zahradě, kůlnička a vzadu celý les. Na zahradě se míhal koňský stín. Běhal tam Vincek. I ten připadal Vítkovi bílý. Co se stalo? Napadl sníh? Ale když si Vítek ten sníh pořádně prohlédl, zjistil, že to není žádný sníh. Bylo to měsíční světlo. Vítkovi se ulevilo. Chtěl jet na kole do Vlkova k strýci. A to by na sněhu nešlo. A měsíční světlo bude do rána pryč. Proč chtěl jet Vítek do Vlkova? Protože strýc tam byl lesním hajným a měl 3 psy. Loveckého, ušatého slídiče a jezevčíka. Byli to fenky a měli každý rok štěňata. Když tam Vítek přišel, pokaždé měla některá kolem sebe malé nemotorné psíčky. Vítek si s nimi hrával tak dlouho, až ho fenka chtěla kousnout. Vítek chtěl jedno štěně z Vlkova odnést. Nepotřeboval ho pro sebe, ale pro tetu. V Praze jí ho slíbil a Vítek musí slib dodržet. Tak se to ostatně patří. Teta mu taky slíbila kolo a svůj slib splnila. Na cestu do Vlkova by Vítek ovšem potřeboval kamaráda, aby nebyl na silnici sám. Nemůže to být nikdo jiný než Vlastík. Má kolo a umí na něm jezdit. Nebojí se spadnout. Když si natluče, nic si z toho nedělá. Ráno bylo všechno na správném místě. Tatínek s maminkou odešli do práce. Vojtíšek se přestěhoval k babičce. Teta odjela s Alenou do Poděbrad a Vítek měl prázdno. Nejdřív zašel k Vinskovi a přinesl mu vodu. Koník pil, přitom se díval na Vítka. Na uších mu bylo vidět, že dává pozor. Těšil se, že zase půjde s Vítkem. Dnes budeš doma, řekl Vítek. Nemusíš pořád někde courat. Vincek dal obě uši dozadu. Bylo na něm vidět, že je zklamaný. Vítek mu vysvětlil, že žádný kůň neumí jezdit na kole a proto musí Vincek zůstat doma. Koník zařechtal, ale nezdálo se, že se směje. Spíš to vypadalo, jako když se zlobí. Vlastníka nejdřív napadlo, že do Vlkova je moc daleko. Vždyť tahle vesnice sedí na kopci. Co pak to Vítek neví?
7: Vím, ale my pojedeme na kole. To se našlapeme do kopce. Třeba ani šlapat nebudeme. A na zpáteční cestě pojede kolo samo. A proč chceš jít do Vlkova? Proč nejedeme někam jinam? Nemůžu o tom mluvit. To je tajemství.
8: A když pojedu s tebou, tak mi to řekneš?
7: Ano.
8: Tak já s tebou pojedu.
7: Chci si tam vybrat psíka pro naši tetu.
8: Tak proč to neřekneš hned? Pro psíka já jezdím rád. A můžeme jít ještě dál než do Vlkova.
6: Nejdřív vyjeli na hlavní silnici. Vítek vpředu, Vlastík vzadu. Drželi se na pravé straně vozovky, jak se na cyklisty sluší a patří. Předjížděla je osobní auta, předjížděli je nákladňáky. Ani Vítek, ani Vlastík se s ním nepředháněli. Věděli, že lidé v autech pořád někam spěchají, naproti tomu Vítek a Vlastík mají času dost. Volně dojeli až do Odřepes. V téhle vesnici by byli málem přejeli husu. Vítek se vyhnul, ale Vlastík ji vjel na ocas. Husa zakejhala a s roztaženými křídly běžela do příkopu. Vítek se ohlédl, jestli Vlastík nespadl z kola. Ale kde pak Vlastík? Nejen, že se na kole udržel, ještě se huse smál. Přece jen se lekl míň než husa. Pod Vlkovským kopcem museli skol dolů, ale štěstí měli pořád. Zastavil před nimi nákladák, šofér se vyklonil z okénka a křičel: kluci, nechcete svést? Chceme, odpověděli jedním hlasem. Šofér vyskočil, naložil nejdřív kola a pak vysadil nahoru Vítka a Vlastíka. Zeptal se jich, kde má zastavit, a hned se rozjel.
8: Vidíš,
6: obrátil se Vítek na Vlastíka.
8: Ani nemusíme do kopce šlapat. Ty jsi věděl, že nás veme nákladák? Věděl, jenomže jsem to nechtěl říct.
6: Ve Vlkově je šofér vysadil. Kluci poděkovali a tlačili kola polní cestou k oboře, jen se za nimi prášilo. Před oborou se jim postavil do cesty plot. Za ním stál veselý domek. Už jsme tu, řekl Vítek. Jsou doma, odpověděl Vlastík, protože viděl otevřené dveře. Vítek otevřel vrátka a hrnul se dovnitř. V tom okamžiku se na něj vyřítilo několik psů. Asi tři lovečtí kolohnáti, jeden psí válec na krátkých nohách a drobný jezevčík. Štěkali tak silně, že nic jiného nebylo slyšet. Neboj se, Vítek se ohlédl na Vlastíka. Já se nebojím, vrtěl hlavou Vlastík, ale řidítek se držel tak pevně, že by ho od ní žádný pes nemohl odtrhnout. Ze dveří vyšel mladý hajný kameník. Nejdřív volal a pak zapískal. Psi to slyšeli a přestali štěkat. Jen ten maličký pořád ňafal. Nechtěl se s kluky udobřit. Vítku, křičel hajný. Strejdo, odpovídal Vítek nahlas. Nemáš jednoho psíka? Mám tři. Můžeš mi jednoho dát? A třeba dva, křičel hajný. A rukou zval kluky, aby šli za ním. Vešli do kulničky. Na hrsti slámy se tam převalovala tři štěňata. Tři bílé válečky pomalované hnědou barvou. Čenichy vzhůru, už jako plácačky. Na zadečku se jim vrtěl ocas. Psí matka seděla pozorně vedle nich. Občas do některého z nich dloubla. Patřila do rodu slídičů. Velká hlava, silný trup, krátké nohy. Jmenovala se Silva. Silvo, dáš Vítkovi jednoho? Zeptal se hajný. Silva se na něj podívala a zavrtěla ocasem. Měla asi hajného ráda. Já bych chtěl toho, co má na ocase světýlko, nadchl se Vítek. Tenhle psík se mu zdál nejveselější. Snad to bylo opravdu tím, že měl špičku ocasu úplně bílou.
9: To si neber, hučel Vlastík. Ten bude kousat.
6: Bude kousat, zasmál se hajný. Ale jen brambory nebo maso. Jak se jmenuje, zajímal se Vítek. Nejspíš Lukáš, odpověděl hajný. Chceš ho nebo ne? Vezmu si Lukáše, rozhodl se Vítek. Představoval si, jak se teta zasměje, až uvidí psíka se světýlkem na konci ocasu.

0: Kluci měli plná bříška, protože se pořádně najedli. Měli taky Lukáše a mohli jet domů. Jenomže Hajný jim chtěl ukázat oboru. Půjdou s ním nebo ne? Vítek řekl ano. Vlastík řekl taky ano. V oboře ještě nebyli a chtěli tam jít. Přes plot se dostali snadno. Po schůdkách nahoru na vršek plotu, po schůdkách zase dolů. Stáli v oboře, kde se prohání jenom zvěř. Smí se v oboře mluvit? Zeptal se Vítek. Jen potichu, odpověděl šeptem Hajný. Smí se v oboře tupat? Ptal se Vlastík. Nesmí, usmál se Hajný. Šli dál po lesní cestě. Vpravo březový hájek, vlevo spousta borovic. Ani nebylo vidět, kde je ta poslední. Najednou Vítek uviděl 3 vysoké houby. Stáli na vysoké noze, klobouky měli otevřené jako deštníky. Strejdo, podívej, vykřikl Vítek. Nekřič, napomenul ho Hajný. To jsou bedly, moc dobré houby. Až půjdeme zpátky, můžeš si je vzít. Donesu je mamince, řekl Vítek. A co já přinesu mamince, zamračil se Vlastík. Musí se dívat, radil mu Vítek. Třeba taky nějakou bedlu najdeš. Tady je hub, usmál se Hajný a jmenoval jich ještě několik. Hříbek, kozák, křemeňák, liška, ryzec. Jenomže já nemám ani jednu, stěžoval si Vlastík. Poslouchejte, zašeptal najednou Hajný a skrčil se, aby ho nebylo vidět. Kluci se skrčili ještě víc, takže vypadali jako 2 uzlíčky. Hlavy nechali nahoře a natáčeli uši na všechny strany. Nejdřív neslyšeli nic, ale po chvilce rozeznávali drobné hlásky. Něco jako pištění, ňafání, mňoukání a slabé podupávání. Hajný ukazoval směr, odkud hlásky přicházely a hned potom dal prst na ústa, aby kluci byli zticha. Vítkovi naskočila husí kůže. Co se bude dít? Vlastíkovi běhal mráz po zádech. Nehrozí nějaké nebezpečí? Na Hajném kameníkovi nebylo vidět žádný strach. Opřel se rukama o zem a po 4 lezl na malé návrší nad lesní cestou. Potom se ohlédl na kluky a pokynul jim hlavou, aby lezli za ním. Hajný se plížil jako had. Pod Vítkem šustila tráva, pod Vlastíkem praskaly větvičky. Konečně se na hřebení návrší objevily 3 hlavy. Všechny se dívali dolů do mělké úžlabinky. Vítek uviděl mezi lískovými keři urostlou lišku. Vlastík uviděl nejdřív liščí štěňátka. Hajný viděl lišku i štěňátka, jak si spolu hrají a dovádějí. Ale netrvalo to dlouho. Praskla větvička, liška zdvihla hlavu a v liščí rodině nastal poplach. Liščí mláďata se naraz ztratila, jako když se po nich zem slehne. Liška zmizela taky. Hajný vstal, stali oba kluci. Teď už nemusel dávat nikdo pozor. Viděli jste, jak liška cvičila mladé? Zeptal se Hajný. Já jsem to viděl, hlásil se Vítek. Já taky, přidal se Vlastík. Strejdo, ty jsi nám chtěl ukázat malé lišky? Zeptal se Vítek. Ne, zavrtěl hlavou Hajný. Ty jsme viděli náhodou. A co jsi nám chtěl ukázat? Vyzvídal Vítek. Hajný se usmál. Něco úplně jiného. Leželi v trávě delší chvíli. Klukům se už chtělo spát. Dřív než usnuli, ozval se tichý dupot a na paseku se vyhrnulo malé stádo 4 zvířat podobných ovcím. Začala se pást. Jen jedno z nich s ohromnými zatočenými rohy zdvíhalo hlavu a dívalo se na strany, jako když dává pozor. To nejsou jeleni, vydechl Vlastík. Ani srnci, řekl Vítek. To jsou mufloni, řekl Hajný. Divoké ovce, kterým se u nás říká mufloni. Ano, souhlasil Vlastík. Byl rád, že vidí muflony. To by bylo něco do tátovy sbírky zvířat, zasmál se Vítek. Ne, odpověděl Hajný. Muflon není domácí zvíře. Těžko by z toho vychovávali. To je škoda, litoval Vítek. Mezitím rohatý muflon natočil hlavu směrem k ním, jako když naslouchá, co si povídají. Asi se mu to nelíbilo, protože se náhle dal do běhu a celé stádo se pustilo za ním. Na pasece zůstala jen tráva, křoví, větřík a poletující motýly. Když se vraceli domů, zastavili se pro bedly. Vzali si jich 6, protože měli dohromady 6 rukou. V každé ruce drželi jednu. 3 bedly tam ještě zůstaly.
1: Vítku, co chceš? Ty toho povezeš domů. Psíka Lukáše, bedly. Ty bys chtěl taky něco, viď? No, víš, jak to uděláme? Já si nechám Lukáše a ty budeš mít bedly. Tvoje maminka bude mít radost, když jí taky něco přivezeš.
0: Řekni mamince, aby usmažila klobouky bedel jako řízky, řekl Hajný. Tenhle Hajný všechno věděl a všechno uměl. Na dvoře hájovny připravil 2 papírové krabice. Do jedné naskládal bedly, dobře ji uzavřel a přivázal ji na Vlastíkovo kolo. Do druhé vložil psíka Lukáše. Ve víku krabice prorazil díry, aby psík mohl dýchat. Všichni ostatní psi se na to dívali, jenomže nevěděli, co se to vlastně děje. Proč má Lukáš tak malou boudičku? Bude v ní mít co žrát? Bude tam moci štěkat? Nakonec stáli kluci s 2 koly a s 2 krabicemi na řídítkách u hájovny. Všichni psi na ně štěkali a Hajný jim mával na rozloučenou. Vítek i Vlastík nasedli na kola a vyjeli na cestu. Ještě chvíli slyšeli štěkání a pak už neslyšeli nic. Vyjeli na silnici a oháněli domů.

Teto, pusť kočku, já ti dám něco lepšího, řekl Vítek, když se vrátil do babičina domku. To jsem zvědavá, odpověděla teta a postavila kočku na zem. Kočka stála na zemi nerada. Protahovala si nohy, olizovala se a taky mňoukala. Sundej víku a podívej se, řekl Vítek a už si chystal tváře, jak se bude smát. To je krásný pejsek, zajásala teta. Jaké má uši a čumáček a jak se na mě dívá. A na ocásku má světýlko, upozorňoval Vítek. Opravdu tam má světýlko, vzdychla teta. Psík se jmenuje Lukáš a je to můj dárek, abys nebyla v Praze sama, řekl Vítek a teď už se smál doopravdy. Lukáš má být se mnou v Praze? Zvážněla teta. Zdálo se, že se lekla. Já jsem ti slíbil štěně a tady ho máš, prohlásil Vítek. Ale já si ho do Prahy nemohu vzít, odpověděla teta smutně. Co bych chudáček dělal, až budu ve škole? Nech ho zatím tady a já ho vychovám, zasáhla babička. To by šlo, přikývla teta a znovu se začala s psíkem mazlit. Teď se jí líbil ještě víc než dřív. Kdybys mi vrátila psíka, musel bych ti vrátit kolo, mudroval Vítek. Byl rád, že to tak dopadlo. Na kolo si zvykl a pěšky se mu chodit nechtělo. Nic se nebude vracet, řekla babička. A sama vzala psíka do rukou. Viděla jeho věrné oči, vlhký čenich, strakatá záda, krátké nohy a světýlko na konci ocasu. Pohybovalo se sem a tam. V noci asi bude to světýlko svítit jako lampička, myslela si babička. A hladila psíka tak dlouho, až usnul.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Nad pavoučím lesem dorůstal měsíc do úplňku. Proto si strýček Sekáč svolal na večer pavoučky a velice vážně k ním promlouval. Máme před sebou zvláštní noc, mládenci. Musím vyhlásit úplňkovou pohotovost, když je úplněk vylétá někdy z temných keřů zlatá muška. Je, zaradovali se pavoučci, ale pozor, zarazil je strýček. Také se dějí divné věci.
2: Jaké divné věci, zeptal se Pája.
1: No všelijaké.
2: Ale jaké všelijaké,
1: nedal se Pája odbít. I docela malé mušky dostanou takovou sílu, že dokáží roztrhat pavučinu. Ryby začnou tichounce zpívat, hlemišť vyjde z ulity a hadi se začnou svlíkat. Zahučeli pavoučci. A co ještě? Zeptal se dychtivě Pája. Strýček se zamyslel, pak zavrtěl hlavou. Ne, řekl. Nechci vás děsit. Třeba možná ani nepřiletí.
3: Kdo?
1: Volali pavoučci jeden přes druhého, ale strýček neodpověděl.
4: Mlčel a tvářil se pochmurně. A nakonec si začal broukat. Na našeho Juru z hůry přiletěly v noci chmůry. Jedna chmůra, druhá chmůra, za chvíli jich byla fůra. Zaprášené, omšelé, chodili mu po čele. Jedna chmůra, druhá chmůra, za chvíli jich byla fůra, fůra chmůr. A chmůra chmůře šeptala, že bude hůře. Zahučeli pavoučci a roztřásli se strachy. Vůbec se nedivím, že se bojíte, řekl strýček Sekáč. Z můry chmůry má strach každý.
1: Tak už povídej, prosil Pája, vyprávěj o té strašlivé můře chmůře.
4: Často vám říkám, že každý tvor má na světě svoje místo, začal strýček ze široka. Dokonce i člověk.
1: I člověk, divil se Pája, opravdu, strýčku?
4: Strýček Sekáč znejistěl. No, vlastně, já tak docela jistě nevím, proč jsou na světě lidi a k čemu jsou užiteční. Ale například o můrách vím naprosto určitě, že se nepovedli. Kousíček masa na nich není, jsou suché a nezáživné a navíc se z nich hrozně práší. A to zatím mluvím jen o neškodných můrkách a můrách. Mnohem horší jsou noční můry, ty přinášejí ošklivé sny. Strýček se zlověstně odmlčel a pak pokračoval. Ovšem nejhorší ze všech můr je můra chmůra. Před tou si není jistý nikdo, ani pavouk, ani tygr, ani člověk.
1: A co dělá? Zašeptal Pája.
4: Dělá chmůry, zvolal strýček. Na koho si můra chmůra sedne, ten onemocní strašlivým smutkem. Jednou jsem to zažil a nechci na to vzpomínat.
1: Vzpomínaj, strýčku, prosil Pája.
4: Už je to dávno, začal strýček. Měsíc byl v úplňku, svítil na nebi jako lampion. Snažil jsem se usnout a vedle v pavučině se snažil usnout můj soused, pavouk Křižák. Najednou nebe potemnělo a mě hned napadlo můra chmůra. Zahučeli pavoučci. A byla to můra chmůra? Vydechl Pája. Byla. Bez rozmyšlení jsem skočil po hlavě do trávy, ale můj soused zůstal sedět v pavučině. Můra chmůra se o něho jen otřela křídlem a zase odletěla. Dlouho jsem se schovával v trávě a když jsem se vrátil, Křižák pořád seděl. Byl skleslý, byl zachmuřený. Nic ho nebavilo, jen zíral do prázdna jako zakletý, jako mouchy sněste si mě.
1: Jako mouchy
4: Snězte si mě, vylekali se pavoučci. Ano, přikývl strýček pochmurně. A úplňkové mouchy to hned poznali. Přiletělo jich celé hejno. Je, sláva, radovali se pavoučci. Chyba, napomenul je strýček sekáč. Jste úplně vedle. Říkám, že to byly úplňkové mouchy a to znamená, že byly velké jako stršány a žravé jako kobylky. Vylekali se pavoučci. Správně, pochválil je strýček. Sesypali se na mého souseda pavouka Křižáka, který pořád seděl. Jako mouchy sněste si mě, vyhrkl pája. Přesně tak, pokýval hlavou strýček. A co bylo dál, naléhal pája. To už byl konec, povzdechl si strýček. Mouchy ho snědly. Ne, volali pavoučci a strýček se usmál tedy. Málem ho snědli, řekl. Ty jsi je zahnal, viď, jásal pája. Nezahnal, řekl strýček. Úplňkové mouchy a můru chmůru dokáže zahnat jedině sluníčko. Jedině ve slunci se můra chmůra rozplyne. No ale kde sehnat sluníčko v noci? To mi poraďte. Pavoučci se radili, ale nic nevymysleli. Strýček sekáč si počkal, pak vstal a prohlásil. Pod lopuchem, milánkové, pod listem lopuchu obyčejně nějaké sluníčko najdete. I v noci. A já ho tam taky našel. A tak jsem chudáka Křižáka zachránil. Strýček domluvil, rozhlédl se kolem, zazýval a usnul. Za chvíli spali i pájovi bratranci a kamarádi, jen pája se převaloval v síti a přemýšlel o můře chmůře a o sluníčku pod lopuchem. A najednou ho něco pošimralo. Promiň, řekl pištivý hlásek v jeho pavučině, nevíš, kde je tu nejbližší lopuch?
2: Ty jsi sluníčko, viď? Zaradoval se pája.
3: Říkají mi tak, ale správně se jmenuju Beruška. Beruška sedmitečná.
2: Já vím, řekl pája šťastně. Potom ukázal sluníčku cestu k lopuchu u potůčku. No a konečně taky usnul.

0: Nejhorší bylo, že Jakuba vůbec nenapadlo, že by měl jít domů. Kdyby si byl třeba říkal, kde já to vlastně bydlím, nebo co pak asi teď dělá maminka, nebo co bude dál, nebo aspoň jejdanánku, nebo podobně tak nějak. Ale on ne. Měl si ruce v kapsách a pískal si písničku z pekla a plnými doušky vdechoval mrazivý vzduch svobody. Přitom taky jednou nebo dvakrát kýchl, protože ono lokat mrazivý van svobody nelze bezstarostně. A mířil k malé straně, aniž věděl, kam míří. Malá strana si vždycky své lidi přitáhne. Jen si všimněte, někdy jdete a jdete a jdete a najednou jste na Malostranském náměstí. Jakub tedy prošel několika úzkými uličkami a octl se na malém náměstíčku s podloubím. Proti němu kráčel lampář a rozsvěcoval plynové svítilny. Byly to už jedny z posledních plynových luceren v Evropě a ten lampář byl také poslední. Pane dozorce, řekl Jakub, mohl bych si tu tyč podržet? Kdybyste mi dal podržet, dal bych vám žvejkačku. Nebo bych vám dal, co byste chtěl, ale já nic nemám. Mohu si ji podržet? Chyť si ji, řekl lampář, on totiž tak mluvil, protože byl starý, a rozsvítíme spolu. No tak rozsvěceli pak spolu celý zbytek náměstí, svítilo bíle a zeleně. Pane, já jdu z pekla, řekl Jakub, a viděl jsem ďábli napichovat chlapečky, pane. Zadupal jsem na ně a oni si už na mě netroufli. Pane, nemáte něco k jídlu?
1: Mám suchý rohlík,
0: odvětil lampář,
1: ale s ohromně vypečenými špičkami.
0: A dal mu rohlík. Náhle řekl Jakub, vidíte tu holčičku pod lampou, jak prodává zápalky?
1: Já žádnou nevidím,
0: povídal lampář.
1: Ale taky jsem to četl o té holčičce, jak potom zmrzla.
0: Pane, řekl opět Jakub, ale ta holčička se zápalkami tam stojí.
1: Dejte mi korunu, já vám koupím zápalky.
0: Jenže lampář korunu neměl a tak šel Jakub k holčičce bez koruny a zeptal se jí,
1: nechceš rohlík? Já tě znám, holčičko, ale nevím, jak se jmenuješ.
0: Dívenka mlčela. Byla bledá, vlastně byla trochu bílá a trochu zelená, jako světlo plynových lamp. Pak škrtla zápalkou a hřála si u plamínku ručky.
1: Pane lampář, ona nemluví, řekl Jakub, a celá se třese. Podívejte, už rozsvítila poslední sirku a sněží a sněží. Pojď ke mně,
0: pravil lampář.
1: Já tu bydlím blízko a ohřeju ti polévku. Budeme na Štědrý večer spolu. Nechceš?
0: No on tak taky mluvil, protože asi byl nachlazený. No to byste musel vzít taky jí, řekl Jakub. Tak nás vezměte oba a ohřejte nám tu polévku.
1: Tak dobře,
0: řekl lampář.
1: Ale vždyť tu nikdo není. Jen já a ty.
0: Ale v tom škrtla zápálka a lampář řekl,
1: sakra, kdo pak to tu škrtá?
0: Kdyby tu nikdo nebyl, tak nikdo nebude škrtat, řekl mu Jakub.
1: Promluv ti mi, ubožátko, ubohy, aby tě viděl pan lampář. On nás odvede k sobě. Tak řekni třeba, jejdanenku, to je zima, nebo napadlo sněhu, nebo co chceš, nebo...
0: Holčičce vzplál na tváři temný ruměnec, ale neřekla nic. Ten ruměnec byl vlastně bílý a zelený, ale když se ve správných pohádkách říká temný ruměnec, tak to do naší dáme taky, ne?
1: Tak vidíš,
0: řekl lampář,
1: že tu nikdo není. Kdyby tu někdo byl, tak by to nevydržel a aspoň by vydechl.
0: A v tom uviděli stoupat obláček bledozelené páry. Lampář už z toho sám byl trochu nejistý.
1: Tak nejde.

0: hlavu a ona první hvězda skutečně nikde. Zvedl tedy tyč. A v tom nahoře něco slabě zajiskřilo, jako když se v dáli rozsvítí zápálka a na obloze zasvítla hvězda. Byla bílá a zelená. Tak já už jdu, řekl lampář. Ale bylo na něm vidět, že jde nerad, jako by se mu nechtělo domů. Vidíš, holčičko, řekl Jakub, že jsem tě neopustil. Nikdy tě neopustím. A když to říkal, už ji vlastně ani neviděl, ale zaslechl drobné capkání po dlažbě, jako kdyby se někdo vesele loudal po umrzlém chodníku. Na náměstíčku byla kašna a za kašnou hospoda a z ní se linulo žluté světlo a ještě žlutější teplo plné jemných vůní. Jakub si skromně kousl do rohlíku a poprvé si vzpomněl na to, jak se usmívá maminka, když mu maže rohlík. Před hospodou stál starý poštovský vůz, pěkně modrý, na střeše měl černou zahrádku ze železných tyček, loukotě červený a uprostřed byla namalovaná zlatá trubka. Do vozu byl zapřežen koník s moudrou hlavou a velkou bílou lisinou na čele. Čím moudřejší kůň, tím větší lisina. Proto se říká, že nejchytřejší jsou bělouši a z nich zase nejmoudřejší lipicáni. Vlezu si na kozlík, pomyslel si Jakub, a dojím si tam rohlík. Na kozlíku totiž chutná rohlík nejlíp. Kozlík a rohlík patří k sobě. Vyškrabal se na vysoký kozlík a rohlík mu tam tak zachutnal, že si mlaskl takhle. A jak se to stalo? Koník se líně pohnul. Starý poštovní vůz se kolébavě rozjel. Dlažební kostky se rozvlnily a svět se zvolna sunul dozadu. Svět začne pokaždé ubíhat hned dozadu, jakmile se něco pohne vpřed. Ovšem, rohlík na kozlíku je skutečně nejlepší, co vůbec může být. Koníku, řekl Jakub, teď jsme se oba ztratili. Chceš, abych byl tvým pánem? Koník jako přikývl, ale nebylo moc jisté, jak to myslí. Oni totiž koně s velikou bílou lisinou nemění pány příliš rádi. Koníku, řekl mu Jakub, jsme pošta, viď? Nejraději, řekl náhle kůň. Jsem tahával stříkačku u hasičů, ale to už jsou léta. Jakub si uvědomil, že na Štědrý večer i zvíře může promluvit. No, tu a tam nějaké slovo. Ovšem, s výjimkou ryb, které by ti mohly porušit štědrovečerní pohodu. Je, prosím tě, povídej si se mnou, řekl Jakub. Třeba si můžeš postěžovat nebo i nadávat, nebo mi pověz, co je pro koně nejdůležitější. Dnes mě stále napadá, řekl kůň, že oves už není jako býval, tím méně pak obrok. A kde není obroku, není ani doskoku. No, jen se courej, koní, řekl Jakub, není na spěch. Já bych takhle jezdil pořád. Můžeme tak jezdit pořád?
1: Jo, povídá kůň, pořád. Za chvíli Klement dopije třetí tvrdou, a to už musíme být zpátky před hospodou, milé dítě. S Klementem si to nesmíme rozházet.
0: Doufám, že tě nikdo nebije, řekl Jakub. To bych nedopustil. Zavolal bych čorty z pekla. Ty mám ochočené na jedno dupnutí.
1: Bylo to docela pěkné povídání, řekl kůň a zastavil před hospodou. Minulý Štědrý večer jsem zapomněl mluvit, ale tentokrát jsem si panečku užil. Škoda jen, že jsme si nehráli na hasičskou stříkačku. Není nadpěkný požár, ale na poště

0: Že bohužel nic nehoří. Nechceš kousek rohlíku koní? Zeptal se dojatě Jakub. Slez dolů, jde Klement, zašeptal koník. Už se neuvidíme, kamaráde, příští rok nás vyřazují. Je určitě štědrý večer, abych nepovídal o všedním dnu. No je určitě štědrý večer, koní, řekl mu Jakub a pocítil hrozný hlad. Před hospodou spatřil náhle to děvčátko, ale už bez sirek a s velkým džbánem piva s pěnou. Je, povídá Jakub, co tu děláš s pivem? No, tu jsem pro pivo tatínkovi, řeklo děvčátko, ale tebe neznám. Tvůj tatínek je listonoš? Já sám jsem listonoš, řekl Jakub, a vezu balíky. Dnes jsme měli velkou rozvážku. Jo, jestli ty jsi listonoš, řekla holčička, zaříkej se. Zaříkám se, že jsem listonoš, povídá Jakub. Ať mi hlava upadne, jestli nejsem. Teda trochu si přidržel hlavu, ale nic se nestalo. Držela pevně. Já musím jít, řekla holčička, protože je štědrý večer a něco dostanu. Hodně toho dostanu. Měla jsem samé jedničky a jsem pořádná. A máme doma živého kapra. To je toho, řekl Jakub, kapra. A máme taky mandle, řekla ta pořádná holčička. Mě mandle vytrhli, řekl Jakub, to je lepší. Jo, zaříkávej se, řekla holčička. Ale Jakub už nechtěl. Stále se na ní díval, kde má ten bílý a zelený ruměnec a ten pohled a ty sirky a nic neměla, jen copy. V tom spatřil muže v pošťácké čepici, který kráčel z osvětleného klenutého průchodu rovně jako svíčka a zamířil přímo k vozu. Už je tu Klement, řekl potichu kuň s lisinou. Jdi k němu, ať tě ještě sveze, pojedeme teď domů. Jakub kývil na holčičku a řekl, pane Klement, můj tatínek vás dobře zná. My jsme taky od pošty, nemohl byste mne svést? A šibalsky na sebe s koněm mrklí. Od pošty svezu každého, řekl Klement. Já myslel, že jsi sirotek, když jsi na štědrý den tak sám. Jo, sirotek jsem byl taky, řekl Jakub, hodně a dlouho, ale teď už nejsem, protože jsme od pošty.
1: Tak kam jedem, řekl pan Klement. Mám tu ještě jeden balík, ale adresát je neznámý. Hledáme ho od rána. Viď, Karle. Já mu říkám, Karle, ty kobile víš, ale ona je to vlastně Karlička. Viď, Karličko, že jsi Karlička.
0: No ale kuň dělal, že neumí mluvit, protože před dospělými se asi styděl. Bál se snad, že by ho vyhodili z pošty a že by musel k cirkusu. Jeli tedy a sníh pod vozem vesele křupal.
1: Kdysi bývala pošta na saních s rolničkami, řekl Klement. To bylo ale ještě za císaře pána, a rolničky byly v oblibě a troubilo se, hodně se tehdy troubilo.
0: Nemáte náhodou trubku? Řekl Jakub.
1: Náhodou mám, řekl Klement, ale zatroubím ti až doma, jestli se stavíš, udělám ti čaj a pak ti zatroubím na tu starou trub, té si nové vlasti věrní, nebo odtroubeno máte trubačí, to je stará píseň poštovních revolucionářů.
0: A co jsou to revolucionáři? Zeptal se Jakub.
1: To ti řeknu až doma, jestli se zastavíš, řekl Klement. Ale to z toho troubení poznáš sám nejlíp. A jak naše Karlička dnes pěkně kluše, holka zlatá bublatá. A je to ještě štramanda. Veď, Karle?
0: Ano, Božko, řekl tiše kůň, ale Klement to neslyšel. Díval se na měsíc, který vyplul z mraků a stál teď nad starým městem. No, necháme je, ať se projíždějí.
2: Dopovíme si to zítra. Naschledanou.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jednou seděl Čepeček na stavidle a slunce pálilo, až se Čepečkovi kalil vodnický rozum. Já musím do městečka pro klobouk, povídá si. Slezl ze stavidla a zadem lukami došel do ulice, kde má krám Čepičář Bedránek. Zastavil se před výkladem a vyhlíží si zelený klobouk. V tom cinkne zvonec a vyjde Bedránek. Jdi radši dál, Vasrmánku, jdi, aby mi z tebe nenavlhlo. No a já přišel pro klobouk, řekl Čepeček a ukazuje na dlani perličku, co ztratila Škeble. Čepičář Bedránek si perličku poválel v prstech, strčil jí do kapsy a hned všecko rozhodl. No, když jsi Čepeček, nač by ti byl klobouk? Dostaneš čepec. A krok do krámu, krok zpátky a je tu s čepcem, co nosí báby. Nasadil čepec Čepečkovi na hlavu a nechal ho tam stát pro tradedé městečku. Čepeček chce čepec sundat, ale nejde to. Stužka byla křížem vázaná a takovou věc vodník nerozmotá. Kdo šel kolem, ten se vodníkovi babím čepci vysmál. Čepeček šmydl rukama a prosil, lidi, co pak v nikom není kousek smilování, vždyť budu v rybníce pro smích i podoustvím. Jeden se vodníka bál, jiný byl škodolibec a tak tam Čepečka nechali stát. Až vyšla Bedránkova dcera Márinka. Děvče to bylo do týdne navdávání a pěkná, pěkná byla, až srdce trnulo. Zastavila se u Čepečka a řekla, kdyby si trochu postál, já bych ti ten čepec sundala. Bez čepce dostal Čepeček znovu svou vodnickou důstojnost a povídá, tuhle máš, Márinko, rybí penízek. Až ti budou ubližovat, pohlaď ho mezi prsty. Márinka věří, nevěří, schovala penízek do kapsy a Čepeček odešel do rybníka. Za týden byla ta svatba. Ženichem byl Honzík, chlapec rovna jako k Márince soustruhovaný. Přijel v kočárku, vpředu jde bílý kůň. A Honzík povídá, tak si, pan táto Bedránku, přicházím pro Mariánku. Dejte mi ji a já si ji odvezu na svatbu, aby se nic nezmeškalo. Jenže Čepičář Bedránek na to, jak se na tebe, Honzíku, dívám, je tu jedna věc, pro kterou se svatba maličko pozdrží. No, podívej se na sebe. Honzík vytáhne zrcátko, ale nemůže na sobě najít chybu. No, co ten tvůj klobouk? Křikl Bedránek. To, že je nějaký svatební klobouk, není na něm ani plíšek, ani cingrlátko. Honzík zastrčil zrcátko zpátky do kapsy. A to já vám tedy, pan táto, opici v klobouku z plíšky dělat nebudu. V tu chvíli se Čepičář Bedránek tuze urazil pro klobouk, co zvlášť vyšmukoval pro ženicha Honzíka. Nechceš klobouk? Nedám ti ani Márinku. A aby svatba nemohla odjet, skočil do dílny pro nůž a přeřezal bílému Valáškovi postraňky. Alá! A Valášek karé přes ring a pryč. No, za chvíli bude svatba zmeškaná, rozplakala se Márinka. A Honzík domlouval, mějte rozum, pan táto, nechtěl si klobouk, nedostaneš ani Márinku. Jinou písničku Čepičář neznal a pořád s ní dokola. Slzy máčely Márinčin závoj na hadírek a do Honzíka začala vstupovat zlá zlost. To teda mordios! Ale když už té svatbě bylo málem amen, Márinka si vzpomněla. Sahla do kapsy pro rybí penízek a pomnula ho v prstech. V tu chvíli tam po mokré cestě přiběhl vodní Čepeček. Jen se rozhlídnul a už se ve všem vyznal. Převrhl se přes hlavu, řekl tajné slovo a je z něho bílý kůň jak z císařovy maštale. Oprať a postraňky má ten šimlík vynuté ze zelené řasy. Ženichovi Honzíkovi nikdo nemusel dvakrát. Skočil, přitahl šimlíka ke kočárku a už se šimlík nese s kočárkem prostředkem silnice. Márinka s Honzíkem se vezou v polštářích jako císařovna s císařem a rovnou na tu svatbu.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Kiki je rozmazlená. S Kiki nás čeká ještě spousta starostí. Pořád nás vyrušuje. Tak třeba se zamyslím, já když myslím, tak tiše sedím a občas mrsknu ocáskem, to abych nezapomněl, co jsem vymyslel. Kiki potichoučku přijde a chňap drží mě za ocas. Já musím přestat myslet, musím se převalit na záda a učit Kiki zápasit. Je to pěkná zábava, ale nesmí to být pořád jiný, tak před nima popadnu kolem krku, zad nima trochu jako uhodím, ale drápy vůbec nevytáhnu, zkrátka peru se s ní jen tak na měko. Kiki, když se do toho dá, začne se prát doopravdy. Neví, jak jsou její drápky ostré a její zuby. Včera mi prokousla ucho, to už mě dopálilo, stiskl jsem jí, že vykulila oči. A ona na mne začala syčet, jako na cizího. A hned drápkem po čumáčku. Tak jsem uhnul, vyskočil jsem na okno a povídám, Kiki, teď už, ale dost. Máš vztek a to není žádná hra. Kiki se urazila a šla za mým člověkem. Tak jsem si řekl, jen si jdi, on se přes tebe nejspíš přerazí, když to nedopadne hůř. Ale kočky, já zůstal koukat. Kiki si vyběhla po jeho zadní tlapce až na rameno a začala se k němu mít. Předla velice dovoleně, já si říkám, počkej, vyrušila si ho, ten s tebou vyběhne. A on se vám zatím začal usmívat. Začal Kiki hladit a byl velice spokojený, i když se s ním Kiki začala prát. Jasně jsem viděl, že ho škrábla, až mu tekla červená. Teď určitě dostane pohlavek, zadoufal jsem. Nedostal. Můj člověk postavil Kiki opatrně na zem a začal jí házet skákavou kuličku. Bavili se spolu, jako bych já vůbec nebyl. Zaječel jsem velice silně, že chci ven, aby si vzpomněli, že vůbec jsem. Můj člověk mě klidně pustil a hrál si dál s Kiki. Vztekle jsem vyběhl a řekl jsem si, počkej, já ti ukážu. Šel jsem k místu, o kterém vím, že tam pobíhá plno myší. Začal jsem lovit. A pořádně. Žádné hraní s nimi. Za chvíli jsem jich měl víc, než kolik máme s Kiki dohromady tlapek. Všechny jsem naskládal před chaloupku a zavolal jsem, aby můj člověk otevřel. Vyšli spolu, Kiki si myši prohlédla a zetřepala nad nimi zadní nožičkou. To je to. Ale můj člověk mě pochválil. Vzal mě k sobě a moc pěkně mi povídal. Bylo mi zas dobře.

0: Dary krále Asmodea. Žil kdysi pastýř, který sloužil bohatému králi. Staral se o jeho početná stáda ovcí a chodíval s nimi každý den na pastvu. Jednou zaslechl štěkot psů a v dálce spatřil, jak psi pronásledují nějakého mladíka. Popadl hůl a pospíchal, aby zachránil mládence z jejich spárů. Zahnal psy a když pomáhal mládenci vstát, všiml si, že jeho postava nevrhá žádný stín. Pochopil, že ačkoliv má chlapec lidskou podobu, musí to být asi nějaký démon. Nemýlil se. Chlapec se na něho přívětivě usmál a řekl: děkuji ti, dobrý muži. Kdybys včas nepřišel, rozsápali by mě. Můj otec je Asmodeus, král všech démonů. A když půjdeš se mnou, jistě se ti bohatě odmění. Pastýr dlouho neváhal, zavedl ovce zpátky do stáje a vydal se s princem za králem démonů. Putovali dlouho, až do setmění. Potom rozdělali oheň, trochu pojedli a odpočívali. Slyšel jsem, že démoni rozumí řeči ptáků, promluvil pastýř. Nikdy jsem tomu moc nevěřil. Ale ano, je to pravda, odpověděl princ. Povím ti, co si štěbetají ptáci nad námi, chceš? Pastýř přikývl. Princ se zaposlouchal a řekl: mluví o tobě. Jeden říká, jaké prý tě potkalo štěstí, že si jdeš pro odměnu k Asmodeovi. Máš si přát klobouk, který tě udělá neviditelným. Druhý pták ti radí, aby si raději přál kouzelný ubrus, který se zaplní jídlem pokaždé, když ho položíš na stůl. Třetí radí bezedný měšec, stále naplněný zlaťáky. Čtvrtý si myslí, že nejlepší by byla kouzelná hůlka, kterou bys otevřel jakékoliv dveře. Poslední říká, že máš požádat o kouzelnou flétnu krále Asmodea. Vždy, když na ní zahraješ, přivoláš démony, kteří splní každý tvůj rozkaz. Pastýř se zaradoval, jak mu ptáci dobře poradili. Teď už ví, co si má přát. Bude chtít všech pět kouzelných darů. Ráno se opět vydali na cestu. Najednou spatřili u nedalekého stromu spící ženu. Pastýř pohlédl tázavě na démona, ale ten klidně pravil: znám tu ženu. Je to příbuzná mého otce, nemáme se čeho bát. Pastýř ženu prohlížel a všiml si překrásného prstenu na její ruce. Princ si všiml jeho pohledu a varoval ho: neber jí ten prsten. Každý, kdo nosí tento prsten, je ochráněn před každým nebezpečím. Ale kdo ho ukradne, ten zemře do 3 dnů. Pastýř však neodolal pokušení. Tajně jí stáhl prsten z ruky a pospíchal za princem. Brzy došli do paláce a princ hned vyprávěl otci, jak mu pastýř zachránil život. Asmodeus se obrátil na pastýře a řekl mu: jsem rád, že se mému synovi nic nestalo. Jakou odměnu by si spřál za svůj čin? Pastýř zopakoval všech 5 darů, které mu poradili ptáci. Asmodeus se podivil, jak neskromná přání má zachránce jeho syna. Potom si všiml prstenu na jeho ruce. A protože dobře věděl, komu patří, věděl také, že pastýř si jeho darů příliš neužije. Proto souhlasil a daroval mu všechno, co si přál. Druhý den se pastýř vypravil zpátky domů. Večer ulehl do postele a radoval se, jak na Asmodea vyzrál. Neměl pravdu. Ráno, dříve než stačil ženě a synovi vypovědět, co se mu přihodilo, vyplnila se princova slova. Pastýř se skácel k zemi a zemřel. Ubohá vdova nevěděla, co si počne. Ani ona, ani její syn Jonatan neznali tajemnou moc kouzelných darů. A tak je uložili do truhly. Syn se stal pastýřem na místo svého otce, aby uživil rodinu. Navlékl si na prst otcu v prsten jako jedinou památku na něho. Za nějaký čas požádal matku, aby mu přinesla na pastvu nějaký ubrus. Matka hledala po bytě, až objevila v truhle otcův dar od krále démonu. Popadla ubrus a pospíchala za synem. Jonatan rozprostřel ubrus na pařez, aby pojedl svůj chléb, ale v tom se před ním objevily stříbrné a zlaté podnosy plné skvostných pokrmů. Oba oněmněli v údivu nad tou spoustou jídla, ale nakonec neodolali, usedli a po dlouhé době se dosyta najedli. Od té chvíle už nikdy netrpěli hladem. Přišlo léto, pálilo prudké slunce a tak Jonatan požádal matku, aby mu dala nějaký klobouk, který by ho ochránil před sluncem. Matka našla jen klobouk, který kdysi přinesl otec před svou smrtí. Chlapec si nasadil klobouk a v té chvíli zmizel. Matka nechápala, kam se její syn ztratil, ale v tom se před ní znovu objevil s kloboukem v ruce a zářivým úsměvem na tváři. Ten klobouk je kouzelný, volal na matku. Když ho nosím, jsem neviditelný, to je úžasné. Dej mi prosím i otcovu flétnu, zahraji si na ní cestou, aby mi nebylo smutno. Matka mu podala flétnu a Jonatan se vydal na louku. Sedl si pod strom, aby si na ní zahrál, když tu se před ním objevili démoni a ptali se ho, co si přeje. Jonatan se polekal. Ale potom zjistil, že démoni mu opravdu nepřišli ublížit. Tím, že zahrál na flétnu, je přivolal, aby mu splnili každé jeho přání. Jonatan vyprávěl matce, co se mu přihodilo. Bylo jim jasné, že nyní už nebudou strádat. Vždyť démoni prozradili Jonatanovi i to, jakou moc má jeho kouzelný měšec, jež je stále plný zlaťáků. I kouzelná hůlka, která odemyká všechny dveře. Od té chvíle zanechal Jonatan služby u krále, zařídil si ve městě velký obchod a začal prodávat jídlo a oblečení za velmi nízké ceny. Chtěl, aby u něj mohli nakupovat i ti nejchudší z města. Brzy lidé přestali nakupovat u ostatních obchodníků a chodili jenom k němu. Kupci se rozhněvali a šli si stěžovat ke králi. Jestli to takhle půjde dál, přijdou na mizinu. Král je pozorně vyslechl a rozhodl, že s tím mladý kupec musí přestat. Nech to na mě, otče, řekla princezna, která znala kouzla a čáry démonů. Postarám se o to, aby toho nechal. Tu noc pozvala princezna Jonatana do paláce. Sloužícím poručila, aby ho hned vzali a vyhodili z okna ve třetím poschodí. Vykonali to. Ale jak Jonatan padal, otočil se mu kouzelný prsten na prstě a tím si přivolal démony. Ti ho v poslední chvíli zachytili a tak mládenec dopadl na zem živý a zdravý. Další den se mládenec vypravil do paláce znovu. Nasadil si kouzelný klobouk, který ho učinil neviditelným, a dostal se tak až do princezněny komnaty. Odložil klobouk a zjevil se před princeznou. Překvapená princezna i hned zavolala stráže. Poručila, ať vetřelce vezmou a vyhodí oknem z pátého patra. Za chvíli pohlédla z okna a ke svému úžasu spatřila dole mladíka v plné síle, jak se na ní mile usmívá. Princezna přikázala, aby Jonatana okamžitě vsadili do vězení. V té chvíli zahrál mládenec na kouzelnou flétnu krále Asmodea, přivolal démony, kteří před ním postavili neprostupnou zeď, nasadili mu na hlavu královskou korunu a posadili ho na trůn. Co se to tu děje? Křičel vyděšeně král, který ze strachu vylezl na střechu. Chceš mě zničit? Dám ti, co budeš chtít, když odeženeš ty podivné bytosti z mého paláce. Jonatan se dlouho nerozmýšlel a pravil. Chtěl bych tvoji dceru za ženu, králi. Král slezl dolů a šel se poradit s princeznou. Klidně mu to slib, pošeptala mu princezna. A pošli ho za mnou do mé komnaty. Postarám se o něho. Jonatan vešel k princezně a tentokrát byl mile přijat. Princezna s ním rozmlouvala a potom mu nabídla sklenku vína. Víno ho tak omámilo, že princezna se ho teď mohla zeptat, na co chtěla. Opilý mladík jí bláhově prozradil tajemství darů krále Asmodea. I to, kde je schovaný měšec, hůlka a kouzelný ubrus. Princezna ihned poslala stráže, aby jí věci přinesli do paláce. Za chvíli již měla všechny poklady ve své moci. Pomocí flétny zahnala démony, mladíka poručila svázat a hodit do moře. Ten se však mezitím vzpamatoval a uvědomil si, že mu hrozí velké nebezpečí. Oddechl si, když zjistil, že svůj kouzelný prsten má stále na ruce. Asi se o něm zapomněl zmínit. Otočil jím, přivolal démony a ti ho vytrhli strážím z rukou a odnesli daleko odtud. Démoni ho položili v blízkosti dvou jabloní a odletěli. Mládenec vstal, aby se porozhlédl, kde to vlastně je. Tak krásné jabloně ještě nikdy neviděl. Už chtěl ochutnat jablko, když v tom spatřil jakéhosi pocestného, který utrhl jedno červené a když ho snědl, vyrazili mu na hlavě dva dlouhé rohy, pnoucí se až k nebi. Potom muž utrhl jedno zelené jablko, zakousl se do něj a rohy zmizely. Jonatan dostal nápad. Natrhal si červená a zelená jablka a vydal se do města. Brzy se dostal ke královskému sloužícímu a prodal mu vzácná červená jablka do královské kuchyně. Sluha hned přinesl jablka králi a jeho ministrům. Hned jak je snědli, narostly jim na hlavách veliké rohy. Dokonce i princezna okusila jedno jablko a tak si dovedete představit, jaké zoufalství zavládlo v paláci. Přivolali doktory z celé země, ale nikdo si s tím nevěděl rady. Teď přišla ta pravá chvíle pro Jonatana. Přestrojil se za doktora a ohlásil se u rohatého krále. Slíbil, že všechny vyléčí pod podmínkou, že se princezna stane jeho ženou. Král souhlasil, co mohl dělat, přece nemůže královat s takovými rohy. Jonatan jim rozdal zelená jablka a když je ochutnali, byly rohy pryč. Princezna přistoupila k Jonatanovi a pravila: Ty nejsi žádný doktor, viď? Ty jsi ten, kterého jsem nechala 3x vyhodit z okna. Dobrá, vezmu si tě. Jsi lepší než já. Ale něco mi slibte, princezno, řekl Jonatan. Nikdy už neházejte z okna lidi jen proto, že vám stojí v cestě. Slibuji. Usmála se princezna a zahořela k němu velkou láskou.
1: Hurvínko, maničko, pojďte sem.
2: Ano, pane Stejble.
1: Hurváš, pojďte, tady k oknu.
2: Proč?
1: Něco uvidíte.
2: Ale proč kvokneš?
1: Jak to?
2: Jsi říkal tady k oknu.
1: Nic takového jsem neříkal, říkal jsem pojďte sem, něco uvidíte, postavte si tady k oknu.
2: No tak vidíš, říkáš tady kvoknu a když na to čekáme, tak nekvokneš.
1: Já neříkám, že kvoknu, já povídám, že k oknu se máte postavit, abyste viděli, co je ptáčku na krmítku. Pojďte.
2: To je ptáčku. No. Na naše krmítko jich nechodí tolik jako na vaše, hurvínku.
1: Podívejte se těch síkorek.
2: A ten ptáček s modrou hlavičkou.
3: To je totiž taky síkorka. Modřinka, viď, tatí?
1: Ovšem, že ano.
3: A ty tlustý jsou síkory koňadry, že ano?
1: Ovšem, že velice správně, Hurvajs.
2: To já ani nevěděla, že jsou dvě síkorky. Já myslela, že síkorka je síkorka a jinak, že síkorky nejsou.
1: Ale kde pak, máničko, síkorek je? A je. Jenom když to tak vezmu, tak je síkorka koňadra, že ano? Síkorka modřinka, síkorka úhelníček, síkora babka, že ano?
3: Síkora dědek.
1: Ano, síkora tam.
3: Síkora tetka, síkora strojda.
1: Hernaj, žádnej dědek.
3: Jak to?
1: Je síkora babka, ale ne síkora dědek. Místa, abys máničku poučil, tak jí akorát mateš.
3: Nahoru síkora dědek?
1: Nech toho povídám. Co pak může někdo vidět síkoru dědka, když vůbec není?
3: Nahoru je.
1: Já ti dám, že je.
3: Sedí vždycky na lavice u pumpy a když jdeme do školy, tak říká: Kluci, pusťte dneska školu k vodě a pojďte si se mnou radši zahrát karty.
1: Tak to pro tebe není žádný dědek síkora, rozumíš?
2: To je přece pan síkora.
1: Ovšem, že ano, pan síkora. Rozumíš, pan? Budeš mu říkat jedině pane síkoro.
3: To my mu říkáme jedině pane síkoro.
1: Jistě, už vás slyším.
3: Fakticky, tatí, to se ho zeptej. My vždycky říkáme: Pane síkoro, to je bašta nápad. Nám se stejně do školy moc nechce. Rozdejte karty, pane síkoro.
1: Tak to vás tedy poženu. Místo do školy hrát karty s dětkem síkorou.
3: S panem síkorou.
1: S nikým. Když je škola, tak půjdete rovnou do školy.
2: A když není škola?
1: Tak půjdete rovnou domů. A ne se někde klackovat.
2: A jaké jsou ještě síkorky, pane Spejble?
1: No, které jsem vlastně říkal?
2: Síkoru babku jste říkal?
1: Ano.
3: No. Síkoru dětka, tedy radši vypustíme.
1: Ovšem, že ano. Už o něm nechci taky ani slyšet.
3: Já o něm taky mlčím.
1: Buď tak dobrý.
2: Pak síkorku modřínku jste říkal.
1: Správně. Vidíš, jak si to dobře pamatuješ?
2: No. Síkoru kobylu.
3: Jakou kobylu, člověče?
1: Koňadru, máničko, síkoru koňadru.
2: Ano, síkoru koňadru.
1: A pak ještě, pokud vím, pak je ještě síkora úhelníček.
3: To jsi taky říkal?
1: No tak ji řeknu ještě jednou.
3: To už ji řekneš po třetí.
1: Já ji řeknu třeba po čtvrté, aby si to mánička pamatovala. O tom jde, že ano.
2: Když je jako úhelníček, tak to je jako uhlí, vidíte asi.
1: No právě, ta je černá jako bota, máničko. No proto se jí říká úhelníček.
3: To snad ne, tatí, to je snad kos.
1: Žádný kos, síkora, uhelníček.
2: Ona je úplně celá černá, pane Spejble, že?
1: No celá ne, máničko, celá ne, jenom na zádech a na hlavě. Ale hodně, vždy říkám, že jako kdyby nosila to, jak si...
3: Botu.
1: Ovšem.
3: Ona nosí jen jednu?
1: Kdo?
3: Ona.
1: Co?
2: Botu.
3: Botu, taťuldo.
1: Kde?
3: Na hlavě.
1: Na hlavě žádnou botu nenosí.
2: Ani jednu,
1: to jsem jen tak říkal, že je jaksi černá jako bota, protože když je to síkora uhelníček, že ano?
3: Tak nosí uhlí.
1: No právě.
3: A nosí ho v putně nebo jen tak?
1: Co v putně?
2: To uhlí, pane Spejble.
1: Ale uhlí, co pak by taková malinká síkorka unesla plnou putnu uhlí?
3: Neunesla, že ne?
1: No to se rozumí, že ne.
2: To se musí naložit. složit jenom půlku, vidíte, pane Spejble?
1: Ani půlku ne, ona je prostě černá, černá, jako kdyby nosila uhlí. Proto se jí říká, no, Hurweis?
3: Proto se jí říká,
1: no,
3: Sýkora.
1: Sýkora uhelníček, Hernais, abyste ji rozpoznali od těch druhých, že ano?
3: Od kterých?
1: Vždyť se vám je jmenoval aspoň pětkrát.
2: A jmenoval jste nám už všechny, pane Spejble?
1: To víš, že asi ne, ono jich je moc.
3: Kterou si například neřek?
1: A já ani nevím.
2: Vzpomeňte si, pane Spejble.
1: No třeba, třeba, aha, už vím. Parukářku jsem neřek.
2: Koho? Sýkoru parukářku? Co vypadá, jako by měla na hlavě paruku?
3: Jakou ruku?
1: Paruku? Ty nevíš, co je to paruka?
3: Nevím, tati.
2: Já také ne, pane Spejble.
1: Paruka, žáno, to je vlastně, to jsou vlastně vlasy, žáno, které si nasadíš na hlavu a zase sundáš.
3: Proč, tati?
1: No třeba, když ty nemáš vlasy, žáno, nebo Mánička nemá vlasy.
2: Ale my je přece máme, vlasy, já i Hurvínek.
1: Dobrá, vy jo, ale někdo je třeba nemá a ten si právě může nasadit na hlavu paruku a vlasy má hned.
3: Cizí.
1: Ovšem, když svoje nemá, tak má přeci hlavu holou, žáno, lisou.
3: Takzvanou pleš, vy, tatí.
1: Takzvanou pleš.
3: Pleš neboli bleskovku.
1: No ano.
3: Bleskovku neboli klouzačku, žáno, tatí.
1: No dobrá, tak...
3: Prostě má hlavu jako koleno, vy, tatí.
1: No tak má hlavu jako koleno, tak mu ji nech, no.
3: Já mu ji nechám.
1: Buď tak laskavej. No co mi brejlíš na hlavu pořád?
3: Já na ní nebrejlím.
1: Nebrejlíš a přitom brejlíš a to mě rozčiluje.
3: Proč nenosíš paruku, tati?
1: Co bych ji nosil?
2: Vám to sluší i takhle, vidíte, pane Spejble.
3: No, jsem myslel, že bys mohl taky nosit paruku, tati. Jako ta sýkorka parukářka.
1: No tak nemysli a uděláš líp.
2: Pane Spejble, vy jste říkal, že dneska půjdete ke krmelci. Že nás vemete sebou.
1: No dobře, musíte se ale pořádně obléknout. Já si jdu taky pro zimník a vy se zatím připravte šálu, žano, čepici, rukavice a tak za chvilku, ať jste hotoví.
2: To se těším. Taky se těšíš, jak půjdeme s panem Spejblem, Hurvínku?
3: No se ví, že se těším.
2: No, zapni mi prosím tě. Čepici pod bradou, mě to nejde.
3: Protože to máš překroucený.
2: No, počkej.
3: Ukáž.
2: No?
3: No, vidíš, a je to.
2: Hurvínku, do krmítka vlezla kočka.
3: Fakt? Člobrdo, to je sousedový kocour.
2: Jestli tam teď vletí ptáček, tak ho třeba ten kocour spotřebuje. Co budeme dělat?
3: Neboj, toho vyženu. Hele, otevři tichounce dveře do síně, ať nevrznou. A já na něj zařvu, že z toho bude magor. Tichounce Máni, jo? Raz, dva, tři. Jedeš ven, ty holonku starej, nebo tebe přerazím koště?
1: Co si to ke mně dovoluješ, Hurweis?
2: To on, pane Spejble, to on.
3: Já jsem totiž tati, abys tomu rozuměl.
1: Já tomu dobře rozumím. Jsem u tebe nějakej, hej, nebo počkej.
3: Ale kde pak, tati?
1: Aby jsi na mě dovoloval jako nějakej tento vodněkud.
3: Jsem ti, tati, nic neřek, já jsem...
1: Aby se schoval jako já nevím kdo.
2: Pane Spejble, on to Hurvínek totiž myslel jinak, víte.
1: Jen ho neomlouvej, Máničko, roste jako dříví v lese. Místo do školy si mladý pán hraje karty, žano, někde u pumpy.
3: Tati, to já říkal jen tak, já nehraju.
1: No, nehraješ, na housle. Tadyhle si nehrál už kolik neděl. Už jsem tě neviděl s houslema v rukou, ani nepamatuju.
3: Tati, ty si nedáš nic vysvětlit?
1: Nic mi nevysvětluj, housle a stupnici.
3: Tati, podívej.
1: Stupnici?
3: Když je to taková nešťastná náhoda.
1: Hraj, Hernais. Hraj!
3: Až mi ten kocour ale přijde do cesty, tak mu namaluju kláckem na záda takovou stupnici, že jí nezahraje ani Paganini.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Pamatujete si, jak přišel makový mužíček na svět? No ovšem, z makovičky. Z makovičky, jež vyrostla z makového zrníčka, které přinesl stařeček z vánočního trhu. Proto byl makový mužíček tak malý, že mu jako nánožník stačil ustřižený palec od rukavice. Jenomže přece jen rostl a rostl, naučil se chodit a pak se naučil i mluvit. Jednou ráno, když se stařeček probudil, řekl stařence.
1: Tak si myslím, stařenko, že je nejvyšší čas naučit makového mužička písmenka. Dneska ho naučím psát.
2: A co bys ho učil? Na psaní mají děti dost času v 6 letech.
1: Kde pak v 6 letech?
2: A pak, čím bude makový mužíček psát? Aha, tuška je na něho moc velká, v tak malých prstičkách ji neudrží.
1: No to je pravda, to je pravda. Čím ale bude vlastně psát?
2: No vidíš, má ještě malé prstičky.
1: No máma, už to mám. Bude psát prstem do mouky.
2: Cože?
1: Ano, ano, rozetřeme mouku po stole a makový mužíček bude psát do ní.
2: To zrovna. Já mám sotva na jednu placku a vy si do ní budete čmát.
1: Ale stařenko, vždy ty pak zase smeteme do truhličky.
2: Smeteme.
1: Ne, však se neboj, o mouku tě nepřipravíme.
0: Stařenka šla teď do almárky a rozetřela ždibku mouky po stole. Stařeček si posadil makového mužíčka k ruce a ukazoval mu, jak se píší písmenka.
1: První písmenko v abecedě je A.
3: A.
1: To se píše takhle. A. Vidíš?
3: Ano.
1: Jsou to vlastně štafle. Ty lidé potřebují, když bílí světnice.
2: Stařečku, neříkej mu nic o štaflích. Štafle je ošklivé a nesprávné slovo.
1: Ale jaké pak nesprávné slovo, prosím tě? Každý přece říká štaflím štafle.
2: A potom, makový mužiček je ani neviděl. My přece nebílíme ze štaflí, my bílíme ze židličky.
1: No, v tom pravdu máš. Ty štafle, to je opravdu neviděl.
2: Neviděl. Neuč ho hned písmenko A, protože je těžké. Když někoho něco učíš, musíš začít s

Hezky probuďte se, někdo tu je. Druhé dvě hlavy si rumcají, se prohlídly a prostřední povídá ho, ho. Rumcaj se nedál a taky zahoukal. Ho, ho! Jenže všecky tři hlavy spustili dohromady. Ho, ho, ho, ho, ho! No nebudeme tu přece takhle na sebe křičet, zkusil je upokojit Rumcaj. S kým to vlastně mluvím? Hlavy na něho zle spustili jedna přes druhou. Mluvíš s drakem? Co si zítra touhle dobou přijde pro manku. Ajejejejejejejeje. Rumcajs vylezl z díry a řekl mance, neplač, neplač, ale zítra si pro tebe přijde drak. Draci jsou lítací a v povětří si nohu o nic neopřu, no co, popadnu se s ním i tak. Manka zbledla jako měsíc. Rumcajs, já tě nepustím, krucíš. Málem se na ní rozlobil Rumcajs. Ledaže bys to zkusil u očička, špitla manka. Když Rumcajs přišel do jičínské školy, prováděl lučebník a silospítec pod učitel očičko svého kus pokusy. Rumcajs ještě ani pořádně nezačal o tom, co ho přivedlo, a očičko mu povídá, tuhle máte na draka aparátek a už jděte. Rumcaj si odnesl aparátek do jeskyně. Byly to dvě nafouklé měchuřiny svázané k sobě řemínkem a když se to pustilo z ruky, ulítlo to rovnou ke stropu. K tomu patřilo ještě dřevěné veslo. Rumcajs na to kouká a potom najednou povídá, aha, ha, ha, ha, už vím, na čí je ten verk. Druhý den v tu nešťastnou hodinu se přihnal drak. Netrpělivě přešlapoval před jeskyní a huhlal, kde je manka? Rumcajs vyšel ven a povídá, šla si do Jičína pro pentle, aby se ti líbila. A přitom na sebe pomaloučku navlíkal ten aparátek, co mu dal podučitel očičko. Co sebou pořád vrtíš a co to pořád motáš? Rozrobilo se všech šest dračích hlav. Co motám, to motám a už jsem domotal, řekl Rumcajs, zavázal na řemínku poslední uzel a vzal do ruky dřevěné veslo. Jestli pospícháš, nastav záda a můžeme letět pro manku. Drak nastavil záda, Rumcaj se na ně posadil a drak vyrazil do povětří. Letí k Jičínu a všude kolem sebe dělá plameny a kouř. Rumcaj se veze, jen musí dávat pozor, aby mu plamen neošlehl měchuří. Přeletěl Jičín, ale manka nikde. Drak se na Rumcaj se vztekle ohlídl. Kde je? Mám jen dvě oči, povídá Rumcajs, a ty máš oči šest. Drak po něm sekl, tak kde je ta manka? Kdybys nerámusil a radši se pořádně díval, viděl by si, tamhle na tebe čeká u rybníka, povídá Rumcajs a ukázal dřevěným veslem dolů, kde se v lukách blýskal rybník a drak si k němu zamířil. Když byli nad rybníkem na jednu skřivánčí míli, spustil drak znova. Já tam žádnou manku nevidím. Musíš níž, ona tam na tebe čeká pod vrbou, povídá Rumcajs. Drak níž a níž. Když byli asi tak na vrabčí hon nad rybníkem, zahlídl se v něm drak všema šesti očima jako v zrcadle. Zařval, kdo je to tam dole? Rumcajs se vyklonil a povídá, vidá, nějaký drak. To on už si vzal manku před tebou a drak ze vší síly rovnou na toho druhého a vletěl do rybníka. V poslední vteřince, než drak vrazil nosem do vody, sklouzl mu Rumcajs ze zad. Měchuřiny od silospice očička zabrali a vynesli ho málem až do mraků. Rumcajs pluje nad Jičínem jako na obláčku a dřevěným veslem vesluje k lesu Řáholci.

už na něho čekala Manka. Jak bylo, runcaj si, povídá celá ustaraná. A runcaj na to, hehehe, všecko se to obrátilo, nám je hej, ale tomu drakovi už ne.

0: jak Rumcajs s Cipískem našli zelený klobouček. Jednou šel Cipísek po hrázi lesního rybníka a našel tam zelený klobouček. Kolem bylo nastříkáno vody a úzká mokrá stezička se odtamtud táhla přes luka kýčínu. On to byl vodnický klobouk. Cipísek klobouček zvedl a posadil si ho na hlavu.
1: Hned dej ten klobouk dolů, povídá Rumcajs, nebo se ti rozum otočí po vodnicku.
0: Potom Rumcajs obcházel kolem a hádal, kde je vodník Volšoveček, co ten klobouk nosíval. A proč je tu kolem tolik nastříkáno a udupaná tráva? Nedohádal se a povídá.
1: Půjdeme po té mokré cestičce a ona už nás dovede.
0: V lukách se cestička skoro tratila, ale po tvrdé císařské silnici vedla dobře až do Jičína. U brány do knížecího zámku jí byl konec. Rumcajs už se ani nerozhlížel. Zahrál si špičkami prstů na čele a povídá Cipískovi.
1: Už do toho vidím jako do skleničky. Někdo Volšovečka popadl a odnesl do zámku. Popadl ho tak zprutka, že Volšovečkovi sletěl klobouk na hráz.
0: Jen Rumcajs dopověděl, otevřelo se nahoře okno. Vykoukl z něho lokaj a vyždímal si mokrý rukáv.
1: Byl to knížecí lokaj a Volšovečkovi je zle, řekl Rumcajs. Protože když vodník ztratí zelený klobouček, to jako by ztratil rozum a nevyzná se.
0: Rumcajs vzal Cipíska za ruku a rychle s ním po schodech do patra a po červeném koberci tiše k pootevřeným dveřím. Oba k ním přistrčili oko a dívají se. Za dveřmi je komnatka, uprostřed se blízká stříbrná vanička, co se v ní koupou knížátka, než trochu povyrostou. Kníže pán s kněžnou sedí u vaničky na zlatých židlích. Olizují bombóny a házejí štipce čokolády do vody. K tomu po francouzsku
2: manže.
0: Jenže Volšoveček schoulený v trošce vody jim o tu dobrotu nestojí. Mrká žabýma očkama a poposedává v loužičce vody na dně vaničky. A jen mrká a jen poposedává. Rumcajs povídá za dveřmi tiše Cipískovi.
2: Dělá jako nerozumný, ale když vodník nemá na hlavě svůj zelený klobouček, má v té hlavě asi tolik rozumu jako škeble.
3: Tak já mu ten klobouček dám, špitl Cipísek a chce hodit zelený klobouček do komnaty. V tom ho někdo popadl za ruku a je to lokaj. A za ním stojí vojáci. Už se na vás dva dívám od chvilky, co jsem si z okna ždímal rukáv, řekl lokaj hlasem jako mejdlíčko. A tuhle jsem na vás přivedl 27 vojáků. V Rumcajsovi se na chvilku utišil dech, ale pak se tajně zasmál do vousů, dal Cipískovi znamení, aby tiše stál a povídá lokajovi.
1: Vždyť je těch vojáků jen 26.
0: Lokaj si začal ukazovat po vojácích prstem.
4: 27.
0: A zas počítal Rumcajs.
1: 26.
0: Tak tam počítali vojáky. Při třetím počítání dal Rumcajs Cipískovi tajné znamení. A počítali dál. Cipísek zatím vběhl do komnaty a posadil zelený klobouček Volšovečkovi na hlavu. Do Volšovečka hned vešel pořádný vodnický rozum. Položil přes sebe prsty třikrát křížem ze tří stran a převrhl stříbrnou vaničku. Z vaničky se vylila vlna jako hora a druhá a třetí. Ta první spláchla kníže pána i s kněžnou do kouta a pobrala jim francouzské bombóny. Druhá odplavila lokaje z vojáky dolů na dvůr a škuckali. Na třetí vlně se nese vodník Volšoveček. Jednu ruku podal Cipískovi a druhou Rumcajsovi. Tak je sebou vzal až k lesnímu rybníku v lese Řáholci.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Malý princ šel dlouho pískem mezi skalami a stalo se, že objevil konečně tu správnou cestu. A všechny cesty vedou k lidem. Ale teď se ocitl v zahradě plné růží.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Kdo jste?
3: Jsme růže.
2: Aha. Moje květina mi vyprávila, že je jediná svého druhu ve vesmíru. A tady je jich nejméně 5000 v jedné zahradě. Jedna jako druhá. Moc by jim mrzelo, kdyby to viděla. Moc by kašlala a dělala, že umírá, jen aby nebyla směšná. Myslel jsem, že mám jedinečnou květinu. A zatím mám jen obyčejnou růži. Růži, 3 sopky, které mi sáhají po kolena. Z nichž je jedna možná vyhaslá. To ze mě nedělá moc velikého prince.
1: Malý princ si lehl do trávy a plakal. Slzičky mu stékaly po tváři jen do chvíle, kdy se

0: Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
1: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočená.
0: Tak promiň. Co to znamená ochočit?
1: Ty nejsi zdejší. Co tu hledáš?
0: Hledám lidi. Co to znamená ochočit?
1: Lidé mají pušky a loví zvířata. A pěstují slepice. To je jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
0: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
1: To znamená vytvořit pouta.
0: Vytvořit pouta?
1: Ovšem. Ty jsi pro mne jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuji tě. A ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediný na světě a já zase budu pro tebe jedinou na světě.
0: Začínám chápat. Znám jednu květinu. Myslím, že si mě ochočila.
1: To je možné. Na zemi se dá vidět všelicos.
0: To není na zemi.
1: Na jiné planetě.
0: Ano.
1: Jsou na tvé planetě lovci.
0: Nejsou.
1: To je zajímavé. A slepice?
0: Také ne.
1: Nic není dokonalé. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice si jsou navzájem podobné. A také lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život prozářen sluncem. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Ochoč si mě. Prosím.
0: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit nové přátele a poznat spoustu věcí.
1: Známe jen ty věci, které si ochočíme. Lidé už nemají čas, aby někoho poznávali. Chceš-li přítele? Ochoč si mě.
2: A tak se malý princ ochočil lišku. Ale v tu chvíli se přiblížila hodina jeho odchodu.
1: Budu plakat.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
1: Ovšem.
0: Ale budeš plakat.
1: Budu plakat. Jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Až mi přijdeš dát s Bohem, dám ti jako dárek jedno tajemství.
2: Malý princ se bez rozmyšlení běžel podívat na růže, které byly z jeho přítomnosti trochu zaražené.
0: Vy se mé růži nepodobáte. Vy ještě nic nejste. Nikdo si vás neochočil a vy jste si taky nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně. A teď je pro mě jediná na světě. Jste krásné. Ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Je možné, že by si o mé růži obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona je jediná. Je důležitější než vy všechny. Protože právě jí jsem zaléval. Protože jí jsem dával pod poklop. Protože jsem jí chránil. Je to má růže.
2: Malý princ se posmutněle zadíval na zcela uplakané růže a pomalým krokem se vrátil k lišce.
0: S Bohem.
1: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Je úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očima neviditelné.
0: Co je důležité, je očima neviditelné.
1: Lidé na tuto pravdu zapomněli. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži.
0: Jsem zodpovědný za svou růži. Jsem zodpovědný za svou růži.
2: A malý princ si větu opakoval stále dokola, aby si ji jednou provždy zapamatoval.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: proč jste ho nepřivedl dřív? Nebyl čas. Moc práce. Umíš číst a psát, synu?
1: Co pak je tohle?
2: Domeček.
3: Kluk není hloupej. Mně to taky přijde jako barák.
1: Vyračte být také negramotný, pane...
3: Lotrando menome. Taky vaštost, taky. A nebýval jsem, ale teď konc, zvlášť po ránu, jsem úplně negramotný. Hřbet nemůžu narovnat. Jsou tu holt léta, pane starosto.
1: Říkejte mi, otče převore, pane Lotrando.
3: Jo, jo, aby bylo mezi námi jasno, pan táto převore. Já bych nechtěl mít z kluka flanďáka. Tedy jako faráze, jestli mi rozumíte.
1: Rozumím. Chcete chlapci poskytnout vzdělání světské. To je možné, ale poněkud drahé. Mohu si to dovolit jen dobře situovaní. Luidory. To bychom ho mohli naučit francouzsky. Merci. I německy. Dankeschön.
3: A tady je taková směska.
1: Takových peněz. Kde jste to jen sebral, dobrý muži?
3: Kde se dalo, pan táto převore? Kde se dal?
4: O chlapce nemějte obavy, až opustí náš konvík, nepoznáte ho.
5: V takovém odhodlání pan Várta nakonec přece jen odvázal od truhly ten tajemný papír. Byla to listina, zašlého vzhledu, ve svitku zavinutá, popsaná prastarým písmem. Já, majitel domu tohoto, to jméno se nedá přečíst, povídá pan Horáček omluvně. To je jedno, mínil pan Fuchs, hlavně kde je ten poklad. Já, majitel domu tohoto, četl pan Horáček znovu vznešeným kazatelským hlasem. Uvěznil a zazděl jsem zde bubáka, kterýž jest chechták zvaný. Léta páně 1419. Já vám to čtu tak, abyste spíš rozuměli, přerušil se pan Horáček. Tady je to místy víc postarodávno. No jo, souhlasil pan Fuchs, jen aby tam byl ten poklad. Až se naplní čas radostnější, řekl mu na to pan Horáček, bude opět na světlo boží vyveden. Toho bubáka pak už nikdo nepustil, dodal zamyšleně. A on tu zůstal v tom zazdění pomalu 5,5 století. A to už je všechno, přerušil ho pan Fuchs. Ještě kousek. Že kdyby ta truhla se někam jinam dostala, má být na malou stranu navrácena a jedině ve sklepě domu tohoto otevřena. A že děkuje tomu, kdo tak učiní. Takže vám, pánové, děkuje a konec. A hned na to ozval se sklepem zase ten veselý smích a po něm mnoho dalších za sebou i dohromady. Pan Horáček vyletěl ze sklepa první, ale zedníci ho dohonili ještě na schodech. Že se nestydíte, volala na ně z Pavlače paní s prádelním hrncem. Vyvádíte tam jak malí kluci. Ale pánové to ani neslyšeli a zastavili se až u Zlaté trojky. Ten den je bylo možno spatřit po řadě. Ještě u Šnelů, u Glaubiců, u Kocoura a u krále Brabantského. A čím víc o tom vyprávěli, tím méně se jim věřilo. Až okolo půlnoci u krále Brabantského málem přišli k vyhození. Trochu jim na vážnosti přidala druhý den ta truhla, která jediná ze všeho zbyla. Je teď v umělecko-průmyslovém muzeu na protějším břehu. Třeba se vám přitrefí se na ní někdy podívat. A bubák Chechták, pradávný bubák Malostranský, žije od minulého čtvrtka domu Petržilkovského. Bylo ticho, když jsem první část svého vyprávění dokončil. Potom zaskřípala tuška tam, co seděl pan Metelka, pan Steiner se šel podívat do kamen a spod stolu zašvihal ocáskem jezevčík sám. Vysoukala se Petra a hned k panu Metelkovi podívat se mu přes rameno, co maluje. Ale pan Metelka na ní zahlédl. Nemá rád, když mu někdo kouká při práci pod ruku. Pan Metelka vůbec toho bubáka nenamaloval, povídá Petra žalovacím hláskem a leze zase pod stůl. On maluje jen obyčejný sklep a truhlu a dva zedníky, jak mají strach. Pan Metelka toho bubáka nemohl namalovat, povídám já, protože si o něm musíme teprve něco povědět. Bubák Chechták, jak už jsem řekl, žije ve sklepích domu Petržilkovského a nemá na malé straně pevného strašení. Můžete ho slyšet na Jánském vršku, právě tak jako dole u vody. Svým vzezřením je Chechták duhově pernatý. Je utvořen ze všech barev, které si jen umíte představit, ba i takových, které byste ani pojmenovat nedovedli. Každé z jeho peříček má prý svou barvu, vždycky o odstín jinačí než peříčko další. A září jedině tehdy, když se ho dotýká alespoň paprsek světla. Ve tmě, v šeru, ba i ve stínu, není vidět nic. Barvy pohasnou, duha se ztratí a bubák Chechták je neviditelný, jako kousek černé tmy. Když chce být neviditelný ve světle, dovede docela zvláštní kousek. Zatřepetá svým duhovým peřím velice svižně a prudce, až se všechny barvy před očima pomíchají a je najednou průhledný jako křišťál. Díváte se skrze něj a nevidíte nic. Stává se, že ho uslyšíte přímo za sebou. Otočíte se a nikde nikdo. A to už se zase ozývá kdesi nad vámi z výšky plynových luceren. Vejdete do domu, slyšíte ho zas. A kdybyste na ten smích chtěli vyzrát a pustili se do utíkání, bude vám v patách, bude před vámi nebo vám nad hlavou, i kdybyste běželi jako o život. Já to jednou zkusil a tak to dobře vím. Duhový malostranský bubák dovede totiž létat. Zatřepetá peřím, zprůsvitní a hned může být onotný kus dál. Většinou ale nelétá, jenom se vznáší. Tiše, lehonce a pozvolna, někdy nízko v ulicích, jindy až nad hřebeny malostranských střech, nejraději za měsíčních nocí, průsvitný i duhový, podoben ohromné mýdlové bublině měňavých barev. Svíček ubylo zase o kousek a ticho bylo nějak hlubší než dřív, ani v kamnech už tolik nehučel. Pan Metelka pokrýval papír barevnými flíčky a já jsem si spokojeně říkal, že je vyhráno. Bubák už je tu Ať jsem ho vymyslel, jak jsem ho vymyslel, teď už se nedá nic dělat. Tak tady ho máte, povídá pan Metelka, aby mé myšlenky dotvrdil. Z příšeří pod stolem vylezl Pavel, vylezla Petra a nakonec i Jezevčík sám. A když pan Steiner rozsvítil, koukal na nás se stolu bubák, chechták, veselýma očičkama v duhovém peří. Když jsem šel domů přes pětikostelní náměstí, bylo sněhu na prst tlustě. Svítil novou bělostí a všechno kolem jakoby najednou dosahovalo daleko výš a daleko dál. Šel jsem tudy první a dělal první stopy do toho bílého náměstí od Zlaté labutě až dolů k Valštejnské ulici. A pak, když jsem zahýbal Valštejnským náměstím, zdálo se mi, že od Kolovratského paláce je slyšet smích. Rozjařeně veselý, právě takový, jaký se i v nás dospělých někdy ozývá, když vyjdeme do čerstvého prvního sněžení. A pak mě ten smích provázel čerstvě bílou malou stranou, přes náměstí s kouskem Mostecké ulice, průchodem do uličky Prokopské a Malteským palácem dál na kampu. Dělal jsem první tiché stopy a nikde jsem nikoho neviděl a přesto tu byl ten smích pořád, chvilku za mnou a chvilku přede mnou, vlevo a pak zase vpravo a někdy snad dokonce i ve mně. A když jsem kolem kostela svatého Jana na Prádle opouštěl kraj Malostranský, kousek toho smíchu mi uvnitř zůstal. Přál bych vám vidět, jakou měli vodníci radost, když jsem jim druhý den přišel všechno povědět. Václav Vaněček začal jásat, křepčit a skákat v novém sněhu Malostranském. Vyhazoval ho do vzduchu, vířil oblaky sněhového prachu a nakonec se ve sněhu i vyválel. To činí vodníkům obzvláštní potěšení. Vavřinec Velebný, jako stařešina pražských vodníků, projevoval svou radost daleko důstojněji. A tak mi jen pořád znovu a znovu potřásal rukou a jeho krásné, zelené oči jsem poprvé viděl bez té klidné vážnosti. Dokonce v nich zasvítily veselé ohníčky. Potom staroměstský vodník pravil zase tak vážně jako dřív.
2: Vaše práce skončila, naše začíná. Tak abys to mluvil.
5: Seděl jsem tedy v hostinci u měšťánků, zvaném nyní na kampě, a čekal notný čas. Dostal jsem z toho všeho hlad a objednával si právě tlačenku s cibulí, když vodníci konečně vešli.
6: Tak, Bulín už to ví. Představ si, že když slyšel o chechtákovi, vůbec se nezarazil. Dokonce se dal slyšet, že chce soutěžit o to, kdo se dovede lépe smát. Ten, kdo vyhraje, převezme úřad a druhý bude muset strašit brečením.
2: Přistoupil jsem na jeho přání, ačkoliv nemá právo brát jinému úkol, který byl pro něj vymyšlen.
6: Utkání začne za hodinu a to u mne ve mléně.
2: Úřadem rozhodčích byli poctěni Valenta, sídelní vodník Malostranský, Skřítek Slaměnka, co bydlí ve Vrtbovské zahradě, a Havran Kramoliš ze Sobových mlýnů. Jako pozorovatelé a svědkové se zúčastní bubák Broukal, vy a pan Václav. Já pak vydám hlas o výsledcích soutěže.
5: A oba se hned zvedli, aby bylo všechno připraveno v pravý čas. Vyšel jsem za nimi do zimního podvečera, jen tak někam ven. Sníh už trochu ulehl a ofoukal a s ním zmizela ta měkká, nesmírná bělost včerejší noci. Tam však, kde sníh zůstal, mráz ho pevně držel. A v průzračném vzduchu vystupovaly stromy, střechy, uličky a balkony paláců, ostře vyryté, jemně načrtnuté, černobílá rytina sněhu a mrazu. Když hodina právě uplynula, zaklepal jsem u mlýna Velkopřevorského na známém místě. Uvnitř svítila rubínová lampa a okolo té lampy seděli stařešina pražských vodníků Vavřinec Velebný, malostranský vodník Valenta a Bubák Broukal. To byli ti, které jsem znal. Skřítek Slaměnka z Vrbovské zahrady seděl na opěradle židle, protože jinak by za stolem nebyl ani vidět. A oblečen byl podle francouzské módy starších časů. Měl na sobě dlouho šosatý kabát nebesky modré barvy, s širokými klopami a velikými kapsami, celý zlatými nitkami vyšívaný a zlatými prýmky premovaný. K tomu kalhoty ke kolenům a bělostné punčochy, jakož i střevíce s přaskou. Na hlavě pod kloboukem vlasy do copu. Na kolenou měl položenu malou stříbrnou flétnu, seděl zpříma a vyhlížel jemně. Havran Kramoliš, co bydlí v Sovových mlýnech na Kampě, byl úctyhodný pták s mohutným zobákem. Peří měl modrolesklé, jako ocelový krunýř, a v něm oči, jako dvě kuličky z tvrdého skla. Seděl přímo na stole, úplně bez hnutí, jak to havrani dovedou, a jen očkama se rozhlížel, zkoumavě a bystře. Všichni jsme se navzájem uklonili a Valentovi jsem řekl: pozdrav pánbu, Valento.
7: I tebe pozdrav pánbu.
5: A Václav Vaněček mi přisunul židli.
2: Všichni víte, proč tu jste, a tak jen oznámím soutěžní řád, jak jsme se na něm se soupeři ustanovili. Bubáka Bulína ani Bubáka Chechtáka až do konečného rozhodnutí nespatříte. Každý z nich je tu v jednom temném koutě a jen já s panem Václavem víme, kde který je. A tak mohou rozhodčí posuzovat v úplné nestrannosti. Vždy jeden ze soupeřů má právo volby a zasměje se smíchem, který bude ten druhý muset opakovat. A vy rozsoudíte, kdo byl lepší. Ve volbě se budou střídat po dvakrát. Vyslovit můžete i soud nerozhodný. Budeme zajisté ohlašovat, kdo vyhraje které kolo. Vítězem však se stane ten, kdo získá nejvíce hlasů ze všech čtyř kol dohromady. Jsme zajedno, že je to tak nejspravedlivější. V případě, že zápas skončí nerozhodně, určím já pátý smích a podle jeho výsledku se utkání ukončí.
5: A dědičný hastrman Staroměstský povstal a slavnostně ukázal do levého kouta. Ozval se veselý, burácivý, hlasný smích, sytý a spokojený. A jak tak zněl, nabýval stále víc na veselosti, až měl člověk chuť plácat se do stehen, bouchat do stolu a poparat se za břicho a přitom se smát a smát a smát. Začal jsem se usmívat a jak se tak dívám, ostatní se usmívají také. Smích zněl dál a najednou koukám, začínáme se všichni plácat do stehen a za břicho popadat a smějeme se a smějeme se a smějeme se. Malostranský vodník Valenta řval a plácal mlynářskou tlapou po zádech stařešinu všech pražských vodníků. Pranice neohlíže je na jeho důstojnost. Vaněček bušil dlaní do stolu, jen lampa nadskakovala a Bubák broukal, ztratil úplně svou nevrlost a smál se, až se z něj prach sypal. Úctyhodný Havran Kramoliš se krákoravě chechtal a z korákových očí mu tekly veselé slzičky. A pak jsme jen zmoženě seděli a utírali si oči.
8: Ach, to jsme se poveselili. To je výkon, pane, to se málo kdy slyší.
2: Ještě není čas, abyste soudili.
5: A Vavřinec Velebný pokynul rukou do druhého kouta. A teď se divte. Ozval se smích docela stejný, tak úplně stejný. Na stejném místě jsem měl chuť plácat se do stehen, ve stejný čas jsem se začal usmívat a nakonec jsme se všichni zasedali do smíchu, jako předtím.
8: Achich, achich, achich, to jsme se poveselili.
5: A pak jsme opět chvíli oddychovali. Ale přitom se mi začalo zdát, že ten druhý smích byl o něco jinačí. Neřekl bych lepší, to ne, ale no prostě něčím byl jiný. Jenomže jsem zatím nevěděl čím. Podíval jsem se tedy na zvolené rozhodčí, co oni na to. Seděli a tvářili se dílem zamyšleně, dílem rozpačitě. Skřítek Slaměňka samým přemýšlením poposedával, nadskakoval, nohy přehazoval, ani si nepovšiml, že mu flétnička na zem upadla. Jen Havran Kramoliš ze sovových mlýnů se tvářil, jakože ho celá ta věc nezajímá, a pečlivě si čistil zobákem peří. A jak jsem tak na něj koukal, udělalo se mi z ničeho nic jasněji. Oba ty smíchy byly bez chybičky stejné, to každý slyšel. Rozdíl byl v tom našem smání. Zatímco ten první smích nás ponoukal, abychom se smáli jemu, u toho druhého jsme se smáli s ním. Nevím, jestli je to takhle jasné, jak to povídám. Když ne, tak zůstaňme při tom, že ten druhý smích prostě jinačí byl.
9: Inu, já bych neměl to svědomí. Tak hlasuju nerozhodně, víc se dá těžko říct.
8: Podobně i já. Bylo to výborné, ale stejné.
10: Právě, právě. Stejně krásné, ale v tom druhém je i šmrnc. Ale za šmrnc se asi nepřidává, pravda. Tak musím říct, že prvé i druhé je stejně dobré.
5: A schoval hlavu do peří, jako by nebyl moc rád.
2: První kolo je tedy nerozhodné.
5: A to už se ozval hrůzný chechtot, až mne mrazení obešlo. Smích se rozléval do krve ledovým dechem, chraptěl, vyl a skučel stále děsivější a děsivější. Napřed jsem cítil, jak mi vstávají vlasy na hlavě. Potom mi začaly zuby hrůzou cvakat a nakonec jsem se schoulil hlavu do klína a ruce na uši, jen ať ta hrůza přejde. Když přešla, podíval jsem se kolem. Všichni byli bledí, dokonce i vodníci, kteří jsou jinak spíš do zelena. Havran Kramoliš, který nemohl být bledý, měl rozježené peří na všechny strany a hlavu ještě hlouběji pod křídlem. Jen staroměstský vodník Vavřinec Velebný seděl klidně a měl stále stejné vážné oči, kterými si nás prohlížel, kdy už budeme v pořádku. A pak ukázal do levého kouta. Strašidelný chechtot se ozval docela stejně. Ten vlevo to neuměl o nic hůř. Ale když jsem se přestal po druhé třást a začal zase přemýšlet, přišlo mi to jako minule. Ačkoliv to bylo zase úplně stejné, stejně dokonalé, přece jste jaksi cítili, že ten druhý, co se smál vlevo, vás ze vší síly chce vyděsit. A ten první, že vás sám od sebe vyděsil, ani tamto chtění poznat nebylo. Tentokrát to asi cítili všichni, protože bylo ještě déle ticho.
9: Havran má recht. Ten vpravo má jaksi větší šmrnc. Něco tam je, já to nedovedu tak říct.
8: Já to neshledávám. Obojí bylo stejně precizní. Já hlasuji nerozhodně. Ta virtuozita, ta kadence...
10: Mám recht. A tentokrát už si to nedám brát. Ten vpravo má i šmrnc. Ten vlevo to jen umí.
2: Jedním hlasem vyhrává v tomto kole soupeř vpravo. Volbu má znovu soupeř vlevo.
5: Smích, který se nyní rozlehl místností, byl řezavý výsměch, až vás červen polila. Přešel v chichotavé posmívání, až korolibé uchechtávání, bodal jako jehličky a hnal krev do hlavy. Ukončil pohrdavým vyprsknutím, jako když bičem šlehne. Podívali jsme se po sobě a všichni jsme vypadali trochu rozpačitě, trochu podrážděně. Vavřinec Velebný tentokrát nestrácel čas a pokynul vpravo. Opakoval se výsměšný, škodolibý, pohrdavý smích, až člověku dobře nebylo. Tentokrát jsem ani nemusel přemýšlet a cítil jsem to hned. Ten první, i když výborně provedený, se vysmíval nám všem. V tom druhém ale bylo něco, co mu dalo zvláštní odlišnost. Když zazníval, zdálo se vám, že se vysmívá jen vám. Jen vám osobně, vašim vlastním soukromým chybám, nedostatkům a směšnostem, o kterých dobře ví, že jenom z vás si tropí posměch. Takový v tom byl rozdíl.
9: Foj. To tedy bylo. Ale ten druhý mě naštval víc. Jak si jsem se víc styděl. Takže by asi měl vyhrát.
8: Já se nestotožňuji. Mám dojem, že lze těžko někoho preferovat.
10: To jsem rád, že to Valenta slyšel. Také já jsem pro druhého.
5: Zdálo se mi to jen... Nebo bylo skutečně slyšet z levého koutu slabounké zafňukání. Pravda, ten vlevo na tom byl před posledním kolem nevalně. Musel by teď vyhrát čtvrté kolo u všech tří rozhodčích, aby to v celkovém zhodnocení zachránil alespoň na nerozhodně. A přitom právo volit si smích měl teď jeho soupeř. A v tom už Vavřinec Velebný pokynul doprava. Až se dech ve mně zmrazil. Smích, který se teď ozýval, znal jsem odedávna. Provázal mě tou nocí prvního sněžení, veselý a rozjařený, lehounký a šumivý jako bublinky. Právě takový, jaký se v nás dospělých někdy ozývá, ale však už jsem vám o tom povídal. A ten kousíček právě tohohle smíchu, co jsem si ho včera v noci z kampy odnášel, znovu se ve mně rozezněl. Když jsem se podíval po ostatních, viděl jsem, že se dívají rozjařeně, dokonce i v prastarých očích staroměstského hastrmana to zevnitř, jako by omládlo. Nebyl to složitý smích a netrval dlouho, ale v každém ho po kousku zůstal. Jen skončil, pustil se do toho ten zleva, bez váhání a srdnatě. Zdálo se mu asi, že tenhle jednoduchý smích musí přesmát. A skutečně, napodobil svého soupeře přesně. Dalo by se říci, že i lecos vylepšil. Ale od první chvilky bylo slyšet, že tenhle smích zkouší poprvé, že ho nezná a neví, co v něm je. Krásně se odesmál, ale nezůstalo ve vás pranic. A v té chvíli už jsem věděl docela jistě, koho ve kterém koutě nalezneme. Valenta jen ukázal rukou doprava.
2: Tohle je jasný.
5: Tentokrát i skřítek Slaměnka z Vrbovské zahrady sdílel jeho názor.
11: Nevím, jak to odborně vysvětlit a zdůvodnit, ale hlasuji pro pravého. Pro toho, co sedí vpravo.
5: Havran Kramoliš se vesele natřepal. Vavřinec Velebný povstal, aby oznámil konečný výsledek. Ale než to mohl udělat, ozvalo se znova škytání, fňukání a nakonec tak zoufalý pláč, až u srdce trnul. Byl stále usedavější a zoufalejší, že jsme začali všichni lítostí slzet. První se rozplakal Bubák Broukal. Skřítek Slaměnka poplakával krásným píšťalkovým hláskem. Havran Kramoliš vyrážel skřípavé skřeky a zakrýval si oči perutí. Malostranský vodník Valenta zamačkával slzy mohutnými pěstmi. V koutě vzlikal Václav Vaněček. Vavřinec Velebný stál, tak jak chtěl ohlásit výsledek. Ze smutných očí mu stékaly slzy po stříbřitých vousech, blištivé a čiré jako rosa.
2: Krásně pláčeš, Bulíne. A byl to pozoruhodný výkon.
6: Skoro jsme už zapomněli, že to někdo takhle dokáže.
5: Člověka to tak nějak chytlo. Valenta teď vytáhl z kapsy ohromný kapesník s barevnými kostkami a všichni jsme pomalu doslzeli. Bulín zleva přestal plakat. Přece jen ho ta chvála potěšila. Ale Vavřinec Velebný nesměl zapomenout na poslední povinnost svého úřadu.
2: Vydávám svědectví o velkém klání malostranských bubáků. Nestranným a svobodným posouzením rozhodčích jasně vítězí Bubák Chechták z domu Petržilkovského, který vyhrál 3 kola a získal 6 hlasů pro vítězství. Prosím pozorovatele, aby potvrdili nestrannost sousovských výroků a zachování dohodnutých pravidel.
5: Bubák Bulín se znovu rozplakal, ale to už Václav Vaněček přiložil na oheň a rozsvítil žlutou petrolejku, co dělá světlo jasné a veselé. Celá místnost se naplnila světlem a všichni jsme se otočili vpravo. Bubák Chechták tam seděl, právě takový, jak jsem si ho vymyslel a jak ho pan Metelka namaloval. Z duhového peří mu očička vesele zářila. Všichni jsme se hrnuli mu gratulovat, ale on se jen uchechtnul a zmizel. Za chvíli se ozvalo zasmání z druhé strany, od Bubáka Bulína, ale stále nebyl nikdo k spatření. Smích zněl vesele, ale i konejšivě a za chvíli Bulín přestal brečet a jen tak trochu popotahoval a škytal.
12: Není času na zbyt. Je mračná noc. Nutno jít strašit.
5: Broukal loupl očima do kouta, kde posmrkával vačnatý Bulín a smál se neviditelný Chechták. A tak se potom utkání odebrali všichni 3 za svou povinností, každý, jak mu kázal, staletý řád malostranských bubáků. Teprve teď se ostatní zbavili vážnosti, pohnuli se ze svých míst, pokřikovali a hlaholili. Václav Vaněček rozsvítil všechny lampy najednou, tím nejjasnějším světlem, jak to slíbil včera na večer. Lampy rozhazovaly různobarevná světla a ta se spolu slévala zase do dalších barev a proměňovala mlýnskou světnici do nevídané krásy. po stropě, po stěnách i po nás všech stékaly duhové vodopády, mihoky, živé a proměnlivé, že jsem si připadal jako v neskutečném světě. Vodníci se shrnuli kolem mne, smáli se, po zádech poplácávali a rukama potřásali, že to všechno krásně dopadlo. Václav Vaněček se chvíli štrachal v truhlici, která stála v koutě a bývala kdysi truhlicí moučnou, když ještě velkopřevorský mlýn mýval své časy. Za chvíli se vynořil s malou, zaprášenou lahvicí, prastarého vzhledu a prapodivného tvaru.
13: Mám tady něco extrovního. Speciální puškvorcový likér, 120 let starý, třikrát pálený, přes 7 zemí vezený.
5: A tak jsme se pořadě napili na dobré pořízení. A pak teprve se všichni rozvyprávili a rozkurážili. Valenta přinesl hromadu nejlepšího dříví, však ho má zásobu, jak ho řeka přinese. Šel jsem se postarat o oheň. Dobře vím, že to vodníci neradi dělají. Valenta se postavil opodál, pokuřoval stínky a připravoval mi dřevo na dobré hoření. A do toho všeho veselí vzal najednou skřítek slaměnka stříbrnou flétničku a zahrál jakousi starou a krásnou píseň. A pak další a ještě o hodně víc. Když jsme je znali, zpívali jsme s ním. Když jsme je neznali, poslouchali jsme pěkně potichu. Jenom malostranský Valenta si hluboce broukal, ať už písničku znal nebo ne. Když byl muzikant unaven, zase jsme si chvíli povídali. A když bylo povídání až moc, spustil Vaněček orchestrion a hrál dneska nejen Castaldo marš, ale i ty písničky, co už nejsou k poznání. Ale nikomu to nevadilo. Bavodník Valenta si k tomu přinkání a zachtání vždycky nějakou písničku vymyslel. Venku sněžilo, na mlýnské kolo půlnočním sněžením a malostranské noci stále blíže k Vánocům pozvolna ubývalo.

Operníkové chaloupce. Byl jeden tatínek a maminka a měli dvě děti, Jeníčka a Mařenku. Tatínek byl drvoštěpem a chodil do lesa kácet stromy. Někdy vzal děti sebou, byl to pro ně vždy radostný den. Vždyť v lese byla spousta jahod, malin i borůvek. Jeníček i Mařenka se jich najedli a ještě si nazbírali plný hrníček. Jednoho dne děti nalezly nedaleko místa, kde tatínek porážel strom, tolik velkých jahod, že je ani nestačili sbírat. Jeníček povídal: "Víš co, Mařenko, poznamenáme si cestu, abychom zítra opět toto místečko nalezli. Bude maminčin svátek, přineseme jí plný košíček pěkných jahod. Nesmíš však doma nic prozradit." Jeníček nazbíral drobné bílé kamínky, naplnil jimi všechny své kapsy. A když s Mařenkou odcházeli z lesa za maminkou a tatínkem, trousil kamínky po cestě až k chaloupce, ve které bydleli. Druhého dne řekla maminka: "Jeníčku, dojdi mi s Mařenkou ke studánce pro vodu, ale ne, abyste zaběhli dál do lesa. Vraťte se brzy, budeme péci v dolečky." Jeníček popadl čbánek, Mařenka košíček a utíkali k lesu. U studánky postavili čbánek do křoví a běželi na cestičku, kterou si Jeníček poznamenal bílými kamínky. "Pospíšíme si, Mařenko," povídal sestřičce. "Až pro maminku nazbíráme plný košíček jahod, vrátíme se ke studánce." Běželi po cestě.

Mařenka se rozplakala, ale Jeníček, ač sám měl strachu dost, jí těšil. Neplač, Mařenko, tato cestička vypadá zrovna jako ta, po níž jsme sem přišli. Po ní se jistě dostaneme domů. Ale nedostali. Bloudili v lese do večera, až zabloudili daleko, daleko od chaloupky. Volali po lese, ale nic to nebylo platné, nebylo v něm živé dušičky. Nikdo je neslyšel, aby jim ukázal cestičku k domovu. Sluníčko zapadlo. Mařenku už bolely nožičky, chtělo se jí spát a oba trápil hlad. Jeníček utíral sestřičce očička, hladil ji a těšil. Neplač, Mařenko, snad přijdeme k nějaké chaloupce a poprosíme, aby nás tam nechali přes noc. Opět dlouho chodili sem a tam, ale chaloupka nebyla nikde k nalezení. Jeníček povídá. Vylezu na strom a podívám se, uvidím-li někde světýlko. Vyšplhal se na strom jako veverka a rozhlížel se kolem dokola. Pojednou radostně zvolal. Mařenko, už vidím světýlko, snad je z naší chaloupky. Rychle slezl ze stromu, vzal Mařenku za ručku a oba se vydali v tu stranu. Šli a šli, až přišli k malé chaloupce, ale jejich to nebyla. Zaklepali na dveře a když jim nikdo neotvíral, otevřeli si sami a tichonce vešli dovnitř. Světýlko na okénku kmitalo již jenom malounko. Ještě než zhaslo, rozeznali ve světničce dvě malé postýlky, stolek a židličky. Chvilku ještě čekali a když se nikdo neukázal, svlékli se a vlezli do postýlek a spali až do rána. Ráno Mařenku probudilo sluníčko, svítilo jí přímo do postýlky. Mařenka se posadila, rozhlédla se po světničce a div divoucí, co spatřila. Postýlky, stoleček, židličky, ba i stěny, podlaha a strop. Všecko, všecinko bylo z perníku. Hned volala bratříčka. Jeníčku, vstávej honem, podívej se, co tu je. Oba vyskočili z postýlek, ohmatávali perníkové stěny i nábytek. Židličky byly ze samých perníkových srdíček, stůl a postýlky z marcipánu. Stěny byly plné koníčků, brejlí, miminek a husarů. Jej, to je krása, libovala si Mařenka. Ukousla kousek srdíčka, uštípla růžek stolečku z marcipánu a pak vyběhla za Jeníčkem podívat se, jak asi vypadá chaloupka zvenčí. Uviděli, že i chaloupka je celá perníková. Střecha byla také ze srdíček, koníků, brejliček, panáků a panenek. Jeníček dostal laskominy na perník. I vyzvedl Mařenku a řekl, ulom pár kousků ze střechy, budeme mít snídani. Mařenka ulomila dvě srdíčka, koníka a panenku. A když ji Jeníček zase postavil na zem, ozval se čísi hlas z chaloupky. Jeníček a Mařenka leknutím vše upustili a přitiskli se ke zdi. V tom se otevřely dveře a z nich vyšla babička. Byla sehnutá a opírala se o hůl. To vy jste mi tu hospodařili. Co tu chcete vy, mlsouti malí? Jeníček i Mařenka sepíjali ručky a babičku prosili, aby jim odpustila. Pak jí vyprávěli, jak chtěli mamince přinést k svátku jahůdky, jak zabloudili, až přišli sem. Babička zakývala hlavou a povídala. Vaše štěstí, že máte maminku tak rádi, že jste jí chtěli udělat radost. Odpustím vám, ale to vám povídám. Podruhé maminku lépe poslouchejte.

0: Utíkejte domů touto pěšinkou a už ať jste odtud. Děti běžely, ani se neohlédly a brzy byly doma. Maminka i tatínek se radovali, že mají obě děti opět doma, protože se strachovali, že je více nespatří. Když se včera nevraceli dlouho od studánky, šla je maminka hledat a našla jen prázdný čbánek v křoví. Co se jich s tatínkem po lese nahledali a navolali? Jeníček i Mařenka litovali, že způsobili rodičům tolik starostí a slíbili, že vždy už budou poslušní a neodejdou z domova bez dovolení. Rádi byste, milé děti, věděli, co se stalo s Perníkovou chaloupkou, viďte. Jeníček a Mařenka to také chtěli vědět a poprosili jednou tatínka, aby se šel s nimi na ni podívat. A tak šli. Ale když došli na místo, kde chaloupka dříve stávala, nebylo po Perníkové chaloupce ani památky. Babička si chaloupku přestěhovala. Nejspíš měla strach, aby jí snad jednou děti Perníkovou chaloupku nesnědly, kdyby se o ní od Jeníčka a Mařenky dověděli. Na tom místě, kde stávala Perníková chaloupka, babička zarazila do země svou hůl. Z hole vyrostl strom, na stromě větvičky a z těch jsou svižné metličky na nehodné dětičky.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Jednoho dne potkala v mramorovém lese jakási mladá muchomůrka citrónová v ostře žlutozeleném kabátku malý tlustý hříbek. Byl pátek a les zářil snad ještě krásněji než obyčejně. Muchomůrka pohodila světlým kloboukem a čekala slova obdivu. Ale hříbek šel dál, ani se neohlédl. To je hrubián, pomyslela si muchomůrka a zřetelně, aby hříbek náhodou nepřeslechl, řekla. Což jste slepí? Nevidíte mé krásné šatečky? Ale hříbek jen pohodil hlavou. Vaše šaty mě, vážená paní, ani v nejmenším nezajímají. Starám se o věci prospěšné a důležité. A pokračoval v cestě. Jen jehličí pod jeho krůčky sotva slyšitelně zapraskalo. Muchomůrka zbělela zlostí. Dostala vztek, dupla vysokou nožkou a zapištěla. Alespoň byste mohl pozdravit. Hříbek se udiveně ohlédl. A proč, když vás vůbec neznám? Bez tak vám určitě nadbíhá celý les. Vsadím se, že kvůli vám nejeden klouzek sklouzl ze své cesty. Všímejte si jich a mě nechte na pokoji. A běžel dál. Muchomůrka zaskřípala zuby, předeběhla hřib a zastoupila mu cestu. Muchomůrky červené měly pravdu. Bydlet z hřiby v jednom lese je neštěstí. Tak se odstěhujte, usmál se hříbek, ale muchomůrka se nedala. Jste drzí a hloupí, vyštěkla a v jediném okamžiku proměnila snad všechny odstíny žluté barvy svého klobouku. Ovšem já to tak nenechám, hříbek vzdychl. Od té doby, co se tyhle citronovky kamarádí s puntíkovanými muchomůrkami královskými, není s nimi k vydržení, pomyslel si, ale pro jistotu už jen v duchu. Potom se protáhl mezi ostružinami a muchomůrkou a byl pryč. Muchomůrka se třásla zlostí, vyslala za hříbkem jedovatý paprsek svého citronového pohledu, nejkyselejšího, jaký to vedla a bez meškání se vydala ke studánce, které se říkalo Velké ucho. Sídla tam obrovská ropucha, jež zamlada hravě rozlouskla kdejaký sporný případ. Vystudovala totiž slavnou školu lesní spravedlnosti. Ale dnes už byla velmi stará a tak její živnost upadala. Stávalo se, že během jednání zapomněla, o čem je řeč, ba dokonce i usnula. A tak není divu, že k ní nikdo nechodil. Až pyšná muchomůrka citronová. Co si přeješ, děvenko? Zakvákala překvapeně ropucha, jakmile spatřila na hladině studánky kysele žlutý odraz muchomůrčina klobouku. Proradná houba zaplakala. Potkala jsem u veverčího potoka, tam, kde začíná růst ostružiník, jeden hřib. To snad není trestné, zapochybovala stará ropucha a zívla. Byla skutečně tuze stará a přemýšlení ji příliš unavovalo. Ale on mě urazil, vykřikla muchomůrka. Vážně? Zívla ropucha podruhé a zamžourala ke slunci, zdali už náhodou nesklání své paprsky ke spánku. A potom, pokračovala uražená houba, strčil do mého křehkého tělíčka, až jsem upadla do bláta. Ropucha se odmlčela. Když se opět probrala, prohlédla si muchomůrku od hlavy k patě, jako by ji viděla poprvé v životě. Zabručela veledůležitě. Za to jsou 3 dny vězení ve strouchnivělém dobu. A náhle se rozářila. Snad proto, že se jí podařilo tak složitý případ hravě vyřešit. Vůbec ji nezarazilo, že muchomůrka, ačkoliv před chvílí údajně ležela v blátě, je čistá jako žluťásek. Po nebohém hříbku bylo vyhlášeno pátrání a do večera stál viník před soudem. Marně se bránil, marně protestoval. Noc se blížila a ropuše se chtělo spát. Naposledy zakrákala, vynesla rozsudek, ulehla a usnula. Byla na mou duši příliš stará. A tak seděl nevinný hříbek ve strouchnivělém dubu. Čas plynul, ropucha na něj dávno zapomněla. A kdo ví, jak by všechno nakonec dopadlo, nebýt kamarádů. Po 3 dny a 3 noci hříbka bez ustání hledali, až dorazili i ke studánce zvané Velké ucho. A s nimi i další houby. Náhle bylo u studánky živo jako o pouti. Jako kdysi, když ještě stará ropucha nebyla stará a hravě rozlouskla všechny sporné případy mramorového lesa. Co se to děje? Co se to jenom děje? Divila se a pak se rozpomněla. A taky zastyděla. A jelikož právě uplynuly 3 dny a 3 noci, stejně jí nic jiného nezbylo, než pustit hříbek na svobodu a smířit se s tím, že spravedlnost raději přenechá jiným.
3: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: chobotnici, zmrzlinu mám pořád rád, ale jdem si radši zaplavat.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: O Alíkovi. Počkej, Dášenko, dnes tě budu fotografovat, jak sedíš moudře a způsobně na zábraží. Tak jednou ti byl jeden fox terrier, Alík se jmenoval. Byl pěkně bílý, uši měl krásně hnědé a na zádech nádhernou černou skvrnu jako dečku. A ten Alík žil v krásné zahradě, plné květin, motýlu a myšiček. A byla tam nádržka s bílými a růžovými lekníny, ale ten Alík do ní nikdy nespadl, protože nebyl takový blázen a třeštidlo jako někdo. Jednou byl horký den a schylovalo se k bouři a dešti. A protože, výjimeč, všichni psi před deštěm žerou trávu, žral trávu i Alík. A co se nestalo? V té trávě bylo jedno stébelko trávy čarovné, která se latinsky jmenuje Miraculosa Magica, a ten Alík, nevěda o tom, to stébelko rozkousal a sežral. V ten okamžik se Alík změnil v překrásného bílého prince s hnědými lokínkami a nádhernou černou skvrnou na zádech. V první chvíli neměl Alík tušení, že už není pejsek, ale že je zaklet do prince, a chtěl se ještě podrbat zadní nohou za uchem. Teprve přitom shledal, že má na nohou zlaté střevíce. Ale tak počkej, Dášo! Zde na nejnapínavějším místě Dášenka přestala poslouchat a rozběhla se za vrabcem. Následkem toho pohádka o Alíkovi nemohla být dopověděna a nemá konec.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!